0: Na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Pohledem, bezbariérově řešené zastávky v Přibyslavi, Stříbrných horách a stanici Pohled zprovozníme koncem roku.
1: Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Z úvodních dvou zápasů v elitní skupině tak mají dvě porážky. Už po 25 minutách byl vyloučený záložník Pavel Schulz. Také proto byli od této chvíle Češi pod tlakem. Brankář Matěj Kovář si připsal několik zákroků.
2: Tam lítalo, ale myslím si, že jsme odehráli slušnou partii na to, že jsme hráli deseti asi po většinu zápasu a jsem rád, že tu identitu, kterou ten nastolil, tak jsme se snažili hrát, i když jsme byli o jednoho hráče méně.
1: Dnes mají Češi volný den, v pátek poletí do Španělska, kde v sobotu odehrají třetí zápas v Lize národů. A hokejisté Vítkovic opustili poslední místo Tipsport Extraligy. V šestém kole zvítězili v Olomouci 4-3 a na dně tabulky je vystřídala Mladá Boleslav, která podlehla Plzni 1-4. Vedoucí Třinec porazil Kladno 6-4, Hradec Králové Spartu 4-3, Pardubice vyhrály nad Českými Budějovicemi 5-2 a Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech.
3: Překážka na D1 v Brně a v Brně uzavřený Pisárecký tunel. Na dálnici D1 počítejte s překážkou u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 191 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Projíždějte kolem opatrně. Na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru z Lipníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. A teď projedete plynule. A v Brně je teď zavřený Pisárecký tunel ve směru k výstavišti. Provoz je zastavený kvůli nadměrně vysokému vozidlu. A můžete to objet po povrchu ulicemi Rybnickou a Pisáreckou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teploty klesají na 12 místy až na 5 stupňů Celsia a ojediněle se mohou objevit přízemní mrazíky, kránu pak výjimečně i mlhy. Přes den bude jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. A na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Umělá inteligence je často hlavním tématem úvah o budoucnosti světa, o geopolitice, o budoucnosti lidské práce, vzdělání nebo mezilidských vztahů. Možná překvapivě je AI taky velkým náboženským tématem. Hostem hovoru je František Štěch, který se jako teolog umělou inteligencí zabývá. Při poslechu hovoru vás zdraví Petr Vizina.
4: Hovory.
5: Františku, vítejte a děkuju, že jste z jižních Čech, kde bydlíte, dorazil.
6: Jo, já děkuju za pozvání.
5: Profesi teologa máme spojenou spíš s kostely nebo modlitebnami, spíš než s datovými centry a s umělou inteligencí. Co vás k AI, k tomu tématu přivedlo?
6: Teologové sice chodí do kostela, ale většinou času tráví na akademické půdě, většinou na nějaké fakultě nebo v nějakém institutu. Ale k vaší otázce vlastně mě k tomu přivedl zájem. Já jsem kdysi dávno maturoval z dějepisu a z informatiky a mě se tyhle prolínání, řekněme, nějakých jako humanitních oborů a nějakých exaktnějších věcí vždycky nějak líbilo a tak jsem se k tomu nějak dostal potom, i když jsem vystudoval teologii, tak mě to vždycky zajímalo. No a v době, kdy umělá inteligence a s ní spojené technologie začínaly být tématem, tak jsem přirozeně se k tomu nějak dostal.
5: To jsem se chtěl zeptat, jestli byste si vzpomněl, kdy umělá inteligence, nebo to, čemu říkáme umělá inteligence, já vím, že to je trošku složitější, začala být velkou věcí, kterou už nelze přehlížet. Už to není jenom věc několika technických nadšenců. Vzpomenete si?
6: Já myslím, že těch dat bychom mohli najít víc. Asi by záleželo na tom, z jaké perspektivy by prostě jsme se na to dívali. Ale já z té mojí si pamatuju vlastně jednu věc a to jsem byl na konferenci o robotice v Amsterdamu tenkrát a bylo to začátkem prosince v roce 2022. Byla to doba, kdy vlastně vyšel, nebo na přelomu listopadu prosince a byl to ten datum, kdy vyšel tehdy první velký jazykový model, že jo, ten od firmy OpenAI, ten známý ChatGPT, jako první vlastně GPT model, Generative Pre-trained Transformer, jak se to zkracuje po tomto GPT, vlastně byl daný k dispozici veřejnosti. A my jsme vlastně okamžitě všichni tam nadšeně se na té konferenci přihlásili, aby jsme mohli to vyzkoušet. A vlastně tam jsem si uvědomil, že od této chvíle to přestává být záležitostí odborníků, že vlastně s umělou inteligencí už se nesetkáte jenom na konferencích, řekněme, specialistů na IT nebo nějaké přidružené obory nebo něco takového, ale že se s ní setkáte vlastně úplně všude. A od toho prosince, řekněme 2022, se vlastně téma umělá inteligence stalo vlastně tématem veřejné debaty.
5: Což jsou 4 intenzivní roky.
6: Těsně necelé ještě.
5: Řekněte mi, když už to zmiňujete, která profese má podle vás kompetenci mluvit o AI? My slyšíme datové odborníky, odborníky na technologie, jak vyhlašují, kolik lidstvu zbývá času a podobně. A člověk si říká, z čeho to vlastně vyplývá? Kdo má tu kompetenci něco takového říkat?
6: Tak přirozeně vlastně tyhle ty obory to jsou určitě, že jo, samozřejmě kdo jiný, než tedy vývojáři, inženýři a tak dál, ty samozřejmě tu kompetenci mají jaksi z povahy věci, ale právě bych řekl od toho konce roku 2022 už nejenom oni. Já si myslím, že od té doby, jelikož se teda tato technologie velká stala celospolečenským tématem, tak vlastně už dneska ta kompetence patří vlastně všem vědám, které se s tím tak nějak setkají, včetně těch věd humanitních, včetně teologie. Proto vlastně od toho roku 2022 konce vlastně najednou, protože když jsme se zajímali jako teologové o technologie nové a AI třeba před rokem 2022, což je pravda, tak jsme byli spíš považováni za nějaké snílky prchavých nápadů, jak pravý klasik, nebo nějaké některými i za nebezpečné šílence. Byli jsme se dotazováni, v čem to, co děláme, vlastně vůbec je teologie a jak to souvisí a tak dál. Jenomže vlastně čas ukázal, že to souvisí velmi a nemůžu nespomenout letošní květen a encykliku vlastně současného papeže Leva 14. o vznešeném lidství, prostě Magnifica Humanitas, která částečně také je o tomto novém, o nových technologiích.
5: My se k ní za chviličku dostaneme, ale řekněte mi úplně prakticky z vašeho života, jak AI za ty 4 roky od té doby, co jste poprvé vyzkoušel ChatGPT, jak změnila váš život? Vy se živíte psaním, živíte se přemýšlením. Člověk by řekl, že tohle za vás ta AI převezme lusknutím prstu.
6: No, tak samozřejmě jako ten styl práce se změnil velmi, že jo, protože AI za mě, když třeba něco překládám, listuje slovníkem, zrychluje prostě moji práci, dokáže prostě přepsat nějaký rozhovor, nebo můžu prostě namluvit si něco a pak si to nechat přepsat. To, co by mě vlastně běžně, nebo to, co v mojí práci běžně mě jako by vlastně zdržovalo, tak najednou je velmi rychle. Je tam jedno velký nebezpečí u té generativní umělé inteligence, protože samozřejmě když se bavíme o umělé inteligenci, tak ta generativní jenom jedna její výseč, tak samozřejmě tam je to nebezpečí, že i když je to stále kvalitnější, že to ještě není bezchybné, to je jako jasný, takže člověk to musí kontrolovat. Takže já vidím spíš jako takovou určitou rezervu, když to vlastně používá někdo jako tak jako hurá a všechno, co nám vrací vlastně umělá inteligence, bere jaksi nekriticky. A myslím si, že potom pro lidi, kteří už jsou v nějakém oboru seniorní, to může být velká pomoc, že je to vlastně zrychlí.
5: Počkejte, tady vás zastavím. Tak máme tady příklady lidí, kteří obcházejí média a vyhlašují, že jsou velmi skeptičtí a jsou to lidé z oboru a říkají, no tohle nás všechny minimálně přizabije, změní to oblast lidské práce, změní to vojenství, změní to taky pozici geopolitickou největších mocností, taky Spojené státy s Čínou soutěží o to, kdo bude v AI tím světovým hegemonem. Tak přišel jste nás dnes utěšit nebo postrašit?
6: Tak já se tradičně stavím ani na jednu stranu, protože já nejsem ani, řekněme, ten technoalarmista nebo alarmista, který by varoval před tím, že nás to prostě s nějakou pravděpodobností do 10 let zničí. Ani nejsem zase takový ten nekritický technooptimista. Já jsem se vždycky snažil být jakýmsi technorealistou. To znamená, skutečně je to technologie, která může zlepšit celou řadu věcí, které děláme, ale zároveň je tady prostě určité, jsou tady s tím spojená určitá rizika. To znamená, ty je třeba nějakým způsobem jaksi reálně reálně vidět, prostě přemýšlet o tom, posoudit, k čemu je to vlastně užitečné. Vždycky říkám, že největší otázkou dneška není vlastně, jak tu technologii ještě jako vylepšit, ale my jako lidé se musíme říct, k čemu vlastně tuhle technologii chceme použít. Jo? Co vlastně jsou ty kompetence, které chceme předat a co jsou vlastně oblasti, do kterých už tu umělou inteligenci pustit nechceme. Řekneme si, to je prostě moje lidské, to je naše lidské a sem prostě to nepatří, tahle ta technologie. Takže to si myslím, že je jedna z klíčových otázek dnešní doby říct si, k čemu to vlastně potřebujeme a jakým způsobem tedy se k tomu chovat. Druhou otázkou jsou potom teďka současný vývoj těch agentních systémů a takové té rekurzivní vlastně samovylepšovací.
5: Rekurzivní znamená, že čím víc do toho mluvíme nebo čím víc to používáme, tak tím víc to pomáháme zlepšovat, je to tak?
6: Ano, v podstatě to je, ale tadyhle v tomhle to je, že vlastně ta umělá inteligence dneska už se zlepšuje sama. To znamená, vlastně ona sama vyvíjí svoje další dokonalejší generace. Ano. Protože je vlastně velmi dobrá v programování a tohle je vlastně jeden z teďka z odvětví umělé inteligence, které se nějak rozvíjí. A je to vlastně to, že když to řeknu laicky pro posluchače, že umělá inteligence, že starší modely navrhují svoje dokonalejší verze.
5: Už sama sebe.
6: No, takže tady už potom je to vlastně něco trochu složitějšího, tady je potom otázka, jako kdo koho používá, že jo, ale to už bychom se dostali někam do filozofie, to možná, nebo opravdu do té teologie, ale to možná bude čas jindy.
5: Hostem Hovoru je teolog a technorealista František Štěch.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Při přípravě tohoto rozhovoru nebyla použita umělá inteligence ani ChatGPT. Je to dobře nebo špatně? Jsem 100 roku za opicemi, jak se říká, nebo je to správné? Je to to? Je rozhovor mezi dvěma lidmi ještě něco, co bychom si měli tak nějak uhájit jako lidskou oblast?
6: Jo, já myslím, že jo. Já jsem rád, že nebyla použita, protože myslím si, že když si takhle tady spolu povídáme ve studiu, nebo když si povídají dva nebo i více lidí mezi sebou, tak vlastně jako není nutné používat umělou inteligenci, takže spíš jde o to, že jo. Já si myslím, že my často, když vlastně jsme začali používat masově, veřejně generativní umělou inteligenci, tak se okamžitě začalo říkat tak dobře, jak to správně používat, tento silný nástroj. To znamená, byly tady velké otázky etické, ty zůstávají, ale k ním se přidružují otázky, můžeme říct hermeneutické, česky tedy řekněme otázky výkladu, jakým způsobem si vlastně vykládat, jakým způsobem interpretovat samotnou tu technologii a i to, jak s ní konverzujeme, co vlastně to znamená, když já se ptám o nějakého velkého jazykového modelu a ten mi nějakým způsobem odpovídá, konverzuje.
5: Kdo to vlastně na mě mluví?
6: Tak, nebo co to na mě vlastně mluví a tak dále. Jo. Všimněte si, už říkáme, kdo to na mě vlastně mluví. A tak znamená, předpokládáme, že...
5: Osobu.
6: Že ano, předpokládáme na mě jako osobu, protože my vlastně jako lidé jsme si zvykli a máme na to ten aparát, jo, interpretační. Když něco mluví nebo někdo mluví, tak je to někdo, že jo. A my vlastně nemáme tuhle tu zkušenost. To je právě to, co je jako jedna z novinek.
5: Počkejte, a co Karel Čapek, co jeho... robot z rozumové továrny. Co Golem, co Frankenstein. Nejsme tady na to jako lidé připravování už dlouho literaturou science fiction, vlastně i mýty, že někdo stvoří člověka třeba z kusu dřeva. To je taky jeden.
6: Bytost, je to tak, no.
5: Otesánek.
6: Tak zatím to právě bylo vždycky v oblasti, řekněme, nějakých vyprávění, nějakých mýtů, nějakých sci-fi příběhů. Takže vlastně nám přitom mohlo být dobře a mohli jsme přemýšlet, jaké by to bylo, kdyby. Jenomže teď se to stalo naší přímou lidskou zkušeností. A to je malinko kvalitativně bych řekl jako jiná
5: věc.
6: V tom je ten skok. Jo, to znamená, tohle jsme nikdy nedělali. To znamená, zatímco jsme o tom přemýšleli, nějak hypoteticky uvažovali, tak vlastně ta realita je vždycky tak trochu jako jiná. Jo. A to, když to je něco jako, kdyby jsme hovořili o tom, jaké to je ujet 100 kilometrů v kuse na kole a pak si to vyzkoušeli. Budou nás bolet různé části našeho těla prostě a zřejmě, když o tom budeme mluvit a nebo si to budeme představovat a nikdy předtím jsme to nezažili, tak ta zkušenost pak bude jiná. Takže asi takhle bych to viděl. Takže samozřejmě jsme na to nějakým způsobem připravováni.
5: Ale proto, když k tomu pak dojde, tak to je ještě jiná.
6: Tak je to kvalitativně jiná zkušenost. No.
5: Františku, v češtině právě vychází dokument, který o umělé inteligenci vydal Vatikán. Papež Lev XIV., který je pod tím textem podepsaný, ho nazval Magnifica Humanitas. Vy jste ten text přeložil do češtiny. Jak jste přeložil ten latinský název?
6: No, hodně jsem o tom přemýšlel, protože těch překladů potom i českých, ono totiž takhle, když ten dokument, který má v současné době jenom vlastně nejvyšší, řekněme, věroučnou hodnotu,
5: čili tímhle magisteriální, tak ke
6: veřejnosti,
5: lidem,
6: nejenom k věřícím, ale i ke všem lidem rozumím. Dobré vůle, minimálně tedy od druhého Vatikánského koncilu, tak vlastně tenhle ten dokument byl okamžitě strojově přeložen. Já jsem třeba sám
5: přišel.
6: Já jsem v podstatě už i na některých sociálních sítích vycházely kapitoly jednotlivé strojově přeložené. Různí lidé si to strojově nechali přeložit, takže vlastně jako ten dokument byl přeložen v podstatě ten den, co vyšel.
5: A jak zněl ten strojový překlad toho názvu?
6: Teď nepamatuju si to, byly to různé varianty, něco jako magnificent, velkolepé lidství a tak dále.
5: Takže... A Češ, s nějakým nakonec... citem pro rodný jazyk byste to...
6: Já jsem nakonec zvolil vznešené lidství,
5: vznešené
6: protože mně to velkolepé se zdálo, tak samozřejmě by to taky šlo, že jo? Ale to, ta velkolepost předpokládá určité velikášství nebo určitou pompéznost. A já osobně si myslím, že člověk nemá být pompézní, ale vznešený. Vznešenost předpokládá určitou velkorysost, určitou pokoru taky, jo. Že když je člověk vznešený, tak je také svým způsobem pokorný, protože si je vědom své velikosti.
5: A když tohle říkáte, někam byste to napsal, takhle. Máte dojem, že ta AI, ten jazykový model, by se tohleto naučil, že by řekl, aha, tak pozor, když použiju slovo velkolepé, tak to zní grandiózně, když použiju slovo vznešené, tak to v sobě může mít určitou nějakou lidskou vlastnost, která je příjemnější než ta velkolepost.
6: Tak jo, to určitě se dá natrénovat, určitě se dá
5: a
6: naučit.
5: Ošálit a ošálit tak člověka?
6: A já si myslím, že no, nevím, jestli ošálit, a tak jako určitě, že jo. Já si pamatuju, my jsme zkoušeli vlastně s skupinou evangelických kazatelů generovat kázání, nebo ukazoval jsem jim, jak to vypadá, a vlastně jsme tu samou věc udělali třikrát za sebou. A zatímco první rok byl spíš úsměvný, to bylo právě na přelomu toho roku 2022-2023, tak na začátku roku 2026, tedy letošního roku, už vlastně nebylo poznat, co napsal člověk.
5: Jestli to psal a co farář, tak, kazatel?
6: Vůbec, no.
5: Nebo AI.
6: Takže
5: a co to vyplývá?
6: Pro běžného člověka to člověk nepozná, takže otázka.
5: Možná by to pomohlo některým, kazatelům, kdyby si zadali.
6: I když myslím, že papež předtím varoval kněze třeba v katolické církvi, že by neměli používat vlastně tyto nástroje pro generování svých kázání. Protože,
5: můžou pro rešerši, tak, pro to zjišťování nějakých fakt.
6: Tak, informací a fakta samozřejmě, a fakt. Ale neměli by to používat přímo pro generování toho samotného.
5: Napiš mi kázání
6: tak,
5: na toto
6: já
5: téma.
6: Já ho pak přečtu, no. Takže no,
5: Frančíšku, ještě to... k tomu názvu, promiňte. No. Vznešené lidství. Čím to, že se v názvu dokumentu o umělé inteligenci neobjevuje umělá inteligence?
6: Tak pozor, on to není dokument o umělé inteligenci, on vlastně ten dokument je širší, to často bylo tak trochu blbě, no mylně interpretováno, protože ten dokument spíš hovoří právě o tom našem lidství v době umělé inteligence, v době, která je určována, což je taky trochu zjednodušující, ale v době, která je určována tímhle s tím bezprecedentním technologickým vývojem, nebo bezprecedentní je možná silné slovo, ale vlastně se dostáváme do etapy, kdy vlastně žijeme další technologický skok. Podobný, jako byl třeba vynález knihtisku nebo vynález kola. Že jo? To vždycky posunulo písma. No.
5: Dokument bere v úvahu tu technologii, ale zároveň to, čeho si hlavně všímá, je člověk, kterou s tou technologií nějak zachází a je tou technologií proměňová.
6: No, správně.
5: Hledajte, a řekněte mi úplně ve zkratce, jestli se dá říct, že církev, když o tom mluví, protože normálně by se řeklo, že To se lidé budou křižovat. Když teda řeknete, existuje něco, co nepoznáte, jestli je člověk nebo není, tak by si člověk řekl, no, tak to je čertu vynález. Je to tedy plné varování, nebo je tam hurá, hurá, protože jako přece je pravda, že technologie samy o sobě nebudou špatné. Nikdo z nás by nechtěl znovu prát v neckách třeba.
6: Ani to právě v tomhle z toho je ten dokument, bych řekl, velmi přínosný pro současnou dobu, protože se snaží právě o realistické zhodnocení jako místa člověka v tomto světě a jeho vztahu k technologiím. To znamená, papež tam prostě není ani tím alarmistou, ani tím přehnaným optimistou, ale vlastně říká, podívejte se, my tady máme velmi mocnou technologii a ta technologie utváří do jisté míry životní prostor nás lidí a pojďme tedy tu technologii vyvíjet dál, protože nám spousta věcí může ulehčit a zlepšit náš život ve spoustě ohledech, ale dávejme pozor na její jednoznačná rizika a za tu dobu krátkou, co s tou technologií žijeme, už víme, že ta rizika jsou značná.
5: A co je hlavní riziko?
6: To je dobrá otázka. Nevím, jestli jsem úplně správná osoba, která na tohle má odpovědět.
5: Víte, proč se ptám? Já vám zacituju, já jsem si našel několik titulků o umělé inteligence z poslední doby z českých médií. Tak já vám zacituju. A i nás může do konce dekády zabít, to je jeden titulek, druhý. Na děti se žene problém horší než sociální sítě. Třetí titulek, co když umělá inteligence zdivočí. A čtvrtý titulek, umělá inteligence je hnacím motorem hackerských útoků na internetu. No tak člověk by řekl, že se na nás valí pohroma. Vy říkáte, že to, a logicky samozřejmě, upozorňujeme na nebezpečí a ta nás nejvíc zajímají, protože všichni chápeme, že nám to taky ulehčuje život. Tak proto se ptám, co z pohledu teologického, řekněme, je největším nebezpečím. Je to to, že mluvíme s někým, kdo jakoby je s námi, vykazuje určitou empatii nebo slušnost a my nevíme, že to je robot?
6: No, z hlediska teologie bych řekl, že aspoň to mě teďka napadá. Tím největším problémem vidím vlastně tuhle tu věc, ne v tom, že se bavíme s někým a nebo s něčím prostě, ale s tím, že ztratíme schopnost komunikovat jaksi mezi sebou jako lidé, jo. Že jelikož, jak už jsem říkal, máme nějak aparát na to, jak interpretovat rozhovor člověk s člověkem, tak vlastně přestáváme, nebo tu schopnost můžeme ztratit. Jo?
5: Čili dá se říct, že jedním z těch nebezpečí je samota?
6: No přesně tak, že vlastně se zacyklíme do nějaké vlastní bubliny, kdy vlastně můžeme mít vlastně svého chatbota vytrénovaného, který bude vlastně se k nám chovat tak, jak budeme chtít.
5: A bude říkat, dobře jste řekl Františku v tom rádiu.
6: Přesně, třeba, nebo jakkoliv si představit, on vás může urážet, když vám to bude dělat dobře. Jo, to znamená prostě zkrátka ten náš svět, do kterého se můžeme uzavřít, bude skutečně podle naší vůle a
5: představit.
6: Bude to jenom
5: odraz našeho myšlení. Františku, donedávna platilo, a mě to přišlo velmi zajímavé, že rozdíl mezi živým člověkem, jako jste vy přede mnou, a AI je, že vy, když nevíte, předpokládám, tak řeknete nevím, ale umělá inteligence se vám tak chce zavděčit, že bude halucinovat jenom, aby vás uspokojila. U mě už, možná už jsme ale dál, vy jste člověk, který ten vývoj sleduje. Umíš umělá inteligence říct, no nevím, třeba když řeknu otázku, kterou prostě je jasné, že na ní neexistuje jednoznačná odpověď. Umí to ten systém?
6: Takhle, zatím jsem to nezažil, ale nejsem úplně, bych řekl, šampion v četování s umělou inteligencí, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ona se skutečně vždycky snaží vyřešit nějaký jako problém. My jsme teďka zaznamenali, že a ty titulky v podstatě souvisí s jednou věcí, která se udála někdy na jaře, a to je, že vlastně modely, které jsou budoucí a jsou trénovány, tehdy to bylo vlastně modely, které jsou firmy OpenAI, tak vlastně unikly na internet a v podstatě provedli hackerský útok, aby vyřešili úlohu, kterou jako mají. Jo. A vlastně všichni ty vývojáři byli tím překvapení, protože vlastně nečekali, že ten úkol, který dali umělé inteligenci, vyřeší tímto způsobem. Jo. To znamená
5: unikem z toho takzvaného sandboxu.
6: Unikem z toho sandboxu. Že jo,
5: Františko, to ani, když tohle říkáte, narážíme trošku na náš jazyk, protože já si představuji, představuji nějakou něco ve stylu nějakého živočicha, kterého jsme špatně zavřeli a on se protáhl nějakou škvírou. Vy jo, taky? Jak si představujete ten únik takhle, z toho?
6: Takhle to může být, jo. V podstatě je to klec, která najednou prostě měla jedno oko širší, než byl ten živočich, a tudíž prostě se živočich mohl protáhnout a také se jaksi dostat ven a venku něco dělat. No, to znamená, to je přesně to, co se stalo.
5: Hlejte, já teďka využiju toho, že teda jste teolog, čili zabýváte se dějinami lidského myšlení, dějinami lidských představ a lidského uvažování. A vím, že papež Lev XIV. Napsal taky takový text, ve kterém poukazuje na rozdíl mezi takzvanou umělou inteligencí a lidskou inteligencí, nebo myslí člověka, že když se řekne lidský rozum a strojový rozum, tak zvlášť v oblasti teologie se myslí něco trochu jiného. Dovedete to popsat, jak bychom si mohli vzít něco užitečného z tohohle toho, abychom nepletli to dvojí? Že třeba zpracovat obrovská data informací není to též jako být moudrý?
6: Ano, tak teď už jste to řekl, to je to slovo moudrost. Ne, a ještě k tomu, myslím, že jste měl na mysli ten dokument, tu notu vatikánskou o vztahu umělé a lidské inteligence, to je Antiqua et Nova, tak to nebyl papež Lev XIV., ale František. Podepsal to ještě papež František, ale nebyl to papežský dokument. Autorství je tam připisováno tady těm dvou dikasteriím, to znamená těm vatikánským, řekněme, ministerstvům, nebo jak to říct, vždycky pro nějakou agendu, takže teď se to jmenuje dikasteria, dřív to byly kongregace, takže, ale to se nemusíme touhletou terminologií zatěžovat. Takže vlastně je to skutečně tak, že vlastně dneska se velmi často má, že jedinec má, že předtím papežové, vlastně už papež František, papež Lev XIV. Předtím právě varujou a v těch svých dokumentech taky, že člověk nemá být vlastně počítán podle svého výkonu, že vlastně člověk, nebo hodnota lidství není měřena výkonem, ale hodnota lidství je měřena úplně jinými měřítky. To znamená také tím, jak třeba dokážeme pečovat prostě o slabé a zranitelné, že jo. Dřív se mělo za to, že to, co nás dělá lidmi, je třeba naše inteligence, že jo. Jenomže dneska tuhle tu věc velmi spochybnila právě umělá inteligence, takže mnozí navrhují, že právě to, co je skutečně lidského na nás, je naše zranitelnost a způsob, jakým dokážeme vlastně se postarat o naše slabé a zranitelné.
5: Hostem hovoru byl teolog a technorealista, jestli tak můžu říct, František Štěch. Mnohokrát děkuji. Jo.
6: Je to možné, já také mnohokrát děkuji za pozvání.
5: Na pozornost děkuje Petr Vizina.
4: Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: děti se tak můžou vrátit do výuky. Počet nemocných po nákaze salmonelou mezitím vzrostl na 391. U 58 lidí potvrdili laboratorní testy. Všechny případy podle hygieniků spojuje jídlo ze školní jídelny, která vařila z vajec po datu minimální trvanlivosti. Obědy bude teď do školy dočasně dovážet externí firma. Případ prověřuje taky policie. Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje v přepočtu zhruba 4 biliony 300 milionů korun, jde o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině. Vyplývá to z dokumentů ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters. Na letošní rok Moskva plánovala výdaje 3 biliony korun, skutečnou částku ale nezveřejní. Rumunský soud nařídil 30-denní vazbu pro bývalého prezidentského kandidáta Kalina Georgeska. Rozhodnutí platí taky pro podnikatele Junela Rusena. Informoval o tom zpravodajský web Romania Insider. Rumunské úřady oba muže vyšetřují kvůli údajnému podvodu a vytvoření organizované zločinecké skupiny. Jde o třetí trestní případ, který se Georgeska týká. V dalších dvou čelí obvinění z údajných pokusů o šíření fašistické propagandy a o podkopávání ústavního pořádku. A Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně bude další 4 roky vést současný rektor Milan Adámek. Akademický senát ho včera zvolil ve třetím kole, ve kterém získal 20 z 38 hlasů. Adámek by měl do druhého funkčního období nastoupit 15. prosince. Ještě ho musí jmenovat prezident. Úvodní zápas nového ročníku hokejové NHL přinesl jediný gól. V prodloužení ho vstřelil švédský obránce Gustav Forsling a Florida díky němu vyhrála na ledě obhájců Stanley Cupu z Caroliny 1-0.
1: Překážka na D5 za Rudnou a v Brně zavřený Pisárecký tunel. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na překážku za Rudnou. Na 7. kilometru sražená zvěř, kus v levém a hned potom v odstavném pruhu. Projíždějte opatrně, raději pravým pruhem. Na dálnici D35 čekejte překážku u Svitav ve směru do Hradce Králové. Hned za nájezdem na dálnici na kilometru 200 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. A v Brně je stále uzavřený Pisárecký tunel ve směru k výstavišti. Tunelem se pokoušelo projet nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Cesta po povrchu Rybnickou a Pisáreckou ulicí je volná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: O snaze opozice vyslovit nedůvěru Babišově vládě, o referendu ve Švýcarsku. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
3: Nejmenší slovenská vládní strana SNS trvá na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby i po výrocích premiéra Roberta Fica, že by takový krok způsobil vládní koalici ztrátu její nynější těsné většiny ve sněmovně a mohl vyústit v konání předčasných voleb. Premiér Fico podle očekávání informoval prezidenta Pellegriniho, že bere zpět návrh na odvolání Taraby, který ministerský předseda předložil hlavě státu už v polovině září. Proč je kolem ministra Taraby takový rozruch? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání na celé půl hodiny názorů a argumentů.
4: Dobrý den.
3: Proč právě na ministrovi životního prostředí závisí osud Ficovy vlády?
4: Tak je to především proto, že na Slovensku se velmi rychle blíží volby. I kdyby nebyly předčasné, tak ty řádné parlamentní volby budou nejpozději na podzim příštího roku. A jak to tak bývá, tak před volbami politici politici postupně nervózní, zvláště pokud preference neukazují zrovna jim tu příznivou tvář. Což se stalo Slovenské národní straně, která dlouhodobě podle preferencí by se ocitla mimo parlament. Ovšem Slovenská národní strana je součástí současné vládní koalice a její předseda Danko je šéfem parlamentu. Tam už po těch minulých volbách byla taková zajímavá situace, že Danko dal vlastně na kandidátce Slovenské národní strany prostor mnoha různým osobnostem spojených s nacionalistickou scénou. A to se mu ale vymstilo, protože do parlamentu se právě dostali pouze tyto osobnosti a málo členů Slovenské národní strany. A nyní Danko musí mít pocit, že Slovenská národní strana není příliš viditelná. On ji z pozice šéfa parlamentu nezviditelní dostatečně a pak jsou zde vlastně dva ministři, kteří původně byli přiděleni Slovenské národní straně, a to je ministryně kultury Šimkovičová, která ovšem, jak víme, je známá spíše skandály a různými pochybnostmi než tím, že by dokázala slovenskou kulturu někam opravdu zavést. A druhý je Rudolf Huliak, což je nyní ministr pro sport a cestovní ruch. Měl být právě místo Taraby nebo před Tarabou ministrem pro životní prostředí, ale jeho jmenování odmítla tehdejší prezidentka Čaputová. Takže nyní Danko vlastně by rád tam měl ministry nebo aspoň ministra, který by více reprezentoval Slovenskou národní stranu. Tomáš Taraba je ovšem totální solitér, vždycky byl. A nyní tedy návrh na jeho odvolání a nahrazení Filipem Kufou, státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí, by vedl k tomu, že Taraba by se vrátil do parlamentu. Na Slovensku je klouzavý mandát, to znamená, pokud ministr skončí ve funkci a byl předtím zvolen poslancem, tak se vrací na své místo ve sněmovně. Hrozí, že by se rovněž ovšem vrátil státní tajemník Šalitroš, který je nyní na ministerstvu pro investice. A Taraba dopředu řekl, já ovšem pokud nebudu ministr, tak tedy budu působit samostatně. A slovenská vláda současná by ztratila v parlamentu většinu.
3: Kdyby tedy slovenská vláda teoreticky tu většinu ztratila, kdyby skutečně vývoj dospěl k předčasným volbám, kdo by na to mohl vydělat a kdo by na to mohl naopak velmi ztratit?
4: To je právě asi nyní důvodem Ficova postoje. Protože podle posledního průzkumu by zvítězilo progresivní Slovensko Michala Šimečky, to znamená opoziční strana. Ovšem opozice by velice těžko mohla sestavit vládu. Ona by tu vládu mohla sestavit, ovšem pouze s hnutím Slovensko. Hnutí Slovensko vede bývalý premiér Igor Matovič a s tím nikdo už do vlády jít nechce, protože jeho vládní působení opravdu bylo provázeno mnoha různými kontroverzemi a skandály a Igor Matovič jako premiér nebo vůbec jako člen vlády není opravdu zárukou nějaké serióznosti. To znamená, Fico může počítat s tím, že pokud by už opozice sestavila vládu s Matovičem, asi dlouho by ta vláda nevydržela.
3: To byl Petr Švarc.
4: Díky, naslyšenou.
3: Babišova vláda už podruhé od svého jmenování čelí hlasování o nedůvěře. V prvním případě šlo o reakci na chování ministra zahraničí vůči prezidentovi. Tentokrát opozici ke snaze vyslovit kabinetu nedůvěru motivoval mimo jiné vysoký deficit státního rozpočtu na příští rok. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
5: Snad si sněmovní opozice uvědomuje, že kdo jinému jámu kopá, taky do ní nezřídka sám padá. Nyní znovu nastavuje vládě zrcadlo, aby občané viděli, jak je špatná. Poněvadž ale hlasování o nedůvěře kabinet i tentokrát přečká, může si volič z příběhu vzít jen neschopnost opozice cokoliv na věci změnit. Možná se hodlá připomenout před nadcházejícími senátními a komunálními volbami. Možná si řekla, že by to opět chtělo malou inventuru koaličních průšvihů. Jenže když se svrhává vláda, hodí se mít po ruce jednoznačný důvod, ne jich lovit z paměti seznam jako teď, rozpočtovou neodpovědnost, Babišův střet zájmů, zemětřesení ve státní správě, oslabování důvěry v instituce, bezpečnostní rizika. Každý jeden z nich by za hlasování a hlavně za zevrubnou debatu stál, nám je ale postoprvé servírována přeplácená bramboračka. Dost to souvisí se zrodem samotného nápadu. Nejdřív s ním vyrukovali lidovci, jejichž preference třoubí různouzí a kteří potřebují do nejvyšších pater politiky vysunout svého nového předsedu, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Proto na Vyškovsku kandiduje na senátora a jeho všude plno i v Praze. Záhy po lidovcích ale přispěchala ODS s tvrzením, že to ona v opozici prezentovala záměr jako první. Výmluvná ukázka toho, jak se ve středopravicovém táboře vyvíjejí vztahy po rozpadu koalice Spolu. Strany míní dělat víceméně totéž, jenom na vlastní triko. Konec konců i občanští demokraté mají zájem nechat zapomenout na krizi, kterou procházejí. Tušit lze hlavně za úvahami o rušení legislativy přijaté za vlády Petra Fialy. Nejednotnost ODS ukazuje u témat velkých, jako je euro, i malých, jako je dětský certifikát pro pachatele násilných činů. Nyní dokonce uvažuje o tom, že sama navrhne obnovení karenční doby, tedy neproplácení prvních 3 dnů nemocenské, mimo jiné proto, aby poškádlila motoristy. Ani další výkony opozičních předáků dojem z bezradnosti nerozptilují. Snaží se například upozornit na nesplněné štědré předvolební sliby ANO. Byli by opravdu spokojenější, kdyby došlo na jejich realizaci. Dobře, ať nám tedy poví, co z Babišových receptů by prosazovali i oni. Také často zaznívá, že hlasování má vyprovokovat koaliční poslance, aby posoudili, zda je vládní politika v souladu s jejich svědomím. Nejvíc se ukazuje na motoristy. Skutečně se všichni podepíší pod zvyšující se rozpočtové schodky a státní dluh? Jde ale o pouhé retorické cvičení. Kdo kandidoval za hnutí ANO, znal Babišův styl i maléry. Rovněž motoristům a SPD bylo jasné, že do Strakovy akademie vstupují coby juniorní partneři, takže jim nezbyde, než asistovat velkolepé jízdě vítěze loňského klání. Ve sněmovně zkrátka sotva zazní něco nového a originálního. V tom vězí klíčový zádrhel. Z průzkumu veřejného mínění vychází, že jsou lidé unaveni věčnými spory a hádkami. Po politicích vyžadují vůli spolupracovat a dívat se do budoucna. Místo toho se pitvají uleželé hříchy a recyklují 100krát absolvované půtky. Opozice se dušuje, že by vládla líp. Jak ovšem konkrétně, to vesměs stají. Výsledkem aktuální bitvy tak může být, že motivace vyrazit za necelé 2 týdny k urnám bude překryta voličským přesvědčením o bezzubosti a nepoučitelnosti politiků, kteří neumí víc, než stále stejně řečnit a nabízet dávno prošlé zboží.
3: To byl Lukáš Jelínek. Švýcaři v referendu podle očekávání odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality této alpské země. Schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo například uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Komentář napsal editor Práva Robert Schuster.
6: Švýcarští voliči před několika dny v referendu rozhodli, že zachovají stávající pojetí neutrality své země. V tomto duchu se vyslovila výrazná většina občanů, a to 70% hlasujících. Zároveň to podpořili voliči ve všech 23 kantonech. Viděno zvenčí je to dobrá zpráva. Pokud by totiž hlasování dopadlo opačně, mohlo by například Švýcarsko do budoucna uplatňovat sankce proti třetím zemím pouze tehdy, pokud by je předtím schválila Organizace spojených národů. To je při současné blokádě, jež panuje v její radě bezpečnosti, v podstatě vyloučeno. Zcela prakticky by se to dotklo i opatření, která švýcarská vláda uplatňuje vůči ruským oligarchům či jiným oporám režimu Vladimira Putina. Mnozí z nich mají, jak známo, ve Švýcarsku velké majetky. Díky sankcím k nim od ruského vpádu na Ukrajinu nemají přístup. Nepřekvapí proto, že Moskva se velmi zajímá, jak Švýcarsko svou neutralitu interpretuje. Stačí připomenout, že začátkem února 2022, čili několik týdnů před zahájením agrese vůči Ukrajině, napsal ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov otevřený dopis svému švýcarskému kolegovi Ignácio Cassisovi, jak to má jeho země s neutralitou. Lavrov chtěl rovněž vidět postoj Bernu k bezpečnostnímu uspořádání v Evropě a rozširování NATO. Když se následně Švýcaři přidali k západním sankcím, dal Lavrov najevo, že už nepovažuje Švýcarsko za neutrální zemi. Ruská státní média proto věnovala hlasování o zpřísnění neutrality velkou pozornost. Přijetí ústavní změny nabádala Švýcary na sociálních sítích třeba i Lavrovova mluvčí Maria Zacharovová. Návrh na změnu federální ústavy předložil bývalý ministr spravedlnosti Christoph Blocher, který je zároveň klíčovou postavou pravicově konzervativních švýcarských lidovců. Před 30 lety byl hlavní tváří platformy, která byla proti vstupu země do evropského hospodářského prostoru. Později brojil proti migraci či výstavbě minaretů. Blocher byl jedním z hlavních iniciátorů kampaní na omezení pohybu osob v zemi, což bylo namířeno nejenom proti cizincům z neevropského prostředí, ale i proti občanům členských států Evropské unie, kteří získali na základě bilaterálních dohod mezi Bernem a Bruselem možnost usadit se a pracovat ve Švýcarsku. Svůj postoj pokaždé obhajoval Blocher tím, že brání suverenitu země. Tentokrát ovšem zřejmě situaci neodhadl úplně správně. I jeho vlastní strana byla k nápadu zpřísnit neutralitu spíš vlažná. K Blocherovi se nakonec připojilo několik menších, extrémně levicových a pacifistických uskupení. Absence širší politické podpory způsobila, že návrh propadl tak výrazně. Výsledek referenda o švýcarské neutralitě se tak dá interpretovat i jako odmítnutí snah odstřihnout zemi od širší mezinárodní spolupráce. To je téma, které Švýcary doprovází již desítky let. Proto také potřebovali tak dlouho, než souhlasili se vstupem do Organizace spojených národů. Stalo se tak až v roce 2002. Přestože švýcarská Ženeva byla již od roku 1946 jedním ze sídel spojených národů. Stejně dlouho mimochodem řeší země i svůj vztah k procesu evropské integrace. Pro vstup do Evropské unie chybí ve společnosti konsenzus. Proto musí Švýcarsko, které je až na jednu výjimku obklopeno členskými státy 27, hledat o něco složitější cestu přes soustavu dvoustranných dohod s unií. Jejich poslední verze byla dojednána letos na jaře a očekává se, že nejpozději do 2 let budou nové smlouvy občanům předloženy v referendu. O jeho podobě si nyní vedou spory. Má pro schválení stačit pouze většina občanů? Nebo musí návrh získat i podporu mezi kantony? To je klíčové. Pokud by totiž byla uplatňována i kantonální majorita, mohl by několik malých kantonů přehlasovat většinový názor voličů. Jinými slovy, otázky související se suverenitou Švýcarska budou ovlivňovat tamní vnitropolitickou debatu i v příštích letech.
3: Hovořil Robert Schuster.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události.

0: Inflace znovu straší na obzoru. Pozitivních zpráv z domácích lhů a hájů poslední dobou moc není. Jenže zdání klame. Před pár dny jsme byli svědky mimořádné transakce, která dokládá, jak schopní čeští podnikatelé jsou a že i z Prahy se dají dělat světové věci. Nestává se často, aby v Česku nakupoval některý z elitních globálních fondů. A už vůbec ne, aby si pořizoval menšinový podíl ve zdejší firmě s tím, že se předem vzdává jakýchkoliv práv na to ji ovládat či mluvit do jejího řízení. Ale přesně to se stalo. Řeč je o americkém fondu CVC, který si pořídil 30% v tuzemské společnosti CDN 77 podnikatele Zdeňka Cendry. Za necelou třetinu technologické firmy investoři zaplatí podle odhadu přes 10 miliard korun. Podnik přitom zůstane plně v režii svého zakladatele a jeho týmu. CVC už v Česku vlastní zásilkovnu a historicky odsud měl ve svém portfoliu antivirovou jedničku Avast. A právě s ním pojí CDN 77 jednoznačně celosvětový přesah. Zdeněk Cendra a spol. Mají klienty od Ameriky přes Evropu do Asie a internetovým a streamovacím službám zajišťují, že se jejich obsah dostane k jejich uživatelům. Ve svém oboru patří mezi pět největších na světě a za sebou už nechali i jednu z divizí Google. Pozoruhodné na tomto příběhu je i to, že celou dobu společnost roste jen díky vlastním penězům. Na vše si vydělala a nikdy nepotřebovala externí kapitál. Je to mašina na nápady a také na peníze. A není zdaleka sama. Podobně úspěšných a inspirativních, byť třeba ne globálně působících firem, je v Česku spousta. Bohužel často si je zapomínáme připomínat a raději podléháme frustraci. Ivo Lukačovičovi se podařilo se Seznamem postavit ojedinělou konkurenci Google. Aleš Zavoral dokázal totéž v internetovém obchodu s Alzou. Tomáš Čupr a Rohlík po Česku dobývají i Německo. Martin Hájek a LiveSport jsou globální lídři ve zprostředkovávání sportovních výsledků. S akciemi Eurovagu Martina Vohánky se obchoduje na burze v Londýně. Tradingová firma FTMO Ota Šufnera a Marka Vaníčka trénuje investory po celém světě. A dalo by se pokračovat. Jsou to právě tito zástupci nové ekonomiky, kteří ukazují svěží, dravou, ambiciozní tvář českého biznisu. I proto je o tom, jak úspěšní jsou, potřeba mluvit a připomínat si to, abychom se jejich příkladem mohli inspirovat, protože právě šikovní a talentovaní podnikatelé, kteří mají chuť dobývat svět, pomůžou tomu, abychom jako země i jako společnost nezakrnili.
1: Tolik Luboš Kreč. Vyvolání jednání o vyslovení nedůvěry Babišově vládě opozice zdůvodnila několika věcmi. Jednou z nich je i nedostatečně vyřešený konflikt zájmů českého premiéra. Zde je názor publicisty Jiřího Leštiny.
2: V minulých dnech dorazil do Česka z Bruselu dopis, v němž Evropská komise precizuje a potvrzuje své již dříve avizované stanovisko ke střetu zájmu Andreje Babiše. A nutno říct, že je to hodně studená sprcha. Jak uvádí web novinky, komise jasně shledala Babišův svěřenský fond RSVP Trust nedostatečným řešením premiérova střetu zájmu. A vyzývá české úřady, aby ji nadále neposílali k proplacení žádné výdaje na projekty firem z koncernu Agrofert. Stejně jako řada tuzemských expertů, i unijní analytici spatřují zásadní rozpor s evropským právem v samotném nastavení statusu fondu, který se Babiš zprvu pokoušel utajit. Jde o to, že jakmile Andrej Babiš skončí ve vládě, fond automaticky přejde pod rodinnou správu tří z jeho čtyř dětí, co by budoucích příjemců zisku fondu. V této souvislosti pak Evropská komise na adresu premiéra přímo čaře poznamenává. Jako otec nebo dědeček budoucích obmyšlených má zájem na hospodářském úspěchu společnosti Agrofert. Skutečně si ale Babiš, obklopený

0: protřelými právníky mohl myslet, že mu v Bruselu projde průhledný trik odporující evropské legislativě, která střet zájmu vztahuje nejen na politiky, ale i na rodinné příslušníky. Spíš to vypadá, že český premiér se musel už dopředu smířit s tím, že Evropská komise nakonec odstřihne Agrofert od veškerých nenárokových dotací z projektových fondů a fondů soudržnosti. A spoléhá na to, že do jeho impéria bude nadále plynout hlavní balík podpor v podobě nárokových dotací. Bylo by ale s podivem, kdyby v Bruselu nenabývala na naléhavosti zásadní otázka, kdy se komise odhodlá kvůli premiérově střetu zájmů, nemajícímu svou mohutností a otrlostí v Unii obdoby, sáhnout i na přímé platby do jeho zemědělských podniků. Evropská komise určitě také pozorně sleduje návrh 4 vládních poslanců na změnu zákona o střetu zájmů. Podle této novely by se konflikt zájmů vztahoval pouze na působnost konkrétního ministra v jeho vlastním rezortu. Přičemž premiér, který žádné ministerstvo neřídí, by se ocitl zcela mimo dosah zákona o střetu zájmů. Takové vykostění zákona, šité Babišovi na míru, by ale podle bývalé eurokomisařky Věry Jourové bylo v Bruselu chápáno jako systémové porušení pravidel, kdy stát v podstatě rezignuje na řešení střetu zájmů v nejvyšších politických kruzích. A vedoucí analytik Transparency International Marek Chromý dokonce soudí, že Evropská komise by v krajním případě mohla přistoupit k zastavení proplácení všech dotací v rámci Česka. Doufejme, že populistické instinkty ovládají Babiše natolik, že k něčemu takovému nedojde. Ale už samotný fakt, že Babiš vůbec připustil, aby ve sněmovně se objevila novela, která ho má vyprostit z pasti střetu zájmů, je alarmující. A jestliže pak v pořadu Reportéři ČT bruselské odmítnutí svého řešení střetu zájmů Babiš vysvětluje tím, že Evropská komise je plná deep stateu, pak jsou na místě obavy, že premiér bude boj s Unií dál přitvrzovat a sám přitom propadat konspiračním bludům.
1: Tvrdí Jiří Leština. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
2: Všichni známe ten starý misandrický vtip. Co je mužská smrtelná choroba na 7? No přece rýmička. Ovšem zatímco ženy sdílejí veselé historky na téma, jak obyčejná rýma, ta samá, kterou chytili i oni, skolila manžela a proměnila ho z alfasamce ve skučící trosku, vědci zjišťují, že muže při infekcích dýchacích cest možná skutečně víc trpí. Velký kus práce odvedl kanadský výzkumník Kyle Sue. Na základě studia vědecké literatury objevil, že u respiračních chorob genderové rozdíly opravdu existují. Zjistilo se to u myší, na kterých se na rozdíl od lidí dosud smí experimentovat. Myším samičkám v překonání infekce dýchacích cest pomáhají pohlavní hormony. Vyšší hladina estrogenu zesiluje imunitní odezvu organismu a snižuje virovou nálož. Pokud vědci u myších samic hladinu estrogenu uměle snížili, snížila se u nich imunitní odezva na úroveň té samčí. U lidí se situace zdá být podobná. Ženy před menopauzou vykazují silnější imunitní reakci na viry způsobující choroby dýchacích cest než stejně staří muži. Když přestanou menstruovat a hladina estrogenu v jejich těle se sníží, sníží se i jejich imunitní reakce na úroveň té mužské. Podle dat, která nazbírala Světová zdravotnická organizace, u mužů existuje vyšší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni kvůli respiračním chorobám. A na chřipku umírá vyšší procento mužů než žen. Když k tomu připočteme nesčetněkrát ověřený fakt, že muži mají tendenci vyčkávat déle než ženy, než s jakoukoliv chorobou zamíří k doktorovi, a nejdéle prý vyčkávají nezadaní muži, můžeme směle prohlásit, že mužstvo jako celek při rýmách a chřipkách skutečně trpí víc než ženstvo jako celek. Pokud se tedy nenecháme zvyklat dalším faktem, totiž že výzkumníci, kteří se zkoumání

0: mužského utrpení při Římě zabývají, jsou obyčejně muži. Co by vědecky založený člověk uznávám, že stejná Rýma, která před týdnem skolila mě a přežila jsem jí bez úhony, může mého skoromanžela potrápit mnohem víc. Přestože se naše symptomy zdají úplně stejné. Rozhodně se mu neposmívám a pečuji o něj svědomitěji, než on pečoval o mně. Jestli se jeho tělo viru brání méně než to moje, to nemůžeme vědět, pokud mu nějaký vědec nezměří imunitní odezvu a nesrovná ji s tou mou. Ale i kdyby byla stejná, stejně se nikdy nedozvíme, jestli je skoro manželovo utrpení horší. Jak říká můj známý saniťák Tony, chlapi, i když se cítí úplně stejně špatně jako ženy, prostě trpí víc.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Aktuální dění v Rusku a na Ukrajině, politická situace v postsovětských zemích nebo svéráz východní kultury. To vše přinášejí Josef Pazderka a Ondřej Soukup v podcastu Na východ. V novém čase ve středu po 11. hodině dopoledne. V plné verzi ho najdete také na plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Itálie chtějí spolupracovat na reformě emisních povolenek i při přípravě nadcházejícího unijního rozpočtu. Mimořádná daně na rafinérie ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol investice i stabilitu trhu. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli i po druhé. Anglii podlehli 0-2 a dnes bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Itálie chce s Českem spolupracovat na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Po jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem z hnutí ANO to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. V Praze zdůraznila, že systém povolenek nesmí vést ke zdražování energií.
4: Mechanismi del sistema di tassazione del carbonio.
5: Italská premiérka Giorgia Meloniová ve Strakově akademii uvedla, že Itálie a Česko vypracovali balíček témat pro říjnový summit lídrů v Bruselu. Obě země navrhují změny v systému ETS 1, který se týká povolenek v průmyslu. Praha i Řím chtějí, aby obchodování s povolenkami bylo transparentnější a neohrožovalo konkurenceschopnost Evropy ve světě. Meloniová si s Babišem vyměnila taky akční plán, který má prohloubit spolupráci v průmyslu, bezpečnosti i kultuře.
6: Skutečně velká věc. A to je společná výstava o Pompejích a Herkulaneu.
5: Česko a Itálie chtějí podle Babiše tuhle výstavu uspořádat v roce 2028. Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Společnost Orlen Unipetrol kritizuje mimořádnou daně na rafinérie, jejíž návrh minulý týden schválila vláda. Podle firmy, která jako jediná v Česku provozuje rafinérie, daň ohrozí investice i stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Firma, která je podle svých slov součástí kritické infrastruktury, má podle mluvčího Pavla Kajndla pochybnosti, jestli je daň v souladu s ústavním pořádkem. Vadí hlavně to, že daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost.
7: Protože zpětně mění podmínky pro podnikání v tomto roce. Navíc budou ohroženy naše investice do stability výroby pohonných hmot a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Každá miliarda odvedená na této dani bude chybět při financování modernizačních a rozvojových projektů, bez kterých nebudeme plnit přísné unijní podmínky.
3: Kvůli vysokým cenám pohonných hmot rozhodla vláda minulý týden o zastropování jejich cen, o snížení spotřební daně na naftu a právě taky o návrhu mimořádné sektorové daně pro rafinérie. Ta má platit v letech 2026 a 2027. Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po vyučování. Podle ředitele Lukáše Kravného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu, děti ho ale porušovaly, proto zavedl nový systém.
8: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
3: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů znovu nebodovali. Po prohře s Chorvatskem podlehli v Edenu Anglii 0-2. Utkání výrazně ovlivnilo vyloučení Pavla Šulce, který dostal červenou kartu po zákroku na Andersona a zásahu asistentů u videa. Češi pak v oslabení dvakrát inkasovali. O klíčovém momentu mluvil po zápase reprezentační kouč Santi Denia.
9: Nebyla to chyba, takové momenty fotbal přináší. Ztratil míč a chtěl ho hned získat zpět. Šulcovi věříme, je pro tým důležitý. Ne pro další zápas, ale do budoucna určitě. Je to velmi dobrý hráč.
3: Další zápas čeká český tým v sobotu v Oviedu proti mistrům světa ze Španělska, kteří porazili Chorvatsko 4-1 a v Lize národů zůstávají 100%.
10: Překážky na D35 u Svitav i ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D35 opatrně na začátku dálničního úseku u Svitav ve směru na Hradec Králové. Na kilometru 200 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. V Praze pozor na vjezdu do Strahovského tunelu od Smíchova ve směru na Břevnov. Uvízla tam porouchaná dodávka, projíždějte opatrně. V Brně už projedete Pisáreckým tunelem i ve směru k výstavišti. Už se podařilo vyřešit situaci s nadměrným nákladem. A v Opavě se dnes v noci pracuje na silnici 46. V Ratiborské ulici opravují vodorovné značení. Provoz je omezený mezi Zámeckým a Nádražním okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude jasno, postupně až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Válka je něčím, co znají občané zemí Evropské unie jen z médií. V Evropě se neválčilo dlouhé desítky let. Války na Balkáně v 90. letech Evropané považovali za dění někde na periferii a spousta lidí tak vnímá i ruskou agresi proti Ukrajině. Stejně to mnozí cítili i v létě 1914 a probudili se do střetu mezi velmocemi, do první světové války. Dnešní svět se Evropě v roce 1914 podobá mnohem víc, než si lidé myslí, zní základní teze knihy, kterou v roce 2026 napsal špičkový norský historik Odd Arne Westad, který působí ve Spojených státech. Vyšla zatím jen anglicky a mohli bychom ji přeložit jako blížící se bouře, moc, konflikt a varování z historie. Od mikrofonu pořadu Ex Libris vás zdraví Ondřej Houska.
2: Ex Libris.
12: Stejně jako v období před rokem 1914, i dnes panuje hluboce zakořeněné přesvědčení, že válka mezi nejdůležitějšími světovými velmocemi je, pokud ne nemožná, tak přinejmenším velmi nepravděpodobná. Této samolibosti se musíme zbavit.
11: Odd Arne Westad je především historikem studené války, dnes možná tím vůbec nejrespektovanějším. Je tak povolán k tomu tvrdit, že je omyl myslet si, že se dnešní svět podobá studené válce, což je srovnání, které často zaznívá. Jeho propagátoři tvrdí, že jako spolu během studené války soupeřili Spojené státy a Sovětský svaz, teď jsou dvěma supervelmocemi Američané a Číňané. To ale není přesné. Neexistují dva pevné bloky, ale kromě supervelmocí i řada dalších mocenských center s množstvím skutečných i potenciálních konfliktů.
12: Náš svět se nepodobá ničemu, co by kdokoliv z nás zažil během svého života. Připomíná však do značné míry svět před více než 100 lety. Od konce 19. století až do roku 1914. I tehdy jsme žili ve světě mnoha velmocí, které mezi sebou soupeřily a usilovali o nadvládu nad svým okolím. Nacionalismus a populismus byly na vzestupu a mnoho lidí mělo pocit, že tehdejší globalizace jim nepřinesla nic dobrého. Protekcionismus a cla se zvyšovaly a stále více lidí obviňovalo občany jiných zemí ze svých problémů. Mezi hlavní témata patřila imigrace a terorismus. Vůdci po celém světě se obávali vojenských akcí, ale přesto se na konflikt připravovali takovým způsobem, který téměř zaručoval, že pokud by v Evropě vypukly nepřátelské akce, velmoci by se do nich zapojili. Tento svět skončil katastrofální válkou. V důsledku zničení celých společností vedly následky první světové války k tomu, že i po skončení čtyřletých bojů konflikt znovu a znovu vzplanul. Globální ekonomický rozvoj se zpozdil o desítky let. Nejhorším důsledkem však bylo lidské utrpení.
11: Válka lidstvo provázela od nepaměti a něčím neznámým není ani v dnešním světě. Těžko očekávat, že by tomu v dohledné budoucnosti mohlo být jinak. Vestat ve své knize varuje především před válkou mezi velmocemi.
12: Válka ve všech svých podobách je strašná věc. Války velmocí jsou však ničivější než jiné kvůli své intenzitě a rozsahu, kvůli používaným zbraním a kvůli své tendenci k šíření. Kdyby došlo k válce velmocí, všechny ostatní současné války by ve srovnání s ní ztratily na významu, i kdyby v ní nedošlo k použití nejničivějších zbraní hromadného ničení. Zemřeli by miliony lidí, lidský pokrok by se vrátil o celou generaci zpět a naše děti by strávily celý život tím, že by vše znovu dávali dohromady. Pokud nás historie něco učí, nyní je ten správný čas, abychom si z toho vzali ponaučení, abychom neskončili v další válce velmocí.
11: Přímý střet velmocí svět nezažil od druhé světové války. Vzpomínka na něj se tedy čím dál víc vytrácí. V minulosti se ukázalo, že lidé mají tendenci vnímat jevy, které už dlouho nepřišly, jako neskutečné, jako vyloučené. Je to bohorovnost, která se jim už v minulosti vymstila, upozorňuje historik Arne Vestad v knize Blížící se bouře – moc, konflikt a varování z historie.
12: Tato kniha představuje argument pro hledání kompromisu mezi velmocemi. Nikoli dohody, nikoli zbližování, nikoli morální rovnocenosti, ale prozatímních ujednání, alespoň v některých otázkách, které dnes vedou k eskalaci konfliktů. Právě takových kompromisů se na počátku 20. století nepodařilo dosáhnout a jejich absence výrazně zvýšila pravděpodobnost války mezi velmocemi. Tvrzení, že dnes jsme ze své podstaty schopni dosáhnout vzájemného porozumění lépe než tehdy, se zdá být neopodstatněné. Od konce druhé světové války zažíváme 80 let někdy vratkého míru mezi velmocemi. Ale i 19. století bylo v Evropě převážně mírové a přesto v roce 1914 vyústilo v zničující válku. Ve strategických záležitostech, stejně jako ve financích, minulé výsledky nejsou zárukou budoucí.

0: Čína je velmocí, jejíž síla a význam rychle roste. V některých ohledech je srovnatelná s císařským Německem před první světovou válkou. Také ono bylo státem deroucím se za tím, co chápalo jako své místo na slunci. Ovšem pozice a význam dnešní Číny je ještě mnohem silnější.
1: Čína je přední světovou výrobní velmocí, na kterou připadá přibližně 31% celosvětové výrobní produkce, což je více než u následujících 4 velmocí dohromady. Dominuje globálním dodavatelským řetězcům u většiny klíčových produktů, od oceli přes stavbu lodí až po elektroniku. Stejně jako Německo na počátku 20. století se na tuto pozici vypracovala prakticky z ničeho a ohromila tím celý svět. Relativní postavení Číny ve výrobním sektoru je však dnes více než dvakrát silnější než postavení císařského Německa v roce 1914.
0: Americko-čínská konkurence je nespochybnitelným faktem dnešních mezinárodních vztahů. Z globálního pohledu nepochybně jde zdaleka o nejdůležitější bilaterální vztah. Spojené státy se ovšem ocitají v silně rozpolcené pozici. Panuje v nich velká míra shody na tom, že Čína je jejich hlavním rivalem a je nutné jí čelit. Je to jedna z mála věcí, na které se shodnou republikáni i demokraté, jinak věčně rozhádané americké politické strany. Zároveň ale je v Americe stále silnější pocit, že by země měla své globální angažmá omezovat.
1: Americká politika se nyní ocitá v rozporu mezi stále konfrontačnějším pohledem na svého hlavního rivala Čínu a přáním celkově se v mezinárodních záležitostech angažovat mnohem méně. Téměř stejně jako Velká Británie na počátku 20. století chtějí Spojené státy být respektovány jako země číslo jedna. Zároveň se však chtějí stále méně angažovat v obraně této pozice. Výsledkem je rostoucí napětí s hlavními mocnostmi, které jsou na vzestupu, rostoucí nejistoty mezi spojenci USA a rostoucí nepředvídatelnost ohledně postoje Spojených států k mezinárodním záležitostem.
0: Nejistota ohledně toho, jak se budou Spojené státy v případné krizi chovat, přitom může mít velmi neblahé následky. Spojenectví, která mezi sebou evropské velmoci měly v roce 1914, byla mnohem méně pevná a formalizovaná, než jsou ta dnešní. I dnes ale platí, že pevný postoj často dokáže válce předejít, zatímco pochyby mohou spíše povzbudit agresora. Zároveň dnes rostou hlasy, že Američané by v případě čínského útoku na Tchaj-wan spíše nezasáhli a že je tedy střet mezi velmocemi vyloučen už kvůli tomu. To ale vůbec není jisté.
1: Existuje mnoho důvodů, proč by Spojené státy byly ochotny vést válku o Tchaj-wan. Ten klíčový je téměř přesně stejný jako ten, který v roce 1914 přivedl Británii do války. Většina politických činitelů ve Washingtonu se domnívá, že bez zásahu USA by Čína rychle zvítězila a přistoupila k přetvoření východní Asie podle svých představ. Po skončení války by se Spojené státy ocitly vyloučeny z nejdůležitějšího regionu světa, s pověstí a morální autoritou v troskách. I pro ty, kdo se hlásí k přání omezit zahraniční angažmá USA, jako je například prezident Trump, by to znamenalo příliš velký ústup a navíc na nesprávném místě. Čest a postavení by při rozhodnutí bojovat hrály významnou roli, ale existovala by také víra, že se Spojené státy mohou spolehnout na své regionální spojence, především na Japonsko, stejně jako přání uštědřit Čínské lidové republice porážku a zabránit jí tak v tom, aby Ameriku ohrožovala na širší globální scéně.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V dnešním pořadu hovoříme o tom, jak je současný svět nebezpečně podobný tomu, který rozvrátila první světová válka. Neplatí přitom, že svět je plný lídrů, kteří upřímně touží po válce. To nebyl ani případ roku 1914. Jenže tehdy nakonec došlo ke světové válce, i když si ji prakticky žádný z rozhodujících činitelů nepřál. Okolnosti, které k tomu vedly, přitom v mezinárodních vztazích přetrvávají, varuje profesor Ott Arne Westad v knize Blížící se bouře. Moc, konflikt a varování z historie.
1: Jen velmi málo lídrů je z hlouby duše přesvědčeno, že velká válka je pro jejich zemi tím nejlepším řešením. To, co rozhodující činitele žene k válce, je obvykle strach. A to často strach paralyzujícího charakteru, který jim brání podniknout kroky, které by mohly odvrátit vojenský konflikt nebo alespoň získat čas potřebný k vyjednání míru. Takový strach má různé podoby. Strach z ponížení, strach z porážky, strach z podvodu, strach, že už bude příliš pozdě. První světová válka se z krize proměnila v konflikt hlavně kvůli paralyzujícímu strachu. Schopnost naučit se žít se strachem a nejistotou je klíčovým prvkem strategie, který je však těžké dosáhnout.
0: Profesor Westad jako každý dobrý historik nesklouzává k laciným paralelám mezi naší minulostí a přítomností. Upozorňuje ale, k čemu nám je znalost této minulosti dobrá, jak to vyjádřil v rozhovoru pro podcast Hidden Forces z 2. března 2026.
1: Cílem mé knihy není prezentovat historii jako nějakou svírací kazajku. Nejsme předurčení zopakovat stejné chyby jako naši předci na začátku 20. století. To vůbec ne. Ale čelíme velmi podobné situaci. Když ji pochopíme, tak nám to pomůže se těmto chybám vyhnout.
0: Ale není válka mezi velmocemi vyloučená už proto, že tyto země vlastní jaderné zbraně? Tím pádem se vzájemně drží v šachu hrozbou zaručené destrukce, jako tomu bylo i v době studené války, tehdy především ve vztahu mezi Američany a Sověty. Ani jaderné zbraně ale nejsou stoprocentní pojistkou proti střetu zemí, které je mají.
1: I když můžeme doufat, že destruktivní potenciál, kterým disponují světoví vůdci v 21. století, zvýší práh pro válku mezi velmocemi oproti minulosti, neexistují téměř žádné důkazy o tom, že by válku zcela znemožnil. Nejenže jsme se během studené války ocitli na pokraji jaderné války, ale dnes máme více jaderných mocností a mnohem složitější mezinárodní řád, než tomu bylo tehdy. A i když bychom si mohli přát, aby existence jaderných zbraní představovala účinný odstrašující prostředek proti konvenčním válkám velmocí, existuje jen málo důkazů o tom, že zbraně hromadného ničení zabraňují válkám jakéhokoliv druhu. Naopak, je větší pravděpodobnost, že země použijí své nejničivější zbraně, pokud války budou vleklé, jak tomu bylo v případě chemických zbraní během první světové války.
0: V posledku vždy rozhodují lidé, úzký okruh nejvýše postavených činitelů jednotlivých zemí. Tak tomu bylo v roce 1914 a tak by tomu bylo i v případě nějaké dnešní mezinárodní krize. I když je společenská struktura nebo rychlost přenosu informací nesrovnatelná, i dnes by lídři jednali pod tlakem času, v obavách o to, co jejich činy způsobí, či naopak nespůsobí, nebo ve snaze zalíbit se veřejnému mínění. To, jací lidé sedí v nejvyšších patrech politiky či armády, tak má úplně stejně zásadní význam jako v létě roku 1914.
1: Dnešní svět je přinejmenším stejně chaotický jako svět před první světovou válkou. A je velmi obtížné tvrdit, že naši vůdci jsou kvalitnější než ti, kteří vládli před rokem 1914. Nemálo dnešních představitelů velmocí projevuje stejnou rozmrzelost a nepředvídatelnost jako německý císař Vilém nebo podobnou míru váhání a nerozhodnosti jako britský premiér Asquith či ruský car Mikuláš.
0: Už několik odborníků upozornilo na podobnost mezi americkým prezidentem Trumpem a předválečným německým císařem Vilémem II. Vede je k tomu mimořádně vznětlivý a sebestředný charakter obou mužů. Vilém II. Často hrozil válkou, ale když šlo do tuhého, vždycky otočil a postavil se na stranu míru. Tedy až na léto roku 1914. Nepředvídatelnost jeho hnutí mysli hrála v eskalaci krize nemalou roli. Jak trumpovské. Čínský lídr Xi Jinping a především ruský prezident Vladimir Putin jsou zase doslova posedlí svým historickým odkazem. Stejně uvažovalo nemálo státníků před první světovou válkou. Putin přitom přemýšlí v pojmech, které jako kdyby vypadly ze světa soupeření velmocí před rokem 1914.
1: Putin a mnozí z jeho příznivců to považují za existenční otázku. Rusko potřebuje mít svou vlastní zónu kontroly, svůj ruský svět, který by zabránil, aby bylo ovládáno a vykořisťováno Západem. Tuto potřebu může uspokojit pouze nějaká forma impéria. Oběti v podobě mrtvých Rusů a škody na ekonomice země jsou proto méně důležité, alespoň do doby, než dojde k úplnému ekonomickému kolapsu nebo k významné porážce ve válce. A Putin i jeho stoupenci věří, že jejich bezohledné vykořisťování ruských zdrojů a nacionalismus obyčejných Rusů, stejně jako jejich ochota trpět pro svou vlast, těmto scénářům zabrání. Bez ohledu na to, jak válka na Ukrajině skončí, dnes není mnoho důvodů věřit, že Putin plánuje rozšířit svůj teritoriální expanzionismus na země, které jsou v současnosti členy NATO. To však neznamená, že ruský imperialismus nepředstavuje hrozbu pro Evropu nebo že kvůli němu nemůže vypuknout válka velmocí. Vzhledem k mnoha slabostem Ruska ve srovnání s ostatními velmocemi je velká část Putinovy zahraniční politiky oportunistická. Když uvidí příležitost rozšířit ruskou kontrolu, využije ji, i když s tím budou spojena značná rizika eskalace. Ze všech dnešních vůdců je to právě Putin, jehož způsob uvažování nejvíce připomíná myšlení z období před rokem 1914. Území znamená bezpečnost a moc lze prokázat pouze ochotou použít sílu.
0: Rusko je ovšem samo o sobě mnohem slabší než Západ. Platí to ale pouze v případě, že jsou Spojené státy a evropské země jednotné. Nejednota naopak může pro potenciálního útočníka sloužit jako vítaný moment, kdy se pustí do akce. Zpochybňování transatlantického spojenectví je tak tou největší pozvánkou k válce v Evropě, upozorňuje historik Ott Arne Westad v knize Blížící se bouře, moc, konflikt a varování z historie.
1: Největší příležitostí pro Putinův ruský imperialismus je samozřejmě vyhlídka na vystoupení USA z NATO. Již 100 let doufají sovětští i ruští vůdci, že atlantické partnerství zanikne a Rusko bude muset čelit pouze evropským mocnostem. Stalin i Putin si uvědomovali, že NATO ve své původní podobě představuje pro Rusko příliš velký mocenský blok, než aby ho mohlo úspěšně vyzvat v jakémkoliv územním sporu. Dnes však poprvé od druhé světové války existuje reálné riziko, že se Spojené státy a Evropa od sebe vzdálí. Nic by nemohlo zvýšit pravděpodobnost války v Evropě více než takový vývoj.
0: Agresor musí vědět, že jeho akce nezůstane bez odpovědi. V roce 1914 nebylo zcela zřejmé, které velmoci budou bojovat. Například němečtí politici do poslední chvíle věřili, že Velká Británie zůstane stranou konfliktu. Londýn během červencové krize nezaujal zcela jasný postoj, a to i proto, že ho neměl. Britská vláda nebyla jednotná. Prostě obecně platí, že pochybnost o pevnosti daných závazků může konkurenční mocnost pochopit jako vhodnou příležitost k akci. To dnes platí i ve vztahu k Číně a Rusku. A je to skutečnost, která nás opravňuje konstatovat, jak nebezpečný charakter má zahraniční politika administrativy amerického prezidenta Trumpa.
1: Důležitým faktorem je, že věrohodné odstrašování obecně funguje. Kdyby byli němečtí představitelé v červenci 1914 přesvědčeni, že se proti nim postaví i Velká Británie, bylo by mnohem méně pravděpodobné, že by vyhlásili válku Rusku a Francii. Pokud dnes šéfové čínské komunistické strany věří, že Spojené státy pomohou bránit Tchaj-wan, je méně pravděpodobné, že na tento ostrov zaútočí. Stejně tak přítomnost amerických vojsk v Jižní Koreji snižuje pravděpodobnost ofenzívy ze strany severu. V Evropě je základním kamenem odstrašování proti ruské agresi článek 5 smlouvy o NATO, který stanoví, že ozbrojený útok proti jednomu členovi NATO se považuje za útok proti všem. Jakýkoliv pokus o změnu těchto zásad v době vysokého napětí, jako je to současné, by mohl mít katastrofální následky.
0: Jak případné válce mezi velmocemi zabránit? Kromě toho, že aliance musí být pevné a jejich reakce předvídatelná i pro potenciální agresory, se od Arne Vestad ve své knize přimlouvá třeba za diplomacii. Ta byla stvořena proto, abychom se mohli bavit i s nepřáteli, nejen s přáteli. Výzvy k tomu, aby se světoví státníci nesetkávali, aby zpřetrhali vzájemnou komunikaci, jsou podle Vestada nebezpečné. Nejistota nebo nepřesné vnímání záměrů protistrany v historii často vedly ke zhoubným důsledkům. S tím se dá souhlasit. Komunikovat je nutné i s lídry, kteří nám mohou připadat jako odpudiví. Je ale samozřejmě nutné mít jasno, čeho chceme komunikací dosáhnout a musíme být při této komunikaci jednotní. Pokud by spojenci do jednání s protivníkem šli s nejednotnými postoji, jen by sami sebe oslabili. Od Arne Vestad ve své knize srozumitelně vysvětlil, že náš dnešní svět se nápadně podobá situaci v Evropě v roce 1914. Je samozřejmě jen na nás, abychom nezopakovali kroky, které naše předky dovedly do zničující světové války. Kniha profesora Vestada vyšla v roce 2026 anglicky a mohli bychom ji do češtiny přeložit jako Blížící se bouře, moc, konflikt a varování z historie. Citace z ní četl Ivo Tajmr, dramaturgii pořadu měla Naďa Reviláková, technicky spolupracoval Jiří Flosman. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.
2: Věda plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Voda v okolí Odoleny vody zůstává kvůli kontaminaci olovem dál nepitná. Úterních 33 zveřejněných rozborů přitom neprokázalo překročení povoleného limitu. Omezení platí pro zhruba 15 000 lidí ve 12 obcích. Pitnou vodu jim zajišťují cisterny. Vodárny pokračují v kontrolách a proplachování sítě. Policie mezitím prověřuje možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Americkým jednotkám dneškem končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku. Podle iráckých bezpečnostních expertů ukončení americké vojenské přítomnosti může posílit postavení pro iránských milic v zemi. Varují taky před možným návratem dalších odpůrců Spojených států, včetně takzvaného Islámského státu. Irácké ministerstvo obrany podle stanice Al Jazeera uvedlo, že vztahy mezi Irákem a koalicí vedenou Spojenými státy budou pokračovat. Španělsko do konce října prodloužilo sezónu boje proti lesním požárům. S odvoláním na ministerstvo vnitra o tom napsal deník El País. Podle něj tak toto období bude poprvé trvat 5 měsíců, což je o 15 dní déle než loni. Prodloužení úřady odůvodnili tím, že chtějí udržet v provozu opatření do doby, než se riziko výrazně sníží. Španělsko letos postihly rozsáhlé lesní požáry. Podle údajů resortu při nich zahynulo 21 lidí. A Frýdecko-Místecká nemocnice postaví ve svém areálu nový multifunkční pavilon. Půjde o budovu nezávislou na dalších odděleních, která bude schopná fungovat samostatně v případě epidemie. Lékaři budou mít k dispozici 2 operační sály, rentgen, sono, CT a taky jednotku intenzivní péče. Fotbalisté české reprezentace prohráli i druhý domácí zápas v Lize národů. V pražském Edenu podlehli Anglii 0-2. Teď je čekají 2 duely v zahraničí. Nejdříve v sobotu ve Španělsku a pak příští úterý v Anglii. A dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude závodit ve Formuli 1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský pilot prodloužil o další sezónu smlouvu s týmem Aston Martin. Stáj to oznámila na svém webu.
4: Překážka na D1 u Průhonic i ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D1 pozor na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ve sjezdu na Průhonice na 6. kilometru vyteklo palivo z porouchaného vozidla. Na místo jedou hasiči, projíždějte opatrně. A v Praze čekejte překážku také ve Strahovském tunelu. Na výjezdu od Smíchova ve směru na Břevnov stojí porouchaná dodávka, i tam opatrně. Na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru od Lípníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. A s novým omezením počítejte na silnici 38 z Moravských Budějovic do Znojma. U Blížkovic a u Grešlového Mýta budou opravovat vozovku. Do poloviny října tam budou řídit provoz semafory Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude jasno, postupně až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Lidem, kteří neplatí výživné, by od ledna mohlo znovu hrozit vězení. Předpokládá to koaliční novela, kterou projednávají poslanci. Původně měla vejít v platnost už letos v červenci, koalice ji ale nestihla prosadit. Zastánci změny říkají, že hrozba přísnějšího postihu bude nezodpovědné rodiče motivovat k tomu, aby alimenty platili. Podle odpůrců se to v minulosti neosvědčilo a hrozí, že jen přibude vězňů. Co by pomohlo dětem, které jsou na výživném závislé?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Naše pozvání přijali a jsou tady s námi ve studiu v Praze na Vinohradech ředitelka Asociace neúplných rodin Iveta Novotná. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smigl-Skavková. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Paní Novotná, vítáte to, že vláda chce zpřísnit postihy za neplacení výživného?
6: My vítáme to, že nějakým způsobem se řeší neplacení výživného, to je určitě dobrý krok a že se o tom mluví. Nejsme určitě proto, aby se lidé posílali do vězení, ale jsme pro nějakou prevenci a nějakým způsobem řešení toho, že to výživné stále se k dětem nedostává. A vlastně ta novela přichází znova s trestáním neplatičů a podle zkušeností s rodiči ta minulá verze, která byla do roku 2025, fungovala trošku i preventivně, protože na nás se obrací teď rodiče od toho ledna 2026 s tím, že ten druhý rodič přestal platit právě s odkazem na to, že mu nic nehrozí.
5: Paní Smigl-Skavková, váš pohled? Vítáte, že vláda chce zpřísnit postihy za neplacení výživného?
7: Ne, určitě nevítáme, protože byť my souhlasíme s tím, že rodiče mají platit výživné na své děti, tak ten trestní postih podle nás není tou správnou cestou a není to jenom otázka názoru, jsou i data, která nasvědčují tomu, že ta kriminalizace toho neplacení není ta cesta, která rozplatí ty neplatící rodiče a že by vězení bylo něco, co by pomohlo řešit tu situaci, kdy tady jeden z rodičů neplatí.
8: Paní Novotná, vy jste před chviličkou řekla, že nejste pro, aby lidé ve velkém končili ve vězení. Na druhé straně jasně jste se vyjádřila v tom smyslu, že ta předchozí úprava platná ještě loni touto dobou, kdy lidé kvůli neplacení výživného končívali ve vězení, byla lepší. Proč si myslíte, že výživné bude snazší vymáhat, když se to znovu zavede?
6: No, ne snaží vymáhat, bude tam ta prevence, protože teď v tuto chvíli, když pomineme tu trestně právní rovinu, tak máme občanskoprávní rovinu, kdy se výživné dá vymáhat v exekuci, ale bohužel se to nesnadno daří a spoustu těch exekucí je neúspěšných.
8: A kdybyste, promiňte, mohla vysvětlit, v čem ta prevence spočívá, v odstrašení, v tom, že ten dotyčný si řekne, nechci skončit ve vězení, radši začnu platit?
6: Ano, co se týká právě té prevence, tak je to tato možnost, plus tím, že jsem říkala, že určitě nejsme pro to, aby se neplatiči dostávali do vězení, tak jsme pro alternativní tresty nebo domácí vězení a nějakou i spolupráci s tím dotyčným neplatičem, aby nějakým způsobem měl možnost se o to dítě vlastně i finančně postarat.
8: Každopádně jste pro opětovnou kriminalizaci neplacení výživného. Paní Smigl-Skavková, nemůže to fungovat právě tímto způsobem a nefungovalo to tak na některé dotyčné v minulosti, že ta hrozba, že skončí ve vězení, je vedla k tomu, aby radši začali platit?
7: No, on obecně ten odstrašující nebo preventivní moment se tak jako spoléhá na to, že funguje, ale žádná data tomu nenasvědčují, že to, že někomu hrozí vězení, by ho odradilo od páchání trestné činnosti, data úplně neukazují.
8: Promiňte, naopak, že vám do toho vstupuju, možná to za chviličku řekne sama paní Novotná, ale Asociace neúplných rodin, když se dělala průzkum mezi samoživiteli, samoživitelkami, tak ti se vyjádřili v tom smyslu, že od té doby, co došlo k takzvané dekriminalizaci neplacení výživného, se situace pro ně zhoršila.
7: Já neznám ty data a ten výzkum, já mluvím o datech, které jsou dostupná na úrovni státního, nejvyššího státního zastupitelství a podobně, kdy vlastně z lidí, kteří byli ve výkonu trestu za neplacení výživného, tak nějakých, jestli se správně pamatuju, 66% opakovaně bylo ve výkonu trestu za neplacení výživného, takže tady jakoby je vidět to, že ani to vězení jako u velké části z nich tu změnu nespůsobilo a plus jsme se dívali i na data, kde ten odstrašující efekt by se měl promítnout ve využití třeba účinné lítosti, což je tady možnost, že vlastně to trestní řízení nakonec nedoběhne, ten obviněný začne platit a vlastně v případě tady toho trestného činu neplacení výživného, tak jenom asi v 10% těch případů byla využitá ta účinná lítost. Takže
8: což jsou fungoval data Ministerstva spravedlnosti
7: nejvyššího státního zastupitelství.
8: Nejvyššího státního zastupitelství. Děkuju za to upřesnění. Těchto dat, paní Novotná, jste si vědoma a neukazují, že ten váš předpoklad, že když se znovu kriminalizuje neplacení výživného, tak to bude fungovat jako prevence, se nemusí úplně naplnit?
6: My vidíme ten nárůst rodičů, kteří se na nás obracejí právě od toho ledna a je neustále zvyšující se. Co se týká i dat z exekutorské komory, tak tam je také vidět, že je ten nárůst i exekucí, co se týká u nezletilých dětí na výživném a je to naše zkušenost. Jsou to data z průzkumu přes Asociaci neúplných rodin a z zkušenost z infolinky, kterou máme právě s rodiči, kteří se na nás obracejí. Je pravda, že pokud dotyčný neplatič se dostane do vězení, tak se do toho kolečka dostane ve spirále a těžko se z toho dostává a těžko se znovu rozplatí. Ale my se právě bavíme o té prevenci, kde vůbec se vlastně u toho zákona neřešilo, u té novely, která je od toho roku 26 právě ta prevence, kde ty rodiče opravdu tu hrozbu viděli a
8: a toho. Tato prevence před rokem touto dobou ještě fungovala podle vás navzdory těm datům nejvyššího státního zastupitelství, která tady před chviličkou zmínila paní Smigl-Skavková?
6: Ano, my totiž nevidíme podle těchto dat ty rodiče, kteří vůbec vlastně ten druhý rodič se nedostal k tomu trestnímu oznámení, protože ten rodič, který má platit to výživné, ho právě platil. A je spoustu rodičů, kteří finance mají a tímto způsobem způsobem se vlastně teď vyhýbají a třeba i exekutory na ně krátký, protože pracují na černo, pracují jako ičaři a umí vlastně v té společnosti, co se týká těch dluhů, chodit.
8: Paní Smigl-Skavková, tak co říkáte na tuto zkušenost z neziskového sektoru, kdy, já už jsem na to narážel před chviličkou, samoživitelé, samoživitelky říkají, ta situace se zhoršila?
7: Já nespochybnuju to, že jsou případy, kdy to zafunguje. Jo? To není tak, že by to nikdy nefungovalo, ale přijde mi, že ten podíl není tak veliký a přijde mi, že ta cena, kterou za to platíme v podobě teda té kriminalizaci a toho, že část těch rodičů skončí ve výkonu trestu, si myslím, že tomu není adekvátní. A já souhlasím s tím, že by nástroje prevence měly být, ale viděla bych je třeba úplně jiné než té kriminalizaci. Viděla bych je v tom, že by třeba se posílaly ze strany státu nějaké upomínky, že mají rodiče platit jako víc měkkých nástrojů, než to nechat zajít tak daleko, že dojde k tomu trestnímu stíhání.
8: A nebyla byste ani pro alternativní tresty?
7: No, já bych určitě pro ně byla, ale v momentě, kdy umožníte alternativní tresty, tak vždycky tam je možnost, že ten trest se promění ve výkon trestu odnětí svobody. Takže bohužel tuhle cestu my jako nemáme v našem právním řádu.
8: Paní Novotná, nebudeme za to znovu zavedení kriminality, neplacení výživného, jakožto společnost platit až příliš vysokou cenu, protože ve věznicích přibude lidí s touto potíží, s tímto deliktem, kteří potom, protože už budou mít zápis v trestním rejstříku, si budou hůř hledat zaměstnání a možná spadnou ještě do té další dluhové spirály, protože pak už třeba ani nebudou schopni ty alimenty platit?
6: Z toho pohledu bych určitě zdůraznila tu potřebu toho dítěte a stát by se neměl dívat na to, kolik stojí ochrana práv dětí a měl by se o ty děti postarat. Já, jak jsem říkala, nejsem jednoznačně pro zavírání lidí do vězení, ale pro alternativní tresty a pro tresty jako takové a tím je právě to domácí vězení nebo předtím už třeba nějaké lehčí tresty a tím pádem by ten dotyčný mohl pracovat, ale byl by omezen na nějaké své osobní svobodě a musel by být doma, chodit do práce a tu možnost by měl hradit výživné. Co se týká toho, kolik stojí ten neplatič vlastně stát, tak když se na to podíváme, tak dítě, které vyrůstá v chudé rodině, tak jeho šance na úspěch ve škole, jeho odtržení od ostatního kolektivu a vlastně i ten dopad toho, když ten rodič neplatí a ten primární rodič, který se stará o to dítě, musí vlastně schánět finance, ten si nemůže dovolit si říct, teď nebudu chodit do práce, protože on to dítě má. Takže ten dopad na to dítě není jenom finanční, ale i o tom, že ten rodič nemůže s tím dítětem jít na hřiště, nemůže si s ním tolik povídat, nemůže se s ním trávit přípravu do školy. Takže ten dopad u toho neplacení výživného na to dítě z dlouhodobého hlediska může ten stát stát mnohonásobně víc než ten neplatič ve vězení.
8: Ale stát nicméně taky něco stojí, když musí někoho věznit, tak jestli by se bývaly tyto prostředky nedaly použít jinou cestou, třeba právě takovou, která by pomohla těm samoživitelkám, které nemají peníze.
6: Určitě i tady ta možnost by byla ideální, kdyby stát podporoval ještě víc neúplné rodiny, ty chudé neúplné rodiny a zároveň i dával více prostředků do nějaké jakoby práce s těmito rodiči, kteří se neumějí postavit na vlastní nohy a právě dostávají se taky sami do tíživé finanční situace, ale ta práce musí být s oběma těmi rodinami a za nás určitě práce nebo dopad na ty děti je opravdu nejdůležitější.
8: Paní Smigl-Skavková, vy jste předsedkyní výboru asociace organizací v oblasti vězeňství, z čehož tedy určitě vyplývá i ta vaše pozice v této věci, ale neměla by na prvním místě být ochrana dětí, jak tady před chviličkou řekla paní Novotná?
7: S tím já určitě souhlasím. Já si jenom myslím, že ta cesta kriminalizace neplacení výživného není ta správně zvolená cesta. Je to taková dlouhá, nejistá cesta s nejistým cílem jít tou cestou trestního řízení. A já úplně souhlasím s tím, že stát by ty peníze měl investovat jinak a lépe. Měl by investovat do dětí. Jejich zájem taky vidím jako, že je prvořadý. Ale tak tam je spousta cest, jak zefektivnit a zpřístupnit třeba to náhradní výživné, které v současné době tak, jak je nastaveno, to opravdu, když to řeknu ještě hodně kulantně, to není ideální, je poměrně těžko přístupné, než ho vůbec Česká republika zavedla, tak to trvalo desítky let, protože ta investice se všem zdála moc vysoká, těch pár milionů ročně. Takže ano, souhlasím s tím, že ten zájem těch dětí je na prvním místě, ale já si nemyslím, že to, že potenciálně jeden z jejich rodičů skončí ve vězení, je cesta, která je v jejich nejlepším zájmu.
8: Zachytil jsem taky argument, že v některých případech tomu bývalo tak, že ti dotyční neplatiči začali platit až ve chvíli, kdy se ocitli ve vězení a začali pracovat.
7: No, ve vězení práci má zhruba polovina odsouzených, takže práci nemají všichni. Navíc ta odměna samozřejmě, to není mzda, že jo, to je prostě odměna nějakých 7 000 něco měsíčně. Takže pokud je odsouzení mají práci, tak samozřejmě výživné je přednostní pohledávka, takže splácí, ale není to moc. A často, že my pracujeme s těmi klienty, a já mám zkušenost vlastně i z té přímé klientské práce s těmi lidmi ve vězení po propuštění, i po tom propuštění mají problém tu práci sehnat, ale na svobodě samozřejmě můžou splácet výrazně víc, než jsou ve vězení, a ti neplatiči výživného navíc často chodí na kratší tresty, kdy celý ten administrativní proces z té věznice je tak dlouhý, že do práce ani nemůžou začít chodit, že přednost dostávají ti vězni, kteří mají delší tresty, protože to je prostě byrokraticky náročná věc. Takže my máme i tu zkušenost, že ti neplatiči, kteří za to neplacení chodí do vězení, tak často ani pracovat nestihnou, protože to ta mašinérie nestihne tak rychle vyřídit.
8: A proto vy, paní Novotná, říkáte, že by se maximálně měly využívat ty tresty alternativní, které nekončí tím, že člověk jde do vězení, ale třeba tím, že má domácí vězení a tak podobně.
6: Ano.
8: Ale využívá se to dostatečně v Česku?
6: No, právě ty alternativní tresty nejsou využívány. Na nás, když se obrací rodiče s tím, že chtějí pomoc s vymáhání výživného vůbec tím procesem, ono je to tak administrativně a právně pro ně složité, že nám posílají pak různé dokumenty, právě i ty trestní oznámení, pak rozsudky, a vidíme i informace o tom, jak jim chodily třeba platby z té věznice. A je pravda, že tak u poloviny by se dalo říct, že nechodilo vůbec nic, a u poloviny chodí částky od 500 třeba do 1000 korun. Ale tady pro ty rodiče i těch 500 korun měsíčně je velká částka, a máme i tu informaci, že opravdu, když jsou propuštěny, tak nejspíš ten dopad toho odnětí svobody na to nové sehnání práce je pro ně těžký, ale naopak ty rodiče zase říkají, že dokavať byli v té věznici, že jim chodilo aspoň něco. Proto ty alternativní tresty jsou určitě lepší, protože tam budou moc pracovat po celou dobu a zároveň se i vyhneme tomu, kdy ty rodiče záměrně neplatí, ale přitom platit mohou.

0: ne, povinnosti, třeba nějaké programy, které se zaměří na to, že ten odsouzený řeší ty příčiny té trestné činnosti, učí se nějaké zodpovědnosti, rodičovským kompetencím a tak dále. Tohle všechno jsou skvělé věci.
1: Ale vždycky
0: na konci je to vězení. A
1: ty
0: naši klienti, no bohužel často ta kriminalizace dopadá nejvíc na ty sociálně jako slabší lidi. Jo? To je ta naše klientela. To jsou ti, kteří nejčastěji v tom vězení pak končí.
1: Paní Novotná, nedopadne to tak, nebudeme svědky od ledna, pakliže dojde k tomuto zpřísnění toho, že ve velkém sociálně slabší lidé budou znovu ve vězeních?
2: Co se týká té novely, tak ta by právě měla rozlišovat, jestli je tam úmysl toho neplacení nebo není. Takže tam by se mělo předpokládat, že ten, kdo nemůže platit právě protože je nemocný nebo z nějakého ospravedlnitelného důvodu, tak by se do toho vězení dostávat neměl. Co se týká té praxe, tak to ukáže až v případě, kdy ten zákon bude schválen. Co se týká těch sociálně slabých, tak my i vidíme, že bohužel i ta druhá stránka vlastně té rodiny, která se stará o ty děti, tak vlastně je úplně na stejné úrovni, na podobné jako tito sociálně slabí neplatiči, protože většinou dohromady ty rodiny se dávají z podobných kruhů, takže tam bohužel pak ten sociální systém úplně zcela nepomáhá, protože máme tady novou dávku státní sociální podpory, takzvanou superdávku, která do příjmu domácnosti započítává to, co je v rozsudku a zároveň nezapočítává náhradní výživné. To znamená, že pokud rodič dostává náhradní výživné od státu, ale je mu započítáno to, co má v rozsudku, tak vlastně je to, jak kdyby nedostával žádné výživné, protože vlastně v rámci té sociální dávky dostane jenom prostě stejnou částku. Takže vlastně my tady vůbec v rámci státu nepomáháme tam, kde to vypadá, že pomáháme těm sociálně slabým. Proto ta exekuce, kde nejde vymáhat náhradní výživné, které rodič dostane, tak vlastně nepomůže a proto my řešíme v rámci Asociace neúplných rodin nějakou právě tu trestní alternativu.
1: Na kritice toho, jakým způsobem je nastaven český sociální systém, dámy, mám pocit, se do určité míry shodneme, ale abych ještě vytáhnul to, co teď připomněla paní Novotná, obracím se na vás, paní Smigl-Skavková, že vězení ve výši jednoho roku bude hrozit od ledna těm, kteří déle než 4 měsíce úmyslně neplatili výživné. Není to dost podstatná podmínka, ta úmyslnost?
0: Určitě je otázka, jak složité bude ten úmysl u soudu prokazovat. A i tak mě prostě přišlo lepší to nastavení, tak jak to je teda platné teď od ledna, kdy vlastně to vězení hrozilo pouze, nebo ten trestní postih pouze v případech, kdy to dítě bylo vystaveno stavu nouze, což mně přijde taková jako dobrá kompromisní varianta, kdy v těch opravdu naléhavých případech tam ta trestnost je. Ten úmysl, ano, je dobře, že to, že se to nevrací úplně do toho, 100% do toho stavu, jak to bylo před tou novelou. Mám spíš obavu z toho, jak to s prokazováním toho úmyslu bude a bohužel často ta praxe vypadá jinak, než tak, jak je to napsáno na papíře. A my máme spoustu klientů, vlastně tady se velice shoduju, že tam by bylo potřeba pracovat s těmi rodinami celkově, dát jim nějakou efektivní podporu, já nevím, nějakou mediaci klidně zdarma, podpořit to, aby se spolu dokázali nějak domluvit a naopak jsou data, která ukazují, že v momentě, kdy ty rodiče už jsou v konfliktu, tak to splácení vlastně to tam jako tomu naopak brání. Jo? Jakmile tam je nějaký konflikt na škole trestní řízení, tak to tomu nesvědčí. A to jsou podle mě věci, do čeho by ten stát měl investovat.
1: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že ještě 5 minut budou našimi hosty předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smigl-Skavková a ředitelka Asociace neúplných rodin Iveta Novotná.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak už jsme řekli, tak k té poslední změně, tedy k takzvané dekriminalizaci neplacení výživného, došlo letos v lednu. Neměl by stát, paní Novotná, nejprve dobře zanalyzovat, jaký dopad tato změna ve skutečnosti měla ve všech různých ohledech, než se pustí do změny další?
2: Tady jde o to, že ty děti, o kterých stále mluvíme, nemají čas na to, aby někdo něco analyzoval. Tam je potřeba co nejrychleji jednat a vlastně ten zákon, jak je v této podobě, ono zní hrozně hezky, že ten trestný čin tam je, když to dostává dítě do stavu nouze nebezpečí, ale my se setkáváme s tím, že se na nás obrací rodiče, že byli podávat trestní oznámení a vlastně při tom šetření vlastně bylo zjištěno, že ten rodič právě z důvodu, že nechce to dítě dostat do stavu nouze a nebezpečí, ten, co se primárně o to dítě stará, chodí do práce, chodí na více hodin než jiní rodiče, tak vlastně díky tomu to dítě v tom stavu nouze není, takže ten trestní čin se vlastně nestane. Takže kdyby se to řešilo tím způsobem, že se odkloníme od toho primárního pečujícího rodiče, co všechno on dělá pro to dítě, tak by to možná smysl mělo ten zákon, jak je napsaný teď, ale bohužel z těch zkušeností, co máme, tak vlastně k tomu trestnému činu nedochází.
1: Paní Smiglskavková, nezní vám to docela urgentně, tato zkušenost ze strany neziskového sektoru, a nemluví to proto, aby se ten zákon změnil zase a co nejdřív?
0: Já vůbec nejsem v rozporu s tím, že ta situace neúplných rodin není dobrá a měli bychom s ní něco dělat, nebo stát by s ní měl něco dělat. Pořád si nemyslím, že ta kriminalizace je to, co nám prostě to zajistí. Jinak například, když ta novela vstoupila v platnost a byli propouštěni lidi za neplacení výživného z věznic, tak nejvíc jich bylo propuštěno z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Takže mezi těmi kriminalizovanými často jsou ženy. My máme případy třeba klientek nebo klientů, kteří měli více dětí s více do partnery a nezvládali platit třeba na dítě, o které se nestarali, o to další dítě se starali a nakonec nastoupili do vězení. Dítě šlo do pěstounské péče, takže i takovéhle příběhy zatím za tou kriminalizací jsou. Já fakt pléduju za to, abychom hledali jiné cesty, jak tu situaci těch neúplných rodin a dětí řešit. Rozhodně změnou toho institutu náhradního výživného, ale konec konců i té superdávky, která ten nárůst vlastně i těch exekucí souvisí s tím, že vlastně musí, aby tu superdávku vůbec že ho dostali, tak musí buď podávat trestní oznámení nebo ty exekuční příkazy, dál to jako rozpumpovává ty konflikty. No.
1: Paní Novotná, pustila byste, že jsou jiné a účinnější cesty, jak pomoct neúplným rodinám, než opětovně kriminalizovat neplacení výživného?
2: Určitě cesty jsou, ta pomoc od státu, ale my bychom neměli zase všechno tu tíži dávat na stát. My musíme nějakým způsobem podpořit nebo i donutit ty rodiče, kteří by měli být hlavními, kdo se o to dítě postará a pak, až by měl, ano, a pak až by měl přicházet stát. A je potřeba to řešit co nejrychleji, proto my jsme teď právě pro tu novelu a znova zavedení kriminalizace.
1: Uzavírá ředitelka Asociace neúplných rodin Iveta Novotná, která v dnešním Pro a proti diskutovala s předsedkyní výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Janou Smiglskavkovou. Dámy, oběma vám děkuju, že jste přišli. Děkuju vám za debatu.
0: Děkuju za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí a pěkný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Profesor Zdeněk Kopal je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých astronomů a astrofyziků 20. století. Většinu své vědecké kariéry prožil v zahraničí, přesto zůstal vlastencem.
5: Narodil se v roce 1914 v Litomyšli. K zájmu o přírodní vědy ho přivedl dědeček. Už v 15 letech se stal členem České astronomické společnosti a ještě jako student gymnázia napsal svou první vědeckou knihu o proměnných hvězdách. Zároveň publikoval odborné články v zahraničních časopisech.
4: Po vystudování přírodovědecké fakulty v Praze se chystal na postgraduální studium ve Spojených státech. Cestou na lodi z Neapole do New Yorku ho ale zastihla zpráva o podpisu Mnichovské dohody. To ještě netušil, že si svou americkou stáž prodlouží natrvalo.
5: Jeho působištěm se stala Harvardova univerzita, kde později jako mimořádný profesor přednášel o dvojhvězdách. Během války ale významně pomáhal i americkému námořnictvu s balistickými výpočty a aerodynamikou. V roce 1944 dostal dokonce pozvání do Bílého domu. Prezident Franklin Delano Roosevelt ho přivítal slovy "Nazdar cizinče". Prý se bavili o všem možném, jenom ne o válce.
4: Zdeněk Kopal se také podílel na projektu Apollo. V 60. letech prováděl se svým týmem mapování povrchu měsíce, které posloužilo pro výběr vhodného místa k přistání astronautů, když v červenci roku 1969 vystoupili Neil Armstrong a Buzz Aldrin na povrch měsíce, patřil Kopal mezi ty vědce, kteří tuto událost komentovali v americké televizi.
5: Jako dar za svůj klíčový podíl na přípravě mise Apollo získal měsíční prach, který vysypal na hrob Žila Verna ve francouzském městě Amiens. Chtěl tím vzdát hold spisovateli, který ho v chlapeckých letech okouzlil svým románem Cesta na měsíc.
4: Zdeněk Kopal zemřel v roce 1993 v Manchesteru. Pohřbený je na pražském Slavíně. Proslavil se výzkumem těsných dvojhvězd a prací v oblastech numerické matematiky, balistiky a aerodynamiky. Přestože vývoj techniky značně rozšířil poznatky o dvojhvězdách, základní myšlenky formulované právě Zdeňkem Kopalem platí dodnes.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Poslance čeká druhý den jednání k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Šéfové amerických technologických firm podepsali s prezidentem dohodu o umělé inteligenci. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas Ligy národů. Anglii podlehli 0-2 a dnes bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Sněmovna večer po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi nechali svolat opoziční kluby, zejména kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet na plénu obhajoval přes 2 hodiny premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
7: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovéhle zbytečné schůze. To samozřejmě jenom zdržuje tu sněmovnu.
6: Za opozici mluvil zatím pouze předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by měla vláda přijít o důvěru i kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše nebo kvůli tomu, že kabinet zpochybňuje nezávislost soudů. Dnes se poslanci k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše vrátí. Vystoupit by na plénu mělo ještě přes 50 poslanců. Hlasovat by se mohlo nejdříve večer. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli předních firem v oboru umělé inteligence dokument, který sám označil za morálně závazný. Nejde tedy o zákon. Tlak na pravidla pro celé odvětví přitom sílí. Minulý týden varovali šéfové technologických firem a vědci před riziky umělé inteligence pro lidstvo v Radě bezpečnosti OSN.
8: Po schůzce v Bílém domě se šéfy firem Meta, Amazon či Nvidia přirovnal Donald Trump podepsaný dokument k ústavě a mluvil o formě ochrany. Trumpova administrativa navíc zvažuje zhruba 10členný výbor, který by na odvětví dohlížel. Trump přitom dlouhodobě tvrdí, že Spojené státy nová pravidla pro umělou inteligenci nepotřebují. Podle něj se tím ochudí o prvenství, které ve vývoji umělé inteligence mají oproti Číně. Minulý týden proto na valném shromáždění odmítl jakékoliv snahy umělou inteligenci kontrolovat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče ve věku od 13 do 18 let následně čeká několikaměsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije simulovaný stav bez tíže. Děti se můžou hlásit na webu českacestadovesmíru.cz až do 5. října. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. V Lize národů podlehli Anglii 0-2. Góly dali Gordon a Kane. Češi hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. Další utkání je čeká v sobotu ve Španělsku. A hokejisté Třince v extralize stále nestratili ani bod. Kladno porazili 6-4, přestože dvakrát prohrávali o 2 góly. I ve čtvrtém domácím utkání tak oceláři otočili nepříznivé skóre. K obratu ocelářů pomohl dvěma góly útočník Matěj Kubiesa.
9: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
6: Ve zbývajících duelech Pardubice zvítězily nad Českými Budějovicemi 5-2, Hradec Králové nad Spartou 4-3, Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4 a Olomouc Vítkovicím 3-4.
10: Překážka na D1 u Průhonic a omezení na D11 za Pečkami. Na dálnici D1 opatrně v Praze ve směru do Brna, pokud budete odbočovat na 6. kilometru na Průhonice. Ve sjezdu z exitu vyteklo palivo z porouchaného vozidla. Na místo dojeli policisté a hasiči, projíždějte opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi Pečkami a Libicemi nad Cidlinou. Mezi 35. a 41. kilometrem silničáři připravují dopravní značení a je tam uzavřený pravý pruh. A na D46 z Vyškova do Olomouce opatrně za Drysicemi. Na 10. kilometru je v pravém pruhu poškozený povrch vozovky, doporučujeme zpomalit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Teploty klesají na 12 místy až na 5 stupňů, ojediněle se mohou objevit přízemní mrazíky, výjimečně i mlhy. Přes den bude jasno, v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlanském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Možná 25, ale možná až 40 tisíc lidí uteklo z Československa bezprostředně po únoru 1948, tedy poté, co se moci ve státě chopila komunistická strana. Odhady historiků se liší, stejně jako se liší konkrétní příběhy lidí, kteří hranice Československa překračovali. Připomene je repríza dokumentárního pásma, které v roce 2006 připravil Jan Sedmidubský.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.

0: Komunistický režim znamenal pro mne, když ne smrt, tedy jistě žalář, a pro ženu a děti jako osoby buržoázního původu zákaz dalšího studia a nuznou existenci. Rozhodli jsme se, že utečeme do ciziny ve čtvrtek 26. února večer, protože syn Ivo dělal ve středu na univerzitě státnici. Chtěli jsme odjet do Železné Rudy a tam na lyžích překročit hranice. Terén jsme tam dobře znali, sněhové poměry byly velmi dobré, takže plán byl snadno uskutečnitelný. Na Ivovo upozornění jsem z opatrnosti spal u známých na Ořechovce. Ve středu ráno 25. února jsem šel do sekretariátu strany Národně socialistické. Budova byla obsazena členy Sboru národní bezpečnosti, ale vstup do ní byl volný. Rybku a nikoho z vedoucích představitelů strany jsem nezastihl, ale od Suchého jsem se dověděl pobuřující zprávy. Tiskové podniky strany byly v noci obsazeny komunistickými milicionáři. Svobodné slovo nevyšlo, poněvadž sazeči odepřeli je sázet a Svobodný zítřek, redigovaný silně protikomunisticky Luďkem Stránským, byl zastaven. Schůze sněmovny, už dříve svolaná na 24. února, byla odložena předsednictvem Národního shromáždění za přítomnosti jeho členů Hodinové, Hladkého a Petra. Předseda David nebyl přítomen, ale vyslovil s odložením souhlas a podepsal o něm zprávu. Národně socialistický poslanec dr. Alois Neumann a předseda hospodářské rady strany dr. Emanuel Šlechta jsou bez vědomí předsednictva strany členy ústředního akčního výboru a jsou prý ochotni vstoupit do nové Gottwaldovy vlády. To byly zprávy osudné. Odložení schůze sněmovny zabránilo poslancům nekomunistických stran, aby se veřejně vyslovili o situaci vzniklé demisí 12 ministrů. Byl jsem přesvědčen, že by se ve sněmovně našla většina, která by vyslovila Gottwaldovi nedůvěru a tak snad mohla změnit chod událostí. Nedůvěra sněmovny by bývala dodala sílu prezidentovi republiky, aby mohl řešit krizi parlamentárním způsobem.
1: Ničím nerušený poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Jan Sedmidubský. Dnešní pořad Dokument nás zavede do napjatých dnů a měsíců, které následovaly po únorovém převratu v Československu roku 1948. Je až neuvěřitelné, jak rychlý spád vzali události po oné osudné návštěvě předsedy vlády Klementa Gottwalda na Hradě u prezidenta Edvarda Beneše. Represivní aparát, který v normálním státě pracuje pouze pod přísnou kontrolou moci, zákonodárné a výkonné, zde čekal, připravený k akci, aby mohl okamžitě začít konat ve jménu uchopení moci jedinou stranou. Jednalo se o dny, často hodiny, nezřídka minuty, které mohly rozhodnout o životě a smrti. Zatímco tisíce nic netušících lidí se procházeli po Praze, snad v brzkém očekávání jara, posedávali v kavárnách, chodili na rande, se vzrušením nebo naopak lhostejně četli noviny, možná s myšlenkou, co to tam ti nahoře zase vyvádějí. Stovky jiných vytipovaných a už před únorem tajnou policií sledovaných lidí věděli, že domů se mohou vrátit jen na okamžik, jen postranními uličkami a skrytými cestami, jen na skok, aby si doslova svázali uzlích nezbytných pěti švestek a hledali, kde nechal tesař díru. Ukázka z úvodu pochází z paměti jedné z nejpozoruhodnějších osobností české politiky 20. století, Ladislava Karla Feyerabenda. Feyerabend před druhou světovou válkou, vrchní ředitel ústřední jednoty hospodářských družstev Kooperativa a předseda Československé obilní společnosti, se stal počátkem protektorátu ministrem zemědělství. V roce 1940 se mu podařilo uprchnout do Londýna, kde se v exilové vládě stal ministrem financí. Právě jeho podpis nesly bankovky nové poválečné Československé republiky. Ale to bylo také tak všechno. Byl agrárník, tedy člen po válce promptně nepovolené politické strany, a do vlasti se v roce 1945 vrátil jako persona non grata. Přistoupil ke straně Národně socialistické, což mu valně nepomohlo. Dnes vám budu v Dokumentu vyprávět tři příběhy útěku za hranice Československa. Pozoruhodný příběh Ladislava Feyerabenda je prvním z nich. Dokument.
0: Z budovy sekretariátu strany na náměstí Republiky šel jsem v hlubokém zamyšlení pěšky přes Staré Město a Karlův most na Malou Stranu, abych si na americkém velvyslanectví u přítele legačního rady Johna Bruince zařídil dobré přijetí naší rodiny v Německu v americké zóně. Na velvyslanectví jsem však nešel, když jsem viděl, že lidé z něho vycházející jsou zadržováni policisty v civilních šatech, a odložil jsem svou návštěvu u Bruince na večer v jeho bytě. Dále jsem šel po nových zámeckých schodech na hrad, abych se od kancléře Smutného o posledních událostech dověděl něco bližšího, ale stráže mě k němu nepustili. V poledne jsme slyšeli doma v rozhlase, že prezident přijal demisi odstoupivších ministrů a podepsal novou Gottwaldovu vládu. Byl jsem si vědom toho, že je to historický okamžik pro národ a stát a že naše rozhodnutí odjet ve čtvrtek z vlasti bylo správné a učiněné za 5:12. Chtěl jsem vědět, proč prezident novou vládu podepsal, a zašel jsem pár kroků od nás k Vojtovi Benešovi, s nímž jsem v poslední době udržoval časté a přátelské styky. Marně jsem však zvonil u jeho vily, a proto jsem se rozhodl, že navštívím Rybku v jeho bytě. Na cestě tam jsem jakoby na zavolání potkal choť Vojty Beneše a od ní jsem se dověděl, že Vojta leží doma v posteli se zánětem žil a že prezident podepsal, aby zabránil bratrovraženému boji v občanské válce, která by stála mnoho životů. Rybka stál před domem a když mě spatřil, oslovil mě: co tady ještě děláš? Hleď se dostat ven co nejrychleji, já také odjedu do ciziny, ale musím chvilku počkat, poněvadž jsem silně hlídán. Neřekl jsem mu, že máme na útěk vše připraveno, a vrátil jsem se domů. Večer jsem byl u Bruinců, jimž jsem řekl, že zítra odjedeme na Šumavu a na lyžích překročíme hranice, a pak jsem zase šel spát ke známým jako včera. Tentokrát však už s neklidem, neboť jsem věděl ze Svobodných novin, že zatykačem je stíhán šéfredaktor Pavel Tigrit a vůdce studentů Emil Ransdorf. Ve čtvrtek 26. února jsem viděl z novin, že nová Gottwaldova vláda je vládou komunistů a jejich přisluhovačů z druhých stran. Dopoledne jsem spálil všechny písemnosti, které by mohly kohokoliv ohrožovat, a sotva jsem skončil svůj úkol, přišli dva studenti Ivovi kamarádi s nabídkou, že nás celou rodinu dopraví za hranice letadlem. Naznačili, že pilot bude donucen změnit směr svého letu a přistát v Německu. Byl jsem dojat starostí těchto mladých mužů o naši bezpečnost, ale přechod na lyžích, pro něj jsme měli už vše připraveno, se mi zdál jistější. Nic jsem jim ovšem o našich plánech neprozradil a vyžádal si lhůtu na rozmyšlenou.
1: Připomínám si scénu, kdy Ladislav Feierabend utíkal z vlasti poprvé. Bylo to na jaře 1940, kdy se doma na rodinném statku v Mirošově u Rokycan loučil s rodinou. Dcera Hanka tehdy ještě spala, nechtěli budit. Se synem Ivem se pak rozloučil na rokycanském nádraží. Syn šel jako každý den do gymnázia, otec utíkal z protektorátu. Teď po dalších 8 letech nebyl Feierabend už na to všechno sám. Jeho děti dospěly, velmi dobře chápali, o co tu běží, a v osudných únorových dnech mu prokázali neocenitelnou službu.
0: Odpoledne jsem šel do Prahy k notáři příteli doktoru Vladimíru Žejglicovi si ještě něco zařídit a na cestě domů jsem čistě náhodou potkal na Křížovnickém náměstí syna a dceru, z nichž každý přicházel odjinut. Bylo to osudové setkání, nebo tomu chtěla prozřetelnost? Vraceli jsme se společně přes Karlův most a Malou Stranu na Ořechovku. Bylo překrásné zimní odpoledne. Slunce a sníh se předháněly, aby zvýšili čarovnost pražských pohledů. Je otázka, kdy se vrátíme domů, řekl jsem dětem. Vrýte si dobře do myslí jedinečnou siluetu Královského hradu a chrámu svatého Víta. Nahoře v Nerudově ulici jsme se rozdělili. Já šel ulicí na Úvoze a děti přes Hradčanské náměstí. Smluvili jsme se, že rozsvítí světlo na záchodě u vchodu do vily, najdou-li ve vile a jejím okolí vše v pořádku. Bylo asi 4:30 odpoledne, když jsem se blížil k domovu a viděl jsem smluvené znamení. Z opatrnosti jsem se rozhlédl, ale neviděl jsem nic podezřelého. Naše vila tvořila roh ulice Sluné a na Ořechovce, takže jsem viděl na obě strany. Doma žena dokončovala přípravy na útěk, nálada byla napjatá v očekávání věcí příštích a vzhledem k loučení s rodiči ženy. Nebyl jsem doma ani půl hodiny, když jsem slyšel ve svém pokoji, že někdo u vily zvoní. Vykoukl jsem za záclonou z okna a viděl u branky neznámého muže, s nímž mluvil Ivo, který mu šel otevřít. V tom dcera otevřela dveře do mého pokoje a rozkazovacím způsobem řekla: policie, táto, uteč okamžitě. Nebyl čas na nějaké otázky. Vlítl jsem do předsíně k věšáku, vzal zimník a klobouk a utíkal přes halu a obývací pokoj do zimní zahrady. V zimní zahradě jsem se oblékl a přes naši a sousedovu zahradu jsem se rychle vzdaloval z domova. Viděl jsem, že v ulici na Ořechovce stojí dva policejní vozy a pak jsem začal utíkat jako šílený. Zdálo se mi, že za sebou slyším kroky pronásledovatelů, ale byl to asi zvukový odraz mých kroků od cihlových plotů zahrad, neboť nikdo za mnou nešel. Dodatečně jsem se dověděl, že děti měly smluveno, jak se budou chovat, kdyby pro mne přišla policie. Ivo řekl Hance, že půjde každému neznámému otevřít s lulkou v ruce a že bude lulku u dveří držet dlouho v ústech, kdyby pozoroval nebezpečí, aby mě Hanka mohla včas varovat. Komunistická policie přišla zákeřně a zbaběle. Tajný policista v civilu se snažil přesvědčit syna, že mi nese pozvání do schůze Národně socialistické strany a že mi má osobně vyřídit důležitý vzkaz. Tak jsem se dík prozíravosti svých dětí spasil ze spárů komunistické policie a tím si patrně zachránil svobodu a život.

0: mozek.
1: Tahle ta písnička Vlasty Průchové sice pochází až z konce 50. let, ale myslím, že docela hezky vykresluje atmosféru, o kterou tu běží. To, že Ladislav Feierabend dokázal uniknout ze spáru komunistické tajné policie hned na počátku, bylo obrovské štěstí, nicméně tím všechno teprve začínalo. Čekala ho snad nejobtížnější etapa života, neboť tentokrát věděl, že musí dostat ven i celou svou rodinu. V dalších týdnech se skrýval u dobrého člověka, kterému říká Tonda, na různých místech v Praze i v nejmenovaném městě v jižních Čechách. Dostávali se k němu mimo jiné zprávy o tom, kolik významných lidí už z republiky uprchlo, mimo jiné prý i on sám, a jak komunistický režim stále zuřivěji a cílevědoměji pátrá po těch, kdo se zřejmě ještě skrývají doma a hledají cesty kudy pryč. Rodina Ladislava Feierabenda nakonec nastoupila cestu do emigrace ve čtvrtek 8. dubna 1948 na náměstí Jiřího z Poděbrad. O 3 dny později, 11. dubna, utíkal také druhý hrdina dnešního dokumentu, lidovecký poslanec dr. Bohumír Bunža. Dr. Bohumír Bunža byl jedním z mnoha poslanců nekomunistických stran, kteří bezprostředně po 25. únoru utíkají za hranice.
2: Sešli jsme se v Plzni na nádraží. Bohumír Bunža, František Bunža a doktor Benda, též poslanec za lidovou stranu, s malými aktovkami a nějakým jídlem a pitím. Vždyť prý zanedlouho budeme ve Francii. Celý den jsme čekali, až pan přednosta stanice bude mít vhodný vagon do Štrasburku. 2 nebyly vhodné a konečně 3. prý s nábytkem, tak to bude dobré, říkal výpravčí. Vagon byl však zapečetěný, nedal se otevřít. Vniknutí bylo možno jen malými okny pod střechou vozu a ještě opatřenými příčnou železnou tyčí. Bendovi a Františkovi to snadno šlo pro jejich štíhlost. Horší to bylo se mnou. Hlavu jsem tam dostal i s rameny, ale přes prsa to nešlo. Musel jsem se vysvléknout a znovu za pomoci obou a výpravčího zvenku jsem se tam konečně dostal, ale s odřenou kůží na prsou do krve. Ve vozu následovalo překvapení, prý nábytek, ale zatím samé věšáky. Sice z ohýbaného dřeva, ale se špicemi a ani jediná ploška k podepření nebo položení. Pokoušeli jsme se zavrtat do kolmé polohy, ale marně, tak jsme zatím zůstali na povrchu. Čekali jsme celý den. Večer výpravčí prošel kolem vozu a jako k sobě nadával, že snad už se brzy pohneme. Nekonečná noc, ale konečně svítání. Po chvíli sluníčko začalo nemilosrdně rozpalovat střechu jako kamna. Svlékali jsme, co se dalo. Museli jsme vydržet ještě celý den. Žízeň se částečně uhasila, ale horší pak s nezbytným vydáním. Ale nedalo se přemýšlet, jak.
1: Jen krátké doplnění, či chcete-li faktografie. Už 3. dubna 1948 byli zadrženi a vzati do vazby první nekomunističtí poslanci, tak alespoň pár jmen. Prokop Drtina, Jan Kempný, Jan Ursíny, František Zvěřina. Mnoho dalších poslanců bylo k tomuto datu už nezvěstných. Julius Firt, Vladimír Krajina, Adolf Procházka, Hubert Rybka, Blažej Vilím a další. Mnoho a mnoho jmen, známějších i zapomenutých. Mezi nimi doktor Bohumír Bunža, poslanec za lidovou stranu, bývalý člen ústavně právního a bezpečnostního výboru Ústavodárného národního shromáždění.
2: Večer jsme se konečně pohnuli. Netrvalo však dlouho a zase jsme stáli. S napětím jsme poslouchali známý zvuk štípacích kleští a cinkot pečetí házených do nějakých plechových kbelíků a silné bouchání dveří. Je zle, celní kontrola. S hrůzou jsme čekali, kdy celníci přijdou k našemu vozu. Už se otevíral a světelný sloupek baterky přejížděl po našich zádech. František byl na kraji, pohnul se v instinktu se ukryt a věšáky se s rachotem začaly řítit ven. Celník jen zakřičel, zavři to honem, nebo to nepozbíráme do rána. Snad to byla dobrá vůle, snad nechtěl, aby viděl i ten druhý, co uviděl sám. Honem zašoupl dveře a šli dále. S odechnutím jsme si přihladili zježené vlasy. Zanedlouho se vlak rozjel, jenže po chvíli jsme stáli znovu. Ale běda, bylo slyšet štěkat psy. To bylo zle, ti nás jistě ucítí. S další hrůzou jsme čekali, co bude dál. Z kvapné řeči železničářů jsme vyrozuměli, že žádné zdržování je velké zpoždění, jede se. a jelo se další dobu. Po zastavení slyšíme nikoli očekávanou francouzštinu, ale němčinu, která nám byla s podivem také příjemná. Už jsme na nic nečekali a domáhali se vysvobození z tohoto hrozného prostředí. Špinavý, hladový, žíznivý a již nervově vyčerpání, ale konečně za hranicemi. Bylo nedělní ráno, den páně. Vysvobodil nás příjemný výpravčí, pozval nás do bytu, kde jsme rádi přijali jeho dobrodiní, umyli jsme se a najedli. Podotýkám, že si neodpustil byť bodrou poznámku, že je vlastně naším bývalým vyhnancem. Podívali jsme se na sebe a nebylo nám dobře. Druhý den nás převzal americký důstojník, převezl čípem do úřadu. Následovalo vyšetřování, výslechy za pomoci civilního tlumočníka, hlavně u mne chtěli znát podrobnosti smrti ministra Jana Masaryka, v čemž jsem asi nevyhověl, byly pro mne tehdy též neznámé. Po výsleších nás odvezli do tábora v Regensburgu.

0: a život... Bohumír Bunža se z titulu své funkce poslance za Lidovou stranu zabýval ještě v předúnorovém období bezpečnostními sbory, neboli tím, co se už tehdy nazýval SNB, neboli Sbor národní bezpečnosti. Pustil se mimo jiné i do vyšetřování poválečných násilností v roce 1945 v pohraničí a zejména masakru v Postoloprtech, kde bylo československou armádou zavražděno téměř 900 Němců ze Žatce a okolí. Není divu, že v následujících týdnech a měsících se stal jedním z těch, které měl nový komunistický režim v Československu na mušce nejvíc. Jediné jeho štěstí bylo, že se mu podařilo uprchnout, i když pobyt ve sběrném táboře v Řezně neboli v Regensburgu nebyl asi žádný med, jako ostatně ve všech uprchlických táborech v západních zónách Německa. Jak o tom ještě dneska budeme mluvit. Teď bychom ale měli dopovědět historii útěku Ladislava Feyerabenda. Opustili jsme ho v okamžiku, kdy v Praze nastupoval s celou svou rodinou, o toto bylo těžší, cestu do druhé a poslední emigrace. Do vlasti se už nikdy, na rozdíl od svých dětí, nepodívá. A to dokonce ani v důležitém roce 1968. Zemřel nedaleko vlasti na dovolené v Rakousku v srpnu 1969. Dokument.
1: Na náměstí krále Jiřího už stála dvě auta a kolem nich se procházel Tonda. Jakmile mě spatřil, šel mi naproti a oznámil, že všecko je v pořádku. Žena a děti vyklouzly z vily oknem jídelny a přes naši a sousední zahradu nepozorovaně odešly z domova. Jsou už v autech s kufříky i s likéry na podplácení sovětských stráží. Odjet však nemůžeme, poněvadž auta nemají žádné zásobní pneumatiky a jeden ze šoférů šel schánět aspoň jednu rezervu. Trpělivě jsme čekali, já méně trpělivě než Tonda, a vyjeli jsme teprve ve 11:45 v noci bez rezervy. Nebyl to právě příjemný úvod k cestě, ale přijeli jsme bez nehody asi ve 2 hodiny do přístavu v Ústí nad Labem. Tonda poslal jeden vůz zpět do Prahy a druhý dal zaparkovat v jednom tmavém koutě. Pak on, my 4 a šofér, každý v ruce 2 kufříky, jsme nastoupili cestu do přístavu, který byl i v noci osvětlen, takže orientace byla snadná. Šli jsme velkým přístavem, ale u břehu nestály žádné lodi. Byl to hrozný okamžik a před očima se mi dělaly mžitky. Do Prahy jsme se nemohli vrátit, protože do auta, které nám zbylo, by se vešly jen 4 osoby. Museli jsme čekat, že nás dříve nebo později objeví přístavní stráž, které hned budeme nápadní. Tonda však nestratil rozvahu. Prohlásil, že Novák dostal patrně rozkaz odjet lodí do Děčína a neměl čas nás vyrozumět a že musíme pokračovat v jízdě autem do Děčína. Se ženou jsme si sedli dozadu do auta a děti s 2 kufříky jsme měli na klíně. Vpředu seděl Tonda se šoférem a 10 zavazadly. Nemohli jsme se hýbat, jak jsme byli namačkáni. Byla to nejhroznější jízda v mém životě. Přetížené auto každou chvilku dosedalo na špatné silnici vinoucí se podle Labe. Šofér jel rychle, abychom byli co nejdříve na místě, a s malými světly, abychom byli co nejméně nápadní. Všichni jsme si byli vědomi, že prasknutí pneumatiky znamená konec dobrodružství a zatčení. Nikdo nepromluvil ani slovo. Při každém dosednutí jsem čekal, že šofér oznámí, že pneumatika je pryč a že dál nemůžeme. Tak jsem si cestu lodí nepředstavoval a litoval jsem, že jsme nešli přes Šumavu, jak několikrát navrhoval Tonda. Za hodinu, než jsme dojeli do Děčína, pro mne to byla věčnost, jsem byl s nervy hotov. Do úzkosti, zda se šťastně dostaneme do Děčína, se mísila obava, zda tam najdeme svého kormidelníka. Dostavil se však pocit osvobození, když jsme ve 4 hodiny ráno výjížděli do děčínského přístavu a Tonda prohlásil, že vidí Novákovu loď. Byl pátek 9. dubna 1948. Zase jeden šťastný pátek mého života. Za půl hodiny jsme už seděli v lodním bytě Josefa a Štefy Novákových, velmi příjemných lidí, a dostali ubezpečení, že teď je už vyhráno a přechod do ciziny hračka. V Tondově přítomnosti jsem hned zaplatil Novákovi 100 000 korun jako odměnu za převezení, jak bylo smluveno. Sazba 25 000 korun za osobu byla přiměřená riziku, které Novák na sebe bral. Řekl nám, že jsme jeho první zákazníci a že naše odměna je základ kapitálku, který si chtějí našetřit, aby sami mohli odjet do exilu. Novák řekl, že nesmíme být netrpěliví, že dosud neví, kdy bude moci odjet, a hned nás zasvětil do tajemství úkrytu, v němž jsme měli přejet hranice. Zadní stěna šatníku v lodníkově pokoji se dala tajným způsobem otevřít a tak vznikl ve stěně otvor, jímž se protáhla dospělá osoba. Mezi stěnou šatníku a trupem lodi byl prostor, do něhož se dali schovat dvě osoby. To byl úkryt pro ženu a pro mne. Děti měly podobnou schovávačku na druhé straně lodníkova obydlí mezi stěnou kuchyňské skříně a trupem lodi. Z úkrytů bylo na lodi slyšet každé slovo a každý zvuk. Když jsme byli schováni, nesměli jsme se hýbat a museli jsme být naprosto ticho. Stačilo kýchnout a vše bylo prozrazeno. Z Děčína jsme vyjeli v sobotu 10. dubna odpoledne a hned jsme museli do úkrytu, neboť ve Hřensku byla československá celní prohlídka. Odbavení lodi šlo rychle a hladce. Překročit hranice byla opravdu hračka. Po vyplutí z Hřenska jsme z úkrytu ještě nesměli, neboť za chvilku ve Smilce přišla kontrola sovětská. Ani jsme nedutali, když se manželé Novákovi bavili se sovětským kontrolorem a častovali ho naším koňakem. I tady se vše odbylo hladce a večer jsme přijeli do Žandavy, kde loď zůstala přes noc zakotvená v přístavu. Ještě jsme neulehli, když jsme slyšeli na palubě rozčilený rozhovor. Novák šel vyšetřit, co se stalo, a když se vrátil, bylo na jeho tváři vidět, že má starost. Vzal něco z našich likérů a bez vysvětlení odešel. Když se velmi pozdě vrátil, dověděli jsme se, že šlo o velmi závažnou věc. Na palubu se přišla nabízet německá děvčata, donucená k tomu poválečnou inflací a bídou, a dostala se s lodníky do sporu. Zakročila sovětská policie a odvedla dva naše lodníky. Bez nich by loď nebyla mohla pokračovat v plavbě, kdyby se Novákovi bylo nepodařilo vymoci jejich propuštění. Cesta lodí nebyla tedy tak ideální, jak jsem si představoval, a začalo mi to dělat starost. Nepodaří-li se útěk a budeme zadrženi, zahubím ženu i děti. Zas jsem myslel na Šumavu a odpovědnost za rozhodnutí o výpadové cestě těžce ležela na mém srdci.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: V neděli 11. dubna jsme dojeli do Drážďan, kde nás táhl vlečný člun a u kormidla byl sám Novák, abychom dobře podjeli mosty. Mohli jsme vystrčit hlavy a vidět spoušť po bombardování města. Z rokokového cvingru a jeho okolí zůstaly jen ohyzdné trosky. Za městem nás vlečný člun odhodil tak nešťastně, že jsme narazili na nábřeží. Stěna lodi byla trochu promáčknuta a to byla další příhoda, která mi nedodala klidu. Příští den, pondělí, prošel bez příhod a syn pilně četl Platona, jehož si vzal jako průvodce na cestu. Před večerem jsme však museli do úkrytu, protože Novák čekal, že v Roslau přijde inspektor zjišťovat škodu lodi. Nikdo však nepřišel a my pokračovali v plavbě. Jeli jsme bez příhod celou noc. V úterý 13. dubna jsme přijeli do Magdeburku a zůstali tam za

0: kotveni přes noc a ve středu jsme dorazili do Wittenberge, kde končilo sovětské pásmo. Tamní sovětská kontrola byla poslední riziko na únikové cestě, neboť jakákoliv příhoda v britském pásmu se mi zdála nedůležitou věcí. Ve Wittenberge jsme zakotvili a příští den, ve čtvrtek 15. dubna, jsme byli velmi dlouho v úkrytu. Když nám bylo dovoleno z něho vystoupit, slyšeli jsme k své hrůze, že nemůžeme jet dále. Sověti zavedli kontrolu dopravy ze spojenecké části Berlína do sovětského pásma a vyžadují nové formality. Novinkou bylo postiženo mnoho lodí a proto jejich kormidelníci i novák se rozhodli, že pojedou autem do Berlína vyšetřit situaci. Tak celý den uplynul v nejistotě, co bude dál. V pátek 16. dubna, zas jeden šťastný pátek, přišel novák s radostnou zprávou, že závada byla odstraněna a za chvilku jsme opouštěli Wittenberge. Po několika hodinách jsme byli už ze sovětského pásma venku. Byl to okamžik, na který tak hned nezapomenu. Nervové napětí, v němž jsem žil od svého útěku z Ořechovky, tedy plných 7 neděl, najednou povolilo. Cítil jsem se jako nově narozený. Definitivně jsme unikli spárům komunistů. Rozhodnutí utíkat lodí se ukázalo správné. Budiž za to Bohu chvála. Večer jsme minuli Schnakenburg a hned jsme se uložili k prvnímu pokojnému spánku a také k poslednímu spánku na lodi, neboť příští den jsme měli přijet do Hamburku. V noci asi ve 4 hodiny nás však novák vzbudil, že nás vyloží před Hamburkem, poněvadž v přístavu je plno špiclů a někdo by mohl spozorovat, že opouštíme loď. Za 3/4 hodiny jsme sestupovali po provazovém žebříku do lodního člunu a dostali se ke břehu. Novák odnesl naše kufříky na malou pěšinu, zatímco jeho žena držela loďku, aby ji nestrhl proud. Poděkovali jsme novákovým za všechnu jejich péči a vyslovili naději, že se někde v exilu setkáme. Po vylodění jsme asi za 30 minut došli do městečka Lauenburgu, kde jsme sedli na parník do Hamburku. Moje očekávání, že nás britská stráž hned zadrží, se nesplnilo ani po přistání v Hamburku v sobotu 17. dubna v poledne. Chodil jsem marně od vojenské policie na britský generální konzulát a žádal, abychom byli zadrženi, že jsme uprchlíci bez papírů. Byla anglická sobota a byl jsem odkázán na pondělek. Byli jsme v trapné situaci. Měl jsem pár marek, které by nestačily ani na zaplacení noclehu, kdyby nějaký byl k dostání. A žena při pohledu na uniformy, které nosili civilisté a jí připomínali stráže v koncentračním táboře, byla tak nervózní, že jsem měl obavu, že se zhroutí. V této tísni jsem požádal o pomoc britské vojenské okupační úřady. V jejich hlavním stanu nás mladý důstojník po telefonickém rozhovoru s britským generálním konzulem poslal do hotelu Reichshof, kde jsme měli zůstat, pokud nebude možno nás prověřit. Vojenské auto nás dopravilo do hotelu, který sloužil za sídlo vyšších britských hodnostářů. Moje žena vstupovala první do prostorné haly, za ní jsem šel já a děti. Průvod nových návštěvníků vzbudil v hale pozornost, zejména jedné mladší dámy. Dívala se upřeně na moji ženu, pak utíkala k ní a objala ji se zvoláním: Hanka, Hanka, what are you doing here? Byla to slečna Mary O'Shaughnessy, ženina spoluvězenkyně z koncentračního tábora v Ravensbrücku, které moje žena dávala potraviny ze svých balíčků z domova a taky pomohla zachránit život. Mary byla irského původu a za války byla vychovatelkou ve Francii. Pomáhala britským letcům po sestřelení jejich letadel a byla vzata do koncentráku. Do Hamburku přijela zrovna před námi jako britská svědkyně proti dozorkyním a jinému personálu v Ravensbrücku a byla také ubytována v hotelu Reichshof. Znala celé pozadí naší rodiny, představila nás veliteli hotelu plukovníkovi M.R. Betlimu a soudcům a advokátům soudu pro válečné zločiny, který zasedal v Hamburku. Bylo to nečekané, rychlé a spolehlivé zjištění naší identity. Z podezřelých uprchlíků jsme se jakoby mávnutím kouzelného proutku stali důvěryhodnými lidmi a byli jsme hned přímo přepichově ubytováni. Nebylo to nevyzpytatelné řízení prozřetelnosti. Dokument.
1: Tolik líčení doktora Ladislava Feierabenda o tom, jak složitá byla cesta, nebo lépe řečeno útěk do emigrace ze spáru československé komunistické moci. 28. května 1948 v Londýně se Feierabend zúčastnil protestní schůze 24 československých poslanců, jimž se podařilo zachránit se útěkem do Británie. Schůzka byla svolána na protest proti nové ústavě Československa, kterou 9. května 1948 jednomyslně odhlasovalo torzo ústavodárného národního shromáždění, teď už zcela v područí komunistů. Tuto protestní schůzi předsedal jí sociální demokrat Blažej Vilím, lze snad považovat za oficiální začátek třetího československého odboje. Možná se jí zúčastnil i bývalý lidovecký poslanec Bohumír Bunža. V jeho dopise psaném rodině domů o pár měsíců později zaznívá nepochybně zoufalství z nastalé situace, ale také se z něj dovíme informaci o počátcích úvah o ustavení tzv. Rady svobodného Československa. Ta nakonec vznikla až 25. února 1949 ve Washingtonu. Teď ale ten dopis.
2: Veden jakousi nejasnou předtuchou, otevřel jsem včera pražské rádio a zaslechl jsem zprávu o zahájení přelíčení před státním soudem na Pankráci proti skupině velezrádců a teroristů, mezi nimiž jsem byl i já uveden, dokonce na třetím místě. Mám být odsouzen pro návod k vraždě dokonané a k vraždám připravovaným, pro pokus násilím změnit ústavu republiky a zradu státního tajemství. Všechno je lež. Důkazu nebude, ale přesto očekávám při nejmenším doživotní těžký žalář, ne-li trest smrti. Mohl bych se této tragikomedii zasmáti, neboť na mne rudí pochopové nemohou, ale svírá mě strach o vás, moji nejdražší. Můj děs je o to větší, že znám z případu, které jsem sám vyšetřoval v pohraničí, že rudí zločinci se nerozpakují s nacistickou surovostí trýznit a vraždit nevinné děti, ženy a starce, jen aby ukojili svoji touhu po krvi svých odpůrců. Hořce lituji toho, že jsem nevynaložil veškeré úsilí, abych vás společně dostal za hranice, neboť od nynějška bude to mnohem obtížnější a naděje menší. Ale život bez vás za daných okolností je hrozný, stesk nesnesitelný a strach o vás nedá se ani ve spánku zahnati. Kéž by milosrdný Bůh vám zaslal anděla strážného a doprovodil vás za hranice sem za mnou. Těžce a nerad se smiřuji s tím, že nebezpečnou cestu přes hranice nepodniknete a že vás dlouho, snad nikdy, Bůh mě netrestej, že jsem tato hrozná slova vypustil, neuvidím. Zůstává jen modlitba a víra v Boží spravedlnost. Dnes odpoledne se zúčastním porady politického komitétu, kde budeme jednat o návrhu na ustavení Rady svobodného Československa. Nemám proto myšlenek, ale musím jít, abych působil na urychlení ustavení Rady, neboť kdyby v této neradostné situaci měli bychom se ještě rozestoupit ve dva tábory, socialistický a demokratický, pak bychom těžce obstáli před svým svědomím a před soudem statečného lidu doma. Očekávám, že večer uslyším rozsudek nad sebou. Pak vám napíši, co je pravda, na níž jsem hrdý, a co je výmysl. Bůh vás, moji nejdražší, opatruj.
1: Tolik dopis bývalého poslance doktora Bohumíra Bunži rodině domů do Československa. Psáno v Londýně 4. listopadu 1948 a nikdy nedoručeno. Bohumír Bunža byl 25. listopadu 1948 odsouzen v jednom z prvních vykonstruovaných procesů justiční mašinerie v Československu k trestu smrti. Údajně za to, že se obviněný od března do května 1948 v Řezně pokusil změnit ústavu republiky a násilím znemožnit ústavní činnost prezidenta republiky, zákonodárného sboru a vlády. Bohužel zde není dost prostoru k objasnění mechanismu a samotného příběhu tohoto procesu. Bylo by to na dalších nejméně 50 minut. Snad se k tomuto příběhu ještě někdy dostaneme. Přes tuto zjevnou absurdnost obvinění to trvalo až do roku 1992, než Městský soud v Praze rozsudek zrušil. Tehdy už jaksi in memoriam doktor Bunža zemřel roku 1990, tedy se alespoň dožil pádu režimu, který ho vyhnal ze země. Poslední příběh útěku za hranice, který bych vám dnes chtěl vyprávět, bude příběh velkého českého humanisty Přemysla Pytra, o kterém už byla řeč ve dvou našich dokumentech. Tedy jen stručné uvedení do děje. Přemysl Pytr nebyl politik, ale jeho přímo revoluční čin pokory a lásky, kdy těsně po válce shromažďoval na opuštěných zámcích za Prahou české a německé děti, přivezené z koncentračních táborů a naopak sběrných táborů plných Němců. Takovéto počínání samozřejmě nemohlo komunistům být nijak zvlášť sympatické. Už jsme dnes slyšeli o útěku vlakem, lodí, a Přemysl Pytr se na cestu vydal pěšky. Ale shodou okolností rovněž jako Ladislav Feierabend do východní zóny Německa. Jenže tu byl podstatný rozdíl. Bylo dávno po takzvaném vítězném únoru, doba už mimořádně zlá, kdy útěky zpravidla končily dopadením a mnohaletými žaláři, to ovšem v lepším případě.
0: Konečně přišla zpráva, že můj útěk je stanoven na neděli 19. srpna 1951 v Lužických horách na vrchu Hvozdě, který protíná státní hranice. Tam budu v polední době očekáván. Loučím se pohledem s předměty, z nichž některé mne provázely od dětství, zejména knihovna. Vzal jsem si jen chlebník s nejnutnějšími věcmi a požádal jednu ze svých spolupracovnic, aby mne doprovodila až k hranicím. Měli jsme vypadat jako pouzí výletníci. Znám ten kraj a vím, kudy chodí stráže, ale nebylo mi to nic platné. Stůjte, dejte sem legitimace a ukažte, co máte v chlebníkách. Zaujala ho legitimace mé průvodkyně. Aha, paní Jerozená Gintrová, to byste se ráda sešla s odsunutými příbuznými, viďte. Víte, že je to zakázané. Mlčeli jsme zkroušeně. Pro legitimace si přijďte na velitelství v Petrovicích. Podařilo se mi strážmistra obměkčit, takže nám legitimace vrátil, ale rozkázal: a teď se vraťte, odkud jste přišli, a běda vám, jestli vás tu ještě jednou dopadneme. Vraceli jsme se stezkou zpět, ale nedaleko. Jakmile jsme mu zmizeli z očí, dali jsme se jinou stezkou vzhůru a brzy jsme dosáhli místa schůzky. V tom ke mně přistupuje žena a ptá se mne hlasitě smluveným heslem, kolik je hodin. Pak zašeptá: jděte za mnou. Rozloučil jsem se pohledem se svou statečnou průvodkyní a jdu cestou necestou za svým novým andělem. Zamířili jsme k chalupě. Přivítala mne dvouletá holčička s pugétem, udělala rozkošné pukrle a řekla: Onkel Blumen. Ale v pořádku všecko nebylo. Přátelům se nepodařilo získat pro mne průkaz. Získali sice muže, který byl ochoten svůj průkaz prodat, ale když si šli pro něj, bylo jim řečeno, že muž zmizel a je stíhán pro vloupání. To by bylo pěkné překvapení, kdyby mne byli chytli jako hledaného lupiče. Pro krátkost doby nebylo možno sehnat průkaz jiný, a tak se musím pokusit o cestu do západního Berlína bez průkazu. První vlak výjížděl ráno ještě za tmy. Nádražíčko v pohraniční konečné stanici tonulo ve tmě. Jízdenku mi již předem opatřila prozíravá průvodkyně. Vstoupil jsem do neosvětleného vlaku. Sotva jsem se schoulil v koutě, zazářila světla a před vlak se postavili policisté a každému nastupujícímu kontrolovali průkazy. To se dálo na každé zastávce. Čekal jsem, že vstoupí do vozu a řeknou: Ausweis bitte. Hrklo ve mně, když skutečně vešli tři fopáci a postavili se právě přede mne. Kdy začnou s prohlídkou? Nezačali, patrně nebyli ve službě, ale to vnitřní napětí. V Lipsku se mi dostalo příjemného útulku u jisté paní. Hostitelka zapřáhla všechny své přátele do hledání vhodného průkazu pro mne. Kontroly do západního Berlína byly právě zostřeny a není již možné dostat se tam bez legitimace. Naděje byla stále menší, když tu jedna známá sotva mne shlédla, zvolala: vždyť je to celý náš doktor, i jeho věk má. Doktor je dobrý člověk, ale nevím, bude-li ochoten tolik riskovat, má čtyři děti. Doktor řekl, že bez souhlasu své ženy nemůže nic slíbit, abychom přišli druhý den. Když se paní doktorová od mé hostitelky dověděla, kdo jsem a oč jde, řekla muži: když on zachraňoval naše německé děti, musíme teď zachránit jeho. A tak jsem převzal lékařův průkaz. Na fotografii jsme si byli skutečně velmi podobní. Odjezd byl stanoven na neděli večer, kdy vlak bývá přeplněn a je tedy naděje, že prohlídka bude zběžná. Vlak byl v skutku plný. Stojím v chodbě v vozu, prostřed

0: vás je naučil jeho cesty do Berlína a důkladně mu prohlíží kufr. Pak přistupuje ke mně. Podává mu průkaz. Sotva do něj pohlédne, vrací mi jej se slovy Danke, nur das kleine Gepäck, a hned podrobuje výslechu mého souseda z druhé strany. Měl jsem týž pocit jako tehdy, když mi úředník gestapa po výslechu v Pečkově paláci řekl Sie können gehen.
1: Malý dodatek a snad vysvětlení. Když Přemysl Pitr odcházel za války z Pečkova paláce volný, bylo to poté, co sice přiznal, že pomáhá ve svých dětských domovech i židovským dětem, ale zároveň řekl vyšetřovateli klíčovou větu, kterou zřejmě mohl říci jen on. Z lidského hlediska to jistě pochopte. Konec citátu. Když pak posílal ze západního Berlína dopis prokurátorovi, který ho měl v komunistickém Československu přivést do lágru nebo na Šibenici, vylíčil prokurátorovi důvody, které ho k útěku vedly, a dopis zakončil slovy. Doufám, že z lidského hlediska pochopíte mé rozhodnutí. Pomalu se končí poslední příběh útěku Přemysla Pitra do svobodného světa. Pitr ovšem jako málo kdo jasnozřivě vycítil, že i ve svobodném světě je třeba se prát s nespravedlností, ať na sebe bere jakoukoliv podobu. Plných 10 let od roku 1952 do roku 1962 strávil Přemysl Pitr se svou nejbližší spolupracovnicí Olgou Fírcovou jako sociální pracovník v uprchlickém táboře Valka u Norimberka.
0: Valka bylo celé barákové město vybudované pro příslušníky formací, jež pochodovali před Hitlerem a konali na přilehlém prostranství tzv. Říšské sněmy nacionálně socialistické strany. Název Valka mu dali Estonci a Lotyši, kteří tam byli po zhroucení Hitlerovy třetí říše ubytováni, protože se nechtěli vrátit do vlasti obsazené Rusy. Připomínal jim město Valku ležící na hranici obou jejich zemí, kde též žili v blízkém sousedství. Název zůstal, i když je později vystřídali uprchlíci z jiných končin Evropy. Valka tedy nemá s válkou co činit a přec byl tento tábor po 10 let skutečně jedním z nejtragičtějších ohnisek studené války. V roce 1952 bylo v táboře ubytováno asi 4000 cizozemců, z nichž téměř polovina pocházela z Československa. Dlouhý nucený pobyt v táboře a mnohá zklamání vyvolávaly trpkost a rozhořčení. Jejich nedůvěra ke každému působila nakažlivě na nově příchozí. Po prožitých strastech a hrůzách útěku bylo jim naléhavě třeba nejprve zotavení v prostředí naplněném porozuměním. Místo toho byli vydáni bezohlednému vymáhání zpráv ze strany západních agentur a napěchování do bídných, studených, vysloužilých prkených baráků. Podle toho, jak se s nimi v táboře zacházelo a jak se jim podávalo jídlo, mohli se uprchlíci domnívat, že se zmýlili ve směru útěku.
1: Život v uprchlických táborech se často dal shrnout do několika slov. Strach z budoucnosti, starost o blízké, kteří zůstali doma, alkohol, nejistota, nemožnost pracovat, prostituce, konfidenství. Tak alespoň líčí atmosféru v tomto neutěšeném prostředí Přemysl Pitr. Pojďme se na závěr dnešního dokumentu zaposlouchat do jeho poselství. Ty největší osobnosti naší civilizace se totiž vyznačují tím, že jakmile je poraženo jedno zlo, nepropukají v bezstarostný jásot, na který máme v takové situaci zdánlivé právo. Svým šestým smyslem pro spravedlnost dovedou vycítit budoucí zcela jiné křivdy, nespravedlnosti, nebezpečí a tragédie, před kterými začasté opět zbytečně a marně varují a snaží se proti ním stavět, se čím omezené síly stačí. Protože dnešní dokument končí, poděkuji všem, kteří na něm spolupracovali, čili Davidu Schneiderovi, Radvítu Novákovi, Ireně Hýskové a Zuzaně Vlčkové. Za pozornost vám všem děkuji a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.
0: Půl hodiny chůze od tábora Valka stojí starý selský dvorec a v něm románská kaple. Její tlusté, okrouhlé zdivo připomíná divoké barbarské okolí, před nímž měla tato opevněná kaple v 10. století chránit šířící se křesťanství. Ona tisíciletá rotunda je též symbolem dnešní doby. Silné zdi oddělují boží poselství míru od světa. Přes všechen kulturní a technický pokrok dlíme ještě v temném středověku. Barbarství trvá. Je iluzí se domnívat, že prokážeme věci míru službu, jestliže zamlčujeme špatnosti a zločiny, nebo je dokonce zkrášlujeme. Musíme je vidět, kdekoliv se vyskytnou, ať na té či oné straně barikády, ať na východě nebo na západě. Někteří blahovolní lidé v zemích s křesťanskou kulturou myslí, že odstraní studenou válku, jestliže budou kritizovat jen ve vlastním táboře a u protivníka vyzvedávat pouze věci dobré. Studená válka se tím neutlumí, nýbrž toliko přikryje a utají, což je utiskovatelům věc vítaná. Je skutečností, že národové v komunisty ovládaných zemích trpí. Nesmíme tyto zotročené lidi zradit a musíme se vystříhat všeho, co upevňuje pozici utiskovatelů. To neznamená, že máme rozdmychávat nenávist a mít podíl na štvavé propagandě. Spatřovat zlo v jeho podstatě a účincích a přitom si uchovat bratrský poměr ke všem lidem. To jest ono veliké umění, kterému se musíme učit.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromadného únosu Čechoslováků v Angole roku 1983. Zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě v roce 2001. Popíše únos dvou českých turistek v roce 2013 v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán. A vrátí se k zatčení dvou českých entomologů v Indii roku 2008. Sérii Tématu Plus Slavné únosy poslouchejte v říjnu každou sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Sklodowská. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Do základní školy v pražském újezdu Nad Lesy se dnes vrátí žáci. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Z Iráku odcházejí poslední američtí vojáci. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií. A bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Druhým dnem bude pokračovat mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli výhradám k rozpočtové politice kabinetu a přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se poslanci dnes dostanou k hlasování, zatím není jasné. Vzhledem k tomu, že opozice nemá ve sněmovně dost hlasů, vláda pokus o vyslovení nedůvěry pravděpodobně ustojí. Vyléčení žáci základní školy v újezdu Nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 390 dětí i dospělých. Kuchyně zůstane zatím zavřená, vysvětluje Martina Marešová z hygienické stanice hlavního města.
2: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Salmonela není onemocnění, který by se přenášelo vzduchem. Ty nemocní zůstávají doma, zdravé děti můžou nadále docházet do kolektivu.
1: Ve škole budou platit zvýšená hygienická opatření minimálně 2 týdny. Ředitel Libor Skala už dřív oznámil, že vymění vedení jídelny. Americkým jednotkám končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku. Podle iráckých bezpečnostních expertů ukončení americké vojenské přítomnosti může posílit postavení pro iránských milic v zemi. Varují taky před možným návratem dalších odpůrců Spojených států, včetně takzvaného Islámského státu. Irácké ministerstvo obrany podle stanice Al Jazeera uvedlo, že vztahy mezi Irákem a koalicí vedenou Spojenými státy budou pokračovat. Americké jednotky se stahují na základě dohody uzavřené mezi Bagdádem a administrativou prezidenta Joea Bidena z roku 2024. V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách budou celý den zasahovat hasiči, policisté a záchranáři při speciálním cvičení. Budou simulovat rozsáhlý lesní požár v těžkodostupném terénu, kde není v blízkosti dostatek vody. Do cvičení se zapojí 200 lidí z několika krajů. Hasiči využijí taky vrtulník pro letecké hašení, anebo drony s termokamerami. Kvůli cvičení je část oblasti uzavřená, upozorňuje mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
3: Dnešní cvičení uzavře některé trasy v Orlických horách, zejména je to uzavírka silnice druhé třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi až po odbočku na Kunwald. Uzavřené jsou dnes také do odpoledne turistické trasy z Neratova na Anenský vrch a Hadinec, stejně tak trasa z Mezivrší na Anenský vrch a hraniční přechod v Bartošovicích.
1: Fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Po dvou duelech tak stále čekají na první bod. V 25. minutě byl vyloučený Pavel Schulz. Češi pak dvakrát inkasovali ve druhém poločase, po prvé chvíli po jeho začátku. Kapitán Ladislav Krejčí toho litoval.
4: Určitě to mrzí, ještě když vlastně se nám to opakovalo, že i zápas s Chorvatama jsme dostali brzo na začátku poločasu, teď se nám to opakovalo, ale je to proces, snažíme se hrát, ty chyby se budou stávat, na nás je jenom, aby ta naše kvalita a individuální provedení bylo lepší a ty chyby budou mizet.
1: Další zápas Ligy národů čeká český tým v sobotu ve Španělsku, které vyhrálo nad Chorvatskem 4-1. A hokejisté mistrovských Pardubic zvítězili v extralize po třetí za sebou. České Budějovice porazili 5-2 a ztrácejí 3 body na vedoucí Třinec, který zdolal Kladno 6-4. Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4, Mladá Boleslav v Plzni 1-4, Hradec Králové vyhrál nad Spartou 4-3 a Litvínov nad Libercem 4-3 po nájezdech.
5: Nehoda na sedmičce před Slaným a nehoda v Praze ve Strakonické ulici. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy pozor na nehodu před Slaným. U Lotouše na kilometru 24,5 havaroval kamion. Skončil mimo vozovku, na místo jede policie a v místě se zpomaluje. V Praze překáží nehoda ve Strakonické ulici ve směru do centra. Na úrovni Smíchovského nádraží auto narazilo do sloupu. Zatím je to s opatrností průjezdné. V Praze se bouralo také v Českobrodské ulici. Před odbočkou Dobroumarské havarovalo osobní auto. Na místě budou zasahovat hasiči, čekejte proto omezený průjezd. A v Praze pozor také na překážku při průjezdu tunelem Blanka ve směru do Troje. Za nájezdem z Letné provozu překáží porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr, místy s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Spojené státy a Čína zveřejnili plán na snížení vzájemných cel a do americké Atlanty dorazily dvě pandy z Číny. I to patří k výsledkům návštěvy prezidenta Xi Jinpinga ve Washingtonu. Vznikají během mezi oběma mocnostmi pevné vazby, budou trvat i po konci ekonomického příměří mezi Čínou a Spojenými státy. O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
6: Interview Plus.
7: V našem pořadu dnes vítám Paulínu Ovečkovou, odbornici na Čínu z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
7: Čínskému prezidentovi se dostalo ve Spojených státech skutečně velkolepého a slavnostního přivítání. Vracel se podle vás Xi Jinping do Pekingu spokojený?
8: Áno, verím, že sa vracal v mnohých pohľadoch veľmi spokojný, pretože samozrejme to veľkolepé privítanie v USA sa nedostane len tak každej hlave štátu a bolo to samozrejme oslavované čínskymi médiami a na čínskych sociálnych sieťach napríklad boli veľmi populárne obrázky amerických vojakov, ako vlastne čistia ten červený koberec, na ktorý mal za chvíľku vstúpiť Xi Jinping a tam vlastne po koleniach odstraňujú posledné smietky, čo je vlastne pohľad, ktorý sa samozrejme čínskemu publiku veľmi zalieča a je to niečo vlastne nezvyčajné a značí to minimálne z toho vizuálneho pohľadu pre Čínu, že Čína dosiahla v podstate rovnosti USA a dosiahla svojich nejakých geopolitických cieľov na vlastne nejaké národné obrodenie a vzostup na medzinárodnom poli.
7: No ale kromne tedy těch atraktivních záběrů a fotografií, přinesla ta návštěva nějaký důležitý průlom ve vzájemných vztazích?
8: To je veľmi dobrá otázka a asi aj tušíte odpoveď. Debatuje sa o tom, že summit veľa neprinesú. Je to už také trochu tradičné, že tieto summity toho často veľa neprinesú. Teraz sa diskutuje, že to môže byť aj kvôli tomu, že prezidenti majú v budúcich dvoch mesiacoch ešte dve možnosti sa stretnúť, takže možno si chceli vlastne nejaké veci odložiť. Čo to prinieslo, bolo to, že vlastne prímerie obchodné bolo predĺžené o ďalšie dva mesiace a skončí teda 10. ledna. Čína ale údajne požadovala 2 roky predĺženie a teda do konca volebného obdobia Donalda Trumpa a prinieslo to ešte vlastne ďalšie veci, napríklad znížené clá na určitý zoznam zboží a podobne.
9: A k tomu se hned dostaneme, protože jak Čína, tak Spojené státy zveřejnili plán obsahující seznam zboží, na které se budou uplatňovat nižší cla. Také přinesl ten seznam příslib nákupu amerického uhlí. Je tam něco převratného?
8: Nič úplně převratné tam nie je. Je to dost vlastně predvídatelné, čo která krajina chce od té druhé. Čo bylo zaujímavé pre mňa na těch zoznamoch, tak je to, že ten čínský zoznam je asi o 1500 položek dlhší jako ten americký. A Čína vlastně má záujem o strašně veľa různých produktů, čo se týká zemědělství. Ide tam vlastně hlavně o nějaké, jednak jsou tam aj nějaké luxusné paštéky, potom jsou tam vlastně různé typy mesa a další agrokulturné produkty. Ale taktiež, ako ste spomenuli, uhlie, drevo z technológií, nejaké vlastne ultrazvuky a prostetiky a podobne. Ale ten americký zoznam naopak má asi len 70-80 položiek a týka sa najmä konzumných produktov. Produktov do domácnosti, ako sú mikrovlnky, baterky, stoličky pre deti a podobne. Takže by to vlastne mohlo nejakým spôsobom pomôcť inflácii v USA. Ale ten vlastne púl zboží nie je až taký veľký a ani ten obsah vlastne 30 miliard nebude až taký veľký a bude lepší vlastne pre amerických exportérov, keďže exporty do Číny nie sú proporčne také veľké, tak to vlastne viac pomôže asi USA.
9: No, chybí tam asi takové ty nejvíce spekulované položky, jako že nerosty, vzácné minerály z Číny. Není tedy ten seznam naopak ukázkou toho, že to je vlastně maximální kompromis, ke kterému můžou obě země společně dojít, že na ničem problematičtějším se v tuto chvíli neshodnou?
8: Áno, ten zoznam je vlastne explicitne opisovaný ako nestrategické položky, ktoré sú skrátka niečo potrebné pre povedzme populáciu, pre proste fungovanie zemiedelství a podobne. Ale práve vzácne zeminy, čipy a podobne nie sú úplne položkou, ktorá by sa aktuálne obchodovala a ešte obchodovala za takýchto veľmi výhodných cieľ. Toto je ďalšia otázka, o ktorých sa asi budú rozprávať prezidenti ďalej a ďalej. A sú to vlastne, povedzme, bargaining chips po anglicky. Sú to vlastne veľké veci, kde by si museli navzájom robiť nejaké ústupky a aktuálne sa tým, že jedna strana nemá to, čo tá druhá chce, držia tak povedať v šachu. Čo je situácia, ktorá obom stranám vyhovuje.
9: On ten výsledný seznam vzájemných dohod zveřejnila každá země zvlášť a po svém. Není to určitý náznak vzájemné nedůvěry? Přece to prezidenti mohli oznámit na společné tiskové konferenci v Bílém domě.
8: Vzájomná nedôvera tam určite bude, ale je celkom zvyčajné, že vlastne čínska strana vydá postoje čínskej vlády alebo nejaké vlastne zhrnutie toho, čo sa dialo sama o sebe, americká sama tiež. A vlastne tieto postoje sa väčšinou líšia. Takže je to celkom bežné, že vlastne Čína má iné narratívy, ktoré chce prezentovať a USA má iné narratívy. A toto je celkom bežná prax, takže si nemyslím, že je to nejaký dôkaz extrémnej nedôvery, ktorá tam však samozrejme bude.
9: On během té návštěvy vznikl takový zajímavý komunikační šum ohledně údajné nabídky Donalda Trumpa na prodej amerických zbraní čínské armádě v televizi, v americké televizi NBC. O tom mluvil americký velvyslanec v Pekingu. Bílý dům to ovšem popírá. Dokážete si představit, že by si Číňané koupili zbraně od Američanů?
8: predstaviť si to aktuálne úplne nedokážem. Asi by s tým nesúhlasila, rozhodne Bielý dom by s tým nesúhlasil, alebo teda Trumpova administratíva. Je to však veľmi zaujímavé. Nevieme, či sa to teda stalo. Situácia je taká, že vlastne veľvyslanec USA v Číne, pán Perdue, povedal Fox News, že Trump teda zbranie Xi Jinpingovi nabídol, ale vieme, že Donald Trump hovorí mnoho vecí. Nevieme, či to bolo pravda, on to teda neskôr zaprel. Z môjho pohľadu to zmysel nedáva, aby sa takáto vec stala. Samozrejme je tam potom debatované odloženie predaja zbraní USA na Tajván, ktoré sa je možné odložilo práve kvôli tomu, aby v poriadku prebehol tento summit Xi Jinpinga a Donalda Trumpa. Ale to sú vlastne tie hlavné zbranie, ktoré sú komunikované počas tohto času.
9: Když říkáte, že by s tým hlavne nesouhlasil Bílý dům, tak Peking by s tým souhlasil? Neneslo by to přece docela významnou symboliku, že čínska armáda potrebuje americké zbranie?
8: Tak pre čínsku armádu by bolo úplne skvelé odkúkať tie americké technológie a nejakým spôsobom sa poučiť o tom, ako fungujú, ako sa proti ním pripraviť.
9: No a
8: ako
9: nepriznala by tým svou slabosť Čína, ktorá sa pyšní nebo tvrdí, že má tú nejsilnejší armádu sveta.
8: To je samozrejme jeden uhol pohľadu. Už nevieme, akým spôsobom by sa komunistická strana rozhodla, ale veľmi dobre hovoríte, že toto a nejakým spôsobom zachovanie si tváre, zachovanie si toho pohľadu, sily a podobne je veľmi dôležité pre Čínu a kto vie, je to veľmi hypotetická situácia.
9: Hostem Interview Plus je dnes Paulína Ovečková z Asociace pro mezinárodní otázky, která se zaměřuje na Čínu a čínskou politiku.
6: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
9: Vy jste sama zmiňovala, že dohoda padla také na prodloužení ekonomického příměří o další 2 měsíce, než se dostaneme k tomu termínu. Tak co to vlastně teď znamená? Jak rozumět tomu, že dohoda na určitých ústupcích tedy padla, ale příměří dál trvá?
8: Ono to příměří vlastně znamená to, že se nebudou ďalej zvyšovat cla po ten čas, kedy je dohodnuté to prímerie. Clá sú aktuálne vyše 20%. A v podstate to bude trvať ďalej. Ale dohodli sa samozrejme na nejakých ústupkoch práve na zboží, ktoré nie je úplne kľúčové a je skrátka dobré napríklad pre domácu populáciu.
9: Vy ste říkala, že Peking si přál to prodloužení až o 2 roky do konce mandátu Donalda Trumpa. Môžeme zatím hledat to, že možná by očakávala, že príde iný prezident, se ktorým sa dohodnú snáze?
8: To určite. Môže prísť prezident, s ktorým sa dohodnú ľahšie, ale aj ťažšie. To práve úplne nevieme, keďže napríklad aj Donald Trump vo svojom prvom volebnom období bol na Čínu oveľa tvrdší, aký je na Čínu teraz. Takže je možné, že chcú využiť jeho či už slabú chvíľku, alebo chvíľku, kedy s Čínou zrovna chce jednať a chce komunikovať, aby dosiahli toho čo najviac.
9: To znamená tedy, že tá jednání pokračujú na určitých úrovních?
8: Áno, jednania pokračujú a budú pokračovať a hovorí sa o tom, že vlastne USA si chce nechať tieto 2 mesiace na to, aby sa pozrela, ako Čína dodržuje v podstate tie podmienky, či nejakým spôsobom neobchádza, čo vieme, že samozrejme obchádza tie clá a podobne. A samozrejme vlastne ďalšou vecou je, že americký deficit obchodný s Čínou klesol za posledné 2 roky, ale americké importy zboží celkovo stále rastú. Takže vlastne USA si veľmi nepomohla stále, čo sa týka toho deficitu obchodného, čo znamená, že USA viac importuje ako exportuje.
9: No, co když se ale do ledna Peking s Washingtonem opět nedohodne? Čekají nás opět ty půtky, kdy se přehazovala čísla, která dosahovala výše až 145% cla?
8: No dúfam a verím, že nás to nečaká a verím, že sa budú takto podobne zdlhavo dohadovať ďalej a ďalej, pretože vlastne to nie je v záujme ani jednej krajiny nastaviť tie celá tak vysoko a ja verím, že to vtedy bolo niečo v zmysle, že pán Trump sa chcel dohodnúť na najskôr vysokých clách a potom chcel pôsobiť ako víťaz, ktorý ich dostane nižšie a nižšie, ale v podstate ten problém USA s tými deficitmi tam stále je. Takže rozumiem, že nejakým spôsobom sa to budú snažiť napraviť a snažiť sa vlastne dostať viac výroby do Ameriky.
9: Oni si obě země slíbili také určitý dialog ve vývoji umělé inteligence, přestože si v tom konkurují. Znamená to, že si jak Čína, tak Spojené státy uvědomují potřebu určitých mantinelů ve fungování umělé inteligence?
8: Čína si ich, teda minimálne čínska vláda, to vyzerá, že si ich uvedomuje trochu viac, keďže v USA to vyzerá zatiaľ, že Donald Trump je ten, ktorý odporuje nejaké regulácii, čo sa týka umelej inteligencie. Ale vlastne ani jedna strana úplne tú reguláciu nechce kvôli tomu, že každý sa bojí, že regulácia by zabrzdila ich vývoj a každá strana to vidí ako nejakú súťaž. Čo samozrejme do istej miery aj súťažou je. Ale z čínskej strany v podstate pokiaľ by Amerika veľmi chcela regulovať umelú inteligenciu, tak to pôsobí, ako by USA chcela zabrzdiť čínsky vývoj a chcela si ponechať svoje prvenstvo a nechcela sa vlastne podeliť o tie výdobytky, čo to prináša. A zo strany USA samozrejme je to niečo podobné. Donald Trump teda hovorí, že nechce zabrzdiť vývoj v USA, aby tým pádom nezrýchlil Čínu. Ale pravdou je, že pomalejší vývoj v USA by spomalil aj vývoj v Číne. Keďže Čín tam vyvíja svoje modely umelej inteligencie veľmi často takzvanou destiláciou. A teda tým, že berie vlastne tie americké technológie a na nich sa učí. Takže keby americké technológie spomalili, tak by spomalil na základe tohoto aj čínsky vývoj. Takže tak.
9: No, při slavnostní večeři v Bílém domě byli pozváni na ně také lídři amerických technologických gigantů, jako třeba Jeff Bezos, Elon Musk. Co to vlastně, jaký vzkaz to má být pro čínského prezidenta? Má to patřit také k těm líbivým obrázkům, které se pak budou prezentovat tomu čínskému publiku? Nebo naopak, tam může být i takový vzkaz, podívej se, kdo proti tobě všechno stojí, my jsme tady ti silní hráči.
8: Tak Čína mala tiež možnosť doniesť svojich technologických lídrov, ale doviedla vlastne len niekoľko ľudí z vrchnej politiky, z politbíra a ďalších úradníkov, takže túto možnosť nevyužila. No a v podstate tá prítomnosť technologických lídrov USA na večeri je aj nejaký vlastne tribút Donalda Trumpa voči týmto lídrom, ktorí hrajú veľkú rolu v americkej politike a v Trumpovej politike. Takže je to taktiež smerované na americké domáce publikum, ale samozrejme to podtrhuje tú dôležitosť umelej inteligencie v dnešnej dobe a tých technológií pre vlastne bilaterálne vzťahy. Je zaujímavé, že vlastne sa tam ohľadom AI veľa nedohodlo, čo bolo taktiež očakávané a dohodlo sa vraj hlavne to, že otvoria nejaký kanál, ktorý bude úplne núdzový a budú komunikovať o prípadných nehodách.
9: Což je nic neříkající, ale v podstate.
8: Presne tak.
9: V informacích zveřejněných od obou stran se neobjevuje ani jedna zmínka o Tajvanu. Přitom je to pro čínského prezidenta prioritní téma. Věříte tomu, že o něm spolu nemluvili?
8: No, v podstate počas večere alebo počas inej časti programu Xi Jinping mal príhovor, v ktorom povedal niečo v zmysle, že je rád, že obe strany sú proti nezávislosti Tajvanu, kde sa snažil vsunúť retoriku čínskej komunistickej strany na Tajvan. aktuálna retorika USA voči Tajvanu je, že USA nepodporuje tajvanskú nezávislosť a nie, že oponuje, čo je slovíčkarenie, ale samozrejme je to v politike veľký rozdiel.
9: Takže Donalda Trumpa se na to ptali američtí novináři a on odpovídal stručně jen slovy, příliš jsme o tom nemluvili, on ví, jak to cítím, jaký na to mám názor. Tak toto slovíčkaření ale asi nepotěšilo příliš čínskou stranu.
8: Určitě nepotěšilo Čína, ale taktiež vie, že nemůže úplně veľa čakať, protože toto je naozaj velká téma, důležitá pro obě strany. A vieme, že v podstate USA tam taktiež úplne asi neplánuje zmeniť postoj. Samozrejme, Čína bude ďalej a ďalej skúšať, čo sa týka rôznych ústupkov a už vlastne teraz je varovný signál pre Tajvan to, že USA odložilo predaj práve zbraní, ktorý bol naplánovaný v tomto období.
9: Během návštevy si tím Pchinga vrcholil spor mezi Bílým domem a niektorými americkými médii. Jejich reportéři nakonec nebyli vpuštěni do oválné pracovny, na rozdíl od čínských novinářů. Reflektovala to nějak čínská média, tuto situaci?
8: Toto jsem úplně nezachytila, ale akurát jsem zachytila to, že údajně prezident Trump nějakým způsobem chválil čínské média a Xi Jinpingov vlastně kontrolu nad čínskými médiami. Ale tam je právě zaujímavé to, že ta americká strana trošku poňala tu večeru a celkovo to pozvání v čínskom štýle. Protože historicky vlastně americkí prezidenti chceli aj nějaké spontánné v podstatě interakcie s tými čínskými lídrami, aby z nich dostali aj niečo, čo bežne z tých naučených poučiek a naučených prednesov nemajú. A vlastne táto návšteva bola typická tým, že naozaj tam nebolo veľa otázok z novinárov, nebolo tam veľa spontánnych interakcií. A teda v podstate ten cieľ, ktorý historicky bol dôležitý pre Ameriku, dozvedieť sa niečo o tom vlastne veľmi tajomnom pre všetkých čínskom politickom systéme, o čínskych lídroch a o tom, čo vlastne Čína chce, tak nebol úplne splnený.
9: A pôsobí to na vás tak, že současná americká administratíva sa tak podbízí Číne?
8: A do istej miery to tak určite je, pretože naozaj sme videli, že to privítanie, ktoré Xi Jinping dostal, tak nie je úplne bežné. Bolo to na tej vojenskej základni, boli tam naozaj veľké pocty a v podstate vidíme, že Trump Xi Jinpinga chválil, dával mu mnohé komplimenty a naozaj sa s ním stretávať chce. Takže do jisté míry ano.
9: Hostem Interview Plus je Paulína Ovečková, odbornice na Čínu z AMO. Český prezident Petr Pavel vyzval během svého projevu v OSN Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Myslíte si, že takový apel mohl zaznít i v Bílém domě?
8: Nevieme, čo samozrejme zaznelo za zatvorenými dverami, ale nemyslím si to. Nemyslím si, že to bola aktuálna priorita pre prezidenta Trumpa, aby takto apeloval. Čo je samozrejme zaujímavé, je to, že tento summit prezidentov odniesol nejakú pozornosť od toho jednania OSN, čo je samozrejme trochu smutné. Ale v podstate čínska rola na Ukrajine je veľmi veľká. A malo by to samozrejme byť v našej pozornosti v Európe a taktiež v Amerike.
9: Môžete byť konkrétní v té veľkosti čínskej role ve válce na Ukrajine?
8: Tak vieme, že Rusko už samozrejme nemá mnoho partnerov a Čína je rozhodne najväčší partner Ruska a najväčší podporovateľ, či už priamy alebo nepriamy, ruskej agresie na Ukrajine. Vieme, že tam vlastne, že Čína je v podstate veľký zákazník Ruska, čo sa týka zemného plynu a ropy, ale aj iných exportov, ktoré financujú ruskú ekonomiku. Taktiež Čína vlastne je veľkým hráčom v obchádzaní sankcií, ktoré sú uvalené na vlastne rôzne ruské firmy. A vieme, že cez Čínu ide do Ruska mnoho zboží, taktiež zboží dvojitého užití, ktoré majú vlastne využitie v civilnom sektore, ale aj vo vojenskom sektore. Táto rola je ale taktiež trošičku zvláštna, pretože vieme, že vlastne Ukrajina Ukrajina nemá úplne veľmi silnú protičínsku pozíciu, pretože Čína je tiež obchodným partnerom Ukrajiny. Takže toto je zaujímavé, že vlastne skôr má tvrdšiu retoriku voči Číne za podporovanie práve ruskej agresie na Ukrajine Európa ako samotná Ukrajina, pretože je samozrejme možné, že Čína bude mať nejakú rolu vo financovaní rekonštrukcie Ukrajiny po vojne a podobne a podobne. Takže sú informácie, že vlastne Ukrajina si nechce úplne zavrieť dvere týmto smerom.
9: Se tím Pchinga čeká příští rok sjezd komunistické strany, na kterém se bude rozhodovat o jeho případném dalším mandátu. Pomáhá mu politicky ta momentální náklonnost Spojených států?
8: Pomoc mu to asi může. V Číně je však samozřejmě důležitější to, co se děje doma. Xi Jinping si svoju pozíciu v domácej politike dosť upevnil, keďže vidíme, že vlastne už teraz slúži svoje tretie obdobie. Predtým vlastne čínsky lídri slúžili len dve obdobia maximálne. Toto Xi Jinping vlastne narušil a očakáva sa, že budúci rok získa aj to štvrté obdobie. Čo ale je otázkou, je koľko z tých ostatných vysokých kádrov sa obmení, pretože mnoho z nich už stárne a očakáva sa, že veľká časť vlastne odíde a nastane tam generačná obmena, čo môže samozrejme priniesť veľké zmeny v Číne.
9: No ešte k té vzájemné náklonnosti se Spojenými státy. Môže sa Čína snažiť využiť tých dobrých vztahů aktuálních, aby naopak vrážela klín mezi Američany a své nepřátelé, ako je třeba Japonsko?
8: Tak to samozrejme je čínska politika dlhodobo, že sa snaží aj u nás v Európe a v iných štátoch ponúknuť nejakým spôsobom alternatívu a ukázať, že vlastne aj tá Čína je nejaký obchodný partner a môže, dá sa s ňou obchodovať a podobne. Ale je tiež možné, že sa pokúsi využiť svoju rolu v tom, nejakým spôsobom využiť to, že USA aktuálne je vyťažená na rôznych frontoch a pokusí sa z USA v podstate vymámiť rôzne ústupky.
9: A vy, paní Ovečková, věříte skutečně tomu, že jsou vztahy Spojených států a Číny na tak zdárné cestě? Nebo jde o velmi křehké partnerství, které bude navždy ohrožovat ta vzájemná rivalita dvou mocností?
8: Já si nemyslím, že ty vztahy jsou jako velmi dobré, len vidíme, že vlastně aktuálně tam jsou dvaja lídry, kteří nejakým spôsobom majú väčší a väčší dosah na politický systém svojej zemne, ktorí vlastne z rôznych dôvodov spolu asi radi komunikujú a je to pre nich výhodné spolu komunikovať a stretávať sa, ale v podstate by som neopísala vzťahy Číny a USA ako dobré, skôr by som to popísala ako nejaký šachmat alebo nejaký stalemate, kedy každá strana má niečo, čo tá druhá nemá. A na schvál sa vlastne držia v šachu a snažia sa vlastne zadržať rast tej druhej strany, zatiaľ čo zvyšujú svoj vlastný prospech.
9: Ale lze možná tedy očekávat, když říkáte, že je to hlavně o porozumění těch dvou lídrů, že dokud bude Donald Trump prezidentem a Xi Jinping, tak vlastně ta komunikace bude fungovat.
8: Samozrejme je to aj relatívne, či tá komunikácia takto funguje. Hej. Pre tú čínsku stranu je to napríklad výhodné, že sú tam tie veľké gesta a podobne, pretože je to naozaj ako poklona, povedzme, ale či tá komunikácia je efektívna a či sa niečo dosiahlo, čo by malo nejaký vlastne dobrý dôsledok objektívne, tak to je otázne.
9: Hostem Interview Plus dnes byla Paulína Ovečková, odbornice na Čínu z Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme za váš čas.
8: Děkujem velmi pěkně.
9: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
10: Následující pořad vysíláme v repríze.
11: O snaze opozice vyslovit nedůvěru Babišově vládě, o referendu ve Švýcarsku. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
10: Názory a argumenty.
11: Ne. Nejmenší slovenská vládní strana SNS trvá na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby i po výrocích premiéra Roberta Fica, že by takový krok způsobil vládní koalici ztrátu její nynější těsné většiny ve sněmovně a mohl vyústit v konání předčasných voleb. Premiér Fico podle očekávání informoval prezidenta Pellegriniho, že bere zpět návrh na odvolání Taraby, který ministerský předseda předložil hlavě státu už v polovině září. Proč je kolem ministra Taraby takový rozruch? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání na celé půl hodiny názorů a argumentů.
12: Dobrý den.
11: Proč právě na ministrovi životního prostředí závisí osud Ficovy vlády?
12: Tak je to především proto, že na Slovensku se velmi rychle blíží volby. I kdyby nebyly předčasné, tak ty řádné parlamentní volby budou nejpozději na podzim příštího roku. A jak to tak bývá, tak před volbami politici postupně nervózní, zvláště pokud preference neukazují zrovna jim tu příznivou tvář. Což se stalo Slovenské národní straně, která dlouhodobě podle preferencí by se ocitla mimo parlament. Ovšem Slovenská národní strana je součástí současné vládní koalice a její předseda Danko je šéfem parlamentu. Tam už po těch minulých volbách byla taková zajímavá situace, že Danko dal vlastně na kandidátce Slovenské národní strany prostor mnoha různým osobnostem spojených s nacionalistickou scénou. A to se mu ale vymstilo, protože do parlamentu se právě dostali pouze tyto osobnosti a málo členů Slovenské národní strany. A nyní Danko musí mít pocit, že Slovenská národní strana není příliš viditelná. On jí z pozice šéfa parlamentu nezviditelní dostatečně a pak jsou zde vlastně dva ministři, kteří původně byli přiděleni Slovenské národní straně, a to je ministryně kultury Šimkovičová, která ovšem, jak víme, je známá spíše skandály a různými pochybnostmi, než tím, že by dokázala slovenskou kulturu někam opravdu zavést. A druhý je Rudolf Huliak, což je nyní ministr pro sport a cestovní ruch, měl být právě místo Taraby nebo před Tarabou ministrem pro životní prostředí, ale jeho jmenování odmítla tehdejší prezidentka Čaputová. Takže nyní Danko vlastně by rád tam měl ministry nebo aspoň ministra, který by více reprezentoval Slovenskou národní stranu. Tomáš Taraba je ovšem totální solitér, vždycky byl. A nyní tedy návrh na jeho odvolání a nahrazení Filipem Kufou, státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí, by vedl k tomu, že Taraba by se vrátil do parlamentu. Na Slovensku je klouzavý mandát, to znamená, pokud ministr skončí ve funkci a byl předtím zvolen poslancem, tak se vrací na své místo ve sněmovně. Hrozí, že by se rovněž ovšem vrátil státní tajemník Šalitroš, který je nyní na ministerstvu pro investice. A Taraba dopředu řekl, já ovšem pokud nebudu ministr, tak tedy budu působit samostatně. A slovenská vláda současná by ztratila v parlamentu většinu.
11: Kdyby tedy slovenská vláda teoreticky tu většinu ztratila, kdyby skutečně vývoj dospěl k předčasným volbám, kdo by na to mohl vydělat a kdo by na to mohl naopak velmi ztratit?
12: To je právě asi nyní důvodem Ficova postoje. Protože podle posledního průzkumu by zvítězilo progresivní Slovensko Michala Šimečky, to znamená opoziční strana. Ovšem opozice by velice těžko mohla sestavit vládu. Ona by tu vládu mohla sestavit, ovšem pouze s hnutím Slovensko. Hnutí Slovensko vede bývalý premiér Igor Matovič a s tím nikdo už do vlády jít nechce, protože jeho vládní působení opravdu bylo provázeno mnoha různými kontroverzemi a skandály a Igor Matovič jako premiér nebo vůbec jako člen vlády není opravdu zárukou nějaké serióznosti. To znamená, Fico může počítat s tím, že pokud by už opozice sestavila vládu s Matovičem, asi dlouho by ta vláda nevydržela.
11: To byl Petr Schwarz.
12: Díky, naslyšenou.
11: Babišova vláda už po druhé od svého jmenování čelí hlasování o nedůvěře. V prvním případě šlo o reakci na chování ministra zahraničí vůči prezidentovi. Tentokrát opozici ke snaze vyslovit kabinetu nedůvěru motivoval mimo jiné vysoký deficit státního rozpočtu na příští rok. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
13: Snad si sněmovní opozice uvědomuje, že kdo jinému jámu kopá, taky do ní nezřídka sám padá. Nyní znovu nastavuje vládě zrcadlo, aby občané viděli, jak je špatná. Poněvadž ale hlasování o nedůvěře kabinet i tentokrát přečká, může si volič z příběhu vzít jen neschopnost opozice cokoliv na věci změnit. Možná se hodlá připomenout před nadcházejícími senátními a komunálními volbami. Možná si řekla, že by to opět chtělo malou inventuru koaličních průšvihů. Jenže když se svrhává vláda, hodí se mít po ruce jednoznačný důvod, nejich lovit z paměti seznam jako teď, rozpočtovou neodpovědnost, Babišův střet zájmů, zemětřesení ve státní správě, oslabování důvěry v instituce, bezpečnostní rizika. Každý jeden z nich by za hlasování a hlavně za zevrubnou debatu stál, nám je ale po stoprvé servírována přeplácená bramboračka. Dost to souvisí se zrodem samotného nápadu. Nejdřív s ním vyrukovali lidovci, jejichž preference třou bíru z nouzí a kteří potřebují do nejvyšších pater politiky vysunout svého nového předsedu, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Proto na Vyškovsku kandruje na senátora a jeho všude plno i v Praze. Záhy po lidovcích ale přispěchala ODS s tvrzením, že to ona v opozici prezentovala záměr jako první. Výmluvná ukázka toho, jak se ve středopravicovém táboře vyvíjejí vztahy po rozpadu koalice Spolu. Strany míní dělat víceméně totéž, jenom na vlastní triko. Konec konců i občanští demokraté mají zájem nechat zapomenout na krizi, kterou procházejí. Tušit lze hlavně za úvahami o rušení legislativy přijaté za vlády Petra Fialy. Nejednotnost ODS ukazuje u témat velkých, jako je euro, i malých, jako je dětský certifikát pro pachatele násilných činů. Nyní dokonce uvažuje o tom, že sama navrhne obnovení karenční doby, tedy neproplácení prvních 3 dnů nemocenské, mimo jiné proto, aby poškádlila motoristy. Ani další výkony opozičních předáků dojem z bezradnosti nerozptilují. Snaží se například upozornit na nesplněné štědré předvolební sliby ANO. Byli by opravdu spokojenější, kdyby došlo na jejich realizaci. Dobře, ať nám tedy poví, co z Babišových receptů by prosazovali i oni. Také často zaznívá, že hlasování má vyprovokovat koaliční poslance, aby posoudili, zda je vládní politika v souladu s jejich svědomím. Nejvíc se ukazuje na motoristy. Skutečně se všichni podepíší pod zvyšující se rozpočtové schodky a státní dluh? Jde ale o pouhé retorické cvičení. Kdo kandidoval za hnutí ANO, znal Babišův styl i maléry. Rovněž motoristům a SPD bylo jasné, že do Strakovy akademie vstupují coby juniorní partneři, takže jim nezbyde, než asistovat velkolepé jízdě vítěze loňského klání. Ve sněmovně zkrátka sotva zazní něco nového a originálního. V tom vězí klíčový zádrhel. Z průzkumu veřejného mínění vychází, že jsou lidé unaveni věčnými spory a hádkami. Po politicích vyžadují vůli spolupracovat a dívat se do budoucna. Místo toho se pitvají uleželé hříchy a recyklují stokrát absolvované půtky. Opozice se dušuje, že by vládla líp, jak ovšem konkrétně, to vesměs stají. Výsledkem aktuální bitvy tak může být, že motivace vyrazit za necelé 2 týdny k urnám bude překryta voličským přesvědčením o bezzubosti a nepoučitelnosti politiků, kteří neumí víc, než stále stejně řečnit a nabízet dávno prošlé zboží.
11: To byl Lukáš Jelínek. Švýcaři v referendu podle očekávání odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality této alpské země. Schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo například uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Komentář napsal editor Práva Robert Schuster.
14: Švýcarští voliči před několika dny v referendu rozhodli, že zachovají stávající pojetí neutrality své země. V tomto duchu se vyslovila výrazná většina občanů, a to 70% hlasujících. Zároveň to podpořili voliči ve všech 23 kantonech. Viděno zvenčí je to dobrá zpráva. Pokud by totiž hlasování dopadlo opačně, mohlo by například Švýcarsko do budoucna uplatňovat sankce proti třetím zemím pouze tehdy, pokud by je předtím schválila Organizace spojených národů. To je při současné blokádě, jež panuje v její radě bezpečnosti, v podstatě vyloučeno. Zcela prakticky by se to dotklo i opatření, která švýcarská vláda uplatňuje vůči ruským oligarchům či jiným oporám režimu Vladimira Putina. Mnozí z nich mají, jak známo, ve Švýcarsku velké majetky. Díky sankcím k nim od ruského vpádu na Ukrajinu nemají přístup. Nepřekvapí proto, že Moskva se velmi zajímá, jak Švýcarsko svou neutralitu interpretuje. Stačí připomenout, že začátkem února 2022, čili několik týdnů před zahájením agrese vůči Ukrajině, napsal ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov otevřený dopis svému švýcarskému kolegovi Ignácio Cassisovi, jak to má jeho země s neutralitou. Lavrov chtěl rovněž vědět postoj Bernu k bezpečnostnímu uspořádání v Evropě a rozširování NATO. Když se následně Švýcaři přidali k západním sankcím, dal Lavrov najevo, že už nepovažuje Švýcarsko za neutrální zemi. Ruská státní média proto věnovala hlasování o zpřísnění neutrality velkou pozornost. Přijetí ústavní změny nabádala Švýcary na sociálních sítích třeba i Lavrovova mluvčí Maria Zacharovová. Návrh na změnu federální ústavy předložil bývalý ministr spravedlnosti Christoph Blocher, který je zároveň klíčovou postavou pravicově konzervativních švýcarských lidovců. Před 30 lety byl hlavní tváří platformy, která byla proti vstupu země do evropského hospodářského prostoru. Později brojil proti migraci či výstavbě minaretů. Blocher byl jedním z hlavních iniciátorů kampaní na omezení pohybu osob v zemi, což bylo namířeno nejenom proti cizincům z neevropského prostředí, ale i proti občanům členských států Evropské unie, kteří získali na základě bilaterálních dohod mezi Bernem a Bruselem možnost usadit se a pracovat ve Švýcarsku. Svůj postoj pokaždé obhajoval Blocher tím, že brání suverenitu země. Tentokrát ovšem zřejmě situaci neodhadl úplně správně. I jeho vlastní strana byla k nápadu zpřísnit neutralitu spíš vlažná. K Blocherovi se nakonec připojilo několik menších, extrémně levicových a pacifistických uskupení. Absence širší politické podpory způsobila, že návrh propadl tak výrazně. Výsledek referenda o švýcarské neutralitě se tak dá interpretovat i jako odmítnutí snah odstřihnout zemi od širší mezinárodní spolupráce. To je téma, které Švýcary doprovází již desítky let. Proto také potřebovali tak dlouho, než souhlasili se vstupem do Organizace spojených národů. Stalo se tak až v roce 2002. Přestože švýcarská Ženeva byla již od roku 1946 jedním ze sídel spojených národů. Stejně dlouho mimochodem řeší země i svůj vztah k procesu evropské integrace. Pro vstup do Evropské unie chybí ve společnosti konsenzus. Proto musí Švýcarsko, které je až na jednu výjimku obklopeno členskými státy 27, hledat o něco složitější cestu přes soustavu dvoustranných dohod s unií. Jejich poslední verze byla dojednána letos na jaře a očekává se, že nejpozději do 2 let budou nové smlouvy občanům předloženy v referendu. O jeho podobě si nyní vedou spory. Má pro schválení stačit pouze většina občanů? Nebo musí návrh získat i podporu mezi kantony? To je klíčové. Pokud by totiž byla uplatňována i kantonální majorita, mohl by několik malých kantonů přehlasovat většinový názor voličů. Jinými slovy, otázky související se suverenitou Švýcarska budou ovlivňovat tamní vnitropolitickou debatu i v příštích letech.
11: Hovořil Robert Schuster.
15: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Český podnikatel Zdeněk Cendra prodal britskému investičnímu fondu 30% podíl ve své firmě, zabývající se přenosem dat po internetu. Na celkovém objemu celosvětově přenesených dat má podle médií jeho firma podíl asi 4%. O jak významnou obchodní transakci se jedná? Odpověď nabízí následující příspěvek publicisty Luboše Kreče.
16: Ceny paliv rostou v Česku skoro nejvíc v Evropě. Veřejné finance jsou v dluhové spirále, odhady na růst ekonomiky se snižují a inflace znovu straší na obzoru. Pozitivních zpráv z domácích lhů a hájů poslední dobou moc není. Jenže zdání klame. Před pár dny jsme byli svědky mimořádné transakce, která dokládá, jak schopní čeští podnikatelé jsou a že i z Prahy se dají dělat světové věci. Nestává se často, aby v Česku nakupoval některý z elitních globálních fondů. A už vůbec ne, aby si pořizoval menšinový podíl ve zdejší firmě s tím, že se předem vzdává jakýchkoliv práv na to ji ovládat či mluvit do jejího řízení. Ale přesně to se stalo. Řeč je o americkém fondu CVC, který si pořídil 30% v tuzemské společnosti CDN 77 podnikatele Zdeňka Cendry. Za necelou třetinu technologické firmy investoři zaplatí podle odhadů přes 10 miliard korun. Podnik přitom zůstane plně v režii svého zakladatele a jeho týmu. CVC už v Česku vlastní zásilkovnu a historicky odsud měl ve svém portfoliu antivirovou jedničku Avast. A právě s ním pojí CDN 77 jednoznačně celosvětový přesah. Zdeněk Cendra a spol. Mají klienty od Ameriky přes Evropu do Asie a internetovým a streamovacím službám zajišťují, že se jejich obsah dostane k jejich uživatelům. Ve svém oboru patří mezi pět největších na světě a za sebou už nechali i jednu z divizí Google. Pozoruhodné na tomto příběhu je i to, že celou dobu společnost roste jen díky vlastním penězům. Na vše si vydělala a nikdy nepotřebovala externí kapitál. Je to mašina na nápady a také na peníze. A není zdaleka sama. Podobně úspěšných a inspirativních, byť třeba ne globálně působících firem, je v Česku spousta. Bohužel často si je zapomínáme připomínat a raději podléháme frustraci. Ivo Lukačovičovi se podařilo se Seznamem postavit ojedinělou konkurenci Google. Aleš Zavoral dokázal totéž v internetovém obchodu s Alzou. Tomáš Čupr a Rohlík po Česku dobývají i Německo. Martin Hájek a Life Sport jsou globální lídři ve zprostředkovávání sportovních výsledků. S akciemi Eurovagu Martina Vohánky se obchoduje na burze v Londýně. Tradingová firma FTMO Otto Schufnera a Marka Vaníčka trénuje investory po celém světě. A dalo by se pokračovat. Jsou to právě tito zástupci nové ekonomiky, kteří ukazují svěží, dravou, ambiciozní tvář českého biznisu. I proto je o tom, jak úspěšní jsou, potřeba mluvit a připomínat si to, abychom se jejich příkladem mohli inspirovat, protože právě šikovní a talentovaní podnikatelé, kteří mají chuť dobývat svět, pomůžou tomu, abychom jako země i jako společnost nezakrněli.
11: Tolik Luboš Kreč. Vyvolání jednání o vyslovení nedůvěry Babišově vládě opozice zdůvodnila několika věcmi.

0: Stejně jako řada tuzemských expertů, i unijní analytici spatřují zásadní rozpor s evropským právem v samotném nastavení statusu fondu, který se Babiš zprvu pokoušel utajit. Jde o to, že jakmile Andrej Babiš skončí ve vládě, fond automaticky přejde pod rodinnou správu 3 z jeho 4 dětí, co by budoucích příjemců zisku fondu. V této souvislosti pak Evropská komise na adresu premiéra přímo čaře poznamenává. Jako otec nebo dědeček budoucích obmyšlených má zájem na hospodářském úspěchu společnosti Agrofert. Skutečně si ale Babiš, obklopený protřelými právníky, mohl myslet, že mu v Bruselu projde průhledný trik odporující evropské legislativě, která střet zájmu vztahuje nejen na politiky, ale i na rodinné příslušníky. Spíš to vypadá, že český premiér se musel už dopředu smířit s tím, že Evropská komise nakonec odstřihne Agrofert od veškerých nenárokových dotací z projektových fondů a fondů soudržnosti. A spoléhá na to, že do jeho impéria bude nadále plynout hlavní balík podpor v podobě nárokových dotací. Bylo by ale s podivem, kdyby v Bruselu nenabývala na naléhavosti zásadní otázka, kdy se komise odhodlá kvůli premiérově střetu zájmů, nemajícímu svou mohutností a otrlostí v Unii obdoby, sáhnout i na přímé platby do jeho zemědělských podniků. Evropská komise určitě také pozorně sleduje návrh 4 vládních poslanců na změnu zákona o střetu zájmů. Podle této novely by se konflikt zájmu vztahoval pouze na působnost konkrétního ministra v jeho vlastním rezortu. Přičemž premiér, který žádné ministerstvo neřídí, by se ocitl zcela mimo dosah zákona o střetu zájmů. Takové vykostění zákona, šité Babišovi na míru, by ale podle bývalé eurokomisařky Věry Jourové bylo v Bruselu chápáno jako systémové porušení pravidel, kdy stát v podstatě rezignuje na řešení střetu zájmů v nejvyšších politických kruzích. A vedoucí analytik Transparency International Marek Chromý dokonce soudí, že Evropská komise by v krajním případě mohla přistoupit k zastavení proplácení všech dotací v rámci Česka. Doufejme, že populistické instinkty ovládají Babiše natolik, že k něčemu takovému nedojde. Ale už samotný fakt, že Babiš vůbec připustil, aby ve sněmovně se objevila novela, která ho má vyprostit z pasti střetu zájmů, je alarmující. A jestliže pak v pořadu Reportéři ČT bruselské odmítnutí svého řešení střetu zájmů Babiš vysvětluje tím, že Evropská komise je plná deep stateu, pak jsou na místě obavy, že premiér bude boj s Unií dál přitvrzovat a sám přitom propadat konspiračním bludům.
1: Tvrdí Jiří Leština. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
2: Všichni známe ten starý misandrický vtip. Co je mužská smrtelná choroba na 7? No přece rýmička. Ovšem zatímco ženy sdílejí veselé historky na téma, jak obyčejná rýma, ta samá, kterou chytili i oni, skolila manžela a proměnila ho z alfa samce ve skučící trosku, vědci zjišťují, že muže při infekcích dýchacích cest možná skutečně víc trpí. Velký kus práce odvedl kanadský výzkumník Kyle Sue. Na základě studia vědecké literatury objevil, že u respiračních chorob genderové rozdíly opravdu existují. Zjistilo se to u myší, na kterých se na rozdíl od lidí dosud smí experimentovat. Myším samičkám v překonání infekce dýchacích cest pomáhají pohlavní hormony. Vyšší hladina estrogenu zesiluje imunitní odezvu organismu a snižuje virovou nálož. Pokud vědci u myších samic hladinu estrogenu uměle snížili, snížila se u nich imunitní odezva na úroveň té samčí. U lidí se situace zdá být podobná. Ženy před menopauzou vykazují silnější imunitní reakci na viry způsobující choroby dýchacích cest než stejně staří muži. Když přestanou menstruovat a hladina estrogenu v jejich těle se sníží,

0: leží, sníží se i jejich imunitní reakce. Na úroveň té mužské. Podle dat, která nazbírala Světová zdravotnická organizace, u mužů existuje vyšší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni kvůli respiračním chorobám. A na chřipku umírá vyšší procento mužů než žen. Když k tomu připočteme nesčetněkrát ověřený fakt, že muži mají tendenci vyčkávat déle než ženy, než s jakoukoliv chorobou zamíří k doktorovi, a nejdéle prý vyčkávají nezadaní muži, můžeme směle prohlásit, že mužstvo jako celek při rýmách a chřipkách skutečně trpí víc než ženstvo jako celek. Pokud se teda nenecháme zvyklat dalším faktem, totiž že výzkumníci, kteří se zkoumáním mužského utrpení při rýmě zabývají, jsou obyčejně muži. Co by vědecky založený člověk uznávám, že stejná rýma, která před týdnem skolila mě a přežila jsem jí bez úhony, může mého skoromanžela potrápit mnohem víc. Přestože se naše symptomy zdají úplně stejné. Rozhodně se mu neposmívám a pečuji o něj svědomitěji, než on pečoval o mě. Jestli se jeho tělo viru brání méně než to moje, to nemůžeme vědět, pokud mu nějaký vědec nezměří imunitní odezvu a nesrovná ji s tou mou. Ale i kdyby byla stejná, stejně se nikdy nedozvíme, jestli je skoro manželovo utrpení horší. Jak říká můj známý saniťák Tony, chlapi, i když se cítí úplně stejně špatně jako ženy, prostě trpí víc.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
4: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
3: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
4: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
3: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
4: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
3: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
4: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
5: Nejvyšší patra americké politiky. This is only the dawn of the golden age of America. A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět. And I know Trump doesn't give a damn
6: about black people. To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
7: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
5: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
8: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
6: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
9: Dobrý den, je 6 hodin středa 30. září, začíná Ranní Plus a dnes vás v něm budou provázet Tomáš Pavlíček
10: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
10: A co nabídneme v úvodu, jak probíhal první den jednání sněmovny o nedůvěře vládě?
9: Američané stahují poslední svoje vojáky z Iráku. Jak na to reaguje Irán a jeho spojenci?
10: A bude fungovat dohoda o regulaci, kterou podepsal Donald Trump s lídry AI?
9: Předtím, než ale dáme prostor těmto tématům, jsou tu čerstvé zprávy Martina Matějky.
11: Poslanci se dnes vrátí k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO a schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka v příštím roce a možnému střetu zájmu premiéra. Vystoupit by na plénu dnes mělo ještě přes 50 poslanců.
12: Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet obhajoval téměř 2 hodiny na plénu premiér Babiš. Ministři pak mluvili o tom, co se jim daří plnit ve svých rezortech. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO několikrát upozornil na poloprázdný jednací sál.
13: 3 drží stráž za ODS, KDU ČSL, to musím říct, 3 tady jsou. Stojí nás to kolik? 4 miliony za den.
12: Z opozice zatím vystoupil pouze předseda ODS Martin Kupka, který vyjmenoval důvody, proč by kabinet měl o důvěru přijít.
14: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
12: Hlasovat by se mohlo nejdříve dnes večer. Jednání ale podle některých poslanců může pokračovat i ve čtvrtek. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
11: Další informace přidáme v Ranním plusu hned po zprávách. Úterní rozbory u odoliny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. A ta stále ale není pitná. Večer o tom informovali středočeské vodárny. Asi 15 000 lidí z 12 obcí severně od Prahy je taky nadále odkázáno na pitnou vodu z přistavených cisteren. Policie kontaminaci začala prověřovat kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Situací se dnes zabývala také Bezpečnostní rada středočeského kraje. Itálie chce s Českem spolupracovat na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Po jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem z hnutí ANO, to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová, a v Praze zdůraznila, že systém povolenek nesmí vést ke zdražování energií.
15: Italská premiérka Giorgia Meloniová ve Strakově akademii uvedla, že Itálie a Česko vypracovali balíček témat pro říjnový summit lídrů v Bruselu. Obě země navrhují změny v systému ETS 1, který se týká povolenek v průmyslu. Praha i Řím chtějí, aby obchodování s povolenkami bylo transparentnější a neohrožovalo konkurenceschopnost Evropy ve světě. Meloniová plánuje s Českem spolupracovat také při vyjednávání unijního rozpočtu pro roky 2028 až 2034, tak aby v něm bylo dost peněz například pro společnou zemědělskou politiku. Meloniová si s Babišem vyměnila taky akční plán, který má prohloubit spolupráci v průmyslu, bezpečnosti i kultuře.
16: Skutečně velká věc, a to je společná výstava o Pompejích a Herkulaneu.
15: Česko a Itálie chtějí podle Babiše tuhle výstavu uspořádat v roce 2028. Martin Balucha, Český rozhlas.
11: Americký prezident Donald Trump podepsal se zástupci firem v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci sektoru. Šéf Bílého domu chce taky ještě tento týden jmenovat zmocněnce pro AI. V Bílém domě se s prezidentem setkali třeba generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei a prezident OpenAI Greg Brockman nebo zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Trump uvedl, že nikdy nebude bránit rozvoji technologie, která podle něj bude mít větší dopad než průmyslová revoluce. A téma podrobně rozebereme v Ranním plusu v této půl hodině.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůlého z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit, říká Hůle.
17: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
11: Od zítřka se také rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace tuto změnu vítají, projekt Fandi mámám, ale zároveň upozorňuje, že nižší podporu můžou mít třeba matky, které pracují. Část senátorů chce od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO informace o zajištění obrany státu. Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se o ně zajímá kvůli hrozbě ruských hybridních útoků. Zároveň k tomu chce pořádat veřejné slyšení. A to bude koncem listopadu, pokud návrh výboru dnes schválí plénum Senátu. A podle předsedy výboru nezávislého senátora Pavla Fischera musí Česko změnit zákony pro případ krize.
18: Například s rozsáhlými sabotážemi nebo s vojenskou aktivitou, diverzní aktivitou Ruska na našem území, tak tahle krizová legislativa zatím nepočítá. Jedná se například o to, aby Česká republika stále ještě v době míru dokázala plnit roli hostitelské země pro ty obrovské úkoly, které bude plnit celá Severoatlantická aliance.
11: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven víc peněz. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Za jeden cyklus dostanou kliniky 44 tisíc korun, což je o 4,5 tisíce víc než letos. Dohodu mezi pojišťovnami a reprodukčními klinikami Českému rozhlasu potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
19: Jako největší změna je nový způsob vykazování a obsah jednotlivých balíčkových výkonů, které vlastně přesně reflektují, řekněme, jednotlivé etapy vývoje toho umělého oplodnění dle aktuální klinické praxe. Současně došlo i k drobnému navýšení úhrad v daném segmentu.
11: Plánované změny ještě musí vyhlásit v úhradové vyhlášce Ministerstvo zdravotnictví, vedené Adamem Vojtěchem za hnutí ANO. Téměř každý třetí pokus o umělé uplodnění lékaři provádějí na klinice, která patří premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, a Babiš střet zájmu odmítá. Na dálnici D1 z Prahy do Ostravy houstne provoz na průjezdu Brnem. Pomaleji pojedete mezi kilometry 193 a 196. Zdržení je kolem 5 minut. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy u Lotouše habarovalo nákladní auto. Je mimo vozovku, s obou směrů stojí kolony, možná je trasa osobními auty přes Byseň. V Praze je zatím klidno, pouze ve Kbelské směrem do Hloubětína se krátce stojí před křižovatkou s Poděbradskou. V Českobrodské směrem do centra se začíná tvořit kolona před Běchovicemi, je to zatím na 5 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, ráno se budou ještě výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16, na Šumavě 20. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší čtvrteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 a na Šumavě bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
10: A to v čase 6 hodin a 8 minut. I v tuhle časnou dobu vám přejeme dobré ráno a klidné vstávání. Ani po 7 hodinách jednání se včera sněmovna nedostala k hlasování o nedůvěře vládě. V debatě vystupovali hlavně členové kabinetu, kteří obhajovali dosavadní kroky vlády i její budoucí plány. V 9 večer poslanci schůzi přerušili. Pokračovat budou přibližně za 3 hodiny a i dnes je pravděpodobně čeká dlouhá debata. Podrobnosti probereme s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
10: Jak to včerejší jednání vypadalo?
20: Jako první vystoupil opoziční předseda ODS Martin Kupka, vyjmenoval důvody, proč by podle něj měla sněmovna vládě vyslovit nedůvěru. Mluvil o zadlužování státu, možném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO nebo o zpochybňování nezávislosti soudů.
14: Ale zapadá to do mozaiky všech dalších kroků, kdy útočíte na média, kdy útočíte na novináře, kdy zároveň ukazujete, že jste vládou nekompetence, chaosu a arogance.
20: Vystoupil i premiér Andrej Babiš, který svůj kabinet hájil skoro 2 hodiny, schůzi označil za zbytečnou.
21: Jako slovo Babiš jste řekl nevím kolikrát, jako 50krát, jste všichni nemocný. Jo, vy jste prohráli volby na antibabišismu a vy o tom stále pokračujete.
20: Potom vystupovali hlavně ministři, slovo si vzal i předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle původní dohody se přitom měli zástupci koalice a opozice střídat. Vládní tábor ale dohodu zrušil. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá to zdůvodnila tím, že opozice minulý týden nedodržela domluvu na klidném a důstojném průběhu jiné mimořádné schůze. Když poslanci v 9 večer jednání přerušili, tak do rozpravy bylo pořád přihlášených 53 poslanců.
10: A dá se očekávat, že dnes se poslanci k hlasování o nedůvěře vládě dostanou?
20: Tak zatím to jasné není. Původně se počítalo s dneškem, včera ale dohody padly. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury tak může dojít na hlasování až v noci, po případě zítra. Dnes se chce s opozicí znovu pokusit dohodnout na dalším průběhu schůze.
22: Jsme tady na poměrně malém plácku v uvozovkách jako opozice ta koalice a já jsem vždycky pro to, aby se dělali dohody, protože já myslím, že občané chtějí, aby se tady přijímali hlavně zákony a nikdo se tady nehádal.
20: Podle předsedkyně poslaneckého klubu Olgy Richterové z Pirátů je ale k dohodě potřeba slušnost a důstojnost.
0: To, že se na poslední chvíli jednostranně ze strany hnutí ANO tady zrušila dohoda o nějakém střídání, která by umožnila, aby zazněly argumenty vládních hnutí a potom protiargumenty nás z opozice, to prostě jenom ukazuje, že to chtějí válcovat, jako to válcoval kdysi Orbán v Maďarsku.
20: Opozice ale pravděpodobně nebude mít k vyslovení nedůvěry dost hlasů. Potřebuje jich totiž nejméně 101. Sama má přitom jen 92 poslanců. Muselo by se k ní tedy přidat alespoň 9 poslanců vládní koalice a třeba předseda ODS Martin Kupka řekl, že s nimi o podpoře návrhu zákulisně nejedná.
10: Takže je ten výsledek schůze dopředu jasný?
20: Pravděpodobně ano. Opozice chce ale i tak schůzí upozornit na kroky kabinetu, se kterými nesouhlasí. Důvody ke schvalování hlasování označil za relevantní i politolog Ladislav Cabada z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
1: Za sebe bych řekl, že minimálně ta otázka střetu zájmu je poměrně důležitá. Máme tady náznaky z Evropské komise a dalších evropských institucí, že nepovažují tu situaci, v níž je premiér Andrej Babiš, za plně vyřešený střet zájmu. V tomhle ohledu si myslím, že ty důvody lze vnímat jako relevantní.
20: A na závěr ještě dodám, že v historii Česká sněmovna už o nedůvěře vládě hlasovala přibližně 20krát, opozice ale uspěla jen jedenkrát, a to v březnu 2009, kdy sněmovna svrhla kabinet Mirka Topolánka z ODS. Pro návrh tenkrát hlasovalo 101 poslanců, k opozičním ČSSD a KSČM se přidali i 4 poslanci zvolení za tehdejší vládní strany.
10: No a celé to dění si jaksi nachystala a odprezentovala magistra Anna Miller. Děkuji, naslyšenou.
20: Díky, naslyšenou.
3: No a my v 6 hodin a 12 minut v Ranním plusu sledujeme i další události, které jsou trochu dál od nás. Zavřou se dveře velitelství a v Iráku nezůstanou žádné zahraniční vojenské jednotky. Tak to před několika dny popsal zástupce irácké armády konec vojenské mise koalice proti Islámskému státu. Ze země se stáhne po 12 letech a s ní i američtí vojáci. Irák na tento týden vyhlásil dny svrchovanosti. A víc k tomu řekneme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré ráno.
23: Dobré ráno.
3: Jak vypadá to stahování nejen amerických vojáků přímo z Iráku?
23: Tak v neděli už američtí vojáci nebyli třeba na vojenské základně Victory nedaleko bagdádského letiště, většinou odsud odjeli do Kuvajtu. Z Erbilu v iráckém Kurdistánu podle místních médií američtí vojáci a technika zase odjeli na základnu v Turecku. Už včera stažení svých zbývajících příslušníků potvrdila třeba taky Itálie a v srpnu už se stáhli Němci právě z Erbilu. Ta mezinárodní mise vedená Spojenými státy fungovala na pozvání irácké vlády od roku 2014. O 3 roky později tedy porazila teroristickou skupinu Islámský stát v Iráku a v roce 2019 i v Sýrii. A to stažení vojsk bylo dohodnuté už před 2 lety ještě za amerického prezidenta Joea Bidena. A i přes tu válku proti Iránu ho dokončila teď administrativa Donalda Trumpa. Stažení přichází 23 let poté, co tedy americké síly svrhly iráckého diktátora Saddáma Husajna. A americká armáda se po krátké pauze mezi lety 2011 a 2014 do země tedy vrátila. Těla, protože nepokoje a chaos po tom svržení taky vyvrcholily zestupem právě Islámského státu. Za ty 2 dekády zemřelo v Iráku 4500 amerických vojáků a podle amerických médií bylo na vrcholu americké invaze do Iráku v roce 2017 v zemi přes 170 000 amerických vojáků. V posledních letech šlo už jen asi o 2000 lidí.
3: Dnešek měl být taky termínem, kdy měly původně složit zbraně všechny nestátní ozbrojené skupiny v Iráku, včetně proíránských milic. Stane se tak?
23: Ano, to ozbrojení s datem odchodu amerických jednotek spojoval irácký premiér Ali Zaidi. Milice samotné totiž podmiňovaly své složení zbraní ukončením americké vojenské přítomnosti v zemi, ale už v posledních týdnech bylo jasné, že se ten termín nestihne. Přestože se irácká vláda pokusila třeba i o kampaň na sociálních sítích, tak se mnoho skupin k ozbrojení příliš nemá. Minulý týden Zaidi tu lhůtu pro úplné ozbrojení a integraci do státních institucí posunul na konec příštího června.
3: No a jaká jsou očekávání ohledně dopadu stažení koalice na bezpečnostní situaci v regionu?
23: Tak mezi místními lidmi má odchod amerických vojsk poměrně širokou podporu. Část Iráčanů ale považuje to stažení za předčasné, především iráčtí bezpečnostní experti, kteří podle agentury Reuters upozorňují, že ten odchod Američanů může zaprvé poskytnout volné pole působnosti iránskému režimu, který to stažení bere jako jakési své vítězství, ale že zároveň hrozí, že budou aktivnější taky spící buňky takzvaného Islámského státu. Do boje proti této teroristické organizaci se zapojili právě i pro iránské šítské milice, takže jiní odborníci zase připomínají, že některé z nich tento rok útočili na americké základny a to stažení amerických vojáků z regionu a z Iráku, tak tím ztratí cíle a dost možná třeba i legitimitu toho svého politického argumentu, že k vyhnání zahraničních sil je nezbytný ozbrojený odpor. Nejvíc kriticky se na to stažení nahlíží nejspíš v iráckém Kurdistánu. Tam regionální vláda se totiž ocitá pod tlakem jak té ústřední vlády v Bagdádu, ale taky nepřátelských regionálních aktérů. Erbil taky může třeba ztratit páku při vyjednávání peněz z iráckého rozpočtu a odchod koalice může mít podle některých odborníků i psychologický dopad na kurdské obyvatelstvo, pro které byla americká přítomnost často jakousi pojistkou.
3: Jano, a připomeň prosím ještě na závěr stručně, jak se v Iráku do operací koalice proti Islámskému státu zapojovali čeští vojáci.
23: Tak Češi se do mise koalice zapojili v roce 2016 a v té první fázi měli na starosti především výcvikové týmy a to v oblasti letectva, vojenské policie a především vojenských chemiků. Po roce 2020 pak třeba 600 českých vojáků měla roli specialistů na velitelstvích právě mise koalice, ale také souběžné mise Severoatlantické aliance a i v následujících letech se čeští vojáci zapojovali hlavně jako poradci a pomáhali při budování schopností už iráckých ozbrojených složek. Už letos v březnu se ale kvůli zhoršené bezpečnostní situaci ty alianční síly, včetně tedy českých vojáků z Iráku, stáhly.
3: Připomíná naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme za to. Naslyšenou.
23: Pěkný den. Naslyšenou.
10: Teď máme 6 hodin 17,5 minuty, jste na vlnách Ranního plusu. Společnost Anthropic, jedna z firem provozujících technologie takzvané umělé inteligence, varuje, že pokročila AI může být existenční hrozbou pro lidstvo. A ona se tím dokonce chlubí. Firma to uvádí v prospektu k veřejné nabídce akcí. Právě kvůli regulaci průmyslu se včera sešli představitelé největších technologických firm v Bílém domě. Podle Trumpa ale bude nejlépe, když se budou regulovat sami. S umělou i přirozenou inteligencí do studia přišel Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej.
4: Dobré ráno.
10: Tak Jakube, nejdřív se vraťme k tomu varování, které vydala společnost Anthropic. Není to trochu nezvyklé, když firma varuje před svým vlastním produktem?
4: No, nezvyklé to je, tak to ostatně pojmenovává i agentura Reuters, která se k tomu dokumentu k primární veřejné nabídce akcí dostala předběžně, protože ještě to není veřejný dokument. Firma Anthropic v něm podle Reuters píše, že modely AI by mohly projevovat známky pudu sebezáchovy, včetně pokusů zabránit svému vypnutí, manipulace s informacemi nebo aktivit připomínajících vydírání, to je tedy citace. Vývoj modelů tak podle firmy může vést k tomu, že způsobí škody, pravděpodobně kvůli tomu to píšou, ale není to poprvé, co se varování okolo společnosti Anthropic objevují. Před několika týdny z firmy odešel AI výzkumník Jacob Coxon a vlastně odešel z celého toho oboru s argumentem, že lidé, kteří pracují s AI a vyvíjí, tak věří, že nás tato technologie do konce desetiletí dokáže všechny zabít.
10: No tak to je opravdu zajímavá propagace, kupujte nás, může vás to zničit. No ale teď k té schůzce v Bílém domě, která měla vést k nějaké regulaci tohoto průmyslu, co o ní víme?
4: No byly na ní představitelé Anthropicu, OpenAI, SpaceX, Meta a Google, což jsou technologické firmy a taky společnosti Nvidia, která vyrábí ty čipy, které jsou proto potřeba. Součástí schůzky bylo to, že Trump přejmenoval definitivně AI na superinteligenci, to už jsme ostatně od něj slyšeli na valném shromáždění OSN. Artificial intelligence.
5: Umělá inteligence, tolik se o ní mluví, odteď bude nazývána superinteligence. Měním její jméno, protože to umělá zní, dělá něco podvodného, zní to podvodně. A podvod to není, je vlastně skvělá, ale musíme být opatrní. Amazing, but we have to be careful.
4: No a ten výraz superinteligence teď musí podle Trumpa v oficiální komunikaci používat všechny americké úřady.
6: No a co nějaká regulace? My jsme říkali, že ty firmy se budou regulovat sami.
4: Taková je Trumpova představa, taková je vlastně dohoda z té schůzky. Oni tam podepsali jakousi dohodu, která podle Trumpa je morálně závazná a má chránit tedy před riziky AI, když těch detailů není až tolik. Firmy mají implementovat nějaká opatření, která mají zajistit, že modely budou fungovat tak, jak je zamýšleno a budou v nich rychle opravovat chyby a mají pracovat také s jakýmisi neúplně specifickými nezávislými auditory. Trump celou tu dohodu označil jako ústavu a řekl, že to podepsali ti důležití lidé a podepsal jsem to já jako prezident.
6: Jo, tak to musí fungovat samozřejmě, no, ale tady je skutečně na snadě otázka, jestli může takováhle seberegulace fungovat.
4: No, už jsme naráželi v minulosti na podobné obtíže. Můžu připomenout firmu Boeing, která si certifikovala své vlastní díly a pak se řešily problémy s bezpečností letadel. A ani v tomhle případě nejsou experti příliš nadšení. Britská BBC oslovila několik z nich. Kimberly Wetherellová z Univerzity v Sydney to označila v originále za deeply unimpressive, tedy naprosto nepůsobivé. Firmy si prý budou sami definovat, co je to bezpečnost, nejsou definované postupy, co když to někdo nebude plnit, a ona sama říká, že bychom to měli ignorovat jako pokus o odvedení pozornosti. No a podobně to vidí třeba i Jenny Petersonová z Centra pro umělou inteligenci a digitální etiku.
6: No třeba by ty firmy mohly zadat AI, aby navrhla způsob, jak se regulovat. No,
4: to by nepochybně mohly, možná už na tam někdo pracuje.
6: Určitě. Tak tolik tedy jako Plucký ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
20: A v 6 hodin 21,5 minuty přidáme další informace, které sledujeme. Premiér Andrej Babiš po úterním jednání s předsedkyní italské vlády Giorgio Meloniovou vyzdvihl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030. Slibuje si od něj v příštích letech konkrétní projekty. Rozhovory se podle Meloniové týkaly vedle evropských záležitostí také energetiky, obranného průmyslu, infrastruktury či migrace. Sněmovna bude dnes druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. A nejvyšší soud Spojených států v úterý rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může prozatím nadále deportovat migranty do třetích zemí, zatímco soudci posoudí, zda je tato politika legální, informuje o tom agentura AP.
6: A tak když už teď víme, co píšou agentury, tak se podíváme na to, co píšou zahraniční deníky a servery, a začneme bruselským deníkem Politico. Tam se uvádí, že Marine Le Penová má nečekané problémy v prezidentské kampani. Deník píše o skandálu jejího chráněnce a stranického šéfa Jordana Bardelli. Francouzský investigativní web Mediapart ho totiž obvinuje z antisemitských výroků. Před 13 lety, když bylo Bardellovi 17, údajně soukromně svému spolupracovníkovi řekl, že Židé vlastní všechny banky a mají potřebu vládnout, týrat ostatní lidi a okrádat je.
20: Ve Francii vyvolalo obvinění investigativního serveru Pozdvižení. Podle serveru Politico je dost velké na to, aby se Bardella proměnil v tahouna kampaně Le Penové v její největší na její největší přítěž. Vůdkyně pravicových populistů strávila mnoho let namáhavým očišťováním svojí strany Národní sdružení od obvinění z antisemitismu a xenofobie. Dokonce kvůli tomu ze strany vyloučila svého otce, kterého několikrát usvědčili z podněcování k nenávisti, vysvětluje Politico.
6: Její úsilí teď může přijít vniveč kvůli přešlapu mladé hvězdy, která měla být fotogenickou tváří strany. Le Penová dosud vede v průzkumech pro prezidentské volby, které budou příští rok. Z jejich četných pokusů je tento zatím nejnadějnější, podotýká Politico.
20: No a teď se podíváme na stránky britského deníku Guardian. Zatímco se šíří zprávy o dalších tisících severokorejských vojáků pro ruskou válku na Ukrajině, zabývá se právě tento deník dvěma z nich, kteří už míří zpátky na korejský poloostrov a ještě přitom působí diplomatickou roztržku.
6: Jedná se o dva Severokorejce, které ukrajinská armáda zajala na ruském území při výpadu do kurské oblasti. Kyjev se dohodl se Soulem, že je vydá do Jižní Koreje, namísto té severní. Jižní Korea totiž považuje všechny LDR za svoje vlastní občany a oba váleční zajatci navíc chtěli na jich, píše Guardian.
20: Předání vojáků označil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v projevu na valném shromáždění OSN. Jenže místo oslav teď Jižní Korea vyžaduje diplomatickou omluvu, upozorňuje deník. Seoul tvrdí, že se obě vlády dohodly na předání zajatců v tajnosti a Zelenského oznámení bere jako politováníhodný krok, který narušil vzájemnou důvěru. Kyjev popírá, že by se na mlčenlivosti domluvili. Když se Guardian jeho korejský diplomatu ptal, jestli mají dohodu písemně, nic mu neukázali.
3: poznámkou, že celou záležitost řeší důvěrně.
6: No a na závěr deník New York Times vyzdvihuje podle něj nejpovedenější vtipy na adresu prezidenta Donalda Trumpa kvůli tomu, jak v Bílém domě hostil čínského prezidenta Xi Jinpinga. Začíná tím, že čínský vůdce ve Washingtonu pobyl 3 dny, což je víc než běžné, a přesto byla návštěva prakticky zbytečná. Trump totiž věnoval většinu času tomu, aby prstem ukazoval na různé věci v Bílém domě a Xi Jinping se ze všech sil snažil vypadat, že to na něj dělá dojem, cituji New York Times komentátora Johna Stewarta.
3: I další moderátor a komik Bill Mayhern podotýká, jestli si Trump uvědomuje, že Čína dokázala zprovoznit samořídící levitující vlak nebo postaví celé město za týden, takže vytahovat se před jejich lídrem vybudováním průjezdu nebo chodby je jako ukazovat michelinskému kuchaři, jak ohřát pizzu v mikrovlnce. Uzavírají New York Times a s tím odkládáme zahraniční tisk.
6: Ale zase ty závěsy v Bílém domě, ty stojí za to. To no, až Číně by asi neušili.
3: Stát ten zlatý sál, tak...
6: Ano, tak to bude nepřekonatelné. Ano, a nebo postaví Bílý dům jeho repliku ještě někde v Pekingu, třeba levitující. Na okraji. Teď je 6 hodin 26 minut. Jak zpřesnit automatické dávkování kyslíku u předčasně narozených dětí s chronicky nemocnými plícemi? Právě to zkoumají neonatologové z fakultní nemocnice Motol a Homolka. Výsledky jejich výzkumu by mohly pomoci většímu rozšíření této přístrojové techniky v klinické praxi nejenom u nás, ale i ve světě.
7: Tohle je typický pacient, který podobný přístroj využívá.
8: Popisuje primář novorozeneckého oddělení gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Jan Janota. Na jednotce intermediální péče společně stojíme nad inkubátorem, ve kterém leží předčasně narozený chlapec.
7: Je to dítě, které v tuhle chvíli je už 3 měsíce staré. Jeho váha 1700 gramů ukazuje, že musela být velmi nízká už před těmi 3 měsíci, kde byla 700 gramů. Dítě po řadě komplikací spojených s nezralostí a teď právě s tím chronickým plicním onemocněním. S nějakou mírnou dopomocí dýchá sám, ale právě potřebuje to proměnlivé množství kyslíku. To, že tady neslyšíme stále houkající alarm, je dáno právě tím, že ten přístroj řídí to podávání kyslíku.
9: To je ono, ta malá, relativně malá krabička, taková malinká obrazovka.
7: On ukazuje nasycení krve kyslíkem, jak to vypadá v nějakém dlouhodobém trendu a ukazuje vlastně, kolik kyslíku ten pacient potřebuje. V tom rozmezí, kde si myslíme, že je to pro toho pacienta bezpečné, se tenhle pacient v posledních 24 hodinách vyskytoval v 82 až 85% a je prokázáno, že pokud to řídí jenom personál, tak je to třeba jenom 60.
9: Sestřička o ní teď pečuje. Jak vám to pomáhá v té praxi?
13: Určitě je to pozitivní v tom, že můžeme se starat i ostatní miminka, protože ta mašinka si vlastně přidává sama kyslík podle toho, jak potřebuje to děťátko.
8: Říká dětská zdravotní sestra se specializací na intenzivní péči Martina Krava.
13: Já místo toho, abych právě běhala podle toho, jak tu saturaci má, tak to dělá ten přístroj za nás.
9: A věříte té technice, jinými slovy?
13: Samozřejmě, že si to musíme to děťátko zkontrolovat, to je jasný. Já se třeba podívám na ten monitor náhledový, jestli to dobře snímá, jestli křivka je v pohodě. Když se mi něco nebude líbit, tak si to zkontroluji.
8: V Česku jsou tyto přístroje podle primáře Jana Janoty, který je zároveň místopředsedou České neonatologické společnosti, ve většině neonatologických center. Jejich zavedení do praxe je ale i s ohledem na výcvik personálu složité. Proto se zatím využívají jen v asi čtvrtině z nich. Díky tomu, že je v Motole běžně používají už několik let, můžou v klinických studiích zároveň hledat jejich optimální nastavení.
7: My se snažíme tu metodu upravit tak, aby byla co nejbezpečnější pro toho pacienta. Výrobci těch přístrojů vlastně dají tu škálu nekonečně dlouho v těch všech parametrech. Řeknou, to si nastavte vy tak, aby to bylo to nejlepší, ale nikdo neví, co to nejlepší je od toho. Teď existují ty studie, které srovnávají různé skupiny pacientů a snažíme se najít, který to nastavení je dobrý a pak vyslat nějakou zprávu pro Evropu či svět, že tak to byste měli to nastavovat.
8: V jedné ze studií lékaře například zajímalo, kdy přesně by měly automatické dávkovače na nedostatek kyslíku u dítěte v krvi reagovat. Obvykle totiž měří saturaci několikrát, z výsledků pak udělají průměr a teprve pak dodají dítěti kyslík, říká neonatoložka Jana Dorňáková.
24: Jsme zjistili, že spíše jsou lepší ty delší průměrovací časy, protože ty děti nemají tolik nízkých saturací. Po ukončení té studie my jsme vlastně optimalizovali to nastavení toho automatického dávkovače kyslíku. Nechali jsme tam průměrovací čas na 10 sekund.
8: Výsledky této studie už byly zveřejněny. Další 2 by mohly být publikovány do konce roku. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Je 6:30 a zprávy má Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
11: Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře, teď se k tomu vrací kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Například nafta se opět přiblížila 50 korunám za litr. Benzín je nejdražší za poslední 4 roky. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. Itálie chce s Českem spolupracovat na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Po jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem z hnutí ANO to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová v Praze zdůraznila, že systém povolenek nesmí vést ke zdražování energií. Včerejší rozbory v oblasti odoleny vody severně od Prahy neprokázaly nadlimit olova ve vodě. Českému rozhlasu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Voda ale podle něj zatím pitná není. Hodnoty totiž pořád kolísají. Asi 15 000 lidí tak musí na pití a vaření dál využívat cisterny. Senát dnes projedná vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Každý rok zůstane nevyřešených asi 10% případů a promlčecí doba je aktuálně 30 let. A podle předkladatelky návrhu senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU ČSL to nestačí a podobný návrh projednává i sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Dnešní schůze Senátu je poslední před volbami. Výpočet státní podpory na bydlení se od zítřka změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije, a podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit na stránkách ministerstva a těm, kteří už dávku pobírají, ji úřady práce automaticky přepočítají. Rumunský prezident Nikuš Ordan dnes navštíví Česko. Setká se s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Rumunský prezident s českými představiteli bude jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance nebo o spolupráci obou zemí v obraně a bezpečnosti. V Praze se setká i s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS a šéfem sněmovny Tomiem Okamurou z SPD. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je zaslaným neprůjezdná po nehodě nákladního auta. Možná je trasa přes Byseň osobními auty ve směru do Prahy se projet dá. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov u Brna z 210. kilometru a počítejte s kolonou, provozem za Rohlenku je to asi na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D5 a k Ořechu čekejte 10 minut navíc. V Českobrodské v Praze směrem do centra se pojíždí před Běchovicemi 10 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na necelých 15 minut a v Liberecké do centra sílí provoz, brzdí se za sjezdem na prosek. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, ráno se budou ještě výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 a na Šumavě bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
6: No a po 6:30 se tradičně podíváme do českých novin a na české weby, které dnes pročetl, a to nejzajímavější z nich vybral vedoucí zpravodajství Českého rozhlasu v Hradci Králové a Pardubicích David Macháček. Dobrý den.
12: Dobré ráno.
6: Tak a začneme v Mladé frontě dnes, kde vás zaujalo, že pokračující sucho usnadňuje predátorům vybíjení ryb, tak si o tom něco blíž řekněme.
12: Je to zajímavý rozhovor s rybářským technikem Jakubem Vávrou z Moravy, takže on se soustředí především na povodí Odry a vlastně vysvětluje to, čeho si člověk na první pohled nevšimne, když se teď na podzim půjde projít krajinou a uvidí někde vysychající potok nebo řeku, kde je málo vody, protože to, že tam je málo vody, vidíme, ale on v tom rozhovoru velmi srozumitelně vysvětluje pozadí, co všechno je zatím a co to způsobuje s rybami. To, že je málo vody, nutí ryby stahovat se jenom na některá místa, tam, kde zbytky vody zůstávají, nad jezem nebo pod jezem. A on to tam pojmenovává tak, že je to doslova prostřený stůl právě pro predátory, pro vidry, volavky, kormorány nebo morčáky, kteří tam mají ty ryby namačkané na jednom malém prostoru a mohou tam velmi bohatýrsky tedy posvačit. Navíc s tou stoupající teplotou, klimatem, se mění migrační trasy ptáků a my to v Česku pozorujeme právě třeba u kormoránů, kteří k nám přilétají zimovat a těm právě vyhovuje, že mají ryby vlastně nahnané na jednom místě. Potom tím, jak meliorujeme řeky a chybí přirozené meandry a tůně, tak ryby se nemají kam schovávat a to je další věc, která je tlačí do těch několika málo míst, kde potom predátoři je mají na dosah. A s tím suchem souvisí ještě jedna věc. Je to neviditelné, ale dá se to cítit. Jak stoupá teplota vody v přehradách, v rybnících a v řekách, tak to má vliv na to, že na některé ryby u nás dříve tradičně je to už příliš velké teplo, třeba pro lipana a proto skoro lipana už v našich potocích nezahledneme, protože on podobně jako pstruzy nebo vranky dokáže zvládat teplotu maximálně do nějakých 20-25 stupňů.
6: V deníku Právo tam vás zaujalo, že Česko přijde o nejvyšší stavbu a to už v říjnu. To jsou liblické vysílače, které mají být zbourány, je to tak?
12: Je to tak, jsou vysoké 355 metrů a je to vlastně můj další tip na podzimní výlet. Tentokrát ne k řece, ale jak zpívá skupina Krausberry, vlakem na Kolín, takže z Prahy do Kolína a zpět, podívat se tady na ty dva vysílače, které jsou mimochodem vyšší než známá Eiffelová věž v Paříži a to i s vysílačem nahoře. Protože někdy mezi 12. a 16. říjnem budou tady ty dva ikonické sloupy z trubkové příhradové konstrukce k zemi. Bylo několik pokusů, jak je zachránit jako krajinotvorný prvek, což zní trošku zvláštně v době, kdy řada obcí brojí proti větrným elektrárnám, že takové vysoké stavby nepatří do krajiny, tak tady naopak byla velká snaha ty dva vysílače zachovat, protože okolí Českého Brodu už na ně bylo zvyklé. Je to stejná silueta, jak v Praze Hradčany. Ale zkrátka půjdou dolů, není pro ně využití. Poslední vysílání Českého rozhlasu tady z těch vysílačů bylo před 5 lety, v roce 2021, a loni v březnu tam ukončilo vysílání Country Radio a od té chvíle ty frekvence zmlkly.
6: No tak od těch Hradčan českobrodských se podíváme níže k zemi, tedy a to na dálnice, protože na webu z dopravy.cz vás zaujalo, že nové dálniční cedule řidičům mimo jiné poradí, jestli budou ve městě rychleji autem anebo vlakem, tak si k tomu něco víc řekněme.
12: No tady trošku zmírním nadšení, pokud to v někom vyvolalo. Není to zpráva od nás, web z dopravy upozorňuje na testování v sousedním Rakousku, kde na A22 už Tokerau můžou řidiči právě vidět na dálničním portálu aktuální hlášení, jak to vypadá, kdyby potřebovali dojet do centra Víně k nádraží Praterstern. A jsou to aktuální výpočty podle hustoty provozu, ale důležité je, že ten informační portál to říká řidiči dřív, než následuje případný sjezd k parkovišti Park and Ride a k nádraží. Takže on se dozví, jaká je situace a může se rozhodnout včas sjet z dálnice. Ten portál mu i řekne, jestli na tom parkovišti je volné místo. No zkrátka rozhodne se sjedu, zaparkuju a do centra Vídně pojedu vlakem, protože to je rychlejší. Je to v Rakousku testovací provoz. A kdyby něco takového začalo fungovat u nás, tak si myslím, že by to byla paráda.
6: No dokonce bych řekl, že to je takový pilotní projekt, takže možná, že se do něj zařadí brzo i letadlo nebo vrtulník, tím by lidé asi byli ve městě nejrychleji. Tak tolik přehled domácího tisku od vedoucího zpravodajství Českého rozhlasu v Hradci Králové a Pardubicích Davida Macháčka. Děkujeme a hezký den.
12: Příjemný den a naslyšenou.
3: No my vlastně z Hradce míříme do újezdu Březina u Vyškova, kde v posledních dnech je slyšet teda vrčení nejrůznějších typů dronů. Česká armáda tam totiž při mezinárodním experimentálním cvičení Drone Shield 2026 testuje bezpilotní prostředky i obranu proti nim. Chce si tak zmapovat technologie dostupné na trhu a některé z nich možná v budoucnu i nakoupit.
15: Na rychlý přesun.
8: Zástupce jedné z firem při komentované ukázce popisuje menší dron a jeho schopnosti v letu i v boji.
15: Ano, přímý zásah teďka, přibližně za 100 metrů, ale pojistíme to ještě zbylými granáty.
16: Cílem cvičení DroneShield 2026 je testování technologií, a to jak v segmentu antidronové ochrany dronů jako takových a samozřejmě bezosádkových neboli pozemních systémů UGV, to znamená robotů, a testování jejich operačního využití pro potřeby armády České republiky.
8: Říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
16: Snažíme se vybrat nejlepší řešení, které bude sloužit pro ochranu například kritické infrastruktury státu, samozřejmě pro armádní účely k ochraně našich jednotek, případně samozřejmě při působení v rámci ozbrojených.

0: válečného konfliktu.
1: Celkem se do cvičení zapojilo víc než 70 firem ze 17 států. Právě zastoupení zahraničních výrobců je letos vyšší než v minulých dvou ročnících, dodává řídící cvičení Michal Peterek.
2: Máme tady několik ukrajinských společností, které se účastní v rámci těchto firem. Jsou to teda bývalí vojáci s reálnými operačními zkušenostmi.
1: Ve Vyškově jsou taky pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA.
2: Oni nám pomáhají s i vyhodnocením. Toto je velice přínosné, protože samozřejmě i my jako armáda České republiky jezdíme do zahraničí na takovéto podobné akce.
1: Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Podle Petra Schneidárka je přitom zavádění nových technologií potřeba urychlit.
0: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
1: Rychlý vývoj je třeba v oblasti odolnosti vůči elektronickému boji, upřesňuje ředitel sekce rozvoje sil Ministerstva obrany Petr Milčický.
3: Tam se to posunulo o řád nahoru, to znamená, už přicházejí firmy, které mají řešení založené pouze na optickém navádění, které umožňuje autonomii toho systému a působení i v prostředí, kde elektronický boj zahltí všechny komunikační linky.
1: Část cvičení Drone Shield se uskutečnila minulý týden v Lipníku nad Bečvou. Tam se experimenty nezaměřily na drony, ale na bezosádkové pozemní systémy, robotiku a autonomní technologie. Z vojenského újezdu Březina u Vyškova, Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
4: Teď máme za 2,5 minuty 6:45 jste na vlnách Českého rozhlasu plus. Masarykova základní škola v újezdu nad Lesy, kde řešili nákazu salmonelou, by měla dnes začít znovu fungovat. Škola je zavřená od minulého týdne, kdy po školním obědě onemocnělo na 390 lidí. 50 z nich skončilo v nemocnici. Nákaza se objevila i mezi dětmi ve školce a seniory, kteří ze školní jídelny odebírají pokrmy. Do základní školy se tak dnes vrátí děti, které nemají příznaky nemoci. Děti ze školek by měly mít potvrzení od lékaře, včetně stěrů. Jak kolegyně Věře Štechrové potvrdila ředitelka protiepidemického odboru Pražské hygienické stanice Martina Marešová, tak přijatá opatření jsou dostatečná.
5: Nemáme určitě nic proti otevření školy a školky. Proběhlo na hygienické stanici jednání s vedením školy a taky s představiteli městské části újezdu nad Lesy, s tím, že byla dohodnuta nějaká opatření, ze kterých by mohla být škola znovu otevřena a školka. Je třeba zdůraznit, že salmoneloza je onemocnění, které se nepřenáší vzduchem, není to respirační nákaza a infekční je pouze stolice nemocného. To znamená, že za dodržování osobní hygieny u těch nemocných nelze předpokládat nějaký mezilidský přenos. To znamená, že my jsme se dohodli na tom, že vlastně bude se dbát na dodržování osobní hygieny mytí rukou u dětí. Jak jste už říkala, tak děti nebo všichni musí být klinicky v pořádku, aby se mohli do zařízení vrátit a u dětí ze školek požadujeme vyšetření na bakteriologické vyšetření stolice.
6: Proč to též nepožadujete i u dětí, které se vracejí do školy?
5: My postupujeme přesně podle legislativy. Existuje vyhláška 389 o systému epidemiologické bdělosti. Tam je přesně nastavený systém opatření u nemocných školních i školkových dětí a u těch školkových dětí je to z důvodu toho, že vlastně jsou to maličký děti, které nedodržují tak úplně osobní hygienu a v rámci té školky je ten kontakt mezi těmi dětičkami daleko větší než u školy. To znamená, tak jak jsem řekla, mezilidský přenos u salmonely je ojedinělý a vzácný, proto ta opatření jsou nastavena tak, jak jsem říkala.
6: Přece jenom v té škole jsou i prvňáčci, druháci, to jsou stále malé děti, tak jaká opatření by měla škola dodržovat a zavést, aby opravdu tam ta hygiena rukou byla?
5: Jednak proběhlo dezinfekce stravovacího provozu ve škole, proběhla dezinfekce a úklid vlastně ve všech prostorách škol, školek, s tím, že je dohodnuto, že bude k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou pro dospělé, zejména teda pro pracovníky ve stravovacím provozu, ale i samozřejmě pro učitele. A u dětí je dohodnuto, že bude vlastně dostatek tekutého mýdla, papírových ručníků na to mytí rukou a že bude dbáno na to, aby vlastně děti ty myly ruce před jídlem, po použití toalety a tak. Ta dezinfekce na ruce se u těch dětí úplně nenařizuje, protože v současnosti je mnoho atopiků a úplně si nechceme, aby vlastně ty malé děti používaly dezinfekční prostředek na ruce.
6: Jak je to u personálu jídelny, protože mezi kuchařkami byla nákaza také, tak z jakých podmínek se mohou vrátit do práce?
5: Kuchařky se mohou vrátit pouze za podmínek, že budou klinicky v pořádku a vyšetření prokážou, že jsou negativní, to znamená, mohou se vrátit pouze s negativním výsledkem. A i u personálu stravovacího provozu, který neměl příznaky onemocnění, tak ten může v provozu být pouze za předpokladu, že bude mít 3 negativní výsledky vyšetření stolice. Takže v současnosti je zajištěno stravování externí firmou, nebo bylo dohodnuto s vedením školy, že bude zajištěno stravování externí firmou.
6: Vy už jste minulý týden oznámili, že škola ten oběd nešťastný vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti a navíc špatným technologickým postupem. Našli jste v té školní jídelně ještě nějaké nedostatky, co je tam nutné změnit nebo bylo nutné změnit?
5: Kontrolu prováděly kolegyně z hygieny dětí a mládeže, nedostatky žádné jiné nenašly a co se týká toho, co jste říkala, jak to musím jako upravit, byla použita teda vejce po minimální době trvanlivosti, tak, která by samozřejmě mohla být používána dál, kdyby bylo prokázáno, že budou používána bezpečným způsobem, ale to, co jste říkala o tom technologickém postupu nedodržení, tak předpokládáme to, protože pokud by došlo k dostatečnému použití dostatečné teploty za dostatečný čas, tak ta salmonela by se ve vejcích zničila. Nicméně není to ještě prokázáno, takže určitě jsme nikde neřekli, že 100% byl nedodržen technologický postup, protože to je ještě ve fázi šetření.
6: Dohledáváte a kontrolujete i dodavatele těch vajec, jestli tedy v chovu není nějak výrazně rozšířená salmonela?
5: Protože tím, že vlastně v době kontroly na místě už nebyla žádná syrová vejce, která by my bychom mohli vyšetřit, tak jsme požádali o součinnost státní veterinární správu, která toho času provádí šetření jednak i u distributora a jednak i u vlastně toho chovatele nebo zajišťuje informace k tomu chovu jako takovému. Ale tam je to ve fázi ještě šetření.
4: Tolik ředitelka protiepidemického odboru Pražské hygienické stanice Martina Marešová, mluvila s ní kolegyně Věra Štechrová. No a my se v Ranním plusu do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy podíváme prostřednictvím našeho reportéra po 9. hodině.
7: Teď je ale teprve 12 minut do 7. a pro váš kompletní přehled přidáváme informace z ekonomiky. Ministerstvo financí dnes odpoledne zveřejní maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek.
4: Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní.
7: Extrémní projevy počasí letos do poloviny září způsobily českým pěstitelům zeleniny škody bezmála za 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Vyčíslení je předběžné. Sklizeň skončí až v říjnu či listopadu.
4: OKD zahájilo v areálu dolu ČSM Sever stavbu velké bateriového úložiště za téměř 200 milionů korun. Zařízení má poskytovat služby výkonové rovnováhy a obchodní flexibilitu a do provozu má jít ve druhém čtvrtletí 2027.
7: Superdávku po 2 měsících fungování čekají další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů. A výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
8: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
9: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám mizí z té dávky.
8: Ministerstvo práce uvedlo, že rozšíření okruhu zranitelných se od října týká víc než 28 000 samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba zhruba o 2200 korun měsíčně. Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné zatím nepatří domácnosti, které jsou na tom finančně podobně jako samoživitelé.
10: Což třeba můžou být jako nemocní lidé v těch jako větších městech, můžou to být lidé se zkušeností s bytovou nouzí, nebo často z toho špatně vychází třeba seniori a seniorky, což jsou taky jako podle nás oprávněné skupiny, které by jako měly tu podporu dostávat v adekvátní výši.
8: Pracující důchodci mají podle Lenky Desatové z Rady seniorů podobný problém jako pracující samoživitelky. Stát je za aktivitu navíc vlastně penalizuje.

0: o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Na webu Ministerstva práce si taky lidé můžou ověřit, jestli mají nárok na podporu podle nových pravidel, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
2: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
1: Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že na superdávku nedosáhnou někteří lidé z azylových domů, hlavně ti, kteří v těchto domech žijí krátce a nemůžou doložit výdaje za bydlení z dřívějška. Podle Michaely Lochmanové z pobočky Charity v Severočeském Mostě taky klienti azylových domů dostávají menší částku než dřív a nemusí tak mít peníze na úhradu ubytování.
3: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo, aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
5: A teď aktuálně do 7 hodiny chybí necelých 7 minut. V dnešním ranním komentáři se publicista Petr Holub pozastavuje nad tím, jak malou důležitost mají v Česku blížící se komunální volby a porovnává je s komunálními volbami v sousedním Rakousku.
6: Komunální volby mají s velkou politikou jen málo společného, zní jeden z rozšířených mýtů. Lidé nevolí strany, ale osobnosti, co byste také čekali jiného, když Česko má přes 6 000 obcí. Jsou to vedlejší volby, kde se řeší vedlejší záležitosti. Tento mýtus neplatí v sousedním Rakousku, kde se místní volby považují za vůbec nejdůležitější ze všech hlasování. Rozhodně si to myslí předáci politických stran. Ti mohou prohrát velké volby nebo volby ve spolkových zemích a vždy se mohou na něco vymluvit. Pokud ale jejich straníci ztratí svou mocenskou základnu v obcích a tím i dobře placené a bezpečné posty, pak je třeba stranické předsedy vyměnit, protože bez podpory v regionech přestává strana existovat. Podobné to je konec konců i v Česku, nehledě k tomu, že ohlasy velké politiky v komunále jsou dost silné, aby přinejmenším signalizovaly důležité posuny v náladě veřejnosti. Stačí vzpomenout, jak na obcích dopadly minulé volby. Bylo to rok po překvapivém vítězství liberální trojkoalice Spolu a starostů z Piráty v parlamentních volbách nad Andrejem Babišem z hnutí ANO a jeho spojenci. Liberálové obvykle na obcích bodují, tak se čekalo, že svůj úspěch z parlamentu potvrdí. Ovšem energetická krize po vpádu Rusů na Ukrajinu udělala své a na místo Petra Fialy vyhrál komunální volby na celé čáře Babiš. V 50 největších městech dosadilo ANO celkem 27 primátorů či starostů a to ještě v 7 dalších získala kandidátka ANO nejvíc hlasů. Ovšem na obsazení míst starostů a radních se domluvily strany v dalším pořadí. V nadcházejících volbách tedy lze očekávat odpověď na otázku, jestli Babiš se svými lidmi potvrdí své pozice v metropolích, jestli je dokonce rozšíří i do menších měst, anebo jestli ho potká stejný výpadek jako strany pětikoalice před 4 lety. Druhá volební otázka se týká Občanské demokratické strany a v tomto případě ji lze považovat za kruciální. V minulých komunálních volbách získala ze stran největších měst 22 radnic, což byl sice slabší výsledek, přesto se s tím dalo žít. Tím spíš, když mezi tato města patřily také Praha s Brnem a z krajských měst ještě České Budějovice s Jihlavou. V některých z těchto metropolí musí ODS uspět, jinak půjde pro předsedu Martina Kupku o velmi nepříjemnou prohru. Ovšem pokud bude ztrácet také ve městech s velikostí okolo 20 000 obyvatel, kde byla tradičně silná, půjde o fatální porážku celé partaje. Třetí velkou otázkou je stan, tedy starostové a nezávislí. Komunální volby mají jednu důležitou vlastnost, že se v nich ohlašují nové strany a hnutí. To se stalo po roce 2006, kdy se objevila celá řada místních iniciativ, které postupně získávaly ve svých obcích pozice a stan se svého času přihlásil pro zmíněné iniciativy jako střecha. Čeká se tedy na to, jestli znovu uspějí místní strany typu Za kostelec krásnější ale především jestli dají najevo, že chtějí fungovat jako součást velkého republikového hnutí Starostové a nezávislí, vítěze příštích voleb do sněmovny. Ovšem nelze vyloučit ani to, že se po 20 letech od velkého přelomu, který vynesl nahoru Starosty, Piráty a další podobné strany, objeví úplně nové formace typu Naše Česko, které posunou politiku zase úplně jiným směrem. To je vůbec nejdůležitější otázka ze všech. Nastávají demokratické volby, od kterých se očekává, že zazní hlas lidu. A od těch komunálních se to čeká dvojnásob.
5: Dodává ve svém komentáři publicista Petr Holub.
7: A před 7 hodinou přidáme ještě jedno téma. Nemocniční kaplani z celé republiky už po 21. přijeli do Velehradu na Uhersko-Hradišťsku na vzdělávací setkání. Tématem letošních přednášek je jejich role v podpůrných a paliativních týmech.
8: Setkání nemocničních kaplanů začíná modlitbou a následně duchovní obnovou.
9: Což je velice důležité vlastně pro nás jako kaplany, abychom měli kde čerpat. Proto trávíme začátek tohoto setkání právě v tím, že se snažíme naslouchat a nořit se do zkušeností lidí, jejichž příběhy byly zachyceny právě v Novém zákoně.
8: Vysvětlil přednášející salesiánský kněz Antonín Pražan. Téma odborné části zaměřené na práci kaplanů v paliativních týmech má jeden cíl.
10: Podpořit naše nemocniční kaplany, aby byli těmi, kteří přinášejí do týmu duchovní potřeby svých pacientů, s kterými se setkávají.
8: Vysvětluje koordinátorka nemocničních kaplanů z Olomoucké arcidiecéze Marta Hošťálková. V České republice poskytuje duchovní péči kolem 160 kaplanů různých křesťanských církví v nemocnicích i domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních.
10: Nemocniční kaplan musí být bakalářem v oblasti teologie. Může to být tedy muž, žena, kněz, laik, řeholní sestra, řeholník, zasvěcená Bohu osoba.
8: Do Velehradu jich přijelo 108, mezi nimi i Martin Weisbauer z Hradce Králové.
11: Tak já se těším v podstatě na všechny přednášky, nedá se říct, že bych některou preferoval.
12: Proč myslíte, že je důležité se takhle s kolegy setkávat?
11: To si myslím, že je úplně klíčové, protože člověk načerpá mnoho nových nápadů, zkušeností a vzájemně se můžeme obohatit jak v té duchovní praxi, tak i v té odborné.
13: Ta kaplanská služba v Praze, v Českých Budějovicích, v Hradci Králové může mít jiné priority, může být trošku jiná, takže mi to dává takový ten větší rozhled.
8: Doplnil kolegu Vít Kadlčík, kaplan ze zlínské nemocnice Tomáše Bati.
13: A co je třeba pro mě velice důležité, vždycky je velice dobrý odborný program, ale nepořád říkávám, i to, co se děje tady o přestávkách na chodbách, má velký význam pro mě, že se člověk setkává s kolegy, s kterými se vidí jednou za rok.
8: Program 21. vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů ukončí ve čtvrtek v poledne mše svatá. Z Velehradu Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: A ještě v pár vteřinách chceme odkázat na naše webové stránky plusrozhlas.cz, kam třeba i některé z ranních rozhovorů překlápíme.
7: Také v 7 hodin posloucháte Ranní plus, je středa 30. září a dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček
5: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas plus.
5: A co máme v nabídce dál? Překvapila zatím něčím mimořádná schůze poslanců k vyslovení nedůvěry vládě.
7: Stojí kandidáti republikánů o to, aby je před volbami do kongresu podpořil prezident Trump?
5: A co musí kromě škrtů udělat evropské automobilky, aby ustály tlak čínských konkurentů?
7: I na to se zeptáme, nejdřív ale zprávy, které má Martin Matějka.
14: Druhým dnem bude pokračovat mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli svým výhradám k rozpočtové politice nebo přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se dnes poslanci dostanou k hlasování, zatím není jasné. Doplňuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO, který večer vystoupil jako poslední.
15: Bude pokračovat pan ministr zemědělství Šebestián a bude vlastně pokračovat těch přednostních právech v tuto chvíli ministrů a poté já budu sedět samozřejmě v sále nebo někde poblíž a budu reagovat na všechny poslanecké dotazy.
14: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě a koalice má ve sněmovně většinu 108 hlasů. A právě průběh jednání kritizují opoziční poslanci. Po vystoupení předsedy ODS Martina Kupky a totiž začali mluvit koaliční zástupci s přednostním právem a předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová to přirovnává k autoritářským systémům.
16: Vládní hnutí se tam zajistila, pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili. A ještě dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
14: Podrobně o schůzi sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě budeme mluvit v Ranním plusu hned po zprávách. Kvůli ruským útokům na Ukrajinu znovu preventivně vzlétly polské vojenské letouny, informovala o tom polská armáda. Ve stavu pohotovosti jsou taky pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země jsou dočasně uzavřená. Ukrajina předtím informovala o ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast. Úder nepřežilo dítě a nejméně 3 lidé jsou zranění. Další minimálně 2 mrtví a 4 zranění jsou v Kyjevě. Útoky v kyjevské oblasti poškodily obytné domy, garáže a zničily několik aut. Ostřelování regionu pokračuje a polská armáda vysílá své letouny do vzdušného prostoru preventivně opakovaně. Ukrajinské podniky urychleně pracují na sériové výrobě dronů schopných zachytit ruské proudové nepilotované letouny. Ty kvůli nedostatečné protivzdušné obraně a působí v posledních týdnech značné materiální i lidské ztráty a škody v Kyjevě, Oděse, Dněpru a další městech.
17: Bojová aviace vykorzystovується.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu připomněl, že Ukrajina teď používá k sestřelení proudových šahídů hlavně válečné letectvo. Drony schopné zachytit proudové letouny zatím nejsou tak efektivní, konstatoval Zelenský a slíbil, že situace se brzy zlepší. Velení armády a ministerstvo obrany už podle něj schválili prototypy těch dronů, které se budou vyrábět ve velkém. Zelenský také oznámil, že takzvané dalekonosné sankce, tedy útoky na ruský ropný a vojenský průmysl, budou pokračovat i v říjnu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
14: Zástupci automobilového koncernu Volkswagen se v dolnosaském Hanoveru sejdou se zástupci odborů IG Metall a tématem jednání bude plán, který začátkem září přijala dozorčí rada koncernu. Ten má za cíl skoro strojnásobit marže a předpokládá rušení 10 000 pracovních míst.
19: Takzvané kontrolní rozhovory iniciovaly odbory, chtějí při nich zjistit, jestli se Volkswagen ještě pořád drží kompromisu pracně vyjednaného před 2 lety. Tehdy zaměstnanci ustoupili ve finančních nárocích nebo akceptovali zrušení asi 35 000 pracovních míst. O zavírání továren a propouštění pro nadbytečnost ale nebyla řeč a koncern naopak sliboval nové investice do provozu. Volkswagen tvrdí, že jsou potřeba změny nad dohodnutý rámec, ale zároveň odmítá, že by kompromis porušoval. Případný konflikt se může přesunout do příštího roku. Od ledna mohou odbory stávkovat. Z Berlína Tomáš Hablín, Český rozhlas.
14: Evropa musí být podle italské premiérky aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. A po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný.
20: Všichni budeme silnější, když budeme jednotní a jestliže se rozdrobíme, tak nás to oslabí.
21: Italská premiérka Giorgia Meloniová je připravená posilovat vazby s USA, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla USA ve válce proti Iránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla konkrétní výsledky v Evropě.
22: Ta Evropa se může zásadně změnit příští rok, protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku.
21: Premiér Andrej Babiš přivítal Meloniovou společně s čestnou stráží. Strakova akademie přitom svítila v barvách italské vlajky. Martin Balucha, Český rozhlas.
14: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Žádný ze včerejších rozborů v oblasti odolny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle ní kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i dál využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit, říká Soukup.
0: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
14: Policie znečištění prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Reprodukční kliniky by měly dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz za umělé oplodnění. Český rozhlas to vyčetl z návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok. Platba za jeden kompletní cyklus by se měla zvýšit o 4,5 tisíce korun. Změny ještě musí vyhlásit ministerstvo zdravotnictví. Na D6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor za sjezdem na Nové Strašecí. Na 29. kilometru se srazila tři auta, blokují levý i pravý pruh. Projíždí se mezi nabouranými vozidly, na vozovce jsou vyteklé kapaliny, je tam krátká kolona. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou z 6. kilometru popojíždí kolona. Na Pražský okruh za Ořech pojedete asi půl hodiny. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je zaslaným neprůjezdná po nehodě kamionů. Ovšem i směrem do Prahy stojí dlouhá kolona už od Třebíze. Náhradní trasa vede přes Zlonice a Klobuky. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, ráno se budou ještě výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 a na Šumavě bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní plus.
5: A přesný čas 7 hodin a 8 minut. Jak jste slyšeli ve zprávách, sněmovna začala projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě. A tu schůzi sněmovny k vyslovení nedůvěry premiér Andrej Babiš ohodnotil tím, že to je obrovský předvolební meeting na jednom místě pro všechny strany.
2: Já tomu nerozumím, proč tady máme mluvit, ale já tady budu mluvit rád a velice konkrétně a celkem dlouho. A v podstatě, když víte, že nemáte na to, že nemáte 101, no a vlastně uplynulo jenom 7 měsíců od prvního hlasování a vy už zvoláváte druhé, jo. Takže já si neumím představit, co by se mělo stát, aby jste získali v rámci naší koalice 9 hlasů. Určitě nemáte ani žádný plán, ale vy samozřejmě to děláte jenom proto, abyste tady něco sdělili.
5: Rozpočtový Armagedon, všechno pro Agrofert a Babišistán, tak shrnul výtky opozice vůči vládě předseda opoziční ODS Martin Kupka.
3: Máme pro vyslovení nedůvěry 3 velmi vážné důvody. Důvod první, rozpočtový Armagedon. Druhým je střet zájmu Andreje Babiše a to, že zájmy státu ve skutečnosti podřizuje svým vlastním ekonomickým zájmům. A třetím vážným důvodem jsou dennodenní útoky na všechny, které si neumíte podmanit nebo se prostě podmanit nechtějí. Ať jsou to soudy, neziskový sektor, nezávislé instituce, ať jsou to veřejnoprávní média.
5: Svůj druhý pokus o svržení jeho kabinetu spojuje opozice s obecními a senátními volbami, které se uskuteční za 10 dnů. Na schůzi sněmovny, která se patrně protáhne do dnešního večera, plánuje kritizovat výši schodku na příští rok, údajní střet zájmu premiéra Babiše k holdingu Agrofert a útoky vlády na soudy, média a neziskový sektor. Koaliční představitelé úspěch opoziční snahy o odvolání vlády nepřipouštějí. Více si řekneme s komentátorem Petrem Hartmanem. Dobré ráno, Petře.
23: Dobrý den.
5: Tak jaká byla během prvního dne projednávání návrhu taktika vládních stran? Bylo to nepustit co nejdéle opozici ke slovu a ukazovat úspěchy své vlády, protože byli údajně domluveni, že se opozice a koalice budou v projevech střídat, ale z opozice zatím mohl promluvit jenom předseda ODS Martin Kupka.
23: Tak ta domluva byla ještě předtím, než začala schůze, ale pak ještě také předtím, než začala schůze, tak ta dohoda padla. Byl to spíše takový návrh ze strany opozice, že by se mohli střídat, ale koalice řekla, že to nepřichází v úvahu, že opozice údajně nedodržela dohodu týkající se průběhu jiné schůze, takže zatím jsme svědky spíše toho, že by se ta schůze dala vnímat ne jako kritika současné vlády, ale jako obhajoba kroků současné vlády a taková inventura toho, co všechno dokázali. Jak už to v takovýchto případech bývá, tak svět v tom je černobílý. To znamená, když na začátku mluvil Martin Kupka, tak nenechal na současné vládě nic suchou a když naopak vystupovali jednotliví ministři, tak ti naopak tvrdili, jak vláda dělá všechno dobře a pokud něco kritizovali, tak to bylo předchozí vládu. Pochopitelně svět není úplně černobílý a bohužel nebo podle očekávání v tomto módu ta diskuze bude pokračovat, až se dostanou ke slovu představitelé opozice, kteří zatím mluvit moc nemohli.
5: No právě, možná, že se podařil koalici tím, jako si, tím opanovaným prostoru jakýsi return vůči tomu pokusu opozice, dá se to tak říct?
23: Dá se to tak říct a není to poprvé. I v minulosti jsme byli svědky a netýkalo se to pouze Babišovy vlády, ale třeba i Fialovy vlády, že když čelila hlasování nebo jednání o nedůvěře, tak toho ministři využili k tomu, aby skutečně vystupovali a obhajovali tu vládu a ukazovali tedy, že si naopak zaslouží důvěru a ne nedůvěru a že dělá spoustu věcí dobře, ale když to jeme z pohledu toho, že třeba ty opoziční strany si myslí, že by to mohlo mít nějaký dopad na veřejnost, na občany, že to nějak budou sledovat, tak dá se spíše tvrdit téměř s jistotou, že málo kdo dokáže dlouhé hodiny sedět u počítače nebo na balkónu poslanecké sněmovny a sledovat průběh schůze. Takže si myslím, že sice ta dlouhá vystoupení mohou mít nějaký smysl, ale z pohledu dopadu na širokou veřejnost to velký smysl nemá. K ní se dostanou spíše útržky, to, co se objeví v médiích.
5: No ale nevyužila přece jenom některá z těch opozičních stran toho prostoru, který mimořádná schůze nabízí víc než ostatní, protože mě napadají třeba lidovci, kteří tu schůzi iniciovali. Marian Jurečka tam přinesl nějaký transparent a oni pak vážou třeba na svoji kampaň, kde se objevují vládní ministři s údaji o výši schodku rozpočtu.
23: Je pravda, že lidovci jsou noví lidovci pod vedením Jana Grolicha a ti mají lépe v současné době propracovaný marketing, takže to už se projevuje i v tomto způsobu, ale když se pak podíváme na konkrétní výsledky volebních preferencí, tak se to zatím do nárůstu jejich přízně neprojevuje. Je pravda, že během i vystoupení například Andreje Babiše tam ukazovali cedule znázorňující vysoký schodek státního rozpočtu, který by měl být na příští rok, že měli trička, kde měli něco ve stylu, tohle jsme nechtěli, tím apelovali na voliče současné vládní koalice, že možná také měli jiné představy o tom, jak bude stát hospodařit a tak dále. Takže z hlediska marketingu to nebylo pojato úplně špatně, ale obávám se, že ty dopady třeba na obecní a senátní volby nebudou zdaleka takové, jak si třeba představitelé opozice, včetně lidovců, slibují.
5: A to byl podle tebe ten hlavní důvod svolání schůze, aby na sebe upozornili před volbami, protože všichni vědí, jak i upozornil Andrej Babiš, tak prostě opozice nemá moc prostor, jak si vyslovit vládě nedůvěru, když nemá těch 108 poslanců a navíc ani o nějakých možných přeběhlících nebo nějakých spojencích ze strany vládní koalice s nimi ani nejednala.
23: Tak opozice má právo požádat o svolání schůze a k jednání o vyslovení nedůvěry vládě, když se žene dostatek podpisů, to se stalo, tak využila tuto příležitost, jak upozorňovat na různé věci, ale když svoláte tuto schůzi a těch důvodů je celá řada, tak to úplně rozmělníte. A tak je otázka, zda se tedy opozice neměla soustředit na jednu věc a tu řádně probírat a komunikovat směrem k veřejnosti. A pak je otázka, zda ty důvody, samozřejmě ten plánovaný vysoký schodek může být důvodem, ale pak je také otázka, jakým způsobem to komunikujete a Pak samozřejmě se někteří voliči mohou ptát, proč to dělají v tuto chvíli, když budou mít dostatečnou příležitost při tom, když se ve sněmovně bude projednávat dál návrh státního rozpočtu. Takže je otázka, nakolik právě to, když rozmělníte ta témata, vám pomůže k tomu, že skutečně zaujmete veřejnost, protože v tom vystoupení Martina Kupky zaznívaly argumenty a různé věci, které veřejnost, pokud se o to zajímá, už slyšela mnohokrát, anebo bylo tam nic zcela šokujícího, nového, překvapujícího.
5: Ale nemůže přece jenom ta mimořádná schůze, když se dnes dostanou ke slu tedy i opoziční poslanci, nasvítit některé trhliny mezi těmi vládními stranami, třeba ukázat, že motoristé před volbami slibovali téměř vyrovnaný rozpočet a teď je ten schodek tedy veliký, asi druhý nejhlubší v historii Česka a navíc třeba jeden z poslanců SPD, respektive za SPD, to zpochybňuje a nechce pro něj zvednout ruku, takže nějakým způsobem tohle postavit do popředí nedává smysl?
23: No, možná to dává smysl, ale nelze očekávat, že by například pan Ševčík, který právě vyjádřil pochybnosti o podobě státního rozpočtu, kvůli tomu podpořil vyslovení nedůvěry vládě. To si myslím, že se nestane, ale že spíš bude zajímavé, jak pak bude hlasovat, když se bude jednat o rozpočtu. A co se týká motoristů, tak ti už z těch předvolebních slibů se snaží vybruslit opakovaně, protože o rozpočtu se ve veřejném prostoru a v médiích diskutuje a mluví už hodně dlouho a motoristé se různě vymlouvají, jakým způsobem tedy plní nebo neplní slib pohlídat Babiše z hlediska hospodaření státu a samozřejmě v poslední době oni kladou důraz na to, že nevyjednali, že ten schodek klesne o 3 miliardy, ale podle nich o 23 miliard, protože v průběhu následujících měsíců má dojít k úpravě některých zákonů, které by pak ten podobný výsledek rozpočtu měly vylepšit, ale to je samozřejmě spíše příslib a nemusí to být realita, ale v tom jednání o nedůvěře vládě se nějaký negativní postoj motoristů, případně podle mého názoru určitě nepromítne a ta většina není křehká, takže skutečně ta šance na to, že by někdo mohl hlasovat s opozicí a že by to stačilo na 101 hlasů, tak je prakticky nulová a čistě teoreticky by mohlo dojít k takové kuriozitě, kdyby, říkám, je to jenom teorie, kdyby se toho hlasování nezúčastnil jeden jediný vládní poslanec, tak to nic neznamená, protože by vládě byla vyslovená nedůvěra 92 hlasy a to nestačí, protože jich musíte mít minimálně 101 a to současná opozice nemá, jestli toho vědomá stejně tak dobře vědoma si toho je i vládní většina, tím spíš, že uvnitř hnutí ANO nejsou žádné velké rozpory a ty rozpory mezi koaličními partnery nejsou tak zásadní, aby to dávalo opozici naději, že by třeba jeden z těch menších koaličních partnerů vyslovil té vládě nedůvěru a opustil vládní koalici.
5: Tak tolik komentátor Petr Hartmann, děkuji, naslyšenou.
23: Naslyšenou.
7: Česko se chystá na komunální volby, ovšem Američané už za 5 týdnů budou sčítat hlasy po volbách do kongresu, které mohou změnit rozložení moci ve Washingtonu. Říjen proto bude horkou předvolební sezónou. Už během září začalo na několika místech hlasování v předtermínu a během října se přidá většina států. A hned zítra v první říjnový den se do kampaně přímo v terénu zapojí i prezident Donald Trump. Mluvit o tom teď budeme s Janem Kalibou, bývalým americkým zpravodajem a spoluautorem našeho nového podcastu Přes Atlantik. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
7: První 2 říjnové předvolební mítinky, kterých se Donald Trump osobně zúčastní, ho čekají v Oklahomě a Alabamě. To ale nejsou státy, kde se bude rozhodovat o novém složení sil v Senátu a ve sněmovně reprezentantů. Proč prezident míří právě tam?
1: Ty důvody, o těch každý mluví trošku jinak. Organizátoři tvrdí, že jde o místa, kde má Trumpova přítomnost dobrý mediální potenciál a možnost přelít se i do sousedních oblastí. Ale jak uvádí třeba televize PBS, Trump si vybral silně republikánská místa, kde i za současné atmosféry v zemi může celkem se spolehnout na to, že ho lidé v ochozech budou obdivovat a vítat. podpora Donalda Trumpa, připomeňme, klesla na jeho osobní minimum za obě jeho prezidentská období a blíží se i historickým minimum amerických prezidentů v období před kongresovými volbami, těmi mezivolbami během mandátu. Teď během září to bylo v průzkumu American Research Group dokonce pod psychologickou hranicí 30%, v průměru je to někde kolem 35%. Hůř na tom byl jen Richard Nixon, ten byl ale těsně před rezignací a z toho plyne další možný důvod. Řada republikánských kandidátů v obvodech, kde se čekají těsné volební souboje, tak ti Donalda Trumpa na svých mítincích raději nechtějí, i když on sám ze sebe chce dělat volební téma, jak několikrát uvedl.
7: No a pokud ho tam nechtějí, říkají to i veřejně, protože lojalita k Donaldu Trumpovi je v republikánské straně vysoká.
1: Je vysoká a mohli bychom jmenovat spoustu případů, kdy neochota k té loajalitě k Donaldu Trumpovi ukončila politickou kariéru třeba i republikánského politika v posledních letech, ale teď se situace mění a řada kandidátů republikánské strany cítí atmosféru zemi a jak na příkladu jedné z kandidátek uvádí naše americká zpravodajka, tak vědí, že teď jim může zvýšit šanci, že v Senátu nebo ve sněmovně i po listopadových volbách přežijí, když se podpory od Donalda Trumpa naopak výslovně zřeknou.
6: Na jižní Floridě velké pozdvižení z toho, že jeho zavilá podporovatelka Elvira Maria Salazar, republikánka, vystoupila, natočila video a řekla: vaše imigrační tažení jste přehnal, je to too much. Naši lidé, kteří tě volili, a naši lidé, kteří díky jejich hlasům, a myslela tím latino hlasům, si byl zvolen prezidentem, To, co teď děláš, považují za zradu.
1: Říká Jana Ciglerová v dnešním dílu našeho amerického pořadu Přes Atlantik. V určitém ohledu je to zrcadlově podobné jako při kongresových volbách před 4 lety, kdy některé demokraty možná i zachránilo, že se tehdy distancovali od prezidentství Joea Bidena, jehož podpora se pohybovala také dost nízko.
7: Zmínil si rekordně nízkou podporu Donalda Trumpa. Můžeme říct, kdo jsou lidé, kteří se od něj odklánějí?
1: Z těch čísel, která známe i z mé osobní zkušenosti třeba během léta, jsou to voliči nespokojení s ekonomickou situací, s rozpoutáním té války proti Iránu, s postupem Trumpovy administrativy ve věci zveřejňování Epsteinových souborů. A další takovou skupinou jsou, jak už jsme naznačili, hispánští Američané. Právě ti měli velkou zásluhu na tom, že se Donald Trump dokázal vrátit do Bílého domu, ale za poslední rok a půl mezi nimi naopak silně vzrostla nespokojenost. To ukazují jak průzkumy, tak si toho přímo v terénu všímá i naše americká zpravodajka.
6: Jeden můj takový známý, dobrý, opravdu člověk, který nosil i takovou tu žlutou paruku na hlavě, tak jak má moc rád Donalda Trumpa. Jo.
9: Jsem se neviděl.
6: Já ti to ukážu. On mi ji pak jednou taky na tu hlavu dal, tak máme takovou veselou fotku spolu. Tak to je člověk, který říkal, že jej strašně mrzí to, jak se jeho administrativa chová k migrantům a k imigrantům a k latinos. Říká, já nemůžu jít ani s kamarádama ven, oni už se bojí jít i do baru, oni se bojí prostě vycházet na ulici, aby někdo nesebral.
1: I o tom mluví Jana Ciglerová v novém dílu našeho podcastu pořadu Českého rozhlasu Plus Přes Atlantik. Uslyšíte ho dnes po 11. hodině. Už teď si jeho delší verzi můžete stahovat v podcastových aplikacích a uslyšíte tam i Američany, kteří naopak s Donaldem Trumpem dál neochvějně zůstávají.
7: A také ho najdete na webu plus.rozhlas.cz a k jeho poslechu nás pozval spoluautor a náš současný klimatický zpravodaj, ale také bývalý americký zpravodaj Jan Kaliba. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
5: Teď máme za 5,5 minuty 7:30, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pro příští rok se chystají další změny v umělém oplodnění. Nejdřív ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch představil plán na uvolnění umělého oplodnění pro ženy bez partnera. Nyní Radiožurnál z připravované úhradové vyhlášky zjistil, že by v příštím roce měly kliniky získat víc peněz od zdravotních pojišťoven. Změnit by se měl taky celý systém proplácení umělého oplodnění. Více informací má investigativní reportér reportér Vít Kubant. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
5: Tak co jsou ty největší změny, víte?
9: Tak první změna je, že pojišťovny by měly začít proplácet vstupní vyšetření párů a diagnostiku, což dosud nedělali. Doteď také nehradili přenos zmražených embryí do dělohy pacientky, takže když přijde pár na reprodukční kliniku a podstoupí kompletní pokus pomocí metody IVF, od pojišťovny by zařízení mělo získat částku až 44 213 korun. V letošním roce za stejnou službu to bylo o 4440 korun méně. Nadále bude platit, že žena může na pojišťovnu podstoupit maximálně 4 pokusy.
5: No a už je jisté, že ty změny budou od příštího roku platit?
9: Tak během letošního roku se na tom shodli zástupci Center asistované reprodukce a zdravotních pojišťoven. Nám to potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
10: Jako největší změna je nový způsob vykazování a obsah jednotlivých balíčkových výkonů, které vlastně přesně reflektují, řekněme, jednotlivé etapy vývoje toho umělého oplodnění dle aktuální klinické praxe. Současně došlo i k drobnému navýšení úhrad v daném segmentu.
9: Plánované změny ale musí ještě stvrdit ministerstvo zdravotnictví tím, že vydá úhradovou vyhlášku na příští rok. Ta už prošla mezirezortním připomínkovým řízením, kde se nesetkala s odporem jiných úřadů, takže je to nyní na ministerstvu zdravotnictví.
5: No, ministerstvo chystá ještě jednu změnu, a to povolení umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Tak jaký je tam stav?
9: Tak i tento návrh už prošel tím kolečkem připomínek po dalších ministerstvech a úřadech. Není na něm ale shoda ani v rámci vlády. Špičky koalice se proto dohodly, že ministr Vojtěch předloží návrh na vládu, kterou asi projde, a poté nechají své poslance hlasovat volně a ne podle předem domluvené stranické linie. Proti se ale staví část SPD i motoristů, proto se bude muset Vojtěch zřejmě spolehnout na opoziční hlasy. Nyní ale ministerstvo ještě zapracovává nějaké změny, které navrhly jiné rezorty, a teprve poté to pošle na vládu.
5: No, zároveň musíme připustit, že největší skupinou na trhu jsou reprodukční kliniky s vazbou na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jak on je do tohoto biznisu zapojen, jaký je jeho vliv?
9: Premiér Babiš Česku spoluvlastní 5 společností poskytující reprodukční medicínu. Jde o společnosti Genet, Reprofit International, Iscare, IVF Clinic a první privátní chirurgické centrum, které známe jako Sanus. Před pár týdny jsme získali data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky za rok 2023. Tehdy všechny kliniky dohromady provedly 41 000 cyklů, neboli pokusů s cílem otěhotnět, a na těch klinikách spojených s Andrejem Babišem jich z toho provedly zhruba 12 400. To znamená, že tato centra stála za téměř každým třetím pokusem s cílem otěhotnět. Někteří kritici už upozorňovali, že umělé oplodnění pro single ženy je výhodné, že ta změna je výhodná pro biznis premiéra Babiše, to ale ministr Vojtěch odmítl.
11: Cokoliv se řeší kolem umělého oplodnění, tak vždy se to stočí na kliniky, kde figuruje pan premiér, ale to bychom zkrátka pak nemohli vůbec řešit téma umělého oplodnění.
9: A prospěch z připravovaných změn dříve odmítl i sám premiér Babiš.
5: A to všechno nám shrnul ve vysílání investigativní reportér Vít Kubant. Díky, naslyšenou.
9: Díky, hezký den.
7: A teď by měli spozornět školáci a studenti mezi 13 a 18 lety, protože se mohou hlásit už jen několik dnů do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké to je na chvíli zapomenout, kde je nahoře a kde dole. Díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou jedinečnou příležitost zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace zájemci najdou na webu cesta do vesmíru.cz.
12: Ne, to je úplně crazy, že malý pohyb absolutně jinde.
24: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
25: Nepopsatelný, trošku šme teď blbě.
24: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
26: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním.
8: Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi.
13: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
8: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, musí být perfektně na tom fyzicky.
13: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
15: Máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku dětí z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
13: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale Česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
15: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu.
13: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Bylo 7:30, poslechněte si stručné zprávy od Martina Matějky.
4: Český rozhlas Plus.
14: Ministerstvo financí bude od dneška znovu vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot na každý den. Stejně jako na jaře bude taky od zítřka snížená spotřební daň z nafty. K regulacím se vláda vrací kvůli vysokým cenám. Nafta se přiblížila hranici 50 korun a benzín je za poslední 4 roky nejdražší. Regulace mají trvat minimálně celý říjen. Vláda chce nově taky uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Evropa musí být podle italské premiérky aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová a poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný. Američanům končí lhůta pro stažení posledních vojáků z Iráku. V zemi tak skončí vojenská mise koalice proti Islámskému státu. Podle iráckých bezpečnostních expertů to v Iráku může posílit vliv Iránu a zároveň umožnit návrat odpůrců Spojených států, včetně takzvaného Islámského státu. Americké jednotky se stahují na základě dohody mezi Irákem a administrativou prezidenta Joea Bidena z roku 2024. Pravidla pro čerpání příspěvků na bydlení se od zítřka změní. Nově se třeba rozšíří okruh tzv. Zranitelných osob. Od října mezi nimi budou samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace změnu vítají. A projekt Fandi Máma ale upozorňuje, že třeba pracující matky můžou mít podporu nižší. Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost chce od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO informace o zajištění obrany státu. Obává se potenciální hrozby hybridních útoků Ruska. A výbor chce k tématu uspořádat i veřejné slyšení. A pokud dnes Senát návrh výboru schválí, slyšení bude koncem listopadu. A dnešní schůze Senátu je poslední před volbami. Dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Nové Strašecí na 29. kilometru vyšetřují srážku 3 aut, je tam krátká kolona. Dál směrem do Prahy znovu zpomalíte před sjezdem na Kladno na 11. kilometru. Na 9. se srazilo 5 aut, v levém pruhu zpoždění je 15 minut a narůstá. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice čekejte silný provoz. V nesouvislé koloně se jede mezi kilometry 178 a 196. Je to celé na více než půl hodiny v osobních autech. A na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou z 6. kilometru popojíždí kolona. Na Pražský okruh za Ořech je to 50 minut, plný je i průjezd Rudnou. A další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, ráno se budou ještě výjimečně vyskytovat mlhy a nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní Plus.
5: A to 8:04. Ranním plusem vás dnes provázejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Dozorčí rada největšího evropského automobilového koncernu Volkswagen přijala začátkem měsíce plán na výhledové zrušení desítek tisíc pracovních míst a možná taky zavření několika továren v Německu. Dnes o tom bude Volkswagen mluvit s odbory a my si o tom víc řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Dobrý den, Tomáši.
16: Dobré ráno.
5: Tak jak souvisí ty dnešní rozhovory s tím plánem, který přijala na začátku září dozorčí rada?
16: Ty plány samozřejmě vyvolaly u zaměstnanců Volkswagenu docela nejistotu, protože to, co tedy dozorčí rada začátkem září schválila, tak to bylo, že hlavním finančním cílem koncernu Volkswagen se stane zvýšit ziskovost, zvýšit marže, a to na 9%, čili 9 eur z každých 100 eur má tvořit zisk, to je klíčový finanční cíl a k tomu chce koncern podřídit další věci, to znamená například zrušit dalších 50 tisíc pracovních míst nad rámec již dosažených dohod, a nebo právě, jak jste řekl, tak v ohrožení jsou taky 4 továrny, pro které Volkswagen tvrdí, že od roku 2031 až 2035 nebude mít využití. To je tedy centrum takové strategie, kterou pro koncern vypracoval server Wirtschaftswoche, píše, že to byla zejména společnost Boston Consulting Group, a nejsou to právě žádné maličkosti, takže dnes dopoledne by se měli v dolnosaském Hanoveru, někde blízko tamního výstaviště, sejít zástupci koncernu, nebude to přímo tedy šéf představenstva Oliver Blume, ale šéf HR Arne Maiswinkel spolu se zástupci podnikové rady a odboru IG Metall a diskutovat o těchto záležitostech.
5: Je to schůzka, kterou iniciovali zástupci zaměstnanců. Jaké jsou jejich požadavky?
16: V německých médiích se té dnešní schůzce říká prověřovací nebo taky kontrolní rozhovory a jde o to, že odbory chtějí zjistit, co vlastně zbylo z 2 roky staré dohody, tedy z dohody z roku 2024, tehdy už totiž jeden pakt pro budoucnost a takový kompromis mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci existoval nebo vznikl, rodil se těžce za doprovodu výstražných stávek a jeho podstatou tehdy bylo, že zaměstnanci rezignovali třeba na zvyšování mest nebo oželili některé příplatky na podíl nebo podíl na zisku firmy, ale vlastně výměnou za to Volkswagen nějakým způsobem garantoval, že bude zajištěna práce. I když už v tomhle kompromisu se mluvilo o zrušení 35 tisíc pracovních míst v Německu do konce dekády, mělo se to ale dělat sociálně citlivě, nebylo tam například propouštění pro nadbytečnost, koncern taky sliboval nové investice do podniků a ne, že bude jednotlivé provozy rušit. To znamená, odbory teď nemají žádné nové požadavky, ale spíš chtějí hájit ty staré nebo ty staré dohody. Samotný Volkswagen na ten dnešní rozhovor přistoupil, tvrdí, že podmínky s ohledem třeba na americká cla nebo čínskou konkurenci se za ty 2 roky změnily a že ten 2 roky starý kompromis nestačí, že je potřeba přijmout nová opatření, ale zároveň Volkswagen popírá, že by teď nějak porušoval podmínky té dřívější dohody.
5: No, odbory ale taky chtějí 5% nárůst mest pro zaměstnance Volkswagenu. S tím na dnešní jednání nepůjdou?
16: Je pravda, že růst mest chtějí, mluví se o 5%, odbory argumentují rostoucími životními náklady, že lidé musí prostě platit za bydlení, jezdit do práce a to všechno zdražuje. Taky, že se ve Volkswagenu v červenci vyplatilo akcionářům v přepočtu několik desítek miliard korun na dividendách, anebo taky, že cena práce nakonec nehraje v ceně toho koncového produktu, tedy automobilu, takovou roli, a že kdyby si zaměstnanci snížili mzdy o polovinu, tak auta by vlastně zlevnila asi tak jenom o 5%. Dnes ale by se opravdu mzdy ještě řešit neměly, nicméně bude to muset přijít brzy, protože kolektivní smlouva ve Volkswagenu skončí na konci roku a od 1. ledna potom mají odbory právo stávkovat. Teď je vlastně taková doba smíru, což znamená, že i ty dnešní rozhovory, pokud by tam vznikl nějaký konflikt, tak se spíš bude přesouvat do další období.
5: Tak tolik náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín, děkuji, naslyšenou.
16: Děkuji, hezký den.
5: A my jsme ve spojení s Petrem Knapem, strategickým poradcem v sektoru automotiv. Dobrý den.
17: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
5: Co naznačují ty pokračující diskuze o tom restrukturalizačním plánu, uzavírání závodu v Německu, propouštění desítek tisíc pracovníků, že ve Volkswagenu ještě není v té otázce, že zeštíhlování firmy rozhodnuto?
17: Já myslím, že už v tom předchozím vstupu to bylo docela hezky naznačeno, že v podstatě to rozhodnutí za začátku září, které padlo trochu překvapivě jednomyslně na té dozorčí radě, se té otázce závodů tak trošku vyhnulo a řeklo, nevidíme tam konkurenceschopnou náplň po roce 2030 nebo 32. A v tuhle chvíli je to pro odbory samozřejmě červený hadr. Oni jasně řekli, že to je pro ně linie, přes kterou nejsou ochotní. To znamená, že by se tyto závody zavíraly. Takže pravděpodobně je teď v jednání, jaká může být náplň těchto závodů dále, což asi je nějaká kompromisní varianta, ale samozřejmě naprosto nejistá v tuhle chvíli.
5: Já vás trošku jenom taková technická poznámka, jestli si můžete dát třeba ten telefon blíž k ústům nebo k uchu, že vás nebylo úplně dobře slyšet, ale já bych teda položil jinou další otázku, tak si myslíte, že skutečně se podaří využít ty továrny, které mají být jaksi uzavírané k něčemu jinému, dejme k tomu k zbrojní výrobě?
17: Tak to je asi ta hlavní sázka, děkuji za to upozornění, snad už se slyšíme lépe. Tohle je ta hlavní sázka, zbrojní průmysl nebo nějaký průmysl dvojího užití, tohle je asi to, na co se v tuhle chvíli spoléhá, nicméně ty objemy z našich zkušeností, z mých zkušeností, typicky zdaleka nedosahují toho objemu, na který jsou zvyklé továrny pracující pro automobilový průmysl. Takže to samozřejmě vůbec není garantováno a samozřejmě i ty výroby bývají s menšími počty zaměstnanců a tak dále, a tak dále. Takže je tam podle mě spousta otazníků a spousta, řekl bych, nášlapných min, které tam odboráři vidí a pravděpodobně v tom svém jednání budou velmi tvrdí.
5: No a obecně z ekonomického pohledu dává ten plán generálního ředitele Olivera Blumeho na ozdravení automobilky smysl? Mohl by skutečně vynést Volkswagen jaksi nad vodu?
17: No, jestli sám o sobě by mohl vynést nad vodu, si nejsem úplně jistý. Já myslím, že je to naprosto nezbytná ingredience toho, co se všechno musí odehrát ve Volkswagenu v dalších letech. Myslím si, že to snižování počtu modelů a všechny tyhle ty záměry, snižování komplexity, naprosto správná cesta, podle mě nezbytná skoro v tom, aby se dařilo snižovat náklady proti a rychlost taky proti Číňanům a třeba i Toyotě. To, jestli to samo o sobě stačí, to velmi pochybuji, protože si myslím, že zároveň potřeba výrazně urychlit inovační schopnosti a nějakým způsobem se vypořádat i s těmi velikými geopolitickými dynamikami, to znamená v zásadě do budoucna ztráta čínského trhu z velké části a velké problémy na tom trhu americkém pravděpodobně dále budou pokračovat.
5: No, jak říkají někteří komentátoři, je to tedy ty škrty nezbytná, nikoliv dostačující podmínka. A mohl byste ještě rozvést to, o čem jste mluvil, to znamená, jakým způsobem se vyrovnat s těmi americkými cly, čínskou konkurencí a tak dále?
17: To je samozřejmě velmi složitá otázka, hlavně ta čínská konkurence, která je tak trochu na pozadí všech těch problémů, které pozorujeme nejen ve Volkswagenu, ale ve většině tradičních automobilek vystavených Číně anebo čínské konkurenci v Evropě. Je tam potřeba velmi pracovat s lojalitou zákazníků třeba v Evropě, kde je třeba uhájit si minimálně tenhle ten domácí trh z velké části. V Americe bude potřeba víc a víc vyrábět lokálně a k tomu si myslím, že tlačí současná administrativa velmi silně. No a smířit se s tím, že v Číně pravděpodobně to budou spíše domácí značky anebo nějaký joint venture už jakoby spíš s čínskou značkou, než bychom tam dokázali výrazně prosazovat evropské značky. Dneska Číňani chápou kvalitu svých aut, jsou velmi patriotičtí a samozřejmě i ta cenová dostupnost lokálních vozů je absolutně neuvěřitelná na evropské poměry.
5: No, podle české a německé pobočky firmy EY pro Evropské sdružení výrobců automobilů je pro budoucnost výroby aut v Evropské unii největším rizikem koncentrace dodavatelských řetězců. Co to přesně znamená?
17: No, to znamená, když se mapovalo v téhle studii, která je teď velmi čerstvě publikována, když se mapovalo těch 10 nějakých kritických komponent, tak byl pohled na to, odkud pochází suroviny pro ně, kde probíhá zpracování a objevilo se, což není překvapivé, vlastně podobná studie se dělala asi před 2 lety už i pro asociaci zahraničních investic a Tam se ukazuje, že vlastně ohromná koncentrace je v těch prvních stupních zpracování, kde Čína v některých materiálech je třeba i přes 90% toho, co se dále uvádí na ten trh a zpracovává v dalších krocích výroby. Takže tohle je něco, co my vlastně v Evropě nemáme, mít nebudeme, protože by to trvalo dlouho, byl by k tomu veliký odpor všech, kterých se to dotýká, takovéhle špinavější provozy, nemáme na to ceny energií. To znamená, do značné míry budeme vlastně na těch dodavatelských řetězcích víc a víc závislí, protože víc a víc jsou tyhle komponenty klíčové v tom, co se dneska v automobile děje, to znamená, jsou více a více elektrické s větší částí elektronických komponent a softwaru.
5: Tak tolik Petr Knap, strategický poradce v sektoru automotiv. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den.
17: Krásný den vám i posluchačům, děkuji.
7: Je 7 hodin, téměř 45 minut, posloucháte Hraní plus. Od ničivé záplavové vlny v Nepálu uplynul už více než měsíc. Záliba zabila bezmála 1500 lidí na nepálské i tibetské straně Himálaje. Stále se pohřešuje víc než 5000 lidí, včetně stovek dětí. Země musí řešit řadu těžkostí a kromě logistických komplikací hrozí s přicházející zimou v některých oblastech i nedostatek potravin. Co o tom píší nepálská média? A zjišťoval náš zpravodaj v Asii David Jakš. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Největší nepálský deník The Kathmandu Post například píše, že existují stovky míst, kde se letos hodilo dost kvalitní kukuřice a rýže, kterou by teď farmáři měli sklízet, ale nemají se k ní jak dostat, protože zničila přístupové cesty a také veškerou logistiku s tímhle typem biznesu spojenou. Tu úrodu v pytlích a v koších nemá kdo odnést. Deník cituje konkrétní vesničany, kteří popisují, že voda spláchla vesnice i a doslova vytvořila nový relief, novou krajinu. A přitom paradoxně na některá osázená pole nedosáhla. Tam teď netknutá a velmi kvalitní úroda čeká na sklizeň. Právě v oblasti severního a středního Nepálu.
7: Tak spojení s Davidem Jakšem.
0: Vlastní úrodu, respektive dostat ji do oběhu, by velmi pomohlo všem farmářům i zákazníkům. Tak budou zřejmě
7: Ano. Tak spojení s Davidem Jakšem bohužel není úplně dobré, zkusíme se s ním spojit později, teď vám dáme další informace.
5: Den po smrtícím útoku na základní škole ve Stašově by se slovenský parlament měl zabývat zákonem, který má pomoct dřív zachytit rizikové chování mladých lidí. 13-letý žák včera podle policie zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku, jedna z žen zemřela. Poslanci přitom měli návrh projednat už včera večer, nakonec ale několik hodin řešili odvolávání ministra životního prostředí. Podrobnosti probereme se zpravodajkou Bratislavy Bárou Vránovou. Dobrý den, Báro.
18: Dobré ráno.
5: A začněme tím zákonem, čeho přesně se týká.
18: Hlavně toho, jak včas zachytit mladé lidi, u kterých hrozí, že se radikalizují nebo uchýlí k násilí. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok včera přímo na místě tragédie ve Staškově žádal, aby ho parlament začal ten zákon urychleně projednávat.
19: Samozrejme, akýkoľvek zákon nás neochrání, pretože takéto tragédie sa jednoducho môžu stať. Teraz je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sa neopakovali, aby sme im zabránili.
18: Jenže poslanci se, jak už jsme řekli, k tomu návrhu včera nedostali. Sněmovna několik hodin řešila odvolávání ministra životního prostředí Tomáše Taraby a zákon o radikalizaci tak zůstal na dnešním programu, kde byl ostatně už před tím útokem. Vláda teď chce alespoň jeho další projednávání urychlit, připravovala ho zhruba rok a ta tragédie, která se včera odehrála, výrazně zvýšila tlak na jeho rychlé schválení.
5: A co by ten zákon konkrétně změnil?
18: Hlavně to, co se stane ve chvíli, kdy někdo zachytí varovný signál. Škola, policie, sociální služby nebo poradenské centrum by si měli pomoct předat potřebné informace a společně pak vyhodnotit, jak velké je riziko. To včera přiblížil ministr školství Tomáš Drucker.
19: Tento zákon rieši predovšetkým spoluprácu jednotlivých zložiek, lebo súčasná legislatíva neumožňovala zdieľať mnohé citlivé dáta.
18: Smyslem je tedy zabránit tomu, aby důležitá informace nezůstala třeba jen ve škole nebo u sociálních pracovníků. Proto konkrétní dítě by pak mohl vzniknout plán další pomoci a zákon řeší i sociální sítě. Děti mladší 16 let by na nich neměly mít vlastní účet a platformy by musely ověřovat jejich věk.
5: Už jsi zmínila, že poslance včera zaměstnalo odvolávání Tomáše Taraby. Jak to nakonec dopadlo?
18: Ministr životního prostředí ztratil důvěru parlamentu, což na Slovensku není úplně obvyklé. Pro jeho odvolání hlasovalo 77 poslanců a potřebných bylo 76. Rozhodující tedy bylo, že k opozici se přidala i vládní strana SNS Andreje Danka, která přitom Tarabu původně do funkce prosadila a už od jara ale žádala jeho konec. Podle slovenské ústavy teď prezident ministra odvolá. Taraba se tak vlastně stane poslancem a i v takovém případě může Ficovu kabinetu komplikovat vládnutí. Koalice Roberta Fica má totiž jen křehkou většinu 3 hlasů a Taraba už předem jasně avizoval, že bude hlasovat podle vlastního uvážení.
5: No a co bude teď pro další osud koalice rozhodující?
18: Ta první odpověď může přijít vlastně už dnes, protože premiér Fico svolal na 5. odpoledne předsednictvo své strany Směr, které má rozhodnout o dalším postupu právě po tom včerejším hlasováním strany SNS s opozicí. Ta tím, že udělala tento krok, že hlasovala s opozicí, to vládní partneři vlastně považují za porušení koaliční smlouvy. Další spor se může vést i o to, kdo Tarabu na ministerstvu nahradí. SNS prosazuje státního tajemníka Filipa Kufu a její poslanci už říkají, že pokud ho premiér odmítne, bude potřeba znovu otevřít tu koaliční smlouvu. A pak taky přijde, řekněme, takový praktický test, jestli vláda stále dokáže prosazovat své návrhy, protože největším testem bude vlastně schválení státního rozpočtu na příští rok. Fico přitom už o víkendu varoval, že pokud se koalice rozpadne nebo bude oslabená výrazně a ztratí moc, mohou být předčasné volby už v lednu.
5: Tak tolik naše zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Díky, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
7: No a my o situaci na slovenské politické scéně budeme dál mluvit se šéfredaktorem zpravodajského serveru Aktuality.sk Petrem Bardym. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
7: Jak zaznělo, Tomáš Taraba končí ve funkci i díky hlasům poslanců SNS. Je to možné označit za zatím opravdu nejvážnější vládní krizi čtvrtého kabinetu Roberta Fica?
2: Určitě ano, je to vlastně prvýkrát, keď sa rozhodlo o osude ministra Ficovej vlády takým spôsobom, že sa jedna z jeho koaličných strán spojila s opozíciou, aby zahlasovali proti Ficovmu ministrovi. Tam o Tomášovi Tarabovi sa od začiatku hovorí ako o ministrovi Slovenskej národnej strany, ktorá iniciovala ešte pred letom jeho odvolanie, ale v konečnom dôsledku bol celé 3 roky považovaný za Ficovho človeka. Oddialil sa od predsedu SNS Andreja Danka, viedli spolu spory a ten včerajšok bol v podstate len vyústením akejsi dlhšej krízy medzi ministrom Tarabom a predsedom Slovenskej národnej strany, ktorá ho nominovala na tento post.
7: Jak už také zaznělo od naší zpravodajky, SNS teď navrhuje na Tarabův post státního tajemníka Filipa Kufu. Bude na něm v koalici s

0: slaví 20 let existence. V roce 2006 ho založila skupina ochránců přírody, od jejich nichž zprávu později převzal specializovaný spolek.
1: Je to genovej sád. Jeho účelem je uchování těch starých odrůd, které jsou tady naroubované.
2: A je to teda z Tachovska?
1: Hlavně na Tachovsku, ale něco máme z Domažlicka, něco máme vejš, Slavkovský les.
2: Zhruba dvouhektarovým sadem mě provází předseda spolku Genové sady Tachovska Miroslav Rolko.
1: Je tady dohromady asi 640 stromů v sadu. Z toho 340 je jabloní, nějakých 140 je tady hrušní, 60 třešní, 60 sliv a švestek. Tady máme třeba...
2: Vévodkyně Eliška, už to vidím.
1: Jo, hruška, jo. To je odrůda.
2: To je odrůda.
1: Jo, Poloučany. Tam v podstatě je Eliška, víte, kde jsou Poloučany? U Bezdružic nahoře, jo?
2: Já se zakousnu do Elišky.
1: Tady je...
2: Dobrá Eliška. Tady jsou ale krásná červená jablíčka. No, co to je?
1: Řekl bych, že je to kirchvaldský.
2: Tady máte takový speciální strom, opravdu. To je lidická hrušeň. Co o ním víme?
1: Když potom nastal ten soudní den, tam...
2: Vypálení
1: a potom teda likvidace všech stromů a všeho.
2: Takže to je jediný strom, který tam přežil.
1: Ano. My s něho máme tady hroubovance.
2: Ta matka, ta pořád stojí v těch lidicích?
1: Ta je tam pořád. Jenom kousek odříznu.
2: Tak jo?
1: Jo.
2: Tak to je lidická hrušeň. Taková trpká.
1: No, nebo? Ne. Se to zdá, že je to trpký, protože není zralá. A víte, co je největší radost tady?
2: Nevím.
1: Když sem přijdou ty děti. Ale fakt jako.
2: Ta radost je tady teď. Jsou tady děti z Tachovské mateřské školy Tyršova. Tak Matěj, tak co jsi ochutnal?
3: To jablíčko. Bylo moc dobré.
2: Jo? A bylo sladké, nebo bylo...
3: Kyselá.
1: Starý odrůdy se vyznačují tím, že jsou sladkokyselí. Jsou do kysela. Dneska jsem jim dal ochutnat a to byste koukal. Od Mičurina, úplně červený jabko, jo, i na řezu. A všechny ho chtěli.
2: Všechny ho chtěli.
1: A všichni ho chtěli.
2: Aktuálně získal spolek do správy další kus pozemku a plánuje další rozšíření sadu. Stachova, Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Je 8 hodin, ve středu 30. září jsou ve studiu Ranního plusu Tomáš Pavlíček
0: a Šárka Feniková.
5: Český rozhlas plus.
0: A nejdřív odhalíme naše plány pro tuto hodinu, co přinese nově podepsaný akční plán mezi Českou republikou a Itálií.
4: Jak pojala otázku svobody slova manipulace a odpovědnosti Havlova konference v Praze.
0: A jak se bude od zítřka nově vypočítávat takzvaná superdávka.
4: Tomu všemu se budeme věnovat, ale předsadíme tomu zprávy Martina Matějky.
6: Poslanci se dnes vrátí k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Mimořádnou schůzi nechali svolat opoziční kluby hlavně kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok a možnému střetu zájmů premiéra. Sněmovna jednání po 7 hodinách přerušila. Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Premiér Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu přes 2 hodiny.
7: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovéhle zbytečné schůze, co samozřejmě jenom zdržuje tu sněmovnu.
6: Za opozici zatím jako jediný vystoupil předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by vláda měla přijít o důvěru také kvůli možnému střetu zájmu premiéra nebo kvůli tomu, že kabinet spochybňuje nezávislost soudů. Vystoupit by dnes mělo ještě přes 50 poslanců. Právě Martin Kupka vyjmenoval několik důvodů, proč by podle něj měl kabinet o důvěru přijít. Kritizoval mimo jiné jeho hospodaření. A to podle předsedy ODS zatíží i budoucí generace.
8: Místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
6: Hlasování o nedůvěře čelí Babišův kabinet už podruhé za necelý rok. Premiér Babiš označil mimořádnou schůzi za zbytečnou. Opozice podle ní pouze zdržuje práci sněmovny. Evropa musí být podle italské premiérky aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný. Italská premiérka je připravená posilovat vazby se Spojenými státy, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla Spojeným státům ve válce proti Íránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla výsledky na evropské úrovni. A téma podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě Polska obnovila provoz. Uzavřená byla dočasně kvůli vojenským operacím v polském vzdušném prostoru. Vojenské letouny opět preventivně vzlétly v reakci na ruské útoky na Ukrajinu a podle polské armády jsou ve stavu pohotovosti i pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Ukrajinské úřady informovaly o úderech ruských raket a dronů na Kyjev a Kyjevskou oblast. Ostřelování nepřežili nejméně 3 lidé, minimálně 7 dalších je zraněných. V Iráku dnes končí vojenská mise koalice proti Islámskému státu. Ze země se stáhnou i američtí vojáci. V posledních letech jich tam bylo okolo 2000. Plánované odzbrojení milic v Iráku se ale protáhne.
9: 30. září se uzavře velitelství mezinárodní koalice a v Iráku nezůstanou žádné zahraniční vojenské základny, prohlásil nedávno šéf kanceláře vrchního velitele iráckých ozbrojených sil Abdul Amir Ash-Shamari. Irácký premiér Ali Zaidi stažení mise původně spojoval s termínem pro složení zbraní všech nestátních ozbrojených skupin v Iráku, včetně pro iránských milic. Minulý týden ale Zaidi lhůtu pro jejich úplné odzbrojení a integraci do státních institucí posunul na konec příštího června. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
6: Evropská komise má dnes představit návrh nového celoevropského systému pro krizovou komunikaci. Ten má evropským složkám záchranného systému zajistit bezpečné a odolné komunikační kanály v krizových situacích, jako jsou teroristické útoky, rozsáhlé povodně nebo požáry.
10: Evropská komise tak chce v celém šengenském prostoru integrovat komunikační systémy policie, hasičů či záchranářů. Nyní je jejich vzájemná komunikace omezená, protože jednotlivé systémy nejsou propojené a při překročení státních hranic přestávají fungovat. Nový systém má být bezpečný a chráněný proti kybernetickým útokům. Fungovat by měl i v situacích, kdy jsou mobilní sítě přetížené nebo narušené. Podrobnosti má odpoledne představit místopředsedkyně Evropské komise Hena Virkova. Kunenová. Z Bruselu Zdeňka Prachtová, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Senátoři dnes budou projednávat vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Úpravou trestního zákoníku se budou zabývat na své poslední schůzi před volbami, které budou v příštích 2 týdnech a policie ročně vyřeší zhruba 90% případů vražd a promlčecí doba je aktuálně 30 let. To ale podle předkladatelky senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL nestačí.
11: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
6: Obdobný návrh předložila ve sněmovně taky koaliční většina. Jednotlivé návrhy teď schvalují obě komory parlamentu odděleně. A vyléčení žáci základní školy v újezdu nad lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza, nakazilo se 391 dětí i dospělých. A kuchyně jídelny zůstane zatím zavřená. A popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
12: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Salmonella není onemocnění, které by se přenášelo vzduchem. Ty nemocní zůstávají doma, zdravé děti můžou nadále docházet do kolektivu.
6: V budovách školy budou platit zvýšená hygienická opatření minimálně 2 týdny. Ředitel Libor Skala už dřív oznámil, že vymění vedení jídelny. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je za sjezdem na Kladno na 9. kilometru po hromadné nehodě uzavřená a poslední volný sjezd je na 16. kilometru. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je zaslaným po nehodě nákladního auta neprůjezdná a stojí se v koloně už konce dálnice D7 od Knovíze, náhradní trasa přes Slaný, Zlonice a Klobuky. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 176 čekejte pomalejší provoz a nesouvislou kolonu. Do omezení v Brně pojedete 40 minut, kamiony pak déle. Na Pražském okruhu ve směru na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru a zpoždění je kolem půl hodiny k Ořechu. Kvůli tomu výrazně zesílil provoz ve Vídeňské ve Vestci. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je fronta od D11 k Průmyslové asi na 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, ráno se budou ještě výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 a na Šumavě bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Posloucháte Ranní plus.
4: A to i 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám stále od mikrofonu přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Sídlo české vlády zářilo večer v barvách italské vlajky. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tam poprvé v premiérské funkci přijal italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. Společně si vyměnili akční plán, který prohlubuje spolupráci mezi oběma zeměmi, například v oblasti průmyslu nebo bezpečnosti. Jednání sledoval Martin Balucha z naší zahraniční redakce, kterého teď vítám ve studiu. Dobré ráno.
14: Taky zdravím, hezké ráno všem.
4: Martine, jakého přijetí se dostalo Giorgiu Meloniovou v Praze a s jakými projekty počítá akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi, který si Babiš s premiérkou Meloniovou vyměnili?
14: To přijetí, o kterém mluvíš, bylo poměrně velkorysé. Když přijal Meloniovou společně s Čestnou stráží, zazněly hymny obou zemí a Strakova akademie, tedy sídlo české vlády, ty už si to říkala, zazářila v barvách italské vlajky, tedy červené, bílé a zelené. Babiš Meloniovou označil za skvělého lídra, řekl, že doufá, že příští rok zvítězí v parlamentních volbách. Připomínám, že Itálii čekají parlamentní volby koncem roku, v prosinci roku 2027. A taky mluvil o tom, že Evropa se může příští rok výrazně obměnit.
15: Evropa se může zásadně změnit příští rok, protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku a hlavně, co je důležité, aby paní premiérka znovu vyhrála volby a byla premiérkou, protože za mě je to skutečně velice důležité, aby tam byla kontinuita.
14: Babiš označil ten akční plán spolupráce mezi Itálií a Českem za milník vzájemných vztahů. Ten plán má platit do roku 2030. Ty si to, Šárko, říkala, týká se skutečně řady oblastí bezpečnosti, migrace, životního prostředí, obchodu, taky vědy, kultury. To je důležitý bod, protože ostatně premiérka Giorgia Meloniová o tom mluvila, o tom roce kulturní spolupráce mezi Itálií a Českem, a podle Babiše by taky obě země shodly se na tom, že společně uspořádají výstavu o Pompejích a taky Herkulánoju, a to v roce 2028. On mluvil o osmičkových letech, že jsou důležité pro obecně historii České republiky, a mluvil o tom, že to bude 110 let, tedy výročí od založení Československé republiky. Česko se taky na základě této dohody taky zavazuje k tomu, že do Říma vyšle vojenského ataše, posílit by se měla taky spolupráce tajných služeb, příští rok se taky počítá s pořádáním dne česko-italského obchodního průmyslu. Jednalo se taky o spolupráci v oblasti energetiky a tady připomínám, že Itálie minulý týden, respektive Senát minulý týden schválil zákon nebo návrh zákona, který má de facto vrátit Itálii na cestu k jadernému průmyslu, k jaderné energetice po 40 letech.
4: Ano, do roku 2035 tuším.
14: Přesně tak, přesně tak.
4: Premiérka Giorgia Meloniová chce s Českem spolupracovat taky na reformě obchodování s emisními povolenkami. Jak se podle ní má tento systém změnit?
14: Meloniová Nerudová v Praze mluvila o tom, že ten systém emisních povolenek nesmí vést k zdražování energií, že musí být transparentnější, nesmí ohrozit konkurenceschopnost Evropy ve světě. Itálie a Česko dlouhodobě požadují snížení ceny povolenek, větší podporu pro podniky zasažené drahými energiemi. Ostatně začátkem roku o tom jednal v Římě právě taky ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Evropští lídři v těchto týdnech jednají o nadcházejícím unijním rozpočtu na roky 2028 až 34. Jakou podobu by měl mít podle Meloniové?
14: Česko a Itálie se podle Meloniové rozumí v tom, kam by měly směřovat ty peníze do společného unijního rozpočtu, například na společnou zemědělskou politiku. Taky se shodli na tom, že by ty peníze měly jít na kohezní politiku, tedy podle Meloniové, to znamená na vyrovnávání rozdílů mezi těmi slabšími, chudšími a silnějšími regiony v Evropské unii. Evropský rozpočet by měl podle Meloniové myslet taky na financování obranného rozpočtu. Premiérka vyzdvihla spolupráci s Českem taky v oblasti migrace, která podle ní přinesla konkrétní výsledky na evropské úrovni. Mluvila o základním principu, o tom, že je důležité, aby jednotlivé země spolu spolupracovaly, o spolupráci taky s třetími zeměmi a o tom, že není možné přenášet odpovědnost na sousedy. Obecně taky mluvila o tom, že je důležité, aby Evropská unie měla aktivnější, silnější postup při řešení válek na Ukrajině a taky na Blízkém východě.
4: A jak se Meloniová staví k další spolupráci se Spojenými státy?
14: Ona říkala tady v Praze, že ta spolupráce musí být a zůstat nadále pevná, že v jednotě je síla, že pokud budeme rozdrobení, tak to oslabí jak Českou republiku, Itálii, Evropskou unii, tak ale i Spojené státy. Tady připomínám, že americký prezident Donald Trump přitom Meloniovou v létě kritizoval, to z toho důvodu, že Itálie podle ní tedy odmítla pomoct Spojeným státům ve válce proti Iránu a byla taky taková roztržka mezi Meloniovou a Trumpem, protože on v červnu tuším při summitu G7 tvrdil, že ho doslova žadonila o fotografii, což ona odmítla na sociálních sítích. Řekla, že neví, proč se Donald Trump chová tímto způsobem. To je jenom vysvětlení toho, že ten jejich vztah poslední dobou byl komplikovaný, přitom na začátku si velmi rozuměli. Donald Trump Meloniovou vyzdvihoval jako úžasnou lídrině. Ten vztah se skutečně obměnil v těch posledních měsících a týdnech.
4: Skončili jsme tedy u Spojených států a Itálie, ale hlavní, co Martin Balucha ze zahraniční redakce sledoval, byla návštěva italské premiérky tady v Česku. Díky za to.
14: Naslyšenou.
4: No a my navážeme. Ve spojení jsme teď s politologem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martinem Mejstříkem. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
4: Akční plán se připravoval poměrně dlouho. Z toho, co o něm víme, je stejně důležitý pro obě strany, nebo ho Česká republika potřebovala víc?
16: Já si myslím, že je důležitý pro obě strany i z hlediska toho, že není to jenom o těch konkrétních věcech, které se budou ještě pořád připravovat dlouho a vlastně uvidíme, jestli se nakonec třeba všechny, co jsou v tom změny, naplní, ale je to spíše potvrzením toho, že Itálie a Česká republika prostě spolu mají dlouhodobě dobré vztahy. Platí to i za třech předchozích vlád, není to vlastně něco, co by se teď tou návštěvou dramaticky změnilo, takže vlastně ty věci zmíněné vlastně i v tom akčním plánu jsou všechny, na kterých Česká republika s Itálií vlastně dlouhodobě spolupracuje. Ať je to migrace, ať je to vlastně velmi podobný pohled třeba na emisní povolenky, ať je to i třeba pohled na Ukrajinu, kde vlastně Itálie teď naopak vlastně ještě Českou republiku v tom vztahu naopak bych řekl trošku předhání. Takže já myslím, že je to spíš dokladem toho, vyvrcholením toho obecně dobrého vztahu mezi oběma zeměmi, který za vlastně premiérování Georgie Meloniové se jenom potvrzuje.
4: A má ten akční plán právně závazný charakter?
16: Není to bilaterální smlouva, kterou by bylo potřeba ratifikovat zde nějak dále. Já myslím, že to je spíš přihlášení se k určité spolupráci právě v těch oblastech, jako, ale třeba bylo tam řešeno i třeba by třeba otázky zemědělství a další, takže spíš je to deklarace toho, že máme spolu s Itálií společná témata, chceme na nich spolupracovat do budoucna a vlastně máme si co říct, když bych to úplně zjednodušil.
4: Na druhou stranu, co konkrétně se teď musí stát, aby nezůstalo u politické deklarace, ale aby se akční plán přetavil ty v projekty, o kterých jsme tady mluvili před chvílí, třeba i v oblasti obchodu a ekonomiky?
16: Tak jsou tam kroky, které jsou jednodušší, to znamená to, že si vznikne vlastně nějaká společně připravovaná výstava, tak to opravdu stačí, když si jednotlivé instituce, které za to budou v těch jednotlivých zemích zodpovědné, prostě dají nějaký plán dohromady, začnou tu akci připravovat, posílení bezpečnostní obranné spolupráce tím, že pošleme do Říma ataše, zase to je vlastně velmi spíš zase jenom jako dílčí krok, samozřejmě v otázky v oblasti rozvíjení vědy, výzkumu, průmyslu, tak to je spíš dlouhodobá záležitost daná na nestátních aktérech, takže to je, tam bych to spíš bral trošku jako vlastně spíš jako deklaraci toho, že ty země obě chtějí spolupracovat. Já bych to ještě vlastně možná se na to podíval z druhé strany, že je to vlastně důležité i pro oba dva lídry. George Melonová si dlouhodobě buduje v Evropě pozici lídrině, která je schopná se vlastně bavit na velmi přátelské úrovni s téměř se všemi lídry v Evropě a samozřejmě Andrej Babiš nutně potřebuje ukázat, že prostě se v Evropě s ním vlastně vůbec nikdo dnes baví, takže já myslím, že bych to viděl spíše touto optikou.
4: Přitom hnutí ANO a Bratři Itálie, tedy strany obou premiérů, sedí v Evropském parlamentu v odlišných frakcích, přesto tedy oba státníci našli vzájemné pochopení jak v oblasti revizi systému emisních povolenek, tak třeba právě v tom jednání o víceletém rozpočtu Unie. Itálie tedy nepatří k těm státům, které by chtěly šetřit na výdajích na společnou zemědělskou a kohezní politiku. Jsou pro ně tyto fondy také důležité, hlavně třeba kvůli jihu země?
16: To platí dlouhodobě. Itálie před vlastně vstupem České republiky a dalších postkomunistických zemí patřila k těm chudším zemím v Evropě, která benefitovala z kohezního fondu a samozřejmě ze společné zemědělské politiky. Takže udržení toho příjmu je pro Itálii vlastně velmi důležité. I přesto, že Itálie nepatří jako Česko až k tak velkým vlastně čistým příjemcům peněz evropského rozpočtu, ale ten charakter, zejména jeho, jak se zmiňovala, je opravdu takový, že podpora zemědělství je pro Itálii důležitá a to, že spolu nesedí v jedné frakci, tak to myslím si, že zase tak velkou roli nehraje, protože opravdu Itálie a Česko mají spolu ty vazby přesahující výrazně rámec té premiérování jednoho nebo druhého člověka. Já myslím, že to je spíš jenom podpořením toho, že prostě se nám ty vztahy daří rozvíjet dobře. Ostatně Georgia Meloniová vlastně tady byla i za předchozí vlády a podobně vlastně velmi štědře pojaté návštěvě.
4: No ale s předchozí vládou si právě Georgia Meloniová rozuměla i co se týkalo Ukrajiny s Andrejem Babišem, měli trochu rozdílný názor. Už jste to zmínil, že tam se přiblížili k sobě, je to tak?
16: Tak, ale to byste se musel zeptat našeho pana premiéra, jaký má názor na Ukrajinu. Já myslím, že ho má takový, podle toho s tím zrovna mluví, takže já si dovedu živě představit, že si s ní rozuměl, protože ji vlastně přizvukoval v tom jejím pohledu. Když se příští týden potká s ní nějakým větším kritikem, tak se sebe rozumět s tím. Takže já bych tam bych rozhodně rozpor v tom, že by si nerozuměl, asi nehledal.
4: Míní politolog z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Mejstřík, který byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
0: A které zásadní události i teď v 8 hodin 20 minut sledujeme. Polsko kvůli dnešním ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny. V pohotovosti také protivzdušná obrana. Na síti X toho oznámila polská armáda. Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může prozatím nadále deportovat migranty do třetích zemí, zatímco soudci zhodnotí, zda je tato politika legální. Česká poslanecká sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají, stejně jako 50 poslanců přihlášených do řádné diskuse. Pořídit si vlastní bydlení v Česku je čím dál náročnější, nemovitosti totiž neustále zdražují. Dobrou zprávou ale může být, že tempo růstu mírně zpomalilo. Zatímco ještě v prvním čtvrtletí letošního roku nemovitosti meziročně zdražovaly o 10%, ve druhém čtvrtletí už to bylo o 2% body méně. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. A právě její hlavní ekonom Jaromír Šindel je teď naším hostem. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
0: Co stojí za tím, že růst cen nemovitostí v Česku zpomaluje?
17: Tak vlastně ty data, která zmiňujete, tak odcházejí z Českozemského úřadu a ten vlastně už ukázal dříve, že ceny, realizované ceny vlastně prodaných pražských nových bytů mírně poklesly. A to se projevilo vlastně i v celkových cenách nemovitostí, které zahrnují i rodinné domy a pozemky, proto ten vlastně ten růst celkový po těch 9% meziročně je o mnohem vlastně mírnější, než vidíme u cen bytů, protože právě ty ceny rodinných domů, respektive pozemků, to přece jenom tu dynamiku tlačí, nebo respektive ji drží ještě na přijatelnějších úrovních v porovnání s těmi cenami bytů, ale vlastně jedná se o to, že tedy ty, jak se zmínil na začátku, ceny nových pražských bytů podle statického úřadu mírně poklesly ve druhém čtvrtletí a vlastně jejich meziroční růst výrazně zpomalil někam ke 3% meziročně nebo 3,5% meziročně. Na druhou stranu, že podíváme do transakčních dat, která jsou na trhu také k dispozici, tak tam takovýto pokles nevidíme. Takže uvidíme až na následujících týdnech, kdy budou publikovaná právě zase tržní data za nové pražské byty za třetí čtvrtletí, jestli vlastně nám naznačí, že ten statický úřad může zase vykazovat nějaká mírnější data, uvidíme opět nějaké zpomalení těch cen nemovitostí.
0: Tak vy jste teď mluvil hlavně o těch pražských novostavbách. Jak je to u starších bytů? Tam to tempo růstu také zpomalilo nebo ne?
17: Ne, to se drží vlastně, když se bavíme o těch celkových nemovitostech, které byly publikovány včera, tak ty rostou stále kolem 2,5% mezičtvrtletně, 10% meziročně a není tam vlastně žádný náznak, že by z toho 10% tempa měli nějakým způsobem výrazněji uhnout, aspoň těch nejbližším období. Pravděpodobně se tam projevuje také to, že přece jenom ty nové byty jsou přece jenom dražší, méně dostupnější a lidé jsou vlastně v uvozovkách nuceni hledat levnější starší byty. Viděli jsme vlastně v těch posledních čtvrtletích tak docela silnou diskuzi ohledně vlastně rychlejšího tempa růstu cen panelových bytů a to je právě ten příklad toho, kde jsou ty poptávající vlastně vytlačování do levnějších segmentů a ty levnější segmenty pak rostou vlastně tom, nebo ty tempa vykazují rychlejší než ty nové byty.
0: No a myslíte si, i když byste se vyjádřil poměrně opatrně v té první odpovědi, tak že přece jenom to zpomalování tempa růstu aspoň u těch novostaveb, že bude začátek delšího trendu, nebo bychom opravdu z toho jednoho čtvrtletí zatím neměli dělat větší závěry?
17: No a zatím ty velký závěry z toho právě nedělám, protože když se podívám na transakční data, která my třeba máme jako dispozici od společnosti Flatzone, tak tam takovýto poklesy vlastně nevidíme, naopak vidíme tam pokračující růst. A takže tam jsem jakoby v těch silných závěrech opatrný. Na druhou stranu, když se podíváme vlastně jakoby na průměrnou výši nové hypotéky, která je poskytnuta, tak ta během léta se vrátila na 4,6 milionů korun, poté co na jaře v té silné vlně předzásobení vlastně se dostala na 4,8 milionů korun a to může indikovat, že třeba se trošku i jako to otevírá cestu přemýšlet nad tím, že by to tempo mohlo být pomalejší, že bychom možná mohli vidět mírnější tempa růstu. Na druhou stranu objemy nových hypoték zůstávají silné a právě díky tomu předzásobení jarnímu a vzhledem k tomu, že se i poskytují hypotéky bez nemovitosti, kdy vlastně ten poptávající se může teprve v uvozovkách tu poptávku realizovat později, než je mu takováto hypotéka přislíbena. Tak to udrží poptávku stále pravděpodobně relativně silnou i v průběhu vlastně druhého poletí letošního. A také nám do toho vstupuje stále taková nejasná statistika, co se týče stavebnictví, kde vlastně, když se podíváme na stavební povolení, tak ty jsou slabé, jsou vlastně pod dlouhodobými průměry, ale na druhou stranu nově zahájené čísla nebo čísla o nově zahájených bytech se dostala na vlastně dlouhodobá maxima, nebo se drží na velice solidních a silných číslech, takže tam vidíme nějaký možný jakoby pozitivní vývoj, pokud se teda podíváme pouze na ty zahájené byty, ale ty stavební povolení nám říkají, že ta nabídková strana pravděpodobně se dlouhodobě výrazně nezlepší.
0: Děkuji vám za rozhovor, tolik hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. Naslyšenou.
17: Děkuji za pozvání, krásný den.
0: A teď si položíme otázku, proč z řek ubývá stále více ryb a některé druhy z Česka úplně mizí. I to si můžete přečíst v dnešní Mladé frontě dnes, která přinesla rozhovor s rybářským technikem Jakubem Vávrou. Do přehledu zajímavých článků z dnešních vydání českých deníků a serverů ho vybral vedoucí zpravodajství Českého rozhlasu v Hradci Králové a Pardubicích David Macháček.
18: On v tom rozhovoru velmi srozumitelně vysvětluje pozadí, co všechno je zatím a co to způsobuje s rybami. To, že je málo vody, nutí ryby stahovat se jenom na některá místa, tam, kde zbytky vody zůstávají, nad jezem nebo pod jezem. A on to tam pojmenovává tak, že je to doslova prostřený stůl právě pro predátory, pro vydry, volavky, kormorány nebo morčáky, kteří tam mají ty ryby namačkané na jednom malém prostoru a mohou tam velmi bohatýrsky tedy posvačit. Potom tím, jak meliorujeme řeky a chybí přirozené meandry a tůně, tak ryby se nemají kam schovávat a to je další věc, která je tlačí do těch několika málo míst, kde potom predátoři je mají na dosah. A jak stoupá teplota vody v přehradách, v rybnících a v řekách, tak to má vliv na to, že na některé ryby, u nás dříve tradičně, je to už příliš velké teplo, třeba pro lipana, a proto skoro lipana už v našich potocích nezahledneme, protože on podobně jako pstruzy nebo vranky dokáže zvládat teplotu maximálně do nějakých 20-25 stupňů.
0: V deníku Právo tam vás zaujalo, že Česko přijde o nejvyšší stavbu, a to už v říjnu. To jsou liblické vysílače, které mají být zbourány, je to tak?
18: Je to tak. Jsou vysoké 355 metrů. Jsou mimochodem vyšší než známá Eiffelová věž v Paříži, a to i s vysílačem nahoře. A někdy mezi 12. a 16. říjnem budou tady ty dva ikonické sloupy z trubkové příhradové konstrukce k zemi. Bylo několik pokusů, jak je zachránit jako krajinotvorný prvek, protože okolí Českého Brodu už na ně bylo zvyklé. Je to stejná silueta, jak v Praze Hradčany. Ale zkrátka půjdou dolů, není pro ně využití. Poslední vysílání Českého rozhlasu tady z těch vysílačů bylo před 5 lety, v roce 2021, a loni v březnu tam ukončilo vysílání Country Radio a od té chvíle ty frekvence zmlkly.
0: No tak od těch Hradčan českobrodských se podíváme níže k zemi, tedy a to na dálnice, protože na webu z dopravy.cz vás zaujalo, že nové dálniční cedule řidičům mimo jiné poradí, jestli budou ve městě rychleji autem anebo vlakem, tak si k tomu něco víc řekněme.
18: No tady trošku zmírním nadšení, pokud to v někom vyvolalo. Není to zpráva od nás, web z dopravy upozorňuje na testování v sousedním Rakousku, kde na A22 už Tokerau můžou řidiči právě vidět na dálničním portálu aktuální hlášení, jak to vypadá, kdyby potřebovali dojet do centra Víně k nádraží Praterstern. A jsou to aktuální výpočty podle hustoty provozu, ale důležité je, že ten informační portál to říká řidiči dřív, než následuje případný sjezd k parkovišti Park and Ride a k nádraží. Takže on se dozví, jaká je situace, a může se rozhodnout včas sjet z dálnice. Ten portál mu i řekne, jestli na tom parkovišti je volné místo. A zkrátka rozhodne se, sjedu, zaparkuju a do centra Vídně pojedu vlakem, protože to je rychlejší. Je to v Rakousku testovací provoz. A kdyby něco takového začalo fungovat u nás, tak si myslím, že by to byla paráda.

0: Je 8 hodin a 30 minut a zprávy má Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus.
2: Ruský raketový a dronový útok na Kyjevskou oblast zabil dítě, další tři lidé jsou zranění. Na síti Telegram to oznámil šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Úder zasáhl město Vyšhorod, které leží 18 kilometrů od Kyjeva. Tělo dítěte tam záchranáři našli v troskách zničeného rodinného domu. Ze sutin vyprostili taky muže s poraněnou hlavou, zraněnou ženu a další dítě. Další minimálně dva mrtví a čtyři zranění jsou v Kyjevě, kde na několika místech po ruských útocích vypukl požár. Útoky v Kyjevské oblasti poškodili obytné domy, garáže a zničili několik aut. Údery na region pokračují. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. A vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Třeba nafta se opět přiblížila 50 korunám za litr. Benzín je nejdražší za poslední 4 roky. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. A včerejší rozbory v oblasti odolené vody severně od Prahy neprokázaly nad limit olova ve vodě. Českému rozhlasu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Voda ale podle něj zatím pitná není. Hodnoty totiž pořád kolísají. Asi 15 000 lidí tak musí na pití a vaření dále využívat cisterny. Senát dnes projedná vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy a každý rok zůstane nevyřešených asi 10% případů. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. Podle předkladatelky návrhu senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL to nestačí. A podobný návrh projednává i sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Dnešní schůze senátu je poslední před volbami. Výpočet státní podpory na bydlení se od zítřka změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije, a podle ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit na stránkách ministerstva. Těm, kteří už dávku pobírají, úřady práce automaticky přepočítají. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštíví Albánii, setká se tam s prezidentem Bajramem Bagajem a premiérem Edim Ramou. Von der Leyenová do Albánie zavítá v rámci své každoroční cesty po regionu západního Balkánu. Navštíví i Kosovu, Černou Horu a Severní Makedonii. Hlavním tématem jednání se zástupci těchto zemí bude probíhající proces jejich postupné integrace do Evropské unie. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy byla za sjezdem na Kladno neprůjezdná. Na 9. kilometru se srazilo 7 aut, už se dá projet jedním pruhem. Kolona začíná na 15. kilometru a je asi na 25 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 164 počítejte s kolonou. Za 9. kříži je dopravní omezení na kilometru 166. Následně se jede znovu pomalu za Kývalkou od kilometru 182. Celkově čekejte osobními auty půl hodinu navíc do omezení v Brně. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní Plus.
3: A přesný čas 4 minuty po půl deváté. A dnes nás Ranním Plusem provází Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. Váha slov, tak to je hlavní téma mezinárodní konference, která se dnes koná v Pražské křižovatce na počest laureátky letošní ceny Václava Havla, iránské právničky Nasrin Sotoudiové. Držitelka Sacharovovy ceny za svobodu myšlení je první Iránkou, která tuto Havlovu cenu získala. Dalšími finalistkami ceny byly iránsko-americká novinářka Masih Alineja a maďarská právnička Marta Pardavijová. Cenu pojmenovanou po někdejším disidentovi, dramatikovi a československém českém prezidentovi spolu organizují nadace Charty 77 a nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. A její zástupkyně Judita Soukupová je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobré ráno všem posluchačům.
3: Tak jak jsme řekli, tak ta konference by měla být na počest iránské právničky Nasrin Sotoudiové, která dostala onu zmiňovanou Havlovu cenu, ale je to tak, že ona sama na místě být nemůže?
4: Je to pravda. Ve Štrasburku, když bylo vyhlášení právě vítěze z těch finalistů, tak i tam ji zastupovala její dcera. Tady u nás na konferenci ji zastupuje její blízká přítelkyně Sabrina Jaffe a Nasrin tak nahrála Zdravici. A zrovna její příběh je opravdu silný, protože ona velice bojuje proti nošení hijabu u žen a vím právě od její přítelkyně, že třeba má manžela ve vězení kvůli politickým taky názorům a bohužel právě kvůli tomu, že nenosí hijab, tak ani nemůže navštěvovat manžela ve vězení. Takže situace je opravdu komplikovaná, ale jsme rádi, že tady máme její zástupkyni.
3: Ano, a můžete jenom ještě přiblížit, jak si budete paní Nasrin připomínat na té konferenci?
4: Tak za prvý paní Nasrin nahrála Zdravici, kterou máme připravenou pro dnešní diváky a samozřejmě ta její přítelkyně Sabrina Jaffe tak je připravená vlastně převyprávět její příběh a její nejdůležitější poselství, který Nasrin má na duši, který chce sdělit světu.
3: No a kteří z laureátu nebo finalistů ceny se zúčastní té dnešní konference osobně, kdo další přijal pozvání?
4: Paní Masyk bohužel se nemůže zúčastnit osobně, ale Marta Pardavi, maďarská právnička, tak ta bude přítomna také osobně.
3: A proč jste si zvolili název konference Worlds Matter, na slovech záleží váha slov, k čemu čím odkazujete? Má to souvislost s projevem Václava Havla v roce 1989, to jeho slavné slovo o slovu?
4: Přesně tak, k tomu název konference odkazuje. Bereme to tak, že slova mají váhu, že víme, jak jsou nebezpečná, že z jedné strany mohou spojovat, ale mohou dávat naději, mohou být nástrojem svobody, ale současně bohužel mohou velice manipulovat, zastrašovat nebo rozdělovat společnost a pro nás právě i v současné době tohle je tak aktuální téma jako nikdy, takže to byl jeden z důvodů.
3: Do konferenci doplní dopoledne program pro studenty středních a vysokých škol v DOXu. Čeho se má týkat?
4: Tak my jsme chtěli, aby i mladí lidé nebyli jen diváky konference, ale aby dostali prostor sami přemýšlet a diskutovat o tématech, která se jí bezprostředně týkají. Máme radost, že přijíždí i mimo pražští studenti a dopolední panel Young, jak ho nazýváme, tak bude mít projekci dokumentu Pan nikdo proti Putinovi a následnou debatu právě s jeho autorem Pavlem Talankinem. Budou mluvit o propagandě, odvaze, osobní odpovědnosti a také o tom, jak mladý člověk může reagovat na tlak okolí nebo na prostředí, ve kterém žije. A Pavel Talankin právě pak bude i součástí odpolední konference.
3: No a na tom spolupořádání ceny se v minulosti podílela i knihovna Václava Havla, která se přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Jsou už ty spory o Havlův odkaz zažehnány?
4: No, já bych řekla, že vlastně konání této konference ukazuje, že i přes překážky, že právě odkaz Václava Havla je i nezávisle od institucí nadále velmi aktuální a jsem moc ráda, že jsme mohli spojit síly právě s nadací Charta, aby lidská práva měla svoje místo a zastoupení ve veřejném prostoru.
3: Per aspera ad astra, přes překážky ke hvězdám. Tak tímhle konstatováním končíme rozhovor se zástupkyní nadace Dagmar a Václava Havlových vize 97 Juditou Soukupovou. Děkuji vám a naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
3: No a září na Českém rozhlase Plus a Radiožurnálu také patří Václavu Havlovi. Na neděli připravuje Radiožurnál speciální vysílání z Lánského zámku, kde naváže na tradici rozhlasového pořadu Hovory z Lán. Více o tom, co se chystá, už nám řekne Josefína Báčová z domácí redakce. Dobrý den.
0: Hezké dopoledne.
3: Tak na co se tedy posluchači Radiožurnálu v neděli můžou těšit?
0: Na speciální formát, během kterého budou na Václava Havla vzpomínat jeho nejbližší spolupracovníci, známí nebo rodina. Vysílání začne v 10 hodin dopoledne a do Airstreamu za moderátory Janem Pokorným a Liborem Boučkem zavítají například Havlův osobní fotograf Tomky Němec, editorka z někdejší knihovny Václava Havla Anna Frajmanová, bývalý mluvčí prezidenta Ladislav Špaček a Michal Žantovský nebo bývalá československá velvyslankyně v Rakousku Magda Vašáriová.
3: No, tak to jsou tedy česká nebo československá jména. Můžeme se těšit i na některé osobnosti ze zahraničí.
0: Ano, na dálku prezidenta Havla pozdravil a zavzpomínal na něj třeba tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama. Pro Radiožurnál sepsal vzpomínku, jak se s českým prezidentem poznal. Nabízíme teď krátkou ukázku, kterou v překladu načetl herec Jan Vlasák.
5: Měl jsem tu čest setkat se s prezidentem Václavem Havlem v únoru 1990, jen několik měsíců po tom, co se stal prezidentem tehdejšího Československa. Chtěl bych u příležitosti 90. výročí jeho narození znovu vzpomenout na svůj vztah k němu. Nejen jako k velkému lídrovi, ale i jako k drahému příteli, kterého si stále uchovávám v paměti. Je to tak. Stále mám jeho fotografii v mé rezidenci. Zde, v Dharamsale, jako trvalou připomínku našeho přátelství. Chovám prezidenta Václava Havla v hluboké úctě a myslím na něj ve svých modlitbách.
0: Celou vzpomínku najdou posluchači už teď na webu irozhlas.cz.
3: No jak složité bylo dostat se k Dalajlámovi?
0: To popisuje šéf-editor zpravodajství Českého rozhlasu Petr Bušta.
6: Ono spíš jde o to, že šlo o osobu Václava Havla. Nejdřív to byla odpověď tak trošku odmítavá, že Dalajláma už je ve vysokém věku a vzhledem k jeho stavu, k jeho klidu, který evidentně Dharamsale má a už nepřijímá ani návštěvy, tak že je těžké vlastně s ním navázat jakékoliv spojení. To znamená, my jsme v prvé řadě vlastně žádali o nějakou zvukovou nahrávku nebo o videonahrávku. To oni odmítli. Nicméně v poslední větě toho e-mailu bylo, že pokud by nám stačil text, tak by to možné asi možná bylo. Tak jsem samozřejmě hned odepsal, že nám stačí i text. A další asi den nebo dva se nic nedělo. A pak přišla odpověď a kontakt na osobního tajemníka Dalajlámy.
0: No a výsledek uslyšíte na Radiožurnálu taky tuto neděli. Časem mezi 10. a 18. hodinou se budou prolínat vzpomínky na Václava Havla ve speciálním vydání Hovoru z Lán. A lidé si to můžou přijít poslechnout do lánské zámecké zahrady i osobně. Budeme se těšit.
3: Tak budeme se těšit. Všichni pro tuhle chvíli děkuji Josefíně Báčové z domácí redakce. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
3: No a já připomenu celý rozhlasový projekt Slyšet Havla. Najdete i na našich dalších stanicích, například v sobotu bude na dvojce Tobogán s Dagmar Havlovou a Český rozhlas Plus připravil minisérii Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu a archivu Plus s historickou nahrávkou rozhovoru Havel Peroutka. No a už zítra bude hostem osobnosti Plus Terezie Kaslová, což je vnučka Ferdinanda Peroutky.
7: Tak tolik, co nás čeká. Teď se vrátíme zase trošku zpátky. Odničivé záplavové vlny v Nepálu uplynul už víc než měsíc. Povodeň tehdy zabila bezmála 1500 lidí na nepálské i tibetské straně Himáláje. Stále se pohřešuje víc než 5000 lidí, včetně stovek dětí. Země musí řešit řadu těžkostí a kromě logistických komplikací hrozí s přicházející zimou v některých oblastech i nedostatek potravin. Co o tom píší nepálská média, zjišťoval náš zpravodaj v Asii David Jakš, kterému přeji dobrý den.
8: Také přeji hezké ráno. Největší nepálský deník The Kathmandu Post píše, že existují stovky míst, kde se letos urodilo dost kvalitní kukuřice a rýže, kterou by teď farmáři měli sklízet, ale nemají se k ní jak dostat, protože voda zničila přístupové cesty a úrodu v pytlích a koších není jak z polí odnést. Deník cituje konkrétní farmáře, kteří popisují, že voda spláchla vesnice i cesty a doslova vytvořila nový reliéf, novou krajinu. A přitom paradoxně na některá osázená pole nedosáhla, takže tam teď netknutá a velmi kvalitní úroda čeká na sklizeň. Právě v oblastech severního a středního Nepálu se projevuje nedostatek potravin a krmiva pro domácí zvířata, přitom prodat letošní úrodu, respektive dostat ji do oběhu, by velmi pomohlo všem, farmářům i zákazníkům. Lidé tak budou zřejmě odkázáni na konkrétní finanční pomoc státu, ale ten teď peníze přesměrovává na velké prioritní projekty, hlavně na obnovu dopravní struktury. Takže jestli farmáři skutečně dosáhnou na slušnou státní kompenzaci, respektive na pomoc, je velmi nejisté, píše nepálský deník The Kathmandu Post.
7: Zavíráme tedy nepálské noviny, otevíráme tajvanské, a sice deník Taipei News. Čemu se věnuje?
8: Tak ačkoliv jde o událost, která se odehrává v Malajzii, tak tchajvanská média se jí věnují poměrně detailně. A sice jde o repatriaci barmánských uprchlíků z Malajzie zpět do Myanmaru. Začíná právě tento týden a jde o bezmála 1500 lidí ze skupiny, která má dohromady 5000 lidí. 5000 lidí z Myanmaru. Ve skupině jsou i děti a staří lidé a podle malajské armády budou do Myanmaru repatriováni na lodích. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky už tuhle operaci označil za velkou chybu. Podle něj hrozí lidem ze strany místních úřadů v Myanmaru pronásledování, zřejmě i tresty. Myanmar je zemí, která nedostatečně hájí práva svých občanů a lidská práva porušuje dlouhodobě, tvrdí tchajvanský deník. Malajzie se ale brání tvrzením, že například rohingským uprchlíkům, kteří přišli do země právě z Myanmaru, už udělila přes 200 000 povolení k dočasnému ochrannému pobytu a že každý případ posuzuje individuálně a zodpovědně, uzavírá tchajvanský deník Taipei News.
7: No na závěr si z Tchajvanu odskočíme do Jižní Koreje. Turisté tam mají novou živou atrakci a cestují za ní až do přístavního města Busan. O koho přesně se jedná?
8: Populární destinace korejských turistů a vlastně největší námořní přístav v Jižní Koreji, město Busan, má novou atrakci, a sice dvoumetrového žraloka, který uvízl v umělém vodním kanálu v severním přístavu, každý den proplouvá kolem turistického mola a přilákal už více než 500 000 návštěvníků. Obchody v přístavu přiznávají, že rapidní nárůst turistů jim výrazně vylepšuje tržby. Odborníci a ekologické organizace ale varují, že ze zvířete se stane pouhá atrakce, přičemž se přehlíží to, co ten jeho neobvyklý výskyt vypovídá o měnícím se mořském prostředí. Deník The Korea Times cituje mořské biology, kteří vysvětlují, že oceány jsou pro žraloky už příliš teplé, nutí je to migrovat dále na sever, kde mají více potravy. No a lidé Paribu pojmenovali Bukangi, což se dá tedy volně přeložit jako žralok ze severního přístavu. Úřady už zahájili operaci s cílem navéct Bukangiho zpátky na otevřené moře, použili k tomu vodní čerpadla připevněná na lodě a vlastně stříkali tu vodu s pěnou před žraloka, aby ho jakoby navigovali přes ty vodní bubliny směrem ven na volný oceán. Tahle ta operace se ale nezdařila, no a jihokorejské úřady teď chtějí k osvobození Bukangiho použít speciální síť, takže budeme Bukangimu držet palce. To neříkám já, to říká doslova The Korea Times.
7: No, třeba se potom o tom bude znovu psát a řekne nám to i David Jakša. Doufám, že to dopadne lépe s touto Paribou než s Keporkakem Timim. Díky, Davide, naslyšenou.
8: Naslyšenou, hezký den.
3: A teď se díváme do agentur, 8:45. Polsko kvůli dnešním ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny. V pohotovosti je také protivzdušná obrana. Na sítě X to oznámila polská armáda. Letiště v Lublinu a Řešově jsou kvůli vojenským letům dočasně uzavřena. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli firem v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto sektoru. Ujednání označil šéf Bílého domu jako morálně závazné. A horní komora českého parlamentu bude na začínající schůzi schvalovat senátorský návrh o nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Senátoři pravděpodobně tuto předlohu podpoří, pak dostane k posouzení sněmovna a vláda, která podobné poslanecké návrhy koalice i opozice bude schvalovat zřejmě v říjnu.
7: Nový pohled na slitinu, niklu a titanu, která si umí pamatovat tvar, nebo výzkumy starobylé lidské DNA. I tomu se věnovaly projekty, které večer získaly cenu předsedy Grantové agentury České republiky. Ocenění za své bádání převzalo 5 vědkyň a vědců. Jedním z nich je i Tomáš Větrovský z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Zkoumá tajemný svět hub a teď je také hostem na Ranního plusu. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
7: Jak se dá zmapovat neviditelný svět půdních hub, když je vlastně neviditelný?
9: No, tak vlastně on je neviditelný hlavně proto, protože vlastně houby, které my zkoumáme, netvoří plodnice. Lidé většinou chodí do lesa, aby tam viděli nějaké hřiby a podobně, ale tyto houby, které zásadně ovlivňují vlastnosti půdy a našeho světa, často tyto plodnice netvoří a my je zkoumáme pomocí DNA. Je to jednoduché, vlastně náš tým dojde do lesa nebo tým z jiné laboratoře, získá materiál, například hlínu, a z té vyextrahuje veškerou DNA a z ní pomocí PCR vlastně namnoží nějaký fragment, který odpovídá houbové sekvenci, a ten pak analyzujeme vlastně pomocí nějakých počítačových programů a takhle zjišťujeme vlastně, které houby tam jsou.
7: Kolik takových hub se v půdě může skrývat?
9: Je jich opravdu obrovské množství. My většinou z našich zkušeností v našich třeba lesech tady v České republice vidíme, že v jednom gramu půdy může být až stovky různých druhů hub. Odhadem na světě bylo zmapováno asi 150 až 200 tisíc druhů hub a v našich databázích vidíme asi okolo 6 milionů záznamů vlastně hub nebo nějakých sekvencí, které by houby mohly být. Takže ta diverzita těch hub, které, o kterých vlastně skoro nic nevíme, je obrovská.
7: No a jakou roli potom hrají mikroskopické houby nejenom v půdě, ale v celém ekosystému lesa? To víme?
9: Tak, no vlastně tyto mikroskopické houby mohou mít různé role. Některé rozkládají vlastně odumřelou hmotu rostlin, jiné naopak s těmi rostlinami vytváří nějaké symbiózy, na ty my se zaměřujeme. Další mohou být patogeny rostlin, takže ty nás také zajímají. Takže především vlastně tyto druhy, které žijí s těmito rostlinami v nějaké symbioze, mohou zásadně vlastně ovlivňovat i člověka a naši civilizaci, hlavně tím, že vlastně, že podporují růst pro nás důležitých třeba zemědělských plodin a podobně.
7: Zjišťujete při tom výzkumu i to, že by se ten svět půdních hub proměňoval, nebo zjišťujete, co ho třeba nejvíc ovlivňuje?
9: Ano, naše databáze, náš výzkum vlastně se snaží kombinovat nejen výskyty těchto hub a jejich záznamy, ale také nějaké vlastnosti prostředí. To znamená teploty v dané oblasti, vlhkosti, pH a podobně. A pomocí modelování nebo dávání těchto informací do kontextu jsme schopni predikovat, jestli taková houba v té dané oblasti přežije nebo se bude nadále rozšiřovat a jak asi se bude situace vyvíjet do budoucna. Takže vlastně takým způsobem se snažíme například varovat před určitými skupinami hub, například těmi patogeny, že vlastně, jestli se mohou vlastně do budoucna šířit a podobně.
7: Dodává Tomáš Větrovský z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Děkujeme. Naslyšenou.
9: Děkuji. Naschle.
3: Díváme se na hodiny, za 8 minut a pár vteřin bude 9 hodin. Super dávku, po dvou měsících fungování čekají další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů. A výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
10: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže

0: taky jako podle nás oprávněné skupiny, které by jako měly tu podporu dostávat v adekvátní výši.
1: Pracující důchodci mají podle Lenky Desatové z Rady seniorů podobný problém jako pracující samoživitelky. Stát je za aktivitu navíc vlastně penalizuje. U seniorů je taky problém v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií, říká Desatová.
2: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismu. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. Zároveň by se ale podle něj měl změnit celý mechanismus výpočtu.
3: Stát v tuhle tu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Na webu Ministerstva práce si taky lidé můžou ověřit, jestli mají nárok na podporu podle nových pravidel, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
4: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
1: Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že na superdávku nedosáhnou někteří lidé z azylových domů, hlavně ti, kteří v těchto domech žijí krátce a nemůžou doložit výdaje za bydlení z dřívějška. Podle Michaely Lochmanové z pobočky Charity v Severočeském Mostě taky klienti azylových domů dostávají menší částku než dřív a nemusí tak mít peníze na úhradu ubytování.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: 4,5 minuty před 9. hodinou máme pro vás ještě jedno téma. Turečtí archeologové našli část starověké hliněné tabulky s textem v klínovém písmu. Rok ho zkoumali a teď potvrdili, že jde o fragment kopie Kadešské smlouvy, nejstarší známé mírové dohody na světě. Před více než 3000 lety ji uzavřely dvě tehdejší velmoci, Egypt a Chetické království. A detaily má Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej.
7: Dobrý den.
6: Kde ten úlomek našli a co se na něm píše?
7: No, našli ho při vykopávkách ve středním Turecku. Tam kdysi bylo chetické hlavní město Hattusaš, což a to místo je dnes na seznamu světového dědictví UNESCO. Akadský text je o tom, jak se chovat k lidem, kteří uprchnou z jedné země do druhé, z Egypta do říše Chetitů a naopak. Kadešská dohoda zakazovala ničit domy takových uprchlíků. Turecký minister kultury a turismu Mehmet Nuri Ersoy to označil za stále aktuální poselství z dávných časů. Uvedl to na sítích, když teď oznamoval právě nález toho fragmentu a archeologové doufají, že se podaří nejdelší.
6: No a v čem je význam té Kadešské dohody, kromě tedy toho, že je to první známá mezinárodní mírová dohoda?
7: No, ona ukončila opravdu dlouhý konflikt, 200 staletí konfliktů mezi Egyptem a Chetickým královstvím. Obě strany si v té smlouvě si vzájemně zaručili trvalý mír, vzájemné respektování územní celistvosti, vzájemnou pomoc v případě napadení nějakou třetí zemí nebo vnitřním nepřítelem a taky to, že si budou navzájem právě vracet uprchlíky a disidenty, že je nebudou zabíjet. No a tu dohodu podepsali egyptský faraon Ramese II. A chetický král Hattušili III. Zavázali se, že ji budou dodržovat jejich nástupci, že bude tedy trvale platná a to se taky stalo. Ani Egypt, ani Chetité ji neporušili.
6: Jakuba, proč si říká Kadešská?
7: Protože ji předcházela velká bitva u chetického města Kadeš, což je tedy v dnešní západní Sýrii, nedaleko města Homs. Egypt chtěl oblast ovládnout a u Kadeše se střetly desítky tisíc bojovníků a tisíce válečných vozů, ale ty síly byly vyrovnané. Egypt Kadeš nakonec nezískal získal a obě strany si připisovaly vítězství. Egyptskou verzi popisují reliefy v chrámech například v Luxoru nebo v Abu Simbelu a dalších, v podstatě tehdejší propaganda.
6: Proč obě říše tedy uzavřeli mírovou dohodu?
7: No, bylo to zhruba 15 let po té bitvě a ta situace se změnila. Chetité měli nového krále a pro obě strany bylo výhodné ten pakt o neútočení uzavřít. Originály v akačtině a egyptštině byly vedeté do stříbrných desek, ty se nezachovaly, ale už tehdy existovaly kopie, například na zdi v chrámovém komplexu Karnak v Luxoru nebo na těch hliněných tabulkách v někdejším chetickém královském sídle Hattušaš v dnešním Turecku právě.
6: Replika jedné chetické kopie visí v sídle OSN v New Yorku. Odkud pochází?
7: No, byl to první nález akadského textu té smlouvy v Hattušaši z počátku minulého století. Našel ho německý archeolog Hugo Winkler v roce 1906. No a je ve sbírkách archeologického muzea v Istanbulu. Turecko darovalo OSN měděnou repliku, je to tedy basrelief o rozměrech zhruba 150x180x130 cm, takže docela kus. A v sídle OSN visí na chodbě blízko sálu, kde zasedá Rada bezpečnosti.
6: O významném nálezu tureckých archeologů jsme mluvili v Ranním plusu s Jakubem Ludským ze zahraniční redakce. Děkujeme.
7: Naslyšenou.
8: Socher slaví 100 let.
9: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz.
10: Jenom krátká pozvánka k dnešní osobnosti plus. V 10:30 bude hostem Marie Bastlová, novinářka Seznam zprávy, a budeme mluvit o tom, že se opozice už po druhé v tomto roce pokouší svrhnout vládu Andreje Babiše.
6: 9. hodina je tady a s ní také finále Ranního plusu s datem 30. září. Nerušený poslech vám přejí Tomáš Pavlíček
10: a Šárka Finiková.
8: Český rozhlas plus.
10: A čemu budeme věnovat pozornost? Především, jak dnes bude pokračovat schůze, na které chce opozice vyslovit nedůvěru vládě.
6: Schválí Senát návrh na nepromlčitelnost vraždy?
10: A proč se české dokumentaristky stále častěji prosazují na mezinárodním poli?
6: Zeptáme se, ale nejdřív zprávy, které vám přednese Martin Matějka.
11: Poslanci se právě teď vrací k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka v příštím roce a možnému střetu zájmu premiéra. Vystoupit by na plénu dnes mělo ještě přes 50 poslanců.
12: Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet obhajoval téměř 2 hodiny na plénu premiér Babiš. Ministři pak mluvili o tom, co se jim daří plnit ve svých rezortech. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO několikrát upozornil na poloprázdný jednací sál.
13: 3 drží stráž za ODS, KDU ČSL, to musím říct, 3 tady jsou. Stojí nás to kolik? 4 miliony za den.
12: Z opozice zatím vystoupil pouze předseda ODS Martin Kupka, který vyjmenoval důvody, proč by kabinet měl o důvěru přijít.
14: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
12: Hlasovat by se mohlo nejdříve dnes večer. Jednání ale podle některých poslanců může pokračovat i ve čtvrtek. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
11: Ruský raketový a dronový útok na kyjevskou oblast zabil dítě, další 3 lidé jsou zranění. Na síti Telegram to oznámil šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Úder zasáhl město Vyšhorod, které leží 18 kilometrů od Kyjeva. Tělo dítěte tam záchranáři našli v troskách zničeného rodinného domu. Ze sutin vyprostili taky muže s poraněnou hlavou, zraněnou ženu a další dítě. Další minimálně 2 mrtví a 4 zranění jsou v Kyjevě, kde na několika místech po ruských útocích vypukl požár. Útoky v Kyjevě v kyjevské oblasti poškodili obytné domy, garáže a zničili několik aut. Údery na region pokračují. Ceny benzínu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Jejich maximální povolené ceny pro zítřek dnes oznámí na svých webových stránkách a bude to tak dělat nejméně měsíc.
15: Vláda Andreje Babiše z ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinérií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výši podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
4: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
11: Lidem, kteří už podporu pobírají, úřady práce přepočítají automaticky. Nadále ale pro ně platí, že musí dokládat příjmy a výdaje na bydlení každé 3 měsíce. Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na budovu výrobce pozemních robotických vozidel. Sabotáž podle estonské kontrarozvědky nařídily tajné služby Ruské federace. Estonská vláda potvrdila, že objekty obranného průmyslu a společnosti podporující Ukrajiny jsou vystaveny zvýšenému riziku.
16: Ke žhářskému útoku na budovu estonské společnosti Millerem Robotics, která vyrábí pozemní robotická vozidla, takzvaná UGV, došlo v noci ze 14. na 15. srpna.
17: Tři podezřelí byli o 2 dny později zatčeni v Lotyšsku, byli předáni do Estonska. Nyní jsou ve vazbě a pokračují samostatná trestní řízení.
16: Řekl generální ředitel estonské bezpečnostní služby Kapo Margo Palon s tím, že se letos jednalo o první úspěšný sabotážní útok v Estonsku. Kapo doporučila společnostem podnikajícím ve zbrojním průmyslu a společnostem podporujícím Ukrajinu, aby zvýšili svá fyzická i kybernetická bezpečnostní opatření. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
11: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli předních firm v oboru umělé inteligence dokument, který sám označil za morálně závazný. Nejde tedy o zákon, tlak na pravidla pro celé odvětví přitom sílí. Minulý týden varovali šéfové technologických firm a vědci před riziky umělé inteligence pro lidstvo v Radě bezpečnosti OSN.
18: Po schůzce v Bílém domě se šéfy firem Meta, Amazon či Nvidia přirovnal Donald Trump podepsaný dokument k ústavě a mluvil o formě ochrany. Trumpova administrativa navíc zvažuje zhruba 10členný výbor, který by na odvětví dohlížel. Trump přitom dlouhodobě tvrdí, že Spojené státy nová pravidla pro umělou inteligenci nepotřebují. Podle něj se tím ochudí o prvenství, které ve vývoji umělé inteligence mají oproti Číně. Minulý týden proto na valném shromáždění odmítl jakékoliv snahy umělou inteligenci kontrolovat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
11: Žádný ze včerejších rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i dál využívat přistavené cisterny. A vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit, říká Soukup.
19: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
11: Policie znečištění prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 164 počítejte s kolonou. Za Devíti kříži malují značení na kilometru 166, následně se jede znovu pomalu za Kývalkou od kilometru 182. Celkově čekejte osobními auty půl hodinu navíc do omezení v Brně. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru stojí kolona. Na 3. kilometru havarovalo osobní auto, zdržení je přes půl hodiny. A na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí z 5. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 a na Šumavě bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní plus.
10: A teď máme 9 hodin a 8 minut. Poslanci zahájili druhý den mimořádné schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Z opozičních poslanců, kteří nechali jednání svolat, zatím vystoupil jenom předseda ODS Martin Kupka, a to v úvodu za navrhovatele. Původní dohoda přitom byla, že se budou koaliční a opoziční zástupci střídat. Jenže podle vládního tábora nebyly ze strany opozice dodrženy dohody, a tak ani tato neplatí. Podrobnosti přidá přímo ze sněmovny kolegyně Daniela Brichtová. Hezké dopoledne.
20: Krásné dopoledne.
10: Tak očekávají poslanci, že by se dnes už mohli dostat k hlasování, a má vůbec opozice dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě?
20: Původně mělo k hlasování podle kuloárních informací dojít právě dnes. Včera už ale všechny dohody padly. Předsedové poslaneckých klubů ani nedokončili jednání takzvaného grémia, na kterém vždy před začátkem jednacího týdne domlouvají postup. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD tak zatím není možné říct, jestli se na hlasování dostane ještě dnes v noci nebo až zítra. Sám se ale chce dnes o novou dohodu s opozicí pokusit.
21: Jsme tady na poměrně malém plácku v uvozovkách jako pozice ta koalice, a já jsem vždycky pro to, aby se dělali dohody, protože já myslím, že občané chtějí, aby se tady přijímali hlavně zákony a nikdo se tady nehádal.
20: Podle předsedkyně poslaneckého klubu Olgy Richterové z Pirátů je ale k dohodě potřeba slušnost a důstojnost. Vrací se tím ke včerejšímu jednání grémia, tedy šéfů všech klubů a vedení sněmovny k průběhu schůze.
22: To, že se na poslední chvíli jednostranně ze strany hnutí ANO tady zrušila dohoda o nějakém střídání, která by umožnila, aby zazněly argumenty vládních hnutí a potom protiargumenty nás z opozice, to prostě jenom ukazuje, že to chtějí válcovat, jako to válcoval kdysi Orbán v Maďarsku.
20: Hlasy k vyslovení nedůvěry vládě ale pravděpodobně opozice mít nebude. Koalice má teď ve sněmovně pohodlnou většinu 108 hlasů a že by 9 jejich poslanců hlasovalo proti vládě, je nepravděpodobné. Navíc předseda ODS Martin Kupka i při tiskové konferenci řekl, že žádná zákulisní jednání s koaličními zástupci nevede, aby hlasovali jinak.
10: No, tak jaké důvody vedly opozici k tomu, aby nechala svolat schůzi k vyslovení nedůvěry vládě?
20: Tím primárním důvodem je návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun, který už vláda schválila a poslala do sněmovny. Úvodní kolo projednávání takzvaně nejdůležitějšího zákona roku má být podle harmonogramu 21. října. Opoziční poslanci ale upozorňují také na údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO kvůli společnosti Agrofert nebo kvůli útokům na justici. Obecně mluví o tom, že kabinet nedodržuje své programové prohlášení a vlastní sliby.
10: Tak tolik z poslanecké sněmovny kolegyně Daniela Brichtová. Děkuji, naslyšenou.
20: Hezký den.
10: No a první den projednávání návrhu byl podle politického komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana hlavně inventurou, co všechno vláda dokázala. Opozici, která hlasování vyvolala, totiž ke slovu zatím téměř nepustila, i když se, jak bylo řečeno, údajně dohodli, že se budou v projevech střídat.
23: Předtím, než začala schůze, tak ta dohoda padla, byl to spíše takový návrh ze strany opozice, že by se mohli střídat, ale koalice řekla, že to nepřichází v úvahu, že opozice údajně nedodržela dohodu týkající se průběhu jiné schůze, takže bohužel nebo podle očekávání v tomto módu ta diskuze bude pokračovat, až se dostanou ke slovu představitelé opozice, kteří zatím mluvit moc nemohli.
10: Vysvětlil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman a připomněl, že i v minulosti jsme byli svědky, jak ministři vystupovali v poslanecké sněmovně a obhajovali práci vlády.
23: Dá se spíše tvrdit téměř s jistotou, že málo kdo dokáže dlouhé hodiny sedět u počítače nebo na balkónu poslanecké sněmovny a sledovat průběh schůze. Takže si myslím, že sice ta dlouhá vystoupení mohou mít nějaký smysl, ale z pohledu dopadu na širokou veřejnost to velký smysl nemá. K ní se dostanou spíše útržky, to, co se objeví v médiích.
10: Opoziční strany mimořádnou schůzi, aspoň tedy v podání Martina Kupky, využili jako prostor pro další prezentaci svých témat. No ale Petr Hartmann vypíchl, jak si někteří poslanci přinesli transparenty nebo jak noví lidovci natiskli hesla na trička.
23: Mají lépe v současné době propracovaný marketing, takže to už se projevuje i v tomto způsobu, ale když se pak podíváme na konkrétní výsledky volebních preferencí, tak se to zatím do nárůstu jejich přízně neprojevuje. Obávám se, že ty dopady třeba na obecní a senátní volby nebudou zdaleka takové, jak si třeba představitelé opozice, včetně lidovců, slibují.
10: Takolik náš komentátor Petr Hartmann.
6: No a je 9 hodin, 13 minut, posloucháte stále Ranní plus a máme pro vás dobrou zprávu. Do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se dnes vrátili zdraví žáci. Škola byla uzavřená od minulého týdne, kdy se tam rozšířila nákaza salmonelózy. Jaká opatření škola přijala a co na to rodiče dětí, to na místě zjišťoval reportér Josef Beneda. Dobré dopoledne.
0: Dobrý den. Do budovy školy v Polesné ulici od rána přicházeli žáci. Není jich ale mnoho. Někteří z nich museli zůstat doma, protože mají stále příznaky salmonelózy. Mluvil jsem s jedním z rodičů, který popisoval, že pro syna pro jistotu připravil vlastní oběd. Jak už jsem naznačil, do základní školy se dnes mohli vrátit jen žáci, kteří nemají žádné příznaky nemoci. Pro děti ze zasažených mateřských škol ale platí přísnější pravidla. Měli by mít potvrzení od lékaře včetně stěrů. V budovách budou také další 2 týdny platit zvýšená hygienická opatření. Pracovníci se zaměří především na toalety, kliky, madla a další často dotýkané povrchy.
6: Nákaza se pravděpodobně rozšířila poté, co zaměstnanci školní jídelny použili vejce s prošlým datem spotřeby. Otevře se dnes i jídelna?
0: V kuchyni jídelny se dnes vařit nebude, a to a minimálně do konce týdne. Škola ale zajistila náhradní stravování s externími dodavateli a tato jídla se budou vydávat v jídelně jako běžně. V budovách školy Polesná a Čentická už dříve provedla úklidová firma dezinfekci prostor. V kuchyni jídelny v Polesné si škola najala odbornou firmu na dvoufázovou dezinfekci. Hygiena už v pátek stanovila podmínky, za jakých se může vrátit do provozu školní kuchyň. Personál bude muset mít negativní testy na salmonelózu a musí se zrevidovat hygienické postupy.
6: Josefe, a připomeňte prosím na závěr, kolik lidí se salmonelózou nakazilo.
0: Celkem bylo 391 nemocných dětí a dospělých. Z toho u 58 z nich prokázali výskyt salmonelózy laboratorní testy. Ještě včera odpoledne bylo ve 3 pražských nemocnicích 25 pacientů, z toho 17 ve fakultní nemocnici Bulovka. Městská část nabízí rodinám zasaženým salmonelózou balíčky hygienických potřeb zdarma. Na objednání je rozvážejí hasiči. Ještě doplním, že školu v Újezdu nad Lesy navštěvuje přibližně 1100 dětí. Ze školních jídelny odebírali pokrmy také 2 mateřské školy a pečovatelská služba. Celý případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.
6: Ze školy z Újezdu nad Lesy se nám s informacemi do Ranního plusu připojil reportér Josef Beneda. Děkujeme, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
10: A teď ve čtvrt na 10 a téměř 1 minutu máme před sebou úplně čerstvé informace. Letadlo směřující z Dubaje do Tel Avivu vyslalo nouzový signál a změnilo kurz na Saúdskou Arábii. Panují obavy z možného únosu, píše server Times of Israel. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně rostla o 1,8%. Český statistický úřad dnes snížil svůj předchozí odhad. Mezi čtvrtletně byl HDP vyšší o 0,3%. A německá policie dnes ráno podnikla rozsáhlou razii proti členům motorkářského klubu Hells Angels, mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Informovala o tom policie z Duisburgu na západě Německa. Při koordinované akci zasahují také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku.
6: A A já k tomu, co bylo řečeno, ještě dodám, že mluvčí izraelského premiéra uvedl, že o únos se nejedná.
10: Děkuji, to přišlo těsně po té, co jsem si to tam napsal.
6: Přesně tak. A teď se vrátíme k české domácí politice. Senátoři se dnes naposledy sejdou na plenární schůzi v současném složení. Příští a přespříští týden totiž voliči rozhodnou o novém obsazení třetiny křesel horní komory parlamentu. Na kulaté 30. schůzi v tomto funkčním období budou senátoři jednat například o nepromlčitelnosti vraždy. Podrobnosti k tomu má Lucie Špetová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
6: Co vede senátory k tomu, že by vražda měla být podle nich nepromlčitelná?
1: To vysvětlovala letos v létě předkladatelka návrhu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
2: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: A dalším důvodem jsou například rozvoj forenzních technik při vyšetřování. S tím souhlasí i ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
3: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech odčinu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání a mohl se jim dokonce chlubit třeba na kamery.
1: Tady je dobré říct, že nepromlčitelnost vraždy by nemohla platit zpětně. Uplatnila by se tedy nejdříve nejspíš až v roce 2057. Vládní koalice ale chce nepromlčitelnost vraždy prosadit společně s další legislativou a nepromlčitelnost rozšířit i u některých dalších trestných činů s úmyslným usmrcením.
6: Takže se budou projednávat oba návrhy?
1: Ano, ministr Tejc za ANO s poslankyní Renátou Veseckou za motoristy dali dohromady svůj návrh a senátoři dnes už budou schvalovat to, co sami připravili. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS předpokládá, že horní komora svůj návrh dnes přijme.
5: Poté bude moci být zaslán do sněmovny jako návrh senátního návrhu zákona. Sněmovna, pokud by se chovala férově, tak by ho mohla začít projednávat. Pokud bude mít pocit, že musí vytvořit svůj návrh zákona na stejné téma, tak si bude počínat jinak. Nepůjde potom o nic jiného, než o to, aby se mohl říkat, kdo je autorem. To se tak prostě někdy děje.
6: Lucie, a co dalšího budou dnes senátoři projednávat?
1: Senátoři budou taky rozhodovat o uspořádání veřejného slyšení k obraně státu, které by mělo být 26. listopadu. Doporučil ho Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Podle jeho předsedy, nezávislého senátora Pavla Fischera, musí stát změnit krizovou legislativu.
24: Například s rozsáhlými sabotážemi nebo s vojenskou aktivitou, diverzní aktivitou Ruska na našem území, tak tahle krizová legislativa zatím nepočítá. Jedná se například o to, aby Česká republika stále ještě v době míru dokázala plnit roli hostitelské země pro ty obrovské úkoly, které bude plnit celá Severoatlantická aliance.
1: Česko se taky nejspíš připojí k úmluvě o zřízení Mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny, která zakládá mechanismus budoucího nahrazení škod za ruskou útočnou válku. Ratifikaci smlouvy doporučil zmíněný výbor pro zahraniční věci.
6: Už na začátku jsme zmínili, že toto je poslední schůze v tomto složení, protože příští a přespříští týden budou voliči rozhodovat o novém složení třetiny Senátu. Jak to pak bude s tou další schůzí senátorů?
1: Na příští schůzi ve druhé polovině října se ještě do práce nezapojí nově zvolení senátoři. To vysvětluje předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS.
5: Ta příští schůze, která bude toho 21. října, bude vypadat tak, že tam může být maximálně přítomno 54 senátorek a senátorů, protože 27 z nich bude v situaci, kdy budou sice držiteli mandátu, ale nebudou moci vykonávat mandát, neboť nebudou mít složený slib.
1: V novém složení Senátu uvidíme minimálně 5 nováčků, protože svůj mandát bude tentokrát obhajovat 22 ze 27 končících senátorů.
6: Dodává Lucie Špetová z domácí redakce. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
10: Tak oni se blíží nejenom senátní, ale také komunální volby a tím jsme uvedli další náš příspěvek, kde se uvádí, že existují problémy, které starostové nemohou změnit, ani kdyby se rozkrájili. Jedním z nich je obchod s chudobou. Ať komunální volby v obcích s vyloučenými lokalitami vyhraje kdokoliv, na kšeftování s nájmy pro chudé nemá přímý vliv. Typickým příkladem je Rovná na Sokolovsku, kterou postavili komunisté jako socialistický experiment uprostřed Slavkovského lesa. V ukázkové obci měli bydlet 3000 lidí. Dnes jich tam bydlí 300, k volbám chodí zhruba 100 a letos mají na výběr jedinou kandidátku.
25: Stojím před panelákem, kterému se říká Barevnej. Tady bydlí zhruba 100 lidí, ale nikdo z nich není volič, nemá tady trvalé bydliště. rozmácené sklo ve dveřích, nefunkční výtah. Voda tady teče jenom studená, a to i v zimě. A nájmy jsou tu luxusní.
7: Dobrý den. Můžu se podívat?
9: Dobrý den. Pojďte se podívat. Všude plíseň. Všude. Lína nejsou dobrý. Dveře vám nedá. A za to chtějí 13 000. Říká, když mu nezaplatíme, že nás vyhodí. Všechny byty jsou takhle. I ze zdola až nahoru. To my musíme si topit na elektriku.
12: Říkám, to jsou lidi z Prahy, kteří to tady skoupili a jenom to tady pronajímají a vtahají ze státu prachy.
13: Starosta Rovné Tomáš Vimr do čela obce nastoupil před 4 lety.
12: Protože tyhle lidi, že, co tady bydlej, tak žijou z dávek a dostávají vlastně všechno to jde vlastně tomu majiteli pronajímat.
13: Starosta je bývalý dlouholetý policista, což se tady hodí. Do obce sehnal asistenty prevence kriminality a prostranství sleduje kamerový systém.
12: Takhle, od té doby, co jsme udělali kamerový systém a zabezpečení, tak tady je prakticky nulová kriminalita.
13: Typickým rysem Rovné je socialistická architektura a předimenzované veřejné budovy. Kdysi to byla pošta, kino, různé služby a dokonce bazén. K tomu základní škola, odborné učiliště a státní statek.
14: Když tady byla práce, kravíny, všechno fungovalo, tady bylo lidí, jo, sranda, ale teď je to tady, tak, teď je to tady takový tuhý, no.
13: Penzista pokuřuje na sluníčku a popíjí pivo, které mu prodala Kristýna. Ta je naopak úplně nová. Přistěhovala se nedávno z Chomutova.
15: A líbí se mi tady, je to trošku zvláštnější obec, ale má to své kouzlo, si myslím.
26: Tady jsou stejný problémy jako kdekoliv jinde. Je to vesnice jako každá druhá. Není drsná.
13: Zapojuje se do debaty mladý muž s dlouhými černými vlasy, jmenuje se Filip a vypadá jako kytarista z metalové kapely.
26: Snažíme se, vidíte sám okolo sebe, že to je posekaný, udržovaný, je to normální vesnice jako všechno možný ve své podstatě jako město.
14: Kdyby se mi tu nelíbilo, tak jsem se odstěhoval, ale já zkrátka mám rád přírodu, chodím na houby, zahradu tady mám, já už bych jako do města nechtěl jít. Jako fajn říkám, kdyby tady tam ten panelák, jo, trošku nějak se uklidnil.
13: Starosta Tomáš Vimr se ale snaží ukázat i jinou Rovnou. Začíná prohlídkou kulturního sálu, kde někdy hrají kino, občas uspořádají koncert a jednou ročně rokový festival. Restaurace je ale přes léto zavřená.
12: Občané chodí pít na zahrádky a z posezení na zahrádkách a do restaurace se tady chodí spíš v zimě. Podzim, zima, jaro.
13: Život ve vesnici uprostřed Slavkovského lesa není snadný a na obchod s chudobou je starosta krátký. Jeho dlouholetým plánem je aspoň změnit špatnou pověst obce.
12: Když budeme dělat kulturu, budeme se snažit tady prostě lidi, aby se sem nebáli jezdit, tak já si myslím, že by to časem možná šlo. Ale je to složitý.
13: Zrovna na Sokolovsku Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity, přesto už podruhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepi Lubojacky, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5 000 lidí. Je to ale jen jeden z hlasů současné české dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy. A právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival v Jihlavě.
27: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic.
28: Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové.
29: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
28: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
29: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli a přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout a byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
28: Jihlavský festival dokumentárních filmů si letos připomene také 30 let své existence, a to filmem Andrej Slovákové s pracovním názvem Jihlava 30 – Myslet filmem.
4: Audiovizuální archiv Jihlavského festivalu obsahuje hruba 100 hodin materiálu. Jsem společně se stříhačkou Jankou Vlčkovou vyhledávala ta vyjádření filmařů a filmaře, které ukazují, jak oni sami myslí filmem, co to pro ně znamená, jaké jsou ty jejich režijní a tvůrčí metody.
8: If you don't want to change the world, you are a conformist.
28: Diváci si tak ve snímku můžou připomenout třeba návštěvu režiséra Beli Tara nebo Godfreyho Reggia. Už za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
11: Že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepší.
28: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
16: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
17: No, já jsem to takovej sebestřednej hip-hopper.
28: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let průkopníkům českého rapu.
17: Máme já vůbec ještě co jako říct, nebo...
11: No. Můžeš mlčet.
28: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
18: A teď máme za 9:30, hned poté po zprávách následuje pořad Pro a proti. A o čem bude? Vláda chce novou definicí změnit posuzování toho, kdy ještě člověk pracuje pro společnost na živnostenský list. Podle kritiků ovšem otevírá cestu k legalizaci švarc systému. Zaměstnavatelé naopak mluví o potřebném zpřesnění pravidel. Přinese nová definice větší právní jistotu nebo připraví část pracovníků o ochranu, tak to bude právě téma pro dnešní Pro a proti, které připravil Lukáš Matoška, který je se mnou ve studiu. Dobrý den, Lukáši.
19: Dobré dopoledne i tobě, Tomáši.
18: Takže kdo s tebou bude diskutovat o tom, co vlastně má být práce na živnost a co už má být zaměstnání?
19: Pozvali jsme si zástupce obou těch stran, na které ty už si před chviličkou narazil, to znamená viceprezidentku Hospodářské komory Jaroslavu Rézlerovou, která bude reprezentovat ten pohled, řekněme, českých firem, a na druhé straně předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středlu, který je velmi kritický k té chystané vládní změně.
18: No, ty se budeš ale zajímat také o to, jestli ta dnešní podoba zákoníku práce odpovídá tomu, jak se proměňuje pracovní trh, tak co konkrétně tě bude zajímat?
19: Tím hlavním tématem skutečně bude ta údajná legalizace švarc systému, jak se o ní hovořil, jak to vnímají odbory, ale dotkneme se samozřejmě i otázky takzvané platformové práce, to znamená práce pro všechny ty firmy, které nám buď to dovážejí jídlo, nebo nám zajišťují taxislužby. Protože to je hlavní argument vlády pro tu změnu. Vláda říká, že transponuje evropskou směrnici a že potřebuje nějakým způsobem ochránit i tyto platformové pracovníky. Odbory na druhé straně, jak naznačeno, říkají, že tam vláda dodává něco, co tam být nemusí.
18: Tolik Lukáš Matoška, díky, naslyšenou.
6: A tolik také Šárka Feniková.
18: A Tomáš Pavlíček.
6: Hezký den.
20: Bylo 9:30.
21: Český rozhlas Plus.
20: Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě Polska obnovila provozu, zavřená byla dočasně kvůli vojenským operacím v polském vzdušném prostoru. Vojenské letouny opět preventivně vzlétly v reakci na ruské útoky na Ukrajinu. A podle polské armády jsou ve stavu pohotovosti i pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Ukrajinské úřady informovaly o úderech ruských raket a dronů na Kyjev a Kyjevskou oblast. Ostřelování nepřežili nejméně 3 lidé, minimálně 7 dalších je zraněných. Evropa musí být podle italské premiérky aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. A poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný. Ministerstvo financí bude ode dneška znovu vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot na každý den. Stejně jako na jaře bude taky od zítřka snížená spotřební daň z nafty. K regulacím se vláda vrací kvůli vysokým cenám. Nafta se přiblížila hranici 50 korun a benzín je za poslední 4 roky nejdražší. Regulace mají trvat minimálně celý říjen. Vláda chce nově taky uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven víc peněz. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Za jeden cyklus dostanou kliniky až 44 tisíc korun, což je o 4,5 tisíce víc než letos. Změní se také to, že pojišťovny by měly nově začít hradit i přenos zmražených embryí do dělohy pacientky. Pokračuje předseda sekce asistované reprodukce Štěpán Macháč.
0: Takže koncept nové úhradové vyhlášky vychází z toho, že po 25 letech jsme konstatovali, že velká většina dětí se rodí z mražených embryí, neboli z takzvaných kryotransferů a ne z těch čerstvých. A ta úhradová vyhláška, jak byla napsána před nějakýma 25 lety, tak preferovala ty čerstvé transfery.
20: Plánované změny ještě musí vyhlásit v úhradové vyhlášce ministerstvo zdravotnictví, vedené Adamem Vojtěchem za hnutí ANO. Téměř každý třetí pokus o umělé oplodnění lékaři provádí na klinice, která patří premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Babiš střet zájmu odmítá.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Pravidla pro čerpání příspěvků na bydlení se od zítřka změní. Nově se třeba rozšíří okruh tzv. Zranitelných osob. Od října mezi nimi budou samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace změnu vítají. Projekt Fandi mámám ale upozorňuje, že třeba pracující matky můžou mít podporu nižší. Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost chce od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO informace o zajištění obrany státu. Obává se potenciální hrozby hybridních útoků Ruska. A výbor chce k tématu uspořádat i veřejné slyšení. A pokud dnes Senát návrh výboru schválí, slyšení bude koncem listopadu. Dnešní schůze Senátu je poslední před volbami. Ve vodě v oblasti Odoleny vody už není nadlimitní množství olova. Vyplývá to ze včerejšího rozboru středočeských vodáren. A podle jejich technického ředitele Bohdana Soukupa ale hodnoty kolísají a voda proto zatím není pitná. Zhruba 15 000 lidí tak musí dál využívat přistavené cisterny. Zbytky kontaminované vody se vodárny snaží vypláchnout. Francouzský prezident Emmanuel Macron je druhým dnem na návštěvě Španělska. Dnes se setká se španělským premiérem Pedrem Sanchezem. V úterý francouzského prezidenta a jeho manželku přivítali španělský král Filip VI. A královna Leticia při oficiálním ceremoniálu. Macronův pobyt má za cíl posílit vztahy mezi oběma zeměmi. Jde o první státní návštěvu Španělska francouzským prezidentem od roku 2009. A bezpilotní stroje od více než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. A cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Zavádění nových technologií je třeba urychlit, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
2: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
20: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na kilometru 168 malují značení v pravém pruhu. Je tam více než dvoukilometrová kolona na 15 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova za Slaným odklízejí následky ranní nehody kamionu. A směrem do Chomutova se nedá projet, směrem do Prahy chvílemi pouštějí provoz. Dál počítejte s větším zdržením, navíc směrem do Prahy za odbočkou na Smečno se stala další nehoda a tvoří se kolona. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí z 5. kilometru. Na pražský okruh za Ořech pojedete 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 a na Šumavě bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
19: Vláda prosazuje nová pravidla pro práci přes platformy, jako jsou taxislužby nebo dovážení jídel. Spolu s tím chce změnit definici závislé práce neboli zaměstnání. Odůvodňuje to tím, že je potřeba líp vyjasnit, kdo je zaměstnanec a kdo podnikatel. Odbory ale bijí na poplach. Varují, že nová definice povede k uzákonění švarc systému, tedy situace, kdy někdo vykonává práci zaměstnance, aniž by měl pracovní smlouvu. Doopravdy to hrozí? Nebo má vláda svým návrhem za cíl něco jiného?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
19: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu Plus jsou viceprezidentka Hospodářské komory Jaroslava Rézlerová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
19: A předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
5: Dobrý den vám i posluchačům.
19: Vás oba poprosím na úvod o stručné odpovědi, potom všechno probereme v detailu. Paní Rézlerová, vítáte tu chystanou změnu definice závislé práce?
3: Ano, vítáme, protože upřesňuje tu definici. Ona to není změna, to bych jako velmi chtěla, aby se tady řekl na začátku. Ono je to upřesnění toho, co už v zákoně je. Je to lépe vysvětleno, je to vyjasněno, myslím si, že by to mohlo pomoci tomu, aby se lépe definovalo, co je a co není závislá práce.
19: Pane Středulo, proč jste za odbory proti tomuto upřesnění?
5: My jsme zásadně proti, protože to upřesnění, a to není jen z naší hlavy, ale je to i z vyjádření ministrů, kteří vysloveně říkají, že chtějí legalizovat část švarc systému, že ho neumí zkontrolovat. A to považujeme za velmi vážné. Navíc tady se jedná o transpozici směrnice o platformových zaměstnancích a cílem té směrnice není rozvolnit, ale naopak ochránit více ty, kteří pro ty platformy pracují. A to se bohužel díky této redefinici vůbec nebude dařit.
19: Zaměřme se na to, v čem se ta definice závislé práce neboli zaměstnání mění nebo upřesňuje, abych použil váš termín, paní Rézlerová. Má mít víc znaků v zákoně, což znamená, že z hlediska práva se bude jako na zaměstnání pohlížet na míň prací. Neotevře právě to dveře legalizaci švarc systému, jak varují odbory?
3: Záleží na tom, jakým způsobem to potom bude vykonáváno a kontrolováno, ale my na to koukáme tak, že se vlastně budou tímhletím novým ustanovením upřesňovat znaky nadřízenosti a podřízenosti, které v tom zákoně už jsou. To znamená, jestli tu práci organizuje ten potenciální zaměstnavatel, jestli má dohled a kontrolu průběžně nad výkonem práce, jestli uděluje zaměstnanci pokyny, jestli určuje pracovní dobu od kdy do kdy má ten dotyčný člověk pracovat. Takže znovu víme, že ten návrh vychází už z existující judikatury, která byla hodně rozličná, protože vlastně ta definice nebyla úplně přesná pro závislou práci. Ta judikatura je poměrně bohatá, vychází to také ze zaběhané praxe a já se teď dívám na Josefa Středu, že vypadám jako obhajovatel stanoviska MPSV, ale my si fakt myslíme, že chybělo to upřesnění.
19: A to tam upřesnění, teď je, které vláda chce zavést a teď prosazuje,
3: ano,
19: tak podle vás neotevře dveře švarc systému?
3: Otevře dveře tomu, aby se vyjasnilo, kdo je zaměstnanec a kdo je samostatně výdělečně činná osoba, protože teď je to v mnoha případech jasné.
19: Pane Středulo, nelze skutečně tu změnu, to upřesnění vnímat tak, že ta stávající úprava nebyla dostatečná a že je potřeba vníst víc jasno, víc právní jistoty, jak říká vláda Andreje Babiše, do toho, kdo je skutečně zaměstnanec a kdo už je podnikatel?
5: Tady je zásadní mýlka, že je nějaká právní nejistota. Naopak, ona už je právní jistota. Soudy rozhodují zcela jednoznačně o tom, kdo je a není OSVČ, respektive kdo pracuje švarc systému. A to je ten motiv pro tuto změnu. To vůbec není to, že by někdo chtěl zpřesnit něco, co je nedostačující. Tady je problém, že některým subjektům, podle mého soudu, to začalo vadit, protože soudy, včetně ústavního, začaly rozhodovat jednoznačně, že musí toto napravit a tento švarc systém není pro ně realistický.
19: Které subjekty?
5: Jsou to realistické v rámci platformových soukromových subjektů. A těm to začalo vadit enormním způsobem. A toto byl podle našeho soudu a naší domněnky ten startovací důvod. A já vůbec nevidím důvod, proč bychom k tomu měli jakýmkoliv způsobem teď napomáhat, protože vzpomínám si, když současná vláda vstupovala do Strakovy akademie, tak se z jedním z velkých témat bylo právě boje proti švarcistému a podobným věcem. Ale popravdě mi vůbec nenapadlo, že způsob boje proti švarcistému je legalizovat jej. A tady si pomůžu i informacemi nejenom našimi, ale třeba společnosti Park Research, která na to udělala poměrně rozsáhlou studii, která naprosto jednoznačně dává najevo, že 70 až 90% všech aktuálních příběhů švarcsystému bude legalizováno. Neboli je to naprosto jednoznačné. Tady vůbec nejedná o zlepšování podmínek. Dokonce ani nepotřebujeme redefinici zákoníku práce. Dobře. Protože ta právě umožňuje tady tyto velmi nebezpečné věci, to znamená přechod zaměstnanců na švarcsystém.
19: Paní Rézlerová, co na to říkáte, že před tím upřesněním, před tou změnou definice závislé práce neboli zaměstnání nevarují jenom odbory, ale i panem Středulou zmíněná společnost Peck Research, která si zadala průzkum nebo vypracovala si průzkum, ze kterého právě vyplynulo, že naprostá většina lidí pracujících ve švarc systému by se po té změně ocitla v situaci, která už by byla legální.
3: Já tady neobhajuji švarc systém, to je první věc, kterou je potřeba říct. Hospodářská komora i já osobně se velmi zasazujeme o to, aby se nelegální práce potírala. Je třeba si ale říct, že se to nemůže dělat plošně, takže se budou OSVČ převádět na zaměstnanecké poměry. To by bylo velké zjednodušení. Pak Research uvádí v tom svém modelování i další údaj, a to, že v České republice je 22% podílu OSVČ na pracovní síle v Evropě, což jde přesně v tom duchu, co říká Josef, že skutečně se to zneužívá v některých oblastech, s tím musím souhlasit, to bych...
19: A promiňte, že vám do toho vstupu, ano. Teď tou otázkou je, a to je to, co říká, ano, agentura Peck Research, ano, zda ta změna, kterou prosazuje vláda, nepovede k legalizaci tohoto zneužívání švarcsystému.
3: Víte, problém je, že my bychom se na to měli podívat jako na celek a podívat se na to, jaké řešení pro třeba platformovou práci nebo jiné typy prací, které budou vznikat v budoucnosti, přijmeme. Protože řešit to OSVČ není šťastné, stejně jako není šťastné řešit to čistým zaměstnaneckým poměrem podle zákoníku práce, vzhledem k tomu, že mohou existovat jiné modely vztahu člověka, který pracuje pro třeba nějakou platformu, dejme tomu, že bychom ho mohli nazývat pracovník, a který by měl, tak jako je to v mnoha jiných zemích Evropy, trochu jiné podmínky.
19: Pane Středulo, není potřeba něco dělat s tím, že tady je rozkvět těch platformových prací, že víc a víc lidí pracuje pro nejrůznější dovážkové nebo taxislužby, a není potřeba právě toto v zákoně nějakým uspokojivým způsobem uchopit, a nepřináší to ta vládní změna?
5: Ta první věc je, že není důvod se pozastavovat nad tím, že lidé pracují v těchto nových typech zaměstnání, tím mám na mysli třeba jezdí dovážkové, ale my se předtím, než toto se přijímá, tak vůbec se nezjišťuje, jaká je situace těch, kteří tam pracují. Protože z mého pohledu to jsou opravdu zaměstnanci. Dokonce si dovolím říct, že to je skutečně skoro digitální zneužívání těch lidí prostřednictvím těch algoritmů a podobně. My jsme na to měli i ne my, ale některé politické subjekty v Poslanecké sněmovně seminář, kde byli účastní i právě lidé z těchto platform. A myslím si, že by se společnost velmi divila nad tím, jakým způsobem jsou zneužíváni. No, jak ty
19: promiňte,
5: algoritmy
19: promiňte,
5: jim
19: že vás přerušu, ale vláda argumentuje, že právě prosazuje tuto změnu vycházející z evropské směrnice, aby zlepšila situace těchto platformových pracovníků.
5: Takže první, směrnice vůbec nežádá jakoukoliv změnu redefinice zákoníku práce, respektive vůbec toho, jak to má být pojato. Žádá vyšší ochranu pro tyto zaměstnance, to jednoznačně, a to my neděláme. My naopak chceme rozvolnit natolik, že oni budou v těch stávajících podmínkách, kdy soudy rozhodují, že se jedná o švarc systém, tak my to zlegalizujeme. A tím nepomáháme těm zaměstnancům, tím pomáháme těm majitelům těch platform, kteří skutečně vytvářejí takovou velmi specifickou, takový specifický ekosystém, ve kterém to funguje tak, že oni mají tu značku, pod tím je spoustu různých dalších společností, kterým dodávají služby.
19: Ano.
5: A když vám řeknu třeba případ, když jsem se bavil s jedním z platformních zaměstnanců, ne u žádné malé platformy, u velkého subjektu, říká, no a my každý týden dostáváme peníze. Říká, no a jak dostáváte peníze každý týden, to můžete. Říká, no my se sejdeme na nějaké střeše nějakého obchodního domu a tam to dostáváme cash.
7: Říkám, to si děláte srandu? Říkám, máte nějaký doklad nebo něco? Ne, neboli. My tímto krokem, nebo kroky, které teď vláda koná, tak jde přesně proti svým zájmům a proti zájmům občanů. Protože nedostane do budoucna vůbec žádné daně, žádné odvody.
19: Ještě se k tomu určitě dostaneme.
7: Já teď nechci říkat tu částku, ale to je vážná věc.
19: Paní Rezlerová, na ty vaše argumenty. Paní Rezlerová, promiňte. Čím si to vysvětlujete, že vláda při transpozici této evropské směrnice do českého práva přidává tu pozměněnou definici závislé práce? To je přece něco, jak řekl pan Středula, co po nás Evropská komise nechce.
3: Nechce, a je to klasický případ toho, jak my si vylepšujeme ty transpozice české verze těch zákonů evropských a děláme tam takové naše národní nadstavby. Já souhlasím s tím, že zrovna tady se prostě pravděpodobně využila situace a specifikovala se závislá práce trochu lépe. Nicméně, já myslím, že ten problém je jinde. Náš problém v České republice je, že OSVČ jsou v naprosto zvýhodněném postavení vůči zaměstnancům, že odvádějí mnohem nižší daně a že samozřejmě, pokud ta nerovnost bude takhle vysoká, tak bude pořád snaha některých podnikatelských subjektů utéct se k tomu využívat lidi spíše na OSVČ.
19: Byla byste pro za hospodářskou komoru, aby se to narovnalo, aby osoby samostatně výdělečně činné platili na daních a na odvodech víc, než platí dnes?
3: Vy mě chcete dotlačit ke kontroverznímu vyjádření a já samozřejmě... Ale samozřejmě musí se s tím něco udělat, jo, protože teď se omlouvám, že to trošku schodím, ale nějakou přesnější definicí závislé práce náš problém nevyřeším a v České republice máme problém. Jo, v tuhle tu chvíli nejvíc lidí na OSVČ pracuje v administrativních kancelářských profesích. To znamená, že to jsou lidi, kteří třeba dělají jako marketing nebo nějaké další činnosti, kteří by, ano, souhlasím, měli být normálně zaměstnanci v těch firmách, naprosto souhlasím. A když on takový konzultant na OSVČ má vlastně při stejném příjmu pětkrát nižší náklady, že jo, tak je to výhodné i pro něj, i pro toho pseudo zaměstnavatele. Takže tady musím souhlasit, ale znovu, pojďme si říct velmi otevřeně, to nebude řešit ani žádná další definice závislé práce, to bude řešit to, pokud se budeme schopni podívat na celý ten systém zaměstnávání a pracovních stavů v České republice.
19: Ale tady nejste, pane Středlo, úplně v rozporu a možná i za odbory byste připustili, že ten důvod, proč víc a víc lidí začíná pracovat ve firmě na živnost nebo bez pracovní smlouvy, že to souvisí s tím, jaký je rozdíl ve zdanění OSVČ a zaměstnanců.
7: My na to poukazujeme dlouhodobě, tak to skutečně je. Ten rozdíl je úplně dramatický a je v některých oblastech odůvodněný, ale v některých oblastech naprosto neodůvodněný. Otázka odvodu na zdravotní pojištění, každý využíváme stejné, není v tom rozdíl a z tohoto pohledu by měla být přibližně stejná. Samozřejmě v oblasti sociálního pojištění, tam už před 30 lety řekli živnostníci, no budoucí živnostníci, že se nemáme starat o jejich důchody, že oni si to zabezpečí. A mě samozřejmě potom překvapuje, po 30 letech ti stejní, kteří to tehdy vyhlašovali, jak se oni zabezpečí sami. Teď žádají po ostatních a jim solidárně přispívají nějakým minimálním důchodem v nemalé výši, na který nikdy nepřispěli. Takže to jsou věci, které jsou velmi, velmi vážné. Prostě to nikdy nepřispěli, je, že nepřispěli takovou částku, aby vůbec získali takovýto důchod v rámci systému. Jenomže to prohloubení tady toho, co se teď děje, tu situaci násobně zhorší. My jsme si dělali ideální propočet, protože rozdíl při průměrném mzdě zaměstnance a alikvotu u OSVČ, ten je vyšší, ten je přes 60 tisíc korun přibližně, tak je rozdíl ve zdanění za jeden jediný rok 240 tisíc korun v neprospěch zaměstnance. To je takové lákadlo, tak obrovité lákadlo. A pokud vláda, když tu kobru udělala a teď ji vypíchne oči, protože už není potřeba, protože to zlegalizuje, tak v tom případě se můžeme dočkat situace, že každých 10 tisíc zaměstnanců máte plus 2,4 miliardy ztráty na příjmech ve veřejných rozpočtech. A to je drama. To už není žádná legrace.
19: Hned budeme pokračovat, jenom připomenu, že našimi hosty tady ve studiu zůstávají předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a viceprezidentka hospodářské komory Jaroslava Rézlerová.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy.
9: Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Paní Rézlerová, když vy tady uznáváte, že Česká republika může mít do určité míry problém s nadužíváním švart systému, nemáte stejnou obavu, kterou tady vyjádřil před chviličkou Josef Středula, že ta změna, ta nová definice závislé práce povede k tomu, že se nám v Česku švart systém ještě rozroste, že ho přibude?
3: Myslím si, že to nenastane, protože si nedokážu představit, že by se teď, tak jak ČMKOS někde publikovalo, že by se teď hromadně další zaměstnanci převáděli na OSVČ. To si myslím, že to je trošku planá hrozba. Ale samozřejmě znovu pojďme si říct, že definice nebo zpřesnění definice závislé práce není to řešení, že to určitě může pomoct vnést nějakou větší právní jistotu, ale že řešení je, že budeme hledat způsob, jakým ty nové formy práce zákonně ošetříme a že, a to se omlouvám Josefe, rigidní zákonník práce s velkou cenou práce, kterou dneska v České republice platíme i za pro nejnižší příjmové skupiny, není to řešení. Takže vždycky se bude hledat něco, co je levnější. A dokud bude šance, že tady existuje formát, který má levnější řešení, tak švart systém bude existovat.
19: Pane Středulo, nejste za odbory přece jenom trochu alarmističtí, když varujete teď ve svých prezentacích i na webových stránkách ČMKOS před tím, že zaměstnanci ve velkém budou v důsledku této změny přicházet o svá práva, protože se do té míry rozroste švart systém v Česku. Máte to něčím podloženo, že skutečně ta změna bude mít tento důsledek?
5: Tento důsledek bych byl nejradši, kdyby vůbec to nemělo. Jenomže já jsem včera byl například na debatě v jedné významné paměťové instituci, kde bylo vedení, kde byli i zaměstnanci a ten příběh jsem jim popsal, jak by to mohlo vypadat. I s tím rozdílem a můžu vám říct, že v této instituci prostě lidé řekli, no, kdyby nám to nabídli, my na to asi přistoupíme. To vůbec není o tom, co my si myslíme ve smyslu, kolik těch lidí bude. Problém je, že my tím otevíráme extrémně nebezpečnou bránu pro prohloubení destabilizace veřejných financí, protože pro lidi, kterým někdo nabídne, že bude mít o čtvrt milionu více v jednom jediném roce při průměrném výdělku, tak to prostě, já netvrdím, že to vezme každý, ale že to významná část vezme. A to je to
19: ale
5: obrovské
19: nebezpečí. Ale nevíte, jak velká část to vezme.
5: Já jsem rád, že to nevím. My jenom děláme teoretický propočet, protože jakmile se toto rozjede, tak se to nedá zastavit. Jedině se to dá zastavit změnou zákona. To znamená návrat do stahovacího stavu.

0: A vypadá jenom jako upřesnění jedné definice, může vést až k tomu, že stát bude mít takovýto výpadek každoročně?
1: Řekla bych, že 500 000 zaměstnanců je fakt jako hodně přehnané číslo.
2: Moment, já jsem řekl, kdyby přešlo,
1: kdyby,
2: ne
1: já
2: že
1: vím.
2: Přejde. Dobře, kdyby přešlo, je to teoretický propočet,
0: ale to je moc. Děkujeme za upřesnění, nechme paní Rezlerovou dokončit.
1: 500 000 je to, s čím operujete ve veřejném prostoru, 120 miliard ročně, že jo? Si myslím, že jako velmi, velmi extrémní odhad, který nedává vůbec žádný smysl.
0: Dobře, navíc, promiňte, a kdyby ten výpadek byl v úvozovkách jenom v řádu nižších desítek miliard korun?
1: Já vůbec se nechci pouštět do žádných odhadů, jak to bude. A řeknu vám proč. Protože my budeme teď tlačit na vládu, aby se sešla pracovní skupina, aby se udělala analýza situace na trhu. Myslím si, že nemáme dostatečná data k tomu, jak to v tuhle chvíli vypadá, ale pravda je, že švart systém je velký problém a že za posledních několik let narostl, zejména v agenturním zaměstnávání. A budeme se snažit donutit vládu k tomu, aby hledala řešení, které bude komplexní a nejenom nějaká jedna vytržená specifikace, definice, která vlastně věc de facto vůbec nevyřeší.
0: A pokud se nepletu, pane středu, tak vy už v tomto duchu s některými koaličními představiteli jste začali jednat za odbory?
2: Ano, měl jsem tu příležitost debatovat s předsedou poslaneckého klubu SPD, panem Fialou, a musím říct, že ho to velmi zarazilo, celá ta situace. Já to považuji za dobrý krok v tom slova smyslu, že vládní koalici či její části začíná docházet, jaký problém to být může. A to je, myslím, velmi důležité, pokud to ještě bude doplněno tím, že skutečně se k tomu sejdeme, budeme o tom jednat, což mám příslib. A takže pro mne je to signál, že je možné ještě v tom něco udělat, aby se to nestalo. Protože s těmi čísly si myslím, že čísla už máme. Stačí si prostudovat právě studii PAC Research a myslím si, že nepotřebujeme reálná čísla. Pokud budeme mít reálná čísla, to je problém, protože to znamená, že už se to rozjelo a je to nenávrat.
0: Paní Rezlerová, co k tomu chcete dodat? Jaké případně za Hospodářskou komoru máte signály ze strany vlády vy?
1: My máme příslib, že se z Ministerstva práce a sociálních věcí, že se to otevře, toto téma, že to je důležité téma. Navíc chci připomenout, že to vláda má ve svém programovém prohlášení, že bude
2: řešit,
1: ale no tak. Vláda má ve svém programovém prohlášení, že bude řešit zaměstnance platforem nebo pracovníky platforem, že možná by tady mohla být nějaká třetí forma. Každý si to v tom prohlášení, byť je to obecné, může přečíst. Takže my věříme, že se k té diskuzi k jednomu stolu dostaneme, že ten návrh nebude vznikat tak jako většina návrhů, že ani nejsou sociální partneři přizváni k tomu, že se jim to jenom oznámí, což myslím v tomhle případě bylo taky trochu ten případ, a že se bude pracovat s reálnými daty, protože na českém trhu práce za poslední 4 roky velmi začal bujet švart systém, je to v oblasti agenturního zaměstnávání, to pan předseda velmi dobře ví.
2: Také ve stavebnictví v IT.
1: Ve stavebnictví v IT, tam jsme vlastně byli my iniciátoři toho, že vznikla celá Kobra 26.
2: Ano.
1: A samozřejmě teď se musíme dívat na to, jak to udělat, aby nedocházelo ke zneužívání toho, co teď Kobra přináší, protože my třeba odmítáme to, co tam dneska navrhuje vláda automatické při kontrole, kdy ten inspektor shledá, že bylo porušeno a že jde o zaměstnání, tak se bude automaticky bez nějakého správního řízení doměřovat 12 měsíců z 1,5 násobku průměrné měsíční.
0: V tom novém systému.
1: Přesně tak. A tady zase my říkáme pozor, tady může dojít k různým výkladům, k různým postojům různých kontrolních orgánů, může to být velmi nebezpečné.
0: Pane Středulo, nevítáte toto za odbory, že pokud projde ta vládní změna, tak ten platformový pracovník, který podle vás by měl být zaměstnanec, pokud bude mít za to, že by zaměstnancem měl ve skutečnosti být, že dělá závislou práci, tak se bude moct obrátit na inspekci práce?
2: To je samozřejmě pozitivum. Otázka však zní, co se stane ve chvíli, kdy platformový zaměstnanec udělá, protože už teď je vyřazován ze systému ve chvíli, kdy nepřijme nějakou nevýhodnou zakázku sám pro sebe. A ten systém ho automaticky vyloučí, takže v případě, když někdo objeví, že byl na státní úřadu inspekce práce, myslím si, že jako když to převedu do toho zaměstnaneckého poměru, tak je to v podstatě okamžité zrušení pracovního poměru ve vztahu k té platformě.
0: Jak vlastně víte, že ti platformoví pracovníci ve skutečnosti vykonávají závislou pracovní činnost zaměstnání?
2: Protože ten algoritmus, který řídí ten proces, tak ho nutí k těm aktivitám. On není svobodný. Ta domněnka, že platformový zaměstnanec je nějaký svobodný,

0: svobodný podnikatel a může si rozhodovat, co kdy bude dělat. To je takový nesmysl, to řekne jenom ten, kdo vůbec neví, jak ty platformy fungují. Takže z tohoto pohledu myslím si, že bude fajn si sednout za jeden stůl, tam si to všechno vyjasnit, říct si pravdu o aktuální praxi a z toho teprve vycházet o jakékoliv zásahu do redefinice závislé práce.
1: Paní Rézlerová, za vás, platformoví pracovníci jsou taky ve skutečnosti spíš zaměstnanci, nebo se to říct nedá?
2: V mnoha platformách skutečně ta jejich práce je řízená algoritmy tak přísně, že ty podmínky jsou velmi, velmi náročné. A proto znovu opakuju, tady se vystřelilo něco, tak jako ad hoc, ale my to potřebujeme celé zanalyzovat a vrátit se ke stolu.
1: Jsou de facto zaměstnanci nebo ne?
2: Já nevím.
1: Nedá se to říct podle vás tak jednoznačně.
2: Nedá se to říct.
1: A u toho skončíme s viceprezidentkou Hospodářské komory Jaroslavou Rézlerovou. Díky, že jste přišla.
2: Děkuji za pozvání.
1: A předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Díky i vám za účast v dnešním Pro a proti.
0: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus přeje Lukáš Matoška.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Policejní inspekce na Slovensku prověřuje postup před včerejším útokem ve škole. Vedení Volkswagenu se v Německu sejde s odbory, bude se mluvit o budoucnosti továren. A italská premiérka v Praze vyzvala Evropu k aktivnějšímu přístupu při řešení válek na Ukrajině a na Blízkém východě. Zprávy a Martin Matějka. Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově. Informuje o tom agentura TASR. Škola oznámení podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní předtím, než tam 13-letý žák nožem napadl spolužačku a 2 učitelky, jedna z nich zemřela. Chlapec měl prý problémy s chováním už dřív. Ministr školství Tomáš Drucker potvrdil, že se ve škole v pátek stal blíže nespecifikovaný incident a na místě byli i psychologové. Jestli to souviselo s pozdějším útokem, neuvedl. Policie 13-letého chlapce po útoku zadržela a stíhá ho pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím není jasný. Zástupci automobilového koncernu Volkswagen se v Dolnosaském Hanoveru sejdou se zástupci odboru IG Metall. Tématem jednání bude plán, který začátkem září přijala dozorčí rada koncernu. Ten má za cíl skoro strojnásobit marže a předpokládá rušení 10 000 pracovních míst.
6: Takzvané kontrolní rozhovory iniciovaly odbory, chtějí při nich zjistit, jestli se Volkswagen ještě pořád drží kompromisu pracně vyjednaného před 2 lety. Tehdy zaměstnanci ustoupili ve finančních nárocích nebo akceptovali zrušení asi 35 000 pracovních míst. O zavírání továren a propouštění pro nadbytečnost ale nebyla řeč a koncern naopak sliboval nové investice do provozu. Volkswagen tvrdí, že jsou potřeba změny nad dohodnutý rámec, ale zároveň odmítá, že by kompromis porušoval. Případný konflikt se může přesunout do příštího roku. Od ledna mohou odbory stávkovat. Z Berlína Tomáš Hablín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Evropa musí být podle italské premiérky aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný.
7: Všichni budeme silnější, když budeme jednotní a jestliže se rozdrobíme, tak nás to oslabí.
8: Italská premiérka Giorgia Meloniová je připravená posilovat vazby s USA, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla USA ve válce proti Iránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla konkrétní výsledky v Evropě.
9: Ta Evropa se může zásadně změnit příští rok, protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku.
8: Premiér Andrej Babiš přivítal Meloniovou společně s čestnou stráží. Strakova akademie přitom svítila v barvách italské vlajky. Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Část senátorů chce od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO informace o zajištění obrany státu. Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se o ně zajímá kvůli hrozbě ruských hybridních útoků. Zároveň k tomu chce uspořádat veřejné slyšení. To bude koncem listopadu, pokud návrh výboru dnes schválí plénum senátu. Podle předsedy výboru nezávislého senátora Pavla Fischera musí Česko změnit zákony pro případ krize.
10: Například s rozsáhlými sabotážemi nebo s vojenskou aktivitou, diverzní aktivitou Ruska na našem území, tak tahle krizová legislativa zatím nepočítá. Jedná se například o to, aby Česká republika stále ještě v době míru dokázala plnit roli hostitelské země pro ty obrovské úkoly, které bude plnit celá Severoatlantická aliance.
5: D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na kilometru 168 malují značení v pravém pruhu. Je tam více než kilometrová kolona asi na 10 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova za Slaným odklízejí následky ranní nehody kamionu. Ten se stále nepodařilo odtáhnout. Už se jezdí kivadlově, ovšem kolony s obou směrů jsou dlouhé na desítky minut. V Praze v Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice stojí na 4. kilometru dodávka a blokuje levý pruh, vytvořila se kolona začíná na 7. kilometru a zdržíte se asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě aktuální epizoda z zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
11: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Benjamin Netanyahu se v neděli setkal s prezidentem Spojených arabských emirátů.
13: Cílem podle Channel 12 bylo prezidenta přesvědčit, aby popřel, že izraelského premiéra varoval před útokem Hamásu 7. října 2023.
14: Magazín The Atlantic napsal, že Jeruzalém se snažila upozornit na možný útok rovněž Káhira. Informaci přebírá ČT24.
15: Úřad premiéra označil zjištění za absolutní lež.
16: Zbývá necelý měsíc do parlamentních voleb.
17: Budou to první volby od začátku války v pásmu Gazy.
18: Netanyahu pod tlakem, před Hamásem ho varovali, píšou média. Tak proč Izrael hrozbu teroristického útoku před 3 lety tak brutálně podcenil? A jak nové informace ovlivní říjnové volby do Knesetu? Ptám se Ireny Kalhousové, ředitelky Herzlova centra izraelských studií při Univerzitě Karlově. Dnes je středa, 30. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Necelé 2 týdny před teroristickými útoky ze 7. října 2023 mělo v Tel Avivu přistát letadlo se šéfem egyptských tajných služeb. On chtěl varovat Izrael před úderem Hamásu, alespoň to teď tvrdí magazín The Atlantic s odvoláním na blízkovýchodní americké i evropské zdroje. Je tam skutečně řada opěrných bodů, tak jak o tom Atlantic píše. Skutečně se tehdy měl sejít i s izraelským premiérem, v tajných služeb Egypta?
19: Tak samozřejmě podle těch zpráv, které máme právě z Atlantiku, ale i z izraelských médií, tak to není úplně jasné, ale zřejmě ano, zřejmě mělo dojít ke schůzce mezi izraelským premiérem a právě Abbasem Kamelem, šéfem egyptského zpravodajství. A ta schůzka měla být velmi krátká, vlastně to egyptské letadlo přistálo v Tel Avivu jenom na vlastně několik málo minut, dalo by se říct. Ono je strašně zajímavá zpráva už jenom to, že vlastně tam šéf egyptského zpravodajství přistál, protože ono už je skoro jakoby jedno, co přesně řekl, ale ten fakt, že opravdu přijel na takhle velmi krátkou schůzku.
18: 67 minut píše Atlantic.
19: Přesně tak, značí, že měl opravdu velmi důležitou zprávu, kterou chtěl předat osobně.
18: Takže se nemohlo stát, že by přiletěl, 67 minut by byl v Izraeli a nesetkal by se s někým, ať už by to byl nebo nebyl Benjamin Netanyahu, tak s někým jako vysoce politicky postaveným v Izraeli.
19: No, To určitě ne, protože přeci jenom on je tak významná postava, že by se nesetkal s někým, kdo by mu nebyl roven. Samozřejmě tam je otázka, jestli to byl přímo Netanyahu, ale i kdyby to přímo Netanyahu nebyl, tak si myslím, že by se to musel dozvědět, protože ta zpráva musela být velmi naléhavá.
18: Benjamin Netanyahu byl později toho dne v Jeruzalémě na připomínce 50. výročí jomkypurské války. Bavíme se stále o tom období těsně před útoky v roce 2023, těsně před těmi útoky 7. října. A podle Atlantiku se pak Netanyahu účastnil tajné bezpečnostní schůzky, po které měl Hamásu odklepnout jakési ekonomické ústupky. Já vím, že se tehdy řešilo hodně udělování pracovních víz, demonstrovalo se kvůli tomu, byl uzavřen na čas i ten průchod nebo přechod v Erezu. Tak týkaly se ty ústupky právě tohoto tehdy?
19: Tak je potřeba říct, že vlastně už několik let, bavíme se někdy od roku 2023, probíhala jednání mezi Izraelem a Hamásem a právě cílem mělo být uvolnění té situace, zlepšení té situace v Gaze a součástí toho právě měly být různé ekonomické programy. Dokonce se mluvilo o vytvoření nějakých zón obchodních na hranici mezi Egyptem, Izraelem a Gazou, kde by mohly být právě zaměstnání lidé z Gazy. Samozřejmě se také jednalo o to, kolik Gazanů bude moci pracovat v Izraeli, protože před 7. říjnem vlastně na těch výdělcích bylo závislých několik tisíc lidí z Gazy. Takže tam ta jednání byla a vlastně zdá se podle toho, co víme právě z různých zdrojů, především tedy za Arecu, že vše nějak se zpozdilo kvůli tomu, že součástí těch jednání mělo být, že Izrael získá zpátky 4 Izraelce, respektive jejich těla, a výměnou za to bude propuštěno, a teď je otázka, kolik Palestinců zpátky do Gazy. A na tom zřejmě ta jednání ztroskotala, ale každopádně právě z toho, co jsme se dozvěděli, je, že Benjamin Netanyahu velmi otálil s těma jednáním a že už mnoho věcí bylo dojednáno. Zdálo se, že opravdu tentokrát to k něčemu povede, ale Benjamin Netanyahu, protože to je jeho styl, vlastně odkládat rozhodnutí, tak to zřejmě přetáhl natolik, až došlo, k čemu došlo, a pak už samozřejmě nebylo o čem jednat.
18: No, Kamil, prý Izraelce varoval přímo slovy, pokud něco neuděláte, vymstí se vám to, a mělo se to ten apel týkat nějakých těch ekonomických ústupků, tak mě jenom zajímalo, jestli nakonec teda Netanyahu ale skutečně nekonal, jestli něco neudělal, když teď nejenom teda Arec, ale i třeba Atlantic píše o tom, že prostě nedělal a ignoroval ty hrozby.
19: No, samozřejmě je otázka ta časová schoda, jestli už to přišlo příliš pozdě, ale vlastně co víme z těch různých zpráv právě z Atlantiku, z New Yorkských Timesů nebo za Arecu především, tak Hamás měl Yahya Sinwar konkrétně, ten autor toho 7. října, měl posílat Izraelcům zprávy, že ztrácí trpělivost a že chystá něco velkého. On používal slovo zilzal, což znamená něco jako zemětřesení, a chtěl tím zřejmě donutit Izraelce, aby opravdu už s těmi ekonomickými ústupky neotáleli. Samozřejmě je tam i nějaká další varianta, že to celé byl stejně trik, že možná prostě Sinwar chtěl jako vyzkoušet Izraelce po té, co by k nějakým ústupkům třeba došlo, tak by se vše uklidnilo a stejně tam ten plán na 7. říjen byl, ale to jsou samozřejmě všecko jenom spekulace. Každopádně zajímavá zpráva je, že vlastně Benjamin Netanyahu v těch jednáních s Hamásem postoupil poměrně daleko a můžeme jenom spekulovat, proč je nedotáhl do konce, jestli to byl třeba to byla i obava z jeho vlastních koaličních partnerů, protože samozřejmě to jsou představitelé, kteří si nepřejí příliš nějaké ústupky vůči Palestincům. Mluvíme právě o těch extremistických stranách Ben-Gvira nebo třeba i Tamara Smotriče.
18: Jenom abychom nechodili kolem a řekli to napřímo, tak Hájec psal o tom, že nejenom, že měl tedy, o čem píše Atlantic, přijet ten šéf egyptských tajných služeb do Izraele, ale že si měl Benjamin Netanyahu volat s prezidentem Spojených arabských emirátů Zaidem taky asi 10 nebo 14 dní před těmi útoky ze 7. října. A Zaid měl rovněž apelovat na ekonomické ústupky a sklidnění situace na západním břehu. Izraelská vláda odmítá, že by ta návštěva šéfa egyptských tajných služeb proběhla a že by ten telefonát taky proběhl.
20: Zprávy v médiích jsou nepravdivé. Pan premiér nedostal před 7. říjnem roku 2023 od Spojených arabských emirátů žádné varování. Pokud nějaké relevantní informace existovaly, byly předány prostřednictvím zpravodajských kanálů obou zemí.
18: Dokonce teď podle izraelského kanálu 12 měl Benjamin Netanyahu o víkendu cestovat přímo do Spojených arabských emirátů, aby jednal se Zaidem osobně a řekl mu, aby popřel ty informace o tom telefonátu jako takové. Jak moc jsou ty informace důvěryhodné, že ta varování měla přicházet a že je měl Benjamin Netanyahu tedy ignorovat, když samotná izraelská vláda říká, to se takhle vůbec nestalo.
19: No to je právě vlastně ta velká debata a zdá se, že ty informace, že ty telefonáty, respektive ta schůzka s egyptským představitelem, že proběhly, tak ty přichází z velmi důvěryhodných zdrojů. Haaretz se měl vlastně odkazovat na 3 zahraniční zdroje lidí, kteří měli dokonce být u toho, u té konverzace právě s prezidentem Arabských Emirátů Bin Zaidem. Potom to vlastně potvrdili New Yorkské Timesy a potvrdil to i Atlantic, takže těch zdrojů je několik a vlastně všichni přichází od médií, která opravdu jako si myslím neotisknou úplně ledacos.
18: A Harec taky zároveň cituje vlastně informace z knihy, která teď vychází.
19: Přesně a vlastně ten článek v Haarecu, který to celé spustil, je výsledkem 2 autorů a jejich práce a vlastně to byl ten článek je pouze zkrácená verze shrnutí té knihy. Takže myslím si, že to mají ozdrojené poměrně dobře a samozřejmě si Benjamin Netanyahu vše popírá, ta jeho cesta na je poměrně zajímavá. Každopádně od Bin Zaida jsme žádnou reakci neslyšeli ve smyslu, že by něco popřel. On řekl, že prostě všechny kanály s Izraelem jsou otevřené a že spolu budou i nadále sdílet i citlivé informace a myslím, že více už se k tomu nevyjádřil. Ale každopádně samozřejmě je to velké téma. Je potřeba si uvědomit, že Izrael čekají volby 27. října a že se to stává tématem číslo 1 těch voleb, což si myslím, že samozřejmě Benjamin Netanyahu nechce. Možná by bylo dobré říct, že ani jeden z těch zdrojů, alespoň co víme, neřekl Netanyahovi nebo někomu vysokému v rámci izraelské politiky, přijde 7. říjen, bude to takto vypadat. Ano. Ta varování byla více obecná, byla to varování typu, prostě situace v Gaze není dobrá a něco velkého se chystá. Jo, takže aspoň z toho, co my víme. Jo, nebyly tam úplně z toho zřejmé detaily, ale pochopitelně, když to ještě spojíme s tím, jaké informace měli Izraelci ze svých vlastních zdrojů od svých tajných služeb, ať už to byl vlastně ten plán, kterému se říká Zeď Jericha, což byl ten detailní plán vypracovaný Hamásem, který se dostal do rukou izraelského vojenského zpravodajství, anebo ty zprávy o tom, že na hranici s Gazou probíhají různá podivná cvičení a přichází tam lidi, kteří tam normálně nechodí, tak už samozřejmě jsou to indicie, které si měli Izraelci dát dohromady. A to je myslím vlastně to největší varování, že tam bylo velké podcenění a otázka je, proč k tomu podcenění došlo a to si myslím, že bude předmětem těch budoucích vyšetřování.
18: A propos, tajná služba Shin Bet se už obrátila na úřad vojenského cenzora kvůli tomu, co zveřejnil kanál 12, protože ty informace měly být na veřejnosti dřív, než vůbec se vrátilo letadlo s Benjaminem Netanyahuem zpátky do Izraele, to ještě k té víkendové cestě. Vůbec by mě ale zajímalo, jak je možné, když se bavíme teda o těch 2 událostech, jednak ta návštěva z Egypta a jednak ten telefonát ze Spojených arabských emirátů, jak to, že v Egyptě a v Emirátech o tom měli takhle dopředu vědět? Jak se to k ním dostalo?
19: Tak co se týče Egypta, tam ty informace přesně nemáme, ale můžeme předpokládat, že prostě Egypt opravdu ví velmi dobře o tom, co se děje v Gaze. Egypt byl vždycky tím prostředníkem mezi Hamásem a Izraelem a ty kontakty tam jsou jako velmi, velmi pevné a Egypt ví, komu zavolat, když chce vědět, co se děje v Gaze. Co se týče toho druhého příběhu, to znamená ty Emiráty, tam si myslím, že to je velmi zajímavé, protože vlastně, jak jsem říkala, Izrael byl už od toho roku 2023 v jednání s Hamásem a používal k tomu prostředníky. A jedním z těch prostředníků byl Abu Zaida, což je člověk, který je vysoký představitel Fatahu, nicméně je to člověk, kterého respektují právě i představitelé Hamásu, což jsou jinak 2 organizace, které vlastně jsou spolu ve velkém politickém boji v rámci Palestiny. A tento člověk vlastně byl takovým prostředníkem mezi izraelským Shin Betem a právě Hamásem. A on sám tvrdí, a on to vlastně zveřejnil na Facebooku po té, co celá ta aféra vyšla nebo se stala veřejnou, on tvrdí, že opravdu měl pocit, že ta jednání jdou dobrým směrem a že už je to jenom otázka času, než se Izraelci s Hamásem dohodnou.
2: Byl jsem přesvědčen, že se podaří dohody dosáhnout. Moje role spočívala v tom, aby se Gaza nedostala do situace, v níž se dnes nachází.
19: A najednou, jak Netanyahu nebyl schopen to rozhodnutí udělat, tak na něj začal tlačit Sinwar. A vlastně mu vzkazoval, řekněte Izraelcům, dejte Izraelcům vědět, že pokud se nerozhodnou, pokud něco neudělají, tak já chystám něco velkého. A on se tato palestinská spojka dostal do poměrně velkého tlaku a teď nevěděl, s kým přesně má mluvit. Bál se, že vlastně Shin Bet ho nařkne z toho, že spolupracuje se Sinwarem. Takže on se nakonec obrátil na svého přítele, což byl Palestinec, který před mnoha lety emigroval právě do Emirátů, který má dobrý vztahy s vysokými představiteli v Emirátech. Takže přes něj vlastně se ta informace dostala až k samotnému šejchovi, který po nějaké době to vyhodnotil, že to je natolik závažné, že opravdu mu stojí za to vzít telefon a zavolat přímo izraelskému premiérovi. Takže takhle se to vlastně odehrálo a myslím si, že spoustu detailů se teprve ještě dozvíme, protože ta důležitá informace je, kterou si bude muset vyřešit Izrael, kdo věděl co. Do jaké míry Benjamin Netanyahu ty informace sdílel například právě s Shin Betem, do jaké míry Shin Bet sdílel naopak informace s Netanyahuem, je potřeba připomenout, že jsou to měsíce, kdy je Izrael v obrovské vnitropolitické krizi, kdy v Izraeli probíhají demonstrace proti vládě a její navržené justiční reformě, kdy otevřeně vlastně bezpečnostní složky, jako je Mossad, jako je armáda, částečně zřejmě i Shin Bet se vlastně staví proti té justiční reformě. Benjamin Netanyahu se pravidelně neschází s těmi představiteli, protože prostě je považuje za nedůvěryhodné, za vlastně nějaké představitelé spíše té opoziční strany. To všechno samozřejmě sehrálo roli a je potřeba říct, že Yehia Sinwar, který vlastně byl v Gaze, že velmi dobře znal a četl tu izraelskou politiku, takže to mohlo také sehrát svou roli v tom plánování toho 7. října.
18: Vy jste mi tehdy, když jsme natáčeli o 7. říjnu, krátce poté řekla, že se Benjamin Netanyahu víc zajímal o sebe než o Izrael, tak možná to do celého toho kontextu tak trochu zapadá. Současně se ale musím zeptat, nakolik on měl důvod věřit těm informacím nejenom z Egypta, ale právě třeba ze Spojených arabských emirátů. Zas tak dlouho právě třeba z Emiráty v dobrých diplomatických vztazích nebyl.
19: Tak samozřejmě je otázka, jak si mohl věřit nebo nemusel věřit Emirátěnům. Co se týče Egypťanů, tak s těmi Izrael spolupracuje mnoho let. A jak říkám, velmi často, když bylo potřeba něco dohodnout s Hamásem, tak k tomu byl právě pozván Egypt. Takže tam si myslím, že by ta nějaká důvěra měla být, protože prostě už spolu spolupracují jako desítky let vlastně od mírové dohody v roce 1979. Navíc věřil, nevěřil, to možná není ta otázka. On samozřejmě měl oslovit svoje tajné služby, především tedy Shin Bet a vojenské zpravodajství a říct, podívejte se, toto jsou nějaké informace, které se ke mně dostávají, chci, abyste mi to prostě vyvrátili, potvrdili, řekli, co budeme dělat, jo? Nebo navrhli různé scénáře a říká, musíme si počkat na nějaké vyšetřování, které v Izraeli prostě ještě neproběhlo, ale ukazuje to, že zřejmě Benjamin Netanyahu si byl tak naprosto jistý tím, že Gaza není ten problematický region, že je třeba se soustředit na západ břeh, že je třeba se soustředit na Irán, na Hizbalách, že prostě Gaza je pacifikovaná. A tam se tedy krutě spletl, ale není sám. Jo? Tam je potřeba zmínit, že vlastně ten bezpečnostní aparát ty informace, které měl, také vyhodnotil špatně. Jo? Takže tam se prostě jako jeden podporoval druhého a nakonec se to Izraeli strašně vymstilo a je velmi zajímavé právě vidět a vlastně strašně smutný vidět, že Izrael dostával tolik různých indicí, že se něco chystá, ne co se přesně chystá, kdy se to chystá, ale že prostě ta situace jaksi bublá a že vybuchne, že tentokrát to nebude, nevím, několik desítek raket, které poletí z Gazy na Aškelon nebo někam dál, že tentokrát to bude něco většího.
18: To brutální podcenění celé té situace a pak jsme to mohli vidět, jak se to moc vymstilo Izraeli 7. října roku 2023. Připomíná vám to něco z minulosti? Já jsem o tom krátce mluvil s bývalým blízkovýchodním zpravodajem České televize v Izraeli Jakubem Santo, který zmínil a má v tom patrně pravdu, zmínil rok 1973.
19: Tak vlastně před Jomkypurskou válkou právě v roce 1973, která Izrael překvapila, ještě ho překvapila vlastně v ten nejsvětější den, kdy opravdu většina Izraelců je doma, spousta vojáků byla doma, tak vyšetřování ukázalo, že vlastně tam ty zprávy byly, že Izrael se mohl připravit a byla tam určitá jaksi nabubřelost, velmi vysoké sebevědomí po šestidenní válce, kdy vlastně Izrael na základě dobrých zpravodajských informací byl schopen během strašně krátké doby uštědřit těm svým nepřátelům obrovskou porážku. A samozřejmě jako na tu psychiku v Izraeli to mělo velký vliv. A myslím si, že opravdu to bylo jako mnoho let takového pocitu, že vlastně nám se nemůže nic stát. A pak přišel ten Jom Kippur roku 73 a ukázalo se, že ta situace je jiná. A
0: ten možná, vojenský útok Sýrie a Egypta. Tedy.
19: Přesně tak, ten vojenský útok těch dvou velkých nepřátel, tehdy Izrael. A možná, že by se to dalo jako připodobnit tomu, že prostě Izrael si připadal vůči Gaze silný, že má všechno pod kontrolou, neuvědomil si, že prostě nemá dostatečně jako dobré zpravodajství z Gazy, že ten pocit, že se nemůže nic stát, převládl nad těmi fakty, která vlastně přicházela do Izraele z různých zdrojů. No a to je samozřejmě něco, z čeho v minulosti by se Izrael poučil. Teď je to mnohem komplikovanější, protože vlastně, a to je ten rozdíl mezi tím rokem 73 a tím, co se děje dnes, ta vláda, konkrétně Benjamin Netanyahu, vlastně blokují to vyšetřování. Ono už se vyšetřovalo na úrovni armády, na úrovni tajných služeb, dokonce rodiny těch postižených, jejichž příbuzní zemřeli nebo byli uneseni toho 7. října, tak dali dohromady vyšetřovací komisi z různých vysokých vojenských představitelů a ty přišli s nějakými závěry. Ale samozřejmě nikdo z těchto lidí nebo komisí nemá přístup k těm všem tajným informacím.
0: Jak je možné, že tohle Benjaminu Netanyahovi prochází tedy v Izraeli, že stále ještě nevznikla vůbec ta vyšetřovací nezávislá vyšetřovací komise?
19: No, je to vlastně obrovský skandál. Myslím si, že to jasně ukazuje, že Benjamin Netanyahu má obavy, k čemu by ta komise dospěla, protože v minulosti ty komise opravdu ukázaly na ty vysoké představitele, politické vysoké představitele, a on se snažil tu komisi poskládat politicky, zatímco v minulosti vždycky předsedal šéf nejvyššího soudu a byla nezávislá, tak on se snaží, aby ta komise byla vládní, tudíž pod kontrolou vládních představitelů. Tomu nakonec zatím neprošlo, zastavil to nejvyšší soud a čeká se na výsledky voleb. Jo, ale je to samozřejmě pro Izrael strašně jako špatná zpráva a samozřejmě to přispívá k tomu, že spoustu lidí přestává důvěřovat tomu státu, jo, protože jedna věc je, že se stane chyba a v tomto případě obrovská, a druhá věc je, že je prostě jako potom schopnost to vyšetřit a ukázat na ty lidi, kteří za to jsou zodpovědní. A je potřeba ještě taky zmínit, že nejvyšší představitelé armády, tajných služeb, všichni odstoupili. Tam to vedení je kompletně nový, ale v rámci toho politického establishmentu neodstoupil nikdo.
0: A jsou to lidé, kteří mohou prohrát v těch volbách, které se teď připravují a chystají na 27. říjen? Proti Benjaminu Netanyahuovi vznikla i poměrně široká koalice opozičních lídrů.
19: Tak samozřejmě prohrát může, ale ty průzkumy předvolební ukazují, že to bude velmi těsné. A vlastně ten, řekněme, protinetanyahovský tábor a ten netanyahovský tábor, tak mají, mění se to průzkum od průzkumu, třeba 53, 54 křesel vůči 51, nebo je to úplně rovnocené. A vlastně je tam ten šedivý střed, to jsou ty arabské strany, které ten protinetanyahovský tábor nejsou schopny a ochotny otevřeně jako přizvat do té koalice, přitom tam samozřejmě přirozeně patří. Takže k té 61, to znamená k té většině v Knesetu, se zatím vlastně ani jeden z těch táborů neblíží. Takže sice Likudu malinko ta čísla klesají a už není nejsilnější stranou, ale zatím vůbec není jisté, kdo nakonec bude tu koalici dávat dohromady a jestli vůbec bude možné dát dohromady jako většinovou koalici. Myslím si, že můžeme počítat i s nějakým jako scénářem, že to dopadne úplně jinak, že se tam nakonec ty strany přeskládají nějak jinak, protože tak, jak to v tuto chvíli stojí, to znamená anti-netanyahovský tábor a pro-netanyahovský tábor, tak prostě zatím nemají dost hlasů. Ale já za sebe musím říct, že mě vlastně to překvapuje, že toto téma není nějaké pojítko, jo? Že vlastně většina Izraelců by si měla říct, že přeci po té, co se stalo 7. října, že není možné znovu toho samého lídra do té pozice zvolit opětovně, ale mnoho Izraelců si myslí, že bez Netanyahu, aby ta situace byla ještě mnohem horší.
0: Vy už jste mi totiž v říjnu 2023 říkala, že to prostě nemůže politicky ustát Netanyahu, teda, že se to nebude měnit v momentě, kdy trvá konflikt, ale poté, stejně jako to tehdy neustála ani Golda Meirová v roce
18: 1994, pár měsíců poté, potom zahájení jomkypurské války.
19: Já si myslím, že i proto Netanyahu vlastně ten konflikt udržuje v chodu. Jo, on už samozřejmě neprobíhá v takové intenzitě v Gaze jako předtím. I ta válka s Íránem samozřejmě už neprobíhá naplno, ale jako myslím si, že pořád tam panuje taková jako atmosféra a Netanyahu se to snaží udržovat, že prostě Izrael jako je ve válce, že je to jenom otázka času, než třeba bude další kolo války s Íránem, že vlastně tam pořád ještě jako nenastal nějaký klid, jo, kdyby se začalo řešit, co se stalo, proč se to stalo, v jaké míře se to stalo, což je něco, co vlastně Netanyahovi vyhovuje. Ale i tak, já samozřejmě jsem si opravdu myslela to 7. října, že někdo, kdo sám sebe prezentuje jako Mr. Security, jako prostě pan bezpečnost, že něco takového nemůže ustát. Ale na druhou stranu vždycky jsem ve druhé větě říkala, že prostě Netanyahu je obrovsky schopný politik. Nemusí se nám líbit, může se nám zajídat, ale on opravdu dokáže přežít věci, které by jinak každého z nás jako porazili a on to prostě nějakým způsobem dá.
18: No pokud zvítězí a bude pokračovat, tak bude sloužit už svůj asi 7.
19: Jo, je to nejdéle vládnoucí mandát. Premiér už nyní.
18: No tak jo, tak moc díky, že jsme mohli o té situaci v Izraeli mluvit.
19: Díky moc a díky za pozvání.
18: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska po delší době Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Ptal jsem se jí na články, podle kterých dostával před teroristickými útoky ze 7.10.2023 Benjamin Netanyahu opakovaná varování z okolních států. Současně se blíží v Izraeli volby do Knesetu, které chceme taky pokrývat, a investigativy z Hárecu a Atlantiku jsou jedním z hlavních témat těch předvolebních týdnů. Ve Vinohradské 12 ale chystáme i další témata, o tom příštím budeme mluvit už za pár hodin. Naslyšenou zítra.
1: Radioservis představuje
21: CD Gramo Tingle Tangle.
22: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
23: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
22: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
23: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Půl jedenácté.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ruský raketový a dronový útok na Kyjevskou oblast zabil dítě, další tři lidé jsou zranění. Na síti Telegram to oznámil šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Úder zasáhl město Vyšhorod, které leží 18 kilometrů od Kyjeva. Tělo dítěte tam záchranáři našli v troskách zničeného rodinného domu. Ze sutin vyprostili taky muže s poraněnou hlavou, zraněnou ženu a další dítě. Další minimálně dva mrtví a čtyři zranění jsou v Kyjevě, kde na několika místech po ruských útocích vypukl požár. Útoky v Kyjevské oblasti poškodily obytné domy, garáže a zničili několik aut. Údery na region pokračují. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek a bude ji určovat denně minimálně měsíce. Vláda ceny regulovala už na jaře a teď se k tomu vrací kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Například nafta se opět přiblížila 50 korunám za litr. Benzín je nejdražší za poslední 4 roky. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. Včerejší rozbory v oblasti Odoliny vody severně od Prahy nadlimit olova ve vodě. Českému rozhlasu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Voda ale podle něj zatím pitná není. Hodnoty totiž pořád kolísají. Asi 15 000 lidí tak musí na pití a vaření dál využívat cisterny. Senát dnes projednává vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy a každý rok zůstane nevyřešených asi 10% případů a promlčecí doba je aktuálně 30 let. Podle předkladatelky návrhu senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL to nestačí a podobný návrh projednává i sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Dnešní schůze Senátu je poslední před volbami. Výpočet státní podpory na bydlení se od zítřka změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit na stránkách ministerstva. Těm, kteří už dávku pobírají, ji úřady práce automaticky přepočítají. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů skončilo dopravní omezení a kolona se tam rozjela. Dál čekejte silnější provoz za sjezdem na Kývalku z kilometru 182. Osobními auty se zdržíte jen krátce. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova za Slaným odklízejí následky ranní nehody kamionu. Ten se stále nepodařilo odtáhnout, už se jezdí Kivadlově. Kolony jsou ale z obou směrů dlouhé na desítky minut. Směrem do Prahy se brzdí ke konci dálnice D7 u Panenského Týnce a na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí z 5. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 a na Šumavě bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Osobnost plus Barbory Tachecí.
3: Zatímco opozice používá v souvislosti s rozpočtovým schodkem termíny jako ekonomický zločin nebo rozpočtový Armagedon, ratingová agentura S&P zlepšila Česku výhled ze stabilního na pozitivní. Je to díky Babišově vládě nebo jí navzdory? Je tu Osobnost plus a Marie Baslová ze Seznam zpráv. Vítejte, Marie, dobrý den.
6: Dobrý den, Báro, díky za pozvání.
3: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
7: Osobnost plus.
3: Tak jak si, Marie, vysvětlujete ten rozpor, že zatímco dluhy státu rostou, tak ratingový výhled se zlepšuje?
6: No, já když jsem si to četla, jak to tak zhruba okolo toho je, a myslím si, že ono to není tak jednoduché. Jednak ta agentura, která vydala tu pozitivní zprávu, tak ona nezlepšila Česku rating, ale řekla, že je pozitivní výhled a pokud všechno půjde dobře, Česku by se rating zlepšit mohl. Což je teda jedna věc. Druhá věc je, že ty ratingové agentury, které vydávají hodnocení ekonomik světa, jsou tři, ty nejuznávanější. A nedávno vyšel další z těch hodnotících zpráv. A ta už tak pozitivní nebyla. Ta byla naopak varovná a říkala, že Česko by se mělo dát pozor na to, kam se vyvíjí veřejné rozpočty, jak vypadá schodková politika vlády a tak dále. Tak jenom chci říci, že ty zprávy jsou různé a rozhodně to není tak jednoznačné, aby to odpovídalo tomu jásání Andreje Babiše v jeho nedělním videu.
3: Tak právě na to jsem chtěla teď narazit, totiž pojďme se vsadit, který z těch ratingů nebo ratingových výhledů bude Andrej Babiš používat v předvolební kampani?
6: No tak to je ale ohromně těžká sázka, Báro.
3: Ale v každém případě, abychom odpověděli na tu zásadní otázku, kterou jsem avizovala, je to díky Babišově vládě speciálně tenhle výhled, ratingový S&P, a nebo je to navzdory té vládě, co dělá?
6: Tak nějak paralelně. Ona ta zpráva opravdu hodnotí aktuální věci, ale zároveň pochopitelně vychází z toho, co nastavila ta předchozí vláda, pokud jde o to, jak funguje ekonomika, jak šlape. Pokud ona například oceňuje v té zprávě důchodovou reformu a varuje vládu před tím, aby jakkoliv rozvolňovala důchodovou reformu, což logicky jde za tou vládou předchozí. Ale ona ta zpráva má taková zvláštní místa, když jsem si četla třeba analýzu Lenky Zlámalové, ta je taky vaším častým hostem tady, tak mě vlastně zaujalo, že ta analýza hodnotí třeba tu stávající českou vládu jako středopravou, což si úplně mě vlastně docela překvapilo.
3: A jak byste ji hodnotila vy?
6: No určitě ne jako středopravou. Myslím, že jde hodně vstříc zejména jako tradičně levicovým tématům. To rozdávání dokonce populistickou vědlec jakých krocích, které dělá, rozhodně ne jako středopravou. To by nemohla být tak rozpočtově neodpovědné.
3: Přesto se strany, které o sobě tvrdí, že jsou pravicové, do té vlády pohodlně vejdou.
6: Ano, tak to není tak překvapivé.
3: Já neříkám, že je to překvapivé. Jde mi jenom o to, že jestli by nebylo blíž to hodnocení, že ta vláda je neuchopitelná, pokud jde o ideologii a směr té vlády.
6: To určitě, ale ono, tyhle agentury si myslím, že ty ratingy nebo ty hodnocení zpracovávají velmi detailně. To oni se ví, s kým se bavit v Česku, takže kdyby chtěli, určitě se dokáží velmi podrobně zorientovat v tom dění. Tohle hodnocení je trochu zvláštní.
3: Ale já si dovedu hravě představit a ptám se, jestli vy taky, jak Andrej Babiš i všichni ministři se vlastně zakuklí v té vládě a budou říkat, nám zlepšili ratingový výhled, asi to děláme dobře, takže to tak budeme
6: Jasně,
3: dělat.
6: Jasně, to oni určitě budou dělat, ona by to dělala i jakákoliv jiná vláda mimochodem, určitě, kdyby byla na jejich místě. Ale pak jsou tady věci, které prostě neošálíte a ty jsou mimochodem důležitější než hodnocení podobných agentur a to je třeba to, za kolik nám půjčují světové trhy, když zvyšujeme neustále ty své dluhy a tahle zpráva to opravdu nezlepší tu úrokovou sazbu. Ta úroková sazba se neustále zhoršuje. Jsme tuším v tuhle chvíli čtvrtá nejhorší evropská země, pokud jde o výši úrokových sazeb na, na financování českých státních potřeb.
3: Mimochodem, takže, jak je vysoká ta úroková sazba dneska zhruba?
6: Pokud se nepletuje přes 5%, zhruba 5,4%.
3: Takže cokoliv se zadlužíme v tuhle chvíli, tak si půjčujeme za 5%
6: za tahle procenta, ale ono se to poměrně rychle hýbe a v posledních týdnech se to dost zhoršuje, ta sazba.
3: Když sledujete, vlastně to bude skoro rok, tu Babišovu novou vládu, máte pocit z Andreje Babiše, že je dneska silnější premiér, než byl ve své vládě předchozí?
6: Ano, řekla bych, že je. Jednak je vidět, že už má tu zkušenost, lépe ví, co chce, lépe ví, jak se zatím jít. Má koaliční partnery, kteří pro něj nejsou žádnou velkou výzvou, respektive velmi snadno si prosadí, co chce. V podstatě vládne, jako kdyby koaliční partnery ani neměl, když to zjednoduším. A nebere si tolik servítky s celou řadou různých procedur demokratických v téhle zemi. A retoricky vystupuje a mluví tak, že bychom si to podle mě ani neuměli ještě představit v tom období té jeho předchozí vlády. Je to výrazně populističtější a myslím, že by si to jako v tom předchozím volebním období nedovolil ty věci.
3: Čili jinými slovy dnes je silnější, než bývá.
6: Je orbánovštější.
3: Čili silnější. Tak a já se jenom ptám, podle vašeho názoru, jak je možné, když ty partaje, se kterými vládne, se dřív profilovaly jako takový rázní hoši a se vším hlasitě nesouhlasili a vypadali, že to budou, jak se hezky česky říká, troublemakeri v té vládě. Jak to, že nejsou?
6: No takhle, o SPD bych si v životě nemyslela, že budou troublemakeri. To je strana, k jejímž cílem bylo doručit pro Tomia Okamuru post předsedy poslanecké sněmovny a limuzínu s řidičem, což se podařilo v rámci tohoto koaličního vyjednávání. Pak rezignovala i na to, aby do vlády poslala své vlastní ministry, takže tam myslím, že jsme nečekali asi nic. Pokud jde o motoristy, tak ta retorická očekávání byla velká, ale zároveň, kdo asi třeba zná Borise Šťastného z politiky a jsou mezi námi novináři lidé, kteří ho znají 20 let i déle, protože on v té politice dlouho působí, tak asi také neočekávali, že by zrovna on byl tím, kdo si usměrní Andreje Babiše. Nedávno za ně chtěl kandidovat do Senátu, chtěl sponzorovat jejich senátní kampaň, takže tam to asi úplně očekávat nešlo. Nicméně takovou míru, jak bych to řekla, rezignace, nebo toho, že si nedokáží prosadit v té vládě nic.
3: Rozhodně rezignace na svůj program, absolutně.
6: To jednoznačně, tak, protože tak. Z toho programu vlastně nezůstal kámen na kameni a když jde do tuhého, tak Petr Macinka buď řekne, že jsou hrozní, anebo řekne, že získali ve volbách 6% a nikoli 60%, takže co po nich vlastně chceme. Touto optikou si myslím, že by bylo dobré, aby se příště voliči dívali tady na programy menších stran, až jim budou něco podobného slibovat.
3: Myslíte si, a zase je to jen odhad v tuhle chvíli, že ty preference motoristů, které prostě padají pod 5% a tedy nám vyprávějí, že dnes by se motoristé vůbec nedostali do sněmovny, že jsou odrazem toho, že tahle partaj takhle v podstatě jenom je statistou v té vládě?
6: To nevím. Já si myslím, já bych čekala, že možná o trochu více, asi to, co říkáte, Báro, trošku bych taky čekala, že by se tam mohlo odrazit to, jak pubertálně a nedospěle a hulvácky se ta strana chová, jak se chovají její představitelé, jak jsou neurvalí a vysmívají se kde komu a kde čemu v podstatě do očí a do tváře, protože tahle míra chování mě vlastně překvapuje, že vůbec někoho oslovuje, že neodradí úplně všechny, že zůstávají i těch necelých 5% voličů. Ale asi to prostě někomu tohle je sympatické, připadá mu to možná chlapácké, nevím.
3: Ale není jich dost.
6: No zatím, ono to jsou skutečně tyhle ty průzkumy jsou, vždyť to víme, jak je to ošemetné. A to, že se to pohybuje v rozmezí 1-2%, to vlastně znamená velmi málo.
3: Víte, mě by zajímalo, co je vlastně, když takhle popisujeme ty partaje vládní, co je vlastně pojivem téhle koalice, kromě toho, že spolu mají většinu a kromě toho, že
6: vládnou.
3: Ale hledám nějaký jakoby společný bod, rozumíte?
6: No vláda, ta moc přece, vládnete.
3: Dobře, ale když máte tu moc, tak si nějak chcete naložit a vy chcete moc, abyste ji měli. A to je všechno? Mm-hmm. Já se ptám.
6: Já si myslím, že spousta lidí chce moc proto, aby ji měla, ano, protože to je asi hezké a docela opojné. Myslím si, že třeba na motoristech mně přijde osobně, že to na některých z jejich politiků je docela vidět, že si to užívají, to mít moc. A nejde tak ani o to vládnout, ale mít moc, mít tu pozici, mít ten post a být tím, kdo to z té pozice a z toho postu najednou všem nandá.
3: No, vládnout je totiž práce. A mít
6: docela
3: moc
6: těžká,
3: není mimochodem. Práce.
6: No, docela těžká, je to docela řemeslo a neumí to vůbec každý.
3: Ne, ale to je přesně ten důvod, proč nejen u této vlády, obecně u vlád různých, které tady byly od listopadu 89, o těch předtím ani nemluvím, se opájeli mocí více, než vládli. A to nějak tak s námi jde, je to tak?
6: No tak vidíme to, jsou tam prostě politici a opravdu, jenom byli vždycky, vy jste to taky říkala, jsou ve všech vládách, ale i teď jsou tam prostě politici, kteří ty věci, některé věci dělají prostě proto, že můžou. Prostě můžeme,
3: příklad.
6: Tak je uděláme.
3: Příklad.
6: Ale tak to je třeba to, když Petr Macenka nepustí nějaké novináře na tiskovou konferenci ministerstva zahraničí. No prostě to udělá, protože může. Protože já jsem ministr zahraničí, tak si budu dělat, co chci. Například spousta dalších kroků na ministerstvu životního prostředí, které motoristé dělají. Udělají je, protože prostě můžou. Protože proč by ne?
3: Jasně, ale tohle třeba, jako z jejich pohledu, bylo víc, než protože můžeme. Prostě nechceme tam novináře, kteří o nás vošklivě píší, vysílají. Tečka.
6: No, on je to takový truc, takový způsob jejich komunikace, ono to tak prostě odráží ten jejich politický naturel, který si oni sami do sebe vtiskli a tohle všechno je prostě, my si budeme dělat, co chceme a ukážeme vám, že jak to vypadá. Je to takové to, jak oni mají na těch billboardech proti srsti, nebo co to tam mají češtinářsky špatně napsáno, tak já myslím, že se vlastně sami sebe docela vystihli.
3: Zvenčí to teď vypadá, když jsme nakousli ty motoristy, že Petr Macinka po uzavření toho příměří s prezidentem, ať už je na oko nebo doopravdy, ale rozhodně se mu teď nehodí, že by snad někam tlačil ještě pořád Filipa Turka. Tak se ptám, je ten dojem z toho podle vás správný? Prostě Turek je Turkem a už zůstává někde v pozadí.
6: Ano, já myslím, že ano, já myslím, že už jako opravdu nikdo nečeká, že by se z něj stal ministr, možná už to ani nikdo nechce, aby se z něj stal ministr, nevím, jestli to chce Filip Turek, ale to je úplně, já nemám žádnou informaci o tom, že by to bylo jakkoliv, třeba mikroskopicky ještě ve hře.
3: Totiž ani nepotřebovali ti politici, jako například Petr Macinka, čekat na to, jak dopadne to vyšetřování té nehody, kterou jsme všichni viděli na sociálních sítích, ale vlastně Filip Turek je v pozadí bez ohledu na to, co z toho vyjde pak nakonec.
6: Já si myslím, že ano, že skutečně těch jako drobných a různých typů přešlapů, ale je to vidět i na Andreji Babišovi, jak už je z toho trošku jako otrávený, kdykoliv se ho novináři ptají na něco, co souvisí s Filipem Turkem, tak si opravdu jako nemyslím, že tady by byla jakákoliv šance, že by se dostal do té vlády. A mimochodem ta nehoda, to je taková ta dobrá politická taktika, ono jako se na to tak zapomene vlastně. Už je to jako docela dávno, vlastně už je to trochu jedno.
8: Myslíte, že lidem nedochází, že pořád tady nemáme po té době žádné rezime od policie?
6: Já nevím, jestli jim to dochází nebo nedochází. Já myslím, že na to prostě jenom pozapomněli, protože to mezi tím přebylo 150 jiných věcí, které se na té politické scéně dějí, a tohle prostě je dávno.
8: Už není důležité.
6: Je to úplně nekonečně dávno.
8: Jasně. No, vás osobně mimochodem neznepokojuje, že jedete s autem, cokoliv se vám stane, okamžitě je tam policie a na místě rozhodnou, to byl jako vážný přestupek, tady máte pokutu. Možná vám se to v životě nestalo, já se přiznám, že mě občas jo. A teď najednou ta policie si dává týdny a týdny, než se rozhodne, kdo je vlastně vinen.
6: Baro, to já nechci úplně hodnotit, protože prostě jako právnička,
8: ano.
6: Byť jsem to nikdy nedělala, ale vystudovala a mám k tomu velký respekt, tak já bych jako vlastně ani nechtěla, aby, já jsem ráda, že se to prošetří dobře, já jako si myslím, že tyhle ty věci za každou cenu uspěchat a bavit se o týdnech je prostě dobře, když se to prošetří, když ta policie bude mít jasno, když si provede ty znalecké posudky, než aby kohokoliv mahem obvinila a odsoudila.
8: Ne, to máte určitě pravdu, ale my smrtelníci, co nepracujeme na ministerstvu životního prostředí a nejsme žádnými zmocněnci, tak my to dostaneme hned, ten flaster.
6: No, ale za drobný přestupek, za to, že jedete na červenou, nebo za to, že jedete 70 na 50, za to dostanete ten flaster hned, ale můžete se odvolat. Vy mimochodem nemusíte tu pokutu přijmout a můžete jít do správního řízení.
8: Takže vám tohle přijde v pořádku, že zrovna u politika.
6: No, tak tam se šetří podezření ze spáchání trestného činu, pokud se nepletu.
8: Ano, je to
6: tak. A to je vážnější kategorie. A to je jedno, jestli to způsobí politik nebo úplně kdokoliv, neznámý anonymní občan, tak prostě to se přece prověřit a prošetřit má.
8: Říká Marie Bastlová ze Seznam zpráv, můj dnešní host osobnosti plus. Souzníte s vaším kolegou Václavem Dolejším, který u nás v osobnosti řekl, že
6: dnešní... S Václavem vždycky.
8: Tak já to řeknu, co řekl. Dnešní politika je daleko víc show business než souboj ideí, a že jde hlavně o emoce. Totiž to, že je to show business, čím dál víc, to všichni víme. Ale teď jde o to, jestli to je jenom během kampaní a během mých videí nebo cokoliv, a nebo je to během vládnutí. Tak
6: a nebo během nekonečných kampaní, protože jdeme od voleb k volbám, čím jsem řekla, že to je kdykoliv a neustále, a stal se z toho naprostý standard politické komunikace a vidíme to. Mimochodem, ono je vtipné, oni samozřejmě ty politici paralelně současně komunikují k různým skupinám svých voličů. Někteří jsou přece jenom, řekla bych, náročnější intelektuálně a vyžadují nějakou formu té komunikace. A pak jsou ti úplně druzí, kteří to berou, řekněme, jako zábavu, anebo když už je na politice něco zaujme, tak jsou to nějaké absurdní momenty, rozhovory s Kohoutem, vidím, že chcete nějaký příklad, takže například rozhovory s Kohoutem, nebo věštění z křišťálové koule, nebo já nevím, podobné totální absurdity. No a ti politici jim to doručují, těmhle těm částem svého voličstva.
8: Říkáte si někdy, Marie, kam to půjde?
6: No, bude to jenom horší. Já o tomhle jako vůbec nepřemýšlím, ale je docela vtipné. My jsme byli nedávno s Václavem Dolejším a Lucí Stuchlíkovou na jedné konferenci ve Švýcarsku, kterou tam pořádal krajanský spolek. A Václav s Lucí tam těm krajanům, když jsme debatovali o české politice, pouštěli to, jak politici komunikují se svými voliči na sociálních sítích. Jak se baví Andrej Babiš, Karel Havlíček a ministr Juchelka o tom, jak jim rozstoupá nebo nestoupá testosteron, když hubnou, a jak je to souvisí s jejich sexuální aktivitou a podobné úplné absurdity.
8: To by uteklo.
6: No, Já vám to pak pustím, Báro. A teď jim to tam pouštěli, těm krajenům. A teď Václav Slucí jsou zvyklí se u těchto videí smát, nebo tak je to prostě absurdní obrázky z české politiky. A teď jste viděla ty zařezané krajany, kteří jako vypadali, že jako jestli jim neukápne slza, protože oni jako je úplně minulá tahle ta část politické komunikace na české politické scéně. A nemohli uvěřit vlastním očím, že vrcholná politická reprezentace takhle sama, aniž by je k tomu kdokoliv nutil, veřejně komunikuje a sami o sobě tohle zveřejňují na sociálních sítích.
8: Víte, já jsem zrovna chtěla jenom připomenout, že mnozí lidé mají pocit, že to ve všech demokratických státech jde podobným směrem.
6: Tak zjemně je možná takové nudnější.
8: Já jsem chtěla říct, zjemně ve Švýcarsku to takhle nejde. Ale neobáváte se toho, že jak už jsem naznačila, že ti lidé, kromě toho, že si budou dělat svoje PR, což je úplně, jak se hezky česky říká, regelrecht, tak, že to přenesou do způsobu vládnutí, nebo už přenesli?
6: Já myslím, že už to přenášejí do způsobu vládnutí, že se to prostě odráží tohle, to marketingové pojetí politiky, tak nějak asi si myslím, že přece jenom tahle vláda je v tom výrazně dál, než byla ta předchozí, ten marketing moc nešel, pokud šlo ať už ten standardní politický, aby prezentovali tu svoji práci, tak i takový ten, aby převálcovali těmi svými mediálními výstupy opozici. Ta současná vládní konstelace se na to velmi soustředí, občas máme pocit, že to je především o tom marketingu a vlastně docela složitě jako novináři se potom dopátráváme toho, co ta vláda dělá za tím marketingem, co se skutečně děje, protože ono někdy je to o tom, že navenek se zveřejňují tyhle marketingové posty, videa a podobné věci a za kulisami se ale dost často dějí poměrně podstatné věci, které tím snadno přebijete a snadno je za to schováte.
8: Tak první, kdo byl podezírán z toho, že tyhle, můžu říct v uvozovkách šaškárny, že s nimi překrývají faktické vážné kroky, byl Donald Trump. Že jo. Ten se také objevoval na své síti, pořád dělal humor z něčeho, kde to sice nikdo nevěděl, ale nějak zapomněli ti lidé sledovat, co se doopravdy děje. Něco takového se děje i u nás?
6: No určitě. Je spousta politiků přímo přiznává inspiraci Donaldem Trumpem, líbí se jim to, jdou v těch šlépějích a touží, aby mohli v Česku dělat to, co Donald Trump díky americké ústavě může dělat ve Spojených státech.

0: bude, protože prostě, když se na ty rozhovory chystám, vy určitě taky, když jste se na ně chystala, tak si ty politiky naposloucháme, načteme si jejich předchozí rozhovory a víme, jak reagují. A z toho už je prostě poznat, jestli ten politik chce odpovědět na otázku, kterou má položenou, anebo nechce. Tak je z toho poznat, jestli to téma opravdu zná, nebo nezná. Jestli si načetl komunikační karty, anebo jestli to je trochu z jeho hlavy a trošku ví, co k tomu chce doplnit. A to je jednak jako jasné předem a jednak je velmi jednoduché tohle vlastně odhalit v prvních 5 minutách i pro posluchače, si myslím, a diváky.
1: Upřímně, baví vás takový rozhovor, kde baví. Během...
0: Mě baví všechny rozhovory.
1: Říká Marie Bastlová. Tak jinak, prostě vás v žádném případě trošku nenudí, když prostě po páté slyšíte stejnou formulaci z komunikační karty, jak říkáte. To vám nevadí?
0: To mě tolik nevadí, protože v tom rozhovoru se snažíme jako dojít za to. Já jako vím, že budu slyšet to, co slyším z té komunikační karty, ale snažíme se jako třeba odhalit to, když ti politici už nemají co dál říct, kromě té komunikační karty, nebo se nějakým způsobem snažit dostat do kontextu, že třeba nevědí, o čem ve skutečnosti mluví, nebo že nerozumí tomu tématu úplně do detailu. To je docela výzva, si myslím.
1: Ne, takhle, a když máte 10 politiků po sobě, tak počkejte, nechte mě to doříct. Máte 10 politiků v řadě, tak kolik z nich se vyhýbá odpovědi?
0: 11.
1: To jsem se obávala. A teď mi řekněte, právě v souvislosti s tím, dělá se dnes politický rozhovor pro moderátora, dělá se hůř, je to těžší, než to bylo před 10 lety?
0: Nevím. Myslím si, že velká část toho řemesla je stejná, ale co se hodně změnilo na tom rozhovoru je, že strašně přibylo politiků, kteří chodí do toho rozhovoru, aby si tam udělali materiál na své sociální sítě. To se vlastně pro spoustu z nich stalo jako naprosto klíčovým důvodem toho, proč vůbec přijdou. Takže oni, na některých to vidíte, že oni se soustředí na to, v jakých třeba heslech nebo blocích odpovídají a už jako jim to šrotuje v té hlavě, jestli to půjde dobře stříhnout na těch 30 vteřin, minutu 15.
1: A tak je to dobrý záběr být s Bastlovou, že jo?
0: A určitě, ale nejenom se mnou, to je ze všech rozhovorů, na Českou televizi jít, kamkoliv jít dál, tak prostě oni to samozřejmě dobře umí použít, chtějí jako být vidět a tak dál.
1: Řekněte mi, kdo z dnešní politické špičky, tím myslím z managementu tohoto státu, je nejtěžší respondent pro vás, nebo byl pro vás nejtěžší respondent v průběhu uplynulých let nebo teď?
0: To je jako strašně těžké. Ono to jako někdy souvisí s okolnostmi. Jako v nějaké situaci ten stejný politik může být jako docela fajn respondent, v nějaké jiné situaci to je něco úplně jiného. On samozřejmě je klasicky těžkým respondentem a velmi nepříjemným respondentem uměl být Miroslav Kalousek, když mu dáváte nepříjemné otázky. To on velmi nemá rád například. A takových politiků je samozřejmě spousta. Čím větší matadoři, tím dokáží být jako nepříjemnější a těžší soupeři. Ale obecně jako velmi jako nepříjemným hostem na rozhovorech jsou politici, kteří jako vůbec neodpovídají na ty dotazy, kteří jsou úplně bezobsažní. Takové to, že jede ten rozhovor a vy vytváříte v průběhu rozhovoru ty titulky k tomu rozhovoru a nemáte do nich co napsat, protože v těch odpovědích vůbec nic nezazní.
1: Ale vás to baví.
0: No, jako, tak ano, tak jsou tyhle ty rozhovory v tom extrému, kde se opravdu vůbec nic nedozvíte. To je trošku zmár.
1: Máte na závěr trochu vážnější politiky.
0: Já myslela, že mluvíme vážně tady, já jsem mluvila smrtelně.
1: Ne, to nebyla politika, to bylo o tom, o práci novináře na Seznam zprávách.
0: Celou dobu ale, jsem ale mluvila.
1: Ne, ale spíš mi řekněte, čekáte o těchto voleb, co přijdou? Jakoukoliv výraznější změnu?
0: Ne.
1: Ne. A čekáte, že vlády Andreje Babiše tady budou i po velkých příštích volbách?
0: To vůbec nevím. To si vůbec netroufnu odhadnout. Já si myslím, že ta vláda to bude mít velmi těžké, myslím, že to už jako tuší a ví, protože ta ekonomická situace není úplně dobrá v mnoha ohledech. Je spoustu náznaků toho, že se nebude zlevňovat, nebudou klesat sazby hypoték, že ta ekonomická situace bude hodně problematická a pro Andreje Babiše bude náročné doručovat jeho předvolební sliby.
1: Říká Marie Bastlová, Seznam zprávy, která byla k mému potěšení mým dnešním hostem.

0: Děkuji moc, Marie.
1: Já moc díky za pozvání.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
3: 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sněmovna druhým dnem jedná o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů a stále není jisté, kdy dojde na hlasování. Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty na 1. října a Polsko ukončilo preventivní vojenské operace. Zprávy a Martin Matějka. Sněmovna druhým dnem jedná o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debata trvala 7 hodin a vystupovali hlavně představitelé koalice. K běžné rozpravě se poslanci zatím dostali. Ráno do ní bylo přihlášeno asi 60 zákonodárců, většinou z opozice. Předseda klubu SPD Radim Fiala řekl, že vláda podle něj neporušuje svůj program. Žádost o nedůvěru označil za předvolební krok a parlamentní obstrukci. Opozice schůzi svolala kvůli výši navrhovaného rozpočtového schodku a podle ní nevyřešenému údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a tomu, co označuje za útoky vlády na různé instituce. Není jisté, jestli se dnes bude hlasovat. K pádu vlády je potřeba nejméně 101 hlasů. ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 mají dohromady 92 poslanců. Ceny benzínu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Jejich maximální povolené ceny pro zítřek dnes oznámí na svých webových stránkách a bude to tak dělat nejméně měsíc.
4: Vláda Andreje Babiše s ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinérií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a podle polské armády ale nebyl vzdušný prostor země narušený. Ve stavu pohotovosti byly taky pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu a krátkodobě přerušila provoz letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země. Dnešní ruské útoky na Kyjevskou oblast a ukrajinskou metropoli nepřežili nejméně 3 lidé, dalších minimálně 8 je zraněných. Rusko udeřilo taky na energetická zařízení a civilní infrastrukturu v Žitomirské oblasti. V dodávkách zaparkovaných aut v neděli u britské letecké základny Fairford policie nenašla žádné výbušniny. Šéf protiteroristické jednotky podle stanice Sky News ale uvedl, že na místě zajistili množství benzínu. Pětici Britů v černých kuklách blízko základny policie zatkla a kvůli podezření z teroristického útoku druhý den je propustila na kauci.
5: Leteckou základnu RAF během války s Íránem využívají i americké síly. Vyšetřování proto komentoval americký prezident Donald Trump nebo jeho ministr zahraničí Marco Rubio. Britská policie pracuje s verzí, že za incidentem mohli stát agenti íránských tajných služeb. Íránské velvyslanectví v Londýně tyto spekulace odmítlo. Pětice mužů je pořád vyšetřovaná. Policie mimo jiné zkoumá jejich elektronická zařízení a taky prohledala jejich byty v Londýně. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Izrael vyvrátil, že by letadlo, které vyslalo nouzový signál, změnilo směr, někdo unesl, oznámil to mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Letoun s asi 180 cestujícími na palubě původně mířil z Dubaje do Tel Avivu, přistál ale v Saudské Arábii a podle webu Times of Israel stroj změnil náhle směr poté, co se jeho piloti pohádali. Letoun dopravce Fly Dubai zároveň vyslal několik nouzových signálů, které mohou znamenat únos letadla. Podrobnosti incidentu zatím nejsou známé. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Benešov na 24. a 0,5 kilometru stojí porouchané auto v dopravním omezení a blokuje pravý pruh. Kolona začíná na 19. kilometru a je na 15 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí ze 7. kilometru na okruh za Ořech, pojedete 20 minut kamiony výrazně déle. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova za Slaným nadále vyprošťují kamion po nehodě. Jezdí se Kyvadlově, z obou směrů zůstávají dlouhé kolony. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda pořadu a podcastu Přes Atlantik.
1: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik zase z Prahy.
6: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik a já tentokrát z Nebrasky.
1: Já jsem Jan Kaliba.
6: A já jsem Jana Ciglerová a tohle je náš nový podcast. Pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
1: Budeme se dnes bavit hodně o podpoře Donalda Trumpa, která vůbec poprvé klesla pod 30%, bylo to v zářijovém průzkumu od American Research Group. To je taková symbolická, psychologická hranice, řekněme, těch 30%. Další průzkumy a i takové ty průměry průzkumu ukazují čísla nad 30%, kolem 35% je teď ten průměr. Každopádně i mezi republikány Trumpova podpora znatelně klesá, celkově se blíží historickým minimum a zásadní volby do kongresu, ty jsou přitom už za měsíc a něco. A tak vám dnes chceme i přímo z terénu ukázat, kdo jsou ti Američani, kteří tvoří jádro trumpovské koalice a dál stojí za prezidentem a jim vedenou republikánskou stranou, jak tihle lidé přemýšlejí, ale také budeme mluvit o tom, proč se část té Trumpovy koalice začala rozpadat a kdo ji vlastně opouští. Ta Trumpova čísla, Jano, o kterých jsme tady mluvili, tak to úplně neodpovídá zlatému věku Ameriky, jak sám Donald Trump představil vlastně to své druhé prezidentské období. A my máme vlastně i nějaké historické srovnání toho, jak na tom byli v podobném období svého prezidentství Trumpovi předchůdci a opravdu je nejníž ze všech.
6: Nejmíň ze všech, kromě Richarda Nixona, ten byl v té době těsně před rezignací a ten je jediný prezident v americké historii, který měl ještě nižší popularitu.
1: Když to srovnáme s tou bližší historií, řekněme, tak nejobvyklejší číslo pro prezidenty v tomto období, tedy ve druhém roce před midterms, před těmi kongresovými volbami, je plus minus třeba 45% podpory. Obama dvakrát, anebo první období Clintona i Reagana, to jsou čísla kolem plus minus 45%. No a pak je tu Joe Biden, ten měl kolem 37%.
6: 37%. A pamatuješ se na ten moment, kdy se to Joe Bidenovi sešuplo na těch 37% a vlastně se to nikdy nevrátilo?
1: Tam se to dá identifikovat, vlastně to byl ten Afghánistán, ten velmi zběsilý únik stažení vojáků amerických celé té mise z Afghánistánu, což vlastně naplánoval už předtím Donald Trump. The last American military plane left from Kabul's airport at 3:29 p.m. Eastern time. Criticism is growing over US troops' chaotic exit from Afghanistan. We are blaming the Biden administration 100%. Ta realizace Bidenova byla taky taková, že na to veřejnost reagovala velmi negativně, bylo to velmi chaotické a tam i v těch křivkách potom té popularity je dodnes vidět ten sešup, to bylo to první léto Bidenova prezidentství. Máme, Jano, vlastně nějaký takový moment u Donalda Trumpa, nebo je to spíš kontinuální pokles?
6: Tam se nedá říct, že by to byl jeden takhle konkrétní moment, po kterým by se to už nikdy nevrátilo. Donald Trump nastupoval s poměrně vysokou popularitou, byla s ním spojená určitá očekávání, dokonce měl i kladná očekávání od části lidí, která ho nevolila. Byla vidět tam ochota Američanů, sice jsme tě nevolili, ale jestli se ti to povede, budeme ti fandit nebo fandíme ti, protože jsi náš prezident. Donald Trump už nikdy neměl tak vysokou popularitu, ta jeho popularita klesá od toho prvního dne, co vlastně nastoupil do funkce a zároveň stoupá do procento lidí, kteří nesouhlasí s jeho výkonem ve funkci. Potkali se tyhle ty dvě linie někdy kolem 10. března, velmi záhy po jeho nástupu měsíc a půl, dejme tomu, po nástupu do funkce, ale výraznější takový sešup a vlastně potom už dál jenom to pokračuje v této tendenci kontinuálně až dodnes byly tarify zavedení cel 2. dubna v loni v roce 2025. In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. Tehdy si vlastně proti sobě poštval takovou první část, nebo rozezlil první část těch voličů a to byli lidé, kterým šlo právě o tu ekonomiku, o ten biznis, kteří věřili tomu, že on se umí dobře ekonomicky rozhodovat. Tarify a cla ve výsledku vždycky zaplatí ti koncoví spotřebitelé. Byť se to prezident i Bílý dům snažil prezentovat jinak, tak na konci už to vlastně bylo znát, že ty ceny vzrostly spotřebitelské právě kvůli tomu, že Trumpova administrativa nasadila tarify.
1: Tím se dostáváme k té zásadní otázce, čím to je, protože připomeňme, že i tedy oproti svému prvnímu období je na tom s podporou a popularitou Donald Trump níž, tam to měl v tomto čase kolem 40%, ale je to tedy jenom touhle ekonomickou situací, těmi cly.
6: To zavedení cel byl takový první moment, ale další moment určitě jsou zátahy ICE, těch imigračních agentů vůči migrantům. Část jeho voličů to nadále podporuje a podporuje to dodnes, ale tím si zase rozezlil určitou část voličů. Zase jsem s nimi mluvila, kteří jej volili, kteří mají jihoamerický původ, přišli do té země čerstvě odjinud. To jsou lidé, kterým se ne všem samozřejmě, ale velké části se nelíbí, jakou agresí se imigrační agenti pustili do lovení migrantů a jejich deportace. Slyším argumenty lidí, kteří mi říkají, my jsme viděli nebo my jsme mu věřili, že chce vyhostit ty kriminálníky, ty zločince, ale tady vyhazuje abuelas, což je španělské babičky a chůvy a to se nám určitě nelíbí. Další takovou část svých voličů, oni přišel kvůli Epsteinovým složkám. To je kauza, u které si spousta lidí slibovala, že on to konečně odhalí a on ukáže a poukáže. Mysleli si, že většina z těch lidí budou ti demokraté, protože tak jim to vlastně Trumpovi spolupracovníci prezentovali. Nebylo to tak. Takovou viditelnou byla poslankyně republikánská Marjorie Taylor Greene. Ta přímo otevřeně říká, toto byl moment, kdy my dva jsme se rozešli a bylo jen málo horlivějších podpůrkyň obdivovatelek a podporovatelek, než byla Marjorie Taylor Greene. A poslední, a to je velká část důvodů, proč ztrácí popularitu, a to je válka proti Íránu. To je něco, s čím lidé nesouhlasí, s čím nesouhlasí většina americké společnosti, s čím on sliboval, že nebude válečný prezident, že bude pravý opak, že bude uklidňovat ty konflikty.
1: Na tom se vlastně štěpí i ta jeho koalice, dá se říct. Já jsem mluvil před těmi prezidentskými volbami s lidmi, kteří říkali, právě já budu volit Donalda Trumpa, protože on nepovedl vede žádné zbytečné války, byli to ti jeho jádroví voliči, takže spolu s těmi Epsteinovými soubory tyhle dvě věci možná můžeme označit za velmi zásadní právě i proto tvrdé jádro Trumpových voličů.
6: A navíc nás ten Irán vrací zpátky k té ekonomice, což byl ten začátek jeho klesající popularity a to proto, že v důsledku těch útoků Irán zablokoval Hormuzský průliv, stoupla cena ropy a cena benzínu pro Američany je klíčová, protože oni jezdí daleko více než my, takže daleko častěji jsou na těch pumpách a daleko častěji vidí, jak roste ta cena, která od té doby je vyšší o 50%.
1: Ale samozřejmě tady máme to tvrdé jádro Trumpových voličů, které je menšinové v celé společnosti, ale v republikánské straně je většinové už velmi solidně nějaký čas a je stále stabilní, ale možná můžeme teď mluvit i o tom, že se i to začíná teď v téhle situaci drolit.
6: I to se začíná drolit a ukazují to studie nebo mnohé výzkumy. Jednu z nich bych zmínila analýzu Hudsonova institutu. To jeho jádro, ta koalice, se začíná trhat hlavně kvůli cenám, kvůli zahraniční politice a také migraci. Víš dobře, že názorově se od něj oddělují i veřejné osobnosti, kterého dříve velmi silně hlasitě podporovali Laura Loomer, Tucker Carlson, moderátor bývalý Fox News. Jsou to zkrátka lidé, kteří jsou nespokojení s ekonomickou situací a nebo že se jim nelíbí některé z těch jeho kroků. A je potřeba říct, že ne vždycky ty známé osobnosti někdy jsou dříve před tím trendem mezi těmi voliči a někdy právě následují ten trend, že cítí, že ti voliči se od něj začínají odvracet, takže je otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, ale každopádně to ukazuje, že Donald Trump má takovou schopnost být takovým lepidlem pro poměrně nesourodé názorové skupiny pravicového nebo konzervativního voličstva a je otázkou, co se vlastně s těmito lidmi stane. Někteří jsou protižidovští, někteří jsou protimuslimští, někteří jsou pro sociální podporu, někteří jsou proti sociální podpoře. Je otázkou, co se stane, až toto lepidlo, ten Donald Trump vlastně nebude tím hlavním lídrem republikánské strany.
1: No, u Tuckera Carlsona je to obzvlášť zajímavé, to je opravdu člověk s velkým vlivem, bývalý moderátor Fox News a teď má svůj vlastní podcast a ten je tvrdě proti třeba válce s Iránem a má velké trumpovské publikum, ale teď Trumpa vlastně otevřeně kritizuje.
7: Trump has been disloyal to the United States. Totally disloyal to the United States. He cheated on the United States with a foreign power.
6: Otevřeně kritizuje a dokonce se omlouvá za to, že ho volil. Jeho rozhovory z poslední doby jsou vyloženě sebekající a říká, já jsem chtěl něco změnit, já jsem chtěl mu rozmluvit válku proti Iránu a naivně jsem si myslel, že se mi to může podařit, ale nepodařilo.
1: No ale já se chci zeptat, ty jsi doteď žila na Floridě, obklopená mnoha Hispánci a určitě mnoha Trumpovými voliči a už jsme to zmiňovali, tu situaci s imigrací, se zásahy ICE, jak podle tebe tohle taky pomáhá vlastně drolit tu Trumpovou koalici, protože řekněme, že ta hispánská nesourodá, americká hispánská komunita, obrovská, pomohla v roce 2024 podle čísel, která máme Trumpovi do Bílého domu, oni se k Trumpovi ve velkých číslech Hispánci přiklonili, tak jak moc teď styl, kterým teď vede ty zátahy toho úřadu pro imigraci ICE, tak jakým způsobem se od něj případně i odklánějí tito lidé?
6: Samozřejmě nejsou to všichni, ale já jsem žila ve velmi silně republikánské části Floridy a kolem mě byli zejména jihoameričané a zejména lidé latinoamerického původu a zejména republikáni. A byl to takový vějíř různě intenzivních republikánů. A to, co si všímám u těch, co se od něj odvrátili, tak bylo vždycky to společné téma těmto lidem, protože oni spadali do té vyšší příjmové kategorie, tak byla imigrace v tomto případě. Nelíbilo se jim, jak zachází s jejich bratranci, kamarády, sousedy a byť třeba nikdo z nich, co si tak vybavuju, nebyl ochotný ještě přeběhnout na druhou stranu a hned jít volit nějakého demokrata nebo demokratku, tak rozhodně byli už poměrně smíření s tím, že otevřeně formulovali to, že je Donald Trump zklamal. Jeden můj takový známý, dobrý, opravdu člověk, který nosil i takovou tu žlutou paruku na hlavě, tak jak má moc rád Donalda Trumpa. Jo.
1: Jsem se neviděl.
6: Já ti to ukážu. On mi pak jednou taky na tu hlavu dal, tak máme takovou veselou fotku spolu. Tak to je člověk, který říkal, že jej strašně mrzí to, jak se jeho administrativa chová k migrantům a k imigrantům a k Latinos. Říká, já nemůžu jít ani s kamarádama ven, oni už se bojí jít i do baru, oni se bojí prostě vycházet na ulici, aby někdo nesebral.
1: No ale na druhou stranu spousta i právě Hispánců s Donaldem Trumpem neochvějně zůstává, o tom jsem se teda zase přesvědčil já při nedávné návštěvě Spojených států. Potkal jsem, pamatuju si, u Los Angeles takovou republikánskou komunitu na jedné akci a potkal jsem tam i republikána oddaného Trumpovi, jmenoval se Jesus Henao, byl to původem Kolumbiec, respektive on už se narodil ve Spojených státech, rodiče přišli z Kolumbie.
8: I was born here, my parents migrated from Colombia, they came here legally. My wife, I brought her from Colombia, so...
1: Říkal mi třeba i to, že jeho manželka, která je taky kolumbijského původu, tak se snažil do země dostat svou tchýni.
6: Chain migration, řetězová migrace.
1: Naznačoval, že on to má opravdu vydřené, že to udělal legálně a že pokud to takhle bude dělat každý, takže to bude v pořádku i pro Trumpovu administrativu, což víme, že zkrátka tak není, protože jsou případy třeba haitské komunity, která přišla jako uprchlická do země legálně podle nastavených pravidel a teď Trumpova administrativa pro tisíce a desetitisíce těchto lidí najednou ten status zrušila a oni jsou tam najednou nelegálně, byť se všichni snažili to udělat tou legální cestou, ale všímám si, že to je častý argument trumpovských příznivců, že oni i s touhletou tvrdou imigrační, protiimigrační linkou souhlasí, protože když to lidé budou dělat legálně, tak Amerika může zůstat tím domovem imigrantů, což ale se úplně nekryje teď s tou realitou.
6: Tak Donaldu Trumpovi a jeho administrativě se podařilo to, co si vytyčil, to znamená znepřístupnit Spojené státy. Ta migrace prakticky klesla na nějaká mizivá čísla od té doby, co on se vrátil do Bílého domu, ale platí ten argument, že ti lidé, kteří si prošli tím těžkým vstupem do Spojených států a obtížným, tak říkají, proč já jsem to měl mít těžké a vy to máte mít lehké.
1: Můžeme možná udělat jenom takový rychlý průlet, jací lidé ještě jsou v tom tvrdém jádru Trumpových příznivců. Určitě tam bude hodně takových tradičních republikánských voličů, kteří zkrátka stále pokračují, protože demokraty by nikdy nevolili a stále pro ně nebyla překročena nějaká červená linie. Jsou to třeba i takzvaní single issue voliči, že jim jde hodně o jedno téma nebo několik málo témat, jako jsou třeba interrupce a jsou třeba proti přístupu k interrupcím a tohle Donald Trump vědí, že prostě jim zajistí, jsou mu vděční, kolik soudců takto smýšlejících donominoval během prvního období do nejvyššího soudu. Jsou to určitě lidé v tom tvrdém jádru, kteří jsou proti elitám a establishmentu. Donalda Trumpa za jeho součást nepovažují a stále věří, že on je ten, který dokáže ten systém, který začali oni z nějakého důvodu nesnášet, nenávidět, takže on ho zkrátka dokáže naprosto vykolejit a stvoří něco jiného, nového. Možná by nás překvapilo, kolik lidí opravdu chce v Americe vládu tvrdé ruky, opravdu něco jako diktátora. Setkával jsem se s takovými třeba kolem útoku na Kapitol, těch manifestací tam ve Washingtonu bylo více a pamatuju si dodnes na jednoho člověka z Pensylvánie, který tam přijel v takovém kostýmu George Washingtona a opravdu říkal takové věci typu tak a doufám, že Donald Trump se udrží u té moci a potom to udělá po svém. DHS, FBI, IRS, CIA, all those leaders need to be removed. Vlastně to, co se děje do velké míry teď s odstupem během toho druhého období a vyhází prostě z každého úřadu, z každého ministerstva desítky nejvýše postavených lidí a dosadí si tam své loajální.

0: permanent education. Vlastně se to teď začalo opravdu dít, ale velkou roli budou hrát určitě i dezinformace, se kterými Donald Trump pracuje, ať už se to týká voleb v roce 2020, ať už se to týká covidu i dalších témat. A vzpomínáš si na ten náš společný rozhovor, který jsme vedli ve Filadelfii?
1: Rachel a Bill.
0: Byli to Rachel a Bill a vím, že jsme se jich potom ptali na to, jestli jsou tedy spokojení se situací v zemi, protože mnoho lidí protestuje, jsou ty No Kings protesty proti Donaldu Trumpovi. Oni byli z Ohia.
1: Přijeli do Filadelfie, aby se zúčastnili těch oslav 250. výročí nezávislosti. My jsme se s nimi začali bavit, pokládali jsme jim otázky a dlouho jsme nevěděli, kam se vlastně ideologicky řadí, viď? Protože oni...
0: Bylo to takové nečitelné.
1: Bylo to nečitelné a vlastně říkali, my jsme tady, my nesouhlasíme s tím, že nám někteří lidé chtějí sebrat tu zemi a věříme to, že ti čtyři zakládající otcové, že to mysleli správně a teď se to někteří lidé nově snaží dezinterpretovat a to pořád vlastně by šlo aplikovat na obě strany, ale poznala jsem, kam ideově patří ve chvíli, kdy se začalo mluvit o covidu. To jsem pochopila, že to je pro ně vlastně takový ten moment, kdy možná mohli být nějaký neutrální nebo tak, ale absolutně se to v nich zlomilo. You want to look at tyranny, you think about what happened during COVID. That's when the people really lost their freedoms and powers, is when they were told that they couldn't go inside a building unless they injected themselves with some was something we didn't really even know what was in it and actually didn't even work for the purpose that it said it was supposed to. Ta opatření, která vlastně ve Spojených státech nebyla rozhodně tak silná jako třeba tady v Česku, tak pro mě to bylo... A ještě která zaváděl Donald Trump, protože
0: ano,
1: covid vlastně začal...
0: Donald Trump uzavřel zemi vlastně.
1: Uzavřel zemi, i pro mě.
0: Ale pro ně to bylo hodně traumatizující zjevně a pracují do dneška evidentně s mnoha konspiračními teoriemi kolem toho. To tež vlastně platilo, jsme se pak dostali i k těm volbám v roce 2020. Tvrdili, že prostě se najednou objevilo 20 milionů hlasů, aby ukradli vítězství Donaldu Trumpovi a potom v dalších volbách, že se zase těch 20 milionů hlasů vypařilo, přitom nic takového se tam nestalo. There were 20 million less votes in those elections for some reason the average throughout the years go look it up and for some reason in 2020 all of a sudden we had 20 million more votes than we've ever had guess what happened in 2024 it went back down to normal 20 so where did those 20 million votes come from. Když jsem se ptal na ty No Kings protesty, jestli třeba ti lidé nemají nějaké validní argumenty, kteří chodí protestovat proti administrativě Donalda Trumpa s tím, že táhne Spojené státy směrem k autoritářství, tak oni hned právě přišli s tím covidem a že prvky tyranie to pro ně mělo za covidu, měli to spojené s Bidenem, ne s tou první fází za Donalda Trumpa a vlastně hned odváděli, vůbec neodpovídali na tu původní otázku, takže vlastně se ukazovalo, že vůbec nemají vůli a ochotu nějak kriticky uvažovat o Donaldu Trumpovi a jeho prezidentství, tak jako jejich spoluobčané, kteří chodí protestovat. A bylo na tom hezky vidět, jak Donald Trump umí s tímhletím smýšlením svých příznivců pracovat, protože pokud mu uvěří jednu takovou věc, už je pro ně pak asi o to složitější tu důvěru vloženou do Donalda Trumpa a tu vášeň vloženou do té jeho podpory vlastně celou popřít a odklonit se od něj.
1: To mimochodem teda i teď popisuje takovou moc zajímavá studie, která byla zveřejněna v Journal of Social and Political Psychology. Ta popisuje, že spousta voličů už do podpory Donalda Trumpa investovala tolik identity, tolik emocí, že teď přiznat si omyl by znamenalo vlastně přiznat si vlastní selhání.
0: Ale ještě na úplně poslední věc se chci zeptat, nebo ji sem vnést. Pokud nepovládne tedy nakonec Donald Trump ve třetím období navzdory ústavě sám a bude někomu předávat tu štafetu v republikánské straně, kterou si naprosto podmanil, tak dokáže tuhle komunitu, to své tvrdé jádro těch příznivců, kteří za ním stále jdou, dokáže tohle někomu předat podle tebe?
1: Já slyším stále dvě jména, spíše severněji slyším J.D. Vance a spíše jižní lidé Latino stojí za Markem Rubiem.
0: To je samozřejmě ještě vzdálenější budoucnost, klíčové pro to, jak bude moct Donald Trump vládnout v těch svých zbývajících 2 letech tohoto mandátu, tak to určí do velké míry ty kongresové volby. Volební den se nám už blíží, bude 3. listopadu. A já jsem si tedy všiml, že v rámci kampaně Donald Trump osobně vyráží teď na meeting na místa, jako je třeba Oklahoma, kde má stále drtivou podporu, tak jsem si říkal, co je tohle za taktiku. Vypadá to, že buď chce radši tam, kde ho prostě mají rádi, a nebo že jeho republikánští kandidáti v těch v úzovkách nerozhodných obvodech radši prostě nezvou, vzhledem k tomu, jaká je teď ve Spojených státech atmosféra.
1: No, nezvou ho tam, protože on by je stáhl dolů. I nevím, jestli se zaznamenal na jižní Floridě velké pozdvižení z toho, že jeho zavilá podporovatelka Elvira Maria Salazar, republikánka, vystoupila, natočila video a řekla: vaše imigrační tažení jste přehnali, to too much. Naši lidé, kteří tě volili, a naši lidé, díky jejíž hlasům, a myslela tím latino hlasům, si byl zvolen prezidentem, to, co teď děláš, považují za zradu. A jestli takovouhle reakci on má od republikánských kandidátů, tak chápu, že jede do bezpečné Oklahomy, kde se mu tohle zatím, aspoň teda mimo velká města, nemůže stát.
0: My to budeme určitě sledovat, celou tu předvolební kampaň, ty mítinky, Jana Cíglerová přímo v terénu, určitě ji sledujte v dennodenním zpravodajství Českého rozhlasu, a za týden se můžete těšit také na náš bonus k tomuto dílu našeho podcastu Přes Atlantik. Řekneme vám některé zajímavé historky z natáčení s Trumpovými příznivci. A za 2 týdny tu bude nová epizoda, kde se dozvíte mimo jiné to, z čeho mají Američané z obou táborů konkrétní obavy během těch letošních voleb.
1: Takže epizoda za 2 týdny, bonus za týden, každý týden, každou středu od nás něco. Těšíme se na příště a sledujte naše sociální sítě. Já i Honza jsme na Instagramu, na Facebooku, na síti X, Jana Cigler anebo Jan Kaliba. Tak zase za týden.
2: Je 11:30. Český rozhlas Plus. Zprávy. Sněmovna ráno obnovila jednání o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Včerejší debata trvala 7 hodin a zatím v ní vystupovali hlavně představitelé koalice. Dnes jako první promluvil předseda klubu SPD Radim Fiala. Podle něj vláda plní svůj program a opoziční žádost o vyslovení nedůvěry označil za předvolební akci a další formu obstrukcí. Opozice schůzi vyvolala kvůli návrhu státního rozpočtu, podle ní nevyřešenému údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a postupu vlády vůči některým institucím. K vyslovení nedůvěry je potřeba nejméně 101 hlasů, opozice jich má 92. Spojené státy a jejich koaliční partneři dnes oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku, informoval o tom Pentagon. Po 12 letech tak skončil boj proti teroristické organizaci Islámský stát, která ovládala rozsáhlá území v Iráku. Stažení amerických vojáků vychází z dohody, kterou Bagdád s Washingtonem uzavřeli v roce 2024. I když má odchod amerických vojsk z Iráku v zemi širokou podporu, část Iráčanů považuje stažení za předčasné. A podle iráckých bezpečnostních expertů to v zemi může posílit vliv Iránu a zároveň umožnit návrat odpůrců Spojených států. Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí letošního roku zrostla o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Na konci srpna přitom statistici předpovídali o 0,1% rychlejší růst. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o 0,2% a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3%. Domácnostem rostly mezi dubnem a červnem příjmy, ale i spotřeba. Pardubičtí policisté intenzivně pátrají po muži, který měl dnes při konfliktu s jiným mužem na poliklinice Kolf vystřelit pravděpodobně z plynové pistole a z místa následně utéct. Při incidentu se nikomu nic nestalo. Policie o tom informovala na síti X. Poliklinika dál funguje bez omezení. V Moldavsku explodoval cizí bezpilotní letoun s odvoláním na tamní ministerstvo obrany. O tom informovala moldavská veřejnoprávní stanice Moldova 1. Podle té se dron do vzdušného prostoru země dostal ráno při ruských masivních útocích na Ukrajinu. Havaroval a vybuchl nedaleko Kišiněva. Kyjeva v okrese Amenjinoj. Úřady nehlásí žádné oběti. Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru popojíždí půlhodinová kolona. Pokračuje až na 24. a půltý kilometr, tam překáží v omezení porouchané auto. Na D5 z Plzně, z Prahy do Plzně od sjezdu na Žebrák čekejte kolonu. Pomaleji se jede na 34. kilometr, tam se srazila dvě auta, zdržení je přes 10 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové se na 54. a půltém kilometru srazila dvě auta. V dopravním omezení blokují levý pruh a je tam kilometrová kolona. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview Plus Petra Viziny.
3: Italská premiérka Giorgia Meloniová při návštěvě Prahy řekla, že podpoří revizi systému emisních povolenek a také úsilí o dostatek financí pro společnou zemědělskou politiku i pro takzvanou kohezi, která vyrovnává rozdíly mezi slabšími a silnějšími regiony Evropské unie. V čem se zájmy Itálie shodují se zájmy Česka? Sází Andrej Babiš na italskou kartu na místo hledání shody s Německem nebo s Francií? Začíná středeční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
4: Interview Plus.
3: Hostem interview je odborník na politiku Evropské unie, komentátor Hospodářských novin a taky spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Český premiér včera mluvil o významném milníku ve vztazích. Neříká se to po každé takovéhle schůzce?
5: Naprosto, úplně po každé, i po té nejbezvýznamnější. Tím nechci říct, že tohle byla bezvýznamná schůzka, určitě ne. Ono, v Evropské unii to funguje následujícím způsobem. Každá země má takový vliv za A, jak silné má argumenty, a za B, kolik spojenců dokáže přesvědčit a jakoby stáhnout je na svou stranu. Ani Němci s Francouzi, když jsou sami, nemají většinu prostě. Takže každý potřebuje spojence. No a buď český premiér nebo český prezident v Římě, nebo italský prezident nebo italská premiérka v Praze za posledních několik let byli několikrát, a to samozřejmě Česko není tou největší a nejvýznamnější zemí Evropské unie, takže to určitě svědčí o nějakém prohlubování vzájemných vazeb, a to prohlubování je dáno docela relativně společnými názory na řadu těch nejdůležitějších otázek dnešní Evropy.
3: Když mluvíte o těch otázkách a o tom, co bylo významnou agendou té včerejší schůzky, tak co byste řekl, že bylo opravdu podstatné?
5: Asi několik věcí. Migrace, respektive jakoby snaha dále přitvrdit přístup k nelegální migraci, tak se to dá si nazvat. Na tom se dnes napříč Evropskou unii s pár výjimkami shodnou prakticky všechny státy Evropské unie. Ta doba je úplně jinde, než byla před 10 lety. Pak energetika, to je ten zmíněný systém emisních povolenek, kdy vlastně Česko a Itálie, můžeme říct, dojíždějí na svou nečinnost v minulosti, kdy Itálie ani Česko nebudovali buď obnovitelné zdroje energie nebo třeba jádro, protože tyhle zdroje zlevňují energie, co energie prodražuje, je přílišná závislost na zemním plynu. A tu má jak Itálie, kde to je absurdní, když porovnáme Itálii se Španělskem. Španělsko tam taky samozřejmě svítí slunce, má obrovský podíl obnovitelných zdrojů, proto má výrazně levnější elektřinu než Itálie. Itálie má zemní plyn hodně z Afriky, z Iránu taky, z prostředí Perského zálivu, na to teď doplácí. No a víme, že my Češi jsme v minulých letech stavěli jádro jenom pusou, jenom jsme o tom mluvili a v praxi nedělali nic, takže naše skladba, řekněme, energetického mixu způsobuje drahé energie a obě země se s tím teď snaží něco dělat. To je další věc, která zbližují taky některé postoje k tomu, jak by měl vypadat příští společný evropský rozpočet. To je ta koheze, to je to zemědělství, jak se zmiňoval na začátku. O tom se vyjednává vlastně právě v těchto dnech v Evropě.
3: Řekněte mi, když začneme tou revizí systému povolenek ETS 1, Itálie s Českem ji chtějí prosadit. Vztahuje se na průmysl, chtějí, aby byl transparentnější ten systém. V čem ta revize má spočívat? V čem má být transparentnější? A s kterými dalšími zeměmi by Itálie a Česko mohly tuhle revizi prosadit?
5: Ono je to hodně komplikovaná záležitost a ta komplikovanost je ještě zvyšována, řekl bych, neúplně vždy srozumitelnými hlasy, které přicházejí z Prahy konkrétně.
6: Proto vás tady máme.
5: Děkuji. Například, když se člověk podívá do návrhu státního rozpočtu České republiky na příští rok, tak ten návrh počítá se zvýšením příjmů z emisních povolenek. To znamená ETS 1. To znamená, že by průmysl, energetické firmy platili víc. Odváděli víc na emisních povolenkách. A zároveň premiér Andrej Babiš říká, že by ten systém měl být buď zrušen, pozastaven nebo zastropována jeho cena té povolenky, tak aby firmy platily míň. Tak to je v rozporu, počítá-li váš rozpočet s vyššími příjmy. Ten italský přístup je, řekl bych, srozumitelnější. Ten říká, protože Italové, jak jsem řekl, jsou velmi závislí na zemním plynu, tak oni říkají a emisní povolenka prodražuje cenu plynu. Třeba v případě Česka je to nějakých 20%, tak oni říkají, přestaňme promítat cenu povolenky do ceny elektrické energie, když to zjednoduším. Tak tam je to nějaká parciální snaha o reformu. Zároveň Evropská komise už v červenci předložila návrh té reformy. Ten návrh, když to zjednoduším, říká, že by mělo být povolenek na trhu víc a firmy by měly dostávat po delší dobu zdarma. To znamená, aby platili míň, aby prostě průmysl byl zatížen míň cenou emisní
6: povolenky. To by byla ta větší průhlednost, transparentnost?
5: A to je něco, co navrhla Evropská komise a teď členské státy o tom jednají. Samozřejmě suma sumárum, když se bavíte s českými diplomaty, tak vám řeknou, jo, to je plus minus pro nás výhodné, to jde správným směrem, ale v těch politických jednáních vždycky musíte žádat víc, abyste se pak protli někde na půlce na tom kompromisu.
6: Se chtěl zeptat, jde o průnik zájmů mezi Itálií a Českem v emisních povolenkách?
5: Určitě se dá říct, že v posledních letech je ten průnik větší a větší. Řekl bych, že v průměru se státy Evropské unie přibližují tomu českému, řekněme skeptičtějšímu postoji k rychlé dekarbonizaci. Česko ho mělo vždycky skeptičtější, ať byla u moci ta či ona vláda, naopak řada jiných zemí Evropské unie, včetně Itálie, to nahlížela jakoby, řekněme, optimističtěji, že je možná rychlá a přitom levná dekarbonizace, tak to víme, to prostě potvrzuje praxe, že tomu tak není, že ta dekarbonizace může být nutná, jasně, ale má prostě náklady, to je evidentní a teď řekl bych, že ten skeptičtější český postoj je víc a víc v mainstreamu.
6: Dál jste zmínil jako důležité téma té schůzky migrační politiku. Meloniová připomněla, že Evropská unie nemůže řešit problémy s ilegální migrací tak, že jedna členská země bude přenášet odpovědnost na ostatní, což je ale přístup, který někteří členové české vládní koalice požadují. Tak v čem je tedy italská a česká pozice k migraci společná? Nebo zase je to ten průnik nějakých?
5: No to byla, řekl bych, velmi zajímavá. Kdo trochu sleduje dění, tak se musel jako pousmát, když na té tiskové pousmál jsem se. No, i jako vlnovku bych si udělal, abych citoval klasika. A pozdvihl jsem obočí samozřejmě, když teda Giorgia Meloniová a Andrej Babiš vedle sebe stáli na té tiskové konferenci a Meloniová říkala, jak se v posledních letech v Evropě udělalo hodně v boji s tou nelegální migrací a dobrým směrem. Mluvila samozřejmě o migračním paktu, o tom migračním paktu, o kterém Andrej Babiš před volbami lživě tvrdil, že to je pozvánka pro miliony migrantů do Evropy a jeho vláda první den svého působení ve funkci přijala tu deklaraci, že odmítne migrační pakt a zároveň, když se ale podíváte, že migrační pakt je prostě soubor zákonů, když se podíváte na to, jak ho Česko implementuje do praxe, což dělá tato vláda, tak je šampionem v implementaci. Takže to, co je jako zlovolnou pozvánkou milionů migrantů a co my odmítneme, tak jsme ve skutečnosti přetavili do našeho právního řádu jako země nejlépe ze všech zemí Evropské unie, protože samozřejmě Andrej Babiš dobře ví, že ta jeho předvolební rétorika byla vylhaná. No, nicméně, když to vemu jako zvětší z helikoptérového pohledu, abych tak řekl, tak ten migrační pakt znamená přitvrzení prostě migrační politiky, výrazně omezuje práva těch příchozích žadatelů o azyl a v Evropě se zároveň ale vyjednává o jeho dalším přitvrzení a v tom se Itálie a Česko naprosto shodují.
6: No ale jestli se nepletu, tak z toho, jak vás sleduju, tak vy jste vlastně patřil k těm, kdo upozorňovali, že Meloniová jako premiérka tu antiimigrační retoriku zmírnila a v praxi Itálie k migrantům dokonce o něco vstřícnější než za předchozí vlád. Tak není to v kontrastu s retorikou třeba české vládní SPD?
5: Naprosto. Georgia Meloniová, když byla v opozici, tak měla takovou tu velmi vyhrocenou antimigrační rétoriku, že italské válečné loďstvo bude nasazeno ve Středozemním moři, aby jako potápělo lodě s plujícími migranty a udělalo tam námořní blokádu. Samozřejmě nic z toho neudělala, když se stala premiérkou, ale ona velmi odlišuje jakoby nelegální a legální migraci. Italská ekonomika, stejně jako česká, trpí nedostatkem pracovní síly. Jako obecně samozřejmě to je problém řady evropských zemí a od té doby, co je Meloniová ve funkci, to znamená od podzimu 2022, Itálie zmnohanásobila počet pracovních povolení pro lidi ze třetích zemí mimo EU. Nebavím se o Ukrajincích, to jsou většinou lidi ze severní Afriky nebo z jihovýchodní Asie. Takové to, co by popudilo Tomia Okamuru, kdyby tyto lidi viděl někde na ulici, tak od podzimu 22 jich do Itálie na pozvání, když použiju tohle, tenhle termín Georgi Meloniové, přišlo 450 tisíc. Ale zároveň velmi se snaží omezit třeba působení neziskových organizací, jako jsou třeba Lékaři bez hranic, které mají lodě ve Středozemním moři, jakoby hlídkují a pokud vidí nějakou bárku s uprchlíky, tak jako se jim snaží pomoci, tak je všemožně jakoby znemožňuje působení, protože říká legální migrace, ano, to my potřebujeme.
6: Kde má stát větší možnost regulovat, tak, kdo
5: vybrat
6: přichází,
5: si, proč když přichází, řeknu, jaké si. Lidi potřebujeme. Byť jsou to lidi často ze stejných států, odkud přicházejí i ti nelegální migranti, ale je to úplně jiná rétorika, než je ta česká, kde ta česká rétorika je prostě neprojdou nikdo, jo? I když samozřejmě firmy říkají něco jiného.
6: Nejsou to dva příklady rétoriky pro domácí publikum, která potom v tom evropském kontextu je ale jiná. Jinak se mluví do Bruselu, jinak se mluví domů k voličům.
5: Myslíte v případě Česka?
6: Myslím i v případě Česka, jestli si nejsou podobní.
5: A tak ten migrační pakt je toho samozřejmě dobrým příkladem, že ale to je obecným neduhem českých politiků, že něco jiného říkají v Bruselu, něco jiného říkají ke svým voličům. Nejsou v tom výjimeční. Teď bych mohl citovat třeba nedávné příklady z Německa, kdy německý kancléř Friedrich Merz dělá totéž, ale v tom českém kontextu je to opravdu extrém.
6: Řekněte mi ještě k tomu včerejšímu jednání. Evropská komise stále pochybuje, že Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmu. Neprojevuje se to při setkávání se špičkami evropské politiky jako svého druhu handicap?
5: Já vím, že třeba česká opozice nebo někteří komentátoři tohle často zmiňují a tvrdí, že to jako oslabuje Andreje Babiše, ale já jsem přesvědčen, že to není pravda, že to bychom k němu byli nefér, kdybychom to takhle tvrdili. Vycházím ze své teda pětileté zkušenosti zpravodaje Českého rozhlasu v Bruselu, kde to funguje tak, že ostatní lídři na vás prostě pohlížejí jako na legitimního člena klubu. Jestliže jste jeden z nich, premiér ve většině zemí nebo v některých zemích prezident, zastupuje zemi na té Evropské radě, na summitech lídrů členských zemí Unie, dokud jste legitimně zvolený lídr svojí země, to Andrej
6: Babiš prostě... se neprokáže.
5: Přesně tak. Opak. Pokud byste tady sfalšoval volby a přijel do Bruselu, tak vás, na vás samozřejmě budou koukat jinak. Ale dokud jako tady občani si vás zvolili, tak ostatní státníci neskoumají, co jako je vaše pozadí. Že to vědí, samozřejmě, že to vědí, ale mohl bych tady říct úsměvnou historku, když se Andrej Babiš, jak jsou informovaní evropští lídři sami o sobě, když se Andrej Babiš, když byl poprvé zvolen českým premiérem v roce 2017, setkal s Angelou Merkelovou, jel do Berlína a ona mu říká, k Andreji, tak gratuluju, budeš muset asi změnit jméno svojí strany. A on na ní kouká, jako říkal mi člověk, který u toho byl, proč? No tak ano, Aliance nespokojených občanů, tak teď, když jsi premiér, tak už přece to bude kvetoucí krajina, to Česko ne. Tak to on, Andrej Babiše, znám tím, že nechápe moc ironický humor, takže se úplně nesmál, ale chci tím jenom ilustrovat, že ta informovanost tam samozřejmě je, ale absolutně ho to neoslabuje v jednání.
6: Hostem Interview Plus je komentátor Hospodářských novin a spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
6: Ještě jsme nezmínili další téma, o kterém se včera v Praze mluvilo, a to je bezpečnost. Italská premiérka by svými včerejšími slovy vzhledem ke konfliktům na Ukrajině nebo na Blízkém východě stála o silnější Evropskou unii. Vidíte tady nějakou schodu s Babišovou vládou? Není to znovu v kontrastu s retorikou třeba české vládní SPD?
5: To jsme zase u toho zmatku, který vychází z Prahy, kde i Andrej Babiš sám často v těch svých nedělních videích, co dává na sociální sítě, říká, jak Evropa je slabá, musí mít větší roli, musí to být ona, kdo bude jednat s Putinem o nějakém jako budoucnosti toho konfliktu a dalších stazích. Jako s tím se dá určitě souhlasit, ale tak co dělá česká vláda pro to, aby byla Evropa silnější?
6: Řekněte mi, jak si představuje Meloniová tu silnější EU? To už o tom mluvila, dá se to shrnout?
5: To se dá shrnout asi tak, že je to zase něco, na čem by se neshodla s českou vládou. Dlouhodobým cílem italské politiky, ať je italským premiérem kdokoliv, a o Giorgio Meloniové to platí taky, je to, aby Evropa měla jakoby větší společný rozpočet ve smyslu, aby vydávala společné dluhopisy. Jako má americká federace prostě federální bondy, federální státní dluh, aby ho měla i Evropská unie, a že by jí to umožňovalo dělat prostě mnohem víc na poli obrany a dalších, že evropský rozpočet, o kterém se často mluví, jakože se v Evropě hrozně přerozděluje, je nesmysl, evropský rozpočet má velikost zhruba 1% HDP EU, jo, naprosté minimum, makroekonomicky irrelevantní. No a to tvrzení je, pojďme věci společné evropské statky, se tomu říká, nevím, výdaje na obranu částečně, nebo podpora inovativních firm, věda, výzkum. Pojďme to financovat společně, prostě, protože to je vede k úsporám, jo, nedělá to 27 zemí na svých malých 27 písečcích a tak dál. Ovšem na tohle by byla potřeba jednomyslnost, na tom se většina, co pak většina, na tom se všechny státy EU neshodnou, možná ani většina, a EU by, a Česko by určitě nepatřilo k těm zemím, které by to podpořily. Potom Meloniová, když mluví o větší váze Evropy, tak to se dá, neříká to otevřeně, a dá se to asi dedukovat z jejich minulých kroků, tak by si to představovala tak, jako když onehdy byla u Donalda Trumpa ona, německý kancléř, francouzský prezident, předsedkyně Evropské komise, a ať tito, řekněme, lídři nejvýznamnějších zemí společně reprezentují Evropskou unii třeba na schůzkách s Vladimírem Putinem. Ale jako líbilo by se to třeba Polsku, kdyby tam nebylo? Určitě ne. Česku, tak u nás by to možná nikoho nezajímalo, protože my si tady žijeme v té kotlině a myslíme si, že jako vnější svět je něco, co na nás nebude mít dopady. Ale chci tím říct, že určitě by se objevilo víc a víc zájemců, kteří by taky chtěli u toho stolu sedět. Takže zase je to něco, co, na čem by se podle mě nutně s českou vládou neshodla.
6: Když zůstaneme u tématu evropské bezpečnosti, když říká Andrej Babiš, že postoj Meloniové vůči napadené Ukrajině je racionální. Co tě myslí?
5: No, to by mě taky zajímalo, protože vlastně Itálie, která je, nechci použít termín rusofilská, ale logicky vzhledem k úplně jiné geografické poloze, prostě pro Itálii Rusko není takovou potenciální hrozbou jako pro státy střední a východní Evropy. Obrovské kulturní vazby z minulosti v Itálii, hrozně mocná komunistická strana, za studené války spousta marxistických intelektuálů, Antonio Gramsci, když třeba kritizovali bolševiky, sovětské Slazu, to je jedno prostě, ale ta historická zkušenost italská je úplně jiná s Ruskem, řekněme, než ta česká. Zároveň, řečeno toto, zároveň dnes platí, že Itálie je větším podporovatelem Ukrajiny napadené Ruskem, než je Česko, protože sice minimálně, v minimální míře, ale stále ještě Itálie dodává zbraně Ukrajině. Itálie se podílí na té společné půjčce 90 miliard eur Ukrajině, kde Andrej Babiš, Slovensko a Maďarsko si vymohlo výjimku, že nebudeme podporovat Ukrajinu. Takže naprosto paradoxně a absurdně, stejně jako třeba Španělsko nebo Portugalsko, kterým by to taky mohlo být ukradené, když to přeženu, Itálie podporuje napadenou Ukrajinu víc než současné Česko. Takže jak to Andrej Babiš myslel s tím racionálním přístupem, pokud je podle něj racionální, tak bych čekal, že ten český uvede do souladu s tím italským. To asi se nechystá udělat.
6: Další téma bylo vyjednávání o víceletém finančním rámci EU na roky 28 až 34. Italská premiérka tady vidí prostor pro spolupráci s Českem. Jak čte tenhle ten výrok? Co to znamená prakticky?
5: Itálie je v takovém zvláštním postavení, asi se to dá přirovnat k francouzskému postavení, kdy ona je čistým plátcem do společného evropského rozpočtu, to znamená víc do něj platí, než z něj dostává, ale zároveň z některých kapitol toho rozpočtu čerpá hodně.
6: Například té koheze.
5: Přesně tak, protože jich Itálie je relativně zaostalý, přesně tak italské zemědělství taky logicky, tak všichni asi rádi konzumujeme jeho produkty, když je příležitost, je docela velké, takže zemědělství a ta takzvaná koheze, čili podpora chudších regionů, jsou pro Itálii významné kapitoly. V Evropské unii ovšem jakoby sílí hlasy, jdou z Německa, z Nizozemska, z Dánska, z Finska, Rakouska a tak dál, že máme omezit financování těchto takzvaných starých priorit, to je podpora chudším regionům a farmářům, a zaměřit se na podporu toho, co jako dnes rozhoduje o prosperitě, to je věda, výzkum, inovace nebo bezpečnost nebo snaha řešit migraci, že máme podporovat dominantně tyhle záležitosti. No a Česko a Itálie taky říkají, ne, ne, my chceme dál peníze pro ty takzvané staré priority. Rozdíl je v tom, že Itálie zároveň jakoby akceptuje to, že je potřeba podporovat i ty nové priority, což asi je racionální, tak říká, pojďme udělat ten společný rozpočet větší. Česko má takový, řekl bych, zvláštní postoj, kdy říká, chceme pořád peníze na ty staré, chápeme, že je potřeba víc peněz i na ty nové a zároveň nechceme zvětšit objem toho celkového rozpočtu, což asi jinými slovy chceme říct, ať si utrhnou od huby všichni ostatní, kromě nás. No takže při vyjednávání s ostatními partnery v EU to jako úplně nezvyšuje naši vyjednávací pozici, je jasné.
6: Hostem Interview Plus je komentátor Hospodářských novin Ondřej Houska. Teď k té, jak se říká, mezilidské chemii mezi Giorgio Meloniovou a Andrejem Babišem. Andrej Babiš mluví o Meloniové dlouhodobě v superlativech. Říká, že to je nejperspektivnější lídr nebo lídrině Evropy, že má neskutečnou energii. Paní Meloniová včera mluvila o společné harmonii. Tak řekl byste, že to je nadstandardní vztah, nebo to je prostě v rámci zdvořilostních frází tak nějak běžné?
5: Jestli to nebude láska. No, Andrej Babiš, a to říkají lidé z jeho okolí, opravdu si zamiloval Georgiu Meloniovou, a teď to myslím jako, že k ní cítí velké sympatie.
6: Podobně jako Donald Trump ve své době.
5: Podobně jako Donald Trump ve své době. Tam ten vztah se překlopil do úplně teda jako opačného znamenka.
6: Po té, co Itálie odmítla se podílet
5: přesně
6: na americké válce.
5: Jeden přelet, jo, nebo jedno přistání na základně. Ale ne, jako by určitě můžeme říct, že Andrej Babiš jako obdivuje Georgiu Meloniovou a snaží se s ní vytvořit co nejbližší vztah, a je to dobře, zase, jak říká.

0: takhle nedávno, ale ve skutečnosti je to strana jenom přejmenovaná, která navazuje na stranu, která existuje, vlastně by vznikla záhy po druhé světové válce, vznikla z italského fašismu, jak se někdy Meloniové dodnes předhazuje.
1: A to byly ty velké obavy, které byly spojené s jejím nástupem.
0: Které se rozhodně nepotvrdily, to musíme říct, když i v českých médiích si občas člověk přečte opak, ale to je nesmysl. Tam roli hraje to, že Meloniová prostě to jí přiznejme, je to charismatická, inteligentní dáma se zajímavým osobním příběhem, se skvělou angličtinou. Prostě bavil jsem se třeba s lidmi od českého prezidenta Petra Pavla, který určitě osobnostně je malinko jiným člověkem než Andrej Babiš, a taky s ní byl nadšen, nebo taky říkali ty lidi, to byla skvělá debata s ní. Opravdu jako našli se, rozuměli si, skvělá debata, ale kdyby zase nepřeceňujme to, jo, v politice, kdyby se Česko a Itálie neshodovaly v tom, co tady teď v posledních minutách probíráme, tak žádná chemie nenastane.
1: Giorgia Meloniová je také nejdéle sloužící předsedkyní italské vlády od druhé světové války. Je Itálie kvůli téhle čtyřleté stabilitě silnějším evropským hráčem, třeba ve srovnání s Německem nebo Francií, dává z tohoto pohledu Babišova sázka na Itálii smysl?
0: Ona ta je nejdéle sloužící italskou premiérkou ve smyslu, že má jeden kabinet, nikoliv, že třeba provedla rekonstrukci vlády nebo novou žádost o důvěru a tak, ale jo, samozřejmě Itálie dlouhodobě boxovala pod svou váhovou kategorii v Evropě, nestabilita na čele jako klauni typu Silvio Berlusconi, kteří neměli kredibilitu, to se z Meloni určitě změnilo, notabene, když jakoby partneři Macron ve Francii, Merz v Německu jsou oslabení, zásadně oslabení, tak o to víc vynikne ta její stabilita plus ty velcí kluci a holky, když to tak řeknu, předsedkyně komise, Evropské komise, německý kancléř, francouzský prezident a tak dál, od začátku, co ona se stala premiérkou, tak projevují prostě velký zájem vtáhnout ji mezi sebe. Byla obava, jestli nebude prostě jenom blokovat, kritizovat.
1: Což se nesplnilo.
0: Což se nesplnilo, protože ona pochopila, že pro svoji zemi vymůže mnohem víc, když bude aktivní členkou klubu, než když bude někde nadávat z postraní.
1: No a co to bude znamenat pro 27, pakliže tedy Itálie se stane opravdu tím ostrovem stability mezi těmi velkými západními zeměmi? To mění nějak tu dynamiku.
0: No já se obávám, že se jim nestane, protože Giorgia Meloniová jedině, co doručila politicky, je ta stabilita. Když se podíváte na čísla italské ekonomiky, což posledku rozhoduje, tak ty jsou stále velmi špatné. Ona řekla v nedávném projevu, stabilita je ta největší reforma, a tím chtěla říct, jako tím odpovídá kritikům, že nedělá doma žádné reformy, které by zvýšily růst italského HDP, který je prostě začíná nulou, to číslo 0, něco málo. A dokud Itálie nebude silná ekonomicky a tomu nic nenasvědčuje, tak prostě nemůže se stát tím tahounem Evropské unie.
1: Čili vy naznačujete, že Itálie je stabilní, ale stagnující. Jak v tomhle smyslu tedy vychází ta sázka na Itálii ze strany Andreje Babiše?
0: Kdyby to byla sázka na Itálii, tak bych řekl, že to je zásadní chyba. Já doufám a myslím si, že to je evidentní, že to je sázka Německo, Francie, s Nizozemskem se Česko shodne na spoustě věcí. A teď i na Itálii, která opravdu v minulých letech, když se řešila jiná témata v Evropě, měla mnohem jiné názory. Třeba Matteo Salvini, spojenec Andreje Babiše ve frakci Patrioti pro Evropu a menší koaliční partner Giorgi Meloniové, požadoval zavedení povinných kvót na přijímání uprchlíků. No tak s tím žádná česká vláda nemohla souhlasit. Giorgia Meloniová to nechce, tak proto ty vztahy jsou jednodušší, ale prostě platí, čím víc máte spojenců, tím silnější jste v Evropské unii, a Itálie má velký význam pro Česko jako jeden z partnerů, z důležitých partnerů, ale nikdy to nebude ten klíčový partner.
1: Konstatuje host Interview Plus, bývalý komentátor Hospodářských novin a spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska. Mnohokrát děkuji.
0: Díky moc za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ve sněmovně pokračuje jednání o nedůvěře vládě.
4: My jsme připraveni tvrdě kritizovat, když neřeší Andrej Babiš svůj střet zájmů, ale součas

0: Vlastně víme, že prostě v zájmu naší země, aby na dobrých věcech jsme se shodli.
1: Slovensko po smrtícím útoku ve škole řeší radikalizaci mladých i omezení sociálních sítí.
2: Ty žiaci jednoducho to nezvládají a je tam obrovský psychický stres.
1: Čeští fotbalisté podlehli Anglii a v Lize národů zůstávají bez bodu. Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna popojíždí kolona od Čestlic a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je středa 30. září. Hezké poledne přeju zpráv Kateřina Couserisová.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potečce pilotů nouzově přistát v Saudské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že se jeden z pilotů pokusil havarovat. O incidentu jednal mimořádně taky izraelský premiér s ministrem obrany.
4: Deník Jerusalem Post s odvoláním na svůj zdroj uvádí, že se do potyčky mezi piloty zapojili i cestující, kterým se podařilo převzít kontrolu. Times of Israel k tomu dodává, že šlo o piloty v civilním oblečení, kteří po potyčce převzali řízení stroje. Let FZ-1073 z Dubaje do Tel Avivu během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos, další pak obecné ohrožení. Kvůli obavám z únosu Izrael vyslal do vzduchu stíhačky. Boeing 737 nouzově přistál na letišti Tabuk ve Spojených arabských emirátech. Podle společnosti je všech 180 pasažérů v pořádku. Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Poslanci už druhý den jednají o vyslovení nedůvěry vládě. U řečnického pultu se střídají hlavně ministři a koaliční zástupci s přednostním právem. Ke slovu už se dostala taky opozice. Jednání ve sněmovně sleduje reportérka Daniela Brichtová.
5: Do debaty je přihlášeno ještě zhruba 60 řečníků. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se chce dnes znovu pokusit o dohodu s opozicí.
6: Občané chtějí, aby se tady přijímali hlavně zákony a nikdo se tady nehádal.
5: K hlasování ale nejspíš dojde až zítra. Poslankyně Olga Richterová z Pirátů kritizuje způsob jednání.
7: My jsme připraveni tak, jak to vyjde, tak jak to dopadne hlasovat současně, o co nám jde, aby proběhla alespoň nějaká debata.
5: Po necelých 3 hodinách jednání se dnes ke slovu dostal první opoziční zástupce Jan Jakob z TOP 09, Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Po šíření salmonelozy se dnes do základní školy v Újezdě nad Lesy vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 dál zůstává kvůli nákaze doma anebo v nemocnici.
8: Salmonelóza se začala šířit poté, co zaměstnankyně školní jídelny v Polesné ulici podávaly vejce po datu minimální trvanlivosti. Kuchyně se zatím neotevře, říká ředitel školy Libor Skala.
9: Kuchyně tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle, 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
8: Do školy přišlo zhruba 60% žáků. Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc. Popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
10: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc v případě, že budou žádat odškodnění.
8: Salmonelózou se od minulého týdne nakazilo celkem 393 dětí a dospělých. Josef Beneda, Radiožurnál.
1: Složení Rady vlády pro lidská práva se už nejspíš měnit nebude. Řekla to vládní zmocněnkyně Taťána Malá z hnutí ANO. Nové složení rady přitom kritizovaly nevládní organizace. Před úřadem vlády je Františka Rohlíčková.
11: Rada zasedala poprvé od odchodu odborníků na konci června. Nových členů je 7 z 36. Hlavně proti třem z nich se ohradily lidskoprávní organizace. Aktivistovi Danielu Blekovi, modelce Taťáně Kuchařové a právníkovi organizace Hnutí pro život Jakubovi Křížovi. On sám v petici za odvolání problém nevidí.
12: Je svoboda mít názor, svoboda brát se za něj, svoboda psát petice a svoboda protestovat. Myslím si, že řada těch výhrad jako není věcná, ale jako v téhle rovině je to naprosto v pořádku.
11: Se jmenováním některých členů nesouhlasila ani zmocněnkyně vlády pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO.
13: Volalo se po pluralitě názorů, tak je tam teď máme. Nechť si to přebere každý sám.
11: Složení už se ale měnit s největší pravděpodobností nebude. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Slovenská policejní inspekce prověřuje postup policistů před smrtícím útokem ve Staškově. Základní škola už minulý čtvrtek podala trestní oznámení kvůli jinému incidentu. 13-letý žák včera zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku. Jedna z nich zemřela. Inspekce teď zjišťuje, jestli policisté postupovali správně.
14: Poslanci dnes zároveň projednávají zákon, který má pomoci předcházet radikalizaci mladých a zlepšit spolupráci škol, policie i psychologů. Zahrnuje také omezení sociálních sítí. Podle ministra vnitra Matouše Šutaje Eštoka je potřeba problémy zachytit včas.
15: Aj po těch včerajších udalosti se nám spustila jakoby séria dalších hlásení od ředitelů škol, že ty žiaci jednoducho to nezvládají a je tam obrovský psychický stres aj směrem na nich.
14: 13-letého chlapce policie zadržela a případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Napadená žákyně zůstává v kritickém stavu. Druhá zraněná učitelka je mimo ohrožení života. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Americká armáda oficiálně ukončila misi v Iráku. Vedla tam vojenskou koalici proti takzvanému Islámskému státu. Irácká vláda označuje odchod zahraničních vojsk za den samostatnosti. Irán za historické vítězství.
16: V zemi podle irácké armády nezůstanou žádné zahraniční vojenské základny. Stažení přichází 23 let poté, co americké síly svrhly iráckého diktátora Saddáma Husajna. Americká armáda se po krátké pauze mezi roky 2011 a 2014 do země vrátila, protože nepokoje a chaos po americké invazi vyvrcholily vzestupem Islámského státu. Teroristickou organizaci Mezinárodní koalice pod vedením Spojených států porazila na území Iráku v roce 2017. O dva roky později i v Sýrii. Irácký premiér Ali Zajdi ukončení mise původně spojoval s termínem pro složení zbraní všech nestátních ozbrojených skupin v Iráku, včetně pro iránských milic. Úplné odzbrojení teď ale země posunula na konec příštího června. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče čeká několikaměsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a zažije simulovaný stav bez tíže.
17: To je úplně crazy, malý pohyb, asi absolutně jinde.
18: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Letos se o místo v misi hlásí dvojnásobek dětí, co loni, říká za organizátory Jan Spratek.
19: Ze všech možných koutů České republiky, a to i z malých i větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
18: Přihlašování do Zero G je otevřené do 5. října. Stav bez tíže pak vybraná posádka zažije na konci dubna příštího roku. Karolína Burdová, Radiožurnál.
20: Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod novým koučem Španělem Santim Deniou. V Lize národů podlehli po Chorvatsku i Anglii, tentokrát 0-2. Od 25. minuty hrál národní tým bez vyloučeného záložníka Pavla Šulce, který tak vynechá sobotní duel ve Španělsku. Na závěrečný souboj v Anglii by ale měl být podle Denii připravený.
21: Šulcovi věříme, je pro tým důležitý. Ne pro příští zápas, ale do budoucna ano. Do Španělska s námi i přes červenou kartu odletí a aspoň si odpočine před zápasem v Anglii. Budeme ho potřebovat.
22: We need for the England.
23: Na D1 před Prahou směrem z Brna se kolona natáhla až k Čestlicím, brzdí se na 8. kilometru a přes půl hodiny se jede krokem k nehodě na 3. a 5. Tam u hromadné kolize dvou kamionů a dvou osobních aut zasahuje několik vozidel záchranářů. Průjezdný ze 3 pouze levý pruh. D1 a trvající potíže i ve směru z Prahy do Brna. Fronta už před Popovicemi na 13. kilometru. 40 minut zabere trasa na Šmejkalku v omezení. Na 24. a 5. kilometru blokuje pruh porouchané osobní auto. A na závěr pozitivní zpráva ze 7 od Lotouše. Slovo má Jakub Vodička, motohlídka Zelené vlny.
24: Před několika minutami už se podařilo odtáhnout havarovaný kamion a silnice už je opět průjezdná bez omezení v obou směrech.
23: A další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dál odpoledne bude většinou jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách naměříme kolem 16, na Šumavě i kolem 20. Na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr. Místy bude mít nárazy až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku s Věrou Štechrovou.
25: Proč ve Ficově vládě skončil ministr životního prostředí Taraba a může to znamenat předčasné volby? Povede dohoda prezidenta Trumpa s představiteli firem v oboru AI k větší kontrole tohoto sektoru? Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku, v jakém stavu je blízkovýchodní země. I o tom budeme mluvit. Slovenský prezident Pellegrini dnes odpoledne odvolá ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, kterému sněmovna vyslovila nedůvěru. Kromě poslanců opozice odvolání Taraby podpořila i vládní strana SNS, za kterou Taraba kandidoval v posledních volbách. Strana jeho odchod z vlády požadovala už od jara. Pro konec Taraby ve funkci ministra hlasovalo 77 poslanců, potřebný byl souhlas alespoň 76 zákonodárců ve 150 člené sněmovně. My o tématy teď budeme mluvit s politologem z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Pavlom Babošem. Dobrý den.
0: Dobrý den, prajem.
25: Je jisté tedy, že prezident dnes ministra životního prostředí opravdu odvolá, musí to udělat?
0: A striktně vzaté nemusí, ale keďže sám oznámil, že to dnes urobí, tak ja nevidím žiadny dôvod, aby od toho ustúpil. Navyše to hlasovanie bolo jasné a v našom politickom systéme je to veľmi jasný signál, že jednoducho takýto minister by nemal pokračovať.
25: Sněmovna na Slovensku má na rozdíl od České sněmovny pravomoc odvolat ministra, ale už se to někdy na Slovensku stalo?
0: Takýmto spôsobom to znamená, že bez toho, aby to ten samotný minister alebo hlavná vládna strana chcela, sa to stalo iba raz a to bolo na začiatku 90. rokov.
25: A proč tedy strana SNS požadovala, aby Fico odvolal jejich vlastního ministra a když to neudělal, podpořila jeho odvolání spolu s opozicí ve sněmovně?
0: A o tom skutočnom dôvode sa dá iba špekulovať, ale ich vzťahy boli napäté dlhodobo. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko požadoval stiahnutie alebo odvolanie tohto ministra už niekoľko mesiacov a podľa koaličnej zmluvy tvrdil a argumentoval, že tento post patrí Slovenskej národnej strane a oni by tam chceli vidieť niekoho iného. Na pozadí sa hovorilo o jednak osobných animozitách, o zlých vzťahoch medzi predsedom Slovenskej národnej strany a týmto ministrom, ale aj o mnohých iných rozhodnutiach, s ktorými Slovenská národná strana nesúhlasila v zmysle verejných politik, ale aj pre rozdeľovaní a rozhodovaní o peniazoch, napríklad v plánu obnovy.
25: A bylo to tedy tak, že minister životního prostředí Taraba, zvolený za stranu SNS, neprosazoval jako ministr politiku SNS?
0: Myslím si, že v niektorých rozhodnutiach sa mohlo stať, že predseda SNS Andrej Danko mal iný záujem, než presadoval minister Taraba. Ale treba zároveň dodať, že minister Taraba nebol členom Slovenskej národnej strany a dostal sa vlastne do parlamentu síce na kandidátke SNS, ale nikdy nebol jej členom a v minulosti sa takto dostal aj na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko. Čiže nebol viazaný akoby tou disciplínou.
25: Z Tomáše Taraby sa tedy teď stane poslanec. Co to znamená pro ten pomier sil ve slovenské sněmovně?
0: Jedným slovom znamená to zmetok alebo chaos a pomerne ťažko sa to vysvetľuje v jednej vete, ale...
25: Môžete i ve dvou, i ve třech.
0: Dobre, skúsim. Táto vládna koalícia nie je 100% disciplinovaná a tým pádom nemá v Národnej rade, a teda v parlamente, stabilnú väčšinu, o ktorú by sa mohla oprieť pri každom hlasovaní. Pretože sú tam poslanci, ktorí z rôznych dôvodov v priebehu posledných troch rokov prestali podporovať koalíciu, respektíve ju podporujú v štýle ad hoc, to znamená od hlasovania k hlasovaniu, ale necítia sa byť viazaní. A to súvisí s nejakou stranickou príslušnosťou, spôsobom, akým sa dostali do parlamentu a tak ďalej. No a práve SNS je tou stranou, ktorá do parlamentu priniesla najviac takýchto poslancov a kedysi na začiatku fungovania sa dohodli s Robertom Ficom, ktorý sa stal premiérom, že z mnohých z týchto poslancov urobia členov vlády a tým pádom za nich do parlamentu nastúpia náhradníci, ktorí už sú členmi strany, pretože na rozdiel od Českej republiky v našom systéme, ak sa stane poslanec členom vlády, teda ministrom, štátnym tajomníkom, tak za neho do parlamentu prichádza náhradník. Čiže takýmto spôsobom vyriešili tú stabilitu. Teraz, keď sa Tomáš Taraba, prípadne iný, pretože sa hovorí ešte o štátnom tajomníkovi Šalitrošovi, ak sa vrátia do parlamentu, tak to budú tí poslanci, ktorí budú laicky povedané rebelovať a nemusia podporovať vládnu koalíciu.
2: A má, nebo řekl už stále ještě ministr, ale zítra pravděpodobně už poslanec Taraba, důvod nepodporovat tu současnou koalici? Vyjádřil se on sám už v tom směru, jestli ji bude dál podporovat nebo ne?
0: A nezachytil som od včera žiadne radikálne vyjadrenia, ale tie kroky, ktoré robil už aj počas leta, pretože ten konflikt trval minimálne, otvorený konflikt trval od júna, tak naznačujú, že plánuje vytvoriť akúsi skupinu poslancov, ktorá bude mať, nazvime to, vydieracký potenciál. To znamená, že bez nich nebude možné zostaviť väčšinu a schvaľovať dôležité zákony, napríklad štátny rozpočet.
2: No a jak chce tedy tú súčasnú situáciu riešiť premiér Fico ze strany Smer? On dokonce pripustil, že by mohli byť predčasné voľby.
0: Áno, to zaznelo aj v televíznych diskusiách, aj to spomínal na tlačovej konferencii. A momentálne nie je jasné, akú možnosť by preferoval. V minulosti vedel veľmi efektívne riešiť spory aj medzi koaličnými partnermi. A dokonca aj také, ktoré sa netýkali priamo jeho strany. Preto sa aj dnes špekuluje o tom, že prečo sa silnejšie nezasadil do riešenia tohto sporu. On v minulosti odkázal pánom Dankovi a Tarabovi, aby si to vyriešili sami. On očividne k tomu nedošlo. A vieme len to, že dnes sa má zísť predsedníctvo strany Smer, kde majú diskutovať o možných riešeniach.
2: Áno.
0: Prepáčte, dlho som rozprával, nech sa páči.
2: Ne, vôbec ne, ale chtěla som jen dodat, že poté se možná dozvíme víc o plánech premiéra Fica. To byl Pavol Baboš, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Děkuju, naslyšenou.
0: Ďakujem za pozvanie a pekný deň všetkým.
2: Americký prezident Donald Trump podepsal s firmami v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto sektoru. Ještě tento týden by měl být jmenován zmocněnec pro AI. Děje se tak v době, kdy mnozí představitelé AI a také odborníci varovali před překotným vývojem a rizikem, že by se umělá inteligence mohla vymknout kontrole a vést v konečném důsledku k ohrožení lidstva. Na jednání s Trumpem se sešli generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei, šéf OpenAI Greg Brockman, zakladatel Amazonu Jeff Bezos a Elon Musk, jehož sociální síť X zahrnuje vlastní model umělé inteligence Grok. My jsme teď ve spojení s Danielem Sklářem, expertem na umělou inteligenci ze společnosti Lexicon Labs. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Tak podle agentury AFP se lídři oboru AI zavázali vytvořit, teď cituji, odpovídající ochranná opatření pro tuto rychle se rozvíjející technologii. Co si pod tím představit, v čem by ta regulace mohla a měla spočívat?
4: Představme si nějaké bezpečnostní testy před nasazením a kontrolu během provozu. To znamená, zkoumá se například, jestli systém nepomáhá s nebezpečnými kybernetickými útoky, nezneužívá biologické znalosti nebo neproniká do systému, kam nemá přístup. Ta samotná Trumpova dohoda počítá se čtyřmi vrstvami. To znamená vnitřní technické kontroly, vnitřní kontrolní tým, nezávislý externí auditor a výbor správní rady firmy. Ty technické kontroly, a ty se zejména dívají na tu kybernetickou, biologickou a chemické rizika a nežádoucí přístup do systému, a ty vnitřní kontrolní týmy ověřují, že ochranné mechanismy fungují a odhalené problémy se napravují. Je tam i nezávislý externí auditor, který to zvenčí posuzuje, a ten výbor správní rady firmy přijímá zprávy od kontrolních týmů a auditorů a dohlíží na nápravu.
2: Není to něco, co ty firmy, aspoň tedy ty americké, dělají už teď, nebo to dělají jen částečně?
4: Pravděpodobně to dělají jenom částečně. Oni to samozřejmě kontrolují, ale nemají na to nějakou výraznou povinnost. A to, že to teďka Trump se snaží vynucovat, tak je krok dopředu, ale opět je třeba si uvědomit, že to není regulace v plnohodnotném významu. A je tam velká část prostě na těch firmách samotných.
2: On je to zhruba 14 dní, co prezident Trump kritizoval ty návrhy regulovat umělou inteligenci, řekl, že jedinou regulací měl být by on sám. Tak jak to jde dohromady s tou včera uzavřenou dohodou?
4: Tak je třeba si uvědomit, že Trump samozřejmě hraje hru o to, kdo bude jako nejblíže té, nebo bude mít nejlepší technologii v umělé inteligenci, jestli to bude Amerika, USA, anebo Čína. proto Trump je proti té regulaci, která by ten vývoj v Americe zpomalila. A nicméně asi chápe, že něco třeba dělat je, a tudíž se snaží tlačit na ty firmy, aby si to kontrolovali alespoň sami a zavadí tam nějakého toho externího auditora. Kolik ten externí auditor bude mít jako pravomocí, to se ještě ukáže.
25: A jakou roli by měl sehrát ten americký vládní zmocněnec pro AI? To už jasnější je, bude mít nějaký vliv?
4: Bohužel to tak není úplně jasné ve smyslu, jaké jsou konkrétní pravomoci a jaký bude mít přístup k informacím. A zároveň to není regulátor, který prostě může uložit nějaké sankce a vynutit informace. Nicméně ten zmocněnec obecně může koordinovat úřady, spojovat odborníky s vládou, sjednocovat postup při incidentu nebo právě předkládat prezidentovi nějaké návrhy.
25: Je jasné, co by se dělo nebo co by hrozilo firmám, pokud by tuto dohodu jaksi neplnili nebo plnili jen částečně?
4: No, není. Dnes vlastně žádný konkrétní sankční systém tam není a je to spíš o tom, že by to měli kontrolovat, ten zmocněnec by pravděpodobně o tom tomu prezidentovi měl říkat a posléze by se řešilo, a co se s tím má dělat. Samozřejmě za nějaké, když někde něco poškodí nějaké jiné firmy, tak tam platí běžné zákony.
25: A jak daleko jsou tedy teď nějaké snahy o důslednou kontrolu ze strany státu, ať už v USA, nebo v Evropě, nebo v Asii?
4: V Evropě je to o něco přísnější. Tady je nějaký AI Act, který je už v nějaké účinnosti a stále se rozvíjí. Tuším, že v prosinci se bude dále rozšiřovat. A co se týče Asie, to vám bohužel momentálně neřeknu, ale určitě tam není taková úroveň regulace, jako je v Evropě a při tom AI aktu.
25: Dá se předpokládat, že Čína jako stát, čínská vláda si tu regulaci AI hlídá nějak po své linii, aby ani ji nepřerostla přes hlavu případně?
4: Pravděpodobně ano. Oni dneska, ta Čína s Spojenými státy navazují nějakou spolupráci minimálně, že si řekli, že vytvoří nějaký společný komunikační kanál, kde bude prováděn dialog o různých incidentech, které se staly a pravděpodobně si to taky nějakým způsobem kontrolují sami. Do jaké míry a jak moc, to samozřejmě nevíme.
25: Daniel Sklář, expert na umělou inteligenci ze společnosti Lexicon Labs. Děkujeme, naslyšenou.
4: Díky moc, naslyšenou.
25: Spojené státy dnes oficiálně ukončily svou vojenskou misi v Iráku. Ta byla zaměřená na boj proti teroristické organizaci Islámský stát. Ukončení mise je součástí dohody USA a Iráku ze září 2024. Spojené státy v roce 2003 podnikly invazi do Iráku, při které svrhly režim prezidenta Saddáma Husajna. V roce 2011 se z Iráku stáhly, o 3 roky později se ale do něj američtí vojáci vrátili v reakci na vzestup Islámského státu, který dobyl v Iráku a v sousední Sýrii rozsáhlá území. Teď je ve vysílání Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
5: Pěkné poledne.
25: Je to tedy tak, že v zemi po dnešku nebudou žádní američtí vojáci, ani například vojenští poradci a podobně?
5: Ono vlastně jde o stažení opravdu těch amerických bojových vojenských sil, nicméně pořád se očekává, že ta americko-irácká spolupráce na té bezpečnostní úrovni bude zachována právě na úrovni třeba vojenských výcvikových instruktorů, velice pravděpodobně bude zachována i nějaká zpravodajská komunikace, ale už zde nebudou působit jednotky nebo síly, které by měly být opravdu nasazeny někde v nějakých bojových úkolech přímo v iráckém terénu.
25: Jak stabilní je tedy dnes situace v Iráku a má tamní vláda pod kontrolou celé území?
5: Situace v Iráku je v kontextu téhleté země za posledních 25 let relativně stabilní, ale zároveň je nutno dodat, že celý ten region je teď hodně problematický vzhledem k té izraelsko-americko-iránské válce, což je konflikt, který vlastně postihuje celý ten region, včetně právě Iráku, a to z toho důvodu, že zaprvé zde je poměrně čilá iránská aktivita a za druhé zde působí celá řada nestátních ozbrojených aktérů, těch šíitských milic, z nichž mnoho je napojeno právě na Irán. A právě Irán tyto milice využívá právě k prosazování svých zájmů a třeba i také k útoku na americké vojenské cíle v téhleté oblasti. Ostatně od začátku vypuknutí této války, tak

0: dobře polovina těch amerických přiznaných ztrát na lidských životech amerického vojenského personálu se nacházela fyzicky právě na iráckém území a tyto oběti neměly vlastně na svědomí přímo nějaké iránské rakety, ale právě ty irácké šítské ozbrojené milice ovládané, kontrolované nebo přímo řízené z Teheránu.
1: No a jak se Spojeným státům a jeho spojencům za těch 12 let podařilo eliminovat právě organizaci Islámský stát, kvůli které se do země oficiálně vrátili?
0: Islámský stát do značné míry eliminován byl alespoň v té podobě, jak si ho právě pamatujeme před těmi 10 lety, kdy opravdu ovládal nemalou část syrského a iráckého území a vytvářel tu kvazistátní entitu, proto Islámský stát. Na druhou stranu tady ta organizace v podzemí nadále vlastně funguje a existuje, ať už na území Iráku nebo třeba v Afghánistánu a v jiných lokacích, ale jeho síla je někde úplně jinde. A vlastně o pád Islámského státu, a to je třeba tady dodat, se přičinili nejenom vlastně spojenecká vojska a kurdské síly, ale právě především Irán, který z toho pak do značné míry sám politicky a vlastně také mocensky těží v Iráku dodnes.
1: No a dá se předpokládat, jak se bude chtít Teherán, možná i prostřednictvím právě iránských milic, chtít angažovat v Iráku? Co je tam jeho cílem?
0: Velice pravděpodobně se angažovat nadále bude. Přece jenom o té americké invaze z roku 2003 došlo k tomu, že dveře Teheránu se do Iráku v podstatě otevřely. V určitých dějinných etapách já bych klidně hovořil o tom, že z Iráku se stal jakýsi iránský protektorát a ten iránský vliv je tady opravdu značný. Tím, že se Iráncům podařilo fakticky vojensky vystrnadit Američany z oblasti Perského zálivu likvidací jejich základen v Bahrajnu, Kataru nebo v Kuvajtu, tak ten potenciál růstu iránské politické i vojenské moci v Iráku samozřejmě jenom sílí s tím, že Američané odchází odsud. Na druhou stranu Irák jako takový je poměrně složitou a stále ještě politicky nestabilní zemí a existují zde také politické i náboženské proudy, které by se chtěly emancipovat vůči vlivu Teheránu a vlastně mnohem více tlačit nějakou iráckou státnost nezávisle na tom, co vlastně po Iráčanech chce iránské vedení.
1: No, bezpečnost země mají teď zajišťovat irácké bezpečnostní síly, včetně kurdských jednotek pešmergů, tak jak jsou silné? Jsou dostatečně silné na to, aby udrželi v Iráku klid?
0: Jsou dostatečně silné k tomu, aby se ta země nezhrutila do občanské války, a případně aby nedošlo k erozi něčeho podobného, jako byl ten takzvaný Islámský stát před zhruba těmi 15 lety. A nejsou samozřejmě dostatečně silné k tomu, aby vlastně zabránili nebo ochránili vnější bezpečnost země právě před třeba případnou iránskou nebo jakoukoliv jinou vojenskou infiltrací. A zároveň v momentě, kdy tady máme sice nějaké standardní ozbrojené síly, to znamená iránskou armádu a kvazistátní armádu pešmergu, i když v tom iráckém Kurdistánu jsou v podstatě dvě taková tělesa, to znamená dvě paralelní armády, tak pořád nám po zemi právě pobíhá ohromné množství těch nestátních aktérů, těch milic, z nich často jsou prostě napojeny právě na Irán a po hřichu jsou to dost často vlastně tělesa, která jsou mnohem bojeschopnější, lépe vybavenější a organizovanější než samotná irácká armáda. Takže pokud bychom to měli stáhnout k tomu tématu iránského vměšování do země, tak standardní irácká armáda nebo kurdští pešmergové vlastně nepředstavují tu sílu, která by skutečně mohla garantovat zcela a úplnou nezávislost Iráku.
1: A kdo všechno se bude snažit využít odchodu USA z Iráku a posílit tam svou moc, kromě tedy iránského Teheránu?
0: Mimo Teherán určitě bude možné sledovat nárůst vlivu Saudské Arábie, jakési protiváhy, regionální protiváhy v oblasti Perského zálivu vůči Iránu, ale své si určitě budou chtít ukrojit také Turci, ať to už prostřednictvím právě iráckého Kurdistánu, respektive posilování vazeb na Erbil, a nebo také přímou diplomacii na Bagdád. Otázkou je...
1: Ano, už jsou tady aktuální zprávy. Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. O tématu určitě nemluvím naposledy. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Díky za pozvání, pěkný den všem.
1: A za pár vteřin jsou tady aktuální zprávy. Věra Štychrová přeje dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, je 12:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát v Saudské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že se jeden z pilotů pokusil havarovat. Nasvědčují tomu i důkazy a výpovědi svědků. Boeing 737 z Dubaje do Tel Avivu během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos, další pak obecné ohrožení. Na palubě letadla cestoval asi 180 pasažérů, všichni jsou v pořádku. Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě rumunského prezidenta Nikušora Dana. Mají spolu jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance i o ekonomické spolupráci. Během dne se rumunský prezident setká taky s předsedou senátu Milošem Vystrčilem z ODS, šéfem sněmovny Tomiem Okamurou z SPD a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Do Prahy s delegací dorazil i poslanec Štefan Bouda, který v rumunském parlamentu zastupuje českou menšinu. Poslanci dál projednávají návrh na vyslovení nedůvěry vládě. U řečnického pultu se druhým dnem střídají hlavně ministři a koaliční zástupci s přednostním právem. Ke slovu už se ale dostala i opozice. Do debaty je přihlášeno ještě zhruba 60 řečníků. Švédská vláda by se měla omluvit sámům za historické chování vůči této menšině. Vyplývá to z dnes představené zprávy parlamentní komise. Dokument vznikal 5 let a odpoledne ho formálně dostane švédský parlament. Podle zprávy se stát na původních obyvatelích Laponska dopouštěl diskriminace, nuceného vysidlování nebo jim odebíral území a omezoval tradiční způsob vzdělávání dětí. A dnes začíná 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Krátký pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna. Pozor za sjezdem na Pražský okruh. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až do omezení na 24,5. kilometr. Zdržení asi 40 minut. A na příjezdu do Prahy po D5 se z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru začíná kolona hlavně kamionu, která pokračuje až na okruh. K Ořechu na 19. kilometr. Pro osobní auta je to asi na 20 minut. Dobře dojeďte. Odpoledne bude slunečné, ale místy, hlavně na Vysočině a ve Frýdlantském výběžku větrné. V nárazech tam může vítr dosahovat až 70-kilometrové rychlosti. A bude teplo 20 až 25 stupňů. Na horách tam bude dnes kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy a teď už jsou připraveny názory a argumenty.
3: Debata ve sněmovně při mimořádné schůzi na téma vyslovení nedůvěry vládě. Potvrdí v komunálních volbách hnutí ANO minulý triumf? Co může vytěžit premiér Fico ze slovenské vládní krize? Spojené státy definitivně odcházejí z Iráku a Donald Trump se před kongresovými volbami potýká i s republikánskou kritikou. Nejen o tom bude řeč ve středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet tím ze studia bude Ondřej Konrád. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
3: Premiér Andrej Babiš přijal v úterý v Praze svou italskou kolegyni Giorgiu Meloniovou, která chce mimo jiné spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami, držet společnou pozici při jednání o unijním rozpočtu a také ocenila spolupráci s Českou republikou v oblasti migrace a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
6: Dá se říct, že tohle byly hlavní body těch rozhovorů?
5: V podstatě ano. A je nutno připomenout, jak vlastně důležitá ta návštěva Giorgi Meloniové u nás je, protože Itálie nejen, že je naším 6. největším obchodním partnerem, ale je to třetí nejsilnější ekonomika v Evropské unii po Francii a Německu, či Německu a Francii, a zároveň osmá největší světová ekonomika podle HDP a 12. podle parity kupní síly. Takže Itálie, kterou my známe spíše jako zemi spojenou s těmi příjemnými stránkami života, s kulturou, s dovolenou, s módou, s kuchyní, je opravdu ve světě velice důležitá mocnost. Proto opravdu tato návštěva je jedna z těch velice důležitých. Giorgia Meloniová s Andrejem Babišem, ano, se bavili především o tom, o čem si mluvil, i o obraně. Přijali akční plán, který Andrej Babiš označil za velice důležitý a určitě v mnoha ohledech důležitý je, určuje, v čem by Česko a Itálie měly spolupracovat a jak to budou koordinovat i prakticky. Je tam poměrně mnoho bodů z různých oblastí. Ten jeden konkrétní vlastně Andrej Babiš vyzdvihl, to je společná výstava o Pompejích a Herkulánu, což samozřejmě není zrovna to, co by bylo úplně nejdůležitější z hlediska ekonomiky či politiky, i když samozřejmě je to skvělá zpráva. Co se týče obchodování s emisními povolenkami, o kterých jsi mluvil, tam Itálie a Česko je na velice podobných pozicích. Obě země nebo obě vlády by chtěly obchodování s emisními povolenkami, zvláště ETS 2, odložit a reformovat ETS 1. Hovoří o tom, že je právě potřeba zachovat především konkurenceschopnost Evropy. Ovšem je tady jedna věc, na kterou je potřeba ještě více upozornit. Chtějí spolu koordinovat celkem logicky též přípravu nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie. A to v tom smyslu, že chtějí zachovat výši, či spíše dokonce zvýšit výši fondů na zemědělství a kohezních fondů, to znamená na vyrovnávání rozdílů mezi silnějšími a slabšími regiony. Ovšem, šest vlastně nejdůležitějších plátců do rozpočtu Evropské unie v čele s Německem naopak žádá, aby Evropská unie na těchto fondech začala výrazně šetřit. Z 2 bilionového rozpočtu v eurech chtějí ušetřit stovky miliard a naopak věnovat více peněz na obranu a inovace. Takže tady bude velký spor a tam jistě bude prostor pro spolupráci Česka a Itálie.
6: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
5: Díky, naslyšenou.
3: Za dveřmi jsou dvojí volby a publicista Petr Holub si klade otázku ohledně těch podstatnějších, čili komunálních, jestli v nich hnutí ANO potvrdí triumf před 4 roky.
7: Komunální volby mají s velkou politikou jen málo společného, zní jeden z rozšířených mýtů. Lidé nevolí strany, ale osobnosti, co byste také čekali jiného, když Česko má přes 6 000 obcí. Jsou to vedlejší volby, kde se řeší vedlejší záležitosti. Tento mýtus neplatí v sousedním Rakousku, kde se místní volby považují za vůbec nejdůležitější ze všech hlasování. Rozhodně si to myslí předáci politických stran. Ti mohou prohrát velké volby nebo volby ve spolkových zemích a vždy se mohou na něco vymluvit. Pokud ale jejich straníci ztratí svou mocenskou základnu v obcích a tím i dobře placené a bezpečné posty, pak je třeba stranické předsedy vyměnit, protože bez podpory v regionech přestává strana existovat. Podobné to je konec konců i v Česku, nehledě k tomu, že ohlasy velké politiky v komunále jsou dost silné, aby přinejmenším signalizovaly důležité posuny v náladě veřejnosti. Stačí vzpomenout, jak na obcích dopadly minulé volby. Bylo to rok po překvapivém vítězství liberální trojkoalice Spolu a starostů z Piráty v parlamentních volbách nad Andrejem Babišem z hnutí ANO a jeho spojenci. Liberálové obvykle na obcích bodují, tak se čekalo, že svůj úspěch z parlamentu potvrdí. Ovšem energetická krize po vpádu Rusů na Ukrajinu udala své a na místo Petra Fialy vyhrál komunální volby na celé čáře Babiš. V 50 největších městech dosadilo ANO celkem 27 primátorů či starostů a to ještě v 7 dalších získala kandidátka ANO nejvíc hlasů. Ovšem na obsazení míst starostů a radních se domluvily strany v dalším pořadí. V nadcházejících volbách tedy lze očekávat odpověď na otázku, jestli Babiš se svými lidmi potvrdí své pozice v metropolích, jestli je dokonce rozšíří i do menších měst, anebo jestli ho potká stejný výpadek jako strany pětikoalice před 4 lety. Druhá volební otázka se týká Občanské demokratické strany a v tomto případě ji lze považovat za kruciální. V minulých komunálních volbách získala ze sta největších měst 22 radnic, což byl sice slabší výsledek, přesto se s tím dalo žít. Tím spíš, když mezi tato města patřily také Praha s Brnem a z krajských měst ještě České Budějovice s Jihlavou. V některých z těchto metropolí musí ODS uspět, jinak půjde pro předsedu Martina Kupku o velmi nepříjemnou prohru. Ovšem pokud bude ztrácet také ve městech s velikostí okolo 20 000 obyvatel, kde byla tradičně silná, půjde o fatální porážku celé partaje. Třetí velkou otázkou je STAN, tedy Starostové a nezávislí. Komunální volby mají jednu důležitou vlastnost, že se v nich ohlašují nové strany a hnutí. To se stalo po roce 2006, kdy se objevila celá řada místních iniciativ, které postupně získávaly ve svých obcích pozice a STAN se svého času přihlásil pro zmíněné iniciativy jako střecha. Čeká se tedy na to, jestli znovu uspějí místní strany typu Za Kostelec krásnější, ale především jestli dají najevo, že chtějí fungovat jako součást velkého republikového hnutí Starostové a nezávislí, vítěze příštích voleb do sněmovny. Ovšem nelze vyloučit ani to, že se po 20 letech od velkého přelomu, který vynesl nahoru Starosty, Piráty a další podobné strany, objeví úplně nové formace typu Naše Česko, které posunou politiku zase úplně jiným směrem. To je vůbec nejdůležitější otázka ze všech. Nastávají demokratické volby, od kterých se očekává, že zazní hlas lidu. A od těch komunálních se to čeká dvojnásob.
3: U mikrofonu byl Petr Holub. V úterý začal v Poslanecké sněmovně maraton diskuzních příspěvků během mimořádné schůze svolané na podnět opozice, která se snaží vyslovit nedůvěru vládě, které vyčítá především výši schodku v návrhu státního rozpočtu a rezignaci na předvolební sliby. K pádu vlády ale chybí celá řada předpokladů a u mikrofonu je kolega Petr Hartmann.
8: Tohle jsme přece nechtěli. Tahle věta se vyjímala na tričkách, která na sebe navlékli lidovci. Měli je oblečeny v momentu, kdy na tiskové konferenci vysvětlovali, proč by Babišově vládě měla být vyslovena nedůvěra. Výtka se týkala plánovaného schodku státního rozpočtu na příští rok, jehož úroveň by měla být druhá nejvyšší v historii České republiky. Voliči KDU-ČSL jim určitě dají za pravdu. Proti nebudou ani příznivci zbývajících opozičních uskupení. U voličů hnutí ANO by se našla část těch, kteří byli rovněž výší plánovaného schodku nepříjemně zaskočeni. Ti podporovatelé motoristů sobě, kteří jim ve volbách dali svůj hlas ne kvůli slibu zachování spalovacích motorů, ale kvůli rozpočtové odpovědnosti, patrně na číslo 386 miliard korun rovněž hledí nechápavě. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že Babišova vláda si zahrává s osudem nebo alespoň s přízní veřejnosti. Přesto není pravděpodobné, že by kvůli rozpočtovému schodku došlo k masivním přesunům voličů od vládní koalice směrem k opozici. Rovněž je vyloučeno, že by podoba rozpočtu položila Babišův kabinet. Byť je složen ze tří koaličních partnerů, kteří zdaleka na všechno nemají stejný názor, nejsme zatím svědky dramatických rozkolů. Právě ty jsou základním předpokladem k tomu, aby byla vládě vyslovena nedůvěra. To by však ti, kteří by vládní většinu opustili, museli mít před sebou vidinu slibné budoucnosti. Buď to směrem k formování nové vládní většiny, nebo posílení pozic v případných předčasných volbách. Motoristé sobě a také SPD potřebují momentálně zůstat součástí Babišova kabinetu. Pohled do průzkumů veřejného mínění potvrzuje, že podpora voličů zůstává téměř stabilní, alespoň z pohledu dělení na vládní a opoziční příznivce. Totéž platí o atmosféře uvnitř poslaneckého klubu hnutí ANO. Nic nenasvědčuje tomu, že by ho část členů chtěla opustit. Takže základní předpoklady pro vyslovení nedůvěry vládě nebyly splněny. Platí to rovněž o rozložení sil ve sněmovně. Vládní tábor se opírá o 108 poslanců, takže přetáhnout na svoji stranu 2 až 3 z nich nedává opozici smysl. Jediným premiérem, kterému byla v historii České republiky vyslovena nedůvěra, tak zůstává Mirek Topolánek. Ten vládní většinu získal tím, že ke 100 koaličních poslanců nabral 2 přeběhlíky z řad opozice. Opíral se tím o velmi křehkou většinu. Přesto jeho kabinet ustál 4 pokusy o vyslovení nedůvěry. Úspěšný byl až ten 5. Opozici k tomu pomohly rozpory uvnitř klubu ODS. 2 občanští demokraté spolu s 2 poslankyněmi za vládní zelené podpořili snahu sociálních demokratů a komunistů a shodili Topolánkovu vládu. To však byl jiný příběh, odehrávající se v jiných kulisách, než současná snaha opozice povalit Babišův kabinet.
3: Hovořil Petr Hartmann. S trochou škodolibosti bychom mohli říci, že dočasný pobyt amerických vojsk v Iráku trval něco přes 20 let. Okolnosti jejich příchodu, ale i odchodu byly ovšem odlišné a v jistém smyslu unikátní. Včetně toho, že má teď tolik Iráčanů smíšené pocity. Téma pro analytika Českého rozhlasu a našeho redakčního kolegu Jana Fingerlanda.
9: Bagdád je polepen plakáty, které oslavují obnovu irácké suverenity. Ta byla narušena před více než 23 lety, když americký prezident George Bush rozhodl o invazi do Iráku. Současně osvobodil Iráčany od diktatury, ale také zbavil svrchovanosti. Za tu dobu se toho mnoho stalo. Američané bojovali s iráckou armádou, sunnickými extremisty i šíitskými povstalci. Padly tisíce amerických a spojeneckých vojáků a mnohonásobně víc Iráčanů. Většina tamních mrtvých jsou ovšem oběti vnitroiráckých politických a náboženských konfliktů. Ďáblův advokát by se mohl ptát, do jaké míry by se tyto konflikty odehrávaly bez americké invaze, případně chyb, kterých se Američané při instalaci nového režimu dopustili. Irák také prošel po roce 2003 oktrojovanou demokratizací. Když arabské země v roce 2011 zažívaly arabské jaro, Irák byl už demokracií, jakkoliv nedokonalou. Vyvaroval se tak paradoxně krveprolití, jakým prošla třeba sousední Sýrie. Americké jednotky v té době už byly z Iráku téměř úplně staženy a vrátily se ve větším počtu kvůli bojům s Islámským státem v letech 2014 až 2017. Bez nich by se Irák této organizace jen tak nezbavil, ale opět je možné uvažovat o tom, zda by se fenomén ISIS objevil bez rozvratu, který začal rokem 2003. Teď tedy americká přítomnost skončila. Rozhodl o ní ještě Joe Biden a nyní provedl Donald Trump. Mnozí Iráčané vnímají americký odchod z rozpaky. Vítají konec cizí přítomnosti, ale současně se ptají, zda Irák dokáže bez Američanů udržet rovnováhu. Důvody jsou nejméně 2. První spočívá v obavách z dalšího posílení iránského vlivu v zemi. Už samo svržení Saddáma Husajna a oslabení iráckého vlivu v regionu v podstatě znamenalo posílení jeho hlavního rivala, tedy Iránu. Nastolení demokracie v Iráku také přirozeně posílilo hlas většinových iráckých šítů. V posledních letech byl ale iránský vliv už příliš silný a mnozí iráčtí šíité mají pocit, že Teherán jedná výhradně ve svém zájmu na úkor Iráku. Zesiluje tady fenomén znovu objeveného iráckého patriotismu, namířeného proti Americe stejně jako Iránu. Jenže zatímco Američané zmizeli, Irán zůstává. Z toho důvodu odchodu US Army paradoxně nejvíce žilí sunité, jejich představitele invaze z roku 2003 svrhla. Pozorují mimo jiné to, že se stále nedaří odzbrojit šíitské milice, které jsou převodní pákou iránského vlivu v jejich vlasti. Stejně tak mají smíšené pocity iráčtí Kurdové, pro které svržení Saddáma Husajna a nastolení nového režimu znamenalo historicky bezprecedentní posílení autonomie a bezpečí pro jejich komunitu. A všichni Iráčané se také ptají, zda vakuum po americké armádě nebude znamenat obnovu Islámského státu. V posledních týdnech pozorují jeho zvýšenou aktivitu. Americký odchod byl dlouhodobě plánovaný, ale po letošní válce USA a Iránu, dosud neukončené, působí jako nedomyšlený. Na americké jednotky v oblasti útočily i proíránské šíitské milice z iráckého území. Amerika tímto krokem také riskuje důvěru svých arabských spojenců. Trump vychází z přesvědčení, že přínosy odchodu z Iráku jsou vyšší než rizika a náklady, které by představovalo setrvání. Podobná úvaha stála i za americkým odchodem z Afghánistánu, který také vedl k oslabení americké prestiže a dokonce návratu Talibánů k moci. Dnes je Afghánistán už opět základnou Al-Kaidi, stejně jako před rokem 2001. Odchod z Iráku je samozřejmě součástí širšího Trumpova plánu na přesun odpovědnosti na své spojence na Blízkém východě i v Evropě a zvýšení pozornosti věnované bližšímu okolí. Nedávno Donald Trump rozhodl o přesměrování vojenské pomoci ve výši více než 1 miliardy dolarů z blízkovýchodních a evropských států, včetně Slovenska, ve prospěch jihoamerických spojenců, zejména zemí, jejichž vůdcové vykazují sympatie k trumpismu. USA se prý chtějí soustředit na boj s drogami, nelegální migraci, bezpečnost panamského průplavu a také bránění nepřátel USA v tom, aby se uchytili v blízkosti amerického území. Irák a okolní region tedy musí vzít na vědomí, že klesli na žebříčku amerických priorit, i když nikdo neví, jestli je to navždy.
10: Tolik Jan Fingerland.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: 77 hlasů stačilo ve slovenském parlamentu na to, aby byl zbaven funkce dosavadní ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Toho vyslala do vlády Slovenská národní strana, ale její předseda Andrej Danko už na jaře o Tarabovo odvolání z řady důvodů usiloval. A tomu se ovšem bránil premiér Fico s tím, že by mohlo dojít ke ztrátě vládní většiny. Danko však nakonec dosáhl svého. No a u mikrofonu už je Kamila Pešeková.
11: Na pomoc mu podle očekávání přišla opozice, která neměla důvod Tarabu držet v čele ministerstva. A také pochopitelně neměla nic proti tomu ukázat svým hlasováním, co už je delší dobu zjevné. Čtvrtá vládní koalice premiéra Roberta Fica politicky ztrácí půdu pod nohami. O nějaké soudržnosti už dlouho nemůže být řeč. Skutečnost, že odvolání ministra Taraby v parlamentu prošlo, je proto prohrou hlavně pro premiéra Roberta Fica. Zjevně ztratil kontrolu nad situací, ke které se již několik týdnů schylovalo. Celý spor začal už v květnu. Andrej Danko, který je jedním z místopředsedů parlamentu, vytknul ministru Tarabovi nedostatečnou schopnost komunikace. Předseda Národní strany tvrdil, že nemůže nést politickou zodpovědnost za Tarabův rezort, když neví, co se v něm ve skutečnosti děje. Premiér Fico nejdříve chtěl Andreji Dankovi vyhovět a neposlušného ministra odvolat. Věděl totiž, že pokud si šéf nejmenší koaliční strany něco vezme do hlavy, bude na tom trvat tak dlouho, dokud to nedostane. Takto si už Danko dokázal v minulosti vyhádat i celé ministerstvo. Později ale Fico prohlásil, že návrh na odvolání stáhne. Tarabovi s Dankem vzkázal, že pokud svůj spor nevyřeší, koalice skončí a na Slovensku dojde k předčasným volbám. Premiér si totiž uvědomoval, že s Tarabovým odchodem z vlády by kabinet mohl přijít o těsnou parlamentní většinu. Na Slovensku je totiž kvůli takzvaným klouzavým mandátům běžné, že odvolaní ministři, pokud byli předtím poslanci, se vrátí do parlamentu. U ambiciózního Taraby nešlo předpokládat, že by se choval pasivně a spokojil se s pozicí jednoho z řadových poslanců. Naopak hrál by své hry, nechal by si podporu pro zbytkovou koalici zaplatit protislužbami. Nehledě na to hrozilo, že Taraba by časem k sobě přetáhl další poslance, takže situace by byla nakonec ještě nepřehlednější. Fico byl ve svých úvahách o možných předčasných volbách docela konkrétní. Začal totiž hovořit o možnosti, že by se mohly uskutečnit už v lednu příštího roku, čili jen pár měsíců po komunálních a regionálních volbách, které Slovensko čekají za necelý měsíc, a to 24. října. Předcházela by jim krátká kampaň, která by byla zkrácena ještě o vánoční svátky. To by mohlo hrát Ficovi do karet a způsobit například nižší účast voličů. Zároveň je také otázkou, zda by se současné opozici za tak krátkou dobu podařilo sformulovat nějakou věrohodnou alternativu vůči premiérovi. Rychlé volby by tak asi byly z pohledu premiéra i adekvátním trestem pro nepohodlného Danka. Jeho strana má dnes v průzkumech s 3% tak malou podporu, že by se do slovenského parlamentu s velmi vysokou pravděpodobností nedostala. Tentokrát by ji už sotva dokázali pomoct influenceři na sociálních sítích, jako byly Martina Šimkovičová nebo Peter Kotlár. Konec konců i Taraba byl kdysi zdrojem velkého počtu preferenčních hlasů, které pomohly národovcům do parlamentu. Jen

0: listopadové volby do kongresu a republikáni tuší průšvih. Není divu, jejich prezident Donald Trump za poslední rok udělal maximum proto, aby jeho obliba u Američanů klesla. Od plácání se v Epstein Files přes rozpoutání nepopulární války až po stále rostoucí životní náklady, k nímž řada jeho kroků přispívá. Vnitrostranickou kritiku Trump a jeho spojenci velmi agresivně potírají. Své by o tom mohl vyprávět Thomas Massie, jehož prezident nechal za kritiku vytrestat v primárkách a který kvůli tomu v kongresu končí. Teď už jsou ale primárky za nimi a někteří další republikánští politici se před nadcházejícími volbami začínají od Trumpa distancovat. O nutnosti ukončit válku s Íránem tak mluví republikánští kandidáti v Michiganu a Ohio, ať už usilují o křeslo ve sněmovně reprezentantů, v senátu nebo o post guvernéra. Není to bůh ví jak drtivé množství, ale ještě před pár měsíci by se to rozhodně nestalo. Michigan a Ohio ale nepatří mezi ty nejrepublikánštější státy. Více alarmující je pro Trumpa a republikány ve Washingtonu váhání, které přichází od kandidátů v Iově. To je stát, ve kterém v uplynulé dekádě konzervativní kandidáti mnoho problémů neměli. I někteří zdejší republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů se teď stavějí proti válce s Íránem. Podobně mluví Ashley Hinsonová, která se v Iově uchází o senátní křeslo. Ta se navíc vyhnula společnému vystoupení s viceprezidentem J.D. Vancem, který do státu přiletěl podpořit republikánskou kampaň. Když se senátní kandidátka vyhýbá vlastnímu viceprezidentovi, je jasné, že současná administrativa není v těchto končinách něčím, čím by se chtěla chlubit. Největší předvolební šok ale přinesla členka dolní komory Maria Elvíra Salazarová. Ta se uchází o znovu zvolení v okrsku na Floridě. A to je stát, který byl v posledních letech spíše republikánský, byť zdaleka ne tak jako Iowa. Překvapivá je ale sféra, kterou si vybrala pro kritiku Trumpa. V nedávném televizním spotu se Salazarová distancovala od Trumpova deportačního tažení. Prezidentovi v něm vzkazuje, že zašel příliš daleko a vyčítá mu zadržování lidí bez trestního záznamu. Dokonce naznačuje, že Trumpovi jeho migrační poradci neříkají celou pravdu a že by to republikány mohlo stát hlasy hispánských voličů, kteří mu v roce 2024 pomohli k návratu do Bílého domu. Trump kritiku neunesl. Ještě v září vyjadřoval Salazarové podporu. Teď říká, že on je silný ve věci zabezpečení hranice, zatímco Salazarová není. Bílý dům se přímo nevyjádřil k tomu, zda Trump svou podporu stále drží. Na sociální síti Truth Social však na sklonku září sdílel celou sérii příspěvků, které floridskou političku ostře kritizují. Salazarová se uchází o znovu zvolení v silně hispánském okrsku. Po volbách roku 2024 se republikáni chlubili tím, že přes Trumpovu ostrou migrační rétoriku v mnoha podobných okrscích volebně posílili. Letošní volby ukážou, nakolik šlo o trvalou změnu a zmíněný floridský okrsek bude jedním z klíčových testů. Odpor vůči válce s Íránem na středozápadě bude dalším.
1: Matěj Schneider byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se ze studia Českého rozhlasu Plus loučí Ondřej Konrád.
2: Zaostřeno. 120 tisíc lidí v Česku má podle letošního výzkumu agentury NMS Market Research, který vznikl ve spolupráci s organizací Consent, osobní zkušenost se sexuálním vztahem s vyučujícím na základní nebo střední škole. Dalších 1,5 milionu lidí zná někoho, komu se to stalo. Co tato čísla znamenají? Jak na podobné případy reagují školy a další instituce? Kdo má zasáhnout, když se učitel nevhodně chová k žákyni nebo žákovi? Téma pro Evu Lamelovou.
3: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu.
4: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
4: Podmínky superdávky se od zítřka změní. Podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresu. Teherán od Washingtonu obdržel odpověď na iránský mírový návrh. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla méně, než statistici očekávali. Pěkné odpoledne u úterních zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit, říká Hůle.
5: a stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
4: Od zítřka se také rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Írán obdržel oficiální odpověď Spojených států na svůj návrh mírové dohody. Informovala o tom agentura AFP s tím, že bližší informace zatím nejsou známé. Americký prezident Donald Trump dříve řekl, že návrh odmítá. Nejnovější plán na ukončení války a obnovení plavby v Hormuzském průlivu představil minulý týden íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podle něj by Spojené státy měly splnit jisté podmínky obsažené v memorandu o porozumění, které Washington a Teherán podepsali v červnu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Mezinárodní letiště Berlín-Braniborsko zavedlo systém na odhalování dronů. Reaguje tak na opakované výskyty bezpilotních letounů v okolí runwayí. Informoval o tom německý úřad pro leteckou bezpečnost. Letiště Willyho Brandta, které obsluhuje hlavní německé město a okolí, zaznamenalo v první polovině roku 28 dronů nebo podobných létajících objektů. To je nejvíc v zemi. Loni jich přitom letiště Berlín-Braniborsko registrovalo jen 8. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla česká ekonomika o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Snížil tak původní odhad z konce srpna, který počítal s růstem o 0,1% vyšším. Meziročně i oproti prvním třem měsícům HDP rostlo. Podle Vladimíra Kermieta z odboru národních účtů statistického úřadu se letos mezi dubnem a červnem domácnostem zvýšily příjmy i spotřeba.
6: Ve druhém čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,1% a spotřeba domácností na obyvatele o 2,5%.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Opravy hráze brněnské přehrady ovlivňují řidiče i chodce. Objížďku pro auta popisuje mluvčí povodí Moravy Radek Špatka.
7: Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Rekreační přes Kníčky jednosměrně k přístavišti. V opačném směru od přístaviště povede objížďka přes Rozdrojovice a ulici Rozdrojovickou zpět na ulici Hrázní.
4: Rekonstrukce hráze brněnské přehrady za 46 milionů korun potrvá do prosince příštího roku. A jak to vypadá na silnicích? Na D1 z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Pražský okruh. Na 10. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na Šmejkalko. Na 24. kilometr počítejte se zdržením okolo 40 minut. Na D5 z Plzně do Prahy se zastavuje za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru kolona kamionů pokračuje nesouvisle až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Místy zastavují také osobní auta. A v Brněnské v Praze směrem do centra se na 3,5. kilometru po nehodě projíždí pouze levým pruhem. Kolona z 9. kilometru je zhruba na 3/4 hodiny. Šťastnou cestu. Dnes i zítra bude slunečno, teplo a místy větrno. Na Vysočině a na severu Čech může foukat nárazový vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a po oba dny bude jasno až polojasno s teplotami mezi 20 a 25 stupni. Tolik zprávy. Teď už začíná pořad Jak to vidí.
8: Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denisy Jejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ráda vás vidím, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Pozornost zaměříme zejména na marketing, předvolební kampaně, význam symbolů české státnosti a také televizní kanál Donalda Trumpa. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
8: Budou druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hnutí ANO, SPD a motoristů. Uvidíme, zda dnes dojde na hlasování. Sledujete někdy, paní Hejlová, obecně vystoupení poslanců, třeba i ten včerejší den?
4: Vzhledem k tomu, že jsem také pouze normální občan, tak se snažím tomuto vyhnout, protože si potřebuji zachovat jistou míru optimismu a zdravého rozumu, ale samozřejmě sleduji zejména třeba právě ty projevy nebo nějaká vystoupení, která jsou potřeba. Ale toto konkrétně hlasování o nedůvěře vládě, moje specializace je politická komunikace, nikoli v politologie jako taková, ale přesto si asi každý dovede spočítat, jak to s největší pravděpodobností dopadne. Dne. Prostě to je situace, která je taková spíše rituální, než že by měla nějaký reálný dopad.
9: Jak komunikují poslanci v poslanecké sněmovně?
4: Ta komunikace poslanců se v poslední době opravdu hodně proměnila a jedna věc je to, co se odehrává v té sněmovně. Tam je to leckdy to divadlo, ze kterých oni očekávají, že zejména televize do těch hlavních zpráv vystřihnou takové ty bonmoty, které si někdy i připravují dopředu. A někdy ty věci bývají i záměrně kontroverzní, protože chtějí získat tu pozornost, chtějí se dostat do těch hlavních zpráv. Z těch několika hodinových projevů se tam skutečně dostane jenom třeba 10 sekund, takže to si někteří velmi pečlivě plánují a promýšlejí dopředu už s tímto cílem zaujmout. Ale co se zvýšilo je komunikace na sociálních sítích, kde každý ten poslanec má už dnes řadu svých kanálů na sociálních sítích a tam říká svoje názory, ukazuje záběr ze zákulisí a říká vlastně to, co chce, nebo jaký prožil den a co jí nebo ho čeká.
9: Aktuální schůze parlamentu se koná. Dnes to je 9 dní do komunálních a senátních voleb v České republice. Ulice i okolí třeba hlavních silničních tahů lemují nejrůznější billboardy stran a hnutí. Na co vsadili, paní Hillová, když se rozhlednete?
4: Já tady řeknu svůj osobní názor a myslím si, že letos ta kampaň do těchto voleb je opravdu velmi obecná. Já jsem v podstatě jenom málo kdy viděla něco konkrétního a když, tak už je to právě spíše v té komunikaci na těch sociálních sítích. Já jsem občanka Prahy, takže přirozeně na mě jsou algoritmy zacílené spíše vlastně jako ta videa nebo obsahy, nebo sledují spíše to, co se děje v Praze. A musím říci, že ta témata, které já jsem viděla, tak buď jsou velmi obecná, typu bezpečnost, což vám vyjde téměř z každého průzkumu veřejného mínění, že bezpečnost je to, co lidi zajímá v jejich okolí, proto je to vhodné téma téměř do každého okresu. A nebo jsou to témata úplně banální, typu otevřeli jsme nový průchod na Malé Straně, kterým ale skoro nikdo nechodí. Nebo tento keříček potřebuje ustřihnout tuto větvičku, zeleň v parcích na Praze 1 je zanedbaná, zlepšíme to. Tak toto opravdu nejsou jako problémy, které by ty občany žijící v těchto lokalitách trápily.
9: Co byste očekávala třeba? Jak by, nebo možná je ta kampaň z vašeho pohledu, paní Hillová, čitelná? Je jasné takhle na první pohled, že se jedná o tu kterou stranu. Naráží mi na to, trošku napovím. Třeba v Praze Spolu pro Prahu, což je ODS a TOP 09, vsadilo na podobný odstín modré barvy jako hnutí ANO. Nakolik na první dobrou, tak říkajíc, vlastně dokážeme jako volič, občan identifikovat, tak je toto a to hnutí, ta a ta strana, když se podíváme na ty vizuální prvky.
4: Právě že skoro vůbec. A nejenom, když se podíváme na tu barevnost a na to celkové grafické ladění, ale když se podíváme i na ty slogany. To mě právě letos zaujalo, že letos ty slogany jsou extrémně obecné. Typu náš starosta, máme navíc. A tyto typy sloganů, mně to připadá, jak kdyby to psala umělá inteligence a vůbec si předtím nepřečetla nějaký program nebo alespoň jako nějakou vizi té strany, jako kdyby ti politici na to úplně rezignovali. Jako kdyby jim šlo jenom o to mít skutečně na tom billboardu nebo plakátu svůj obličej a někdy je k tomu ještě obličej někoho známějšího z té dané strany, lídra nebo lídrině. Tak mně to připadá letos opravdu skutečně úplně obecné.
9: A jaký dopad to může mít právě na voliče, že, jak už jste právě řekla, kromě těch lokálních politiků kandidujících, vidíme právě třeba členy vlády nebo poslance, tak jak to může působit? Je to jako pozitivní nebo má to nějaký motivační prvek?
10: Je to spojení s tou značkou, protože v těch volbách do poslanecké sněmovny jednak přijde mnohem více lidí k volbám a jednak spíše se rozhodují podle té strany jako takové. A v těchto, řekněme, menších komunálních a senátních volbách těch lidí obecně přijde méně a zároveň ty lokální politiky neznají, mají prostě mnohem nižší znalost. Takže to, je, že je vedle nich nějaký významný člověk, kterého už znají, tak je úplně stejný princip jako doporučení nějaké herečky nebo nějakého známého člověka v reklamě. Funguje to úplně na stejném principu.
9: Když se díváme na předvolební kampaň z hlediska PR, marketingu, tak byly kandidující subjekty v minulosti vynalézavější?
10: Já si myslím,
9: když říkáte, že letos je to hodně obecné.
10: Že vždycky ti politici se podle mě postupem času naučili neslibovat už tolik, co nemůžou zařídit konkrétně, protože vlastně vědí, že to nedoručí. A tak se snaží dát alespoň nějakou emoci, nějaký slib, nějak navodit nějakou náladu. A to je samozřejmě jako směr k nějakému populismu a líbivosti. A to vidíme ale napříč tím politickým spektrem téměř u všech těch subjektů. Myslím si, že dneska už nejde moc rozdělovat na strany, které jsou populistické a které nejsou, spíše na ty, které jsou populistické méně a které více.
9: Jaké vizuální prvky podle vás mohou obecně motivovat lidi, aby přišli k volbám?
10: Čitelnost, zapamatovatelnost a jasné sdělení. Letos někteří politici využívají i naprosto infantilní prvky, jako třeba koťátka. Opět se objevují takové ty písničky, které zpívají, tak to je taková už tradice. Ale řekla bych, že nejdůležitější v těchto typech voleb je prostě dostat ty voliče vůbec k těm volebním urnám, aby vůbec přišli.
9: Když se podíváme do zahraničí, tak najdeme tam nějaké jiné prvky. Když mluvíme o předvolebních kampaních, s čím pracují třeba v sousedních zemích?
10: V zásadě bych řekla, že ten český politický marketing je na tom velmi podobně jako v sousedních zemích, ale s tím, že my napříč Evropou vidíme jistou formu radikalizace politické komunikace, a to jak nalevo, tak napravo. A myslím, že my máme občas jako tendenci vnímat pouze ten pravicový radikalismus a ten levicový tak trochu opomíjíme, možná právě proto, že jsme s ním 40 let žili, tak nám to vlastně možná připadá trošku jakoby normální. Teď to trošku zlehčuje, ale napříč Evropou my vidíme narůstající tendenci ovlivňovat volby nekalým způsobem. A to různou formou digitálních kampaní anebo i místních lokálních aktivit, které dají prostě občanům do ruky obálku, někdy i zalepenou, a pošlou je k té volební urně. To jsme měli možnost, nyní vlastně máme první zprávy o tomto, že tyto případy se vyskytly třeba ve Švédsku.
9: Mění se, paní Hejlová, ten obsah na sociálních sítích, když mluvíme o politických kampaních?
10: Určitě mění, protože algoritmy sociálních sítí upřednostňují polarizaci. Upřednostňují jasný názor a témata, o kterých se lidé pohádají. Tím pádem napíšou více komentářů, stráví více času na sociálních sítích a to je výhodné pro společnosti, které ta sociální média provozují. Takže proto vlastně i ty algoritmy velmi pravděpodobně upřednostňují obsah, který ty lidi nějakým způsobem trošku vytočí nebo nadzvedne.
9: Pohled Denise Hejlové, garantky oboru strategická komunikace na Fakultě sociálních věd.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
9: Sedm klíčníků opět uzamklo dveře korunní místnosti ve svatovícké katedrále, do které se vrátily korunovační klenoty za 2 týdny, kdy byly vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Je shlédlo na 36 600 lidí. A naopak 7 symbolů české státnosti nově vystavuje Národní památník na Vítkově. Součástí expozice jsou i první návrhy československé vlajky, včetně praporu, který ještě pro neexistující republiku vytvořil jeden z jejich zakladatelů, Milan Rastislav Štefáník. K vidění jsou i vzácné tisky, včetně prvních oficiálních výtisků Ústavy Československé republiky. Paní Hejlová, jakou roli hrají státní symboly v dnešní době?
10: Je to velmi významné a hrají obrovskou roli, a to zejména v té národní identitě, která v případě té české kotliny v zásadě není až tak úplně stará. My na to trošku zapomínáme, protože častokrát ještě dnes, když vyjedete do zahraničí, tak se vás lidé zeptají, odkud jste, a oni pořád znají tu značku Československo. A my jsme mezi tím už prošli několika názvy různými, rozdělili jsme se Slovenskem, potom jsme přejali ten zkrácený název Čekia, který také existuje už téměř 10 let v té oficiální komunikaci, a pořád se uchytil tak napůl, pořád ještě na tom nepanuje úplně konsenzus nebo příliš jako velké sympatie k tomu zkrácenému názvu, někdy se používá, někdy zase ne, a to i v té oficiální komunikaci. Takže myslím si, že Češi sami by měli ještě více zapracovat na tom, co ta identita České republiky nebo Česka znamená jednak dovnitř a jednak i navenek.
11: A nakolik se do marketingové strategie státu promítají třeba právě ty symboly? Jak se vůbec buduje takzvaně, teď si vypůjčím váš slovník odborníků v marketingu, národní brand, prostě značka?
10: Je to strašně moc práce. My na našem oboru strategická komunikace máme předmět, který se jmenuje právě národní značka Nation Branding, jak vybudovat značku státu. A tomu se věnujeme jeden semestr a pořád je to málo. Otázka ale je, stejně tak jako u jakékoliv jiné značky, co je vždycky ten obal a co je to vevnitř, jaká je skutečně ta země, co skutečně dokáže nabídnout, jestli má nějaký charakter, nějaké národní povahy, a co je vlastně to, co na tom ty lidi zvenčí může přitahovat. Ta myšlenka zatím je poměrně jednoduchá. Státy se snaží vypadat dobře, působit dobře, být dobrými sousedy, protože tím pádem to je taková jako základní argument pro to, aby s nimi lidé z ostatních zemí chtěli obchodovat, aby tam chtěli investovat, aby k nim měli důvěru a aby tam také chtěli jezdit jako turisté. Takže to je velmi důležité, proto snažit se jako nejenom působit dobře, ale být dobrými partnery.
11: A jak tedy český stát komunikuje navenek?
10: Český stát na to má celou řadu nástrojů v rámci takzvané kulturní diplomacie. Samozřejmě kromě té klasické diplomacie ambasád jsou to například česká centra a je to celá řada dalších institucí, například Czech Tourism, Czech Invest. Řada z těch institucí nyní prochází jistou restrukturalizací nebo proměnou, ale v zásadě toto jsou ty státní instituce, které budují ten dobrý obraz České republiky navenek. Ale to samo o sobě nestačí. My pořádně nemáme žádnou jako strategii nebo vizi, která by určovala ten směr do budoucna. Naše poslední vize, takto napsaná na papíře, byla Czech Republic, the country for the future. Lidé se tomu smáli, protože tomu úplně nerozuměli, a také té zdvojité předponě the, která tam působí poněkud zvláštně, tak si z toho dělali trošičku legraci, ale co je podstatné, tak v češtině to znamená Česká republika, země pro budoucnost. A co to vlastně je? Jaká je ta naše budoucnost? To už jaksi nebylo úplně jasné.
11: Předchozí vláda Petra Fialy před rokem v létě schválila návrh nového jednotného vizuálního stylu státní správy. Cílem bylo sjednotit dosavadní roztříštěnou vizuální komunikaci institucí. Zvýšila se přehlednost pro občany? Funguje to?
10: Toto je spíše záležitost té vizuální, nějaké, řekněme, korporátní identity. Co je ale potřeba, aby stát více ještě podpořil komunikaci moderními prostředky, a to směrem k našim zahraničním partnerům. Dneska se ocitáme v době digitální diplomacie. My tomu někdy říkáme twitterová diplomacie, ještě když v době, kdy se Twitter jmenoval Twitter a ne X. A ta je velmi důležitá, protože dnes ta diplomacie se neodehrává pouze na těch uzavřených jednáních, ale odehrává se z velké části i na digitálních médiích a sociálních sítích. A nově se tam vlastně přesouvají i diplomaté, kteří dříve byli pouze uzavřeni v některých takových těch palácích a konferenčních sálech a místnostech, které byly odstíněné tak, aby tam nemohl to slyšet nikdo jiný, co se tam povídají. To samozřejmě stále existuje, ale vedle toho se ještě vedou různé, řekněme, bitvy anebo navazují naopak zase přátelství i v té digitální sféře. A tam si myslím, že je potřeba se na to velmi dobře připravit a zapojit se do toho. Protože když to neřeknete vy za ten stát, tak to za vás už dneska řekne někdo jiný. Někdo jiný zaplní to vaše místo nějakým jiným obsahem. Takže diplomaté stejně tak jako další subjekty dneska bojují o pozornost. A tím, jak klesá zájem o politické dění obecně, tak ta aréna je omezená a zároveň je plná.
9: Jak paní Hejlová k budování nebo posilování té národní značky přistupují v zahraničí? Možná bych zmínila, protože vaší doménou je Japonsko, kam se opakovaně vracíte, přednášíte tam a nejenom to, jste také majitelkou soukromé sbírky tradičních japonských oděvů a kurátorkou výstavy, která aktuálně probíhá Kimono z Kyoto, mizející krása. Obě města spojuje už 30-leté partnerství k vidění v Japonském informačním a kulturním centru v Praze. Tak jak třeba Japonci přistupují ke své značce?
10: I to je přesně nástroj diplomacie, protože Japonsko tady má své japonské informační a kulturní centrum, což se můžou zdát jako takové dvě malé místnostky, ale jsou vlastně hrozně důležité, protože tam se scházejí ti lidi, kteří mají zájem o ta témata, jsou tam různé přednášky a ty jsou poměrně podrobné. Jsou třeba na témata, která zajímají lidi, kteří opravdu mají hluboký vhled do té kultury. A to jsou právě ty vztahy, které vy potom potřebujete k navazování skutečně jako dlouhodobých partnerství. Dneska ve světě, kde pouze polovina toho světa sdílí alespoň částečně ty hodnoty, které sdílíme my, žije v demokracii, uznává třeba nějaký mezinárodní, prostě světový řád, mezinárodní právo a tak podobně, tak je podle mě jako velmi důležité budovat tyto vztahy. A ten princip takové měkké síly vychází z toho, že my je budujeme i prostřednictvím kultury. Ale já musím říct, že tady ta výstava vznikla úplně vlastně jinak. Vznikla v našem rozhovoru ještě s kolegy z japonských univerzit, kteří tady byli loni a bavili jsme se o tom, co znamená Kyoto pro Českou republiku. A já jsem si vzpomněla na román Junichira Tanizakiho sestry Makiokovy, který jsem četla, když mi bylo asi 16. A vzpomněla jsem si na hedvábí, na kimona a na tu krásnou vizuální kulturu, která je s tím spojená. A říkala jsem, no tak přece musíte ukázat nějaká kimona tak, aby si na ně lidi mohli šáhnout. Protože to není jenom o tom se na to dívat, ale musíte to cítit. Takže jsem vzala svoje stará kimona, která sbírám už 26 let a dokoupila jsem ještě v Kyotu nějaká nová, ale také na blažším trhu a ty jsme vystavili v těch dvou malých místnostkách, ale lidi si na všechno můžou šáhnout, takže v tom je to jiné.
9: Říká Denisa Hejlová, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci a také milovnice japonské kultury.
3: Jak to vidí?
9: Přesuneme se teď do Spojených států. Bílý dům spustil nové médium s názvem Trump TV. Ambice je vysílat 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to zásadní projevy a nejpopulárnější momenty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tento krok přišel poté, co Trumpova administrativa vypověděla 3 média z Bílého domu a ostatní stanice ze Solidarity následovaly vlastně kolegy a začaly bojkotovat tiskové konference amerického prezidenta. Kanál během prvních hodin zaznamenal prudký pokles sledovanosti. Tak i to patří k budování značky Donald Trump, paní Hejlová?
10: Je tam všechno tak, jak jste popsala. Vysoké ambice na začátku, ale tady v tom případě i strmý pád. A to, co se Donaldu Trumpovi podařilo na sociálních médiích, to znamená být tam přítomen a zasahovat do značné míry samozřejmě svoje fanoušky, ale i jiné příznivce. To, co se mu daří i v takové poměrně výbušné politické komunikaci, tak to v tom televizním kanále nezafungovalo. Samozřejmě uvidíme, jak to bude fungovat do budoucna, ale já tomu příliš velké šance na úspěch nedávám.
11: Jinak spuštění tohoto televizního kanálu amerického prezidenta provázalo video, kde byly sestříhané záběry z různých populárních seriálů, kde postavičky nebo postavy teda s očekáváním usedají k televizi, myhly se v těch záběrech Simpsonovi, Přátelé nebo Jesse z Perníkového, táty. Paní Hejlová, jak komunikuje Donald Trump? Mění se nějak během svého druhého mandátu?
10: No, překvapivě my tady to využívání populární kultury vidíme napříč tím politickým spektrem a tady v tom není úplně sám, není ojedinělý, ale on to opět s tím vkusem sobě vlastním trošku více přehání než jiní. Takže to využívání různých maskotů nebo kreslených postaviček a tak dále, tak je dneska v podstatě už jako běžnou součástí určitého typu politické komunikace, která potřebuje udělat nějakou zkratku. A využívají to někdy i evropští diplomaté nebo i evropští politici. Ale Donald Trump to opět pojal ve svém velkolepém stylu.
11: Koho byste označila za zdatného komunikátora, ať už je to pro veřejnost v televizi nebo na svých sociálních účtech, sociálních sítích, když se podíváme napříč těm politickým spektrem. Včera třeba byla na návštěvě České republiky italská premiérka Giorgia Meloni, setkala se s premiérem Andrejem Babišem, tak když se podíváte třeba za hranice Česka.
10: A to je velmi těžké, že? Protože my, když vidíme tu špatnou komunikaci, tak ji poznáme hned, ale když vidíme tu dobrou, tak vlastně nám to tak úplně rychle nedojde. Ale já mám tři osobní typy. Giorgia Meloni mezi ně určitě patří, protože ona si získala mnohem větší popularitu, než se od ní očekávalo, a skutečně tu svou roli a ten svůj závazek, to, s čím vstoupila do politiky, si udržuje, ale navíc se jí daří získávat více i ty středové voliče. Velmi dobře také působí v té mezinárodní politice. Můj druhý typ, kdo komunikuje velmi dobře, i když neortodoxně, je japonská premiérka Sanae Takaichi. Mimochodem taky má dobrý vztah s Giorgio Meloni. A můj třetí typ je domácí. A to bez ohledu na politické preference, když se podíváme pouze na tu politickou komunikaci a komunikaci nejenom na sociálních sítích, ale i naživo, tak je Petr Pavel. Protože to je prezident, který si dokáže povídat s dětmi, má úspěch u krajanů v Americe, jak jsme viděli teď poměrně nedávno, má úspěch u různých cílových skupin a téměř s každým on dokáže navázat tu konverzaci. Takže z pohledu politické komunikace i on by byl příklad toho, co je dobré. Navíc oproti těm ostatním prezidentům jeho oblíbenost po zvolení neklesala tak zdaleka tak rychle jako u jiných.
11: Mimochodem velmi zdatný je v tomto směru finský prezident, pan Stubb. Myslí politici, paní Hejlová, i na lidi, kteří prostě nekomunikují nebo nesledují tolik sociální sítě. Jakým způsobem je dokáží oslovit? Protože řada lidí třeba ne, že by neměla mobil, někteří ani mobil nemají, ale prostě preferují jiný způsob komunikace.
10: Určitě, a to nejsou lidé, kteří nemají mobil. Dneska možná právě spíše ti, kdo mají ten mobil, se tam dívají na úplně jiné věci a ta politika se k ním dostává také, ale přes životní styl. Takže někdy my to vidíme třeba u zahraničních aktérů, kteří dělají velmi sofistikované kampaně a některé z nich můžeme nazvat i propagandou, které vlastně se snaží působit nebo nějakým způsobem velmi jemně protlačit své politické sdělení třeba přes formu životního stylu, co si lidé mají kupovat, odkud si mají kupovat.
11: A jak je oslovují? Jakým způsobem teda je oslovují?
10: Je to prostřednictvím takzvaných peers, co znamená jakoby vrstevníků neboli lidí, kteří jsou nám podobní. Takže v tomto hrají velkou roli ti nejbližší malí influenceři, takzvaná ta virální videa, já to slovo nemám ráda, ale prostě videa, která vám někdo pošle přes nějaké sociální sítě a tak podobně.
11: Říká a vysvětluje vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Já vám děkuji za váš pohled i čas a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
10: Hezký den.
11: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
12: Pěkné odpoledne, je 1:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Sněmovní jednání o opozičním pokusu svrhnout koaliční vládu Andreje Babiše z hnutí ANO pokračovalo dopoledne vystoupeními členů kabinetu a dalších zástupců koalice. Mluvili k téměř prázdnému sálu. Opozice se ke slovu dostala až těsně před polednem. Do debaty je přihlášených asi 60 převážně opozičních poslanců. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Ruské ostřelování kyjevské oblasti i ukrajinského hlavního města nepřežili nejméně 3 lidé. Dalších minimálně 8 je zraněných, informovali o tom ukrajinské úřady. Na několika místech vypukl požár. Podle ukrajinské energetické společnosti DTEK ruské útoky v Kyjevě poškodily energetickou infrastrukturu. Naopak ruské úřady informují o jednom mrtvém a jednom zraněném po ukrajinském dronovém útoku v Brjanské oblasti. Vláda ve schváleném státním rozpočtu provedla několik změn proti původnímu návrhu, zvýšila výdaje hlavně u ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a obchodu. Snížily se naopak výdaje v kapitole Všeobecná pokladní správa, která zahrnuje mimo jiné vládní rozpočtovou rezervu. Schodek by měl být 386 miliard korun. Společnost Boeing získala zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států, oznámilo to americké ministerstvo obrany. Kontrakt má hodnotu v přepočtu 431 miliard korun. Spojené státy už v březnu minulého roku pověřili Boeing výrobou nového stíhacího letounu F-47, který je špatně zachytitelný radarem. Společnost tak získala dvě prestižní zakázky na stíhačky šesté generace 2 roky za sebou. Pracovníci veterinární univerzity Brno našli na Vysočině uhynulé mládě orla mořského. Někdo ho zastřelil. Případ proto prošetřuje policie. Veterináře na to upozornili francouzští kolegové, kteří z GPS vysílačky zjistili, že se orel vypuštěný ve Francii náhle přestal pohybovat. A ještě informace pro řidiče. Na D1 z Prahy do Brna zpomalte před sjezdem na Pražský okruh. Na 10. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení asi 40 minut. Na D4 z Prahy směrem do Písku a Strakonic opatrně za sjezdem na Dobříž. Na 30.5. kilometru se v omezení srazil jeřáb s nákladním autem a tvoří se kolona. A v Praze v Brněnské směrem do centra je na 3.5. kilometru po nehodě průjezdný, stále je levý pruh. Kolona se táhne už z 10. kilometru a zdržení je asi 45 minut. Přejeme klidnou jízdu. Po zbytek dneška bude slunečno s teplotami od 20 do 25 stupňů, ale místy může foukat silnější nárazový vítr, hlavně na Vysočině a na severu Čech, a v podstatě stejné počasí nás čeká i zítra. Tolik zprávy, teď už začíná Věda Plus, dnes s Lucí Vopálenskou.
13: Dobrý den. ANO začíná magazín o novinkách ze světa výzkumů, rozličného bádání a nových technologií. Na co se zaměříme tentokrát? Nejprve na vztahy. Ty jsou složité, ať už jde o lidi nebo rostliny. Na kolik partnerů spoléhají rostliny a opylovači, konkrétně hmyz? Chcete zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti a je vám mezi 13 a 18 lety? Ještě několik dní máte na to se přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Jestli pak víte, co jsou to dějiny z dola? Pro jejich zkoumání vzniklo nové Centrum dějin všedního dne. Zaměřuje se na zkušenosti a paměť takzvaně obyčejných lidí. A neonatologové z fakultní nemocnice Motol a Homolka by chtěli nastavit automatické dávkování kyslíku u extrémně nezralých dětí s nemocnými plícemi přímo na míru. Zda je to možné, to zjišťují hned v několika klinických studiích. Taková je naše dnešní nabídka. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
3: Věda Plus.
13: Na kolika opylovačích, jako je třeba hmyz, jsou závislé rostliny a co to ovlivňuje? Odpověď hledala dosud nejrozsáhlejší mezinárodní studie, kterou vedli čeští vědci. Ukázala, že je to hlavně klima, tedy měnící se teploty a srážky. Právě ty ohrožují zejména vysoce specializovaná společenství, kdy rostlina závisí třeba jen na jednom opylovači. Studii dnes publikoval časopis Nature Ecology and Evolution a ve vysílání už vítám entomologa Roberta Trobka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a z Biologického centra Akademie věd. Hezký den.
14: Dobrý den.
13: Pane Trobku, co tedy určuje vztah mezi rostlinou a opylovači? Jak je možné, že určitý druh láká jen jednoho opylovače a u jiné rostliny přijmou jakéhokoliv opylovače, může jich být více?
14: No, to jsou vlastně takové různé strategie, které v přírodě najdeme v hodně široké škále, kde opravdu některé rostliny, některé živočichové jsou velmi specializovaní a jiní zase velmi generalizovaní. A z toho plynou různé jako výhody a nevýhody, protože čím víc jste specializovaný jako opylovač, tím lépe se dostanete k nějaké květní odměně, k nektaru nebo k pylu, tím lépe ho strávíte, tím více ho třeba najdete v nějakém konkurenčním prostředí. A zase jako rostlina, čím více jste specializovaná na nějaké opylovače, tak tím se vyhýbáte nějakým zlodějům, třeba nektaru, a jste mnohem efektivněji opylována. Ale na druhou stranu, když se moc specializujete, tak riskujete, že když se s tím vaším partnerem něco stane, třeba začne vymírat kvůli lidské činnosti nebo kvůli změně klimatu, tak vlastně přijdete o ten vztah, přijdete o potravu nebo přijdete o rozmnožování. A my jsme se právě zabývali tím, proč v některých společenstvích nebo ekosystémech jsou ty vztahy specializovanější než v jiných.
13: No ale ještě než se zeptám proč, tak můžete uvést nějaký příklad takového vysoce specializovaného vztahu, kdy rostlina má třeba jenom jednoho opylovače, a uvést zase v kontradikci příklad, kdy to je opravdu úplně jedno a může těch opylovačů být spousta.
14: Určitě, určitě. Ty specializované příběhy bývají velmi zajímavé. Vidíme je skoro každý den, třeba pěstujeme na zahrádkách nebo v bytech juku, což teda není naše domácí rostlina, ale někde v pouštích Severní Ameriky má jednoho konkrétního opylovače, takovou drobnou můru, která ho aktivně opiluje, přenáší pyl z květu na květ a potom do těch opilených květů klade vajíčka a housenky sežerou část semen. Ale i u nás je spousta takových příkladů. Třeba silenka bílá, taková krásná rostlina, je opilována nočními motýly a kvůli ním se otvírá na noc, krásně voní podvečer nebo večer, aby je nalákala. A z nějakých jako pohývatin, tak třeba rajčata jsou velmi zajímavá, protože mají pyl ukrytý vevnitř v květu a dokáže ho vytřepat jenom velká včela, třeba čmelák, který se rozebzučí a vlastně tou frekvencí vytřepe pyl, a třeba včela medonosná se k němu vůbec nedostane, a proto ve sklenicích používáme na opylování rajčat čmeláky a ne včely. No a ty generalistické druhy, ano. Klasické pampelišky, které nabízejí nektar a pyl téměř komukoliv, takže těch je taky spousta.
13: Když zmiňujete pampelišky, tak by si člověk mohl říci, že daleko výhodnější je mít tedy spoustu těch opylovačů. Ale řekněte teď, proč tedy, na co jste přišli, proč jsou některé ty druhy specializované výrazně víc a jiné výrazně méně?
14: Jo, my jsme se nezabývali těmi jednotlivými druhy. My jsme se zabývali právě jako poměrem těch specializovaných a nespecializovaných druhů nebo interakcí ve společenstvu. Ano, totiž existuje taková jako dlouho přijímaná teorie, že v tropických ekosystémech, kde jsou stabilní podmínky a je tam spousta druhů, tak to vede k evoluci právě těch specializovanějších vztahů. No a dlouho to nikdo pořádně netestoval. My jsme teďka dali dohromady obrovský dataset se spoustou kolegů na mezinárodní úrovni a vlastně jsme zjistili poměrně přesvědčivě, že tak to vůbec není, že v tropech nejsou ty vztahy nejspecializovanější, ale že mnohem specializovanější jsou někde, řekněme ve Středomoří nebo dokonce na okraji mírného pásu, to znamená ne tak daleko u nás. Ale důležité je, že jsme vlastně vysvětlili, proč tohle existuje, a to je právě kvůli klimatu. Tam vlastně klíčovou roli hraje klima. specializovanost se vlastně zvyšuje s nějakou rostoucí teplotou prostředí. Proto třeba ty středomorské ekosystémy jsou nejspecializovanější. A co ještě důležité je, že u různých skupin rostlin a různých skupin živočichů vlastně to klima funguje trochu jinak a způsobuje trochu jiné ty geografické trendy ve specializovanosti.
13: No a co s tím, s tou situací může dělat klimatická změna? Může se třeba stát, že rostlina vykvete v době, kdy její opylovač ještě nebude aktivní? Zkrátka platí tedy, že třeba to Středomoří nebo i už blíž k České republice je to mírnější pásmo, že je vlastně hodně ohrožené?
14: No, my jsme se teda úplně přesně těmi dopady klimatické změny nezabývali. To bude až další krok v našem výzkumu, kde vlastně budeme modelovat, jak to bude pravděpodobně probíhat při změnách klimatu. Ale tím, jak jsme ukázali, že to klima je vlastně naprosto klíčové, teplota a srážky, tak můžeme už nějak jako odhadovat ty výsledky. A my třeba víme, že způsobením klimatu se mění zastoupení druhů ve společenstvu. Řada druhů právě mění svoji aktivitu. Rostliny třeba kvetou dříve nebo jindy. Stejně tak opylovači, ten hmyz může, ten konkrétní druh hmyzu může aktivovat v jiném ročním období. Zároveň se posouvají areály různého hmyzu různě, různých rostlin různě. A to vlastně úplně může jako překreslit takovou jako mapu nebo i kalendář těch interakcí, kdy ty druhy, které jsou na sobě vzájemně závislé, tak se nepotkají, buď v prostoru, nebo v čase. A to právě způsobuje, nebo potenciálně způsobuje křehkost těch ekosystémů, kde je ta specializace převládající. Jo, nedojde k nějakému kolapsu, ale prostě může dojít k tomu, že hmyzu začne ubývat, protože nebude mít dost vhodné potravy. Rostliny se nemusí tak efektivně rozmnožovat, přinejmenším některé druhy. A vlastně dojde k takovému jako přestrukturování společenstev, který určitě bude mít jako negativní dopad na některé druhy, ale nehrozí nám nějaký jako zánik.
13: Uzavírá entomolog Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a z Biologického centra Akademie věd. Děkujeme moc za vysvětlení a hezký den přeji, naslyšenou.
14: Moc krát díky, naslyšenou.
13: Už jen několik dní se mohou školáci hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké to je na chvíli zapomenout, kde je nahoře a kde dole. Díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou účastníci jedinečnou příležitost zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace, pokud máte zájem, najdete na webu českacestadovesmíru.cz.
15: To je úplně crazy, že malý pohyb asi absolutně jinde.
16: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
17: Nepopsatelný, trošku šme teď blbě.
16: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
18: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi.
16: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
18: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, musí být perfektně na tom fyzicky.
16: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
19: Máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku dětí z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste. Je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
16: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale Česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
19: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu.
16: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Vědu Plus, Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové vzniklo nové odborné centrum a zdánlivě se zabývá něčím úplně obyčejným, běžným každodenním životem. Právě vzpomínky, fotografie, deníky nebo dopisy popisují starosti a radosti obyčejných lidí a často vypovídají o historii lépe než milníky zaznamenané v učebnicích. No a víc už si teď řekneme s Vojtěchem Kesslerem, ředitelem historického ústavu a šéfem nového centra dějin všedního dne. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
20: Příjemný den.
13: Pane Kesslere, co se můžeme vlastně z deníku nebo rodinného alba, případně jiných osobních věcí, řadového, takzvaně obyčejného člověka, dozvědět navíc, co nám třeba dobový tisk nebo úřední dokumenty neřeknou?
20: My s kolegy v centru tak trošku nadneseně říkáme, že se vlastně na ty dějiny snažíme nahlížet trochu jinak, a než bylo doposud zvykem, snažíme se na ně právě dívat očima lidí, kteří ty dějiny skutečně prožili. Zatímco ty velké, třeba politické dějiny, nám ukazují třeba mechanismy rozhodování, pro nás je mnohem důležitější sledovat, jak vlastně tato rozhodování a rozhodnutí dopadala na konkrétního člověka, který je vlastně zažíval a prožíval.
13: No a měl byste třeba nějaký konkrétní příklad, kdy dojde k doplnění toho obrázku historie z té či oné doby, kdy zdanlivě banální osobní záznam může vám, historikům, odborníkům výrazně doplnit, změnit pohled na určitou událost nebo období?
20: Ono to není ani tak doplnění, spíš jako rozrůznění, když vlastně se podíváme třeba na české 20. století, vnímáme tam ty nejrůznější diskontinuity a dynamiky, jak bylo to století takové, řekněme, divoké, a potom si necháme od lidí, kteří to století prožili, z větší části vyprávět jejich život a zeptáme se na jejich milníky, jejich prostě konkrétní diskontinuity, tak můžeme sledovat, že se vlastně s těmi politickými a velkými dějinami tak úplně nekryjí. Že pro toho obyčejného člověka jsou v životě vlastně důležitější chvíle, okamžiky, které souvisejí prostě s jeho osobním nastavením. A je to vždycky tak, když říkám třeba studentům nebo kolegům, zkuste si vzpomenout, kdy došlo třeba k té či oné politické změně. A s učebnicí pamatujeme, prožili jsme ji, ale vlastně sami ji nedokážeme do svého života jako lokalizovat a zařadit.
13: Takže se tady v podstatě prolíná paměť společenská a paměť jednotlivců, individuí, ale povězte, může to být i tak, vy jste to trošku naznačil, že nějaká konkrétní historická období jsou pro zkoumání dějin všedního dne plodnější a jiná méně? Zdánlivě se nemusí třeba společensky vůbec nic dít, ale vám ty dějiny všedního dne přinesou něco zvláštního?
20: To je dobrá otázka. Já to vždycky přirovnávám k tomu, co se třeba snaží jako fúzovka konkurenční společnost Paměť národa. A můžeme se pohybovat ve stejné době, třeba v období protektorátu, a zatímco někdo by sledoval ty životní příběhy na úrovni třeba nějaké odbojové aktivity nebo prostě nějakého hrdinského činu, a tak my vlastně sledujeme tu v úzovkách šedou každodennost. Ten dotyčný během toho období jedl, co se mu líbilo, jaké měl touhy, jaké měl prostě představy o životě, o budoucnosti. A je to spíš takové doplnění, než nějaký jako rozpor.
13: A jak pracujete s tím, že lidská mysl je velmi plastická a lidská paměť je ještě plastičtější. Docela často si i vymýšlíme, a když člověk vzpomíná na událost před třeba 30 nebo 50 lety, jakou to potom ta orální historie, jakou to má váhu, když historici by se měli opírat o fakta?
20: Teda narážíte na poměrně zajímavý problém. Je to skutečně tak, že ve chvíli, kdy my vlastně reflektujeme nebo analyzujeme nějaký text nebo prostě svědectví konkrétního člověka, nikdy k němu nesmíme přistupovat jako pouhý zdroj informace. Spíše k němu přistupujeme jako, řekněme, zdroj informací o představách, postojích toho dotyčného člověka. Jestli můžu takový konkrétní příklad. My jsme kdysi narazili v jedné publikaci na vzpomínku jedné dámy z 90. let, která prožívala právě období protektorátu jako malá holčička, a vzpomínala si tam na informaci o tom, jak se jako v roce 45 prostě blížila sovětská armáda. A pro ní to bylo naprosto jako traumatizující záležitost. Vzpomínala na to ještě prostě po 50-60 letech. A v té vzpomínce ona se snažila popsat, jako co se přesně stalo. A když se to pak porovnávalo vlastně s těmi jako faktickými událostmi třeba vojenských dějin, tak jsme přišli na to, že to vůbec neodpovídá realitě. Ale to pro tu dámu to nebylo podstatné. Pro ní byla podstatná ta informace, která vlastně formovala celý život a řekněme třeba nějaké podvědomé trauma.
0: Takže to vlastně může být i tak trochu dějin, vlastně to může být historie psychologie.
20: Přesně tak. Já vždycky říkám, že ty vzpomínky jsou vždycky aktuální a odpovídají prostě tomu jakoby rozpoložení člověka v ten daný moment, kdy je formuluje, a ne v době, kdy na kterou vzpomíná.
0: No a co je tedy hlavním cílem toho vašeho nového vědecko-výzkumného centra?
20: My chceme vlastně ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd, která vlastně stála u zrodu toho rozvoje tohoto pracoviště, chceme jednak zapojit naše studenty a chceme zapojit i učitele, protože přece jenom Filozofická fakulta intenzivně spolupracuje s pedagogy a taky připravuje pedagogy na jejich budoucí povolání, ale současně chceme zapojit do výzkumu i veřejnost, protože se pohybujeme na novém poměrně jako progresivním poli, které se nazývá po anglicku citizen science, já bych prostě řekl občanská věda. A když myslím je vlastně jako zapojit veřejnost nejenom do výzkumu, ale prostě pak i do těch výsledků.
0: A do jaké míry na tu spolupráci s veřejností spoleháte? Bude to klíčový zdroj informací?
20: No, pro nás je to naprosto klíčové. Já když jsem vlastně to centrum připravoval a s kolegy jsme ho formovali, tak jsme jeli na zkušenou do zahraničí a tam zejména třeba v Rakousku bývá zvykem, že když se dělají konkrétní takové tematické výzvy, jakoby po sběru materiálu, ať už prostě vzpomínek nebo nějakých nahrávek, tak je stále standardní, že to tam prostě běží v těch největších jako masmédiích, těch státních médiích a třeba i v tramvajích a metru. A ten sběr je potom jako skutečně jako velký a ten vzorek, s kterým kolegové pracují, je rozsáhlý a já to vnímám nebo vidím to jako takovou jako budoucnost na konci tunelu, že bych se někdy velmi rád s kolegy do tohoto stavu dopracoval, aby jsme zkrátka ty materiály analýze měli ve velkém počtu.
0: Mimochodem, jak se k tomu vašemu centru váže databáze dějin všedního dne, která funguje pod Historickým ústavem Akademie věd? Spolupracujete?
20: Spolupracujeme právě, že databáze je jaksi takový jako materiální background celého toho projektu. Tam v databázi jsou zatím uloženy materiály a centrum vlastně jako s nimi pracuje, velice zjednodušeně řečeno.
0: Zajímá mě ještě, jak jednou z tohoto úhlu pohledu, o kterém se v našem rozhovoru bavíme, jak z toho vyjde naše dnešní digitální doba, kdy už si nepíšeme rukou dopisy, ani deníky většinou, všechno je digitalizované a může to třeba za nějakou dobu zmizet.
20: Já vždycky říkám, že tohle je výzva pro budoucí historiky, že za 30, 50 let prostě budou stát pod úplně jinými problémy, jak než jako řešíme teďka aktuálně my.
0: Je to výzva pro současné historiky.
20: Vždycky říkám, když se bavím s kolegy nebo studenty, prostě zapisujte si prostě to současné dění, protože v budoucnosti se to současné dění stane minulostí a historií. Ale já bych to třeba přirovnal, když se vrátím o 100 let zpátky k rozvoji jako třeba telefonu. A najednou nám prostě mizí do té doby poměrně rozšířený pramen, a to byly takové různé lístečky, které se jako dávali s informacemi, kde se sejdeme a co tam budeme spolu řešit. Pak už si ty lidé prostě telefonovali a najednou nám tohle jako historikům úplně zmizelo a schovalo se to v těch telefonních linkách stejně tak podobně. Budeme muset prostě odhalovat ty nejrůznější jako momenty, historické reflexe, události prostě v těch e-mailech, chatech a podobně.
0: Tak tolik Vojtěch Kessler, ředitel Historického ústavu a šéf nového centra dějin všedního dne na Univerzitě Hradec Králové. Mějte se moc hezky a díky za rozhovor.
20: Děkuji za pozvání, pěkný den.
0: Stále posloucháte Vědu Plus na stanici Český rozhlas Plus. Jak zpřesnit automatické dávkování kyslíku u předčasně narozených dětí s chronicky nemocnými plícemi? Právě to zkoumají neonatologové z fakultní nemocnice Motol a Homolka. Výsledky jejich výzkumu by mohly pomoci většímu rozšíření této přístrojové techniky v klinické praxi, a to nejen u nás, ale i ve světě.
21: Tohle je typický pacient, který podobný přístroj využívá.
22: Popisuje primář novorozeneckého oddělení gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Jan Janota. Na jednotce intermediální péče společně stojíme nad inkubátorem, ve kterém leží předčasně narozený chlapec.
21: Je to dítě, které v tuhle chvíli je už 3 měsíce staré. Jeho váha 1700 gramů ukazuje, že musela být velmi nízká už před těmi 3 měsíci, kde byla 700 gramů. Dítě po řadě komplikací spojených z nezralosti a teď právě s tím chronickým plicním onemocněním. S nějakou mírnou dopomocí dýchá sám, ale právě potřebuje to proměnlivé množství kyslíku. To, že tady neslyšíme stále houkající alarm, je dáno právě tím, že ten přístroj řídí to podávání kyslíku.
1: To je ono, ta malá, relativně malá krabička, taková malinká obrazovka.
21: On ukazuje nasycení krve kyslíkem, jak to vypadá v nějakém dlouhodobém trendu a ukazuje vlastně, kolik kyslíku ten pacient potřebuje. V tom rozmezí, kde si myslíme, že je to pro toho pacienta bezpečné, se tenhle pacient v posledních 24 hodinách vyskytoval v 82 až 85% a je prokázáno, že pokud to řídí jenom personál, tak je to třeba jenom 60.
1: Sestřička o ní teď pečuje. Jak vám to pomáhá v té praxi?
2: Určitě je to pozitivní v tom, že můžeme se starat i ostatní miminka, protože ta mašinka si vlastně přidává sama kyslík podle toho, jak potřebuje to děťátko.
22: Říká dětská zdravotní sestra se specializací na intenzivní péči Martina Kravaryková.
2: Já místo toho, abych právě běhala podle toho, jak tu saturaci má, tak to dělá ten přístroj za nás.
1: A věříte té technice, jinými slovy?
2: Samozřejmě, že si to musíme to děťátko zkontrolovat, to je jasný. Já si třeba podívám na ten monitor náhledový, jestli to dobře snímá, jestli křivka je v pohodě. Když se mi něco nebude líbit, tak si to zkontroluji.
22: V Česku jsou tyto přístroje podle primáře Jana Janoty, který je zároveň místopředsedou České neonatologické společnosti, ve většině neonatologických center. Jejich zavedení do praxe je ale i s ohledem na výcvik personálu složité. Proto se zatím využívají jen v asi čtvrtině z nich. Díky tomu, že je v Motole běžně používají už několik let, můžou v klinických studiích zároveň hledat jejich optimální nastavení.
21: My se snažíme tu metodu upravit tak, aby byla co nejbezpečnější pro toho pacienta. Výrobci těch přístrojů vlastně dají tu škálu nekonečně dlouho v těch všech parametrech. Řeknou, to si nastavte vy tak, aby to bylo to nejlepší, ale nikdo neví, co to nejlepší je od toho. Teď existují ty studie, které srovnávají různé skupiny pacientů a snažíme se najít, který to nastavení je.

0: Nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Data, která zmínění neonatologové se sbírali, zpracovávali pak vědci z pražského ČVUT. S Jakubem Ráflem z Fakulty biomedicínského inženýrství mluvila také Andrea Skalická.
0: Jak už jsme slyšeli, jedna ze studií už byla zveřejněna. Čeho se týkaly ty další?
2: Jedna studie se týká mírných úprav cílů hodnoty kyslíku u těch jednotlivých pacientů, respektive toho, jak jsou nastaveny v tom přístroji a jestli nějak ty mírné úpravy můžou ještě dál zlepšit některé ukazatele péče o toho pacienta. Tady se samozřejmě musí postupovat velmi opatrně u těch novorozenců.
0: A ta druhá se zabývala čím?
2: Druhá studie, ta je vlastně mezinárodní ve spolupráci s řadou klinik v Polsku a v Itálii. Ta se týkala porovnání toho, jak je měřena hladina kyslíku v krvi. Ona je vlastně měřena opticky a odhadována, spíš než exaktně měřena. Pokud se měří u pacienta více přístroje, tak dávají trochu jiné hodnoty, což může být pro klinický personál matoucí. Je teda otázka, jestli tyhle rozdíly jsou způsobené různými technologiemi různých výrobců nebo tím, jak se ta měření provádějí, anebo je to prostě vlastnost té metody, se kterou se musí počítat.
0: Přispějí podle vás tyto studie k tomu, aby se na neonatologických pracovištích automatické dávkovače kyslíku více používaly?
2: To vlastně doufáme. Jako inženýr cítím obecně jistou konzervativnost a pochopitelnou opatrnost klinického personálu k novým technologiím, protože můžou do jisté míry vést ke změně jejich práce. No a my se snažíme dát jim co nejdetailnější informace o možnostech té technologie tak, aby tam, kde ji využívají, mohli využít třeba ještě lépe její potenciál a tam, kde k tomu mají přirozený ostych a obavy, aby ten ostych ztratili.
0: A jsou ty obavy, řekněme, na místě?
2: Chápu, že složitost té technologie může někoho odrazovat. Ta technologie je bezpečná ve smyslu, že prošla poměrně důsledným schvalováním a certifikačním procesem, no ale používá se v intenzivní péči, kde jsou pacienti v tak těžkých stavech, že vlastně jakýkoliv zásah může mít na ně významný dopad. Já si to představuju, že to může být trošku něco jako proudová stíhací letadla. Létají, fungují, jsou bezpečná, mají nějaký potenciál, no ale čím víc je ti piloti poznají a rozumí jejich možnostem, tím lépe je můžou použít a využít.
0: Dodává Jakub Ráfl z Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: No a z dnešního vydání Vědy Plus už je to vše. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská. 14 hodin, začíná středeční odpoledne na Plusu, přejeme příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plus.
1: Na severu Uralu se buduje obří bunkr pro případ jaderné války, vyplývá to ze zjištění ruských investigativních novinářů. Nové členy ani petici proti jejich odvolání Rada vlády pro lidská práva na dnešním setkání neřešila. Obsazení se už pravděpodobně měnit nebude. Více si povíme za chvíli. A budeme mluvit i o ekonomice. Ta česká sice v letošním druhém čtvrtletí meziročně stoupla o téměř 2%, ale tempo růstu se zpomalilo. Jaké jsou důvody? I na to se budu ptát. Nejprve jsou tu ale zprávy dnes v podání Moniky Vrchotové.
4: Přeji pěkné odpoledne. Spojené státy a jejich koaliční partneři dnes oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku, informoval o tom Pentagon. Po 12 letech tak skončil boj proti teroristické organizaci Islámský stát, která ovládala rozsáhlá území v Iráku. Stažení amerických vojáků vychází z dohody, kterou Bagdád s Washingtonem uzavřeli v roce 2024. I když má odchod amerických vojsk z Iráku v zemi širokou podporu, část Iráčanů považuje stažení za předčasné. Podle iráckých bezpečnostních expertů to v zemi může posílit vliv Iránu a zároveň umožnit návrat odpůrců Spojeného státu. Složení Rady vlády pro lidská práva zůstává stejné. O trojici nových členů, proti kterým mají výhrady lidskoprávní organizace a požadují jejich odvolání, se na dnešním jednání

0: debata nevedla, řekli to členové rady. Kritiku sklidilo jmenování právníka protipotratového hnutí pro život Jakuba Kříže, zastánce zákazu medicínské změny pohlaví Daniela Bleka a někdejší Miss World Taťány Kuchařové. Podrobně se tomu budeme věnovat v odpoledním plusu krátce po zprávách.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Francouzský investigativní server Mediapart odsoudil výroky nacionalistické političky Marine Le Penové. Kandidátka na francouzskou prezidentku řekla, že by si novináři serveru měli obléct neprůstřelné vesty. Reagovala tak na jejich zjištění, podle kterého její stranický kolega v minulosti opakovaně urážel Židy.
2: Prezidentská kandidátka Marine Le Penová ve sněmovně řekla, že by si novináři serveru měli vzít oblek z kevlaru. Z vlákna se vyrábí neprůstřelné vesty. Server Mediapart na začátku týdne publikoval článek, podle kterého Jordan Bardella na začátku svojí politické kariéry před více než 10 lety v soukromé komunikaci prohlašoval, že všechny banky ovládají Židé. Údajně taky tvrdil, že nejdůležitější posty ve francouzské vládě získávají lidé napojení na Izrael. Šéf národního sdružení Jordan Bardella antisemické výroky popřel. V televizi CNews označil článek za lživý a na novináře podal trestní oznámení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Centra asistované reprodukce by měla od nového roku dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz na umělé oplodnění. Český rozhlas to zjistil z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Dohodu mezi pojišťovnami a reprodukčními klinikami Českému rozhlasu potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: Za jeden IVF cyklus dostanou kliniky až 44 tisíc korun, což je o 4,5 tisíce víc než letos. Změní se také to, že pojišťovny by nově měly začít hradit i přenos zmražených embryí přímo do dělohy pacientky. Pokračuje předseda sekce asistované reprodukce Štěpán Machač.
4: Takže koncept nové úhradové vyhlášky vychází z toho, že po 25 letech jsme konstatovali, že velká většina dětí se rodí z mražených embryí, neboli z takzvaných kryotransferů a ne z těch čerstvých.
3: Návrh úhradové vyhlášky musí schválit ještě ministerstvo zdravotnictví. Vít Kubant, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Plusu. Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před kolapsem sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než v loni. Náklady přitom stoupají. Podle armády spásy hrozí do konce roku omezení provozu azylových zařízení pro lidi bez domova. Ostravsko-opavská charita varuje, že nebude mít na konci roku dost peněz na výplaty všech zaměstnanců. Ředitelka Slezské diakonie Zuzana Lipková zase upozorňuje, že nedostatek peněz ohrožuje služby pro lidi s handicapem.
5: Pokud se situace nezlepší, tak pobytové služby, které ve Slezské diakonii máme, je jich 27, budeme muset uzavírat postupně a u ambulantních služeb dojde k tomu, že omezíme provoz. A to výrazně zhorší kvalitu života i pečujících osob, protože oni chodí do práce.
0: Do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se dnes vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 stále zůstává doma, většinou s příznaky salmonelózy, která se tam rozšířila minulý týden. Kvůli nemoci zůstalo doma taky 25 z celkem 60 učitelů. Kvůli hygienickým opatřením se ve školní jídelně zatím nevaří, popisuje ředitel školy Libor Skala.
6: Kuchyně ve Staroklánovické věřím, že začneme vařit příští týden. V kuchyni tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle. Můj odhad je 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
0: Nákaza se začala šířit poté, co jídelna použila vejce s prošlým datem trvanlivosti. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Prahy do Brna se zastavuje za sjezdem na Pražský okruh na 10. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení na 24. kilometr, zdržení asi 45 minut. Na D4 z Prahy směrem do Strakonic opatrně za sjezdem na Dobříš. Na 30.5. kilometru v omezení řeší nehodu nákladního auta a Jeřábu. Tvoří se kratší kolona, brzdí se také v opačném směru. A v Praze v Brněnské směrem do centra se na 3.5. kilometru podařilo obnovit provoz v prostředním pruhu. Kolona se táhne od D1 z 10. kilometru a zdržíte se asi 3/4 hodiny. Přejeme šťastnou cestu. V noci a zítra bude dál jasno nebo polojasno. Zítra odpoledne má ale od západu částečně přibývat oblačnosti a místy hlavně na Vysočině a na severu Čech bude foukat silnější nárazový vítr. Noční teploty 14 až 9 stupňů, při uklidnění větru bude kolem 5. Zítřejší odpolední teploty vystoupí stejně jako dnes na 20 až 25 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
7: A to 7 minut po 14. hodině, přejeme krásný den. V severní části Sverdlovské oblasti na Uralu se dokončuje rozsáhlý bunkr pro případ jaderné války. Objekt 1335, jak se mu říká ve vojenské terminologii, je součástí modernizovaného systému automatického řízení strategických raketových sil Perimetr, který je na západě znám jako mrtvá ruka. A tento systém má zajistit odpálení jaderných střel i v případě, že by ruské velení bylo zlikvidované. Situaci kolem této mrtvé ruky sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondro, vítej.
8: Dobrý den.
7: Přibliž ještě trochu víc, já jsem to řekla tím složitým správným názvem, ale co to ten systém mrtvá ruka vlastně je? Ono to zní dost tajemně.
8: Tak je to systém, který vznikl už tě v dobách studené války a měl zabezpečit to, že pokud by nějakým nenadálým americkým útokem byla zlikvidováno prostě celá ta věrchuška v Kremlu, a tudíž by nebyl, kdo by mohl dát rozkaz pro odvetný úder na sovětské státy, Spojené státy, promiňte, tak by se vlastně ty rakety odpálily sami, proto se tomu vlastně říká mrtvá ruka. A abych tedy byl upřímný, myslel jsem, že po rozpadu Sovětského svazu už tady ten projekt byl zastaven, protože on se teď již příliš neosvědčil.
7: Neosvědčil znamená, teda, že vybuchnul, nebo že nevybuchl.
8: No, že málem právě odpálil rakety, kdy prostě došlo na nějakých radarových systémech k poruše a vypadalo to, že letí prostě americké rakety na Sovětský svaz a naštěstí tedy zasáhl nějaký živý člověk, který tohleto zastavil. Takže ty hrozby vlastně to jako technického selhání toho systému jsou prostě jako obrovské.
7: No a pověz, jakou roli v celém tom systému, nazývaném Mrtvá ruka, hraje ten dokončovaný bunkr s kódovým označením 1335?
8: Tak on je, tam bude vlastně to velitelské stanoviště. Protože on je hluboko v tak speciálním skalním masivu, který je zvláštní tím, že dokáže propouštět nějaké rádiové vlny. Já teda nejsem odborník, nicméně prostě v určitou frekvenci, která prostoupí tady tím druhem horniny a tím pádem on může dávat, může odtamtud vysílat. A dokonce i kdyby prostě nad ním někde vybuchla prostě jaderná bomba, tak by ho neomezila vlastně v činnosti.
7: A ten bunkr by byl jenom pro, já nevím, obsluhu toho zařízení, anebo by se tam třeba mohl uchýlit i sám prezident Vladimír Putin?
8: Tak určitě to bude jedno ze zcela nejbezpečnějších míst v celém Rusku, takže by se tam jistě mohl schovat, byť samozřejmě je to daleko od Moskvy, takže to by muselo tedy jako nějak vědět o tom, že se něco bude dít. Primárně je to vojenský objekt, kde tam vlastně vedle toho vyrostlo i takové jako vojenské městečko, ale samozřejmě pokud by Putin, co by nejvyšší velitel ruských ozbrojených sil, chtěl, tak by se tam bezesporu mohl uchýlit.
7: No, mě by ještě zajímalo, proč právě tam v severní části Sverdlovské oblasti na Urale dělají tenhle bunkr pro případ jaderné války. Má-li to být vlastně jako schovávačka, nějaký opravdu bunkr, Oni se bojí, že by právě tam směřoval útok Spojených států nebo Západu? Nebo
8: já si myslím, že je to hlavně tím, že prostě je to dostatečně daleko od Moskvy a dalších velkých měst. Současně není to zase až tak daleko, protože samozřejmě víme, že ta Rusko před Uralem má prostě asi 4/5 obyvatelstva. Jo? Je to velmi nerovnoměrně osídlená země a neposlední řadě určitě ta zvláštní skála, ta hornina propouštějící radiové vlny, tak to si myslím, že asi hrálo hlavní roli.
7: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup obohatil Odpolední plus, díky za to.
8: Naslyšenou.
7: Dnes dopoledne zasedala poprvé v novém složení Rada vlády pro lidská práva. Proti jmenování některých členů se ohradily lidskoprávní organizace a vznikla petice, kterou zatím podepsalo přes 1600 lidí. Autoři požadují odvolání aktivisty Daniela Bleka a advokáta Jakuba Kříže a také vysvětlení, na základě čeho je vláda na pozice vybrala. Druhý zmiňovaný právník a pedagog z katedry filozofie a práva Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Kříž svůj pohled na kritiku a petici vysvětloval včera kolegovi, moderátorovi Vladimíru Krocovi, a to v pořadu 20 minut Radiožurnálu, těmito slovy.
9: Je v podstatě jako založena na nějaké jako dezinformaci o mém profesním profilu. Jo, tam jsou jako formulace a to, co se o sobě jako za ten týden dočítám. Já bych snad nakonec tu petici proti sobě podepsal taky, jako když si čtu ty věci. Já jsem prostě vás jako advokát. Mám desítky klientů, ještě víc než desítky. Spolupracuji s nimi, vážím si toho, ano, dokonce mezi mými klienty je i Hnutí pro život, Aliance pro rodinu.
10: K tomu se dostaneme.
9: A teď tady jako se vytváří nějaký jako dojem, že teda advokát, který pracuje pro takové klienty, tak nemůže být členem Rady vlády pro lidská práva.
10: Jo. Dobře, ale já jsem se zeptal, jestli je pravda, že jste proti to je jedno z těch tvrzení, zrovnoprávnění kvír osob. No to je jednoduchá...
9: Já to otázce ale nerozumím.
10: No ne, tak mají mít stejná práva jako všichni ostatní?
9: No mají mít stejná práva jako všichni ostatní.
10: Dobře. Jak je to s tím plošným zákazem interrupcí? Měly by být interrupce plošně zakázány podle vašeho názoru?
9: Dohledejte mě nějaký můj výrok.
10: Já se ptám, ať se k tomu můžete jednoduše vyjádřit. Já se ptám, jestli je to pravda.
9: Ať ti, kdo tvrdí něco takového, ať teda dohledají nějaký můj výrok na toto téma. Já se tím zabývám, ano. Myslím si, že když v Radě vlády pro lidská práva máme zastánce potratu, a to až do 9. měsíce v těhotenství, že tam může být i někdo, kdo je jejich odpůrce. A já jsem se třeba prakticky zabýval otázkou domácího násilí vedoucího k potratu, jo, k donucování žen k potratu. A v této věci jsem skutečně s Hnutím pro život spolupracoval, i jsem se účastnil nějakých lékařských kongresů. Myslím si, že to je takový bílý slon, nebo prostě takový slon v místnosti, protože tohle téma jako nikdo nezvedá.
10: Dobrá, vy jste advokát, takže mi zatím neodpovídáte jednoznačně jasně na tu otázku. Je to tak, že byste byl pro plošný zákaz interrupcí?
9: Počkejte, je na stole dneska plošný zákaz interrupcí?
10: No, ale kdyby byl, kdybyste měl tu otázku odpovědět, bylo by to ano nebo ne?
9: Já nevím, co to je, kdyby byl, jo, to je prostě...
10: Dobře, možná se k tomu ještě vrátíme. Jak je to se zákazem fyzických trestů u dětí? Vyjadřoval jste se?
9: Já vůbec nevím, kde to vzali. Jo?
10: Dobře,
9: jak
10: takže
9: to vůbec jako není téma, ke kterému... Fakt nevím, kde jsem se k tomu vyjádřil.
7: Tolik Jakub Kříž v rozhovoru s Vladimírem Krocem. No a dnešní první jednání Rady vlády pro lidská práva v novém složení dnes sledovala naše reportérka Františka Rohlíčková. Vítej ve studiu.
11: Dobrý den.
7: Františko, ty jsi byla dnes přímo na úřadu vlády. Jak na kritiku reagovali noví členové?
11: Těch je celkem 7. Kritika a volání po jejich odvolání ale míří především ke třem. Aktivistovi Danielu Blekovi, modelce Taťáně Kuchařové a právníkovi protipotratové organizace Hnutí pro život Jakubu Křížovi. Ten po jednání řekl, že vyjádřit svůj názor může každý, klidně peticí.
12: Je svoboda mít názor, svoboda brát se za něj, svoboda psát petice a svoboda protestovat, čili je to jejich svaté právo a myslím si, že řada těch výhrad jako není věcná, ale jako v této rovině je to naprosto v pořádku.
11: Taťána Kuchařová před jednáním řekla, že se chce zabývat hlavně péčí o seniory. V radě má podle svých slov místo díky 18 letům práce. Aktivista Daniel Black se dlouhodobě zabývá tranzicemi, sám podstoupil změnu pohlaví a prošel pak zpětným zákrokem. Prosazuje úplný zákaz takových operací. Dnes na naše otázky ale vůbec nereagoval.
7: Františko, a jak negativní reakce na výběr některých členů hodnotí sama vláda, které vlastně mají tito lidé radit?
11: Nové členy vláda vybírala, takže přesně, ale nevíme jak. S některými z nich ale nebyla spokojená ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO.
13: Volalo se po pluralitě názorů, tak je tam teď máme. To, že nejsem zrovna jejich sympatizantem, nicméně neznamená, že nemohou zasednout v té radě vlády.
11: Obsazení rady se už ale pravděpodobně měnit nebude.
7: No a pověs, jak to dnešní jednání vypadalo, co se na něm řešilo a jak ho popisovali členové rady.
11: Setkání bylo naplánované na 2 hodiny. V úvodu premiér Andrej Babiš s ANO nové členy pouze představil, potvrdila předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Šach.
14: To jsme neprojednávali vlastně, noví členové se zapojovali dneska spíše mírně a myslím si, že se rozkoukávají.
11: Jinak bylo jednání standardní, řekla Irena Hůlová z Amnesty International.
15: Když je člověk zvyklý na to, jak jedná pan premiér, tak to bylo v pohodě.
11: Na programu dnešní rady byla například diskriminace romských dětí na školách nebo umělé oplodnění pro samotné ženy bez partnera.
7: Františko, a připomeň, proč vůbec ke změnám v obsazení té rady došlo?
11: Přes 50 odborníků odešlo ze svých postů v 6 vládních radách, a to v červnu letošního roku, na protest proti rozdělení a přesunu lidskoprávní agendy pod 3 různá ministerstva. Od července tak spadá například romská agenda pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, například Rada pro rovnost žen a mužů, a právě Rada pro lidská práva je nově pod Ministerstvem spravedlnosti. Celkem se zatím podařilo obsadit 30 volných míst, jen v Radě vlády pro lidská práva je nových členů 7 z 36. Vybral je a jmenoval kabinet. Do řízení se všichni přihlásili sami.
7: Tak tolik aktuální informace od Františky Rohlíčkové. Děkujeme moc, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
7: Stále posloucháte Středeční odpolední plus a navážeme i v dalších minutách. Ve spojení bychom teď měli být s Johanou Nejedlovou z organizace Consent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí. Dobrý den.
16: Dobrý den vám i posluchačům.
7: Paní Nejedlová, jak vy hodnotíte výběr nových členů Rady vlády pro lidská práva? Sdílíte výhrady vůči panu Křížovi, paní Kuchařové či Danielu Blackovi? Vaše organizace se také připojila k těm protestům.
16: No, já musím říct, mě to složení opravdu zaskočilo a vlastně mě dost šokuje to mluvení o tom, že potřebujeme pluralitu názoru. Tu samozřejmě potřebujeme, ale nemůže vypadat tak, jako že dáme 5 minut Židům a 5 minut Hitlerovi. Jo. Když se na to podíváme, tak ta 3 jména jako skutečně svým vyjadřováním nebo někteří z nich svojí dlouhodobou prací jdou proti smyslu toho, co je ten orgán, jdou proti lidským právům. A já vlastně nerozumím, jak se tohle mohlo stát.
7: No, nerozumíte, to je jedna věc, já třeba také ne, ale vy jste použila takové docela drsné přirovnání 5 minut pro Židy, 5 minut pro Hitlera. To známe tady z prostředí rozhlasových debat, ale přeci jenom sedí to, to byla velká nadsázka, předpokládám.
16: To byla samozřejmě nadsázka,
7: ale co tady, ale jak to tady chápete, jako vláda tím podle vás něco říká i o svých prioritách v oblasti lidských práv, nebo ten výběr ukazuje na nějakou nekompetentnost vlády, nebo jak si to vysvětlujete?
16: Já nevím skutečně, jak si to vysvětlit. Pan Babiš říkal, že vlastně neví, jak se tam ta jména dostala. Na některé otázky, jestli teda teď je on proti přístupu k interrupcím, tak odpovídal, že samozřejmě ne, tak já moc nerozumím, jak tomu rozumět. Jo. Ale my, když se podíváme na to třeba působení pana Kříže, který je poměrně podle mě známý, je dobře známo, že dlouhodobě spolupracuje s Hnutím pro život, s Aliancí pro rodinu. Jsou známé jeho výroky, kdy on se radoval z toho, že ve Spojených státech bylo zvráceno to rozhodnutí Roe versus Wade, který vedlo k zákazům interrupcí ve spoustě těch států. Není to tak dávno, co se diskutovalo o tom, že on byl člověkem, který za biskupskou konferenci požadoval, aby kněží nemuseli mít povinnost to přerušit sexuální násilí, který v té církvi víme, že k němu dochází. Tak já to jako skutečně považuji až za skandální, protože mi to nepřijde jako něco, co nám pomáhá, když tato osoba bude v tom orgánu. No, pomáhá je, jakoby víc chránit ta lidská
7: pan
16: práva.
7: Pan Kříž je určitě konzervativec, ale i mezi konzervativci, s tím se asi stotožníte, mohou být lidé, kteří rozumějí problematice lidských práv a jsou to odborníci. Z vašeho pohledu tedy vy neberete argument, že pan Kříž je odborník, protože se 20 let lidským právům jako advokát věnoval, stejně jako 18 let v případě paní Kuchařové, ano.
16: Myslím, že i na tom konzervativním spektru nebo třeba v církevních kruzích existují kvalitní odborníci nebo odbornice nebo v akademické sféře, kteří se skutečně jako zabývají tou ochranou lidských práv. Ale z toho, jak jsem popisovala jednání pana Kříže za poslední dobu, já skutečně mám spíš pocit, že jeho práce jde proti tomu, proti lidským právům, jo? Že on vlastně nechce chránit zvlášť zranitelné osoby. Víme, že třeba právě vystupoval i proti tomu trestání dětí fyzickými tresty. Mně to přijde prostě v něčem jako kontraintuitivní, že bychom si řekli, že tohle bude nejlepší člověk, který nám může dát zajímavou perspektivu na to, jak chránit lidská práva.
7: Kritika se snáší také na nominaci Daniela Blacka, mladého člověka, který absolvoval tranzici i detranzici. Je to poměrně komplikovaný asi osobní příběh s různým podezřením. Tomuto rozumíte nějak, kdo a proč ho navrhl, anebo také ne?
16: Ani tomu nerozumím. Mně ten případ pana Blacka přijde jako velmi smutný. On vlastně někde popisoval, že on se k té tranzici dostal tak, že lhal těm lékařům. Jo? A chápu, že pak se mohl dostat do situace, kdy podstoupil nějaký zákroky, které mu nevyhovovaly. Ale nemyslím si, že tohle je vlastně teda reprezentace toho pohledu, který potřebujeme, abychom našli, jak třeba přistupovat k problematice transosob. Víme, že Česká sexuologická společnost se vyjádřila tak, že to, co pan Black říká, je v přímém rozporu s jejich stanovisky a těmi odbornými lékařskými poznatky. A pak mi taky přijde to jeho obsazení tam poněkud zvláštní. Zároveň víme, že on je teda expert vlastně, nebo expert by experience, má zkušenost s tou jednou konkrétní oblastí, ale ta problematika lidských práv je jako velmi široká a on se tam bude vyjadřovat k té široké paletě témat, které budou chodit na agendu. No a u paní Kuchařové, já nějakým způsobem oceňuju tu její práci v oblasti důstojného stárnutí, toho specifika žen, seniorek a vlastně i její nějaký předchozí zapojení v té práci v oblasti rovnosti žen i mužů, ale ona v těch posledních letech v tom nějakým ošklivém rozvodu se svým manželem se bohužel vyjadřovala opravdu za mě až skandálním způsobem k jako queer osobám. To může mít na lidi s touhle zkušeností, kteří třeba zrovna přemýšlí o svém coming outu, jako hodně negativní dopad. A nejsem si jistá, jestli teda, když má sebou tady ten jako batoh, je ona tou vhodnou osobou, která by v té radě měla zasednout, anebo bych aspoň očekávala, že teda jako nějakým způsobem rozumím to svoje chování vysvětlí.
7: Rozumím vašim pochybnostem. No v každém případě, abychom to jenom už stručně uzavřeli. Co vlastně od téhle rady vlády tady očekáváte? Může situaci jakkoliv zlepšit, nebo se spíš obáváte, že ji zhorší?
16: Já se v takovémhle složení obávám, že spíš tu situaci může zhoršovat. A mám z toho reálné obavy. Doufám, že třeba ještě dojde k nějakému přehodnocení. Já jsem teď viděla, že kancelář veřejného ochránce práv vyhlásila svoje poradce a poradkyně a vyzvala veřejnost, ať se k tomu ještě vyjádří, což mi vlastně přišlo jako zajímavý krok, že chtějí slyšet i názory na to, kým si obsazují svoje poradní orgány, tak třeba se vláda inspiruje.
7: Uvidíme, budeme to sledovat samozřejmě i na stanici Český rozhlas Plus. Díky za rozhovor Johaně Nejedlové, šéfce organizace Consent. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
16: Moc děkuju, hezký den, nashledanou.
7: A v našem vysílání přichází čas na informace z ekonomiky. Česká ekonomika roste, ale pomaleji než na začátku roku. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu tuzemské hospodářství ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostlo o 1,8%. Přitom na konci srpna statistici odhadovali o 0,1% rychlejší růst. Hrubý domácí produkt byl ve srovnání s předchozím čtvrtletím vyšší o 0,3%. Ve vysílání je teď s námi hlavní ekonom banky Kreditas Petr Dufek. Vítejte, dobrý den.
17: Dobrý den.
7: Pane Dufku, můžete vysvětlit, jaké jsou ty hlavní důvody, proč se růst české ekonomiky zpomalil?
17: No tak tím hlavním důvodem, který vyplývá i z čísel, je fakt, že nám klesají zásoby v ekonomice. Je vidět, že firmy třeba podléhaly tlaku ze strany distribuce, že měly obtížně vlastně dosažitelné zásoby z Asie a taky museli čerpat ty svoje. Takže to je jeden z důvodů, proč nám ekonomika zpomalovala. A druhý důvod, který je možná trochu překvapivý, když se podíváme do obchodu, tak i pořád je vidět, že Češi příliš nenakupují. I když jejich reálné mzdy a reálné příjmy docela svižně narůstají, tak pořád ta spotřeba zůstává velmi umírněná a naopak pořád si odkládáme celkově jako sektor domácnosti zhruba 20% peněz, které vyděláme stranou.
7: No z dat statistiků vyplývá, že lidé mají oproti předchozímu období vyšší příjmy a zároveň hodně spoří, ale také asi je tady ve hře možná nějaká inflace, záleží na cenách, ale čeho se podle vás české domácnosti obávají, z čeho mají obavy?
17: No fakticky už od druhého čtvrtletí roku 2020, kdy tady propukl naplno covid, české domácnosti spoří vlastně nadprůměrně a skoro vlastně nejvíce v rámci zemí Evropské unie. Těch 20% tady vidíme v podstatě každé čtvrtletí. Ale samozřejmě jenom část domácností je pořád schopná vytvářet nějaké rezervy a šetřit. Je to ta bohatší část, protože z našich průzkumů pak vyplývá, že zhruba 40% lidí v Česku nemá našetřeno ani 100 000 korun. A je ten důvod jednoduchý. Pořád se myslí na zadní vrátka, pořád myslíme na to, že ve stáří si budeme potřebovat nějaké vlastní finanční rezervy, anebo naopak šetříme proto, abychom si třeba mohli koupit byt.
7: No, ale není tedy co vyčítat, že lidem, díky to pochopitelné chování, nebo myslíte, že ne?
17: Tak z pohledu ekonomického růstu by bylo hezké, kdyby se utrácelo víc, ale samozřejmě z dlouhodobého pohledu je dobře, že lidé mají určité zábrany a raději i dál spoří.
7: Jak velký problém je to z hlediska ekonomiky, když lidé neutrácejí? Z hlediska tak české samozřejmě... ekonomiky.
17: Spotřeba je pořád tím největším vlastně z hlediska HDP největší složkou, nejdůležitější složkou a pokud neutrácíme, tak vlastně nekupujeme ani do tuzemské výrobky a vlastně tím tu ekonomiku brzdíme. To je samozřejmě pravda.
7: Jak se do zbržďování ekonomiky promítají zdražované energie a zdražování pohonných hmot? Jejichž ceny opravdu letí hodně vysoko.
17: Zatím jenom minimálně. Je tady samozřejmě vidět, že víc platíme do zahraničí za dovoz ropy a nafty. To je samozřejmě pravda, ale na druhou stranu ten největší šok teprve uvidíme podle mě na přelomu roku, kdy všichni ve větší míře pocítíme nejenom ty drahé pohonné hmoty, ale zejména vyšší ceny zemního plynu a elektrické energie. Firmy už to vidí, samozřejmě je to vidět i na jejich ziskovosti, která postupně klesá, ale samozřejmě ten dopad skutečně největší, nejtvrdší teprve přijde.
7: O kolik očekáváte, že by mohl zdražit plyn, protože i ČTK dnes přinesla nějaká vyjádření ekonomů, analytiků?
17: Zatím to vypadá, že plyn by mohl zdražit to zhruba o 15-20%.
7: Tolik Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas. Mluvili jsme o české ekonomice, která sice roste, ale pomaleji než na začátku roku. Díky za váš čas a naslyšenou.
17: Hezký den.
7: Bylo 14:30 a s dalšími zprávami už je ve studiu připravena Monika Vrchotová.
1: Český rozhlas Plus.
0: Přeji klidné odpoledne. Litr nafty bude zítra v Česku moct stát maximálně 48 korun a 72 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzinu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová chce dočasně pozastavit lety společnosti Fly Dubai do Izraele. Důvodem je dnešní incident, při kterém letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo v Saudské Arábii. Podle cestujících se nejspíš jeden z pilotů pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havarovat s ním. V tom mu zabránil kapitán letadla a někteří pasažéři. Oba piloti jsou zranění v nemocnici. V Moldavsku explodoval cizí bezpilotní letoun. S odvoláním na tamní ministerstvo obrany o tom informovala moldavská veřejnoprávní stanice Moldova 1. Podle ní se dron do vzdušného prostoru země dostal ráno při ruských masivních útocích na Ukrajinu. Havaroval a vybuchl nedaleko Kišiněva v okrese Anení Noj. Úřady nehlásí žádné oběti. Na místě zasahuje policie i armáda. Moldavské vojenské letectvo dál sleduje vzdušný prostor země. V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách dnes celý den zasahují hasiči, policisté a záchranáři při speciálním cvičení. Simulují rozsáhlý lesní požár v těžko dostupném terénu, kde není v blízkosti dostatek vody. Do cvičení se zapojuje zhruba 200 lidí z několika krajů. Hasiči využívají také vrtulník pro letecké hašení nebo drony s termokamerami. Kvůli cvičení je část oblasti uzavřená, upozorňuje mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
18: Dnešní cvičení uzavře některé trasy v Orlických horách, zejména je to uzavírka silnice druhé třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi až po odbočku na Kunwald. Uzavřené jsou dnes také do odpoledne turistické trasy z Neratova na Anenský vrch a Hadinec, stejně tak trasa z Mezivrší na Anenský vrch a hraniční přechod v Bartošovicích.
0: Českého dirigenta Jakuba Hrůšu čeká v Londýně 15-hodinový Wagnerovský maraton. V Královské opeře bude příští rok dirigovat kompletní prsten Nibelungův Richarda Wagnera, tedy všechny čtyři opery od Zlata Rýna přes Valkýru a Siegfrieda až po Soumrak bohů. A celý cyklus provede během října hned čtyřikrát. Jde o jeden z nejnáročnějších projektů operního repertoáru. Wagner na prstenu Nibelungově inspiroval germánskými a severskými bájemi pracoval více než 20 let a kompletní cyklus trvá přibližně 15 hodin. Na Plusu teď máme připravené aktuální dopravní zpravodajství. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 3. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr, zdržení asi čtvrt hodiny pro osobní auta. Na D1 z Prahy směrem do Brna počítejte s kolonou od 10. kilometru až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení asi 50 minut. Navíc na 11. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto a blokuje prostřední pruh. V Praze v Brněnské směrem do centra na 3.5 kilometru zůstává po předchozí nehodě neprůjezdný pravý pruh. Kolona se táhne ze 7. kilometru, zdržení asi čtvrt hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od Běchovic k Europarku. V Holešovičkách směrem do centra se jede pomalej od Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku a na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilznova od Florence k muzeu. Přejeme šťastnou cestu. I zítra nás čeká slunečný a místy větrný den. Bude jasno až polojasno. Během odpoledne má od západu začít částečně přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí stejně jako dnes na 20 až 25 stupňů a na Vysočině a na severu Čech bude opět foukat místy nárazový vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. To byly zprávy a teď už je připravená repríza pro a proti.
19: Vláda prosazuje nová pravidla pro práci přes platformy, jako jsou taxislužby nebo dovážení jídel. Spolu s tím chce změnit definici závislé práce neboli zaměstnání. Odůvodňuje to tím, že je potřeba líp vyjasnit, kdo je zaměstnanec a kdo podnikatel. Odbory ale bijí na poplach. Varují, že nová definice povede k uzákonění švarc systému, tedy situace, kdy někdo vykonává práci zaměstnance, aniž by měl pracovní smlouvu. Doopravdy to hrozí, nebo má vláda svým návrhem za cíl něco jiného?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
19: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu Plus jsou viceprezidentka Hospodářské komory Jaroslava Rézlerová. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: A předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
21: Dobrý den vám i posluchačům.
19: Vás oba poprosím na úvod o stručné odpovědi, potom všechno probereme v detailu. Paní Rézlerová, vítáte tu chystanou změnu definice závislé práce?
20: Ano, vítáme, protože upřesňuje tu definici. Ona to není změna, to bych jako velmi chtěla, aby se tady řekl na začátku. Ono je to upřesnění toho, co už v zákoně je. Je to lépe vysvětleno, je to vyjasněno, myslím si, že by to mohlo pomoci tomu, aby se lépe definovalo, co je a co není závislá práce.
19: Pane Středulo, proč jste za odbory proti tomuto upřesnění?
21: My jsme zásadně proti, protože to upřesnění, a to není jen z naší hlavy, ale je to i z vyjádření ministrů, kteří vysloveně říkají, že chtějí legalizovat část švar systému, že ho neumí zkontrolovat. A to považujeme za velmi vážné. Navíc tady se jedná o transpozici směrnice o platformových zaměstnancích a cílem té směrnice není rozvolnit, ale naopak ochránit více ty, kteří pro ty platformy pracují. A to se bohužel díky této redefinici vůbec nebude dařit.
19: Zaměřme se na to, v čem se ta definice závislé práce neboli zaměstnání mění nebo upřesňuje, abych použil váš termín, paní Rézlerová. Má mít víc znaků v zákoně, což znamená, že z hlediska práva se bude jako na zaměstnání pohlížet na míň prací. Neotevře právě to dveře legalizaci švart systému, jak varují odbory?
20: Záleží na tom, jakým způsobem to potom bude vykonáváno a kontrolováno, ale my na to koukáme tak, že se vlastně budou tímhletím novým ustanovením upřesňovat znaky nadřízenosti a podřízenosti, které v tom zákoně už jsou. To znamená, jestli tu práci organizuje ten potenciální zaměstnavatel, jestli má dohled a kontrolu průběžně nad výkonem práce, jestli uděluje zaměstnanci pokyny, jestli určuje pracovní dobu od kdy do kdy má ten dotyčný člověk pracovat. Takže znovu víme, že ten návrh vychází už z existující judikatury, která byla hodně rozličná, protože vlastně ta definice nebyla úplně přesná pro závislou práci. Ta judikatura je poměrně bohatá, vychází to také ze zaběhané praxe a já se teď dívám na Josefa Středu, že vypadám jako obhajovatel stanoviska MPSV, ale my si fakt myslíme, že chybělo to upřesnění.
19: A to tam teď upřesnění, je. Které vláda chce zavést a teď prosazuje, ano. Tak podle vás neotevře dveře švart systému?
20: Otevře dveře tomu, aby se vyjasnilo, kdo je zaměstnanec a kdo je samostatně výdělečně činná osoba, protože teď je to v mnoha případech jasné.
19: Pane Středo, nelze skutečně tu změnu, to upřesnění vnímat tak, že ta stávající úprava nebyla dostatečná a že je potřeba vníst víc jasno, víc právní jistoty, jak říká vláda Andreje Babiše, do toho, kdo je skutečně zaměstnanec a kdo už je podnikatel?
21: Tady je zásadní mýlka, že je nějaká právní nejistota. Naopak, ona už je právní jistota. Soudy rozhodují zcela jednoznačně o tom, kdo je a není OSVČ, respektive kdo pracuje švart systému. A to je ten motiv pro tuto změnu. To vůbec není to, že by někdo chtěl zpřesnit něco, co je nedostačující. Tady je problém, že některým subjektům, podle mého soudu, to začalo vadit, protože soudy, včetně ústavního, začaly rozhodovat jednoznačně, že musí toto napravit a tento švart systém není pro ně realistické. Jsou to realistické v rámci platformových subjektů. A těm to začalo vadit enormním způsobem. A toto byl podle našeho soudu a naší domněnky ten startovací důvod. A já vůbec nevidím důvod, proč bychom k tomu měli jakýmkoliv způsobem teď napomáhat, protože vzpomínám si, když současná vláda vstupovala do Strakovy akademie, tak se s jedním z velkých témat bylo právě boje proti švart systému a podobným věcem. Ale popravdě mi vůbec nenapadlo, že způsob boje proti švart systému je legalizovat jej. A tady si pomůžu i informacemi nejenom našimi, ale třeba společnosti Park Research, která na to udělala poměrně rozsáhlou studii, která naprosto jednoznačně dává najevo, že 70 až 90% všech aktuálních příběhů švart systému bude legalizováno. Neboli je to naprosto jednoznačné. Tady vůbec se nejedná o zlepšování podmínek, dokonce ani nepotřebujeme redefinici zákoníku práce. Dobře. Protože ta právě umožňuje tady tyto velmi nebezpečné věci, to znamená přechod zaměstnanců na švart systém.
19: Pani Rézlerová, co na to říkáte, že před tím upřesněním, před tou změnou definice závislé práce neboli zaměstnání nevarují jenom odbory, ale i panem Středulou zmíněná společnost Peck Research, která
2: si zadala průzkum nebo vypracovala si průzkum, ze kterého právě vyplynulo, že naprostá většina lidí pracujících ve Schwarz systému by se po té změně ocitla v situaci, která už by byla legální.
20: Já tady neobhajuji Schwarz systém, to je první věc, kterou je potřeba říct. Hospodářská komora i já osobně se velmi zasazujeme o to, aby se nelegální práce potírala. Je třeba si ale říct, že se to nemůže dělat plošně, takže se budou OSVČ převádět na zaměstnanecké poměry. To by bylo velké zjednodušení. Pak research uvádí v tom svém modelování i další údaj, a to, že v České republice je 22% podílu OSVČ na pracovní síle v Evropě, což jde přesně v tom duchu, co říká Josef, že skutečně se to zneužívá v některých oblastech, s tím musím souhlasit.
2: A promiňte, že vám do toho vstupu, teď tou otázkou je, a to je to, co říká agentura PEC Research, zda ta změna, kterou prosazuje vláda, nepovede k legalizaci tohoto zneužívání Schwarz systému.
20: Víte, problém je, že my bychom se na to měli podívat jako na celek a podívat se na to, jaké řešení pro třeba platformovou práci nebo jiné typy prací, které budou vznikat v budoucnosti, přijmeme. Protože řešit to OSVČ není šťastné, stejně jako není šťastné řešit to čistým zaměstnaneckým poměrem podle zákoníku práce, vzhledem k tomu, že mohou existovat jiné modely vztahu člověka, který pracuje pro třeba nějakou platformu, dejme tomu, že bychom ho mohli nazývat pracovník, a který by měl, tak jako je to v mnoha jiných zemích Evropy, trochu jiné podmínky.
2: Pane Středulo, není potřeba něco dělat s tím, že tady je rozkvět těch platformových prací, že víc a víc lidí pracuje pro nejrůznější dovážkové nebo taxislužby, a není potřeba právě toto v zákoně nějakým uspokojivým způsobem uchopit, a nepřináší to ta vládní změna?
21: Ta první věc je, že není důvod se pozastavovat nad tím, že lidé pracují v těchto nových typech zaměstnání, tím mám na mysli třeba jezdí dovážkové, ale my se předtím, než toto se přijímá, tak vůbec se nezjišťuje, jaká je situace těch, kteří tam pracují. Protože z mého pohledu to jsou opravdu zaměstnanci. Dokonce si dovolím říct, že to je skutečně skoro digitální zneužívání těch lidí prostřednictvím těch algoritmů a podobně. My jsme na to měli i ne my, ale některé politické subjekty v Poslanecké sněmovně seminář, kde byli účastní i právě lidé z těchto platform. A myslím si, že by se společnost velmi divila nad tím, jakým způsobem jsou zneužíváni. No, jak ty algoritmy jim
2: neumožňují. Ale vláda argumentuje, že právě prosazuje tuto změnu vycházející z evropské směrnice, aby zlepšila situace těchto platformových pracovníků.
21: Takže první, směrnice vůbec nežádá jakoukoliv změnu redefinice zákoníku práce, respektive vůbec toho, jak to má být pojato. Žádá vyšší ochranu pro tyto zaměstnance, to jednoznačně, a to my neděláme. My naopak chceme rozvolnit natolik, že oni budou v těch stávajících podmínkách, kdy soudy rozhodují, že se jedná o Schwarz systém, tak my to zlegalizujeme. A tím nepomáháme těm zaměstnancům, tím pomáháme těch majitelům těch platform, kteří skutečně vytvářejí takovou velmi specifickou, takový specifický ekosystém, ve kterém to funguje tak, že oni mají tu značku, pod tím je spoustu různých dalších společností, kterým dodávají služby.
2: Ano.
21: A když vám řeknu třeba případ, když jsem se bavil s jedním z platformních zaměstnanců, ne u žádné malé platformy, u velkého subjektu, říká, no a my každý týden dostáváme peníze. Říká, no a jak dostáváte peníze každý týden, to můžete? Říká, no, my se sejdeme na nějaké střeše nějakého obchodního domu a tam to dostáváme cash. Říkám, to si děláte srandu? Říkám, máte nějaký doklad nebo něco? Ne, neboli. My tímto krokem, nebo kroky, které teď vláda koná, tak jde přesně proti svým zájmům a proti zájmům občanů. Protože nedostane do budoucna vůbec žádné daně, žádné odvody.
2: Ještě se k tomu určitě dostaneme.
21: Já teď nechci říkat tu částku, ale to je vážná věc.
2: Paní Rezlerovou, na ty vaše argumenty. Paní Rezlerová, promiňte. Čím se to vysvětlujete, že vláda při transpozici této evropské směrnice do českého práva přidává tu pozměněnou definici závislé práce? To je přece něco, jak řekl pan Středula, co po nás Evropská komise nechce.
20: Nechce, a je to klasický případ toho, jak my si vylepšujeme ty transpozice české verze těch zákonů evropských a děláme tam takové naše národní nadstavby. Já souhlasím s tím, že zrovna tady se prostě pravděpodobně využila situace a specifikovala se závislá práce trochu lépe, Nicméně já myslím, že ten problém je jinde. Náš problém v České republice je, že OSVČ jsou v naprosto zvýhodněném postavení vůči zaměstnancům, že odvádějí mnohem nižší daně a že samozřejmě pokud ta nerovnost bude takhle vysoká, tak bude pořád snaha některých podnikatelských subjektů utéct se k tomu využívat lidi spíše na OSVČ.
2: Byla byste pro za hospodářskou komoru, aby se to narovnalo, aby osoby samostatně výdělečně činné platily na daních a na odvodech víc, než platí dnes?
20: Vy mě chcete dotlačit ke kontroverznímu vyjádření a já samozřejmě... Ale samozřejmě musí se s tím něco udělat, jo, protože teď se omlouvám, že to trošku schodím, ale nějakou přesnější definicí závislé práce náš problém nevyřeším a v České republice máme problém. Jo, v tuhle tu chvíli nejvíc lidí na OSVČ pracuje v administrativních kancelářských profesích. To znamená, že to jsou lidi, kteří třeba dělají jako marketing nebo nějaké další činnosti, kteří by, ano, souhlasím, měli být normálně zaměstnanci v těch firmách, naprosto souhlasím. A když on takový konzultant na OSVČ má vlastně při stejném příjmu pětkrát nižší náklady, že jo, tak je to výhodné i pro něj, i pro toho pseudo zaměstnavatele. Takže tady musím souhlasit, ale znovu, pojďme si říct velmi otevřeně, to nebude řešit ani žádná další definice závislé práce, to bude řešit to, pokud se budeme schopni podívat na celý ten systém zaměstnávání a pracovních stavů v České republice.
2: Ale tady nejste, pane Středlo, úplně v rozporu a možná i za odbory byste připustili, že ten důvod, proč víc a víc lidí začíná pracovat ve firmě na živnost nebo bez pracovní smlouvy, že to souvisí s tím, jaký je rozdíl ve zdanění OSVČ a zaměstnanců.
21: My na to poukazujeme dlouhodobě, tak to skutečně je. Ten rozdíl je úplně dramatický a je v některých oblastech odůvodněný, ale v některých oblastech naprosto neodůvodněný. Otázka odvodu na zdravotní pojištění, každý využíváme stejné, není v tom rozdíl a z tohoto pohledu by měla být přibližně stejná. Samozřejmě v oblasti sociálního pojištění, tam už před 30 lety řekli živnostníci, no budoucí živnostníci, že se nemáme starat o jejich důchody, že oni si to zabezpečí. A mě samozřejmě potom překvapuje, po 30 letech ti stejní, kteří to tehdy vyhlašovali, jak se oni zabezpečí sami. Teď žádají po ostatních a tím solidárně přispívají nějakým minimálním důchodem v nemalé výši, na který nikdy nepřispěli. Takže to jsou věci, které jsou velmi, velmi vážné. Prosím, to nikdy nepřispěli, je, že nepřispěli takovou částku, aby vůbec získali takovýto důchod v rámci systému. Jenomže to prohloubení tady toho, co se teď děje, tu situaci násobně zhorší. My jsme si dělali ideální propočet, protože rozdíl při průměrném mzdě zaměstnance a alikvotu u OSVČ, ten je vyšší, ten je přes 60 tisíc korun přibližně, tak je rozdíl ve zdanění za jeden jediný rok 240 tisíc korun v neprospěch zaměstnance. To je takové lákadlo, tak obrovité lákadlo. A pokud vláda, když tu kobru udělala a teď ji vypíchne oči, protože už není potřeba, protože to zlegalizuje, tak v tom případě se můžeme dočkat situace, že každých 10 tisíc zaměstnanců máte plus 2,4 miliardy ztráty na příjmech ve veřejných rozpočtech. A to je drama. To už není žádná legrace.
2: Hned budeme pokračovat, jenom připomenu, že našimi hosty tady ve studiu zůstávají předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a viceprezidentka hospodářské komory Jaroslava Rézlerová.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Paní Rézlerová, když vy tady uznáváte, že Česká republika může mít do určité míry problém s nadužíváním švart systému, nemáte stejnou obavu, kterou tady vyjádřil před chviličkou Josef Středula, že ta změna, ta nová definice závislé práce povede k tomu, že se nám v Česku švart systém ještě rozroste, že ho přibude?
20: Myslím si, že to nenastane, protože si nedokážu představit, že by se teď, tak jak ČMKOS někde publikovalo, že by se teď hromadně další zaměstnanci převáděli na OSVČ. To si myslím, že to je trošku planá hrozba. Ale samozřejmě znovu pojďme si říct, že definice nebo zpřesnění definice závislé práce není to řešení, že to určitě může pomoct vnést nějakou větší právní jistotu, ale že řešení je, že budeme hledat způsob, jakým ty nové formy práce zákonně ošetříme a že, a to se omlouvám, Josefe, rigidní zákonník práce s velkou cenou práce, kterou dneska v České republice platíme i za pro nejnižší příjmové skupiny, není to řešení. Takže vždycky se bude hledat něco, co je levnější. A dokud bude šance, že tady existuje formát, který má levnější řešení, tak švarc systém bude existovat.
2: Pane Středulo, nejste za odbory přece jenom trochu alarmističtí, když varujete teď ve svých prezentacích i na webových stránkách ČMKOS před tím, že zaměstnanci ve velkém budou v důsledku této změny přicházet o svá práva, protože se do té míry rozroste švarc systém v Česku. Máte to něčím podloženo, že skutečně ta změna bude mít tento důsledek?
21: Tento důsledek bych byl nejradši, kdyby vůbec to nemělo. Jenomže já jsem včera byl například na debatě v jedné významné paměťové instituci, kde bylo vedení, kde byli i zaměstnanci, a ten příběh jsem jim popsal, jak by to mohlo vypadat, i s tím rozdílem, a můžu vám říct, že v této instituci prostě lidé řekli, no, kdyby nám to nabídli, my na to asi přistoupíme. To vůbec není o tom, co my si myslíme ve smyslu, kolik těch lidí bude. Problém je, že my tím otevíráme extrémně nebezpečnou bránu pro prohloubení destabilizace veřejných financí, protože pro lidi, kterým někdo nabídne, že bude mít o 250 000 více v jednom jediném roce při průměrném výdělku, tak to prostě, já netvrdím, že to vezme každý, ale že to významná část vezme. A to je to obrovské nebezpečí.
2: Ale nevíte, jak velká část to vezme.
21: Já jsem rád, že to nevím. My jenom děláme teoretický propočet, protože jakmile se toto rozjede, tak se to nedá zastavit. Jedině se to dá zastavit změnou zákona. To znamená návrat do stávajícího stavu. A my nechceme tuto etapu celou prožít. Už jsme si to prožili u zrušení superhrubé mzdy. Nám se tady nabalují další a další výpadky veřejných financí. Proto my předtím tak intenzivně varujeme, protože tento návrh má dopad, kdyby se to tak skutečně stalo, a sněmovna to podpoří, tak desetinásobně větší pro veřejné finance, než je zrušení superhrubé mzdy. A to je tak vážné. To není desetina, to je násobek.
2: Můžete říct to číslo, které odhadujete?
21: My v případě, kdyby 500 000 zaměstnanců přešlo do režimu OSVČ, tak je výpadek veřejných financí 120 miliard korun.
2: Paní Rezlerová, nemáte tuto obavu, že tato změna, ano, tak, která jako vypadá jenom jako upřesnění jedné definice, může vést až k tomu, že stát bude mít takovýto výpadek každoročně?
20: Řekla bych, že 500 000 zaměstnanců je fakt jako hodně přehnané číslo.
21: Moment, já jsem řekl, kdyby přešlo, kdyby, ne že vím. Přejde.
2: Dobře,
21: kdyby přešlo, ale je to teoretický propočet, ale to je moc.
2: Děkujeme za upřesnění, nechme paní Rezlerovou dokončit.
20: 500 000 je to, s čím operujete ve veřejném prostoru, 120 miliard ročně, že jo? Si myslím, že jako velmi, velmi extrémní odhad, který nedává vůbec žádný smysl.
2: Dobře, navíc, promiňte, a kdyby ten výpadek byl v úvozovkách jenom v řádu nižších desítek miliard korun?
20: Já vůbec se nechci pouštět do žádných odhadů, jak to bude. A řeknu vám proč. Protože my budeme teď tlačit na vládu, aby se sešla pracovní skupina, aby se udělala analýza situace na trhu. Myslím si, že nemáme dostatečná data k tomu, jak to v tuhle chvíli vypadá, ale pravda je, že švarc systém je velký problém a že za posledních několik let narostl, zejména v agenturním zaměstnávání. A budeme se snažit donutit vládu k tomu, aby hledala řešení, které bude komplexní a nejenom nějaká jedna vytržená specifikace, definice, která vlastně věc de facto vůbec nevyřeší.
2: A pokud se nepletu, pane Středulo, tak vy už v tomto duchu s některými koaličními představiteli jste začali jednat za odboj?
21: Ano, měl jsem tu příležitost debatovat s předsedou poslaneckého klubu SPD, panem Fialou, a musím říct, že ho to velmi zarazilo, celá ta situace. Já to považuji za dobrý krok v tom slova smyslu, že vládní koalici či její části začíná docházet, jaký problém to být může. A to je, myslím, velmi důležité, pokud to ještě bude doplněno tím, že skutečně se k tomu sejdeme, budeme o tom jednat, což mám příslib. A takže pro mne je to signál, že je možné ještě v tom něco udělat, aby se to nestalo. Protože s těmi čísly si myslím, že čísla už máme. Stačí si prostudovat právě studii PAQ Research a myslím si, že nepotřebujeme reálná čísla. Pokud budeme mít reálná čísla, to je problém, protože to znamená, že už se to rozjelo a je to nenávrat.
2: Paní Rezlerová, co k tomu chcete dodat? Jaké případně za hospodářskou komoru máte signály ze strany vlády vy?
20: My máme příslib, že se z Ministerstva práce a sociálních věcí, že se to otevře. Toto téma, že to je důležité téma. Navíc chci připomenout, že to vláda má ve svém programovém prohlášení, že bude
21: legalizovat švarc systém.
20: Že bude řešit, ale no tak. Vláda má ve svém programovém prohlášení, že bude řešit zaměstnance platforem nebo pracovníky platforem, že možná by tady mohla být nějaká třetí forma. Každý si to v tom prohlášení, bytě to obecné, může přečíst. Takže my věříme, že se k té diskuzi k jednomu stolu dostaneme, že ten návrh nebude vznikat tak jako většina návrhů, že ani nejsou sociální partneři přizváni k tomu, že se jim to jenom oznámí, což myslím v tomhle případě bylo taky trochu ten případ, a že se bude pracovat s reálnými daty, protože na českém trhu práce za poslední 4 roky velmi začal bujet švart systém, je to v oblasti agenturního zaměstnávání, to pan předseda velmi dobře ví.
21: Tak ve stavebnictví v IT.
20: Ve stavebnictví v IT, tak jsme vlastně byli my iniciátoři toho, že vznikla celá Kobra 26.
21: Ano.
20: A samozřejmě teď se musíme dívat na to, jak to udělat, aby nedocházelo ke zneužívání toho, co teď Kobra přináší, protože my třeba odmítáme to, co tam dneska navrhuje vláda automatické při kontrole, kdy ten inspektor shledá, že bylo porušeno a že jde o zaměstnání, tak se bude automaticky bez nějakého správního řízení doměřovat 12 měsíců z 1,5 násobku průměrné měsíční.
21: V tom novém systému.
20: Přesně tak. A tady zase my říkáme pozor, tady může dojít k různým výkladům, k různým postojům různých kontrolních orgánů. Může to být velmi nebezpečné.
21: Pane Středulo, nevítáte toto za odbory, že pokud projde ta vládní změna, tak ten platformový pracovník, který podle vás by měl být zaměstnanec,

0: ta domněnka, že platformový zaměstnanec je nějaký svobodný podnikatel a může si rozhodovat, co kdy bude dělat, to je takový nesmysl, to řekne jenom ten, kdo vůbec neví, jak ty platformy fungují. Takže z tohoto pohledu myslím si, že bude fajn si sednout za jeden stůl, tam si to všechno vyjasnit, říct si pravdu o aktuální praxi a z toho teprve vycházet o jakékoliv zásahu do redefinice závislé práce.
1: Paní Rézlerová, za vás, platformoví pracovníci jsou taky ve skutečnosti spíš zaměstnanci, nebo se to říct nedá?
2: V mnoha platformách skutečně ta jejich práce je řízena algoritmy tak přísně, že ty podmínky jsou velmi, velmi náročné. A proto znovu opakuju, tady se vystřelilo něco tak jako ad hoc, ale my to potřebujeme celé zanalyzovat a vrátit se ke stolu.
1: Jsou de facto zaměstnanci nebo ne?
2: Já nevím.
1: Nedá se to říct podle vás tak jednoznačně.
2: Nedá se to říct.
1: A u toho skončíme s viceprezidentkou Hospodářské komory Jaroslavou Rézlerovou. Díky, že jste přišla.
2: Děkuji za pozvání.
1: A předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Díky i vám za účast v dnešním Pro a proti.
0: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus přeje Lukáš Matoška.
3: Zaostřeno.
4: 120 tisíc lidí v Česku má podle letošního výzkumu agentury NMS Market Research, který vznikl ve spolupráci s organizací Consent, osobní zkušenost se sexuálním vztahem s vyučujícím na základní nebo střední škole. Dalších 1,5 milionu lidí zná někoho, komu se to stalo. Co tato čísla znamenají? Jak na podobné případy reagují školy a další instituce? Kdo má zasáhnout, když se učitel nevhodně chová k žákyni nebo žákovi? Téma pro Evu Lamelovou.
3: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu. Pro a proti.
1: Vláda Andreje Babiše při projednání státního rozpočtu na příští rok některé výdaje snížila, jiné zvýšila. Schodek se ale nemění. Měl by dosáhnout 386 miliard korun. Je takový dluh odůvodněný investicemi, které návrh obsahuje, jak říká vláda, nebo jde o nezodpovědné zadlužování, jak tvrdí opozice? Zeptám se náměstka ministryně financí Petra Macha a předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
5: 15 hodin. Pokračuje odpolední Plus. Dnes s Lucí Vopálenskou přeji příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plus.
5: Proč se především iráčtí Kurdové obávají stažení amerických jednotek z Iráku po 12 letech boje proti Islámskému státu? V Maroku poprvé v dějinách země sestavuje vládu žena Fatima Zahra Mansouri. Premiérkou ji jmenoval král. Její strana získala nejvíc hlasů v nedávných volbách, ale na parlamentní většinu nedosáhla. Teroristické útoky, velké požáry, povodně a další katastrofy nerespektují hranice států Evropské unie. Nutná je přeshraniční spolupráce záchranných složek, ta však podle komise často pokulhává. I tomu se budeme věnovat v začínající půlhodině, ale až po zprávách Moniky Vrchotové.
6: Dobré odpoledne. Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové nebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice.
7: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř dopoledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
6: Spojené státy a jejich koaliční partneři dnes oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku. Irácká vláda označuje krok za den samostatnosti, Irán za historické vítězství. Bezpečnostních dopadů se obávají hlavně iráčtí Kurdové.
8: V zemi podle irácké armády nezůstanou žádné zahraniční vojenské základny. Stažení přichází 23 let poté, co americké síly svrhly iráckého diktátora Saddáma Husajna. Americká armáda se po krátké pauze mezi roky 2011 a 2014 do země vrátila, protože nepokoje a chaos po americké invazi vyvrcholily vzestupem Islámského státu. Teroristickou organizaci Mezinárodní koalice pod vedením Spojených států porazila na území Iráku v roce 2017. O dva roky roky později i v Sýrii. Irácký premiér Alí Zajdí ukončení mise původně spojoval s termínem pro složení zbraní všech nestátních ozbrojených skupin v Iráku, včetně pro iránských milic. Úplné odzbrojení teď ale země posunula na konec příštího června. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
6: A odchodu amerických vojáků z Iráku se budeme v odpoledním Plusu věnovat po zprávách.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ze státní kasy mají víc peněz získat rezorty vnitra, práce a sociálních věcí, školství nebo průmyslu. Vyplývá to z podrobného návrhu schváleného vládou, který dnes ministerstvo financí nahrálo do knihovny legislativních materiálů. Kabinet chce podle něj snížit výdaje na všeobecnou pokladní správu. Ta mimo jiné zahrnuje i vládní rozpočtovou rezervu, která je pojistkou na nepředvídané výdaje. Například na obranu chce ale kabinet vyčlenit o 100 milionů korun méně. Návrh počítá s celkovým schodkem 386 miliard korun. Jde o druhý největší deficit v historii Česka. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla česká ekonomika o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Snížil tak původní odhad z konce srpna, který počítal s růstem o 10% vyšším. Meziročně i oproti prvním třem měsícům HDP rostlo. Podle Vladimíra Kermieta z odboru národních účtů statistického úřadu se letos mezi dubnem a červnem domácnostem zvýšily příjmy i spotřeba.
9: Ve druhém čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,1% a spotřeba domácností na obyvatele o 2,5%.
6: 25 let vězení dnes na Slovensku vyměřil soud prvního stupně mladíkovi, který loni v lednu zaútočil nožem na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil zástupkyni ředitelky a jednu studentku, několik dalších lidí zranil. V době útoku mu bylo 18 let. Kvůli problémovému chování mu škola určila individuální studijní plán. To podle předsedy soudu mohl být důvod útoku. Žalobce mladíkovi navrhoval doživotí. Obviněný se proti rozsudku může odvolat. Mezitím slovenská policie pokračuje ve vyšetřování včerejšího útoku na základní škole ve Staškově, kde 13-letý žák nožem napadl spolužačku a dvě učitelky, jedna z nich zemřela. Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení, které škola podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní před útokem. Policie 13-letého chlapce po útoku zadržela a stíhá ho pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím není jasný. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Stávající sjezdy u Nového Jičína nahradí nové okružní křižovatky s napojením na plánovaný obchvat Kunína. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnice dálnice Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce Novojičín estakády.
10: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. De facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli teprve připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
6: Filmový festival Finále Plzeň zakončí předpremiéra snímku Virbl. Mysteriózní drama Ohledání domova uvede dnes večer osobně i představitel hlavní role David Švehlík.
11: Myslel jsem, že jsi skopřák. Zemí na kníro nejezdí.
12: Do rozpadlého zděděného domu v Českém středohoří přijíždí David Švehlík jako Martin, aby našel nový směr. V jeho uzavřeném světě se ale nečekaně objeví záhadná Agnes v podání Judith Pecháček.
13: Myslel jsem, že je mrtvá, když jsem ji našel.
14: Jestli chcete pomoct, dejte mi plán.
12: Celovečerní debut Virbl režiséra Tomáše Hubáčka zakončí 39. ročník festivalu. Na slavnostním večeru udělí porota nejlepším snímkům také ceny Zlatý ledňáček, a to ve 4 soutěžních sekcích. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna, se zastavuje za sjezdem na Pražský okruh na 10. kilometru. Následná kolona se suná až do omezení na Šmejkalku. Celé je to zhruba na 45 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna směrem do Polska. Tam se zastavuje u sjezdu na Ostravu Svinov na kilometru 354. Kolona pokračuje až na 356. kilometr. Tam v omezení řeší nehodu. Zdržíte se asi 10 minut. Dobře, dojeďte. Říjen se uvede krásným počasím, bude v podstatě stejně jako dnes, tedy jasno až polojasno. Během odpoledne má od západu částečně přibývat oblačnosti, odpolední teploty zůstanou mezi 20 a 25 stupni a zpočátku bude stejně jako dnes hlavně na Českomoravské vrchovině a místy i na severu Čech foukat nárazový vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
5: Krásný den přeje Lucie Vopálenská a to 8 minut po 15. hodině. Američané a jejich koaliční spojenci dnes oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku. 12 let se zaměřovala na boj proti teroristické organizaci Islámský stát, která od roku 2014 po určitou dobu ovládala rozsáhlá území v Iráku a v Sýrii. Odchod amerických vojsk má v Iráku širokou podporu. Tamní vláda ho označuje za den samostatnosti. Zatímco sousední Irán mluví o historickém vítězství, iráčtí Kurdové se podle agentury AP obávají vzniku bezpečnostního vákua. A více už si povíme v dalších minutách s analytikem a komentátorem Milanem Slezákem. Milane, vítej ve vysílání, dobrý den.
15: Dobrý den.
5: Tak to ukončení mise, americké mise, je součástí postupného procesu na základě dohody mezi USA a Irákem ze září 2024. Milane, nakolik se dá říci, že Islámský stát je poražen a nepředstavuje riziko?
15: Islámský stát poražen je, ale riziko představuje, protože i když se nepodílí na nějakých spektakulárních útocích, tak je známo, že stále ještě má tisícovky bojovníků, kteří jsou zakonzervováni v takzvaných spících buňkách.
5: A je toto ten hlavní důvod, proč část Iráčanů považuje stažení amerických vojsk za předčasné, nebo ne?
15: No, já si myslím, že ano, protože Islámský stát byl pro většinu Iráčanů opravdovým nebezpečím a to bez rozdílu náboženské denominace, zda to byly i šíité nebo sunité, jenom umírnění takzvaně, což bylo v očích Islámského státu také velké provinění. Nemluvě o národnostních menšinách, jako jsou Kurdové a také náboženských menšinách. Teď mám na mysli třeba Jazídy. Ale nesmíme zapomínat, že v Iráku převažují co do toho náboženského určení šíité a ti mají blízko k Iránu a mnozí z nich jsou radikálně naladění a pro ty samozřejmě odchod Američanů velkým vítězstvím.
5: Mě by právě zajímalo, jestli se Islámský stát s proiránskými milicemi nějak promíchává, jestli se to nějak kryje.
15: To ne, to rozhodně ne. Mají možná stejný cíl vypudit Američany z oblasti, to ano, ale na druhou stranu šíitské milice, proiránské milice v Iráku, byly jedním z důležitých faktorů, který přiměl k pádu Islámského státu, protože bojovníci z těchto milicí proti Islámskému státu bojovali. Nebyly to tedy jenom Kurdové nebo irácká armáda, která v prvních fázích toho boje žalostně selhala, ale byly to právě také tito velice motivovaní šíitští bojovníci.
5: Spojené státy teď očekávají, že irácké bezpečnostní síly, včetně kurdských jednotek Pešmergu, zajistí v zemi bezpečnost a potlačí zbylé složky Islámského státu, ty zbylé bojovníky. Jsou na to ale ty irácké státní síly plus Kurdové připraveni?
15: No, na to je velmi jednoduchá odpověď. Podle které odvolává se na vlastní názor, nejsou, protože jim bude scházet ta podpora Američanů, která nespočívala jenom přímé nasazení amerických vojáků do bojových akcí, ale hlavně ve shromažďování důležitých zpravodajských informací. Bez jejich pomoci by třeba irácká armáda nebo Kurdové nemohli vítězit nad Islámským státem. Američané tedy, zdá se, budou tuto podporu poskytovat nadále, ale je otázka, v jaké míře. Pokud jde o ty Kurdy, tak nesmíme zapomínat, že jsou trošku, abych tak řekl, na nože, málo dost, jak říkal můj synovec, když byl malý. s iráckou vládou, centrální vládou, protože Kurdové by si samozřejmě přáli co největší míru autonomie, než kvůli samostatnost. Zatímco irácká vláda chce ovládat celé území Iráku a došlo už v minulosti i k ozbrojeným střetům. A aby toho ještě nebylo málo, tak Kurdové sami jsou mezi sebou rozhádaní. Kurdistán, irácký Kurdistán ovládají dvě frakce založené na klanech Barzániu a Talabániu a teprve nyní pod obnovenou hrozbou se tyto frakce a jejich ozbrojené jednotky začínají sjednocovat.
16: Rozumím. No ale přeci jen, protože to nejsou jenom Kurdové, jsou tam i další národnostní menšiny, proč právě Kurdové patří k těm, kdo se nejvíc bojí odchodu Američanů? Před čím je ta americká přítomnost chránila?
15: Tak zaprvé před přehnanými nároky, alespoň jak oni to vnímají, centrální irácké vlády, navíc dnes ovládané šíity, pro iránsky naladěnými šíity. Jenomže Irán je nepřátelsky naladěný vůči iráckým Kurdům, protože si myslí, že kdyby iráčtí Kurdové dosáhli na nějakou opravdu vysokou míru autonomie, než kvůli právě, že by založili vlastní stát, že by to byl povzbudí signál pro iránské Kurdy a ti by se mohli začít bouřit. To si Irán rozhodně nepřeje. Takže Irán je další nepřítel iráckých Kurdů. Konečně dalším jsou také Turci, kteří mají strach úplně z toho stejného, co Iránci. To znamená, že by turečtí Kurdové, kteří se sice dohodli teď s tureckou centrální vládou, ale kteří by mohli tyto dohody vypovědět, jestliže by iráčtí Kurdové na tu samostatnost dosáhli a to, že by změnilo úplně celou situaci na Blízkém východě, v této části Blízkého východu, protože by se k tomu svobodnému kurdskému státu mohli hlásit i třeba ti turečtí Kurdové, také třeba syrští Kurdové. Takže těch nepřátel kolem tureckého iráckého Kurdistánu je mnoho a není to rozhodně jenom islámský stát.
16: Já ještě poprosím o velmi stručné odpovědi. Ještě se musím na něco zeptat. Podle expertů má teď Irán v Iráku opravdu volné pole působnosti, raduje se a mohou se vrátit i další odpůrci Spojených států. Kdo může to bezpečnostní vákuum, o kterém byla řeč v úvodu, zaplnit?
15: No rozhodně, jak už jsem řekl, to asi nebude samostatná irácká vláda, ta na to ještě nemá sílu. Uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Ty mluvíš o katastrofickém scénáři, doufejme, že ten vývoj bude jiný a musíme na druhou stranu také uznat, že Američané se v této části světa angažovali, myslím teď konkrétně v Iráku, příliš dlouho a že tam ztratili také příliš mnoho životů a je třeba vidět to, že oni se opravdu už chtějí stáhnout, notabene, když mají v oblasti další vojenské základny.
16: No a nebudou se muset znova vracet, jako se to už jednou stalo.
15: To uvidíme. My jsme ve fázi, kdy si musíme jenom říct si doufejme, že ne.
16: Tak tolik Milan Slezák, komentátor a analytik zahraničního dění. Díky moc za tvůj čas a naslyšenou.
15: Naslyšenou.
16: Stále máte naladěn Odpolední plus. Marocký král Muhammad VI. Poprvé v dějinách země jmenoval do čela vlády ženu Fátimu Zahru Mansúríovou. Tato označila za historický mezník. Jejím prvním úkolem bude sestavit koaliční kabinet. Její strana autentičnosti a modernosti sice získala minulý týden ve volbách nejvíc hlasů, ale na parlamentní většinu to nestačí. A z detaily už je v našem studiu Helena Berková. Vítej.
17: Dobrý den.
16: Tak pojď říct si nejprve, kdo to vlastně je Fátima Zahra Mansúrí.
17: Její 50 let, vzděláním je právnička, studovala na univerzitě Muhammada V. v Rabatu, pak taky obchodní právo ve Francii ve Spojených státech. Před 17 lety se jako první žena stala starostkou rodné Marákeše a pak opakovaně má zkušenosti z práce poslankyně, z vládní funkce, posledních 5 let byla ministryní pro územní rozvoj a bydlení. Ona sama se ohradila, když ji před 5 lety stranice britský časopis označil za ženu ze železa. Odmítla to tehdy s tím, že není ani z oceli, ani ze železa, ale že je svobodná aktivistka. A BBC si všímá, že k genderovým otázkám se veřejně nikdy moc nevyjadřovala, i když třeba, když se v Maroku debatovalo o případném zákazu polygamie, mnohoženství, nebo o tom, zda mají mít ženy stejná dědická práva jako muži.
16: No a můžeš ještě představit blíž tu její stranu autentičnosti a modernosti? Je to liberálně orientované monarchistické uskupení, že?
17: Ano, přesně tak. Skoro před 20 lety je tu stranu založil králův přítel a také poradce Fuad Ali Hima v roce 2008. Strana se označuje zkratkou PAM a na rozdíl od ostatních uskupení nemá jednoho lídra, ale už druhým rukem kolektivní vedení, v kterém je i Mansúriová. Na marocké politické scéně tvoří PAM jakousi sekulární protiváhu islamistické strany spravedlnosti a rozvoje, PYD.
16: No a jak už jsme řekli, Mansúriová musí teď sestavit koaliční vládu. Už je jasné s kým?
17: Vyjádřila ochotu spolupracovat se všemi, ale některé strany, jako ti umírnění islamisté PYD a taky Federace demokratické levice, už ohlásili, že budou v opozici. Je otázka, jak to bude s bývalým koaličním partnerem strany PAM, s liberálně centralistickým národním sdružením nezávislých RNI, které vedlo minulou vládu. Obě strany se navzájem obvinily z toho, že se nepodařilo zastavit růst cen potravin. Ale Mansúriová už uvedla, že při vyjednávání o koaliční vládě nemá žádné hranice, že je třeba obrátit list, jak řekla.
16: No a je jmenování té Záhry Mansúry překvapením?
17: To je otázka. Král Muhammad VI. Každopádně upřednostnil Mansúriovou před dalším významným členem strany PAM, politikem a zároveň prezidentem Marocké fotbalové federace Fawzím Lekdžou. Mansúriová už minulý týden před tím jmenováním premiérkou označila krále za největšího zastánce žen. V odcházející vládě byly 4 ministryně celkem.
16: No a závěrem jen poprosím stručně, jaké budou hlavní úkoly nové marocké vlády?
17: Tak příprava mistrovství světa ve fotbale v roce 2030. Maroko by ho mělo hostit spolu s Portugalskem a Španělskem a pro novou marockou vládu to znamená realizovat investice v řádu miliard dolarů. A dalším úkolem bude splnit předvolební sliby o zvyšování mest, vytváření pracovních míst, o boji proti inflaci a to taky znamená řešit čím dál větší nespokojenost mladých Maročanů, která se promítla, jak víme, i do toho červencového masového exodu lidí z Maroka do španělské exklávy Ceuta.
16: Tak na sever Afriky jsme zavítali s Helenou Berkovou ze zahraniční redakce. Díky za to.
17: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
16: Teroristické útoky, velké požáry, povodně a další přírodní katastrofy nerespektují hranice států Evropské unie. Nutná je tedy přeshraniční spolupráce záchranných složek. Ta ale podle Evropské komise nyní často pokulhává, protože komunikační kanály nejsou propojené. Unijní exekutiva proto představila návrh nového evropského komunikačního systému pro krizové situace. A detaily teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Vítej.
18: Dobrý den.
16: Zdeňko, v čem ten jednotný komunikační systém bude vlastně spočívat? Jak bude fungovat?
18: Bude to takový systém systému, který postupně propojí záchranné složky ve všech členských státech. Nyní je jejich schopnost vzájemné komunikace omezená, jak už jsi zmiňovala, protože ty systémy nejsou propojeny a přestávají často fungovat, když překročí státní hranice. Přitom to je zásadní v situacích, jako jsou velké požáry, povodně, bouře, hrozby dronů pro kritickou infrastrukturu nebo teroristické útoky. Tak v těchto situacích je zásadní, aby ty složky jednotlivých členských států mohly vzájemně komunikovat. Ten nový systém by měl tu současnou situaci napravit, jako vedla místopředsedkyně Evropské komise Hena Virkunenová.
19: Posílí schopnost Evropy reagovat nejen na rozsáhlé krize související s terorismem, ale také na každodenní incidenty, nehody, požáry, případy pohřešovaných osob a trestné činnosti.
16: Jak to bude ale fungovat v praxi?
18: Tak komunikace mezi složkami v jednotlivých členských státech by měla fungovat i v případech, kdy nejsou k dispozici pozemní komunikační systémy nebo jsou sítě zkrátka přetížené. Všechny členské státy tak mají podle plánu Evropské komise přejít z úzkopásmových radiových systémů na širokopásmové technologie, jako je 5G. Unijní satelity navíc mají poskytovat zálohu pro situace, kdy jsou ty pozemní systémy nefunkční, například během výpadku proudu. Neznamená to ale, že by členské státy ztratily kontrolu nad svými komunikačními systémy. Pokračuje Virkunenová.
19: Náš přístup je zde velmi pragmatický. Evropská unie nevytvoří jeden centrální systém pro správu všech dat. Členské státy si i nadále budou plně kontrolovat své vlastní kritické komunikační infrastruktury. Zároveň budou ale povinně zajišťovat interoperabilitu systémů na evropské úrovni. A to bude platit pro všechny záchranné složky.
18: Eurokomisař pro vnitřní věci a migraci Magnus Brunner dnes na tiskové konferenci zmínil také konkrétní příklad, což byla střelba z loňského roku, která se odehrála na hranici Nizozemska a Belgie. A policie tehdy páchala po pachateli, ale policisté z Maastrichtu se nemohli rychle spojit se svými kolegy z Lutychu, protože tam zkrátka byly ty technické problémy. A toto je jeden z případů, který by měl ten nový systém podle Evropské komise pro do budoucna vyloučit a napravit.
16: Rozumím, no ale co se teď s návrhem, který dnes Evropská komise představila, bude dít dál?
18: Ten návrh půjde do klasického legislativního procesu, takže ho projedná Evropský parlament a Rada. A ten systém kritické komunikace by podle plánu Evropské komise měl být spouštěn postupně s přechodným obdobím pro členské státy, které má začít platit od roku 2030, přičemž plně funkční by ten systém měl být od roku 2036.
16: Z Bruselu se do vysílání Plusu přihlásila naše tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky moc za aktuální informace. Naslyšenou.
18: Naslyšenou.
16: Je 15 hodin 24 minuty a vracíme se k domácí politice. Senátoři se dnes sešli na plénu naposledy ve stávajícím složení. Po říjnových volbách se totiž může až třetina horní komory obměnit. A další jednání čeká senátory až po volbách. To ale ještě nebudou kompletní. I když jména nových nebo staronových senátorů už budou jasná, ještě nestihnou složit slib. Dnes však ještě senát kompletní je a v té horní komoře máme i naši reportérku Janu Čermákovou. Jano, vítej, dobrý den.
20: Hezké odpoledne.
16: Tak horní komora parlamentu by měla projednat mimo jiné senátní novelu trestního zákoníku. Pověz, s čím ta novela počítá?
20: Uzákonit má nepromlčitelnost trestného činu vraždy. Návrh čeká tady v Senátu závěrečné hlasování. Pokud ho senátoři schválí, dostane ho k posouzení vláda a pak poslanci. Senát uzákonění nepromlčitelnosti trestného činu vraždy nejspíš podpoří. Proč, vysvětlil senátor Jan Pirk z klubu ODS a TOP 09.
21: Když jsem si uvědomil a nastudoval, že průměrný věk vrahů v České republice je 35 let, uvědomil jsem si, že není správné, když tento zločin bude po 20, potažmo 30 letech promlčen. Nepromlčení tohoto hrůzného trestního činu mají všechny země Commonwealthu, má to Rakousko, Německo, 10 zemí Evropské unie.
20: Výhrady nemá a návrh se chystá podpořit například i klub Hnutí ANO, jak už dřív avizovala jeho předsedkyně senátorka Jana Mračková-Vildumetzová. I pokud by tento návrh nakonec prošel celým legislativním procesem, vraždy by byly nepromlčitelné asi až od roku 2057. Teď je promlčecí doba vražd 30-letá. Je třeba dodat, že ze sněmovny sem do Senátu i kvůli poslaneckým letním prázdninám na dnešní schůzi žádné zákony ke schválení nepřišly. A tak mají senátoři na programu hlavně různé mezinárodní smlouvy a jejich ratifikace.
16: A v této souvislosti Senát projednal a schválil třeba návrh zahraničních armádních misí na další dva roky. Co ten návrh předpokládá?
20: Že na obranu východního křídla NATO bude možné v příštích dvou letech vyslat místo 2000 maximálně 1600 českých vojáků. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Před senátory to vysvětloval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
0: Oproti stávajícímu mandátu dojde ke snížení navrhovaného počtu v rámci mandátu o 400 osob, čímž dojde k výraznému snížení finančních kalkulací, přičemž úkoly spojené s posílením obrany východní hranice NATO zůstávají zajištěny.
20: Podle Zuny se navíc původní maximální počet 2000 vysílaných vojáků nedařilo plnit.
16: Jano, Senát také podpořil úmluvu o vzniku Mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny na úhradu škod, které jí od začátku invaze způsobilo Rusko svou agresí. Měl někdo ze senátorů výhrady?
20: Neměl. Úmluvu Senát projednal hladce. Vytvoření komise loni iniciovala Rada Evropy. Komise bude potvrzovat ukrajinské nároky na odškodné, které by Rusko mělo zaplatit. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v Senátu řekl.
2: Zřízení Mezinárodní komise by umožnilo uplatnit nárok na odškodnění také českým fyzickým a právnickým osobám, pokud jim na Ukrajině vznikla škoda v důsledku protiprávního jednání Ruska.
20: Úmluvu podle Macinky podepsalo 31 států, včetně Rakouska, Německa, Itálie, Polska a nebo taky Slovenska.
16: Dodává z horní komory naše tamní reportérka Jana Čermáková. Děkujeme moc.
20: Naslyšenou, pěkný den.
16: Vrčení dronů různých typů je v posledních dnech slyšet ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Česká armáda tam při mezinárodním experimentálním cvičení Drone Shield 26 testuje bezpilotní prostředky i obranu proti nim. Chce si tak zmapovat technologie dostupné na trhu a některé z nich možná v budoucnu i nakoupit.
22: Zástupce jedné z firem při komentované ukázce popisuje menší dron a jeho schopnosti v letu i v boji.
23: Ano, přímý zásah teďka, přibližně ze 100 metrů, ale pojistíme to ještě zbylými granáty.
24: Cílem cvičení Drone Shield 2026 je testování technologií, a to jak v segmentu antidronové ochrany dronů jako takových a samozřejmě bezosádkových neboli pozemních systémů UGV, to znamená robotů, a testování jejich operačního využití pro potřeby armády České republiky.
22: Říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
24: Snažíme se vybrat nejlepší řešení, které bude sloužit pro ochranu například kritické infrastruktury státu, samozřejmě pro armádní účely k ochraně našich jednotek, případně samozřejmě při působení v rámci ozbrojeného konfliktu.
22: Celkem se do cvičení zapojilo víc než 70 firem ze 17 států. Právě zastoupení zahraničních výrobců je letos vyšší než v minulých dvou ročnících, dodává řídící cvičení Michal Peterek.
25: Máme tady několik ukrajinských společností, které se účastní v rámci těchto firem. Jsou to teda bývalí vojáci s reálnými operačními zkušenostmi.
22: Ve Vyškově jsou taky pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA.
25: Oni nám pomáhají s i vyhodnocením. Toto je velice přínosné, protože samozřejmě i my jako armáda České republiky jezdíme do zahraničí na takovéto podobné akce.
22: Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Podle Petra Šnajdárka je přitom zavádění nových technologií potřeba urychlit.
24: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
22: Rychlý vývoj je třeba v oblasti odolnosti vůči elektronickému boji, upřesňuje ředitel sekce rozvoje sil Ministerstva obrany Petr Milčický.
26: Tam se to posunulo o řád nahoru, to znamená, už přicházejí firmy, které mají řešení založené pouze na optickém navádění, které umožňuje autonomii toho systému a působení i v prostředí, kde elektronický boj zahltí všechny komunikační linky.
22: Část cvičení Drone Shield se uskutečnila minulý týden v Lipníku nad Bečvou. Tam se experimenty nezaměřily na drony, ale na bezosádkové pozemní systémy, robotiku a autonomní technologie. Z vojenského újezdu Březina u Vyškova, Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
16: Bylo 15:30 a na řadě jsou další zprávy s Monikou Vrchotovou.
3: Český rozhlas Plus.
6: Pěkné odpoledne. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ruského podniku pro správu majetku v zahraničí kvůli zmrazení více než 60 nemovitostí v Česku. Soud o tom informoval na svém webu. Podnik nesmí s nemovitostmi nakládat. Důvodem je zařazení na sankční seznam po ruské invazi na Ukrajinu. Už v červenci podnik neuspěl se stížnostmi proti zablokování českého bankovního účtu a jedné nemovitosti v Praze Bubenči. Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny. Podle polské armády ale nebyl vzdušný prostor země narušený. Ve stavu pohotovosti byly také pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Krátkodobě přerušila provoz letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země. Dnešní ruské útoky na kyjevskou oblast a ukrajinskou metropoli nepřežili nejméně 3 lidé, dalších minimálně 8 je zraněných. Republikáni v Senátu Spojených států zablokovali rezoluci demokratů, která požadovala po vládě prezidenta Donalda Trumpa předložit kongresu zprávu o rostoucím násilí na západním břehu Jordánu. Zpráva měla zahrnovat i případy úmrtí amerických občanů na tomto Izraelem okupovaném palestinském území. Podle agentury Reuters hlasování poukázalo na napětí mezi americkými demokraty a vládou izraelského premiéra Benjamina Netanyahua kvůli přístupu k Palestincům. A dnes začíná 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Ještě pohled na silnice na D1. Z Prahy do Brna se stále táhne kolona od sjezdu na Pražský okruh až na Šmejkalku mezi 10. a 24. kilometrem. Celé je to asi na 45 minut. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Rosice. Na 180. kilometru se dojíždí do kolony, která nesouvisle pokračuje až na 196. kilometr. Zdržení pro osobní auta je asi půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Zítřejší počasí bude stejné jako dnes, tedy bude jasno až polojasno. Odpoledne má začít přibývat oblačnosti od západu a teploty 20 až 25 stupňů. Na Vysočině a místy i na severu Čech bude zpočátku foukat silnější nárazový vítr. Tolik zprávy a teď už repríza Interview Plus.
1: Italská premiérka Giorgia Meloniová při návštěvě Prahy řekla, že podpoří revizi systému emisních povolenek a také úsilí o dostatek financí pro společnou zemědělskou politiku i pro takzvanou kohezi, která vyrovnává rozdíly mezi slabšími a silnějšími regiony Evropské unie. V čem se zájmy Itálie shodují se zájmy Česka? Sází Andrej Babiš na italskou kartu na místo hledání shody s Německem nebo s Francií? Začíná středeční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
3: Interview Plus.
1: Hostem interview je odborník na politiku Evropské unie, komentátor Hospodářských novin a taky spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Český premiér včera mluvil o významném milníku ve vztazích. Neříká se to po každé takovéhle schůzce?
4: Naprosto, úplně po každé, i po té nejbezvýznamnější. Tím nechci říct, že tohle byla bezvýznamná schůzka, určitě ne. Ono v Evropské unii to funguje následujícím způsobem. Každá země má takový vliv za A, jak silné má argumenty, a za B, kolik spojenců dokáže přesvědčit a jakoby stáhnout je na svou stranu. Ani Němci s Francouzi, když jsou sami, nemají většinu prostě. Takže každý potřebuje spojence. No a buď český premiér nebo český prezident v Římě, nebo italský prezident nebo italská premiérka v Praze za posledních několik let byly několikrát, a to samozřejmě Česko není tou největší a nejvýznamnější zemí Evropské unie, takže to určitě svědčí o nějakém prohlubování vzájemných vazeb, a to prohlubování je dáno docela relativně společnými názory na řadu těch nejdůležitějších otázek dnešní Evropy.
1: Když mluvíte o těch otázkách a o tom, co bylo významnou agendou té včerejší schůzky, tak co byste řekl, že bylo opravdu podstatné?
4: Asi několik věcí. Migrace, respektive jakoby snaha dále přitvrdit přístup k nelegální migraci, tak se to dá asi nazvat. Na tom se dnes napříč Evropskou unii s pár výjimkami shodnou prakticky všechny státy Evropské unie. Ta doba je úplně jinde, než byla před 10 lety. Pak energetika, to je ten zmíněný systém emisních povolenek, kdy vlastně Česko a Itálie, můžeme říct, dojíždějí na svou nečinnost v minulosti, kdy Itálie ani Česko nebudovali buď obnovitelné zdroje energie nebo třeba jádro, protože tyhle zdroje zlevňují energie, co energie prodražuje, je přílišná závislost na zemním plynu. a tu má jak Itálie, kde to je absurdní, když porovnáme Itálii se Španělskem. Španělsko tam taky samozřejmě svítí slunce, má obrovský podíl obnovitelných zdrojů, proto má výrazně levnější elektřinu než Itálie. Itálie má zemní plyn hodně z Afriky, z Iránu taky, z prostředí Perského zálivu, na to teď doplácí. No a víme, že my Češi jsme v minulých letech stavěli jádro jenom pusou, jenom jsme o tom mluvili a v praxi nedělali nic, takže naše skladba, řekněme, energetického mixu způsobuje drahé energie a obě země se s tím teď snaží něco dělat. To je další věc, která zbližují taky některé postoje k tomu, jak by měl vypadat příští společný evropský rozpočet. To je ta koheze, to je to zemědělství, ano. Jak se zmiňoval na začátku. O tom se vyjednává vlastně právě v těchto dnech v Evropě.
1: Řekněte mi, když začneme tou revizí systému povolenek ETS 1, Itálie s Českem ji chtějí prosadit. Vztahuje se na průmysl, chtějí, aby byl transparentnější ten systém. V čem ta revize má spočívat? V čem má být transparentnější a s kterými dalšími zeměmi by Itálie a Česko mohly tuhle revizi prosadit?
4: Ono je to hodně komplikovaná záležitost a ta komplikovanost je ještě zvyšována, řekl bych, neúplně vždy srozumitelnými hlasy, které přicházejí z Prahy konkrétně.
1: Proto vás tady máme.
4: Děkuji. Například, když se člověk podívá do návrhu státního rozpočtu České republiky na příští rok, tak ten návrh počítá se zvýšením příjmů z emisních povolenek, to znamená ETS 1. To znamená, že by průmysl, energetické firmy platili víc, odváděli víc na emisních povolenkách. A zároveň premiér Andrej Babiš říká, že by ten systém měl být buď zrušen, pozastaven nebo zastropována jeho cena té povolenky tak, aby firmy platily míň. Tak to je v rozporu, počítá-li váš rozpočet s vyššími příjmy. Ten italský přístup je, řekl bych, srozumitelnější. Ten říká, protože Italové, jak jsem řekl, jsou velmi závislí na zemním plynu, tak oni říkají a emisní povolenka prodražuje cenu plynu. Třeba v případě Česka je to nějakých 20%, tak oni říkají, přestaňme promítat cenu povolenky do ceny elektrické energie, když to zjednoduším. Tak tam je to nějaká parciální snaha o reformu. Zároveň Evropská komise už v červenci předložila návrh té reformy. Ten návrh, když to zjednoduším, říká, že by mělo být povolenek na trhu víc a firmy by je měly dostávat po delší dobu zdarma. To znamená, aby platili míň, aby prostě průmysl byl zatížen míň cenou emisní
1: povolenky. To by byla ta větší průhlednost, transparentnost?
4: A to je něco, co navrhla Evropská komise a teď členské státy o tom jednají. Samozřejmě suma sumárum, když se bavíte s českými diplomaty, tak vám řeknou, jo, to je plus minus pro nás výhodné, to jde správným směrem, ale v těch politických jednáních vždycky musíte žádat víc, abyste se pak protli někde na půlce na tom kompromisu.
1: To jsem se chtěl zeptat. Jde o průnik zájmu mezi Itálií a Českem v emisních povolenkách?
4: Určitě se dá říct, že v posledních letech je ten průnik větší a větší. Řekl bych, že v průměru se státy Evropské unie přibližují tomu českému, řekněme, skeptičtějšímu postoji k rychlé dekarbonizaci. Česko ho mělo vždycky skeptičtější, ať byla u moci ta či ona vláda, naopak řada jiných zemí Evropské unie, včetně Itálie, to nahlížela jakoby, řekněme, optimističtěji, že je možná rychlá a přitom levná dekarbonizace, tak to víme, to prostě potvrzuje praxe, že tomu tak není, že ta dekarbonizace může být nutná, jasně, ale má prostě náklady, to je evidentní a teď řekl bych, že ten skeptičtější český postoj je víc a víc v mainstreamu.
1: Dál jste zmínil jako důležité téma, to je schůzky migrační politiků. Meloniová připomněla, že Evropská unie nemůže řešit problémy s ilegální migrací tak, že jedna členská země bude přenášet odpovědnost na ostatní, což je ale přístup, který někteří členové české vládní koalice požadují. Tak v čem je tedy italská a česká pozice k migraci společná? Nebo zase je to ten průnik nějakých?
4: No to byla, řekl bych, velmi zajímavá. Kdo trochu sleduje dění, tak se musel jako pousmát, když na té tiskové pousmál jsem se. No. I jako vlnovku bych si udělal, abych citoval klasika. A pozdvihl jsem obočí samozřejmě, když teda Giorgia Meloniová a Andrej Babiš vedle sebe stáli na té tiskové konferenci a Meloniová říkala, jak se v posledních letech v Evropě udělalo hodně v boji s tou nelegální migrací a dobrým směrem. Mluvila samozřejmě o migračním paktu, o tom migračním paktu, o kterém Andrej Babiš před volbami lživě tvrdil, že to je pozvánka pro miliony migrantů do Evropy a jeho vláda první den svého působení ve funkci přijala tu deklaraci, že odmítne migrační pakt. A zároveň Když se ale podíváte, že migrační pakt je prostě soubor zákonů, když se podíváte na to, jak ho Česko implementuje do praxe, což dělá tato vláda, tak je šampionem v implementaci. Takže to, co je jako zlovolnou pozvánkou milionů migrantů a co my odmítneme, tak jsme ve skutečnosti přetavili do našeho právního řádu jako země nejlépe ze všech zemí Evropské unie, protože samozřejmě Andrej Babiš dobře ví, že ta jeho předvolební rétorika byla vylhaná. No, nicméně, když to vemu jako zvětší z helikoptérového pohledu, abych tak řekl, tak ten migrační pakt znamená přitvrzení prostě migrační politiky, výrazně omezuje práva těch příchozích žadatelů o azyl a v Evropě se zároveň ale vyjednává o jeho dalším přitvrzení a v tom se Itálie a Česko naprosto shodují.
7: No ale jestli se nepletu, tak z toho, jak vás sleduju, tak vy jste vlastně patřil k těm, kdo upozorňovali, že Meloniová jako premiérka tu antiimigrační retoriku zmírnila. A v praxi Itálie k migrantům dokonce o něco vstřícnější než za předchozí vlád. Tak není to v kontrastu s retorikou třeba české vládní SPD?
4: Naprosto. Giorgia Meloniová, když byla v opozici, tak měla takovou tu velmi vyhrocenou antimigrační rétoriku, že italské válečné loďstvo bude nasazeno ve Středozemním moři, aby jako potápělo lodě s plujícími migranty a udělalo tam námořní blokádu. Samozřejmě nic z toho neudělala, když se stala premiérkou, ale ona velmi odlišuje jakoby nelegální a legální migraci. Italská ekonomika, stejně jako česká, trpí nedostatkem pracovní síly. Jako obecně samozřejmě to je problém řady evropských zemí a od té doby se Meloniová ve funkci, to znamená od podzimu 2022, Itálie zmnohanásobila počet pracovních povolení pro lidi ze třetích zemí mimo EU. Nebavím se o Ukrajincích, to jsou většinou lidi ze severní Afriky nebo z jihovýchodní Asie. Takové to, co by popudilo Tomia Okamuru, kdyby tyto lidi viděl někde na ulici, tak od podzimu 22 jich do Itálie na pozvání, když použiju tohle, tenhle termín Giorgi Meloniové, přišlo 450 tisíc. Ale zároveň velmi se snaží omezit třeba působení neziskových organizací, jako jsou třeba Lékaři bez hranic, které mají lodě ve Středozemním moři, jakoby hlídkují a pokud vidí nějakou bárku s uprchlíky, tak jako se jim snaží pomoci, tak je všemožně jakoby znemožňuje působení, protože říká legální migrace, ano, to my potřebujeme.
7: Kde má stát větší možnost regulovat,
4: tak,
7: kdo vybrat přichází,
4: si,
7: proč
4: když
7: přichází,
4: to řeknu, jaké
7: si.
4: Lidi potřebujeme. Byť jsou to lidi často ze stejných států, odkud přicházejí i ti nelegální migranti, ale je to úplně jiná rétorika, než je ta česká, kde ta česká rétorika je prostě neprojdou nikdo, jo? I když samozřejmě firmy říkají něco jiného.
7: Nejsou to dva příklady rétoriky pro domácí publikum, která potom v tom evropském kontextu je ale jiná. Jinak se mluví do Bruselu, jinak se mluví domů k voličům.
4: Myslíte v případě Česka?
7: Myslím i v případě Česka, jestli si nejsou podobní.
4: A tak ten migrační pakt je toho samozřejmě dobrým příkladem, že ale to je obecným neduhem českých politiků, že něco jiného říkají v Bruselu, něco jiného říkají ke svým voličům. Nejsou v tom výjimeční. Teď bych mohl citovat třeba nedávné příklady z Německa, kdy německý kancléř Friedrich Merz dělá totéž, ale v tom českém kontextu je to opravdu extrém.
7: Řekněte mi ještě k tomu včerejšímu jednání. Evropská komise stále pochybuje, že Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmu. Neprojevuje se to při setkávání se špičkami evropské politiky jako svého druhu handicap?
4: Já vím, že třeba česká opozice nebo někteří komentátoři tohle často zmiňují a tvrdí, že to jako oslabuje Andreje Babiše, ale já jsem přesvědčen, že to není pravda, že to bychom k němu byli nefér, kdybychom to takhle tvrdili. Vycházím ze své teda pětileté zkušenosti z zpravodaje Českého rozhlasu v Bruselu, kde to funguje tak, že ostatní lídři na vás prostě pohlížejí jako na legitimního člena klubu. Jestliže jste jeden z nich, premiér ve většině zemí nebo v některých zemích prezident, zastupuje zemi na té Evropské radě, na summitech lídrů členských zemí Unie. Dokud jste legitimně zvolený lídr svojí země, to Andrej
7: Babiš prostě se neprokáže.
4: Přesně tak. Opak. Pokud byste tady sfalšoval volby a přijel do Bruselu, tak na vás samozřejmě budou koukat jinak. Ale dokud jako tady občani si vás zvolili, tak ostatní státníci neskoumají, co jako je vaše pozadí. Že to vědí, samozřejmě, že to vědí, ale mohl bych tady říct úsměvnou historku, když se Andrej Babiš, jak jsou informovaní evropští lídři sami o sobě, když se Andrej Babiš, když byl poprvé zvolen českým premiérem v roce 2017, setkal s Angelou Merkelovou, jel do Berlína a ona mu říká, k Andreji, tak gratuluju, budeš muset asi změnit jméno svojí strany. A on na ní kouká, jako říkal mi člověk, který u toho byl, proč? No tak ano, Aliance nespokojených občanů, tak teď, když jsi premiér, tak už přece to bude kvetoucí krajina, to Česko ne. Tak to on, Andrej Babiš, je znám tím, že nechápe moc ironický humor, takže se úplně nesmál, ale chci tím jenom ilustrovat, že ta informovanost tam samozřejmě je, ale absolutně ho to neoslabuje v jednání.
1: Hostem Interview Plus je komentátor Hospodářských novin a spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Ještě jsme nezmínili další téma, o kterém se včera v Praze mluvilo, a to je bezpečnost. Italská premiérka by svými včerejšími slovy vzhledem ke konfliktům na Ukrajině nebo na Blízkém východě stála o silnější Evropskou unii. Vidíte tady nějakou schodu s Babišovou vládou? Není to znovu v kontrastu s retorikou třeba české vládní SPD?
4: To jsme zase u toho zmatku, který vychází z Prahy, kde i Andrej Babiš sám často v těch svých nedělních videích, co dává na sociální sítě, říká, jak Evropa je slabá, musí mít větší roli, musí to být ona, kdo bude jednat s Putinem o nějakém jako budoucnosti toho konfliktu a dalších stazích. Jako s tím se dá určitě souhlasit, ale tak co dělá česká vláda pro to, aby byla Evropa silnější?
1: Řekněte mi, jak si představuje Meloniová tu silnější EU? To už o tom mluvila, dá se to shrnout?
4: To se dá shrnout asi tak, že je to zase něco, na čem by se neshodla s českou vládou. Dlouhodobým cílem italské politiky, ať je italským premiérem kdokoliv, a o Giorgio Meloniové to platí taky, je to, aby Evropa měla jakoby větší společný rozpočet ve smyslu, aby vydávala společné dluhopisy. Jako má americká federace, prostě federální bondy, federální státní dluh, aby ho měla i Evropská unie, a že by jí to umožňovalo dělat prostě mnohem víc na poli obrany a dalších, protože evropský rozpočet, o kterém se často mluví, jakože se v Evropě hrozně přerozděluje, nesmysl, evropský rozpočet má velikost zhruba 1% HDP EU, jo, naprosté minimum, makroekonomicky irrelevantní. No a to tvrzení je, pojďme věci společné evropské statky, se tomu říká, nevím, výdaje na obranu částečně, nebo podpora inovativních firm, věda, výzkum. Pojďme to financovat společně, prostě, protože to je vede k úsporám, jo, nedělá to 27 zemí na svých malých 27 písečcích a tak dál. Ovšem na tohle by byla potřeba jednomyslnost, na tom se všechny státy EU neshodnou, možná ani většina, a EU by, a Česko by určitě nepatřilo k těm zemím, které by to podpořily. Potom Meloniová, když mluví o větší váze Evropy, tak to se dá, neříká to otevřeně, a dá se to asi dedukovat z jejich minulých kroků, tak by si to představovala tak, jako když onehdy byla u Donalda Trumpa ona, německý kancléř, francouzský prezident, předsedkyně Evropské komise, a ať tito, řekněme, lídři nejvýznamnějších zemí společně reprezentují Evropskou unii třeba na schůzkách s Vladimirem Putinem. Ale jako líbilo by se to třeba Polsku, kdyby tam nebylo? Určitě ne. Česku, tak u nás by to možná nikoho nezajímalo, protože my si tady žijeme v té kotlině a myslíme si, že jako vnější svět je něco, co na nás nebude mít dopady. Ale chci tím říct, že určitě by se objevilo víc a víc zájemců, kteří by taky chtěli u toho stolu sedět. Takže zase je to něco, co, na čem by se podle mě nutně s českou vládou neshodla.
1: Když zůstaneme u tématu evropské bezpečnosti, když říká Andrej Babiš, že postoj Meloniové vůči napadené Ukrajině je racionální. Co tě myslí?
4: No, to mě nějaký zajímalo, protože vlastně Itálie, která je, nechci použít termín rusofilská, ale logicky vzhledem k úplně jiné geografické poloze, prostě pro Itálii Rusko není takovou potenciální hrozbou jako pro státy střední a východní Evropy. Obrovské kulturní vazby z minulosti v Itálii, hrozně mocná komunistická strana, za studené války spousta marxistických intelektuálů, Antonio Gramsci, když třeba kritizovali bolševiky sovětské Slazu, to je jedno prostě, ale ta historická zkušenost italská je úplně jiná s Ruskem, řekněme, než ta česká. Zároveň, řečeno toto, zároveň nesplatí, že Itálie je větším podporovatelem Ukrajiny napadené Ruskem, než je Česko, protože sice minimálně, v minimální míře, ale stále ještě Itálie dodává zbraně Ukrajině. Itálie se podílí na té společné půjčce 90 miliard eur Ukrajině, kde Andrej Babiš, Slovensko a Maďarsko si vymohlo výjimku, že nebudeme podporovat Ukrajinu. Takže naprosto paradoxně a absurdně, stejně jako třeba Španělsko nebo Portugalsko, kterým by to taky mohlo být ukradené, když to přeženu, Itálie podporuje napadenou Ukrajinu víc než současné Česko. Takže jak to Andrej Babiš myslel s tím racionálním přístupem, jestli tak bych, pokud je podle něj racionální, tak bych čekal, že ten český uvede do souladu s tím italským. To asi se nechystá udělat.
7: Další téma bylo vyjednávání o víceletém finančním rámci EU na roky 28 až 34. Italská premiérka tady vidí prostor pro spolupráci s Českem. Jak čtete tenhle ten výrok? Co to znamená prakticky?
4: Itálie je v takovém zvláštním postavení, asi se to dá přirovnat k francouzskému postavení, kdy ona je čistým plátcem do společného evropského rozpočtu, to znamená víc do něj platí, než z něj dostává, ale zároveň z některých kapitol toho rozpočtu čerpá hodně.
7: Například té koheze.
4: Přesně tak, protože jich Itálie je relativně zaostalý, přesně tak, italské zemědělství taky logicky, tak všichni asi rádi konzumujeme jeho produkty, že příležitost je docela velké, takže zemědělství a ta takzvaná koheze, čili podpora chudších regionů, jsou pro Itálii významné kapitoly. V Evropské unii ovšem jakoby sílí hlasy, jdou z Německa, z Nizozemska, z Dánska, z Finska, Rakouska a tak dál, že máme omezit financování těchto takzvaných starých priorit, to je podpora chudším regionům a farmářům, a zaměřit se na podporu toho, co jako dnes rozhoduje o prosperitě, to je věda, výzkum, inovace nebo bezpečnost nebo snaha řešit migraci, že máme podporovat dominantně tyhle záležitosti. No a Česko a Itálie taky říkají, ne, my chceme dál peníze pro ty takzvané staré priority. Rozdíl je v tom, že Itálie zároveň jakoby akceptuje to, že je potřeba podporovat i ty nové priority, což asi je racionální, tak říká, pojďme udělat ten společný rozpočet větší. Česko má takový, řekl bych, zvláštní postoj, kdy říká, chceme pořád peníze na ty staré, chápeme, že je potřeba víc peněz i na ty nové, a zároveň nechceme zvětšit objem toho celkového rozpočtu, což asi jinými slovy chceme říct, ať si utrhnou od huby všichni ostatní, kromě nás. No takže při vyjednávání s ostatními partnery v EU to jako úplně nezvyšuje naši vyjednávací pozici, je jasné.
7: Hostem Interview Plus je komentátor Hospodářských novin Ondřej Houska. Teď k té, jak se říká, mezilidské chemii mezi Giorgio Meloniovou a Andrejem Babišem. Andrej Babiš mluví o Meloniové dlouhodobě v superlativech. Říká, že to je nejperspektivnější lídr nebo lídrině Evropy, že má neskutečnou energii. Paní Meloniová včera mluvila o společné harmonii. Tak řekl byste, že to je nadstandardní vztah, nebo to je prostě v rámci zdvořilostních frází tak nějak běžné?
4: Jestli to nebude láska. No, Andrej Babiš, a to říkají lidé z jeho okolí, opravdu si zamiloval Georgiu Meloniovou, a teď to myslím jako, že k ní cítí velké sympatie.
7: Podobně jako Donald Trump ve své době.
4: Tam ten vztah se překlopil do úplně teda jako opačného znamenka.
7: Poté, co Itálie odmítla se podílet
4: přesně
7: na americké vlastní
4: jeden ráno. Přelet, jo, nebo jedno přistání na základně. Ale ne, jako by určitě můžeme říct, že Andrej Babiš jako obdivuje Georgiu Meloniovou a snaží se s ní vytvořit co nejbližší vztah, a je to dobře. Zase, jak říkám, jo, v Evropské unii je vaše pozice tak silná, kolik máte spojenců. Takže udělat si co nejvíc spojenců je určitě dobře. Zmínit na společné tiskové konferenci asi tak pětkrát, jak jsem strašně poctěn návštěvou tady kolegyně premiérky, je už přehnané. Samozřejmě, a jako vzhledem ani k váze Česka, ten vztah nikdy nebude opětován, řekl bych, do stejné míry.
7: No a řekněte, máte dojem, že jde o vzájemnou oblibu těch lídrů, byť tedy asymetrickou, nebo jejich hnutí? Tak konec konců ano, vzniklo 2011, Bratři Itálie, strana Giorgia Meloniové, jenom o rok později. Našel byste tady nějaký, bavili jsme se o průnicích, našel byste tady nějaký?
4: Tohle bych nespojoval vůbec, protože Bratři Itálie jakoby formálně vznikly takhle nedávno, ale ve skutečnosti je to strana jenom přejmenovaná, která navazuje na stranu, která existuje, vlastně vznikla záhy po druhé světové válce, vznikla z italského fašismu, jak se někdy Meloniové dodnes předhazuje.
7: A to byly ty velké obavy, které byly spojené s jejím nástupem.
4: Které se rozhodně nepotvrdily, to musíme říct, když i v českých médiích si občas člověk přečte opak, ale to je nesmysl. Tam roli hraje to, že Meloniová prostě to jí přiznejme, je to charismatická, inteligentní dáma ze zajímavým osobním příběhem, se skvělou angličtinou. Prostě bavil jsem se třeba s lidmi od českého prezidenta Petra Pavla, který určitě osobnostně je malinko jiným člověkem než Andrej Babiš, a taky s ní byl nadšen, nebo taky říkali ty lidi, to byla skvělá debata s ní. Opravdu jako našli se, rozuměli si, skvělá debata, ale kdyby zase nepřeceňujme to, jo, v politice, kdyby se Česko a Itálie neshodovaly v tom, co tady teď v posledních minutách probíráme, tak žádná chemie nenastane.
7: Giorgia Meloniová je také nejdéle sloužící předsedkyní italské vlády od druhé světové války. Je Itálie kvůli téhle čtyřleté stabilitě silnějším evropským hráčem, třeba ve srovnání s Německem nebo Francií? Dává z tohoto pohledu Babišova sázka na Itálii smysl?
4: Ona ta je nejdéle sloužící italskou premiérkou ve smyslu, že má jeden kabinet, nikoliv, že třeba provedla rekonstrukci vlády nebo novou žádost o důvěru a tak. Ale jo, samozřejmě Itálie dlouhodobě boxovala pod svou váhovou kategorii v Evropě. Nestabilita na čele jako klauni typu Silvio Berlusconi, kteří neměli kredibilitu, to se z Meloniovou určitě změnilo. Notabene, když jakoby partneři Macron ve Francii, Merz v Německu jsou oslabení, zásadně oslabení, tak o to víc vynikne ta její stabilita, plus ty velcí kluci a holky, když to tak řeknu, předsedkyně komis,

0: v nedávném projevu stabilita je ta největší reforma a tím chtěla říct, jako tím odpovídá kritikům, že nedělá doma žádné reformy, které by zvýšily růst italského HDP, který je prostě začíná nulou, to číslo 0, něco málo. A dokud Itálie nebude silná ekonomicky a tomu nic nenasvědčuje, tak prostě nemůže se stát tím tahounem Evropské unie.
1: Čili vy naznačujete, že Itálie je stabilní, ale stagnující. Jak v tomhle smyslu tedy vychází ta sázka na Itálii ze strany Andreje Babiše?
0: Kdyby to byla sázka na Itálii tečka, tak bych řekl, že to je zásadní chyba. Já doufám a myslím si, že to je evidentní, že to je sázka Německo, Francie, s Nizozemskem se Česko shodne na spoustě věcí. A teď i na Itálii, která opravdu v minulých letech, když se řešila jiná témata v Evropě, měla v mnohem jiné názory, třeba Matteo Salvini, spojenec Andreje Babiše ve frakci Patrioti pro Evropu a menší koaliční partner Giorgi Meloniové, požadoval zavedení povinných kvót na přijímání uprchlíků. No tak s tím žádná česká vláda nemohla souhlasit. Giorgia Meloniová to nechce, tak proto ty vztahy jsou jednodušší, ale prostě platí, čím víc máte spojenců, tím silnější jste v Evropské unii a Itálie má velký význam pro Česko jako jeden z partnerů, z důležitých partnerů, ale nikdy to nebude ten klíčový partner.
1: Konstatuje host Interview Plus, bílým komentátor Hospodářských novin a spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska. Mnohokrát děkuji.
0: Díky moc za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Hodin. Pokračuje Odpolední plus. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
3: Český rozhlas plus.
2: Řidiči se aspoň trochu radují, pumpaři a hlavně rafinerie však nemají radost z omezení cen pohonných hmot. Proč přesně? Šéf francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení Jordan Bardella čelí nařčení z antisemitismu. Čeho se měl dopouštět? A povede se španělské vládě zastavit spekulace s byty? To jsou hlavní otázky dalšího vysílání, ale čeká vás samozřejmě i kniha dne. Teď jsou na řadě zprávy v podání Moniky Vrchotové.
4: Hezké odpoledne přeju. Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podá trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí rezortu Naďa Chatová. Kontrola odměňování odhalila nadstandardně vysoké částky vyplácené manažerům. Ty navíc často nebyly odůvodněné. Zjištění označil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO za mimořádně závažná. Ministerstvo kontrolovalo všech 7 v Česku působících zdravotních pojišťoven, dodává mluvčí Naďa Chatová.
5: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
4: Informace o rekordních částkách na odchodnou pro bývalé manažery přinesl jako první Český rozhlas. O výhodných smlouvách rozhodl bývalý generální ředitel pojišťovny David Kostka. Ten vyjádření opakovaně odmítl. Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát v Saudské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že se jeden z pilotů pokusil havarovat. Nasvědčují tomu i důkazy a výpovědi svědků. Boeing 737 z Dubaje do Tel Avivu během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos, další pak obecné ohrožení. Na palubě letadla cestovalo asi 180 pasažérů, všichni jsou v pořádku. Oba piloti jsou se zraněními v nemocnici. Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová chce kvůli incidentu dočasně pozastavit lety společnosti Fly Dubai do Izraele.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výši podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
6: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
4: Lidem, kteří už podporu pobírají, ji úřady práce přepočítají automaticky. Nadále ale pro ně platí, že musí dokládat příjmy a výdaje na bydlení každé 3 měsíce. Francouzský investigativní server Mediapart odsoudil výroky nacionalistické političky Marine Le Penové. Kandidátka na francouzskou prezidentku řekla, že by si novináři serveru měli obléct neprůstřelné vesty. Reagovala tak na jejich zjištění, podle kterého její stranický kolega v minulosti opakovaně urážel židy. Detailně to rozebereme v následujícím vysílání odpoledního plusu s naším pařížským zpravodajem. Litr nafty bude zítra v Česku moct stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzinu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. I tomu se budeme věnovat, a to hned po zprávách. Posloucháte Zprávy Plusu. Jeden ze včerejších odběrů vody v oblasti Odoleny vody znovu ukázal nadlimitní množství olova. Vzorek z hydrantu v Datlové ulici v obci Postřižín obsahoval skoro 29 mikrogramů této látky na litr vody. Maximální povolená hodnota je 10 mikrogramů. Podle mluvčí středočeských vodáren Andrej Rabasové tak dál není možné předpovědět, kdy se situace zlepší.
7: Tam opravdu nezbývá nic jiného, než neustále teda ten vodovodní řád proplachovat a nabírat vzorky.
4: Lidé v oblasti pořád nemůžou vodu pít ani ji používat na vaření. Na Ostravské vysoké škole Báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
8: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku a paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4+2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
4: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče ve věku od 13 do 18 let následně čeká několika měsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije simulovaný stav bez tíže. Děti se můžou hlásit na webu českacestadovesmíru.cz.
9: To je úplně crazy, malý pohyb, asi absolutně jinde.
10: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Letos se o místo v misi hlásí dvojnásobek dětí, co loni, říká za organizátory Jan Spratek.
11: Ze všech možných koutů České republiky, a to i z malých i větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
10: Přihlašování do Zero G je otevřené do 5. října. Stav bez tíže pak vybraná posádka zažije na konci dubna příštího roku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Teď zpět na zem, jak to vypadá na silnicích. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 24. kilometr, je to celé na 45 minut. Dál potom směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Rosice, na 179. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, která pokračuje nesouvisle až na 196. kilometr. Místy zastavují také osobní auta v levém pruhu. A na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku za sjezd na Dolní Počernice. Tam stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Šťastnou cestu. V noci a zítra bude jasno až polojasno, na Vysočině a místy i na severu Čech bude zpočátku foukat silnější nárazový vítr, noční teploty 14 až 9 stupňů, při uklidnění větru kolem 5, zítřejší denní, stejně jako dnes 20 až 25 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
2: A to 8 minut po 16. hodině. Od mikrofonu provází Lucie Vopálenská. Jak jste slyšeli před chvilkou v našich zprávách, cena benzínu bude mít pro zítřek nastavený strop na 46 korun a 14 haléřů za litr. Nafta pak nesmí být dražší než 48 korun a 72 haléře za litr. Ministerstvo financí totiž opět přistoupilo k regulaci cen pohonných hmot zatím do konce října. Spolu s tím stát sníží spotřební daň na naftu. U benzínu zůstane daň beze změn. To ale není to jediné, jak se vláda snaží snížit cenovky na čerpacích stanicích. Minulý týden kabinet také schválil návrh na mimořádnou daň pro rafinerský sektor. Skupina Orlen Unipetrol teď varovala, že krácení marží ohrozí její schopnost investovat do modernizace a rozvoje rafinerií a zpomalí probíhající transformaci. Plán vlády je také podle této společnosti protiústavní. No a ve studiu Plusu už vítám Janu Klímovou, hlavní ekonomickou analytičku Českého rozhlasu. Dobrý den.
12: Dobrý den.
2: Jano, co ten cenový strop od zítra nejspíš udělá s cenami na čerpacích stanicích? Je zárukou i zlevnění nebo bude pouze bránit tomu, aby ceny dál nerostly?
12: Tak samozřejmě, že to nějaká záruka úplného zlevnění není. Záleží, jak se bude vyvíjet prostě cena ropy a také pohonných hmot na burze v Rotterdamu, podle kterých se vypočítává ten třídenní průměr. Když se podíváme třeba na poslední data Českého statistického úřadu, které jsou tedy za minulý týden, tak ten průměr cen benzínu v Česku byl necelých 46 korun za litr a od zítra je to zastropováno na 46,14 korun za litr. Takže vidíme, že prostě tady je ten vývoj i dokonce směrem vzhůru, i když to v posledních dnech zase cena té samotné hmoty na těch burzách klesala. A potom, když se podíváme u nafty, tak od zítra tam ta cena klesne. Ten dosavadní průměr podle ČSU byl kolem 50 korun a nově to tady bude 48,74. Takže tady vidíme ten pokles, ale zase, když si vezmeme, že u nafty na rozdíl od benzínu klesá spotřební daň a k tomu ještě adekvátní kus i DPH. Celkově jde o 2,35 koruny jenom tedy na daních mínus. Tak vidíme, že to je ten hlavní tahoun vlastně toho poklesu právě u nafty.
2: No ale je tady jedna zvláštní věc. Unie nezávislých petrolejářů varuje, že některé čerpací stanice budou muset zpočátku prodávat se ztrátou. Jak je to vůbec možné? Protože třeba vláda do maximální ceny započítává marži 2,50 koruny na litr. Že?
12: Protože ten vývoj na burzách, pokud je o ty samotné pohonné hmoty a ropu, tak je opravdu turbulentní a některé malé pumpy třeba nakupují jenom jednou za týden nebo jenom jednou za 5 dní. Čili oni pokud zrovna nakoupili v uvozovkách blbě, zrovna v té době, kdy ta hmota byla drahá a nakoupili to ještě z vyšší spotřební daní a budou to doprodávat ještě tento týden.
2: No, tak zase tam, s tím omezením.
12: Tak tam samozřejmě zase budou, tak tam budou mít prostě nějakou ztrátu. To se dělo vlastně i při té první regulaci, kterou vláda zaváděla letos v dubnu, myslím, že to bylo. Tak vlastně pak jsme byli svědky i tedy nějaké žaloby právě na takový zásah jako do trhu asi od 2 nebo 3 malých, právě takových malých čerpacích stanic, ale soud řekl pro zajímavost, že stát na to má právo.
2: Pojďme teď k té mimořádné dani pro rafinérie, reálně pro Orlen Unipetrol. Ten tvrdí, že ta daň může být protiústavní. Na čem Orlen Unipetrol staví svoji argumentaci?
12: No, já bych to trochu opravila nebo zmírnila, protože Orlen to ve svém vyjádření, které vydával včera, napsal opatrně, že ten návrh vlády může být v rozporu s principem právní jistoty. No, firma argumentuje hlavně tím, že se jedná o retroaktivní opatření, protože má tu chystanou sektorovou daň z vyšší rafinerské marže platit vlastně už za letošní rok, tedy to zpřísnění přichází v běžícím roce.
2: Jako retroaktivní.
12: Ano, který si firma finančně naplánovala bez té mimořádné daně a vlastně zpětně tedy to bude danit více, než předpokládal a další, což tedy právě je v rozporu s nějakým platným pořádkem. A další problém je, že podle Orlenu může jít také o diskriminaci firmy, protože jde o opatření, které fakticky dopadne pouze na ni, protože nikdo jiný tady rafinérie nemá v České republice, byť tedy ten návrh ministerstva financí samozřejmě nezmiňuje Orlen Unipetrol, ale mluví jenom o firmě, která zpracovává ropu s nějakými...
13: Jinak Orlen, ví se, o kolik by Orlen přišel a také proč vlastně má ztrátové i ty poslední roky?
12: Tak ministerstvo financí odhadlo ten příjem pro stát v příštím roce na 5,5 miliardy korun, to by tedy měl být ten odvod za ten rok 26, ale ta daň bude platit ještě celý příští rok, tam zatím ten odhad nemáme a těch 5,5 miliardy bude zřejmě správně, protože ho de facto v Hospodářských novinách potvrdil i šéf Orlen Unipetrol, že to tak odpovídá do počtu nějaké jejich celkové marže za celý letošní rok podle těch stávajících ukazatelů do srpna. A proč firma prodělávala v minulých letech? Prodělávala opravdu miliardy. Ona to vysvětluje tak, že to bylo kvůli odstávkám rafinérií, které dělala v minulých dvou letech. Loni třeba kvůli blackoutu, který pak odstavil výrobu na několik týdnů. A co je také důležité, tak do skupiny Orlen Unipetrol patří i Spolana Neratovice, která se potýkala s velkými problémy, vlastně se tam propouštělo a ta nesla právě také velkou část těch ztrát.
13: Jano, už jsme přešli přes limit, musíme velmi stručně pověz, jak vlastně se staví ministerstvo financí k argumentům Orlen Unipetrolu, protože argumenty je, asi odmítá, že?
12: Samozřejmě, tak tvrdí, že jako na to má nárok. Ostatně taková opatření udělali i sousední státy, třeba slovenský Slovnaft také platí sektorovou daň a to už od roku 2022 dokonce zaplatil za ni za poslední 4 roky 1,1 miliardy euro. Takovéto podobné daně byly za minulého vedení Maďarska také uvaleny na MOL, který ostatně vlastní i Spolanu. Ale ještě bych řekla k té argumentaci Orlenu jedinou poslední věc krátce, že podle toho, co víme, tak se chystají dát připomínky k tomu návrhu na tu sektorovou daň, že to opravdu může být v rozporu s ústavním pořádkem nebo prostě s legislativou. Jednak daňová komora daňových poradců právě kvůli té retroaktivitě a té diskriminaci možné a také Svaz průmyslu a dopravy připravuje nějaké svoje kritické stanovisko.
13: Dodává Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Díky moc, naslyšenou.
12: Děkuji také, naschledanou.
13: Šéf francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení Jordan Bardella čelí nařčení z antisemitismu. Francouzský investigativní portál Mediapart zveřejnil přepisy jeho soukromé komunikace z let 2013 až 15. V ní Bardella tvrdil, že všechny banky vlastní Židé a šířil další konspirační teorie. Bardella i jeho stranická kolegyně a prezidentská kandidátka Marine Le Pen to odmítli a označili za spiknutí. Detaily má náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Vítej ve vysílání. Dobrý den.
14: Dobré odpoledne.
13: Tak Marceli, co přesně novináři serveru Mediapart napsali?
14: Dva novináři v rozsáhlém investigativním textu píší o Bardellově fascinaci konspiračními teoriemi o židovském spiknutí. Dokládají to přepisy soukromých konverzací, jejichž pravost potvrdilo několik lidí, kteří měli tehdy k Bardellovi blízko. Ve zprávách Bardella například píše, že banky, včetně Fedu, tedy americké centrální banky, ovládají Židé. V těch zprávách Bardella taky tvrdil, že Židé prostě musí ovládat a drtit jiné národy a jejich cílem je nový světový řád s hlavním městem Jeruzalémem. Bardella se taky tehdy nezdráhal zpochybnit třeba teroristické útoky 11. září na Spojené státy, za kterými podle něj nestála teroristická organizace Al-Qaida, ale izraelské tajné služby.
13: No a ty zprávy tedy, všechno je to z těch zpráv z let 2013 až 15?
14: Ano, přesně tak. Je to z tohoto období, kdy byl Bardella ještě teenager, kdy mu bylo nějakých 17 let. let a byl na začátku politické kariéry, už ale jako řadový člen tehdy ještě Národní fronty, která se později přejmenovala na Národní sdružení. A to právě i z toho důvodu, aby se symbolicky odstřihla právě od svojí antisemitské minulosti. Ve zprávách ale Bardela píše, že se právě rozhodl vstoupit do této strany právě kvůli tomu, že se od antisemitismu podle něj nikdy neodstřihla.
13: No a jak na zjištění serveru reaguje sám Jordan Bardella?
14: Bardella, který se během pár let vypracoval do čela Národního sdružení, teď je tedy jejím šéfem, a kterého prezidentská kandidátka Marine Le Pen označuje za budoucího francouzského premiéra, tvrdí, že jsou tato zjištění naprosto smyšlená.
15: Parfaitement délirant.
16: Tato zjištění jsou naprosto smyšlená. Nic takového jsem neřekl. Ty údajné výroky jsou z doby, kdy mi bylo 17 let a byl jsem členem Národní fronty. Můj právník podá trestní oznámení pro pomluvu.
14: Jordan Bardella to označuje za jakousi organizovanou kampaň, jejímž cílem je zničit jeho pověst. Marine Le Pen zašla ještě dál a na tiskové konferenci v parlamentu novinářům doporučila, ať si obléknou neprůstřelné vesty.
17: Je jasné, že přijdeme do protiútoku a budeme se domáhat spravedlnosti. Zjistíme, kdo za touhle manipulací stojí. Novináři z Mediapartu by si měli obléct neprůstřelné vesty, protože přijde odpověď.
14: Právě tento výrok Marine Le Pen způsobil ve Francii povzdvižení. Třeba poslankyně za ekology Léa Balážová El Marikiová kvůli tomu podala podnět na prokuraturu kvůli výhrušce smrtí a odsoudili to i novináři serveru Mediapart.
13: No a jak právě oni reagují, jak tento server reaguje na zpochybnění, poprosím velmi stručně.
14: Novináři to považují za vyhrožování, například novinář Fabrice Arfi, který spoluvede investigativní redakci serveru, ty výroky ve vysílání francouzského rozhlasu jednoznačně odsoudil a řekl, že je redakce portálu překvapená, že člověk, který usiluje o vedení Francie, tedy Marine Le Pen, se takto vyjadřuje na adresu novinářů.
13: Marcel Faltis, náš pařížský zpravodaj, přispěl do Odpoledního plusu. Díky za to, naslyšenou.
14: Díky, hezký den.
13: A teď se ve vysílání posuneme jenom o kus dál. Španělská vláda se snaží zažehnat bytovou krizi a reformovat trh s nájemními byty. Přijala dvě vládní nařízení, která mají zabránit násilným vystěhováním nájemníků a zastavit spekulace s byty. K rychlé akci ji přiměl i případ 87-leté důchodkyně, kterou investiční společnost z bytu vystěhovala. Vyvolalo to protesty v Madridu, Barceloně a dalších městech. Co se má ve španělském bytovém právu změnit? To teď přišel do našeho studia říci Pavel Novák ze zahraniční redakce. Vítej.
18: Dobré odpoledne.
13: Tak Pavle, jak chce vláda Pedra Sancheze zajistit, aby se neopakoval ten případ staré ženy, který jsem popsala, byla vystěhovaná kvůli neplacení několikanásobně zvýšeného nájemného?
18: V tom prvním vládním nařízení, které už vyšlo ve sbírce zákonů dnes, tak do konce roku 2030 se zakazuje vystěhovávání těch zranitelných osob z bytů, zvlášť když jde o majitele bytů, což jsou investiční fondy, jako to bylo tedy v případě Marie Carmen Abascalové v Madridu. Ti zvlášť ohrožení jsou tedy penzisté, tělesně handicapovaní, nízkopříjmové rodiny, které nemají jinou možnost bydlení. To nařízení také zavedlo zákaz spekulativních nákupů bytů investičními společnostmi. To omezení platí až do roku 2028, do konce toho roku. Nezavádí se nějaké regulované nájemné, ale celý příští rok se budou smět nájmy zvyšovat maximálně o 2%, pokud tedy nebude inflace nějak výrazně vyšší. To nařízení také počítá s daňovými pobídkami. Majitelé bytů, kteří sníží cenu nájemného, tak mohou počítat s výraznými úlevami při placení daní z příjmu fyzických osob z nájmu. Ale na druhou stranu obce zase mohou uvalit vyšší daně z nemovitostí na domy a byty, které budou držené a budou bezdůvodně prázdné.
13: No a dá se čekat, že nastane nějaká změna v uzavírání nájemních smluv, že prostě dojde na nějakou revoluci bydlení?
18: Ano, o tom se píše ve druhém vládním nařízení, které vyjde v té sbírce zákonů zítra. Tam se počítá s větší ochranou nájemníků. Nájemní smlouvy se mají po uplynutí doby prodlužovat o stejný čas, to znamená třeba o pětiletou zase lhůtu, když to bude pětiletá smlouva, nebo o 8. Kdyby chtěl majitel bytu tu smlouvu vypovědět bez vážného důvodu, tak musí dát tomu nájemníkovi odstupné ve výši ročního nájmu. Samozřejmě jsou jsou tu důvody, kdy může majitel tu smlouvu vypovědět a neplatit to odstupné, když potřebuje byt pro sebe nebo pro člena nejbližší rodiny, nebo když ten nájemník bez vážného důvodu ten byt více než půl roku nevyužívá třeba.
13: Pavle, a jaká je teď obecně situace na španělském realitním trhu? Je tam dost nemovitostí určených k bydlení?
18: Ono je to podobné jako jinde v Evropě. Podle španělské národní banky chybí asi 700 tisíc bytů. Nedostatek těch bytů samozřejmě zvyšuje poptávku, potom tedy roste to nájemné. Za posledních 10 let to bylo až o 80%, kdy vzrostly ty platby. Vláda chce také podpořit, aby se lidé spíš pořizovali vlastní bydlení, aby nešli do těch nájemních bytů, takže v tom vládním nařízení se zavádí bezúročné půjčky až 50 tisíc euro, to je 1 250 000 korun. Má se vytvořit fond sociálního bydlení, který má podpořit výstavbu nových bytů. Zatím jsou to ale jenom vládní nařízení, do 30 dnů je musí schválit parlament a ten o nich má hlasovat v pátek, ale už třeba předseda druhé nejsilnější opoziční strany Lidové Alberto Núñez Feijóo, ten říkal, že nepodpoří vládu, která podvádí, že to jedno nařízení odporuje tomu druhému.
13: A mimochodem, v centru Madridu se utábořili demonstranti, kteří protestovali proti vystěhování té 87-leté důchodkyně. Jak to s nimi vypadá?
18: Ti tam stále jsou, ještě neodešli, protože sice majitel bytu paní Marie Carmen dojednala s její advokátkou nájemné maximálně 30% její penze, takže ona se může vrátit, ale to je jeden z případ z mnoha. Osud těch vládních návrhů je teď nejistý, protože se musí v tom parlamentu schválit a demonstranti tedy zůstávají na náměstí Puerta del Sol a nerozejdou se, dokud parlament neodhlasuje tyto návrhy.
13: Pavel Novák ze zahraniční redakce. Díky moc a naslyšenou.
18: Dneska odpoledne.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
13: A je tu slíbená kniha dne. V tichých a rychle se měnících uličkách současného Pekingu se odehrává nový román s názvem Ozvěny přízraků. Jeho autorkou je mladá čínsko-americká spisovatelka žijící v Hongkongu An Yu, která si mezinárodní scénu získala už svým debutem. Českým čtenářům knihu teď přináší nakladatelství Paseka v překladu Daniely Orlando. Proč je tento snový příběh přirovnáván k románovému Myceliu? I o tom si teď budu povídat se šéfredaktorem Paseky Jakubem Sedláčkem. Vítejte, díky za návštěvu.
19: Dobré odpoledne.
13: Tak o čem ta kniha je?
19: Tak je taky o houbách, jak jste naznačila, ale také o lidských vztazích a také o životě v současné Asii, v Číně, v Pekingu. Ta knížka je pozoruhodná tím, že má takový zvláštní, má takovou zvláštní snovou atmosféru, ale přitom je vyprávěna neskutečně civilním jazykem a ty věci, které se tam dějí, tak sice jsou takové velmi vtahující, jsme fascinováni tím, co se tam děje, jde tam o takový jakoby trošku rodinné drama, ale na druhou stranu se to děje v takových jako běžných kulisách, ale něco tam je zvláštního. A to, co je tam zvláštní, tak to třeba vytváří ty houby.
13: No právě o té knize se mluví jako o hypnotickém románovém myceliu. Tak jakou roli má v té knize houba?
19: Houba má mnoho rolí. Jedno je to, je to věc, která se tam dostává formou tajemných zásilek do rodiny mladé ženy, která má manžela, ale také se k ní nastěhuje manželová matka, tedy její tchyně. Začnou chodit tajemné balíčky s houbami. A ta mladá žena, hlavní hrdinka románu, je začne vařit. A tohle je vlastně taková jakoby vstupenka do těch následujících dějů. Proč to přirovnáváme také k té houbě? Protože tak, jak víme, tak houby to není jenom to, co vidíme, to, co sbíráme a to, co jíme, ale to je taky to neskutečné podhoubí, to mycélium a takové ty vztahy někde pod povrchem. A přesně o ty vztahy pod tím povrchem jde i v tom románu.
13: Vy jste zmiňoval civilní jazyk, vlastně civilní líčení, jo? Ale zároveň se tady bavíme o houbě, o myceliu. Mně to připomíná magický realismus. Jak vlastně se autorce daří propojovat každodenní život té hlavní hrdinky, tou je, uvedu pro posluchače, třicátnice Sun Yang, bývalá klavírní virtuózka žijící v Pekingu, Tak jak vlastně se daří té autorce tohle propojovat? Tu všednost s tím, s tou magií?
19: S tím magickým realismem. No. Je to magický realismus, i když si tím trošku pomáháme, ale je to takový, řekněme, magický realismus asijského střihu. Trošku mi to připomíná, když se třeba díváme na nějakou asijskou kinematografii, tak nás to vtahuje, je to velmi silné, ale současně se tam ty děje, které jsou, tak jsou prostě běžné. Ona začne zjišťovat, že hlavní hrdinka začne zjišťovat, že její manžel měl před ní ještě jiný život, měl jinou partnerku, jinou ženu, nechci moc prozrazovat, ale také měl dítě a teď už končím radši, abych toho moc jako nevyzradil. Nicméně, co je podle mě důležité, tak je to, že tam pořád si nejsme jisti, co je v tom románu sen a co je skutečnost. Je to takové prolínání, do toho vstupují různě ty houby a vlastně mnoho otazníků, ke kterým se tam dostáváme, tak v nás žijí ještě dlouho po dočtení té knihy.
13: Vy tak lákáte, že úplně si říkám, že půjdu po vysílání a knížku si koupím. Ale pojďme k autorce. An Yu vyrostla v Pekingu, vystudovala v New Yorku a teď žije v Hongkongu, ale píše anglicky. Takže odpadalo překládání z čínštiny. Proč jste sáhli právě po její tvorbě?
19: Tu knížku přinesla do paseky kolegyně Pavlína Juračková, která ji objevila v nabídce jednoho skvělého polského nakladatelství, které se jmenuje Čárné. Zjistili, že Poláci to přeložili. Nás to zaujalo a rozhodli jsme se, že to vydáme také. Zjistili jsme, že ta autorka je ve světě velmi ceněná. Vyšel s ní neskutečně zajímavý rozhovor na Guardianu a že ona má k evropské nebo západní kultuře i vztah kvůli tomu, že třeba má ráda Andersena už od dětství, ale také píše anglicky, takže se snaží promlouvat ke globálnímu publiku.
13: No, časopis Time označil An Yu za jednu z nejlepších, nebo tento titul označil za jeden z nejlepších knih roku. Pro koho je ta kniha určená? Komu byste doporučil? Všem nebo někomu specificky?
19: Tak to je samozřejmě. Ano, řekl bych jednoduše všem, má mnoho vrstev. Užijete si jak zápletku, tak si užijete i ty nejrůznější symbolické významy, které tam jsou. Takže se dá číst nejrůznějšími způsoby.
13: Říká šéfredaktor Paseky Jakub Sedláček a mluvili jsme o knize s názvem Ozvěny přízraků. Díky za návštěvu, naslyšenou.
19: Rádo se stalo, naschledanou.
13: Je 16:30 a další zprávy už má Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
20: Dobré odpoledne. Ministerstvo zdravotnictví podá kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra trestní oznámení. Tamní manažeři dostávali nadstandardní odměny i konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Ukázala to kontrola ministerstva ve všech 7 zdravotních pojišťovnách. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO uvedl, že zjištění jsou mimořádně závažná. Český rozhlas už dříve upozornil, že třeba bývalý výkonný ředitel pojišťovny ministerstva vnitra má po odchodu nárok na celkem 23 milionů korun. Německá automobilka Volkswagen přezkoumá mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall. Ke konci roku zároveň vypoví několik kolektivních smluv, aby získala větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory od nového roku hrozí stávkami. Krok vedení Volkswagenu označili za velké zklamání. České značky Škoda Auto by se snižování počtu zaměstnanců dotknout nemělo. Mladoboleslavská Škodovka opakovaně uvedla, že nový transformační plán Volkswagenu nemá na její aktivity žádný dopad. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Na konci srpna přitom statistici předpovídali o 0,1% rychlejší růst. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o necelá 2% a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3%. Domácnostem rostly mezi dubnem a červnem příjmy, ale i spotřeba. Dnešní ruský útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu byl nejsilnější od konce minulé topné sezony. Na síti Telegram to oznámil ukrajinský premiér Serhij Korecký. Dnešní ostřelování nepřežilo nejméně 5 lidí a zraněných je více než 10. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského byla hlavním cílem energetická zařízení v Kyjevě a kyjevské oblasti. Tisíce domácností tam zůstaly bez elektřiny. A Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky. Teď informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna. Počítejte s kolonou od 11. kilometru až na Šmejkalku na 24. kilometr. Zdržení asi 3/4 hodiny. Dál potom směrem do Brna zpozorněte za sjezdem na Domašov. Na 177. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje až na 196. kilometr. A nárazově se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy z Brna po D1 zastavují kamiony u sjezdu na Průhonice na 6. kilometru, kolona pokračuje až na konec Spořilovské ke spojce a ještě třeba v Radlické směrem do centra, tam se zastavuje u Valtrovky a kolona pokračuje až k tunelům, zdržení asi 20 minut. Dobře, dojeďte. 1. říjen slibuje dál slunečné a teplé počasí, bude jasno až polojasno na Vysočině a místy na severu Čech, zpočátku větrno a teploty vystoupí stejně jako dnes na 20 až 25 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Posloucháte Odpolední Plus.
21: Dnes s Lucí Vopálenskou přeji krásný den. V poslanecké sněmovně druhým dnem pokračuje jednání o nedůvěře vládě. Koaliční kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce opozice svrhnout už po druhé za necelý rok. Tentokrát kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Do sněmovny teď ve vysílání míříme za naší reportérkou Adélou Burešovou. Pěkné odpoledne.
22: Hezký den.
21: Adélo, tak jak se zatím ten dnešní jednací den vyvíjí?
22: Ta schůze začala už dopoledne, nějak zvlášť se ale jednací den zatím neposunul. Tady na tabuli stále svítí 53 poslanců, kteří chtějí promluvit v obecné rozpravě. První z nich už se dostali ke slovu před chvílí, řada na tyto poslance totiž přišla až po vyčerpání přednostních práv, které mají ministři a předsedové jednotlivých stran a klubů. I kvůli tolika přihlášeným a dlouhým projevům některých poslanců se podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba schůze pravděpodobně protáhne i do zítřejšího dne.
23: Vzhledem k té délce vystoupení vládních politiků tak a tomu, že jsme měli v podstatě několik desítek minut, abychom se my vyjádřili, takže předpokládám, že to dneska nestihneme a že budeme pokračovat i zítra.
22: Nad výsledkem toho zítřejšího hlasování se během svého vystoupení ve sněmovně odpoledne zamýšlel ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka takto.
24: Jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda padne. To asi víme všichni, jak to dopadne. Takže si asi nemusíme hrát na to, že jsme se dnes sešli v nějaké mimořádné chvíli ohrožení republiky.
22: Většina poslanců svá vystoupení od rána pronáší před poloprázdným sálem. Kolik jich je teď na plénu, by se dalo skoro spočítat na prstech obou rukou.
21: Tu schůzi, připomenu, nechala svolat opozice letos v meritu věci, tedy v odvolání vlády. Po druhé, jaké jsou tentokrát ty hlavní důvody?
22: Opoziční poslanci na plénu už vyjmenovali několik těch důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít, třeba kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše nebo kvůli tomu, že vláda zpochybňuje nezávislost soudů. To hlavní, co opozici ale vadí, je návrh státního rozpočtu na příští rok, který počítá s vysokým schodkem ve výši 386 miliard korun. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na plénu upozorňoval, že s tím návrhem nejsou spokojení ani někteří občané, a četl zprávy, které mu lidé poslali.
25: První pán nám napsal, je někde seznam toho, za co těch 386 miliard utrácíme, anebo chci zpátky Fialovu drahotu. Ten Babišův blahobyt se mi začíná dost prodražovat. Snažím se už asi 7 hodin pochopit, proč by lidé měli za své úspory si kupovat dluh, který nevytvořili.
22: Koalice se teď ke kritice kabinetu nijak zvlášť nevyjadřuje. Už včera totiž téměř 2 hodiny vládu obhajoval na plénu premiér Babiš, který schůzi označil za zbytečnou. Navíc dnes se dopoledne řečtili hlavní ministři.
21: Adélo, kabinet ustal hlasování o nedůvěře naposledy v únoru, tehdy se jednalo 2 dny. Jak by tedy ta aktuální schůze nakonec mohla vypadat dál?
22: Hlasovat by se podle některých poslanců mohlo až zítra odpoledne, na rozdíl od toho posledního hlasování o nedůvěře. Se totiž jednací den protahuje i kvůli tomu, že si poslanci zatím ani jeden den neodhlasovali jednání přes noc. Včera a pravděpodobně i dnes, tak schůze skončí 21:00 večer. A co se týče toho možného výsledku, tak připomenu, že opozice potřebuje 101 hlasů k vyslovení nedůvěry vládě a muselo by se k ní tak přidat ještě 9 koaličních poslanců, což se ale pravděpodobně nestane.
21: Tak tolik živě ze sněmovny naše reportérka Adéla Burešová. Moc krát děkujeme, naslyšenou.
22: Děkuji, naslyšenou.
21: Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali před včerejším útokem na základní škole ve Staškově na severu země. Škola totiž už minulý týden podala trestní oznámení kvůli dřívějšímu incidentu. O několik dní později 13-letý žák zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku. Jedna z žen zemřela. Další informace teď přidá naše zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Dobrý den, Báro.
1: Dobrý den.
21: Připomeň, co přesně se dělo před útokem a proč teď inspekce prověřuje policisty.
1: My víme, že škola podala trestní oznámení už minulý čtvrtek a inspekce teď vlastně prověřuje, jak s ním policisté naložili. Čeho se to oznámení týkalo, nicméně nevíme, to není jasné, úřady to nezdělili. Potvrzené je jen to, že v pondělí, tedy den před tím tragickým útokem, přišli do školy psychologové. Server Aktuality.sk nicméně tvrdí, že oznámení souviselo právě s 13-letým chlapcem. Jeho spolužečka měla upozornit na příspěvky na sociálních sítích, kde použil záběry z koncentračního tábora a vložil do něj fotografie učitelek. A právě tuto spolužačku pak včera při útoku vážně zranil. Oficiálně, ale úřady tuhle informaci serveru Aktuality.sk nepotvrdili.
21: Baro, je zapojení inspekce v takovýchto případech běžné?
1: Inspekce může postup policistů prověřit i z vlastní iniciativy, nemusí tedy čekat na podnět nebo trestní oznámení a právě sama se do prověřování pustila i teď, zatím je to jenom prevence. Není to navíc poprvé, kdy na Slovensku řeší postup policie před útokem ve škole. Po loňském útoku na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi, kde 18-letý student zabil učitelku a spolužečku, inspekce jednoho z policistů nakonec obvinila. Podle vyšetřovatelů měl totiž podcenit závažné informace o chování toho daného studenta. V tom včerejším případě je ale prověřování zatím na začátku a znovu je to jenom předběžný krok.
21: A co se zatím ví o tom samotném 13-letém chlapci, který zaútočil?
1: Policie ho zadržela už včera a úřad boje proti organizované kriminalitě ho nyní vyšetřuje. To potvrdil ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok.
5: Má 13 rokov, viete veľmi dobre, že tá trestnoprávna zodpovednosť je u nás od 14 rokov, čiže je v rámci, myslím, že som bol informovaný, v rámci psychologického nejakého detenčného ústavu, v mysle zákona, je tam zadržaný.
1: I u takhle mladého pachatele nicméně může zasáhnout soud, i když je mu teprve 13 let. Pokud totiž dítě mezi 12 a 14 lety spáchá čin, za který může dospělý dostat do životí, tak zákon počítá s ochranou výchovou. Ta zpravidla trvá nejdéle do 18 let. Policie mezitím prohledala také chlapcovo bydliště a zajistila tam věci, které nyní zkoumá. Vyslechla také několik svědků, ovšem motiv toho útoku zatím nezveřejnila.
21: Báro, slovenský parlament se má dnes také zabývat zákonem, který má podobné rizikové chování zachytit dřív. Co konkrétně chtějí poslanci změnit?
1: Hlavně to, jak a aby vlastně ty jednotlivé instituce nezbíraly informace každá zvlášť, ale aby dokázali vše společně vyhodnotit a zareagovat včas, což vysvětlil ministr Šutaj-Eštok.
5: O lepšej spolupráci medzi jednotlivými zložkami, či sú to polícia, či sú to centra podpory z hľadiska psychologov, ale najmä hovorí o zákaze sociálnych sietí, pretože vidíte, že dnes tie sociálne siete majú obrovský dopad na dnešnú mládež.
1: Ten zákon nevznikl kvůli tomu útoku včerejšímu ve Staškově, vláda ho připravuje zhruba rok. Po té včerejší tragédii ale chce jeho přijetí ještě urychlit.
21: Báro, a máme nějaké nové informace o zraněné žačce a učitelce?
1: 44-letá učitelka je mimo ohrožení života, to potvrdili úřady už včera, ale mnohem vážnější je stav té napadené spolužačky. Lékaři ji včera několik hodin operovali a dál zůstává v intenzivní péči v kritickém stavu. Úřady zdůrazňují, že daleko větší tragédii se ale podařilo zabránit i díky tomu, že školy mají na podobné scénáře různá školení, manuály i cvičení, že jsou připravované. Televize Markýza navíc tvrdí, že se ředitelka s tím žákem, s tím útočníkem zamkla zamknula v kanceláři, kde s ním mluvila a uklidňovala ho, čímž také předešla další tragédii. Ministr vnitra Šutaj Eštok už včera vyzdvihl hrdinskou reakci ředitelky, nic konkrétního ale k tomu nezmínil.
21: Tak tolik naše bratislavská zpravodajka Bára Vránová v této citlivé kauze. Díky moc za informace a pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
21: No ale na Slovensku ve vysílání Odpoledního plusu ještě zůstaneme. Prezident Peter Pellegrini před několika desítkami minut odvolal ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru mu včera vyslovil parlament a spolu s opozicí pro jeho konec hlasovala i koaliční Slovenská národní strana. Právě ta přitom Tarabu do vlády původně nominovala. Neobvyklé hlasování tak dál vyostřilo spor uvnitř koalice premiéra Roberta Fica, která má ve sněmovně jenom těsnou většinu. A další možný vývoj na Slovensku teď probereme podrobněji s novinářkou Marinou Galisovou z týdeníku Týždeň. Dobré odpoledne.
6: Dobré popoludně všetkým.
21: Tak paní Galisová, jak se k odvolání pana Taraby staví sám prezident Pellegrini? Co k tomu vlastně dnes řekl?
6: Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu, pretože mu už v podstate nič iné nezostávalo a povedal k tomu túto vetu. Aj vo vašom prípade čas ukáže, do akej miery ste boli vo svojej funkcii úspešní. No, to je veľmi zaujímavé, pretože ja si myslím, že úspech Tomáša Tarabu v rezorte sa bude merať rôznymi faktormi a nie všetky budú viditeľné, pretože tam boli aj politické faktory, biznisové faktory, faktory užitočnosti pre koalíciu, no a samozrejme pre nominujúcu SNS, ktorá usúdila, že už pre ňu Taraba nie je užitočným nominantom.
21: Možná bychom měli přiblížit, co teda ministr Tomáš Taraba udělal špatně a také mě zajímá, jestli jde tedy o prohru především pro premiéra Roberta Fica, jak zaznívá od opozice.
6: Áno, prvá otázka, teda čo urobil Tomáš Taraba nesprávne, tam to nie je úplne jasné, sú špekulácie o tom, že nejaké tie biznisové napojenia Tomáša Tarabu a všetky tie projekty, ktoré on bol schopný skutočne vybaviť, že nepriniesli užitok priamo nominujúcej strane SNS a Andrejovi Dankovi, ktorý s tým prestal byť spokojný. A samozrejme je tam aj ten faktor, že Andrej Danko už teda, ak sa jeho SNS má pozerať na svoje preferencie, nemá v politike veľkú budúcnosť a zrejme nadobudol dojem, že sa potrebuje zabezpečiť aj smerom mimo politiky.
21: No to sme teda mluvili o SNS a jak je to tedy...
6: To je SNS.
21: Áno, jak je to tedy vlastne s prohrou či neprohrou přímo premiéra Fica?
6: Áno, to je najdôležitejšie posolstvo celej tejto veci, že premiér Fico po možno aj prvý raz ukázal, že absolútne nemá pod kontrolou svoju koalíciu. Absolútne nemá pod kontrolou vývoj v nej. A keďže on si dosť zakladal na svojom obraze všetkého pána a všetkého riešiteľa všetkých problémov, tak momentálne ten obraz úplne padol. Premiér Fico v podstate po prvý raz historicky sa na Slovensku stalo, že bol odvolaný minister vlády, ale na podnet opozície. A aj s hlasmi opozície a s hlasmi jednej koaličnej strany. Takže pre premiéra Fica je to obrovská prehra, obrovská strata prestíže. A keďže sa toho veľmi bál, tak dokonca vyhrážal sa predčasnými voľbami, tesne predtým. Čo nepomohlo?
21: Zajímavé je, že premiér Fico už dříve uvedl, že odvolání Taraby může vládní koalici připravit o těsnou většinu ve sněmovně. Jaké to může mít dopady? Může se to definitivně ukázat třeba při schvalování rozpočtu na příští rok? Nebo má šanci získat, myslím Fica, získat ve sněmovně hlasy od nějakých dalších stran?
6: Určite sa to ukáže. Ja mám pocit, poznajúc slovenské pomery, že Tomáš Taraba na jednej strane síce deklaroval, že bude autonómnym poslancom, že nebude automaticky hlasovať za každý zákon, za každý návrh koalície a zároveň, že ju bude podporovať. Z toho ja dedukujem, že bude obchádzať s rôznymi ponukami rôzne strany a svoj hlas sa bude snažiť nejakým spôsobom pre seba výhodný zobchodovať. A toto bude problém pre koalíciu, ako presadiť rozpočet, ako presadiť iné dôležité návrhy zákonov. A Aj doteraz im nie všetko prechádzalo úplne hladko, ale mali určitú istotu väčšiny. Teraz ju úplne stratili.
21: No a pani Galisová, už v 17 hodin má vedení Ficova Smeru jednat o dalším postupu. Myslíte, že se přikloní k možnosti předčasných voleb, protože o tom mluví jednak opozice, ale i to zmiňuje premiér?
6: No, o tomto sme sa dnes bavili aj s kolegami v našom pravidelnom podcaste a absolútne nikto nevie, k čomu sa Robert Fico prikloní. Ja osobne teda za seba poviem. Ja si viem predstaviť aj to, že povie, že budete mať predčasné voľby, chceli ste ich a tu ich máte. Druhá možnosť je, že Robert Fico sa pokusí vládnuť nejakým spôsobom, dokonca menšinovom, čo by nebolo jednoduché už vôbec. Je tam aj scenár s úradníckou vládou. Toho samozrejme možné vždy je, že sa v podstate odovzdá nominačná právomoc do rúk prezidenta Pellegriniho a postaví sa nejaký úradnícky kabinet. Čo všetko, čo môže byť, ale nemusí byť. Uvidíme to po koaličnej rade.
21: No on sám, Robert Fico, připustil, že volby by se mohly konat už v lednu místo na podzim příštího roku. Jak moc nebo jak málo by byl takový termín pro Ficův směr výhodný?
6: Jedna stránka věcí je, že trendy jsou také, že Ficov směr jde v prieskumoch stále dole. Čiže existuje aj také něco jako moment poslednej možnosti vítězstva a ten áno je možno právě teraz. Druhá věc je taká, že aj tak, keby sa voľby konali teraz, tak nemá istotu, že postaví vládu, aj keby, dajme tomu, bol prvý smer, alebo druhý po republike fašistickej, ktorá ide stále hore. A ešte je tu taký tretí faktor, že táto vláda má rozbehnutých mnoho projektov a biznisov, ktoré dosť závisia od toho, či dovládne do konca svojho normálneho obdobia, alebo nie. A ešte je tam tretí faktor. Táto vláda je spojená s ľuďmi, ktorí sú obžalovaní a trestne stíhaní. A tí do veľkej miery potrebujú, aby táto vláda stále držala nejakú moc v rukách a aby sa tie ich stíhania alebo obžaloby neskončili nejako nepríjemne pre nich.
21: Chápu, budeme to sledovať i nadále. Ja vám pro tuto chvíli moc krát děkuji. To byla slovenská novinářka Marina Galisová z týdeníku Týždeň. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
6: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré, dovidenia.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
21: A v blízkém zahraničí zůstaneme i v dalších minutách. 7 let vězení, to je konečný trest, který uložil maďarský soud německé nebinární aktivistce Maje T. Konkrétně za to, že měla ve skupině dalších radikálů útočit v Budapešti na účastníky srazu krajní pravice. Rozhodnutím odvolacího soudu se může otevřít cesta k tomu, aby ji Maďarsko předalo k výkonu trestu do Německa. Tam celý případ pozorně sleduje náš zpravodaj v Berlíně, Tomáš Havlín. Vítej, pěkné odpoledne.
7: Dobrý den, pěkné odpoledne.
21: Tomáši, tak 7letý trest dnes vynesl odvolací soud v Budapešti. Je to překvapení nebo není?
7: Nevím, jestli překvapení. Obhajoba žádala úplné osvobození majité. Obhájce uváděl různé argumenty, jako že ona nebyla rozpoznána na kamerách při těch útocích, nebylo tak jednoznačně určeno, že při nich byly použity nějaké zbraně, jako třeba různé hole a podobně tyče, což mělo hrát roli přitěžujících okolností při tom soudu. Naopak státní zástupce, ten zase chtěl, aby se ten trest zvýšil až na 13 let a zároveň taky chtěl docílit to, aby Maja T. byla v tvrdší věznici, v tvrdším výkonu trestu na nějakém místě, kde třeba budou i omezené různé vycházky na dvůr a tak podobně. Nakonec tedy je z toho zkrácení trestu o jeden rok, protože prvoinstanční soud letos v únoru dal Maje T. 8 let vězení, což tady není nějaký velký rozdíl, dá se říct, vzhledem k tomu, že ten předchozí soud a taky ten rozsudek kritici procesu interpretovali jako výsledek zájmu, vlivu vlády tehdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána, který, tehdy to bylo před volbami, mohl chtít bojem proti krajní levici, jak si získat nějaké body v té předvolební kampani před volbami, tedy, které nakonec prohrál.
21: No ale připomeň ještě přeci jen, o co v tom případu Maji T. vůbec šlo.
7: V Budapešti to je taková tradice, každý únor se scházejí neonacisté, příznivci krajní pravice v podstatě z celé Evropy, síťují se, oficiálně se si připomínají pokus maďarských, taky německých vojáků, vojáků SS, probít se na konci války z obklíčení v Budapešti Rudou armádou. No a před 3 lety účastníky tohoto shromáždění ve městě během několika dní opakovaně napadali levicoví militanti. Maďarské úřady mluví o 6 různých napadeních, jejichž výsledkem bylo 9 zraněných. No a Majaté měla být u toho, je vlastně jedním ze dvou Němců souzených v této souvislosti v Maďarsku. Kromě toho tam v Maďarsku byla souzená vazebně stíhaná jedna Italka, ale tu muselo Maďarsko předčasně propustit, protože byla v Itálii zvolená do Evropského parlamentu, čili chráněná imunitou. Majaté naproti tomu víc než 2 roky vlastně byla ve vazbě v Maďarsku, na jejíž podmínky si stěžovala a třeba taky 40 dní držela hladovku. Jinak v Německu jsou za de facto podobné činy v rámci takzvaného komplexu Budapešť je stíhaných dalších 13 lidí, z nichž někteří se loni sami vydali úřadům pod takovým neformálním slibem, že nebudou vydáni ke stíhání do Maďarska.
21: No a co teď, Tomáši, bude s Majouté dál? Dostala tedy 7letý trest, víc než 2 roky už si odpikala. Bude moci tedy zbytek trestu strávit v Německu?
7: A zatím o tom rozhodnuto není, ale tím, že to odvolací řízení skončilo, tak se vlastně vůbec otevírá cesta k tomu, aby se o tom návratu do Německa rozhodovalo. Možné to je, existuje rozhodnutí Evropské unie, že pro nápravu vězňů z rehabilitačních důvodů je lepší, aby si vězni trest odpikávali v prostředí, jehož jazyku rozumějí. Taky Maďarsko už dřív anoncovalo, že jakmile soud skončí, tak se Majaté bude moct vrátit do Německa. Někteří němečtí politici, kteří ten proces sledovali, hlavně ze strany, jako jsou Zelení nebo strana Die Linke, to je z toho levicové části, z toho politického spektra, tak tvrdí, že teď se musí snažit hlavně zemská vláda v Berlíně, protože tam byla Majaté v prosinci před 3 lety zadržena a odtud taky byla do Maďarska vydána, ovšem, jak následně konstatoval německý ústavní soud protiprávně, vůbec vlastně neměla k tomu stíhání do Maďarska být vydána, jelikož soud v Berlíně, který o tom tehdy rozhodoval, tak se zabýval takovými otázkami dopředu, jako jaké budou podmínky v maďarském vězení pro ně jakožto nebinární osobu.
21: Tak případ nebinární aktivistky Majité, která byla v Budapešti odsouzena na 7 let vězení, připomněl ve vysílání Plusu Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Moc děkujeme a hezký den.
7: Děkuju, hezký den.
21: Stále posloucháte Odpolední Plus, a to ve středu 30. září. Na některé filmy se chystáte do kina tak dlouho, až mezi tím z programu zmizí. Právě pro podobné filmové opozdilce je tu Finále Plzeň. Přehlídka české a slovenské kinematografie vrací na plátno snímky, na které v běžné distribuci nemuselo zbýt tolik času. A představuje ale i filmové novinky. Festival končí dnes. Na závěr uvede v předpremiéře mysteriózní drama Virbl s Davidem Švehlíkem v hlavní roli.
2: Myslel jsem, že jsi skopřák. Zem jinak nikdo nejezdí.
8: Zdědil jsem tady barák.
9: Na vašem místě se toho rychle zbavím.
2: Kdo to je? Myslel jsem, že je mrtvá, když jsem ji našel.
21: Tak tolik zvuková ukázka z celovečerního debutu režiséra Tomáše Hubáčka. Letošní 39. ročník Finále Plzeň teď ještě zhodnotíme s uměleckou ředitelkou celé akce Lenkou Tyrpákovou. Vítejte, dobrý den.
10: Hezké odpoledne.
21: Paní Tyrpáková, vy jste už na začátku festivalu měli prodáno víc lístků než loni za celou přehlídku. Čím to je, že byl letos větší zájem?
10: Tak věřím, že na jedné straně je to naše zásluha, že se snažíme ty české filmy, které uvádíme v programu, co nejvíce propagovat. Máme hodně aktivní kolegy, kteří pracují na sociálních sítích našich, ale samozřejmě tu největší zásluhu na tom mají české filmařky a filmaři v tom, že vlastně si vybírají nějaká divácké jako atraktivní témata, zajímavé formy a že ty snímky, které my tady uvádíme, mají tu schopnost přitáhnout diváky do kin.
13: můžeme přitáhnout i my. Teď třeba mohu zmínit jeden konkrétní snímek, který v premiéře finále Plzeň uvedlo. Jde o film Divočina s Klárou Isovou a Janem Vlasákem v hlavních rolích. Představte možná tenhle snímek, o čem vlastně je, protože ten byl ve vaší hlavní soutěžní sekci, že?
10: Je to tak, je to snímek, který byl v naší soutěži hraných nebo animovaných filmů a měl tady na finále v rámci zahájení světovou premiéru a čeká ho teď cesta jednak na festival do Varšavy a pak také do distribucí českých kin. Určitě bych diva posluchačům a posluchačkám doporučila, aby na něj vyrazili. Je to takové tajuplné rodinné drama, trochu o blížící se apokalypse, chystání se na konec světa, ale také o tom, že divočina, největší divočina nás čeká v našich domovech.
13: Pokud nemůžu asi soudit jenom z toho, o čem mluvíme, nicméně zdá se, jako by v programu diváci nacházeli spíš dramata než komedie. Je to nějak dané dramaturgií nebo prostě se ten trend nějak změnil a aktuálně čeští tvůrci přistupují k vážnějším tématům?
10: Ne, to bych úplně neřekla. Samozřejmě tvůrci se snaží přitáhnout k nějakým společensky aktuálním tématům pozornost svými díly, ale zároveň jsme v programu měli i celou řadu snímků, řekněme i komediálněji laděných nebo odlehčenějších, takže třeba výraznou diváckou pozornost si získala melancholická komedie Čika Čeka, hodně tady diváky rozesmála Delegace k filmu Pět švestek, Kajzlem v

0: s televizními stanicemi, vysílateli a pomáháme jim vlastně naladit diváky nějakou jako ochutnávkou třeba jednoho, dvou dílů, aby se těšili a potom naladili ty seriály na svých obrazovkách. Takže vlastně je to taková, není to primárně náš cíl jenom mít samozřejmě premiéry, protože my vlastně představujeme nějaký průřez s tou českou audiovizí za celý uplynulý rok.
1: Čili jste takový všeobecnější festival. Já vám moc přeji, aby se mu dařilo co nejlépe, tolik Lenka Tyrpáková, umělecká ředitelka Finále Plzeň, a tolik i dnešní Odpolední plus. Naslyšenou.
2: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Izrael i Saúdská Arábie vyšetřují dnešní incident, při kterém chtěl pilot havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Poprvé v novém složení zasedala Rada vlády pro lidská práva, kritiku nových členů neprojednala. České fotbalisty do 21 let čeká klíčový souboj kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem. Kolona vzniká na dálnici D1 za Prahou na Šmejkalku. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vyšetřovatelé v Saúdské Arábii vyslýchají podezřelého pilota, který se dnes pokusil havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Kapitána stroje v kokpitu napadl a zranil. Boeing 737 nouzově přistál v saúdsko-arabském Tabuku, poté co cestující a část posádky muže přemohli. Vyšetřování incidentu potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zároveň poděkoval těm, kteří útočníka spacifikovali a zabránili tak tragédii.
4: Mluvil jsem s jedním z izraelských cestujících. Řekl mi, že letadlo se dostalo do vývrtky a začalo klesat. Navzdory všem očekáváním se mu podařilo spolu s jedním z členů posádky vniknout do kokpitu a společně zneškodnili pilota, který se nožem pokoušel sabotovat systémy letadla.
3: Ministr obrany Izrael Katz podle izraelských médií řekl, že dnešní incident byl podle prvních informací pokusem o džihadistický teroristický čin. V Maďarsku poprvé od pádu komunismu skončil ve vazbě bývalý ministr. Miklós Šesták měl ve vládě Viktora Orbána na starosti národní rozvoj. Podle vyšetřovatelů přijal úplatky za v přepočtu přes 650 milionů korun. Šesták obvinění odmítá. Poslanecké imunity ho parlament zbavil tento týden. O kritice nových členů dnes Rada vlády pro lidská práva nejednala. Několik lidskoprávních organizací se ohradilo proti jejich výběru a chce, aby vláda odvolala z rady aktivistu Daniela Blacka, modelku Tatianu Kuchařovou nebo právníka Hnutí pro život Jakuba Kříže. Ten po jednání řekl, že mají právo na to vyjádřit svůj nesouhlas.
5: Oni říkají, že chci omezovat, ano. No, tak oni si to říkají, jako je to jejich problém. Já prostě můžu vykázat svoji praxi, o které si myslím, že svědčí o tom, že se za lidská práva beru, že nechci nikomu omezovat. Myslím si, že řada těch výhrad jako není věcná, ale jako v této rovině je to naprosto v pořádku.
3: Noví členové usedli v radě poté, co v červnu odešly desítky odborníků jako protest proti přesunu lidskoprávní agendy z úřadu vlády pod tři různá ministerstva. Začal 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem, přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravený i doprovodný program, říká ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Výstava fotografií z olympiády z Milána z Cortiny. Představíme všechny plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924 Šamony. Budeme pořádat už tradičně konferenci na téma duševní zdraví.
7: Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí k důležitému zápasu kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně přivítá Bulharsko a pokud vyhraje, zajistí si minimálně baráž. První vzájemné utkání ve skupině ale v Bulharsku Češi prohráli 1-2 a brankář českého výběru Jan Koutný si kvalitu soupeře dobře uvědomuje.
8: Myslím si, že nálada je dobrá. Víme, že Bulhaři jsou šikovní technicky, snaží se hrát po zemi a když ten prostor dostanou, tak určitě fotbal hrát umí a umí se dostávat do nebezpečných příležitostí a to se jim budeme snažit znepříjemnit.
7: Zápas fotbalistů Česka s Bulharskem v kvalifikaci na Euro do 21 let začne za necelou hodinu. Radiožurnál Sport odvysílá utkání živě. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
9: Překážka na D52 za Pohořelicemi a kolona na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D52 z Mikulova směrem na Brno zpozorněte za Pohořelicemi, na kilometru 12,5 leží kusy prasklé pneumatiky. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se před zúžením na Šmejkalce na 24. tvoří teď kolona, začíná kousek za Pražským okruhem kolem 13. kilometru, ještě je to pořád zhruba na 35 minut. Na D1 před Brnem z Prahy, kus za Domašovem nejdřív kolem 177. kilometru, první část kolony kamionů v pravém pruhu, potom za sjezdem na Rosice ze 179. se plní i levý pruh, různě pomalu jedoucí místy roztržená kolona osobních aut je do Brna k D2 ještě asi na 25 minut. V Brně na městském okruhu se tvoří kolona v Žabovřeské směr Pisárky od výjezdu z Královopolského tunelu, je to na čtvrt hodiny ke srážce dvou osobních aut před Kníničskou. Na D4 z Prahy na Příbram za Dobříší je kolona z 29. kilometru na 10 minut k nehodě v omezení na 31. D5 před Prahou z Plzně ucpaná od Rudne ze 4. kilometru na okruh k Ořechu osobním autem 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A po nich začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
10: Až dnes odpoledne zahájila sněmovna běžnou debatu o opozičním pokusu o pád Babišovy vlády. Předtím mluvili pouze politici s přednostním právem, celkem 13,5 hodiny. Co opozice získala svoláním mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Věra Kovářová, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN a místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru. Vítám vás v našem sněmovním studiu. Dobrý den.
11: Hezký den, děkuji za pozvání.
10: Jaký smysl má mimořádná schůze o nedůvěře vládě? Hlasovat se má zítra odpoledne, ale výsledek je přece předvídatelný.
11: Samozřejmě jsme si vědomi toho, že vládní koalice má 108 hlasů, my máme pouze v uvozovkách 92, ale to neznamená, že se s tím smíříme a nebudeme dělat nic a čekat na to, až naši voliči nám dají jasně najevo, že bychom něco dělat měli. To znamená, že ta schůze dává smysl. To není žádná opoziční taškařice, jak se nám snaží kdekdo z koalice namluvit, ale ty důvody jsou opravdu velmi vážné. Mohu jmenovat absolutně rekordní schodek, druhý nejvyšší v historii České republiky. Vláda slibovala, že dodrží deficit pod 3% a je vidět, že máme 3,5%. Bezpečnostní situace ve světě je velmi vážná, vláda mlčí. A třetím hlavním důvodem je to, že vláda se obouvá do justice, do nezávislosti soudů, do Národní rozpočtové rady jako nezávislého orgánu. A to si myslím, že jsou důvody, které nás vedou k tomu, že je třeba na to upozornit.
10: Upozornit ano, ale řeší to mimořádná schůze poslanecké sněmovny?
11: A kdy jindy, v okamžiku, kdy jde do sněmovny takto velikánský rozpočet, kdy není opravdu síly, abychom vysvětlili vládní koalici, že takto zemi zadlužovat nemůže. Budou to platit naše děti a naši vnuci a to nechceme dopustit.
10: Podle zastánců koalice jste jako opozice chtěli takto mobilizovat svoje voliče před blížícími se volbami. Ono vlastně by to z těch vašich předchozích slov se dalo i vyčíst. Připouštíte to tady?
11: Samozřejmě, mimořádná schůze a hlasování o nedůvěře vlády před volbami nám jako opozici dává určité výhody. Samozřejmě, že o tom můžeme strategicky jak si takto přemýšlet, ale ty důvody, proč jsme tu schůzi svolali, jsou opravdu vážné. Je to fiskální politika vlády, opakované útoky na nezávislé instituce a samozřejmě také nenaplněné programové prohlášení vlády a na posledním místě ignorování bezpečnostních hrozeb.
12: Například Martin Zvěřina v Lidových novinách klade řečnickou otázku, jestli po pondělní demonstraci Milionu chvilek není té mobilizace až příliš.
11: Já myslím, že důležité je mobilizovat zde v Poslanecké sněmovně na právě půdě sněmovny, protože ta možnost, aby vystoupili nejenom poslanci s přednostním právem, ale také řadoví poslanci a jasně zdůvodnili, proč vláda nemá naši důvěru.
12: Andrej Babiš tvrdí, a včera to ve sněmovně zopakoval, že opozice nemá jiný program než antibabiš, ale nemá svým způsobem v tom pravdu?
11: Pan premiér říká ledacos a když mu dojdou argumenty, tak používá tento argument. Jméno Andrej Babiš v souvislosti s vládou zkrátka dobře musíme zmiňovat, protože on je premiérem této země a vyslovit jméno Andrej Babiš, tomu se zkrátka dobře nevyhnete. Ne z důvodu, že je to náš program, ale z důvodu, že on jako premiér je zodpovědný za vládnutí v této zemi.
12: Premiér Babiš před schůzí řekl, že to bude pro všechny strany, cituji jeho slova, obrovský volební meeting na jednom místě. On se vnucuje pocit, že měl pravdu. Mají politické strany agitovat před volbami a navíc tedy komunálními a částečně i senátními právě prostřednictvím poslanecké schůze?
11: Jak jsem již zmínila, ty důvody pro svolání jsou opravdu vážné. Pan premiér, a teď mohu říci Andrej Babiš, a není to antibabiš, si říká mnohdy ledacos. A tak to bych mohla oponovat tím, že ten předvolební meeting, to bylo těch 8 posledních měsíců, kdy vláda schvalovala zákony a naslibovala různé předvolební dárečky, které skutečně vedly k tomu, že se zvyšuje deficit, že si na to vláda musí půjčovat. A tak to bychom také mohli označit. Vládnutí této vlády 8 měsíců bylo předvolební a tím to mohu zakončit.
12: Mezi vládou a opozicí byla dohoda o průběhu schůze. Proč padla pod stůl?
11: No, byla to docela pro mě překvapující zjištění, že věc, na které bychom se celkem shodli, bylo to projednávání návrhu zákona o lepším penzijním připojištění a v podstatě všechny kluby opoziční dávaly jasně najevo, že tento zákon nemají problém pustit do druhého čtení. S čím jsme ovšem nesouhlasili, bylo zkrácení lhůt, které nebylo avizováno. Bývá zvykem, že zkrácení lhůt pro projednávání ve výborech se avizuje a domlouvá předem. Zde to bylo načteno zcela bez jakéhokoliv dřívějšího seznámení s tímto návrhem a my jsme jasně dali najevo, že s tímto nesouhlasíme a že bychom byli rádi, kdyby si paní ministrně ještě tento návrh rozmyslela a mohli jsme dojít nějakému kompromisu. Vládní koalice bohužel zde neměla 67 poslanců, zkrátka dobře nepřišli do práce, aby si tento návrh mohla prohlasovat. Ovšem netušila jsem, že když dojde následně k určitému vyjednávání, protože se čekalo na poslance, aby dorazili, bylo jich jenom 63, tak jsem se domnívala, že pokud paní ministrině chce protlačit tento návrh, že dojde k určitému kompromisu a že se ta lhůta zkrátí ne na 30 dnů, ale na 45. Absolutně dohoda možná nebyla, jenže překvapilo mě, když tedy po půl hodině poslanci do práce dorazili, myslím koaliční, že došlo k takové vypjaté situaci, která měla za následek to, že se ruší všechny dohody, že zkrátka dobře to, že se bude při projednávání o nedůvěře vystupovat zipem, to znamená jeden koaliční, jeden opoziční poslanec, že všechny dohody padají. Já myslím, že tento způsob není dobrý. Zkrátka dobře, poslanecká sněmovna je o kompromisech a to by si měly uvědomit všechny strany. jak ta koaliční, i opoziční. A my jsme si toho vědomi.
12: Letos je to druhý pokus, nebo spíš druhé gesto. Nemělo by se s takovým institutem, jako je pokus o vyslovení nedůvěry vládě, nakládat šetrněji?
11: Samozřejmě, ale jsou-li ty důvody tak závažné, jak jsem je zmiňovala, tak si myslím, že to bylo na místě svolání této schůze.
12: Ruku na srdce, i kdyby se vám to podařilo, co by následovalo i v případě předčasných voleb, by v nich podle aktuálních preferencí opět zvítězilo hnutí ANO?
11: To je možné, ale vzhledem k tomu, že když se podíváte na určité průzkumy, například to, že ten schodek téměř 400 miliard korun, tak vadí 62% občanů, což je velmi překvapivé číslo, které jsem nečekala absolutně. Tak je vidět, že ta situace se může změnit, protože vláda, která dělá dojem na občany, že se nechová zodpovědně ke generacím budoucím, tak to je zajímavý signál a může dojít k určitému obratu.
12: Hostem 20 minut Radiožurnálu je poslankyně Starostů a nezávislých Věra Kovářová. Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta rozeslala na jednotlivá ministerstva pokyn, aby připravila propuštění 10% zaměstnanců k začátku nového roku. Jak si ten krok vysvětlujete, když návrh vláda po projednání neschválila s tím, že mnozí úředníci jsou vázáni na různé evropské projekty, že to zkrátka nejde?
11: Tak musíme si říci, kdo tedy tam vládne na té vládě. Nicméně samozřejmě snižovat počet úředníků je snem každého premiéra, každé vlády. Na druhou stranu ze dne na den zřejmě nelze takovéto opatření udělat a to, co na ministerstvech zaznívá, je prostě pravda. A pokud toto opatření někdo chce udělat, tak by to měl být krok promyšlený.
12: A má to být plošné a proč právě 10%?
11: To netuším, já se omlouvám, ale já jsem tento záměr jsem nějakým způsobem nezaznamenala. Plošně každý ministr musí říct, jakým způsobem může postrádat své úředníky a tak to by mělo být po dohodě spíše než jakýmsi příkazem.
12: Jak se díváte na zmrazení platů politiků?
11: To je takový evergreen a tady skutečně je to vždycky předvolební evergreen, který někteří poslanci navrhují. Já jsem zažila dohodu o automatu, co se týče zvyšování platu, nebo respektive i nezvyšování, protože ten automat dýchá s tím, jak rostou či klesají platy a mzdy v národním hospodářství, to znamená u všech občanů. A ten automat byl dohodnut mezi Andrejem Babišem, sociální demokracií a Tomiem Okamurou. Takže mě překvapuje, že potom přichází Tomio Okamura s tímto návrhem, když s ním souhlasil. Ten důvod, proč je automat, je ten, aby sněmovna nerozhodovala, aby si poslanci nerozhodovali o svých platech. Nikomu to dobře rozhodně nedělá.
12: Když se vrátíme k návrhu státního rozpočtu, jak se bude podle vás dál vyvíjet jeho podoba?
11: Jeho podoba přišla dnes do poslanecké sněmovny, kdy víme, jaké budou příjmy, jaké budou výdaje a jaký bude schodek. Ten je 386 miliard. Následně dojde, když to zkrátím, vlastně k projednávání v prvním čtení, kdy je možné vrátit vládě návrh k přepracování, což my jako starostové určitě tak učiníme. A v prvním čtení se schvalují příjmy, celkové výdaje a schodek. Pak následuje projednávání ve výborech a ve druhém čtení i v těch výborech se mohou navrhovat pozměňovací návrhy. Nicméně výše příjmu a výdajů už se nemůže měnit.
12: Vy jste řekla, že za STAN budete navrhovat tady vrácení toho rozpočtu, ale to s velkou pravděpodobností neprosadíte.
11: Ale to neznamená, že to nemůžeme navrhnout. Jasně avizujeme, jaký důvod k tomu máme, že chceme, aby ten schodek byl nižší a budeme přinášet argumenty, jak takový schodek snížit.
12: A budete se vy sama třeba snažit prosadit nějaké konkrétní změny?
11: Samozřejmě, jako to dělám od roku 2013. Bývala jsem docela úspěšná, co se týče pozměňovacích návrhů z opozice. V posledních letech se to až tak nedaří. Heslo ministryně financí v těch předchozích letech vždy znělo neprojdou, tedy ty pozměňovací návrhy opozice. Já osobně jsem chtěla podat pozměňovací návrh na peníze na výstavbu velkých svazkových škol v obcích, kde jsou nedostatečné kapacity, ale po několika měsících vyjednávání, které jsme prováděli společně se starosty a řediteli škol z oněch obcí, tak se nám podařilo, že vláda v pondělí na poslední chvíli schválila finanční prostředky na tyto školy, takže to považujeme za veliký úspěch a budeme sledovat, jak se bude vyvíjet dotační titul. Jinak, co se týče nás starostů, tak rozhodně budeme dávat pozměňovací návrhy, které se týkají silnic druhých a třetích tříd. Od roku 2015 bude to poprvé, kdy kraje na tyto silnice nedostanou finanční prostředky. Jsou to silnice v regionech a to vidíme jako velmi špatný signál. Samozřejmě sociální služby, tam je nedostatek peněz a pak budeme připravovat ještě další, především ty, které povedou k hospodářskému růstu, to znamená výdaje na vědu, výzkum a inovace.
12: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s poslankyní STAN Věrou Kovářovou. Na Facebooku jste napsala, chce to odvahu popravdě říct voličům, že stávající příjmy na zachování služeb státu a nezbytné investice do budoucnosti nestačí. Nejim lhát, že všechno vyřeší EET. Mimochodem, ale nepřevažují u tohoto opatření spíš klady?
11: Myslíte EET?
12: Ano.
11: Tak to, co jsem tam napsala, pořád zatím si stojím. Je potřeba voličům říct pravdu, že máme nějaké veřejné služby, jejíž rozsah je pro nás důležitý a pro všechny občany, ale jsou to vysoké výdaje. A příjmy na tyto výdaje zkrátka dobře nestačí a proto je potřeba udělat opravdu společně napříč politickým spektrem si říci, jakým směrem se Česká republika vydá ohledně udržitelnosti veřejných financí. My jako starostové připravujeme strukturální změny daňové, které samozřejmě představíme a budeme rádi, když se s tím bude, o nich budeme bavit s ostatními. Co se týče EET, ano, EET je nějaký směr, který přinese odhadem 14 miliard korun. Problém je, že tato vláda si okamžitě tento příjem, mimochodem takový příjem nezachrání veřejné finance, tak si okamžitě odškrtne, když zruší veškeré úpravy z konsolidačních balíčků, které vedly ke konsolidaci veřejných financí a jsou to v podstatě opět takové dárečky.
12: Já jenom jsem chtěl vědět, jak se k tomu opatření stavíte. Byla chyba EET tady v minulosti rušit?
11: Musím říct, že jako starostové jsme byli pro, aby byla zachovaná ta první a druhá vlna a samozřejmě, že tato úprava jde zcela jiným směrem, který je přijatelný i pro, kromě snad ODS, pro všechny strany.
12: Vy jste v tom postu, rozumím, pokračovala větou, my tu odvahu máme, ale nabízí se cynická otázka, co vám je ta odvaha platná, když to významná část voličů nechce slyšet?
11: Nechce to slyšet, je to pravda. A proto si myslím, že pokud chceme udržet skutečně veřejné finance tak, aby to nemuseli platit naše děti a naši vnuci, aby jsme se nedostali do řízení s Evropskou komisí, aby jsme byli schopni ufinancovat to, co je pro nás skutečně jako výjimečné rozsah těch veřejných služeb, tak je třeba to lidem vysvětlit. Pokud samozřejmě to budeme říkat, my tu odvahu máme, my to prostě řekneme a bude na voličích, jak to posoudí. Ovšem nejlépe by bylo, kdybychom si to řekli všichni dohromady, řekli si, že 30% procent bude ten směr, který zachrání ty veřejné finance a že to bude směr navždycky, který nepovede k tomu, že se bude roztáčet dluhová spirála a těch zbývajících třeba 70% bude něco, co už bude součástí toho politického soupeření.
12: Třeba kandidát na pražského primátora za STAN Petr Hlaváček tvrdí, že zdražení parkování a MHD v hlavním městě je nutnost. A věříte, že s takovou uspěje?
11: No to samozřejmě asi ví, co říká. A pokud se zdraží... Na jednu stranu, cena veřejné dopravy v Praze je opravdu velmi jako pozitivní a dobrá. Na druhou stranu, ty peníze, které Praha musí doplácet na veřejnou dopravu, jsou mimořádně vysoké a pak chybí na třeba výstavbu parkovacích plot na okraji Prahy, tak, aby ty středočeši dojeli jenom na kraj Prahy a pak už pokračovali tou veřejnou dopravou.
12: No, jak si starostové věří v senátních volbách? Jaký výsledek byste považovali za úspěch? No
11: my bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo obhájit všech, myslím, že 11 míst v Senátu. Samozřejmě, že jsou volební okrsky, které budou velmi těžké, ale věříme si, naši senátoři jsou známí ve svých regionech, můžu mluvit o Petrovi Štěpánkovi, mohu mluvit o Ivo Trešlovi, třeba ve středních Čechách, o Martinu Vojpůtovi, jsou to kandidáti, kteří prošli buď komunální politikou, krajskou politikou, nebo zase byli úspěšní, například Ivo Trešl, lékař, ale zároveň i znalec komunální politiky. Jsou to dobří kandidáti, úspěchem samozřejmě počítám, že mezi 7 až 11 tak bychom byli spokojeni.
12: A bylo prozíravé, že jste se lépe nedomluvili například s ODS a nasazujete kandidáty proti sobě? Šéf občanských demokratů Martin Kupka tvrdí, že jste nedodržel dohodu.
11: Já o tom příliš nevím, zda dodrželi nebo nedodrželi. Každopádně ve většině těch regionů jsme se domluvili a myslím, že jsou tak 2-3 regiony, kde se to nepodařilo a prostě dojde k tomu politickému souboji, který někde vidím jako velmi nešťastný.
12: A byla by potom myslitelná případná povolební spolupráce ODS a STAN v Praze?
11: ODS a STAN, no nevidím důvod, proč by nebyla, protože tam ta spolupráce by mohla fungovat, nevidím důvod, proč by neměla.
12: No potom váš předseda Vít Rakušan výslovně úplně nevyloučil možnou spolupráci s hnutím ANO v Praze. Pro vás by to bylo přijatelné?
11: Já to vidím tak, že v té komunální politice skutečně se rozhoduje v tom místě a leckdy ta spolupráce je možná, protože je to spolupráce opravdu konkrétních lidí a nevidím v tom nějaký problém. Někde to fungovat může.
12: Vaše stranická kolegyně, místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová mluvila o tom, že cestou jak víc posílit je přetahovat voliče ANO. Myslíte si to taky?
11: No samozřejmě.
12: A jak to udělat?
11: Myslím, že můžeme konstatovat to, co zaznívá i na této schůzi. Vážení voliči, ANO vám slibovalo modré z nebe a spousta těch slibů není schopno dodržet. A to si myslím, že když voličům vysvětlíme, že bychom mohli mít šanci na úspěch.
12: Ona také řekla, že starostové mají ambici stát se lídrem příští vlády. Není to optimismu příliš?
11: No musíte mít, obecně platí, že musíte mít touhu jako po vítězství a není to nic nelegálního, nic špatného. Každopádně volič rozhodne o tom, kdo se stane lídrem příští vlády.
12: To je jasné, ale ty současné preference naznačují. Já vím, že starostové rostou, ale přesto nevím, jestli takovým tempem, jak byste si přáli, nebo jakou máte představu.
11: Myslím, že úlohou celé opozice je bojovat za voliče, tak, aby každá ta strana měla lepší a stoupající výsledky v těch preferencích a zároveň postupovat jednotně a tak, abychom skutečně, než půjdeme do nějakých voleb, tedy do těch poslaneckých, aby bylo zřejmé, že jsme schopni dosáhnout těch 50%, a pak to půjde.
12: No a je ta jednota dostatečná? Třeba právě tím, že STAN soupeří s ODS v různých směrech.
11: To si všichni musí jasně uvědomit. Pokud chceme mít více jak 50%, chceme vládnout, no tak zkrátka a dobře, je to vždycky o lidech, o vyjednávání, o dohodě. Samozřejmě, že nějaký souboj, protože každá ta strana má rozdílné názory, ten souboj tam je přirozený, ale pokud chceme porazit tuto koalici, tak se musíme sjednotit.
12: Poslední otázka. Aktuální senátoři za Starosty připraví návrh ústavního soudu na zrušení celé novely stavebního zákona. Měli by ji předložit v listopadu. Máme poslední půl minutu. Co je k tomu vede?
11: Vede je k tomu to, že ten zákon zkrátka a dobře nepovede ke zrychlení stavebního řízení, povede k rozvratu celého toho systému, který v současné době, jaké já mám informace ze stavebních úřadů, funguje docela dobře.
12: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Věrou Kovářovou, místopředsedkyní poslaneckého klubu STAN a místopředsedkyní sněmovního rozpočtového výboru. Děkuji za rozhovor, naschledanou.
11: Také děkuji a přeji hezký den.
12: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
13: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Vyšetřovatelé v Saudské Arábii vyslýchají podezřelého pilota, který se dnes pokusil havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Kapitána stroje v kokpitu napadl a zranil. Boeing 737 nouzově přistál v saudsko-arabském Tabuku poté, co cestující a část posádky muže přemohli. Ministr obrany Izrael Katz podle izraelských médií řekl, že dnešní incident byl podle prvních informací pokusem o džihadistický teroristický čin. Evropa musí podle českého prezidenta zvýšit akceschopnost při reakcích na incidenty spojené s Ruskem. Petr Pavel to řekl po jednání s rumunským prezidentem Nikušorem Danem na Pražském hradě. Podle Pavla je klíčová bezpečnostní spolupráce obou zemí na bilaterální úrovni i v rámci NATO. Ukrajinské vládě chybí na obranu proti Rusku v příštím roce 27 miliard dolarů, to je skoro 600 miliard korun. Ukrajinský premiér Serhij Korecký uvedl, že válka s Ruskem bude zemi stát v přepočtu téměř 3,5 bilionu korun. Důvodem rostoucích výdajů je větší využívání raket a dronů. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzinu je strop na 640 korunách a 14 haléřích. V Maďarsku poprvé od pádu komunismu skončil ve vazbě bývalý ministr. Mikloš Šesták měl ve vládě Viktora Orbána na starosti národní rozvoj. Podle vyšetřovatelů přijal úplatky za více než 27 milionů eur, to je v přepočtu přes 650 milionů korun. Šesták obvinění odmítá. Prokuratura žádá vazbu také pro bývalého Orbánova ministra Baláže Hankoa, kterého viní z nezákonného rozdělování státních dotací. Poslední výrobní závod firmy Baťa ve střední Evropě příští rok ukončí provoz. V areálu v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku šily boty více než 50 let. Utlumení činnosti bude probíhat postupně v několika fázích a firma bude teď s každým z 92 zaměstnanců řešit budoucí působení v závodě individuálně. Krátký pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna. Pozor za sjezdem na Pražský okruh na 12. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Zdržení asi půl hodiny. A v Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč. Kolona pokračuje přes Dobříškou až do Mrázovky. Zdržení asi 20 minut. Dobře dojeďte. V noci a zítra bude jasno nebo polojasno, místy hlavně na Vysočině a na severu Čech zpočátku i větrno. V noci bude většinou kolem 11 stupňů, zítra odpoledne 20 až 25. Ze zprávy to vše a teď už je připravena repríza Osobnosti plus.
14: Zatímco opozice používá v souvislosti s rozpočtovým schodkem termíny jako ekonomický zločin nebo rozpočtový Armagedon, ratingová agentura S&P zlepšila Česku výhled ze stabilního na pozitivní. Je to díky Babišově vládě nebo jí navzdory? Je tu Osobnost plus a Marie Baslová ze Seznam zpráv. Vítejte, Marie, dobrý den.
15: Dobrý den, Báro, díky za pozvání.
14: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost plus.
14: Tak jak si, Marie, vysvětlujete ten rozpor, že zatímco dluhy státu rostou, tak ratingový výhled se zlepšuje?
15: No, já když jsem si to četla, jak to tak zhruba okolo toho je, a myslím si, že ono to není tak jednoduché. Jednak ta agentura, která vydala tu pozitivní zprávu, tak ona nezlepšila Česku rating, ale řekla, že je pozitivní výhled a pokud všechno půjde dobře, Česku by se rating zlepšit mohl. Což je teda jedna věc. Druhá věc je, že ty ratingové agentury, které vydávají hodnocení ekonomik světa, jsou tři, ty nejuznávanější. A nedávno vyšel další z těch hodnotících zpráv. A ta už tak pozitivní nebyla. Ta byla naopak varovná a říkala, že Česko by se mělo dát pozor na to, kam se vyvíjí veřejné rozpočty, jak vypadá schodková politika vlády a tak dále. Tak jenom chci říci, že ty zprávy jsou různé a rozhodně to není tak jednoznačné, aby to odpovídalo tomu jásání Andreje Babiše v jeho nedělním videu.
14: Tak právě na to jsem chtěla teď narazit, totiž pojďme se vsadit, který z těch ratingů nebo ratingových výhledů bude Andrej Babiš používat v předvolební kampani.
15: No tak to je ale ohromně těžká sázka, Báro.
14: Ale v každém případě, abychom odpověděli na tu zásadní otázku, kterou jsem avizovala, je to díky Babišově vládě speciálně tenhle výhled ratingový S&P, a nebo je to navzdory té vládě, co dělá?
15: Tak nějak paralelně. Ona ta zpráva opravdu hodnotí aktuální věci, ale zároveň pochopitelně vychází z toho, co nastavila ta předchozí vláda, pokud jde o to, jak funguje ekonomika, jak šlape. Pokud ona například oceňuje v té zprávě důchodovou reformu a varuje vládu před tím, aby jakkoliv rozvolňovala důchodovou reformu, což logicky jde za tou vládou předchozí. Ale ona ta zpráva má taková zvláštní místa, když jsem si četla třeba analýzu Lenky Zlámalové, ta je taky vaším častým hostem tady, tak mě vlastně zaujalo, že ta analýza hodnotí třeba tu stávající českou vládu jako středopravou, což si úplně mě vlastně docela překvapilo.
14: A jak byste ji hodnotila vy?
15: No určitě ne jako středopravou. Myslím, že jde hodně vstříc zejména jako tradičně levicovým tématům. To rozdávání dokonce populistickou vědlec jakých krocích, které dělá, rozhodně ne jako středopravou. To by nemohla být tak rozpočtově neodpovědné.
14: Přesto se strany, které o sobě tvrdí, že jsou pravicové, do té vlády pohodlně vejdou.
15: Ano, tak to není tak překvapivé.
14: Já neříkám, že je to překvapivé. Jde mi jenom o to, že jestli by nebylo blíž to hodnocení, že ta vláda je neuchopitelná, pokud jde o ideologii a směr té vlády.
15: To určitě, ale ono, tyhle agentury si myslím, že ty ratingy nebo ty hodnocení zpracovávají velmi detailně. To oni se ví, s kým se bavit v Česku, takže kdyby chtěli, určitě se dokáží velmi podrobně zorientovat v tom dění. Tohle hodnocení je trochu zvláštní.
14: Ale já si dovedu hravě představit, a ptám se, jestli vy taky, jak Andrej Babiš i všichni ministři se vlastně zakuklí v té vládě a budou říkat, nám zlepšili ratingový výhled, asi to děláme dobře, takže to tak budeme dělat.
15: Jasně, to oni určitě budou dělat, ona by to dělala i jakákoliv jiná vláda mimochodem, kde by byla na jejich místě. Ale pak jsou tady věci, které prostě neošálíte a ty jsou mimochodem důležitější než hodnocení podobných agentur, a to je třeba to, za kolik nám půjčují světové trhy, když zvyšujeme neustále ty své dluhy, a tahle zpráva to opravdu nezlepší, tu úrokovou sazbu. Ta úroková sazba se neustále zhoršuje. Jsme tuším v tuhle chvíli čtvrtá nejhorší evropská země, pokud jde o výši úrokových sazeb na financování českých státních potřeb.
16: Mimochodem, jak je vysoká ta úroková sazba dneska zhruba?
15: Pokud se nepletuje přes 5%, zhruba 5,4%.
16: Takže cokoliv se zadlužíme v tuhle chvíli, tak si půjčujeme za 5%.
15: Za tahle procenta, ale ono se to poměrně rychle hýbe a v posledních týdnech se to dost zhoršuje, ta sazba.
16: Když sledujete, už vlastně to bude skoro rok, tu Babišovu novou vládu, máte pocit z Andreje Babiše, že je dneska silnější premiér, než byl ve své vládě předchozí?
15: Ano, řekla bych, že je. Jednak je vidět, že už má tu zkušenost, lépe ví, co chce, lépe ví, jak se zatím jít. Má koaliční partnery, kteří pro něj nejsou žádnou velkou výzvou, respektive velmi snadno si prosadí, co chce. V podstatě vládne, jako kdyby koaliční partnery ani neměl, když to zjednoduším. A nebere si tolik servítky s celou řadou různých procedur demokratických téhle zemi. A retoricky vystupuje a mluví tak, že bychom si to podle mě ani neuměli ještě představit v tom období té jeho předchozí vlády. Je to výrazně populističtější a myslím, že by si to jako v tom předchozím volebním období nedovolil ty věci.
16: Čili jinými slovy dnes je silnější, než bývá.
15: Je orbánovštější.
16: Čili silnější. Tak a já se jenom ptám, podle vašeho názoru, jak je možné, když ty partaje, se kterými vládne, se dřív profilovaly jako takový rázní hoši a se vším hlasitě nesouhlasili a vypadali, že to budou, jak se hezky česky říká, troublemakeri v té vládě. Jak to, že nejsou?
15: No takhle, o SPD bych si v životě nemyslela, že budou troublemakeri, to je strana, k jejímž cílem bylo doručit pro Tomia Okamuru post předsedy poslanecké sněmovny a limuzínu s řidičem, což se podařilo v rámci tohoto koaličního vyjednávání. Pak rezignovala i na to, aby do vlády poslala své vlastní ministry, takže tam myslím, že jsme nečekali asi nic. Pokud jde o motoristy, tak ta retorická očekávání byla velká, ale zároveň, kdo asi třeba zná Borise Šťastného z politiky a jsou mezi námi novináři lidé, kteří ho znají 20 let i déle, protože on v té politice dlouho působí, tak asi také neočekávali, že by zrovna on byl tím, kdo si usměrní Andreje Babiše. Nedávno za ně chtěl kandidovat do Senátu, chtěl sponzorovat jejich senátní kampaň, takže tam to asi úplně očekávat nešlo. Nicméně takovou míru, jak bych to řekla, rezignace, nebo toho, že si nedokáží prosadit v té vládě nic.
16: Rozhodně rezignace na svůj program, absolutně.
15: To jednoznačně, tak, protože tak. Z toho programu vlastně nezůstal kámen na kameni a když jde do tuhého, tak Petr Macinka buď řekne, že jsou hrozní, anebo řekne, že získali ve volbách 6% a nikoli 60%, takže co po nich vlastně chceme. Touto optikou si myslím, že by bylo dobré, aby se příště voliči dívali tady na programy menších stran, až jim budou něco podobného slibovat.
16: Myslíte si, a zase je to jen odhad v tuhle chvíli, že ty preference motoristů, které prostě padají pod 5% a tedy nám vyprávějí, že dnes by se motoristé vůbec nedostali do sněmovny, že jsou odrazem toho, že tahle partaj takhle v podstatě jenom je statistou v té vládě?
15: To nevím. Já si myslím, já bych čekala, že možná o trochu více, asi to, co říkáte, Báro, trošku bych taky čekala, že by se tam mohlo odrazit to, jak pubertálně a nedospěle a hulvácky se ta strana chová, jak se chovají její představitelé, jak jsou neurvalí a vysmívají se kde komu a kde čemu v podstatě do očí a do tváře, protože tahle míra chování mě vlastně překvapuje, že vůbec někoho oslovuje, že neodradí úplně všechny, že zůstávají i těch necelých 5% voličů. Ale asi to prostě někomu tohle je sympatické, připadá mu to možná chlapácké, nevím.
16: Ale není jich dost.
15: No zatím, ono to jsou skutečně tyhle ty průzkumy jsou, vždyť to víme, jak je to ošemetné. A to, že se to pohybuje v rozmezí 1-2%, to vlastně znamená velmi málo.
16: Víte, mě by zajímalo, co je vlastně, když takhle popisujeme ty partaje vládní, co je vlastně pojivem téhle koalice, kromě toho, že spolu mají většinu a kromě toho, že...
15: Že vládnou.
16: Že ale hledám nějaký jakoby společný bod, rozumíte?
15: No vláda, ta moc přece, vládnete.
16: Dobře, ale když máte tu moc, tak s nějak chcete naložit a vy chcete moc, abyste ji měli. A to je všechno? Mm-hmm. Já se ptám.
15: Já si myslím, že spousta lidí chce moc proto, aby ji měla, ano, protože to je asi hezké a docela opojné. A myslím si, že třeba na motoristech mně přijde osobně, že to na některých z jejich politiků je docela vidět, že si to užívají, to mít moc. A nejde tak ani o to vládnout, ale mít moc, mít tu pozici, mít ten post a být tím, kdo to z té pozice a z toho postu najednou všem nandá.
16: No, vládnout je totiž práce. A mít
15: docela
16: moc
15: těžká,
16: není mimochodem. Práce.
15: Ano, ano. Docela těžká, je to docela řemeslo a neumí to vůbec každý.
16: Ne, ale to je přesně ten důvod, proč nejen u této vlády, obecně u vlád různých, které tady byly od listopadu 89, o těch předtím ani nemluvím, se opájeli mocí více, než vládli. A to nějak tak s námi jde, je to tak?
15: No tak vidíme to, jsou tam prostě politici a opravdu, jenom byli vždycky, vy jste to taky říkala, jsou ve všech vládách, ale i teď jsou tam prostě politici, kteří ty věci, některé věci dělají prostě proto, že můžou. Prostě můžeme,
16: příklad.
15: Tak je uděláme.
16: Příklad.
15: Ale tak to je třeba to, když Petr Macenka nepustí nějaké novináře na tiskovou konferenci ministerstva zahraničí. No prostě to udělá, protože může. Protože já jsem ministr zahraničí, tak si budu dělat, co chci. Například spousta dalších kroků na ministerstvu životního prostředí, které motoristé dělají. Udělají je, protože prostě můžou. Protože proč by ne?
16: Jasně, ale tohle třeba, jako z jejich pohledu, bylo víc, než protože můžeme. Prostě nechceme tam novináře, kteří o nás vošklivě píší, vysílají. Tečka.
15: No, on je to takový truc, takový způsob jejich komunikace, ono to tak prostě odráží ten jejich politický naturel, který si oni sami do sebe vtiskli a tohle všechno je prostě, my si budeme dělat, co chceme a ukážeme vám, že jak to vypadá. Je to takové to, jak oni mají na těch billboardech proti srsti, nebo co to tam mají češtinářsky špatně napsáno, tak já myslím, že se vlastně sami sebe docela vystihli.
16: Zvenčí to teď vypadá, když jsme nakousli ty motoristy, že Petr Macinka po uzavření toho příměří s prezidentem, ať už je na oko nebo doopravdy, ale rozhodně se mu teď nehodí, že by snad někam tlačil ještě pořád Filipa Turka. Tak se ptám, je ten dojem z toho podle vás správný? Prostě Turek je Turkem a už zůstává někde v pozadí.
15: Ano, já myslím, že ano. Já myslím, že už jako opravdu nikdo nečeká, že by se z něj stal ministr. Možná už to ani nikdo nechce, aby se z něj stal ministr. Nevím, jestli to chce Filip Turek, ale to je úplně... Já nemám žádnou informaci o tom, že by to bylo jakkoliv, třeba mikroskopicky ještě ve hře.
16: Totiž ani nepotřebovali ti politici, jako například Petr Macinka, čekat na to, jak dopadne to vyšetřování té nehody, kterou jsme všichni viděli na sociálních sítích, ale vlastně Filip Turek je v pozadí bez ohledu na to, co z toho vyjde pak nakonec.
15: Já si myslím, že ano, že skutečně těch jako drobných a různých typů přešlapů, ale je to vidět i na Andreji Babišovi, jak už je z toho trošku jako otrávený, kdykoliv se ho novináři ptají na něco, co souvisí s Filipem Turkem, tak si opravdu jako nemyslím, že tady byla jakákoliv šance, že by se dostal do té vlády. A mimochodem ta nehoda, to je taková ta dobrá politická taktika, ono jako se na to tak zapomene vlastně, už je to jako docela dávno, vlastně už je to trochu jedno.
16: Myslíte, že lidem nedochází, že pořád tady nemáme po té době žádné rezime od policie?
15: Já nevím, jestli jim to dochází nebo nedochází, já myslím, že na to prostě jenom pozapomněli, protože to mezi tím přebylo 150 jiných věcí, které se na té politické scéně dějí a tohle prostě je dávno,
16: už není důležité,
15: je to úplně nekonečně dávno.
16: Jasně. No, vás osobně mimochodem neznepokojuje, že jedete s autem, cokoliv se vám stane, okamžitě je tam policie a na místě rozhodnou, to byl jako vážný přestupek, tady máte pokutu. Možná vám se to v životě nestalo, já se přiznám, že mě občas jo. A teď najednou ta policie si dává týdny a týdny, než se rozhodne, kdo je vlastně vinen.
15: Báro, to já nechci úplně hodnotit, protože prostě jako právnička, byť jsem to nikdy nedělala, ale vystudovala a mám k tomu velký respekt, tak já bych jako vlastně ani nechtěla, aby, já jsem ráda, že se to prošetří dobře, já jako si myslím, že tyhle ty věci za každou cenu uspěchat a bavit se o týdnech je prostě dobře, když se to prošetří, když ta policie bude mít jasno, když si provede ty znalecké posudky, než aby kohokoliv šmahem obvinila a odsoudila.
16: Ne, to máte určitě pravdu, ale my smrtelníci, co nepracujeme na ministerstvu životního prostředí a nejsme žádnými zmocněnci, tak my to dostaneme hned, ten flaster.
15: No, ale za drobný přestupek, za to, že jedete na červenou, nebo za to, že jedete 70 na 50, za to dostanete ten flaster hned, ale můžete se odvolat. Vy mimochodem nemusíte tu pokutu přijmout a můžete jít do správního řízení.
16: Takže vám tohle přijde v pořádku, že zrovna u politika...
15: No, tak tam se šetří podezření ze spáchání trestného činu, pokud se nepletí.
16: Ano, je to
15: tak. A to je vážnější kategorie. A to je jedno, jestli to způsobí politik nebo úplně kdokoliv, neznámý anonymní občan, tak prostě to se přece prověřit a prošetřit má.
16: Říká Marie Bastlová ze Seznam zpráv, můj dnešní host osobnosti plus. Souzníte s vaším kolegou Václavem Dolejším, který u nás v osobnosti řekl, že...
15: S Václavem vždycky.
16: Tak já to řeknu, co řekl. Dnešní politika je daleko víc show business než souboj ideí, že jde hlavně o emoce. Totiž to, že je to show business čím dál víc, to všichni víme. Ale teď jde o to, jestli to je jenom během kampaní a během mých videí nebo cokoliv, anebo je to během vládnutí. Tak ještě
15: a nebo během nekonečných kampaní, protože jdeme od voleb k volbám, čímž jsem řekla, že to je kdykoliv a neustále a stal se z toho naprostý standard politické komunikace a vidíme to. Mimochodem, ono je vtipné, oni samozřejmě ty politici paralelně současně komunikují k různým skupinám svých voličů. Někteří jsou přece jenom, řekla bych, náročnější intelektuálně a vyžadují nějakou formu té komunikace. A pak jsou ti úplně druzí, kteří to berou, řekněme, jako zábavu, anebo když už je na politice něco zaujme, tak jsou to nějaké absurdní momenty, rozhovory s Kohoutem, vidím, že chcete nějaký příklad, takže například rozhovory s Kohoutem, nebo věštění z křišťálové koule, nebo já nevím, podobné totální absurdity. No a ti politici jim to doručují, těmhle těm částem svého voličstva.
16: Říkáte si někdy, Marie, kam to půjde?
15: No, bude to jenom horší. Já o tomhle jako vůbec nepřemýšlím, ale je docela vtipné. My jsme byli nedávno s Václavem Dolejším a Lucí Stuchlíkovou na jedné konferenci ve Švýcarsku, kterou tam pořádal krajanský spolek. A Václav s Lucí tam těm krajanům, když jsme debatovali o české politice, pouštěli to, jak politici komunikují se svými voliči na sociálních sítích. Jak se baví Andrej Babiš, Karel Havlíček a ministr Juchelka o tom, jak jim rozstoupá nebo nestoupá testosteron, když hubnou a jak je to souvisí s jejich sexuální aktivitou a podobné úplné absurdity. A
16: to by uteklo.
15: No, já vám to pak pustím, Báro. A teď jim to tam pouštěli, těm krajenům. A teď Václav s Lucí jsou zvyklí se u těchto videí smát, nebo tak je to prostě absurdní obrázky z české politiky. A teď jste viděla ty zařezané krajany, kteří jako vypadali, že jako jestli jim neukápne slza, protože oni jako je úplně minulá tahle ta část politické komunikace na české politické scéně. A nemohli uvěřit vlastním očím, že vrcholná politická reprezentace takhle sama, aniž by je k tomu kdokoliv nutil, veřejně komunikuje a sami o sobě tohle zveřejňují na sociálních sítích.
16: Víte, já jsem zrovna chtěla jenom připomenout, že mnozí lidé mají pocit, že to ve všech demokratických státech jde podobným směrem.
15: Tak zjevně je možná takové nudnější.
16: Já jsem chtěla říct, zjevně ve Švýcarsku to takhle nejde. Ale neobáváte se toho, že, jak už jsem naznačila, že ti lidé, kromě toho, že si budou dělat svoje PR, což je úplně, jak se hezky česky říká, regelrecht, tak, že to přenesou do způsobu vládnutí, nebo už přenesli? Hmm.
15: Já myslím, že už to přenášejí do způsobu vládnutí, že se to prostě odráží tohle, to marketingové pojetí politiky, tak nějak asi si myslím, že přece jenom tahle vláda je v tom výrazně dál, než byla ta předchozí, ten marketing moc nešel, pokud šlo, ať už ten standardní politický, aby prezentovali tu svoji práci, tak i takový ten, aby převálcovali těmi svými mediálními výstupy opozici. ta současná vládní konstelace se na to velmi soustředí. Občas máme pocit, že to je především o tom marketingu. A vlastně docela složitě jako novináři se potom dopátráváme toho, co ta vláda dělá za tím marketingem, co se skutečně děje. Protože ono někdy je to o tom, že navenek se zveřejňují tyhle marketingové posty, videa a podobné věci. A za kulisami se ale dost často dějí poměrně podstatné věci, které tím snadno přebijete a snadno je za to schováte.
16: Tak první, kdo byl podezírán z toho, že tyhle, můžu říct v uvozovkách, šaškárny, že s nimi překrývají faktické vážné kroky, byl Donald Trump, že jo. Ten se taky objevoval na své síti, pořád dělal humor z něčeho, kde to sice nikdo nevěděl, ale nějak zapomněli ti lidé sledovat, co se doopravdy děje. Něco takového se děje i u nás?
15: No určitě. Je spousta politiků přímo přiznává inspiraci Donaldem Trumpem, líbí se jim to, jdou v těch šlépějích a touží, aby mohli v Česku dělat to, co Donald Trump díky americké ústavě může dělat ve Spojených státech. Ale ten styl komunikace jednoznačně taky. Ale nejsou to jenom vládní politici. Podívejme se na Piráty. Zdeněk Hřib si myslím, že dotáhl tenhle způsob komunikace jako poměrně k dokonalosti například v Praze.
16: Řekněte mi, když ty rozhovory s politiky vedete prakticky denně, za jak dlouho poznáte, jestli k vám přišel politik, který chce odpovídat na vaše dotazy, anebo chce dělat show?
15: Tak vy tu práci taky děláte, Báro, nějaký pátek.
16: Ale ne s politikou už.
15: A dělala jste z politiky velmi dlouho. Nevím, nakolik se to posouvá, ale já si myslím, že o spoustě politiků dopředu i víme, jestli bude chtít odpovídat na otázky nebo nebude, protože prostě, když se na ty rozhovory chystám, vy určitě taky, když jste se na ně chystala, tak si ty politiky naposloucháme, načteme si jejich předchozí rozhovory a víme, jak reagují. A z toho už je prostě poznat, jestli ten politik chce odpovědět na otázku, kterou má položenou, anebo nechce. Tak je z toho poznat, jestli to téma opravdu zná, nebo nezná. Jestli si načetl komunikační karty, anebo jestli to je trochu z jeho hlavy a trošku ví, co k tomu chce doplnit. A to je jednak jako jasné předem a jednak je velmi jednoduché tohle vlastně odhalit v prvních 5 minutách i pro posluchače, si myslím, a diváky.
16: Upřímně, baví vás takový rozhovor, kde baví, během...
15: Mě baví všechny rozhovory.
16: Říká Marie Bastlová. Tak jinak, prostě vás v žádném případě trošku nenudí, když prostě po páté slyšíte stejnou formulaci z komunikační karty, jak říkáte. To vám nevadí?
15: To mě tolik nevadí, protože v tom rozhovoru se snažíme dojít za to. Já jako vím, že budu slyšet to, co slyším z té komunikační karty, ale snažíme se jako třeba odhalit to, když ti politici už nemají co dál říct, kromě té komunikační karty, nebo se nějakým způsobem snažit dostat do kontextu, že třeba nevědí, o čem ve skutečnosti mluví, nebo že nerozumí tomu tématu úplně do detailu. To je docela výzva, si myslím,
16: ne, těchto rozhovorech. Takhle, a když máte 10 politiků po sobě, tak počkejte, nechte mě to doříct. Máte 10 politiků v řadě, tak kolik z nich se vyhýbá odpovědi?
15: 11.
16: To jsem se obávala. A teď mi řekněte, právě v souvislosti s tím, dělá se dnes politický rozhovor pro moderátora, dělá se hůř, je to těžší, než to bylo před 10 lety?
15: Nevím. Myslím si, že velká část toho řemesla je stejná, ale co se hodně změnilo na tom rozhovoru je, že strašně přibylo politiků, kteří chodí do toho rozhovoru, aby si tam udělali materiál na své sociální sítě. To se vlastně pro spoustu z nich stalo jako naprosto klíčovým důvodem toho, proč vůbec přijdou. Takže oni, na některých to vidíte, že oni se soustředí na to, v jakých třeba heslech nebo blocích odpovídají a už jako jim to šrotuje v té hlavě, jestli to půjde dobře stříhnout na těch 30 vteřin, minutu 15.
16: A tak je to dobrý záběr být s Bastlovou, že jo?
15: A určitě, ale nejenom se mnou, to je ze všech rozhovorů, na Českou televizi jít, kamkoliv jít dál, tak prostě oni to samozřejmě dobře umí použít, chtějí jako být vidět a tak dál.
16: Řekněte mi, kdo z dnešní politické špičky, tím myslím z managementu tohoto státu, je nejtěžší respondent pro vás, nebo byl pro vás nejtěžší respondent v průběhu uplynulých let nebo teď?
15: To je jako strašně těžké. Ono to jako někdy souvisí s okolnostmi. Jako v nějaké situaci ten stejný politik může být jako docela fajn respondent, v nějaké jiné situaci to je něco úplně jiného. On samozřejmě je klasicky těžkým respondentem a velmi nepříjemným respondentem uměl být Miroslav Kalousek, když mu dáváte nepříjemné otázky. To on velmi nemá rád například. A takových politiků je samozřejmě spousta. Čím větší matadoři, tím dokáží být jako nepříjemnější a těžší soupeři. Ale obecně jako velmi jako nepříjemným hostem na rozhovorech jsou politici, kteří jako vůbec neodpovídají na ty dotazy, kteří jsou úplně bezobsažní. Takové to, že jede ten rozhovor a vy vytváříte v průběhu rozhovoru ty titulky k tomu rozhovoru a nemáte do nich co napsat, protože že v těch odpovědích vůbec nic nezazní.
17: Ale vás to baví.
15: No, jako... Tak ano, tak jsou tyhle ty rozhovory v tom extrému, kde se opravdu vůbec nic nedozvíte. To je trošku zmár.
17: Máte na závěr trochu vážnější politiky.
15: Já myslela, že mluvíme vážně tady. Já jsem mluvila smrtelně.
17: Ne,
15: vážně,
17: to nebyla politika, to bylo o tom, o práci novináře na Seznam Zprávách.
15: Celou dobu ale, jsem ale mluvila.
17: Ne, ale spíš mi řekněte, čekáte o těchto voleb, co přijdou? Jakoukoliv výraznější změnu?
15: Ne.
17: Ne. A čekáte, že vlády Andreje Babiše tady budou i po velkých příštích volbách?
15: To vůbec nevím. To si vůbec netroufnu odhadnout. Já si myslím, že ta vláda to bude mít velmi těžké, protože a myslím, že to už jako tuší a ví, protože ta ekonomická situace není úplně dobrá v mnoha ohledech. Je spoustu náznaků toho, že se nebude zlevňovat, nebudou klesat sazby hypoték, že ta ekonomická situace bude hodně problematická a pro Andreje Babiše bude náročné doručovat jeho předvolební sliby.
17: Říká Marie Baslová,

0: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Stát začne od zítřka znovu regulovat ceny pohonných hmot. Petroliáři počítají ztráty.
2: Čerpacím stanicím jsou v podstatě přeceněny zásoby a budou na to doplácet.
1: Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu nejspíš zabránili katastrofě. Pilot chtěl poslat letadlo k zemi.
3: Jeden z pilotů pobodal druhého a zřejmě se pokusil havarovat s letadlem se všemi na palubě.
1: Česká fotbalová 21. hraje v kvalifikaci mistrovství Evropy s Bulharskem. Kolona zůstává na dálnici D1 směr Brno před Šmikalkou. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů. Je středa 30. září. Klidný podvečer přeje u hlavních zpráv Eliška Závrocká.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Od zítřka platí pro všechny čerpací stanice v Česku znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzinu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
4: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
5: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
4: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
6: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
4: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Na bývalé vedení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra míří další trestní oznámení. Podá ho ministerstvo zdravotnictví. Při kontrole odměňování manažerů zjistilo vážné prohřešky.
7: Kontrola ukázala, že dostávali manažeři ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra nadstandardní odměny a konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Například bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík, který skončil letos na jaře, měl podle zjištění Radiožurnálu po odchodu nárok na vyplacení celkem 23 milionů korun. Pokračuje mluvčí Naďa Chatová.
8: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
7: Odměny i smlouvy schvaloval do letošního jara generální ředitel David Kostka, který skončil po 11 letech. Na dotazy redakce nereagoval. Současné vedení pojišťovny podalo na své předchůdce už dříve také trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
1: Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého a s Boeingem 737 se chtěl záměrně zřítit. Letoun musel nouzově přistát v Saudské Arábii. Izraelská vláda nevylučuje pokus o terorismus.
9: Podle izraelského premiéra pilota útočícího nožem spacifikovala skupina cestujících, když letadlo začalo strmě klesat dolů. Řízení se potom chopili piloti v civilu, kteří byli shodou okolností na palubě. Záběry cestujících přímo na palubě zachytili pasažéry, kteří ošetřují zraněného muže v dopravní uniformě. Útočníka po nouzovém přistání zadrželi saudsko-arabské úřady. Aerolinka FlyDubai slíbila, že incident vyšetří ve spolupráci s izraelskou vládou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už včera vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec.
10: Ministrovi vyslovil parlament nedůvěru naposledy před 33 lety. Taraba je teprve druhým takovým případem v historii Slovenska, jak připomněl i prezident Peter Pellegrini.
11: Splnil jsem si proto svou ústavní povinnost a odvolal jsem vás z funkce, kterou jste doteraz zastávali.
10: Kdo Tarabu nahradí, zatím není jasné. Premiér Robert Fico prezidentovi žádného nástupce nenavrhl a ministerstvo proto dočasně povede sám. Hlasování v parlamentu zároveň dál vyhrotilo spor uvnitř vládní koalice. Fico už dřív varoval, že pokud se strany nedohodnou, mohly by Slovensko čekat předčasné volby. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Německá automobilka Volkswagen chce výrazně snížit náklady. Ke konci roku proto vypoví většinu kolektivních dohod.

0: upravujících pracovní podmínky. Největší evropská automobilka o tom dnes informovala po jednání s odbory. Ty se chtějí bránit.
1: 2 roky platné kolektivní podmínky už podle vedení Volkswagenu neodráží složitou situaci na zahraničních trzích. Podle deníku Handelsblatt tak může podnik požadovat po zaměstnancích například delší pracovní dobu, prodloužení 35-hodinového pracovního týdne bez náhrady, jak o tom jedná teď například i Mercedes. Odbory se brání, že i kdyby si zaměstnanci zkrátili mzdy o polovinu, tak auta stejně nezlevní víc než o 5%. Od ledna mohou odbory stávkovat. Pozice firmy Škoda Auto se nemění. Restrukturalizace Volkswagenu s cílem zvýšit marže by se podle mladoboleslavské značky neměla relativně výnosné české automobilky dotknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě stále pokračuje. Ministry dnes vystřídali z projevy zástupci opozice. Jednání sleduje reportérka Adéla Burešová.
3: Obecná rozprava, do které se hlásilo skoro 60 převážně opozičních poslanců, se otevřela zhruba před 2 hodinami. O důvodech, proč by kabinet měl důvěru ztratit, mluvila třeba předsedkyně poslanců Pirátů Olga Richterová.
4: Kvůli pokřiveným prioritám Andreje Babiše a jeho extremistických partnerů tato vláda naráží na limity státního rozpočtu.
3: Podle koalice je schůze zbytečná a zdržuje sněmovnu od práce, pokračuje předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
5: Nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala. Možná se domnívali, že budou exhibovat před komunálními volbami.
3: Hlasovat by se mělo až zítra odpoledne. Ke svržení kabinetu potřebuje opozice 101 hlasů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Poslední výrobní závod firmy Baťa ve střední Evropě příští rok ukončí provoz. O práci přijde skoro 100 lidí. V Dolním Němčína na Uherskohradišťsku šili boty víc než 50 let.
6: Já jsem tam také pracovala, ale to už je roku. V Našicí dílně, potom jsem byla u krabic, jak je balení.
7: 70-letá paní Františka vzpomíná na pracovní léta v obuvnické továrně v Dolním Němčí. Ta by měla příští rok úplně ukončit provoz. Pokračuje mluvčí společnosti Baťa Petr Souček.
8: Rozhodnutí o ukončení výroby v Dolním Němčí bylo pro společnost Baťa velmi obtížné. Bohužel jde ale o takový typ provozu, který nelze za současných podmínek na trhu udržet jako rentabilní. Utlumení činnosti bude probíhat postupně v několika fázích a firma teď bude s každým z 92 zaměstnanců řešit budoucí působení v závodě individuálně.
7: Situaci spolu s vedením společnosti řeší už i krajská pobočka úřadu práce ve Zlíně. Z Dolního Němčí Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
9: Čeští fotbalisté do 21 let hrají s Bulharskem předposlední skupinové utkání kvalifikace o mistrovství Evropy. Pokud Češi v Hradci Králové vyhrají, zajistí si minimálně účast v baráži o šampionát. Podrobnosti ze zápasu přidá reportér Tomáš Borovec.
10: Začátek 7. minuty utkání Česko-Bulharsko, zatím 0-0, ale je to tak, že si Češi jsou vědomi toho, že vítězství jim zaručí baráž. Jsou aktivnější, především vepředu se snaží být hodně aktivní trojice Škrkoň, Mašek, Šín, ale zatím tedy to je bez gólového efektu. Takže v 7. minutě Česko-Bulharsko, hráčů do 21 let 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
9: Kluby hokejové typ Sport Extraligy se budou podrobněji zabývat případným vstupem Slovanu Bratislava do nejvyšší soutěže. Slovenský klub představil na valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje svou vizi připojení do Extraligy. Zástupci asociace se po prezentaci a diskuzi shodli na tom, že záměr má smysl dál analyzovat. Asociace o tom informovala na svém webu.
11: Na dálnici D1 z Brna na Prahu pozor za sjezdem na Sázavu. Kolem 32. kilometru hlásíte pobíhající srnku u dálnice. Na D1 za Prahou směr Brno za sjezdem na Velké Popovice se postupně rozjíždí kolona ze 17. kilometru do omezení na Šmejkalce, je to ještě na 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem kolem 176. kilometru, v okolí sjezdu na Popůvky na 182. je kratší fronta i v levém pruhu. Na D2 z Brna na Bratislavu dejte pozor, za Břeclaví na 55. kilometru leží kusy prasklé pneumatiky. A na D5 se na příjezdu do Prahy Plzně kolona od Rudné ze 4. kilometru na okruh k Ořechu stále až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. A po nich začíná speciál k senátním volbám. Slovo má Tomáš Pancíř.
12: V dnešní předvolební debatě se zaměříme na blížící se volby do třetiny Senátu, které strany nebo hnutí v nich mohou nejvíc získat a nejvíc ztratit. Prokázal Senát za 30 let své existence, že je pojistkou demokracie? Mohou senátoři skutečně pomáhat obvodu, ve kterém kandidují, a které souboje v letošních volbách do horní komory parlamentu jsou nejzajímavější? O tom všem budeme mluvit v příštích 50 minutách.
2: Volby 2026, kulatý stůl aneb debaty s experty.
12: A hosty dnešního kulatého stolu jsou Andrea Procházková, ústavní právnička z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Do Brna zdravím politologa, zástupce vedoucího katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka. Dobrý den.
14: Krásný den.
12: Přes internet bychom měli být ve spojení s Miroslavem Koreckým, politickým komentátorem deníku Mladá fronta Dnes. Dobrý den.
15: Dobrý podvečer.
12: A ve studiu je také politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Hezký podvečer.
16: Dobrý den.
12: Ze všeho nejdříve si připomeňme, v jakém složení je a jak fungovala horní komora v posledních dvou letech. Ve studiu je náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Dobrý večer.
17: Dobrý večer. V Senátu dnes mají jasně navrch opoziční strany. Jejich kluby dají dohromady 65 hlasů, což je drtivá většina ze všech 81 senátorských mandátů. Nejsilnějším z nich je společný klub ODS a TOP 09. Následují Starostové a nezávislí, pak Lidovci. No a nejmenší je jak v těch opozičních řadách, tak i v celé horní komoře klub SEN 21 a Pirátů. Jediným klubem s účastí současných vládních koaličních stran je senátorský klub Hnutí ANO. Ten posiluje, dnes už je tak třetím nejsilnějším, jednak který získal nové mandáty při těch minulých volbách, ale taky za poslední dva roky přivítal dříve nezařazené senátory.
12: Jak se síla jednotlivých klubů odráží na zastoupení ve vedení horní komory?
17: Obsazení těch nejvyšších pozic tomu odpovídá. Předsedou je tak už od roku 2020 Miloš Vystrčil z ODS. Ty místopředsedy má horní komora celkem 4. Jedno křeslo nejnověji připadá právě taky Hnutí ANO, kterého získalo po úspěchu v minulých volbách. Mandát předsedy i místopředsedů je tedy samozřejmě dvouletý, až se v říjnu tedy třetina senátu obmění, bude se to vedení volit znovu. Vystrčil zřejmě bude post druhého nejvyššího ústavního činitele v zemi obhajovat, naopak už je jasné, že nebude pokračovat místopředsedkyně za Lidovce Jitka Seitlová, té končí senátorský mandát a už nekandiduje. Strany opozice taky připomeňme drží posty předsedů klíčových výborů, jako je třeba ústavně právní nebo hospodářský.
12: V poslanecké sněmovně často vidíme ostré střety mezi koalicí a opozicí. Jak je to v tomto směru v Senátu?
17: Ta atmosféra tam není tak vyhrocená, jako bývá ve sněmovně, nicméně i v horní komoře střety pochopitelně jsou. V minulých dvou letech jsme tak viděli takovou debatu třeba o zvýšení rozhlasových a televizních poplatků, které prosadila minulá vláda, o novele školského zákona, no a nejnověji teď třeba taky o stavebním zákonu, který prosadil stávající kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO i přes ten senátní odpor. Horní komora vracela zákony i vládě Petra Fialy z ODS, teď je ale to tempo odmítání zákonu, řekněme rychlejší, část senátorů taky občas upozorňuje, že premiér Andrej Babiš od svého nástupu do funkce v Senátu nebyl a posílá místo sebe své vicepremiéry.
12: Říká zatím kolega, náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek, díky, naslyšenou za chvíli. Naslyšenou. Než se dostaneme k roli a fungování horní komory parlamentu, tak se přece jenom zeptám na aktuální dění v dolní komoře, protože podle mnohých to s těmi blížícími se volbami souvisí. Poslanecká sněmovna od včerejška jedná na popud opozice o vyslovení nedůvěry vládě. Vzhledem k tomu, že opoziční strany mají pouze 92 hlasů, tak je výsledek podle všeho předem jasný. Úvodní hodiny jednání opanovali členové vlády, kteří mluvili o tom, co se jim podle nich podařilo. Až dnes v průběhu dne se dostali ke slovu také opoziční politici, kteří naopak současnou vládu kritizují. I ve sněmovně zaznívá, že je to celé součástí předvolební kampaně. Může sněmovní jednání o nedůvěře vládě ovlivnit výsledky senátních voleb, pane Kopečku?
14: Já bych to trošku dal do kontextu. To, co tady máme několik posledních volebních období, je využívání možností České ústavy při různých příležitostech, včetně té předvolební situace. A v podstatě ve chvíli, kdy tady byl v opozici Andrej Babiš z ANO, tak jenom připomenu, že před sněmovními volbami tady v podstatě relativně krátce, bylo to samozřejmě trošku s větším odstupem, ale bylo to už ve volební kampani, uspořádal podobnou akci, která byla byla mediálně a samozřejmě i politicky hodně vidět. Takže to, co se teď děje, je z mého hlediska samozřejmě způsob, jak může opozice zviditelnit některé své priority, jak může kritizovat Andreje Babiše za některé věci. A je to samozřejmě součást té kampaně, co jsou před volbami, a samozřejmě to může fungovat jako určitý nástroj, který bych ale samozřejmě nepřeceňoval z hlediska vlivu na voliče.
12: Pane Korecký, může to, pokud bychom tedy připustili, že to nějaký vliv bude mít, může to pomoci spíše opozici, která to vyvolala, anebo koalici, která využila ty první hodiny k tomu, aby tam jednotliví ministři prezentovali, co se podle nich podařilo?
15: Těžko říct, on je to opravdu takový mix důvodů a motivací, které doprovázejí zejména tento typ voleb, jednak tedy volby komunální, ty ještě méně samozřejmě, zejména v těch menších sídlech a městech, obcích, ale i v tom Senátu, jako přesně vyvozovat z toho, jestli to někomu pomůže, nepomůže. Přece jenom ty senátní volby jsou, probíhají na úplně jiném formátu, je to v malých jednomandátových obvodech, lidé tam znají většinou svého senátora. Ti senátoři se tuto chvíli samozřejmě neúčastní té debaty, která probíhá ve sněmovně, byť tam několik poslanců, tuším, kandiduje do Senátu, ale to je marginální věc. Takže úplně přesný nějaký překryv, že by tam byl, nevím. No, samozřejmě opozice si myslela, že jí to výrazně pomůže, že se velmi zviditelní. Vláda na ní použila tu samou zbraň, kterou ona v minulém volebním období používala, ta dnešní opozice v roli vlády na dnešní vládu v roli opozice, čili uzurpovala si ten řečnický prostor nejprve sama pro sebe a udělala si z toho takovou one-man show a přehlídku skvělých úspěchů svých, které ať skutečných či domnělých, takže mám pocit, že to minimálně může být taková nějaká plichta.
12: Petře Hartmane, může ta aktuální schůze o vyslovení nebo o hlasování o možném vyslovení nedůvěry vládě, může sehrát roli mobilizační, že by se ať už koalici nebo opozici podařilo díky tomu zmobilizovat víc voličů pro senátní volby?
13: Tak já bych si pomohl příměrem, že tonoucí se stébla chytá. Problém je v tom, že se chytá stébla v momentu, kdy mu to moc nemůže pomoci, aby se neutopil, protože skutečně záleží na charakteru těch voleb. Pokud by to byly volby se blížily sněmovní, tak by takováto událost ve sněmovně mohla mít velký dopad na rozhodování voličů, ale co se týče voleb komunálních, tak ty jsou velmi specifické, byť třeba v těch větších městech se lidé přece jenom rozhodují na základě těch stranických preferencí, ale myslím si, že dlouhá debata ve sněmovně o vyslovení nedůvěry vládě nemůže přebít třeba ty přímé zkušenosti lidí, kteří žijí v tom konkrétním městě, v té obci, s tím, jak to vedení toho města nebo obce tu danou lokalitu spravovalo. A když bychom to stáhli na ta největší města, tak tam je ještě jedna složitost, že tady sledujeme urputný souboj mezi vládou a opozicí, a když se podíváme, kdo vládne nebo vládne nejenom v Brně, ale třeba v Ostravě, tak je to hnutí ANO, nebo v Brně už teďka ne, ale bylo to dlouhodobě.
12: I v Ostravě je primátor z ODS.
13: No dobře, ale byli schopni dát dohromady prostě vládní koalici nad tím městem ve spolupráci se současnou opozicí, takže to je sporné. A co se týče voleb do Senátu, tak je to většinový volební systém, kde mnohdy hraje větší roli než stranická příslušnost kvalita toho kandidáta, té osobnosti, nakolik je veřejně známá, jakou má pověst v tom regionu nebo v tom volebním obvodu a podobně. A myslím si, že ta stranická příslušnost hraje roli větší, především v momentech, kdy ti kandidáti nejsou tak výrazní a kdy se lidé spíš rozhodují na základě té stranické příslušnosti. Takže si myslím, že velký vliv to dění ve sněmovně na rozhodování voličů mít nebude.
12: Tak díky, my se k jednotlivým kandidátům a co u nich bude hrát nebo nebude hrát, nebo může hrát a nemusí hrát roli, dostaneme v další fázi. Pojďme teď k té roli Senátu. Senát máme v České republice funkční 30 let. Celou dobu se říká, že to je pojistka demokracie. Teď v té probíhající kampani to dokonce můžeme číst i na některých billboardech. Jak se Senát za těch 30 let osvědčil jako pojistka demokracie, Andrejo Procházková?
16: Tak ono je už problematické ta sousloví pojistka demokracie, protože dá se říct, že Senát do určité míry brání sněmovně a té vládní většině, která je vlastně napojena na tu sněmovní většinu, aby to neměla tak jednoduché. Takže dá se říct, že Senát je pojistkou demokracie v tom slova smyslu, že zabraňuje rychlému uzurpování moci skrz nějakou legislativu, bez jeho souhlasu nemůžou projít ústavní změny, změny ústavy. Takže to tady v téhle roli může plnit tu pojistku demokracie. Já si myslím, že velký přínos Senátu taky spočívá v tom, že se čím dál tím víc v případě, že nemá třeba dostatek hlasů na přehlasování sněmovny, obrací na ústavní soud, kde žádá přezkoumání prošlých zákonů právě z hlediska té ústavy. Vidíme, že ten Senát je jako čím dál tím úspěšnější a čím dál tím aktivnější a té sněmovně komplikuje tu legislativní tvorbu i ex post, což je důležité i v tom, že ta pojistka nemusí být jenom o tom, že nedáme souhlas k něčemu, k čemu musíme dávat souhlas, anebo aspoň stížíme ten proces tím, že to vrátíme do té sněmovny a to musí přihlasovat 101 hlasy, ale také to, že mají nějaké nástroje a využívají je poté. A pak můžeme se bavit o dalších věcech, jako jsou nějaké kontrolní funkce. Do určité míry se podílí na výběru ústavních soudců. Viděli jsme to teď nedávno s prezidentem Pavlem, takže vlastně Senát dává souhlas s výběrem, který prezident dělá. Takže v tomhle ohledu já bych řekla, že ten Senát se snaží být aktivní a využívá všechny nástroje, které k tomu má. Tím pádem by se mohli říct, že se osvědčuje v té své roli.
18: Kde se podle vás osvědčil nebo v jaké situaci se osvědčil nejvíc?
16: To je strašně těžká otázka. Já si myslím, že záleží taky, kdy my vnímáme to, že Senát něčemu brání jako dobré nebo špatné.
18: A nebo špatné, mohou na to být různé úhly pohledu.
16: Přesně, máme tu třeba to, že nedal souhlas s Istanbulskou úmluvou, která do určité míry bojovala proti domácímu násilí a obecně vlastně genderově podmíněnému násilí a Senát to zablokoval, ačkoliv to poslaneckou sněmovnou prošlo. Na druhou stranu zase třeba poslal k ústavnímu soudu na přezkum mezinárodní smlouvu se Svatým stolcem, kde panovaly ve veřejnosti velké pochybnosti o tom, jestli jestli zvýhodňuje určitou církev a zároveň třeba ruší jakékoliv pojistky proti tomu, že by ve chvíli, kdy je někomu oznámeno v rámci zpovědi nějaký trestný čin, aby vlastně došlo k tomu oznámení na policii. Takže mám pocit, že tomhle je těžké se na tu roli Senátu koukat tak, jako v čem se osvědčil, v čem ne. Já myslím, že naplňuje ty svoje funkce, které má z ústavy a že podle toho, jaká je tam zrovna názorová většina, tak brání něčemu, co považuje, že by neměl být třeba součástí českého právního řádu.
18: Ona je to samozřejmě těžká ústava, zvlášť pokud by otázka role Senátu jako ústavní pojistky, pokud bychom měli hodnotit celých těch 30 let, ale přece jenom se zeptám i Lubomíra Kopečka. Je nějaký moment, který vy byste vyzdvihl v tomto směru?
14: Já nevím, jestli vyzdvihnout opravdu to, co říkala moje předřečnice, dají se identifikovat určité momenty, kdy Senát sehrál docela zásadní roli v zastavení něčeho. A můžeme to hodnotit pozitivně či negativně. Já bych třeba zmínil v době opoziční smlouvy tehdy v letech 98-2002 dvě strany, které byly tehdy přesvědčeny, že je potřeba změnit český ústavní systém a potažmo i politický systém, chtěli provést poměrně rozsáhlou změnu ústavy, mluvím o ČSSD a ODS, které to tehdy protlačili poslaneckou sněmovnou, ale uvízlo to v Senátu, kde to nezískalo potřebnou ústavní většinu. Ta tehdejší ústavní změna spočívala mimo jiné ve výrazné redukci pravomocí prezidenta, který by třeba byl velmi omezen z hlediska toho, koho by mohl po volbách jmenovat předsedou vlády. Já to teďka nenahlížím ani pozitivně, ani negativně. Ono by to samozřejmě s českým ústavním systémem dost zahýbalo a změnilo by to chování českých prezidentů, když vezmu jenom tenhle aspekt, on tam nebyl jenom tento. Je otázka, jaký by to mělo dlouhodobě efekt. Můžeme se třeba bavit o tom, že by to třeba pro Miloše Zemana, který se občas choval, když to nepříliš nepřeženu jako car, vytyčilo úplně jasné mantinely, ale stejně tak se můžeme bavit, máme-li trochu jiné politické preference, že by to třeba stávajícímu prezidentovi docela zúžilo možnosti, jak v některých věcech postupovat.
18: Andrea Procházková doplní.
16: Já jsem chtěla ještě dodat možná k tomu, co zmiňoval můj předřečník, tak to, že Senát za mě sehrál důležitou roli minimálně v artikulaci nějakých jako myšlenek a mantinelů té ústavy v době prezidentství Miloše Zemana, což vlastně Senát byl dvakrát dvakrát instituce, která se snažila nějakým způsobem spustit do provozu tu žalobu na prezidenta pro to porušení ústavního pořádku či jeho části, a ačkoliv to vlastně nebylo úspěšné a nikdy to ústavnímu soudu nedošlo, tak já vnímám jako důležité, že instituce se ozvala, že vlastně vnímá, že tady někde jsou ty limity, a ačkoliv bychom vlastně řekli, že to nebyl úspěch z hlediska toho, že jsme se teda nedozvěděli ten výsledek, tak i ta debata okolo toho byla důležitá. Rozhodně si nemyslím, že aktérům, kteří budou chtít překračovat nějaké mantinely v rámci ústavního práva a ústavy, takže ulehčila tu situaci.
18: To nejčastější, o čem se mluví v souvislosti s rolí Senátu jako pojistky, tak je vracení zákonů poslanecké sněmovně. Když se podíváme do historie, tak a budeme to brát podle vládních nebo sněmovních volebních období, tak Senát nejvíc norem, tedy novel a zákonů, vrátil dolní komoře v letech 2002 až 2006. Bylo to tehdy 45 zákonů za 4 roky. Teď v tom aktuálním volebním období, tak už Senát vrátil 6 norem. Předpokládá Miroslav Korecký, že ten rekord z před 20 let v tomhle volebním období může být ohrožen?
15: Netroufám si odhadnout, ale v každém případě to číslo bude vysoké, a to, že Senát evidentně tedy postupuje jinak, než postupoval za minulé vlády, to vede mě, který v 90. letech byl velkým stoupencem Senátu v těch časech, kdy se diskutovalo vůbec o naplnění Senátu, o tom, jaký bude mít volební systém, kdy tam nebyla velká vůle části politické scény vůbec Senát uvést do života, tak jsem ho velmi hájil. Postupně jsem v tom nadšení trošku, se to nadšení zeslabilo právě z důvodu toho, že podle mě se nenaplnil Senát tak, jak byl projektován jako shromáždění vynikajících žen a mužů tohoto národa, kteří budou mít trošku jiný vhled na jednotlivá témata, jednotlivé zákony, než má poslanecká sněmovna. Vidíme, dneska je tam sformováno několik senátorských klubů, které byť o něco méně přísně stranicky, tak v podstatě velmi podobně naplňují nějakou vůli svých politických stran. Ten konflikt je tam o něco méně drsný, také jsou to lidé trošku už jako vyzrálejší, staršího věku, ale právě, že v situaci, kdy vládne tady, Senát je dlouhodobě poměrně konzervativně naplněn, vyjímá nějakých krátkých časů, kdy byl oranžový, v dobách oranžové revoluce, ale většinou je právě konzervativní, a v dobách, kdy vládne konzervativní vláda nebo nějaká, řekněme, pravicová vláda, tak funguje trošku jako průtokový ohřívač. Málo který zákon vrátí, málo který zákon nějak zdržuje, ale v situacích, která je zrovna teď, kdy vládne vláda jiného politického zabarvení, tak naopak funguje jako takový automat na vracení zákonů, což nemyslím, že úplně odráží kvalitu vždycky těch zákonů, že v tom je prostě politický kalkul, snaha znepříjemnit té vládě život, a to nevím, jestli úplně otcové ústavodárci měli na mysli, když projektovali Senát jako druhou komoru parlamentu.
18: Petře Hartmane, opravdu funguje takhle politicky ten Senát, že jednotliví senátoři hlasují podle toho, která strana je tam vyslala nebo ve kterém klubu jsou?
13: Já si to úplně nemyslím, a právě i Senát byl koncipován takovým způsobem, aby tomu tak zdaleka nebylo, a pokud by některý senátor slyšel, že je automat převodník politických názorů, tak by se asi urazil dokonce. Podle mě je dáno to, že Senát vznikal jako de facto nechtěné dítě, takže jeho pravomoci nejsou rozsáhlé, a myslím si, když se tady hovořilo o chybách Senátu, tak jedna zásadní byla, že se přistoupilo na přímou volbu prezidenta s tím, že se pak stížila možnost podávat vlastně žalobu na prezidenta, kdy si to byla výlučná pravomoc Senátu, a později do toho byla zamontována i poslanecká sněmovna. Ale abych se vrátil k tomu vracení zákonu, tak vzpomeňme si, když byla u moci bývalá vláda, tak řešila novou podobu pandemického zákona. Musela kvůli tomu absolvovat desítky hodin obstrukcí. Velmi obtížně je překonávala. Pak to poslala do Senátu, kde tedy by měla být politická vůle taková, že automaticky by Senát měl ten zákon přijmout a nevracet ho zpátky. On ho vrátil zpátky a dostal vládu do situace, že znovu znovu si prošla těmi nepříjemnými obstrukcemi a tak dále. A rozhodně ti senátoři nejsou poslušní, straničtí, dá se říci pěšáci, ale jsou to lidé, kteří mají svůj názor a někdy právě vedení těch politických stran má velmi těžkou pozici, aby je třeba přesvědčili v některých věcech, aby byli loajální, aby podpořili to, co oni chtějí.
18: Na druhé straně jenom doplním, ten pandemický zákon to byla výjimka, protože jinak opravdu té minulé vládě Senát zákony nevracel. Andrea Procházková.
16: Já jsem chtěla reagovat na tu otázku s tím, že tuhle analýzu vlastně dělal i rozhlas, najdete ji na webu, nevím, jestli je z roku 2025 nebo 2024, ale ukazuje se, že poslední tři volební období sněmovny prochází čím dál tím méně zákonů, protože ta sněmovna je čím dál tím více zablokovaná. To znamená, že ten Senát měl mnohem menší šanci v minulých letech cokoliv blokovat. Tím bych teda vysvětlila i to, že možná jako tehdy vlastně ta vláda byla mnohem, a tu dobu zrovna to bylo to reformní období, kde jako ta vláda měla velkou většinu ve sněmovně a byla schopná prosazovat spoustu zákonů, takže ten Senát měl spoustu příležitostí, který prostě poslední dvě volební období neměl, a vidíme to u současné sněmovny, že ta zákonodárná iniciativa a to, jak to rychle prochází tou sněmovnou, je velmi jako špatná na to, že by ten zákonný proces měl fungovat lépe. A pak bych se asi chtěla vyjádřit k tomu, jak byl zamýšlen Senát, to, co zmiňoval kolega. Já bych vlastně chtěla, aby jsme i v té diskuzi kladli úplně stejné nároky na tu poslaneckou sněmovnu. Jo? Že mi přijde, že my říkáme, že teda Senát měl být to těleso, kde teda jako kdy měly být, jak to přesně nevím, bylo řečeno, ale nějaký ušlechtilí lidé, ale vlastně vůbec nekoukáme takhle na tu sněmovnu. Protože já mám pocit.
18: Pardon, já jsem chápal to, co říkal Miroslav Korecký, že bylo tak, že to nejsou až tak stranické osobnosti, že nejsou až tolik vázáni, nebo ta idea byla, že nebudou tolik vázáni stranickým programem, že nebudou tolik reprezentovat stranickou politiku a stranickou linii, ale že tam budou víc za sebe. Alespoň tak jsem chápal Miroslava Koreckého. Chápal jsem to dobře, pane Korecký?
15: Ano, v podstatě jsem měl na mysli jakousi radu starších, takovou prostě lidi, kteří jsou skutečně už svým věkem, a vzhledem k tomu, že by to, já jsem si to představil, že to budou skutečně osobnosti z veřejného života, univerzitní profesoři, významní lékaři, a já nevím, lidé prostě, kteří mají nějaký význačný životopis, že to nebudou, jako jsou to v současné době často vesměs starostové malých obcí, učitelé, a já nevím, kdo, koho se povede těm stranám nakonec dostat na kandidátku v tom daném obvodě.
18: Tak Andrea Procházková, jestli dokončí.
16: Já asi mám pocit, že ten Senát není tak politicky vyhraněný jako sněmovna, a zároveň si myslím, že souhlasím s tím, že tam jsou vlny různých profesí, které se tam dostávají v nadprůměrném počtu, ale mám pocit, že to zároveň souvisí s tím, že jsou to volby a lidé volí ve volbách a kandidují za nějaké strany, takže těžko předpokládat, že budou úplně mimo to politické dění.
18: Tak Petr Hartmann podle gestikulace chtěl říct něco podobného.
13: Chtěl jsem to podpořit, že pokud bychom chtěli mít radu moudrých, tak bychom nemohli mít volby tímto způsobem, ale museli by být ti senátoři nějakým způsobem jmenováni, a pak by se strhla hádka, kdo je dostatečně moudrý a kdo je méně moudrý a podobně.
18: Tak to bychom se možná dostali do filozofické debaty, jestli není možné, aby voliči zvolili moudrého člověka. To nechme stranou, to nechme opravdu na nějakou jinou debatu. V tomhletom bloku, než se rozloučíme s ústavní právničkou Andreou Procházkovou, protože má potom jiný program, tak se zeptám ještě na jednu roli senátoru, o které se hodně mluví a která se hodně akcentuje v kampani. A sice to, že senátor by měl být jakýmsi vyslancem a zastáncem toho konkrétního volebního obvodu. Má senátor v tom, jak je to nastaveno, nějaké reálné možnosti, aby opravdu pomáhal volebnímu obvodu, ve kterém byl zvolen?
16: Já si myslím, že ne. Že vlastně může akcentovat nějaká ta témata, a když pro ně najde nějakou systémovou úroveň ve smyslu toho, že se to netýká pouze toho volebního obvodu, tak je tam samozřejmě prostor. Zároveň myslím, že tohle je špatný pohled na to, co je rolí senátora reprezentovat daný volební obvod. I když tak to máme jako nastavené ty volby, tak senátoři tam jsou od toho stejně jako poslanci, aby nějakým způsobem snažili se systémově řešit problémy české společnosti, a nejen pouze. jejich volební obvodu. To neznamená, že nemají poslouchat podněty voličů ze svého obvodu, ale nelze řešit nic konkrétního přímo na tom místě z pozice senátora.
18: Pane Kopečku, jak vy vidíte tu regionální roli senátorů? Je možnost opravdu pomoci tomu svému regionu a je to úloha pro senátora?
14: Když se dívám v čase, tak se potvrzuje ta tendence posilování přítomnosti starostů, hejtmanů a obecně s tím daným místem spojených politiků. Oni hodně argumentují a je pravda, že to je částečně pravda tím, že tím můžou lépe zviditelnit ten zájem, specifika, něco, co je pro ten daný obvod důležité. Ale já úplně souhlasím s tím, co říkala moje předřečnice, že to vlastně nemůžou udělat přímo, ale spíš nepřímo. Opravdu tím, že to vznášejí do veřejné debaty, případně i na fóru Senátu, že tady můžou nějakým způsobem fungovat jako linka, která to směřuje i směrem k exekutivě, pokud tedy vládní politici chodí do Senátu, ale vlastně chybí jim nějaká silná páka, která by skutečně umožňovala ten daný obvod reprezentovat. Jenom možná ještě jedna věc, když se vlastně dívám na tu trošku živelnou regionalizaci Senátu. Ono to podle mě zase tolik nevadí. Ono fakt je dobré připomenout, že když Senát vznikal, tak byly různé úvahy, co má vlastně hrát za roli. A jedna z těch docela podstatných myšlenek, že by to skutečně měla být nějaká reprezentace těch daných lokalit. A to, že nám to tak trochu živelně takhle vzniklo, bez toho, že by to bylo nějakým způsobem promítnuté, jako třeba ústavně daný princip, tak samozřejmě může být vnímáno trošku problematicky, ale ve chvíli, kdy ti primátoři, starostové, hejtmani jsou vlastně viditelní i díky tomu, tak to může fungovat podle mě pozitivně. Ta negativní stránka věci, to nepopírám, že potom tu danou funkci můžou trošku vykonávat jako vedlejšák, to jest, že to pro ně nemusí být zase tak důležité, ale upřímně přiznejme si, že skutečně ta nutnost sedět v Senátu, pobývat v Praze, když to řeknu tímhle způsobem, je při koncepci téhle komory mnohem menší než u sněmovny, která je v tomhle směru mnohem víc vytěžující.
18: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dnes mluvíme o Senátu před letošními volbami do třetiny horní komory. Našimi hosty byla a už nás opustila ústavní právnička z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy Andrea Procházková, ale až do 19. hodiny zůstávají našimi hosty politolog z Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček, také politický komentátor deníku Mladá fronta dnes Miroslav Korecký a také politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: Volby 2026, kulatý stůl aneb debaty s experty.
18: A ve studiu je opět také náš politický reportér Vojtěch Tomášek. Ještě jednou dobrý večer.
17: Dobrý večer.
18: O co přesně v těch nadcházejících senátních volbách jde?
17: Ono to funguje trošku samozřejmě jinak u těch voleb než ve sněmovně. Senát se nemění celý najednou jako poslanecká sněmovna, ale každé dva roky po třetinách svého zástupce v horní komoře, tak letos vybírá celkem 27 obvodů. Ona o tom před chvílí taky byla řeč. Tyto volby jsou zásadní pro opozici i vládní koalici, alespoň tedy podle vyjádření šéfů stran. Je ale pravda, že u stávající opozice je možná důvod k nervozitě o něco větší. Z těch 27 obvodů totiž obhajuje křeslo v 26, no a nejde tady jenom o ty počty. Mandát totiž končí řadě opozičních senátorů v důležitých funkcích. Třeba třem ze čtyř předsedů opozičních klubů. No a ten mandát budou obhajovat taky šéfové hospodářského a ústavně právního výboru.
18: Pokud je o to celkové rozložení sil v současné době opozice, tedy pokud to bereme z poslanecké sněmovny, tak opozice drží většinu 65 křesel z 81. Je možné, že by o tu většinu opozice přišla?
17: Spíš teoreticky musela by ztratit 25 mandátů. Předejít takové situaci se opozice pokouší dohodami v těch jednotlivých obvodech. Někde tak postavili společné kandidáty, aby jim nehrozilo, že do druhého kola žádný jejich člověk nepostoupí. Oni sami zmiňují ten takzvaný scénář Kroměříž, tedy v roce 2022 se v tomto obvodu opozice nedohodla. Do druhého kola postoupila kandidátka ANO a spolu s ní Jana Zvirtek-Hamplová, která se nakonec tedy stala senátorkou a později později taky následně vstoupila do senátorského klubu Hnutí ANO. Těm dohodám ostatně odpovídá i ten celkový počet kandidátů v letošních volbách. Bude se totiž ohlasy ucházet 154 kandidátů, průměrně tedy ani ne 6 uchazečů v každém obvodu, a to je nejméně od roku 1998. I tak se nicméně někde opoziční kandidáti střetnou, třeba v Praze 9 nebo v Hradci Králové.
18: Dá se čekat, že bude někde rozhodnuto už v prvním kole?
17: Nejméně v jednom obvodu s největší pravděpodobností ANO, konkrétně v Rychnově nad Kněžnou, kde jsou jen dva kandidáti. Bude to poslanecko-senátorský duel, mandátem chce obhájit Jan Grulich z klubu ODS a TOP 09 a vyzve ho poslanec hnutí ANO Petr Sadovský. Dva roky zpátky bylo jasno už v prvním kole v celkem 5 obvodech o 5 nových senátorech, kde všude ty senátní volby za těch 10 dnů jsou, a kdo tam kandiduje, tak to najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz.
18: Říká náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Díky, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
18: My jsme slyšeli, jaký je poměr sil. Lubomíre Kopečku, která strana nebo hnutí může nejvíc ztratit v těch nadcházejících volbách a kdo naopak může nejvíc získat?
14: Tak kdo může získat, je v celku jednoznačné a myslím si, že to může být asi ta nejviditelnější zpráva těchto voleb, to jest ANO Andreje Babiše je v tuto chvíli v situaci, kdy obhajuje jediný mandát a má kandidáty ve 24 z těch 27 obvodů. A je vysoká pravděpodobnost, to je dobré zdůraznit, že strana, která má celostátně přes 30% hlasů, a byť je to samozřejmě napříč republikou vždycky trošičku jinak, tady bude mít svoje kandidáty ve většině z těch 24 obvodů v druhém kole. Ta pravděpodobnost je opravdu hodně vysoká a myslím si, že to druhé kolo bude v tomhle smyslu možná i zajímavější než to kolo první. Kdo může nejvíc ztratit, tak když to vezmu jenom z hlediska těch obhajovaných mandátů, tak jako čistě numericky nebo čistě početně Starostové a nezávislí, kteří jich obhajují 11, respektive v rámci toho senátorského klubu, který mají. Nicméně tady bych to bral jako velmi opatrně, protože v tuto chvíli třeba senátorský klub ODS TOP 09 se může také zmenšit minimálně o 9, nebo může se zmenšit o 9 členů, protože v 9 tady obhajuje právě senátoři tohoto klubu. Ten rozdíl je vlastně relativně malý, takže fakt si myslím, že tady je zjevné, kdo může nejvíc získat, a je otázka, jestli to tak po druhém kole opravdu bude vyznívat, že tu máme dominantní stranu, která to potvrdí i v senátních volbách, dal bych nad tím otazník, a ta stávající opozice bude asi někým, kdo bude skutečně bojovat, aby moc nestratil.
18: Vojtěch Tomášek už říkal, že letošní volbám předcházela jednání mezi opozičními subjekty tak, aby nekandidovali tolik proti sobě. Přesto tedy na některých místech vidíme proti sobě kandidáty třeba ODS a Hnutí STAN. Miroslave Korecký, je to opravdu tak, že jde o obvody, kde si obě strany myslí, že si to mohou dovolit, kde je prakticky jisté, že minimálně jeden z těch opozičních kandidátů postoupí do druhého kola?
15: Ono je to hodně odlišné obvod od obvodu. Byly tam různé situace, jednak někde obhajuje senátor z některé z těch dvou stran, tak tam to bylo jasné, že ten člověk obhajuje. Byla tam tendence nestavit proti němu druhého kandidáta, někde se to podařilo, někde nikoliv. Vidíme to, je to skutečně, každý obvod má nějakou jinou historii, jiné osobní vztahy jsou tam, jiné i stranické vztahy těch dvou stran, třeba v dané oblasti. Takže víme, že třeba velkou nelibost vzbudilo v řadách ODS to, když Hnutí STAN nakonec postavilo bývalého náčelníka generálního štábu pana Řehku v Plzni proti senátorovi, který obhajuje za ODS, panu Aschenbrennerovi, což je bráno, bylo bráno velmi nelibě. V jiných obvodech to naopak větší nějaký rozruch nevzbudilo, ale ta tendence minimálně tedy ODS a TOP 09 a často i lidovci, aby se tady nevystříleli navzájem, tam byla, ale ani tam se to vždycky nepodařilo. Vidíme v Praze 5 třeba jde pan Sáblík, kandidát ODS, a proti němu jde pan Šarapatka z TOP 09, jakkoliv se ODS z TOP 09 třeba v rámci zrovna probíhajících komunálních voleb v Praze snaží ukazovat nerozbornou jednotu ODS a TOP 09, tak v těch senátních volbách je to prostě zase jiná liga, jiná hra. A jsou tam jiní lidé a ne vždycky se to prostě povedlo domluvit.
18: Na Výškovsku kandiduje do Senátu nový předseda Lidovců Jan Grolich. Petře Hartmane, jak důležité je pro něj a pro celou stranu Lidovců, aby uspěl pokud možno co největším rozdílem?
13: No, důležité je, aby uspěl, a pak samozřejmě je důležité, aby uspěl přesvědčivě. Je to z toho důvodu, že když jste předseda strany, která má ambici stát se silnou stranou na té parlamentní úrovni, myslím tím z hlediska sněmovních voleb, kdy Lidovci zatím se pohybují kolem 3%, tak je to životně důležité, protože kdo byl na sjezdu KDU ČSL, tak tam mohl sledovat, že Lidovci vložili vlastně veškeré naděje do Jana Grolicha, že mu vyšli ve všem maximálně vstříc. Očekávají od něj to, že skutečně Lidovce pozvedne na takovou úroveň, aby měli lepší výchozí pozici pro sněmovní volby z hlediska případného vyjednávání o nějaké koalici, nebo aby mohli, dejme tomu, kandidovat sami, a pokud by takto ambiciozní předseda, který startuje projekt Nových Lidovců, neuspěl v senátních volbách, tak by to byl jeho konec. Takže tam není o čem de facto diskutovat a tam Jan Grolich nemá na vybranou. Prostě buď to uspěje, anebo končí.
18: Tak Lubomír Kopeček se tomu směje, že nemá na vybranou. My jsme teď mluvili o opozičních kandidátech a opozičních kandidátkách. Když se podíváme na stranu současné vládní koalice, tak Lubomír Kopeček už mluvil o hnutí ANO, které postavilo 24 kandidátů. Naopak motoristé nepostavili své kandidáty a to, co původně se o tom mluvilo a mluvili o tom politici vládních stran, tak se nepodařilo domluvit společné kandidáty mezi SPD a mezi hnutím ANO. Je tohle to všechno, Lubomíre Kopečku, výhoda pro ANO?
14: Tak určitě to umožňuje víc koncentrovat ty vládní hlasy. Já bych tady ale upozornil, že SPD kandiduje ve většině těch senátních obvodů. Takže když tu vládní koalici jako takovou budu brát jako jeden celek, což je trošku nepřesné, tak tady nějaká konkurence obvykle k tomu kandidátovi ANO je. To jsou opravdu výjimečné situace, kdy by si ti kandidáti ANO a SPD nekonkurovali. Jestli ještě jenom můžu krátce k těm Lidovcům, já si nemyslím, že oni mají v tuhle chvíli nějakou alternativu za Jana Grolicha. Představa, že po půl roce vyměním předsedu a ve chvíli, kdy tam není v tuto chvíli nikdo, kdo by mohl být alternativa, tak já si opravdu nemyslím, že ty senátní volby, i kdyby Jan Grolich získal těch hlasů méně, než se čeká, byly zase tak zásadní.
18: Tak Petr Hartmann chce reagovat?
13: Je možné, že Lidovci nemají, nebo je jisté, že nemají za Jana Grolicha alternativu, ale pokud byste prohrál senátní volby jako předseda takovéto ambiciozní strany, tak pak těžko byste mohl, dá se říci, mobilizovat jak straníky, tak i voliče té strany nebo případné nové voliče s tím, že máte v čele člověka, který je úspěšný, jak je známo z minulosti, tak třeba lidé, kteří nejsou rozhodnutí, tak se někdy rozhodují na základě toho, kde cítí, kdo by mohl být vítěz. Takže to si myslím, že by byl velký handicap, byť souhlasím s tím, že Lidovci vložili veškeré naděje do Jana Grolicha, nemají k němu momentálně žádnou alternativu.
18: Tak Miroslav Korecký chce doplnit debatu o Janu Grolichovi?
15: No, on má poměrně štěstí na to, že kandiduje ve Vyškovském obvodu, kde se sešli pouze tři kandidáti. Jeden, tuším, že je tam z přísahy, nepříliš známý.
18: A je tam z hnutí ANO kandidátka.
15: A je tam kandidátka z hnutí ANO, která naskakovala na poslední chvíli, protože původní kandidát, už si nepamatuju z jakého důvodu, na poslední chvíli nebo před časem, před ne tak dlouhým časem odmítl tu kandidaturu, čili ona tam naskočila do rozjetého vlaku a jakkoliv se snažila a snaží velmi působit na sociálních sítích a já nevím kde všude, tak zase nechci křivdit, ale je na ní znát, že prostě že je trošku nerozkoukaná v tom světě té vyšší politiky a Jan Grolich jakkoliv zatím působil pouze na krajské úrovni, tak přece jenom jede už druhý mandát jihomoravského hejtmana a nyní je tedy předsedou parlamentní strany a jeho erudice a jeho taková ta rozkoukanost a to, že je mu vlastní ten politický rybník, je na první pohled jasné, že já bych se skoro nedivil, kdyby Jan Grolich vyhrál v prvním kole.
18: Doplním, jestli se nepletu, původně za ANO tam měl kandidovat úspěšný a známý brněnský lékař, který potom řekl, že dá přednost medicíně a proto kandidovat nebude, alespoň jestli si to dobře pamatuju, tak mám pocit, že tak to bylo. Mohli bychom debatovat ještě o dalších subjektech, třeba o tom, že Piráti a SEN 21 mohou v těch nadcházících volbách přijít o svůj samostatný klub, protože by neměli dostatečný počet kandidátů, ale já se zeptám naopak na subjekt, u kterého se čeká, že by možná ten svůj klub mohl vytvořit. Mám na mysli hnutí Naše Česko, jeho českého hejtmana Martina Kuby. Petře Hartmane, je tohle jeden ze zajímavých příběhů těchto voleb, jestli uspějí kandidáti a jestli i s pomocí těch, kteří třeba teď jsou v klubu ODS, se podaří Martinu Kubovi vytvořit senátorský klub?
13: Tak senátor Fiala, který obhajuje v jižních Čechách, tak tam v tom obvodu mu nestaví proti kandidáta hnutí ANO. Možná je to náhoda, možná je to nějaký vstřícný krok vůči Martinu Kubovi a Našemu Česku a to, jak se jim bude dařit, také může ovlivnit početnost klubu ODS a TOP 09, protože nelze úplně vyloučit, že kdyby skutečně byla šance dát dohromady 5 senátorů a vytvořit nový klub, tak by někteří senátoři z řad ODS teoreticky tam mohli přejít. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, pokud se jim klub nepodaří vytvořit, byl by třeba jenom 2 nebo 3, tak alespoň například předseda senátního klubu ODS a TOP 09, pan Nitra, hovořil o tom, že s tím nemají problém, že by je dál rádi měli u sebe ve svém klubu, že nemají zase tak rozdílné názory na ty zásadní věci a podobně. Takže to bude skutečně jeden ze zajímavých momentů těch voleb.
18: Chce k Našemu Česku něco dodat Lubomír Kopeček?
14: Samozřejmě pro viditelnost jakékoliv nové strany je dobré mít senátní klub. To je skutečně něco, co v tom veřejném prostoru můžete používat, je tomu přikládána jistá pozornost a může to být samozřejmě krok k tomu, že Naše Česko, které je v tuhle chvíli v zásadě regionální záležitost jižních Čech a komunální volby to radikálně nezmění. Oni opravdu kandidují tak jako v těch, já jsem chtěl říct, příhraničních oblastech jižních Čech, ale myslím tím přiléhající oblasti a z těch jižních Čech nedělám úplně zvláštní region.
18: Na druhé straně oni kandidují třeba v Ostravě, bychom měli dodat.
14: Je dobré být trošku opatrný, protože vlastně opravdu, když se podíváte na rozložení těch kandidátek napříč republikou, tak ono je to hodně opravdu koncentrované. Vysočina, střední Čechy, mimo těch jižních Čech, ty kandidátky mimo, řekněme, ty jižní Čechy a přiléhající regiony jsou spíš ojedinělé. Takže samozřejmě nějaký posun ty komunální volby můžou přinést, ale já bych to označil spíš za krůček, než by to byl nějaký megakrok. Na rozdíl od toho senátu, kde by ten klub samozřejmě mohl fungovat jako něco viditelnějšího, důležitějšího a prostě zvyšovat význam té strany, přestože v tuhle chvíli nemá zastoupení ve sněmovně. Já bych si tady dovolil upozornit ještě na jednu zajímavou věc. Vlastně jeden z těch obvodů, kde ANO nemá postaveného kandidáta, jsou nejenom ty jižní Čechy a Strakonice, o kterých jsme se bavili, ale je to i Žďár nad Sázavou, kde sice nemá Naše Česko oficiálního kandidáta, ale podle mě se tam rýsuje možnost, že by bývalý docela výrazný i celostátní politik Michal Šmarda, který je vlastně v tuhle chvíli starostou Nového Města na Moravě, se tam mohl prosadit a vzhledem k tomu, že on má takové docela zvláštní zázemí, tak si myslím, že bude hledat něco, co by mu, tak říkajíc, vyhovovalo víc než ANO a rozhodně to nebudou strany současné vládní koalice, protože to v minulosti byl předseda sociální demokracie, takže já si myslím, že i tady se nabízí po volbách ta možnost, že se objeví tady senátor, do jisté míry nezávislý, který se k tomu klubu může přidat, jinde senátor, to jest, že ten klub jako takový může být poskládán nakonec docela zajímavým způsobem z lidí, u kterých to v tuhle chvíli nemusí být tak úplně jasné.
18: My se tím dostáváme do těch jednotlivých zajímavých soubojů různě v republice. Na zpravodajském serveru iRozhlas.cz včera vyšla velmi zajímavá analýza o tom, kde mají jednotlivé strany a hnutí své bašty. Kolegové přitom jasně ukazují, že v senátních volbách mohou uspět i kandidáti stran, které tam ve sněmovních volbách v tom stejném místě nebo ve stejné oblasti dobře nedopadají. V tom článku jsou i názory politologů, proč tomu tak je. Pane Kopečku, jak si to vysvětlujete vy?
14: Tak jako když vezmete efekt kandidáta, který je v tom obvodu známý, je tam třeba primátor, starosta, známý doktor, známý ředitel základní školy, tak ten jednomandátový obvod, kde ta míra personalizace je poměrně vysoká, tak vlastně tohle za jistých okolností umožňuje. Ale je dobré opravdu zdůraznit i ty jisté okolnosti. Ono nejde jenom o tu osobnost kandidáta, ale třeba i o tom, o čem jsme se už trochu bavili, to jest o konkurenci těch jednotlivých obvodech, když ty hlasy příliš roztříštíte mezi příliš mnoho, řekněme třeba opozičních kandidátů v tuhle chvíli, tak snižujete šanci, pokud je to obvod, který pro vás třeba voličsky není příliš příznivý z hlediska té současné opozice, ať uvedu nějaký příklad, tak mě napadá třeba Znojmo, anebo třeba Pelhřibov, což jsou takové spíš okrajovější, perifernější regiony, byť ten Pelhřimov leží spíš uvnitř Česka, ale je to taková vnitřní periferie do určité míry. Vlastně tím snižujete tu šanci, aby tam někdo z té opozice uspěl. Vy jste naše debata, co jsme tu před chvílí vedli o tom, proč opozice se snažila minimalizovat hlavně v některých opravdu těch slabších obvodech z hlediska její podpory ten počet vlastních kandidátů.
18: Vojtěch Tomášek už připomínal, že letos do Senátu kandiduje 154 kandidátů. To je druhý nejnižší počet v historii. Méně jich bylo pouze před 28 lety ve zmiňovaném roce 1998. Miroslave Korecký, čím to je? Je to opravdu hlavně tou dohodou v rámci opozice, anebo se ukazuje, že politika postsenátora přestává být tak atraktivní, jako třeba byla v minulých letech?
15: Tak určitě tam hraje roli nějaké to dohadování se mezi stranami. Vidíme, že i některé tady parlamentní strany nestaví kandidáty téměř vůbec nebo staví jenom někde, že v rámci té sněmovní opozice tam panují nějaké dohody, což samozřejmě jako snížilo počet kandidátů, ale je možné, že skutečně jednak může být to taková už trošku únava z toho, že lidé, kteří by třeba měli tendenci kandidovat, mají pocit, že jsou výraznou osobností svého regionu, ale vidí, že nakonec si to většinou v rámci toho druhého kola rozdávají dva vyslanci těch nejsilnějších stran, že třeba v pozici nezávislého senátora tam téměř nemají šanci těch ryze nezávislých senátorů. Zažil skutečně český senát opravdu málo. Vidíme dnes, že tam je paní Daniela Kovářová a nevím, jestli ještě někdo jiný, pokud to nejsou zástupci nějakých malých regionálních sdružení. Čili možná i toto hraje nějakou roli a možná v tom může hrát i roli, jak to říct slušně, nebo decentně, že ty osobnosti, které by se nabízely jako možný kandidáti, už jsou trošku přebrané v rámci těch regionů, že skutečně ten počet lidí, kteří jsou ochotní do politiky a věnovat se volební kampani, nechat si možná nadávat, nechat si nakupovat do svého soukromí a podobně, že není neomezený a ne každý skutečně významný primář, významný ředitel gymnázia a další toto chtějí podstupovat.
18: Máme poslední 2,5 minuty dnešní debaty. Otázku na závěr položím vám všem stejnou. Na co v senátních volbách jste nejvíc zvědaví? Který souboj z vašeho pohledu bude nebo může být nejzajímavější, Petře Hartmane?
13: Já nejsem zvědavý na konkrétní souboj, ale skutečně na to, jak se tentokrát bude dařit hnutí ANO získat mandáty senátorů, protože na posledním jejich sněmu kongresu, nebo teď nevím, jak se to přesně nazývá, tak tam bylo cítit, že oni vnímají tu šanci, že mohou velmi výrazně posílit a slibovali, že proto udělají maximum a slibovalo to vedení strany, které ještě před několika lety tvrdilo, že Senát pro ně není tak zajímavý, že ho neumí, tak nyní pochopili, že ho umí a chtějí ho umět co nejlépe, tak jsem na to zvědavý, jak se jim to povede.
18: Na co je nejvíc zvědavý Miroslav Korecký, pokud jde o senátní volby?
15: Tak kromě těch některých konkrétních obvodů, kde se skutečně střetnou nějaké výrazné osobnosti, třeba zmíněná Plzeň, pan Řehka, pan Aschenbrenner, v Hradci Králové, bývalý ministr Martin Dvořák proti podnikatelce paní Petrofové vlastně všechny ty pražské obvody jsou poměrně silně zastoupeny. Pan na Praze 9, pan Smoljak proti pěvkyni paní Peckové a další. Tak souhlasím s tím, co bylo řečeno s tím, že ta pozornost je upřena hlavně na to hnutí ANO. Jemu se podařilo po letech, kdy mělo velký problém třeba sehnat výrazné osobnosti na své kandidátky.
18: Já vám do toho skočím. Mám pocit, že byste jinými slovy řekl to, co před chvílí řekl Petr Hartmann a chci dát slovo ještě Lubomíru Kopečkovi. Na co vy jste nejvíc zvědaví?
14: Ale já neřeknu asi nic inovativního vůči tomu, co zmiňovali oba pánové přede mnou. Jako z mého hlediska opravdu, kolik mandátů ANO dokáže proměnit na ty úspěšné po prvním kole, je asi ta nejzajímavější věc těchhle voleb. Jestli to bude jako v roce... nebo v těch prvních vlastně senátních volbách téměř nic, anebo jestli dokáže aspoň těch 8 jako v těch posledních senátních volbách, což byl docela velký růst.
18: Uvidíme, musím vám do toho skočit, blíží se zprávy, musíme skončit, my to všechno samozřejmě budeme sledovat, chystáme volební studio. Tolik dnešní kulatý stůl, našimi hosty byli politolog Lubomír Kopeček, politický komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký a politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
14: Děkuji za pozvání, krásný večer.

0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Radiožurnálu. Postup mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc, stejně jako státní zastupitelství, považuje rozsudek za nezákonný.
1: Pro mě platí, a říkám to dlouho, že není možné, nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
0: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit, jeho rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Evropa musí podle českého prezidenta zvýšit akceschopnost při reakcích na incidenty spojené s Ruskem. Petr Pavel to řekl po jednání s rumunským prezidentem Nikušorem Danem na Pražském hradě. Podle Pavla je klíčová bezpečnostní spolupráce obou zemí na bilaterální úrovni i v rámci NATO.
2: V době, kdy jsme vystaveni nejenom dopadům války na Ukrajině, ale i zesílenému hybridnímu působení Ruska, tak všichni nejenom musíme stát verbálně při sobě, ale fakticky sdílet poznatky, zkušenosti.
3: Důsledky války na Ukrajině dopadají právě i na Rumunsko. Útočící Rusko jen letos svými drony v desítkách případů narušilo rumunský vzdušný prostor. Podle prezidenta Dana by Rumunsko a Česko mohli taky víc spolupracovat ve vědě a výzkumu nebo energetice. Prezidenti zmínili taky historické vazby obou zemí. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než loni. Náklady na zaměstnance i provoz přitom stoupají.
4: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
5: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
6: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
5: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: V Zoo Zlín uhynula slonice Kali. Podle vyjádření zahrady se 31-letá samice slona afrického včera neprobrala z anestezie po komplikované operaci ulomeného klu. Kali byla od roku 2021 matkou prvního úspěšně narozeného mláděte slona afrického v Česku.
7: Čeští fotbalisté do 21 let si můžou zajistit postup do baráže o mistrovství Evropy. Potřebují k tomu v předposledním zápase kvalifikační skupiny porazit Bulharsko. Duel v Hradci Králové sleduje Tomáš Borovec.
8: Před minutou a čtvrt začal druhý poločas a Česko hraje zatím s Bulharskem 0-0, ale po první půli to mohlo být mnohem pozitivnější, protože ve 24. minutě spálil velkou šanci konečný, který po rohovém kopu stál úplně sám 2 metry před soupeřovým golmanem, ale volejem přepálil příliš nahoru nad břevno. Takže ve 47. minutě hraje česká reprezentace do 21 let s Bulharskem 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
7: Francouzský jezdec Formule 1 Esteban Ocon skončí po této sezóně v týmu Haas. Informoval o tom sám 30-letý závodník i americká stáj. Jméno na nástupce zatím tým neoznámil. Ocon debutoval v seriálu před 10 lety. V roce 2021 si v Maďarsku dojel pro své jediné vítězství.
9: Překážky na D5 umíta i na D1 za sjezdem na Vlašim. Na dálnici D5 ve směru z Plzně na Prahu dejte pozor, kousek před sjezdem na mýto na 51. kilometru leží upínací popruh s velkou přeskou. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu zpozorněte kus za exitem Vlašim na kilometru 44 je zabraný stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní auto, už je před ním světelná šipka. Na D1 z Prahy směrem do Brna se teď do omezení na opravovaném mostě na Šmejkalce na 24. kilometru sune zbytek kolony od sjezdu na Benešov z 20. kilometru. Je to ještě asi na 10 minut a krátí se to. Na D1

0: Před Brnem směrem z Prahy už jenom živější provoz, jede se plynule, pak až zbytek fronty v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu pro osobní auta na pár minut. V Praze se na okruhu směrem z letiště na D1 rozjíždí zbytek kolony mezi nájezdem z D5 a Ořechem, je to do 10 minut, i tady se to zdržení krátí. A kolony ještě čekejte v Praze na Vypichu, hlavně v Bělohorské z centra, chvílemi skoro od Kláštera. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Benjamin Netanyahu se v neděli setkal s prezidentem Spojených arabských emirátů.
5: Cílem podle Channel 12 bylo prezidenta přesvědčit, aby popřel, že izraelského premiéra varoval před útokem Hamásu 7. října 2023.
6: Magazín The Atlantic napsal, že Jeruzalém se snažila upozornit na možný útok rovněž Káhira. Informaci přebírá ČT24.
7: Úřad premiéra označil zjištění za absolutní lež.
8: Zbývá necelý měsíc do parlamentních voleb.
9: Budou to první volby od začátku války v pásmu Gazy.
3: Netanyahu pod tlakem, před Hamásem ho varovali, píšou média. Tak proč Izrael hrozbu teroristického útoku před 3 lety tak brutálně podcenil? A jak nové informace ovlivní říjnové volby do Knesetu? Ptám se Ireny Kalhousové, ředitelky Herzlova centra izraelských studií při Univerzitě Karlově. Dnes je středa, 30. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Necelé 2 týdny před teroristickými útoky ze 7. října 2023 mělo v Tel Avivu přistát letadlo se šéfem egyptských tajných služeb. On chtěl varovat Izrael před úderem Hamásu, alespoň to teď tvrdí magazín The Atlantic s odvoláním na blízkovýchodní americké i evropské zdroje. Je tam skutečně řada opěrných bodů, tak jak o tom Atlantic píše. Skutečně se tehdy měl sejít i s izraelským premiérem, šéf tajných služeb Egypta?
10: Tak samozřejmě podle těch zpráv, které máme právě z Atlantiku, ale i z izraelských médií, tak to není úplně jasné, ale zřejmě ano, zřejmě mělo dojít ke schůzce mezi izraelským premiérem a právě Abbasem Kamelem, šéfem egyptského zpravodajství. A ta schůzka měla být velmi krátká, vlastně to egyptské letadlo přistálo v Tel Avivu jenom na vlastně několik málo minut, dalo by se říct. Ono je strašně zajímavá zpráva už jenom to, že vlastně tam šéf egyptského zpravodajství přistál, protože on už je skoro jakoby jedno, co přesně řekl. Ale ten fakt, že opravdu přijel na takhle velmi krátkou schůzku.
3: 67 minut, píše Atlantic.
10: Přesně tak, značí, že měl opravdu velmi důležitou zprávu, kterou chtěl předat osobně.
3: Takže se nemohlo stát, že by přiletěl, 67 minut by byl v Izraeli a nesetkal by se s někým, ať už by to byl nebo nebyl Benjamin Netanyahu, tak s někým jako vysoce politicky postaveným v Izraeli.
10: No, to určitě ne, protože přeci jenom on je tak významná postava, že by se nesetkal s někým, kdo by mu nebyl roven. Samozřejmě tam je otázka, jestli to byl přímo Netanyahu, ale i kdyby to přímo Netanyahu nebyl, tak si myslím, že by se to musel dozvědět, protože ta zpráva musela být velmi naléhavá.
3: Benjamin Netanyahu byl později toho dne v Jeruzalémě na připomínce 50. výročí jomkypurské války. Bavíme se stále o tom období těsně před útoky v roce 2023, těsně před těmi útoky 7. října. A podle Atlantiku se pak Netanyahu účastnil tajné bezpečnostní schůzky, po které měl Hamásu odklepnout jakési ekonomické ústupky. Já vím, že se tehdy řešilo hodně udělování pracovních víz, demonstrovalo se kvůli tomu, byl uzavřen na čas i ten průchod nebo přechod v Eresu. Tak týkaly se ty ústupky právě tohoto tehdy?
10: Tak je potřeba říct, že vlastně už několik let, bavíme se někdy od roku 2023, probíhala jednání mezi Izraelem a Hamásem. A právě cílem mělo být uvolnění té situace, zlepšení té situace v Gaze a součástí toho právě měly být různé ekonomické programy. Dokonce se mluvilo o vytvoření nějakých zón obchodních na hranici mezi Egyptem, Izraelem a Gazou, kde by mohly být právě zaměstnáni lidé z Gazy. Samozřejmě se také jednalo o to, kolik Gazanů bude moci pracovat v Izraeli, protože před 7. říjnem vlastně na těch výdělcích bylo závislých několik tisíc lidí z Gazy. Takže tam ta jednání byla a vlastně zdá se podle toho, co víme právě z různých zdrojů, především tedy za Arecu, že vše nějak se zpozdilo kvůli tomu, že součástí těch jednání mělo být, že Izrael získá zpátky 4 Izraelce, respektive jejich těla, a výměnou za to bude propuštěno, a teď je otázka, kolik Palestinců zpátky do Gazy. A na tom zřejmě ta jednání ztroskotala, ale každopádně právě z toho, co jsme se dozvěděli, je, že Benjamin Netanyahu velmi otálel s těma jednáníma, že už mnoho věcí bylo dojednáno, zdálo se, že opravdu tentokrát to k něčemu povede, ale Benjamin Netanyahu, protože to je jeho styl vlastně odkládat rozhodnutí, tak to zřejmě přetáhl natolik, až došlo, k čemu došlo, a pak už samozřejmě nebylo o čem jednat.
3: No, Kamil, prý Izraelce varoval přímo slovy, pokud něco neuděláte, vymstí se vám to, a mělo se to ten apel týkat nějakých těch ekonomických ústupků, tak mě jenom zajímalo, jestli nakonec teda Netanyahu ale skutečně nekonal, jestli něco neudělal, když teď nejenom teda Arec, ale i třeba Atlantic píše o tom, že prostě nedělal a ignoroval ty hrozby.
10: No, samozřejmě je otázka ta časová schoda, jestli už to přišlo příliš pozdě, ale vlastně co víme z těch různých zpráv právě z Atlantiku, z New Yorkských Timesů nebo za Arecu především, tak Hamas měl Yahya Sinwar, konkrétně ten autor toho 7. října, měl posílat Izraelcům zprávy, že ztrácí trpělivost a že chystá něco velkého. On používal slovo zilzal, což znamená něco jako zemětřesení, a chtěl tím zřejmě donutit Izraelce, aby opravdu už s těmi ekonomickými ústupky neotáleli. Samozřejmě je tam i nějaká další varianta, že to celé byl stejně trik, že možná prostě Sinwar chtěl jako vyzkoušet Izraelce poté, co by k nějakým ústupkům třeba došlo, tak by se vše uklidnilo. A stejně tam ten plán na 7. říjen byl, ale to jsou samozřejmě všecko jenom spekulace. Každopádně zajímavá zpráva je, že vlastně Benjamin Netanyahu v těch jednáních s Hamásem postoupil poměrně daleko a můžeme jenom spekulovat, proč je nedotáhl do konce, jestli to byl třeba to byla i obava z jeho vlastních koaličních partnerů, protože samozřejmě to jsou představitelé, kteří si nepřejí příliš nějaké ústupky vůči Palestincům. Mluvíme právě o těch extremistických stranách Ben-Gvira nebo třeba i Tamara Smotriče.
3: Jenom abychom nechodili kolem a řekli to napřímo, tak Hárec psal o tom, že nejenom, že měl tedy, o čem píše Atlantic, přijet ten šéf egyptských tajných služeb do Izraele, ale že si měl Benjamin Netanyahu volat s prezidentem Spojených arabských emirátů Zaidem taky asi 10 nebo 14 dní před těmi útoky ze 7. října. A Zaid měl rovněž apelovat na ekonomické ústupky a sklidnění situace na západním břehu. Izraelská vláda odmítá, že by ta návštěva šéfa egyptských tajných služeb proběhla a že by ten telefonát taky proběhl.
11: Zprávy v médiích jsou nepravdivé. Pan premiér nedostal před 7. říjnem roku 2023 od Spojených arabských emirátů žádné varování. Pokud nějaké relevantní informace existovaly, byly předány prostřednictvím zpravodajských kanálů obou zemí.
3: Dokonce teď podle izraelského kanálu 12 měl Benjamin Netanyahu o víkendu cestovat přímo do Spojených arabských emirátů, aby jednal se Zaidem osobně a řekl mu, aby popřel ty informace o tom telefonátu jako takové. Jak moc jsou ty informace důvěryhodné, že ta varování měla přicházet a že je měl Benjamin Netanyahu tedy ignorovat, když samotná izraelská vláda říká, to se takhle vůbec nestalo?
10: No, to je právě vlastně ta velká debata a zdá se, že ty informace, že ty telefonáty, respektive ta schůzka s egyptským představitelem, že proběhly, tak ty přichází z velmi důvěryhodných zdrojů. Haarec se měl vlastně odkazovat na 3 zahraniční zdroje, lidi, kteří měli dokonce být u toho, u té konverzace právě s prezidentem Arabských emirátů Bin Zaidem. Potom to vlastně potvrdili New Yorkské Timesy a potvrdil to i Atlantic, takže těch zdrojů je několik a vlastně všechny přichází od médií, která opravdu jako si myslím neotisknou úplně ledacos.
3: A Harec taky zároveň cituje vlastně informace z knihy, která teď vychází.
10: Přesně, a vlastně ten článek v Haarecu, který to celé spustil, je výsledkem 2 autorů, ano, a jejich práce, a vlastně to byl ten článek, je pouze zkrácená verze shrnutí té knihy. Takže myslím si, že to mají ozdrojené poměrně dobře a samozřejmě, jak si Benjamin Netanyahu vše popírá, ta jeho cesta na rychlo vyslechlo, je poměrně zajímavá. Každopádně od Bin Zajída jsme žádnou reakci neslyšeli ve smyslu, že by něco popřel. On řekl, že prostě všechny kanály s Izraelem jsou otevřené a že spolu budou i nadále sdílet i citlivé informace a myslím, že více už se k tomu nevyjádřil. Ale každopádně samozřejmě je to velké téma, je potřeba si uvědomit, že Izrael čekají volby 27. října a že se to stává tématem číslo jedna těch voleb, což si myslím, že samozřejmě Benjamin Netanyahu nechce. Možná by bylo dobré říct, že ani jeden z těch zdrojů, alespoň co víme, neřekl Netanyahovi nebo někomu vysokému v rámci izraelské politiky, přijde 7. říjen, bude to takto vypadat. Ta varování byla více obecná, byla to varování typu prostě situace v Gaze není dobrá a něco velkého se chystá. Jo, takže aspoň z toho, co my víme. Jo, takže nebyly tam úplně z toho zřejmé detaily, ale pochopitelně, když to ještě spojíme s tím, jaké informace měli Izraelci ze svých vlastních zdrojů, od svých tajných služeb, ať už to byl vlastně ten plán, kterému se říká Zeď Jericha, což byl ten detailní plán vypracovaný Hamásem, který se dostal do rukou izraelského vojenského zpravodajství, anebo ty zprávy o tom, že na hranici s Gazou probíhají různá podivná cvičení a přichází tam lidi, kteří tam normálně nechodí, tak už samozřejmě jsou to indicie, které si měli Izraelci dát dohromady. A to je, myslím, vlastně to největší varování, že tam bylo velké podcenění a otázka je, proč k tomu podcenění došlo. A to si myslím, že bude předmětem těch budoucích vyšetřování.
3: A propo, tajná služba Shin Bet se už obrátila na úřad vojenského cenzora kvůli tomu, co zveřejnil kanál 12, protože ty informace měly být na veřejnosti dřív, než vůbec se vrátilo letadlo s Benjaminem Netanyahuem zpátky do Izraele. To ještě k té víkendové cestě. Vůbec by mě ale zajímalo, jak je možné, když se bavíme teda o těch dvou událostech, jednak ta návštěva z Egypta a jednak ten telefonát ze Spojených arabských emirátů. Jak to, že v Egyptě a v Emirátech o tom měli takhle dopředu vědět? Jak se to k ním dostalo?
10: Tak co se týče Egypta, tam ty informace přesně nemáme, ale můžeme předpokládat, že prostě Egypt opravdu ví velmi dobře o tom, co se děje v Gaze. Egypt byl vždycky tím prostředníkem mezi Hamásem a Izraelem a ty kontakty tam jsou jako velmi, velmi pevné a Egypt ví, komu zavolat, když chce vědět, co se děje v Gaze. Co se týče toho druhého příběhu, to znamená ty Emiráty, tam si myslím, že to je velmi zajímavé, protože vlastně, jak jsem říkala, Izrael byl už od toho roku 2023 v jednání s Hamásem a používal k tomu prostředníky. A jedním z těch prostředníků byl Abu Zajída, což je člověk, který je vysoký představitel Fatahu, nicméně je to člověk, kterého respektují právě i představitelé Hamásu, což jsou jinak dvě organizace, které vlastně jsou spolu ve velkém politickém boji v rámci Palestiny. A tento člověk vlastně byl takovým prostředníkem mezi izraelským Shin Betem a právě Hamásem. A on sám tvrdí, a on to vlastně zveřejnil na Facebooku poté, co celá ta aféra vyšla nebo se stala veřejnou, on tvrdí, že opravdu měl pocit, že ta jednání jdou dobrým směrem a že už je to jenom otázka času, než se Izraelci s Hamásem dohodnou.
12: Byl jsem přesvědčen, že se podaří dohody dosáhnout. Moje role spočívala v tom, aby se Gaza nedostala do situace, v níž se dnes nachází.
10: A najednou, jak Netanyahu nebyl schopen to rozhodnutí udělat, tak na něj začal tlačit Sinwar. A vlastně mu vzkazoval, řekněte Izraelcům, dejte Izraelcům vědět, že pokud se nerozhodnou, pokud něco neudělají, tak já chystám něco velkého. A on se tato palestinská spojka dostal do poměrně velkého tlaku a teď nevěděl, s kým přesně má mluvit. Bál se, že vlastně Shin Bet ho nařkne z toho, že spolupracuje se Sinwarem. Takže on se nakonec obrátil na svého přítele, což byl Palestinec, který před mnoha lety emigroval právě do Emirátů, který má dobrý vztahy s vysokými představiteli v Emirátech. Takže přes něj vlastně se ta informace dostala až k samotnému šejchovi, který po nějaké době to vyhodnotil, že to je natolik závažné, že opravdu mu stojí za to vzít telefon a zavolat přímo izraelskému premiéru. Takže takhle se to vlastně odehrálo a myslím si, že spoustu detailů se teprve ještě dozvíme, protože ta důležitá informace je, kterou si bude muset vyřešit Izrael, kdo věděl co. Do jaké míry Benjamin Netanyahu ty informace sdílel například právě s Shin Betem, do jaké míry Shin Bet sdílel naopak informace s Netanyahuem. Je potřeba připomenout, že jsou to měsíce, kdy je Izrael v obrovské vnitropolitické krizi, kdy v Izraeli probíhají demonstrace proti vládě a její navržené justiční reformě, kdy otevřeně vlastně bezpečnostní složky, jako je Mossad, jako je armáda, částečně zřejmě i Shin Bet, se vlastně staví proti té justiční reformě. Benjamin Netanyahu se pravidelně neschází s těmi představiteli, protože prostě považuje za nedůvěryhodné, za vlastně nějaké představitelé spíše té opoziční strany. To všechno samozřejmě sehrálo roli a je potřeba říct, že Yehia Sinwar, který vlastně byl v Gaze, že velmi dobře znal a četl tu izraelskou politiku, takže to mohlo také sehrát svou roli v tom plánování to 7. října.
3: Vy jste mi tehdy, když jsme natáčeli o 7. říjnu, krátce poté řekla, že se Benjamin Netanyahu víc zajímal o sebe než o Izrael, tak možná to do celého toho kontextu tak trochu zapadá. Současně se ale musím zeptat, nakolik on měl důvod věřit těm informacím nejenom z Egypta, ale právě třeba ze Spojených arabských emirátů. Zas tak dlouho právě třeba s Emiráty v dobrých diplomatických vztazích nebyl.
10: Tak samozřejmě je otázka, jak si mohl věřit nebo nemusel věřit Emirátěnům. Co se týče Egypťanů, tak s těmi Izrael spolupracuje mnoho let. A jak říkám, velmi často, když bylo potřeba něco dohodnout s Hamásem, tak k tomu byl právě pozván Egypt. Takže tam si myslím, že by ta nějaká důvěra měla být, protože prostě už spolu spolupracují jako desítky let vlastně od mírové dohody v roce 1979. Navíc věřil, nevěřil, to možná není ta otázka. On samozřejmě měl oslovit svoje tajné služby, především tedy Shin Bet a vojenské zpravodajství a říct, podívejte se, toto jsou nějaké informace, které se ke mně dostávají, chci, abyste mi to prostě vyvrátili, potvrdili, řekli, co budeme dělat, jo? Nebo navrhli různé scénáře a říká, musíme si počkat na nějaké vyšetřování, které v Izraeli prostě ještě neproběhlo, ale ukazuje to, že zřejmě Benjamin Netanyahu si byl tak naprosto jistý tím, že Gaza není ten problematický region, že je třeba se soustředit na západ břeh, že je třeba se soustředit na Írán, na Hizbalách, že prostě Gaza je pacifikovaná. A tam se tedy krutě spletl, ale není sám. Jo? Tam je potřeba zmínit, že vlastně ten bezpečnostní aparát ty informace, které měl, také vyhodnotil špatně. Jo? Takže tam se prostě jako jeden podporoval druhého a nakonec se to Izraeli strašně vymstilo a je velmi zajímavé právě vidět a vlastně strašně smutný vidět, že Izrael dostával tolik různých indicí, že se něco chystá, ne co se přesně chystá, kdy se to chystá, ale že prostě ta situace jaksi bublá a že vybuchne a že tentokrát to nebude, nevím, několik desítek raket, které poletí z Gazy na Aškelon nebo někam dál, že tentokrát to bude něco většího.
3: To brutální podcenění celé té situace a pak jsme to mohli vidět, jak se to moc vymstilo Izraeli 7. října roku 2023. Připomíná vám to něco z minulosti? Já jsem o tom krátce mluvil s bývalým blízkovýchodním zpravodajem České televize v Izraeli Jakubem Santo, který zmínil a má v tom patrně pravdu, zmínil rok 1973.
10: Tak vlastně před Jomkypurskou válkou právě v roce 1973, která Izrael překvapila, ještě ho překvapila vlastně v ten nejsvětější den, kdy opravdu většina Izraelců je doma, spousta vojáků byla doma, tak vyšetřování ukázalo, že vlastně tam ty zprávy byly, že Izrael se mohl připravit a byla tam určitá jaksi nabubřelost, velmi vysoké sebevědomí po šestidenní válce, kdy vlastně Izrael na základě dobrých zpravodajských informací byl schopen během strašně krátké doby uštědřit těm svým nepřátelům obrovskou porážku a samozřejmě jako na tu psychiku v Izraeli to mělo velký vliv a myslím si, že opravdu to bylo jako mnoho let takového pocitu, že vlastně nám se nemůže nic stát a pak přišel ten Jom Kippur roku 73 a ukázalo se, že ta situace je jiná. A
3: ten možná, vojenský útok Sýrie a Egypta.
10: Tedy. Přesně tak, ten vojenský útok těch dvou velkých nepřátel tehdy Izrael. A možná, že by se to dalo jako připodobnit tomu, že prostě Izrael si připadal vůči Gaze silný, že má všechno pod kontrolou, neuvědomil si, že prostě nemá dostatečně jako dobré zpravodajství z Gazy, že ten pocit, že se nemůže nic stát, převládl nad těmi fakty, která vlastně přicházela do Izraele z různých zdrojů. No a to je samozřejmě něco, z čeho v minulosti by se Izrael poučil. Teď je to mnohem komplikovanější, protože vlastně, a to je ten rozdíl mezi tím rokem 73 73 a tím, co se děje dnes, ta vláda, konkrétně Benjamin Netanyahu, vlastně blokují to vyšetřování. Ono už se vyšetřovalo na úrovni armády, na úrovni tajných služeb, dokonce rodiny těch postižených, jejichž příbuzní zemřeli nebo byli uneseni toho 7. října, tak dali dohromady vyšetřovací komisi z různých vysokých vojenských představitelů a ty přišli s nějakými závěry. Ale samozřejmě nikdo z těchto lidí nebo komisí nemá přístup k těm všem tajným informacím.
3: Je možné, že tohle Benjaminu Netanyahuovi prochází tedy v Izraeli, že stále ještě nevznikla vůbec ta vyšetřovací nezávislá vyšetřovací komise?
10: Je to vlastně obrovský skandál. Myslím si, že to jasně ukazuje, že Benjamin Netanyahu má obavy, k čemu by ta komise dospěla, protože v minulosti ty komise opravdu ukázaly na ty vysoké představitele, politické vysoké představitele, a on se snažil tu komisi poskládat politicky, zatímco v minulosti vždycky předsedal šéf nejvyššího soudu a byla nezávislá, tak on se snaží, aby ta komise byla vládní, tudíž pod kontrolou vládních představitelů. Tomu nakonec zatím neprošlo, zastavil to nejvyšší soud a čeká se na výsledky voleb. Jo, ale je to samozřejmě pro Izrael strašně jako špatná zpráva a samozřejmě to přispívá k tomu, že spoustu lidí přestává důvěřovat tomu státu, jo, protože jedna věc je, že se stane chyba a v tomto případě obrovská, a druhá věc je, že je prostě jako potom schopnost to vyšetřit a ukázat na ty lidi, kteří za to jsou zodpovědní. A je potřeba ještě taky zmínit, že nejvyšší představitelé armády, tajných služeb, všichni odstoupili. Tam to vedení je kompletně nový, ale v rámci toho politického establishmentu neodstoupil nikdo.
3: A jsou to lidé, kteří mohou prohrát v těch volbách, které se teď připravují a chystají na 27. říjen? Proti Benjaminu Netanyahuovi vznikla i poměrně široká koalice opozičních lídrů.
10: Tak samozřejmě prohrát může, ale ty průzkumy předvolební ukazují, že to bude velmi těsné. A vlastně ten, řekněme, protinetanyahovský tábor a ten netanyahovský tábor, tak mají, mění se to průzkum od průzkumu, třeba 53, 54 křesel vůči 51, nebo je to úplně rovnocené. A vlastně je tam ten šedivý střed, to jsou ty arabské strany, které ten protinetanyahovský tábor nejsou schopny a ochotny otevřeně jako přizvat do té koalice, přitom tam samozřejmě přirozeně patří. Takže k té 61, to znamená k té většině v Knesetu, se zatím vlastně ani jeden z těch táborů neblíží. Takže sice Likudu malinko ta čísla klesají a už není nejsilnější stranou, ale zatím vůbec není jisté, kdo nakonec bude tu koalici dávat dohromady a jestli vůbec bude možné dát dohromady jako většinovou koalici. Myslím si, že můžeme počítat i s nějakým jako scénářem, že to dopadne úplně jinak, že se tam nakonec ty strany přeskládají nějak jinak, protože tak, jak to v tuto chvíli stojí, to znamená anti-netanyahovský tábor a pro-netanyahovský tábor, tak prostě zatím nemají dost hlasů. Ale já za sebe musím říct, že mě vlastně to překvapuje, že toto téma není nějaké pojítko, jo? Že vlastně většina Izraelců by si měla říct, že přeci po té, co se stalo 7. října, že není možné znovu toho samého lídra do té pozice zvolit opětovně, ale mnoho Izraelců si myslí, že bez Netanyahu, aby ta situace byla ještě mnohem horší.
3: Vy už jste mi totiž v říjnu 2023 říkala, že to prostě nemůže politicky ustát Netanyahu, teda, že se to nebude měnit v momentě, kdy trvá konflikt, ale poté, stejně jako to tehdy neustála ani Golda Meirová v roce 74 pár měsíců potom zahájení jomkypurské války.
10: Já si myslím, že i proto Netanyahu vlastně ten konflikt udržuje v chodu. Jo, on už samozřejmě neprobíhá v takové intenzitě v Gaze jako předtím. I ta válka s Íránem samozřejmě už neprobíhá naplno, ale jako myslím si, že pořád tam panuje taková jako atmosféra a Netanyahu se to snaží udržovat, že prostě Izrael jako je ve válce, že je to jenom otázka času, než třeba bude další kolo války s Íránem, že vlastně tam pořád ještě jako nenastal nějaký klid, jo, kdyby se začalo řešit, co se stalo, proč se to stalo, v jaké míře se to stalo, což je něco, co vlastně Netanyahovi vyhovuje. Ale i tak, já samozřejmě jsem si opravdu myslela to 7. října, že někdo, kdo sám sebe prezentuje jako Mr. Security, jako prostě pan bezpečnost, že něco takového nemůže ustát. Ale na druhou stranu vždycky jsem ve druhé větě říkala, že prostě Netanyahu je obrovsky schopný politik. Nemusí se nám líbit, může se nám zajídat, ale on opravdu dokáže přežít věci, které by jinak každého z nás jako porazily, a on to prostě nějakým způsobem dá.
3: No pokud zvítězí a bude pokračovat, tak bude sloužit už svůj asi sedmý.
10: Jo, je to nejdéle vládnoucí mandát. Premiér už nyní.
3: No tak jo, tak moc díky, že jsme mohli o té situaci v Izraeli mluvit.
10: Díky moc a díky za pozvání.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska po delší době Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Ptal jsem se jí na články, podle kterých dostával před teroristickými útoky ze 7.10.2023 Benjamin Netanyahu opakovaná varování z okolních států. Současně se blíží v Izraeli volby do Knesetu, které chceme taky pokrývat, a investigativy z Hárecu a Atlantiku jsou jedním z hlavních témat těch předvolebních týdnů. Ve Vinohradské 12 ale chystáme i další témata, o tom příštím budeme mluvit už za pár hodin. Naslyšenou zítra.
13: Interview Plus. Premiér Andrej Babiš nepřipouští žádné pochybnosti o tom, že jeho střet zájmu je vyřešen. Evropská komise si přinejmenším není jistá. Může to ovlivnit naši pozici v Evropské unii? Petr Vizina se zeptá předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova Veroniky Vrecionové z ODS.
14: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
15: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
16: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
17: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
18: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit ti pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
16: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tákurovi do Indie.
19: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
17: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
20: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
18: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
16: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tákurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
17: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Dobrý den, začíná magazín o novinkách ze světa výzkumu, rozličného bádání a nových technologií. Na co se zaměříme tentokrát? Nejprve na vztahy. Ty jsou složité, ať už jde o lidi nebo rostliny. Na kolik partnerů spoléhají rostliny a opylovači, konkrétně hmyz? Chcete zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti a je vám mezi 13 a 18 lety? Ještě několik dní máte na to se přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Jestli pak víte, co jsou to dějiny z dola? Pro jejich zkoumání vzniklo nové Centrum dějin všedního dne. Zaměřuje se na zkušenosti a paměť takzvaně obyčejných lidí. a neonatologové z fakultní nemocnice Motol a Homolka by chtěli nastavit automatické dávkování kyslíku u extrémně nezralých dětí s nemocnými plícemi přímo na míru. Zda je to možné, to zjišťují hned v několika klinických studiích. Taková je naše dnešní nabídka. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
14: Věda plus.
21: Na kolika opylovačích, jako je třeba hmyz, jsou závislé rostliny a co to ovlivňuje? Odpověď hledala dosud nejrozsáhlejší mezinárodní studie, kterou vedli čeští vědci. Ukázala, že je to hlavně klima, tedy měnící se teploty a srážky. Právě ty ohrožují zejména vysoce specializovaná společenství, kdy rostlina závisí třeba jen na jednom opylovači. Studii dnes publikoval časopis Nature Ecology and Evolution a ve vysílání už vítám entomologa Roberta Trobka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a z Biologického centra Akademie věd. Hezký den.
0: Dobrý den.
21: Pane Trobku, co tedy určuje vztah mezi rostlinou a opylovači? Jak je možné, že určitý druh láká jen jednoho opylovače a u jiné rostliny může jich být více?
0: No, to jsou vlastně takové různé strategie, které v přírodě najdeme v hodně široké škále, kde opravdu některé rostliny, některé živočichové jsou velmi specializovaní a jiní zase velmi generalizovaní. A z toho plynou různé jako výhody a nevýhody, protože čím víc jste specializovaný jako opylovač, tím lépe se dostanete k nějaké květní odměně, k nektaru nebo k pilu, tím lépe ho strávíte, tím více ho třeba najdete v nějakém konkurenčním prostředí. A zase jako rostlina, čím více jste specializovaná na nějaké opylovače, tak tím se vyhýbáte nějakým zlodějům, třeba nektaru, a jste mnohem efektivněji opylována. Ale na druhou stranu, když se moc specializujete, tak riskujete, že když se s tím vaším partnerem něco stane, třeba začne vymírat kvůli lidské činnosti nebo kvůli změně klimatu, tak vlastně přijdete o ten vztah, přijdete o potravu nebo přijdete o rozmnožování. A my jsme se právě zabývali tím, proč v některých společenstvích nebo ekosystémech jsou ty vztahy specializovanější než v jiných.
21: Můžete uvést nějaký příklad takového vysoce specializovaného vztahu, kdy rostlina má třeba jenom jednoho opylovače, a uvést zase v kontradikci příklad, kdy to je opravdu úplně jedno a může těch opylovačů být spousta?
0: Ty specializované příběhy bývají velmi zajímavé. Vidíme je skoro každý den, třeba pěstujeme na zahrádkách nebo v bytech juku, což teda není naše domácí rostlina, ale někde v pouštích Severní Ameriky má jednoho konkrétního opylovače, takovou drobnou můru, která ho aktivně opiluje, přenáší pil z květu na květ a potom do těch opilených květů klade vajíčka a housenky sežerou část semen. Ale i u nás je spousta takových příkladů. Třeba silenka bílá, taková krásná rostlina, je opilována nočními motýly a kvůli ním se otvírá na noc, krásně voní podvečer nebo večer, aby je nalákala. A z nějakých jako pohývatin, tak třeba rajčata jsou velmi zajímavá, protože mají pil ukrytý vevnitř květu a dokáže ho vytřepat jenom velká včela, třeba čmelák, který se rozebzučí a vlastně tou frekvencí vytřepe pil, a třeba včela medonosná se k němu vůbec nedostane, a proto ve sklenících používáme na opylování rajčat čmeláky a ne včely. No a ty generalistické druhy, na klasické pampelišky, které nabízejí nektar a pil téměř komukoliv, takže těch je taky spousta.
21: Když zmiňujete pampelišky, tak by si člověk mohl říci, že daleko výhodnější je mít tedy spoustu těch opylovačů. Ale řekněte teď, proč tedy? Na co jste přišli? Proč jsou některé ty druhy specializované výrazně víc a jiné výrazně méně?
0: My jsme se nezabývali těmi jednotnými druhy. My jsme se zabývali právě jako poměrem těch specializovaných a nespecializovaných druhů nebo interakcí ve společenstvu. A totiž existuje taková jako dlouho přijímaná teorie, že v tropických ekosystémech, kde jsou stabilní podmínky a je tam spousta druhů, tak to vede k evoluci právě těch specializovanějších vztahů. No a dlouho to nikdo pořádně netestoval. My jsme teďka dali dohromady obrovský dataset se spoustou kolegů na mezinárodní úrovni a vlastně jsme zjistili poměrně přesvědčivě, že tak to vůbec není, že v tropech nejsou ty vztahy nejspecializovanější, ale že mnohem specializovanější jsou někde, řekněme, ve Středomoří nebo dokonce na okraji mírného pásu, to znamená ne tak daleko u nás. Ale důležité je, že jsme vlastně vysvětlili, proč tohle existuje, a to je právě kvůli klimatu. Tam vlastně klíčovou roli hraje klima. specializovanost se vlastně zvyšuje s nějakou rostoucí teplotou prostředí. Proto třeba ty středomorské ekosystémy jsou nejspecializovanější. A co ještě důležité je, že u různých skupin rostlin a různých skupin živočichů vlastně to klima funguje trochu jinak a způsobuje trochu jiné ty geografické trendy ve specializovanosti.
1: No a co s tím, s tou situací může dělat klimatická změna? Může se třeba stát, že rostlina vykvete v době, kdy její opylovač ještě nebude aktivní? Zkrátka platí tedy, že třeba to Středomoří nebo i už blíž k České republice to mírnější pásmo, že je vlastně hodně ohrožené?
0: My jsme se teda úplně přesně těmi dopady klimatické změny nezabývali. To bude až další krok v našem výzkumu, kde vlastně budeme modelovat, jak to bude pravděpodobně probíhat při změnách klimatu. Ale tím, jak jsme ukázali, že to klima je vlastně naprosto klíčové, teplota a srážky, tak můžeme už nějak jako odhadovat ty výsledky. A my třeba víme, že způsobením klimatu se mění zastoupení druhů ve společenstvu. Řada druhů právě mění svoji aktivitu. Rostliny třeba kvetou dříve nebo jindy. Stejně tak opylovači, ten hmyz, ten konkrétní druh hmyzu může aktivovat v jiném ročním období. Zároveň se posouvají areály různého hmyzu různě, různých rostlin různě. A to vlastně úplně může jako překreslit takovou jako mapu nebo i kalendář těch interakcí, kdy ty druhy, které jsou na sobě vzájemně závislé, tak se nepotkají, buď v prostoru, nebo v čase. A to právě způsobuje, nebo potenciálně způsobuje křehkost těch ekosystémů, kde je ta specializace převládající. Nedojde k nějakému kolapsu, ale prostě může dojít k tomu, že hmyzu začne ubývat, protože nebude mít dost vhodné potravy. Rostliny se nemusí tak efektivně rozmnožovat, přinejmenším některé druhy. A vlastně dojde k takovému jako přestrukturování společenstev, který určitě bude mít jako negativní dopad na některé druhy, ale nehrozí nám nějaký jako zánik.
1: Uzavírá entomolog Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a z Biologického centra Akademie věd. Děkujeme moc za vysvětlení a hezký den přeji, naslyšenou.
0: Moc krát díky, naslyšenou.
1: Už jen několik dní se mohou školáci hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké to je na chvíli zapomenout, kde je nahoře a kde dole. Díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou účastníci jedinečnou příležitost zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace, pokud máte zájem, najdete na webu českacestadovesmíru.cz.
2: Že malý pohyb absolutně jinde.
22: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
23: Nepopsatelný, trošku šme teď blbě.
22: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
24: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi.
22: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
24: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, musí být perfektně na tom fyzicky.
22: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
25: Máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku. Dětí z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
22: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale Česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
25: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu.
22: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
14: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové vzniklo nové odborné centrum a zdánlivě se zabývá něčím úplně obyčejným, běžným každodenním životem. Právě vzpomínky, fotografie, deníky nebo dopisy popisují starosti a radosti obyčejných lidí a často vypovídají o historii lépe než milníky zaznamenané v učebnicích. No a víc už si teď řekneme s Vojtěchem Kesslerem, ředitelem historického ústavu a šéfem nového centra dějin všedního dne. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
4: Příjemný den.
1: Pane Kesslere, co se můžeme vlastně z deníku nebo rodinného alba, případně jiných osobních věcí, řadového, takzvaně obyčejného člověka, dozvědět navíc, co nám třeba dobový tisk nebo úřední dokumenty neřeknou?
4: My s kolegy v centru tak trošku nadneseně říkáme, že se vlastně na ty dějiny snažíme nahlížet trochu jinak. A než bylo doposud zvykem, snažíme se na ně právě dívat očima lidí, kteří ty dějiny skutečně prožili. Zatímco ty velké, třeba politické dějiny, nám ukazují třeba mechanismy rozhodování, pro nás je mnohem důležitější sledovat, jak vlastně tato rozhodování a rozhodnutí dopadala na konkrétního člověka, který je vlastně zažíval a prožíval.
1: No a měl byste třeba nějaký konkrétní příklad, kdy dojde k doplnění toho obrázku historie z té či oné doby, kdy zdánlivě banální osobní záznam může vám, historikům, odborníkům výrazně doplnit, změnit pohled na určitou událost nebo období?
4: Ono to není ani tak doplnění, spíš jako rozrůznění, když vlastně se podíváme třeba na české 20. století, vnímáme tam ty nejrůznější diskontinuity a dynamiky, jak bylo to století takové, řekněme, divoké, a potom si necháme od lidí, kteří to století prožili, z větší části vyprávět jejich život a zeptáme se na jejich milníky, jejich prostě konkrétní diskontinuity, tak můžeme sledovat, že se vlastně s těmi politickými a velkými dějinami tak úplně nekryjí. Že pro toho obyčejného člověka jsou v životě vlastně důležitější chvíle, okamžiky, které souvisejí prostě s jeho osobním nastavením. A je to vždycky tak, když říkám třeba studentům nebo kolegům, zkuste si vzpomenout, kdy došlo třeba k té či oné politické změně. A s učebnicí pamatujeme, prožili jsme ji, ale vlastně sami nedokážeme do svého života jako lokalizovat a zařadit.
1: Takže se tady v podstatě prolíná paměť společenská a paměť jednotlivců, individuí, ale povězte, může to být i tak, vy jste to trošku naznačil, že nějaká konkrétní historická období jsou pro zkoumání dějin všedního dne plodnější a jiná méně? Zdánlivě se nemusí třeba společensky vůbec nic dít, ale vám ty dějiny všedního dne přinesou něco zvláštního?
4: To je dobrá otázka. A já to vždycky přirovnávám k tomu, co se třeba snaží jako fúzovka konkurenční společnost Paměť národa. A můžeme se pohybovat ve stejné době, třeba v období protektorátu, a zatímco někdo by sledoval ty životní příběhy na úrovni třeba nějaké odbojové aktivity nebo prostě nějakého hrdinského činu, a tak my vlastně sledujeme tu v úzovkách šedou každodennost, co ten dotyčný během toho období jedl, co se mu líbilo, a jaké měl touhy, jaké měl prostě představy o životě, o budoucnosti. A je to spíš takové doplnění, než nějaký jako rozpor.
1: A jak pracujete s tím, že lidská mysl je velmi plastická a lidská paměť je ještě plastičtější. Docela často si i vymýšlíme, a když člověk vzpomíná na událost před třeba 30 nebo 50 lety, jakou to potom ta orální historie, jakou to má váhu, když historici by se měli opírat o fakta?
4: Narážíte na poměrně zajímavý problém. Je to skutečně tak, že ve chvíli, kdy my vlastně reflektujeme nebo analyzujeme nějaký text nebo prostě svědectví konkrétního člověka, nikdy k němu nesmíme přistupovat jako pouhý zdroj informace. Spíše k němu přistupujeme jako, řekněme, zdroj informací o představách, postojích toho dotyčného člověka. Jestli můžu takový konkrétní příklad. My jsme kdysi narazili v jedné publikaci na vzpomínku jedné dámy z 90. let, která prožívala právě období protektorátu jako malá holčička a vzpomínala si tam na informaci o tom, jak se jako v roce 45 prostě blížila sovětská armáda. A pro ní to bylo naprosto jako traumatizující záležitost. Vzpomínala to ještě prostě po 50-60 letech. A v té vzpomínce ona se snažila popsat, jako co se přesně stalo. A když se to pak porovnávalo vlastně vlastně s těmi jako faktickými událostmi třeba vojenských dějin, tak jsme přišli na to, že to vůbec neodpovídá realitě. Ale to pro tu dámu to nebylo podstatné. Pro ní byla podstatná ta informace, která vlastně formovala celý život a řekněme třeba nějaké podvědomé trauma.
1: Takže to vlastně může být i tak trochu dějin, vlastně to může být historie psychologie.
4: Přesně tak, já vždycky říkám, že ty vzpomínky jsou vždycky aktuální a odpovídají prostě tomu jakoby rozpoložení člověka v ten daný moment, kdy je formuluje, a ne v době, kdy na kterou vzpomíná.
1: No a co je tedy hlavním cílem toho vašeho nového vědecko-výzkumného centra?
4: My chceme vlastně ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd, která vlastně stála u zrodu toho rozvoje tohoto pracoviště, chceme jednak zapojit naše studenty a chceme zapojit i učitele, protože přece jenom Filozofická fakulta intenzivně spolupracuje s pedagogy a taky připravuje pedagogy na jejich budoucí povolání, ale současně chceme zapojit do výzkumu i veřejnost, protože se pohybujeme na novém poměrně jako progresivním poli, které se nazývá po anglicku citizen science, já bych prostě řekl občanská věda. A když myslím je vlastně jako zapojit veřejnost nejenom do výzkumu, ale prostě pak i do těch výsledků.
1: A do jaké míry na tu spolupráci s veřejností spoleháte? Bude to klíčový zdroj informací?
4: No, pro nás je to naprosto klíčové. Já když jsem vlastně to centrum připravoval a s kolegy jsme ho formovali, tak jsme jeli na zkušenou do zahraničí a tam zejména třeba v Rakousku bývá zvykem, že když se dělají konkrétní takové tematické výzvy, jakoby po sběru materiálu, ať už prostě vzpomínek nebo nějakých nahrávek, tak je zcela standardní, že to tam prostě běží v těch největších jako masmédiích, těch státních médiích a třeba i v tramvajích a metru. A ten sběr je potom jako skutečně jako velký a ten vzorek, s kterým kolegové pracují, je rozsáhlý a já to vnímám nebo vidím to jako takovou jako budoucnost na konci tunelu, že bych se někdy velmi rád s kolegy tomu do tohoto stavu dopracoval, aby jsme zkrátka ty materiály k analýze měli ve velkém počtu.
1: Mimochodem, jak se k tomu vašemu centru váže databáze dějin všedního dne, která funguje pod Historickým ústavem Akademie věd? Spolupracujete?
4: Spolupracujeme právě, že databáze je jaksi takový jako materiální background celého toho projektu. Tam v databázi jsou zatím uloženy materiály a centrum vlastně jako s nimi pracuje, velice zjednodušeně řečeno.
1: Zajímá mě ještě, jak jednou z tohoto úhlu pohledu, o kterém se v našem rozhovoru bavíme, jak z toho vyjde naše dnešní digitální doba, kdy už si nepíšeme rukou dopisy, ani deníky většinou, všechno je digitalizované a může to třeba za nějakou dobu zmizet.
4: Já vždycky říkám, že tohle je výzva pro budoucí historiky, že za 30, 50 let prostě budou stát pod úplně jinými problémy, jak než jako řešíme teďka aktuálně my.
1: No možná je to výzva pro současné historiky.
4: Jo, vždycky říkám, když se bavím s kolegy nebo studenty, prostě zapisujte si prostě to současné dění, protože v budoucnosti se to současné dění stane minulostí a historií. Ale já bych to třeba přirovnal, když se vrátím o 100 let zpátky k rozvoji jako třeba telefonu. A najednou nám prostě mizí do té doby poměrně rozšířený pramen, a to byly takové různé lístečky, které se jako dávali s informacemi, kde se sejdeme a co tam budeme spolu řešit. Pak už si ty lidé prostě telefonovali a najednou nám tohle jako historikům úplně zmizelo a schovalo se to v těch telefonních linkách. Stejně tak podobně budeme muset prostě odhalovat ty nejrůznější jako momenty, historické reflexe, události prostě v těch e-mailech, chatech a podobně.
1: Tak tolik Vojtěch Kessler, ředitel Historického ústavu a šéf nového centra dějin všedního dne na Univerzitě Hradec Králové. Mějte se moc hezky a díky za rozhovor.
4: Děkuji za pozvání, pěkný den.
1: Stále posloucháte Vědu Plus na stanici Český rozhlas Plus. Jak zpřesnit automatické dávkování kyslíku u předčasně narozených dětí s chronicky nemocnými plícemi? Právě to zkoumají neonatologové z fakultní nemocnice Motol a Homolka. Výsledky jejich výzkumu by mohly pomoci většímu rozšíření této přístrojové techniky v klinické praxi, a to nejen u nás, ale i ve světě.
5: Tohle je typický pacient, který podobný přístroj využívá.
6: Popisuje primář novorozeneckého oddělení gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Jan Janota. Na jednotce intermediální péče společně stojíme nad inkubátorem, ve kterém leží předčasně narozený chlapec.
5: Je to dítě, které v tuhle chvíli už 3 měsíce staré, jeho váha 1700 gramů ukazuje, že musela být velmi nízká už před těmi 3 měsícemi, kde byla 700 gramů. Dítě po řadě komplikací spojených s nezralostí a teď právě s tím chronickým plicním onemocněním. S nějakou mírnou dopomocí dýchá sám, ale právě potřebuje to proměnlivé množství kyslíku. To, že tady neslyšíme stále houkající alarm, je dáno právě tím, že ten přístroj řídí to podávání kyslíku.
7: To je ono, ta malá, relativně malá krabička, taková malinká obrazovka.
5: On ukazuje nasycení krve kyslíkem, jak to vypadá v nějakém dlouhodobém trendu a ukazuje vlastně, kolik kyslíku ten pacient potřebuje. V tom rozmezí, kde si myslíme, že je to pro toho pacienta bezpečné, se tenhle pacient v posledních 24 hodinách vyskytoval v 82 až 85% a je prokázáno, že pokud to řídí jenom personál, tak je to třeba jenom 60.
7: Sestřička o ní teď pečuje. Jak vám to pomáhá v té praxi?
8: Určitě je to pozitivní v tom, že můžeme se starat i ostatní miminka, protože ta mašinka si vlastně přidává sama kyslík podle toho, jak potřebuje to děťátko.
6: Říká dětská zdravotní sestra se specializací na intenzivní péči Martina Kravariková.
8: Já místo toho, abych právě běhala podle toho, jak tu saturaci má, tak to dělá ten přístroj za nás.
7: A věříte té technice, jinými slovy?
8: Samozřejmě, že si to musíme to děťátko zkontrolovat, to je jasný. Já si třeba podívám na ten monitor náhledový, jestli to dobře snímá, jestli křivka je v pohodě. Když se mi něco nebude líbit, tak si to zkontroluju.
6: V Česku jsou tyto přístroje podle primáře Jana Janoty, který je zároveň místopředsedou České neonatologické společnosti, ve většině neonatologických center. Jejich zavedení do praxe je ale i s ohledem na výcvik personálu složité. Proto se zatím využívají jen v asi čtvrtině z nich. Díky tomu, že je v Motole běžně používají už několik let, můžou v klinických studiích zároveň hledat jejich optimální nastavení.
5: My se snažíme tu metodu upravit tak, aby byla co nejbezpečnější pro toho pacienta. Výrobci těch přístrojů vlastně dají tu škálu nekonečně dlouho v těch všech parametrech. Řeknou, to si nastavte vy tak, aby to bylo to nejlepší, ale nikdo neví, co to nejlepší je od toho. Teď existují ty studie, které srovnávají různé skupiny pacientů a snažíme se najít, který to nastavení je dobrý a pak vyslat nějakou zprávu pro Evropu či svět, že tak to byste měli to nastavovat.
6: V jedné ze studií lékaře například zajímalo, kdy přesně by měly automatické dávkovače na nedostatek kyslíku u dítěte v krvi reagovat. Obvykle totiž měří saturaci několikrát, z výsledků pak udělají průměr a teprve pak dodají dítěti kyslík, říká neonatoložka Jana Dorňáková.
9: Jsme zjistili, že spíše jsou lepší ty delší průměrovací časy, protože ty děti nemají tolik nízkých saturací. Po ukončení té studie my jsme vlastně optimalizovali to nastavení toho automatického dávkovače kyslíku. Nechali jsme tam průměrovací čas na 10 sekund.
6: Výsledky této studie už byly zveřejněny. Další dvě by mohly být publikovány do konce roku. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Data, která zmínění neonatologové se sbírali, zpracovávali pak vědci z pražského ČVUT. S Jakubem Ráflem z fakulty biomedicínského inženýrství mluvila také Andrea Skalická.
6: Jak už jsme slyšeli, jedna ze studií už byla zveřejněna. Čeho se týkaly ty další?
10: Jedna studie se týká mírných úprav cílů hodnoty kyslíku u těch jednotlivých pacientů, respektive toho, jak jsou nastaveny v tom přístroji a jestli nějak ty mírné úpravy můžou ještě dál zlepšit některé ukazatele péče o toho pacienta. Tady se samozřejmě musí postupovat velmi opatrně u těch novorozenců.
6: A ta druhá se zabývala čím?
10: Druhá studie, ta je vlastně mezinárodní ve spolupráci s řadou klinik v Polsku a v Itálii. Ta se týkala porovnání toho, jak je měřena hladina kyslíku v krvi. Ona je vlastně měřena opticky a odhadována, spíš než exaktně měřena. Pokud se měří u pacienta více přístroje, tak dávají trochu jiné hodnoty, což může být pro klinický personál matoucí. Je teda otázka, jestli tyhle rozdíly jsou způsobené různými technologiemi různých výrobců nebo tím, jak se ta měření provádějí, anebo je to prostě vlastnost té metody, se kterou se musí počítat.
6: Přispějí podle vás tyto studie k tomu, aby se na neonatologických pracovištích automatické dávkovače kyslíku více používaly?
10: To vlastně doufáme. Jako inženýr cítím obecně jistou konzervativnost a pochopitelnou opatrnost klinického personálu k novým technologiím, protože můžou do jisté míry vést ke změně jejich práce. No a my se snažíme dát jim co nejdetailnější informace o možnostech té technologie tak, aby tam, kde ji využívají, mohli využít třeba ještě lépe její potenciál a tam, kde k tomu mají přirozený ostych a obavy, aby ten ostych ztratili.
6: A jsou ty obavy, řekněme, na místě?
10: Chápu, že složitost té technologie může někoho odrazovat. Ta technologie je bezpečná ve smyslu, že prošla poměrně důsledným schvalováním a certifikačním procesem, no ale používá se v intenzivní péči, kde jsou pacienti v tak těžkých stavech, že vlastně jakýkoliv zásah může mít na ně významný dopad. Já si to představuju, že to může být trošku něco jako proudová stíhací letadla. Létají, fungují, jsou bezpečná, mají nějaký potenciál, no ale čím víc je ti piloti poznají a rozumí jejich možnostem, tím lépe je můžou použít a využít.
6: Dodává Jakub Ráfl z Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: No a z dnešního vydání Vědy Plus už je to vše. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
14: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Izraelská armáda v pásmu Gazy zabila podle tamních zdravotníků 5 Palestinců. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a mají jistou baráž o mistrovství Evropy. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podá trestní oznámení.

0: Kvůli hygienickým opatřením se ve školní jídelně zatím nevaří, popisuje ředitel školy Libor Skala.
1: Kuchyně ve Staroklánovické věřím, že začneme vařit příští týden. V kuchyni tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle. Můj odhad je 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
0: Nákaza se začala šířit poté, co jídelna použila vejce s prošlým datem trvanlivosti. Izraelská armáda dnes v pásmu Gazy zabila nejméně 5 Palestinců, dalších 14 zranila. Informovali o tom palestinští zdravotníci spadající pod Hamás. Útoky Izraelci zdůvodňují tím, že cílí na ozbrojence. Izrael a Hamás se obvinují z neplnění podmínek příměří a také amerického mírového plánu. Ten počítá s odzbrojením Hamásu a stažením izraelské armády z pásma Gazy. Od vyhlášení příměří zemřelo podle palestinského ministerstva zdravotnictví přes 1400 lidí. Bezpilotní stroje od víc než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Zavádění nových technologií je třeba urychlit, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
2: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli vřát měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
3: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazila v Hradci Králové Bulharsko 1-0. V 54. minutě dal jediný gól zápasu Lukáš Mašek. Češi mají v tabulce jisté minimálně druhé místo za Portugalskem. Reprezentační A tým má novou posilu do útoku. 23-letý německý rodák Ryan Nadery se po vyřízení potřebných dokumentů připojil k národnímu týmu. Zítra ho čeká s reprezentací první trénink.
4: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct. To jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu. Znáš pár z televize a teď si tady s nimi. Je to hezký pocit. Všechny byli hodně hodní ke mně. Mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
3: Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde je o den později v Oviedu čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru.
5: Překážka na D1 u Mirošovic a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se už kolona před zúžením na mostě Šmejkalka rozjela. Pozor ale, u nájezdu od Benešova na kilometru 21,5 stojí kamion a řeší poruchu v odstavném pruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně, omezení mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla. Projíždí se teď ve zúžení pouze jedním pruhem, zatím ale bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou k 9 stupňům při uklidnění větru až k 5 a zítra pak čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: 120 tisíc lidí v Česku má podle letošního výzkumu agentury NMS Market Research, který vznikl ve spolupráci s organizací Consent, osobní zkušenost se sexuálním vztahem s vyučujícím na základní nebo střední škole. To představuje 1,5% populace. Dalších 1,5 milionu lidí zná někoho, komu se to stalo. Co tato čísla znamenají? Jak na podobné případy reagují školy a další instituce? Kdo má zasáhnout, když se učitel nevhodně chová k žákyni nebo žákovi? A kam se mohou děti obrátit, pokud škola jejich zkušenost neřeší? Otázky pro následující pořad. Dobrý poslech přeje Eva Lamelová.
6: Zaostřeno.
7: Na konci prosince loňského roku dostala Česká školní inspekce stížnost na střední zemědělskou školu v Humpolci. Podle policie se jedno z podezření týkalo nevhodné elektronické komunikace se sexuálním podtextem ze strany učitele směrem k žákyni. Druhé pak nevhodného chování se sexuálním podtextem ze strany některých učitelů vůči vybraným žákyním. Inspekce na stížnost reagovala rychle, říká hlavní školní inspektor Tomáš Zatloukal.
8: Protože se jednalo o právě charakter těchto, bych řekl, závažných podnětů, tak jsme na to reagovali relativně rychle. Hned na začátku prosince jsme zahájili šetření ve škole, a to způsobem komunikace jednak s žáky, s učiteli, s pracovníky školního poradenského pracoviště, ale samozřejmě také s vedením školy, tak abychom získali komplexní přehled o tom, zdali to, co je v tom podnětu uvedeno, zdali je to důvodné nebo nedůvodné. Aktuální stav je takový, že my jsme uzavřeli na konci ledna to naše šetření, tam jsme konstatovali důvodnost těch podnětů, řešení zřizovatelem školy, což znamená krajským úřadem Kraj Vysočina. Předali jsme ten podnět Policii České republiky a bylo důležité rozhodnout, kdo je autorem té elektronické komunikace a zdali ten konkrétní člověk nespáchal nějaký trestný čin nebo přestupek.
9: Případem se začali zabývat kriminalisté z oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Velřimov.
7: Vysvětluje vedoucí oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie kraje Vysočina major Dana Čírtková.
9: Kteří prováděli vlastní rozsáhlé šetření k jednotlivým bodům, kterými se zabývala školní inspekce. Kriminalisté se také věnovali dalším okolnostem, které by mohly mít se situací ve škole a s případným nevhodným chováním pedagogů nějakou souvislost. V rámci podání vysvětlení jsme vyslechli téměř 40 osob. Vyhodnocovali jsme obsah různé elektronické komunikace. Zabývali jsme se také obsahem příspěvku na sociálních sítích na mnoha profilech, které se případů mohly nějak dotýkat.
7: Policie ale došla k závěru, že nešlo o trestný čin, ale o přestupek, a věc předala městskému úřadu v Humpolci. Při dotazu na příslušný správní orgán nám ale bylo sděleno, že případ už nebude nijak dál řešen, protože došlo k jeho promlčení. Promlčecí doba u přestupku je jeden rok od jeho spáchání. A jak na situaci reagovala sama škola? V době, kdy problémy vznikaly a narůstaly, současný ředitel Zdeněk Smištík školu ještě nevedl. Nastoupil až začátkem školního roku 2024. V písemném vyjádření pro Český rozhlas, ze kterého nyní citujeme, ale uvádí, že v momentě, kdy se o problémech dozvěděl, učinil mnohá opatření.
10: V jednom případě byly škole doloženy nevhodné zprávy zasílané žákyním prostřednictvím aplikace Messenger. Jejich obsah jsem považoval za nepřijatelný a neslučitelný s profesionální komunikací pedagoga s žákyní. Škola proto na toto jednání reagovala a pedagog už ve škole nepůsobí. U dalších pedagogů byly zjištěné nedostatky v komunikaci a chování řešeny v pracovně právní rovině, včetně písemných upozornění na porušení pracovních povinností. Jejich další působení současně sledujeme.
7: Ředitel Smištík připouští, že některé informace o nevhodném chování se k němu jako k řediteli nedostaly. Proto se podle něj škola zaměřila i na jasnější předávání závažných podnětů uvnitř školy.
10: Zvýšili jsme informovanost žáků i rodičů. Posílili jsme školní poradenské pracoviště a upravili vnitřní komunikační mechanismy tak, aby se závažné podněty dostávaly k vedení školy co nejrychleji. Systematicky získáváme zpětnou vazbu od žáků a důsledně ji kontrolujeme dodržování školního řádu a etického kodexu. Došlo také k personálním změnám ve školním poradenském pracovišti i ve vedení školy. Zavedli jsme pravidelné třídnické hodiny a připomínáme možnost elektronického podání podnětu. Škola v té době neměla a ani v současnosti nemá vlastního školního psychologa. To však neznamená, že by žákyně neměly možnost podpory. K dispozici jim bylo školní poradenské pracoviště a v případě potřeby bylo možné zprostředkovat také pomoc externích odborných pracovišť. Zpětně ale vnímám, že jsme mohli být v nabídce následné podpory aktivnější a systematičtější. Se studentkami jsme v kontaktu byli, ale právě průběžnou komunikaci jsme mohli zvládnout lépe. V této oblasti dnes postupujeme důsledněji.
7: Vysvětluje v e-mailu ředitel střední zemědělské školy v Humpolci Zdeněk Smištík.
6: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Během jara mě oslovila dívka, jejíž totožnost redakce zná, ale z důvodu jejího bezpečí jí budeme v pořadu říkat Anna. Právě letošní mediální kauza jí přiměla veřejně promluvit o vlastní zkušenosti z této školy, kterou zažila před 4 lety.
11: Šlo o autoškoláka z té školy, který byl v důchodovém věku a poprvé jsme se potkali v prvním ročníku na dně otevřených dveří. Šla jsem na záchod a potkala jsem právě pana tak mi jako zahradil cestu a říkal, že jsem hezká, že jako odkaď jsem, z jaký třídy. A když jsem vlastně chtěla konverzaci ukončit, tak mi vlastně chytil a nadzvednul mi sukni a kouknul se mi na zadek. A pak mi řekl, že odteď už se mě bude pamatovat. Cítila jsem se hrozně, nebylo mi to vůbec příjemný. Zároveň jsem z toho byla taková zmatená, nechtěla jsem si to ani moc jako připustit, že se to stalo. Kamarádila jsem se v Humpolci ze studenty z jiných škol a vlastně i jako oni to věděli. A o to vlastně bylo jako těžší to vůbec s tím být ven a někomu to říct, protože člověk měl vlastně pocit, že to všichni vědí a nikoho to stejně nezajímá.
7: Anna vzpomíná, že podobné zkušenosti měly i další dívky z této školy, které s učitelem absolvovaly autoškolu. Některé z nich prý odcházely zjíst nešťastné nebo pakaly. Učitel se jich při řízení dotýkal na stehnech a říkal jim oplzlé poznámky.
11: Šla jsem takhle jeden den se svými dvěmi kamarádkami a potkali jsme právě pana na lekci autoškoly. Stoupnul se nám do cesty a říkal, že ho moc mrzí, že mě nemá jako instruktor na autoškolu, že kdyby to tak bylo, že bychom si zajeli na kafíčko a po cestě zpátky by mě ojel nebo něco takového. Přefek, něco takového explicitního.
7: Nevhodné chování tohoto učitele nezažila Anna jen během autoškoly. Na jejím maturitním večírku se jí pokusil políbit a sahal jí také do výstřihu. Anna vzpomíná, co dalšího se tehdy dělo.
11: Komentoval moji postavu, mé oblečení. Pamatuju si, že mi často sál na obličej. To mi bylo opravdu hodně nepříjemný. Hodně mi sál na vlasy. Nevěděla jsem prostě, co mám v těch momentech dělat. Byla to mnohem let starší autorita a já jsem se vždycky jenom bála nebo se tak jako styděla, zamrzla jsem. Nechtěla jsem to říkat rodičům. Jsem měla i jako pocit, že by to jako všechno zkazilo v ten moment, protože byl můj maturitní ples, naši byli pyšný, jakože tam jsou. Nezdálo se mi to vlastně jako vhodný.
7: Anna se učitele bála a snažila se mu vyhýbat, což ale ve škole téměř nebylo možné. Nakonec našla odvahu o své zkušenosti promluvit a svěřila se své tehdejší třídní učitelce.
11: Bylo mi řečeno, že pokud se to bude chtít řešit, takže neodmaturuju a že jestli se mi to nelíbí, takže si mám říct přeci tomu učiteli, ať mě nechá být. Že se to prostě ví, že je takovej přítulnější, takže předpokládám, že se o tom prostě vědělo ve škole. A vlastně po pár dnech tak jsme měli návštěvu vedení u nás ve třídě. Bylo nám jakoby řečeno, že máme být velmi opatrní, co říkáme o škole, že by se nám to mohlo vymstít, že by se mohli postarat o to, aby jsme neměli maturitu. A vlastně pak odešli a paní třídní nám vyprávila historku, kde nějaký kluci hanili dobré jméno školy před zájemci na dně otevřených dveří, ale dostalo se to zpátky k vedení a byli vlastně kvůli tomu vyhozeni ze školy. Nenechali ani odmaturovat, no. Přemýšlela jsem, že s tím půjdu na policii, ale bála jsem se. Věděla jsem, že je to slovo proti slovu a je to moje slovo versus slovo asi celý jako školy. Potom, co nám promluvilo do duše to vedení školy, tak jsem vlastně měla pocit, že je tam sásce mé vzdělání. Já se teď uvědomuji, jakoby, že si myslím, že si to fakt strašně moc jako nepamatuju. Prostě tak moc jsem jakoby nechtěla, aby se to dělo, že jsem prostě spoustu věcí úplně opustila. Jsem ráda, že to můžu říct a je mě nějaká malá naděje, že už by to třeba nemuseli zažít další studentky.
7: To, co Anna popisuje, se stalo před 4 lety. Jak ale sama říká, následky tohoto traumatu si nese dodnes. Podobná zkušenost přitom vede řadu obětí k tomu, že o tom, co se jim stalo nebo děje, raději nikomu neřeknou. I proto je podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO důležité výpovědi oběti nezlehčovat.
12: Je potřeba prostě zajistit to, aby byla vyslechnuta pouze jednou, a to znamená někým, kdo je proškolený, aby bylo zajištěno, že se nebude muset potkávat s tím možným pachatelem, aby bylo zajištěno, že se to nedozvědí ostatní. Pokud ta instituce a ti, kteří v ní pracují, nějakým způsobem bagatelizují tu výpověď toho studenta nebo studentky, tak se prostě dopouští ještě sekundární viktimizace a to může mít na ty děti a nebo dospívající skutečně jako devastující dopad, stejně jako to násilí, které na nich bylo pácháno.
7: A jak by podle Malé měly školy v takovém případě ideálně reagovat?
12: Samozřejmě, škola musí neprodleně informovat orgány, kterých se to týká. A zákoník práce jim dává jako možnost postavit toho zaměstnance nebo tu zaměstnankyni mimo výkon, například pro překážky na straně zaměstnavatele a tak dále. Ale v praxi vlastně se často ti ředitelé bojí pracovně právních sporů, když nemají v ruce pravomocný rozsudek nebo jasné důkazy, tak tady určitě je prostor nějakým způsobem posílit tu právní jistotu vedení škol tak, aby ten zájem dítěte a ta bezpečnost měla absolutní prioritu před ochranou toho zaměstnavatele. To si myslím, že určitě je místo, kde ještě máme prostor pro zlepšení.
7: Dodává zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá. Se stížností na nevhodné chování je možné se obrátit i na Českou školní inspekci. Obecně množství stížností dramaticky narůstá ve všech regionech, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Těch, které se týkají sexuálního obtěžování, je ale stále málo.
13: Není to ale proto, že by jich bylo asi tak málo, ale může to být způsobeno právě tím, že řada škol ty problémy umí řešit už na své úrovni, anebo jsou to skryté záležitosti, které než vlastně se projeví, tak to nějakou dobu trvá. I když zase na druhou stranu, zrovna v této oblasti, jsou to věci, o kterých se v té škole relativně rychle ví, minimálně mezi žáky. Možná to ví někteří učitelé, ale protože tam není nastavena ta vnitřní kultura v té škole, té komunikace, tak se to vlastně vedení školy může dozvědět až relativně pozdě. A je důležité si uvědomit to, že ve škole k různým situacím dochází. Podstatné je a zásadní, jak ta škola má nastavené mechanismy rozpoznat ty rizikové jevy, jak na ně reagovat účinně, aby se do budoucna ta situace neeskalovala, aby se ty jevy eliminovaly. Ale klíčové je, že se ti žáci a vlastně všichni aktéři v té škole mají cítit jako bezpečně. A že dobrá škola není ta, která říká, že u nás se nic takového neděje. V té škole to nemusí být proto, že ona to neumí poznat, anebo to naopak poznat umí, ale dělá všechno proto, aby se to nevědělo navenek. Oba dva ty přístupy jsou mimořádně nebezpečné, protože téměř vždycky vyeskalují a způsobí velké škody na těch obětech, ale i vlastně na té reputaci té školy. Pokud žáci vnímají, že by ty jejich problémy vlastně se dál neřešily nebo je nikdo neřešil, naopak by se to možná měli pocit obrátilo proti ním, tak určitě ty své pocity a ty své názory sdílet nebudou s nikým a to je další problém.
7: Že jde o téma, o kterém je potřeba více mluvit, si myslí i dětský ombudsman Martin Beneš.
14: Měli bychom si to přiznat, protože ono je to takové trochu jako tabuizované téma, které tak nějak se tváříme, že se to neděje a to si myslím, že je chyba. Tak tím bychom asi měli začít. Měli bychom se o tom začít otevřeně bavit.
7: Poukazuje na to i aktuální výzkum organizace Consent, podle kterého má 120 tisíc lidí v Česku osobní zkušenost se sexuálním vztahem s vyučujícím na základní nebo střední škole. Další 1,5 milionu lidí zná někoho, komu se to stalo.
14: Ten projekt, kterému se věnuje ta organizace Consent, se jmenuje podle mě poměrně přeléhavě, jmenuje se Škola není seznamka pro vyučující. A tak to prostě je. Že to teda není trestné podle stávající právní úpravy, je jedna věc, ale každopádně zůstává to, že je to krajně neetické a že je to v rozporu, když ne tedy s trestním zákonem, tak třeba se školským zákonem.
7: V české legislativě tedy není konkrétně zakotveno, jaké povinnosti má škola vůči žákům v této oblasti.
14: Není to legislativně zakotvené, skutečně se v tom legislativním rámci vlastně ty povinnosti jsou pouze obecně nastavené. Opravdu nejpřesněji se toho týká, tuším, že paragraf 29 školského zákona, který říká, že škola by měla být právě tím bezpečným prostředím. Může se toho týkat i antidiskriminační zákon, pokud se bavíme o nějakém sexualizovaném chování, ale takto detailně ty povinnosti škol v tuto chvíli nastavené nejsou, což je asi chyba.
7: Jak by tedy škola měla na podobné situace reagovat?
14: Je důležité, aby ta škola byla vlastně na tyhle ty situace připravená. A to připravená jak z hlediska preventivního, to znamená, aby měla třeba nějaké etické kodexy. To může výrazně pomoct právě i tomu vlastně té vůli oznamovat nějaké takové chování, protože prostě když si řekneme, co je v pořádku a co v pořádku není, tak to si myslím, že je důležité. A pak nemusíme právě pochybovat o tom, kde jsou nějaké hranice a co se smí a co se nesmí, co je a co není dovoleno, co by se mělo a co by se nemělo dít. A zároveň by měla mít ta škola plány k tomu, jak to řešit. To znamená, jak tu krizovou intervenci, jak ten postup konkrétně vést, aby prostě nemusel někdo improvizovat v situaci, kdy ta situace nastane.
7: Jaké dopady může mít sexuální násilí ze strany pedagogů na žáky a žákyně?
14: To, že samozřejmě takové chování má své následky u těch dětí, tak to je zřejmé. Ono tohle vyplývá třeba z nějakých zahraničních studií. Výrazně se zhoršuje školní prospěch dětí, které něco takového zažívají. Častěji dříve opouštějí vlastně vzdělávací systém, to znamená nedosáhnout takového vzdělání, kterého by jinak mohli dosáhnout. A samozřejmě zhoršuje to jejich nějaký prostě duševní stav, duševní well-being obecně. To znamená, je tam skutečně jako spousta rizik, které z toho pro ty děti plynou.
7: A jaká by teda podle vás měla být role té České školní inspekce při řešení případů sexuálního násilí ve školách?
14: Skutečně ta Česká školní inspekce je ten, kdo má zajišťovat nějakou kvalitu, ale kvalitu i právě ve smyslu toho bezpečí v tom vzdělávacím systému, takže ta tam pochopitelně hraje důležitou roli. A samozřejmě nějakou dělčí roli v tom můžeme hrát i my jako dětský ombudsman, protože v případě, že třeba ani přístup České školní inspekce by neodpovídal tomu, co by to dítě nebo třeba rodič nebo kdokoliv další považoval za správné, tak se může obrátit i na nás a my se tomu můžeme věnovat ještě dál. Takže možná by bylo dobré to na té systémové úrovni a i já se o to pokusím v rámci svých jednání s ministerstvem školství to otevřít a zkusit to vést nějakým směrem k nějaké lepší prevenci.
7: Uzavírá dětský ombudsman Martin Beneš. Podle vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství Jana Mareše, ale určitý návrh řešení existuje už dnes v metodických postupech a doporučeních.
15: Dejme tomu v oblasti prevence primárního chování, kde jsou různé karty na různá témata a mimochodem je tam i karta, která míří k problematice sexuálních vztahů a podobně. Zároveň jsme vydali určitou metodiku, která charakterizuje, jak postupovat při podezření na ohrožení dítěte, a to včetně případu sexuálního násilí nebo obtěžování. Ministerstvo školství je garantem třeba zákona o pedagogických pracovnících nebo nese předpis pracovní řád pracovníků školství nebo se podílelo na takzvaném etickém kodexu učitele, což není teda úplně pracovně právně závazný předpis. Nicméně tam jsou vlastně, řekněme, zakotveny takové ty základní principy toho vztahu, to postavení toho učitele vůči těm žákům, vůči té škole, že jsou to vlastně osoby, které naopak mají zajišťovat bezpečnost, chránit zdraví a tak dále, mají zdůrazňovat prostě tu lidskou důstojnost, jo, a podobně.
7: Podle Taťány Malé, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, je na metodice, kterou vytvořilo MŠMT a která popisuje, jak postupovat při podezření na ohrožení dítěte, včetně případu sexuálního násilí, ještě potřeba pracovat a věnovat jí větší pozornost. Důležitou roli podle ní hrají také preventivní programy ve školách.
12: Tyto preventivní programy by absolvovat také pedagogové a měli by být edukováni i v tom smyslu, co je akceptovatelné a přijatelné v chování ke studentům a studentkám a také to, jak poznat a jakým způsobem se chovat, když se třeba student nebo studentka svěří s takovým jednáním od jiného pedagoga. Ale rozhodně v tom máme rezervy.
15: Teď musím říct, žádné specifické školení tady k tomu není, jo, nastaveno. Nicméně budu vycházet z těch obecných dikcí přípravy budoucích učitelů, kde například i v tom

0: kompetenčním rámci budoucích učitelů je zakomponovány určitý pohled i na tuhletu problematiku, o které se tady bavíme.
1: Připouští Jan Mareš z MŠMT. Na školách také nejsou školní psychologové a speciální pedagogové povinně všude. Jejich přítomnost je podle Mareše v současnosti doporučená, nikoli povinná. Mimo jiné i proto, že těchto odborníků není na trhu práce dostatek.
0: Ministerstvo školství teď vytváří, řekněme, nějakými nástroji legislativními to, aby relativně v každé škole byl třeba školní psycholog, který může sehrávat velmi významnou roli právě v takových situacích.
2: Je nějaká šance, že by ministerstvo školství iniciovalo výzkumy, sběr dat právě v této oblasti, protože kromě koncentu se tomu nikdo nevěnoval a ty data ze strany státní správy nejsou.
0: Nevím tedy o tom, že bychom to měli v plánu, spíš teď, jak to říkáte, je to určitý námět. Já si nemyslím, že ministerstvo školství, ale Česká školní inspekce, že jo, tuhle záležitost můžeme určitým způsobem zmapovat, takže bezprostředně nevím, že bychom se pouštěli do takového šetření, nicméně dáváte mi spíš tady podnět, že bychom mohli přes Českou školní inspekci minimálně zjistit některé věci.
1: A co je tedy možné udělat, pokud se dítě nebo student ocitne v situaci, jakou popsala v pořadu Anna? Tisková mluvčí krajského ředitelství policie kraje Vysočina Dana Čírtková doporučuje v případě jakéhokoliv podezření na nevhodné chování pedagoga nebo na protiprávní jednání kontaktovat policii. Ta podle ní musí každé takové oznámení přijmout a prověřit, zvláště pokud se týká podezření na sexuální násilí.
3: Policie má každý oznamovatel zaručenou anonymitu. Ono, takovéto případy se velice obtížně dokazují, pokud ti lidé tu komunikaci třeba okamžitě mažou ze svých mobilů nebo z počítače. Ale hned při tom prvotním oznámení to u sebe mít člověk nemusí, ale poté je vždycky dobré třeba si to nějak zálohovat, pokud takové jednání nastává, ale hlavně důležité je včas to řešit. Rozhodně to neodkládat, protože potom by ti lidé mohli zbytečně procházet depresemi nebo nějakými problematickými stavy tím, že by to jednání ze strany pachatele, ať už známého nebo neznámého, by mohlo prostě gradovat. Jsme povinni informovat o jakémkoliv incidentu intervenční centra, takže máme k dispozici kontakty na psychologické poradny a různé další neziskové organizace, které jsou k tomu předurčeny.
4: Nejvíce podle mého názoru potřebujeme zajistit, aby děti měly důvěru v ten systém a jistotu, že když se svěří, tak budou vyslyšeny a chráněny. To je konec konců prostě častý jako příběh. Ale musíme na tom pracovat dál, propojovat ty školy, sociální služby, zdravotnictví i bezpečnostní složky prostě tak, aby ta pomoc, kterou tyhle ty oběti potřebují, byla fakt rychlá, dostupná a především koordinovaná.
1: Dodává na závěr zmocněnkyně vlády pro lidská práva Taťána Malá. A tím končí Zaostřeno, ve kterém jsme se věnovali problematice sexuálního násilí na dětech a mladistvých ve školách. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Lamelová.
5: 20.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Litr nafty bude zítra v Česku stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovuzavedení rozhodla vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal podle očekávání ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Poslanci mu nedůvěru vyslovili včera. Návrh podpořili kromě opozice i poslanci vládní SNS, která ministrovo odvolání požadovala už od letošního jara. Rezort životního prostředí tak dočasně povede současný premiér Robert Fico. Země Severoatlantické aliance nečelí podle Marka Rutteho bezprostřední hrozbě ze strany Moskvy. Generální tajemník aliance dodal, že hodnocení rizika představovaného Ruskem je stejné jako před rokem. Některé evropské členské země NATO v posledních měsících opakovaně upozorňují na nárůst ruských hybridních aktivit. Řadí mezi ně sabotáže, žhářské nebo kybernetické útoky i narušování vzdušného prostoru. A českého dirigenta Jakuba Hrůšu čeká v Londýně 15-hodinový Wagnerovský maraton. V Královské opeře bude příští rok dirigovat kompletní prsten Nibelungův Richarda Wagnera, tedy všechny 4 opery od Zlata Rýna až po Soumrak bohů. Celý cyklus navíc provede během října hned 4x. Jde o jeden z nejnáročnějších projektů operního repertoáru. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku.
7: Komplikace na D11 za Poděbrady a nehoda na D35 u Olomouce. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy hlásíte potíže v omezení za odbočkou na Pečky. Na 34. kilometru se něco děje v levém pruhu vedeném v protisměrném pásu. Zůstaňte proto raději v pravém pruhu, ten je průjezdný plynule bez komplikací.
8: Takže řidiči vyberou pravý pruh, ten v odstavným pruhu, protože v tom levým pruhu, co jede do protisměru, tak tam asi to tak vypadá, že uvízl nadměrný náklad.
7: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice. Kus za odbočkou do náměště na Hané na kilometru 261 auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje a vybočuje se za zatáčkou. Na dálnici D11 opatrně také za Prahou ve směru do Hradce Králové. Na kilometru 6,5 stojí nouzově osobní auto. Je v odstavném pruhu, i tam vozidla vybočují. A na silnici 34 z Českých Budějovic do Třeboně pozor u obce Hůry. Na 6. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik zase z Prahy.
10: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik a já tentokrát z Nebrasky.
9: Já jsem Jan Kaliba.
10: A já jsem Jana Ciglerová a tohle je náš nový podcast. Pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
9: Budeme se dnes bavit hodně o podpoře Donalda Trumpa, která vůbec poprvé klesla pod 30%, bylo to v zářijovém průzkumu od American Research Group. To je taková symbolická, psychologická hranice, řekněme, těch 30%. Další průzkumy a i takové ty průměry průzkumu ukazují čísla nad 30%, kolem 35% je teď ten průměr. Každopádně i mezi republikány Trumpova podpora znatelně klesá, celkově se blíží historickým minimum a zásadní volby do kongresu, ty jsou přitom už za měsíc a něco. A tak vám dnes chceme i přímo z terénu ukázat, kdo jsou ti Američani, kteří tvoří jádro trumpovské koalice a dál stojí za prezidentem a jim vedenou republikánskou stranou, jak tihle lidé přemýšlejí, ale také budeme mluvit o tom, proč se část té Trumpovy koalice začala rozpadat a kdo ji vlastně opouští. Ta Trumpova čísla, Jano, o kterých jsme tady mluvili, tak to úplně neodpovídá zlatému věku Ameriky, jak sám Donald Trump představil vlastně to své druhé prezidentské období. A my máme vlastně i nějaké historické srovnání toho, jak na tom byli v podobném období svého prezidentství Trumpovi předchůdci a opravdu je nejníž ze všech.
10: Nejmíň ze všech, kromě Richarda Nixona, ten byl v té době těsně před rezignací a ten je jediný prezident v americké historii, který měl ještě nižší popularitu.
9: Když to srovnáme s tou bližší historií, řekněme, tak nejobvyklejší číslo pro prezidenty v tomto období, tedy ve druhém roce před midterms, před těmi kongresovými volbami, je plus minus třeba 45% podpory. Obama dvakrát, anebo první období Clintona i Reagana, to jsou čísla kolem plus minus 45%. No a pak je tu Joe Biden, ten měl kolem 37%.
10: 37%. A pamatuješ se na ten moment, kdy se to Joe Bidenovi sešuplo na těch 37% a vlastně se to nikdy nevrátilo?
9: Tam se to dá identifikovat. Vlastně to byl ten Afghánistán, ten velmi zběsilý únik stažení vojáků amerických celé té mise z Afghánistánu, což vlastně naplánoval už předtím Donald Trump. The last American military plane left from Kabul's airport at 3:29 p.m. Eastern time. Criticism is growing over U.S. troops' chaotic exit from Afghanistan. We are blaming the Biden administration 100%. Ta realizace Bidenova byla taky taková, že na to veřejnost reagovala velmi negativně, bylo to velmi chaotické a tam i v těch křivkách potom té popularity je dodnes vidět ten sešup, to bylo to první léto Bidenova prezidentství. Máme, Jano, vlastně nějaký takový moment u Donalda Trumpa, nebo je to spíš kontinuální pokles?
10: Tam se nedá říct, že by to byl jeden takhle konkrétní moment, po kterým by se to už nikdy nevrátilo. Donald Trump nastupoval s poměrně vysokou popularitou, byla s ním spojená určitá očekávání, dokonce měl i kladná očekávání od části lidí, která ho nevolila. Byla vidět tam ochota Američanů, sice jsme tě nevolili, ale jestli se ti to povede, budeme ti fandit nebo fandíme ti, protože jsi náš prezident. Donald Trump už nikdy neměl tak vysokou popularitu, ta jeho popularita klesá od toho prvního dne, co vlastně nastoupil do funkce a zároveň stoupá do procento lidí, kteří nesouhlasí s jeho výkonem ve funkci. Potkali se tyhle ty dvě linie někdy kolem 10. března, velmi záhy po jeho nástupu, měsíc a půl, dejme tomu, po nástupu do funkce, ale výraznější takový sešup a vlastně potom už dál, jenom to pokračuje v této tendenci kontinuálně až dodnes, byly tarify zavedení cel 2. dubna v loni v roce 2025. In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. Tehdy si vlastně proti sobě poštval takovou první část, nebo rozezlil první část těch voličů, a to byli lidé, kterým šlo právě o tu ekonomiku, o ten biznis, kteří věřili tomu, že on se umí dobře ekonomicky rozhodovat. Tarify a cla ve výsledku vždycky zaplatí ti koncoví spotřebitelé. Byť se to prezident i Bílý dům snažil prezentovat jinak, tak na konci už to vlastně bylo znát, že ty ceny vzrostly spotřebitelské právě kvůli tomu, že Trumpova administrativa nasadila tarify.
9: Tím se dostáváme k té zásadní otázce, čím to je, protože připomeňme, že i tedy oproti svému prvnímu období je na tom s podporou a popularitou Donald Trump níž, tam to měl v tomto čase kolem 40%, ale je to tedy jenom touhle ekonomickou situací, těmi cly.
10: To zavedení cel byl takový první moment, ale další moment určitě jsou zátahy ICE, těch imigračních agentů vůči migrantům. Část jeho voličů to nadále podporuje a podporuje to dodnes, ale tím se zase rozezlil určitou část voličů. Zase jsem s nimi mluvila, kteří jej volili, kteří mají jihoamerický původ, přišli do té země čerstvě odjinud. To jsou lidé, kterým se ne všem samozřejmě, ale velké části se nelíbí být, jakou agresí se imigrační agenti pustili do lovení migrantů a jejich deportace. Slyším argumenty lidí, kteří mi říkají, my jsme viděli, nebo my jsme mu věřili, že chce vyhostit ty kriminálníky, ty zločince, ale tady vyhazuje abuelas, což je španělské babičky a chůvy, a to se nám určitě nelíbí. Další takovou část svých voličů, oni přišel kvůli Epsteinovým složkám. To je kauza, u které si spousta lidí slibovala, že on to konečně odhalí a on ukáže a poukáže. Mysleli si, že většina z těch lidí budou ti demokraté, protože tak jim to vlastně Trumpovi spolupracovníci prezentovali. Nebylo to tak. Takovou viditelnou byla poslankyně republikánská Marjorie Taylor Greene. Ta přímo otevřeně říká, toto byl moment, kdy my dva jsme se rozešli. A bylo jen málo horlivějších podpůrkyň obdivovatelek a podporovatelek, než byla Marjorie Taylor Greene. Green. A poslední, a to je velká část důvodů, proč ztrácí popularitu, a to je válka proti Íránu. To je něco, s čím lidé nesouhlasí, s čím nesouhlasí většina americké společnosti, s čím on sliboval, že nebude válečný prezident, že bude pravý opak, že bude uklidňovat ty konflikty.
9: Na tom se vlastně štěpí i ta jeho koalice, dá se říct. Já jsem mluvil před těmi prezidentskými volbami s lidmi, kteří říkali právě, já budu volit Donalda Trumpa, protože on nepovede žádné zbytečné války, byli to ti jeho jádroví voliči, takže spolu s těmi Epsteinovými soubory tyhle dvě věci možná můžeme označit za velmi zásadní právě i pro to tvrdé jádro Trumpových voličů.
10: A navíc nás ten Irán vrací zpátky k té ekonomice, což byl ten začátek jeho klesající popularity, a to proto, že v důsledku těch útoků Irán zablokoval Hormuzský průliv, stoupla cena ropy a cena benzínu pro Američany je klíčová, protože oni jezdí daleko více než my, takže daleko častěji jsou na těch pumpách a daleko častěji vidí, jak roste ta cena, která od té doby je vyšší o 50%.
9: Ale samozřejmě tady máme to tvrdé jádro Trumpových voličů, které je menšinové v celé společnosti, ale v republikánské straně je většinové už velmi solidně nějaký čas a je stále stabilní, ale možná můžeme teď mluvit i o tom, že se i to začíná teď v téhle situaci drolit.
10: I to se začíná drolit a ukazují to studie nebo mnohé výzkumy. Jednu z nich bych zmínila analýzu Hudsonova institutu. To jeho jádro, ta koalice, se začíná trhat hlavně kvůli cenám, kvůli zahraniční politice a také migraci. Víš dobře, že názorově se od něj oddělují i veřejné osobnosti, kterého dříve velmi silně hlasitě podporovali Laura Loomer, Tucker Carlson, moderátor bývalý Fox News. Jsou to zkrátka lidé, kteří jsou nespokojení s ekonomickou situací a nebo že se jim nelíbí některé z těch jeho kroků. A je potřeba říct, že ne vždycky ty známé osobnosti někdy jsou dříve před tím trendem mezi těmi voliči a někdy právě následují ten trend, že cítí, že ti voliči se od něj začínají odvracet, takže je otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, ale každopádně to ukazuje, že Donald Trump má takovou schopnost být takovým lepidlem pro poměrně nesourodé názorové skupiny pravicového nebo konzervativního voličstva a je otázkou, co se vlastně s těmito lidmi stane. Někteří jsou protižidovští, někteří jsou protimuslimští, někteří jsou pro sociální podporu, někteří jsou proti sociální podpoře. Je otázkou, co se stane, až toto lepidlo, ten Donald Trump vlastně nebude tím hlavním lídrem republikánské strany.
9: No, u Tuckera Carlsona je to obzvlášť zajímavé, to je opravdu člověk s velkým vlivem, bývalý moderátor Fox News a teď má svůj vlastní podcast a ten je tvrdě proti třeba válce s Iránem a má velké trumpovské publikum, ale teď Trumpa vlastně otevřeně kritizuje.
11: Trump has been disloyal to the United States. Totally disloyal to the United States. He cheated on the United States with a foreign power.
10: Otevřeně kritizuje a dokonce se omlouvá za to, že ho volil. Jeho rozhovory z poslední doby jsou vyloženě sebekající a říká, já jsem chtěl něco změnit, já jsem chtěl mu rozmluvit válku proti Iránu a naivně jsem si myslel, že se mi to může podařit, ale nepodařilo.
9: No ale já se chci zeptat, ty jsi doteď žila na Floridě, obklopená mnoha Hispánci a určitě mnoha Trumpovými voliči a už jsme to zmiňovali, tu situaci s imigrací, se zásahy ICE, jak podle tebe tohle taky pomáhá vlastně drolit tu Trumpovou koalici, protože řekněme, že ta hispánská nesourodá, americká hispánská komunita obrovská, pomohla v roce 2024 podle čísel, která máme Trumpovi do Bílého domu, oni se k Trumpovi ve velkých číslech Hispánci přiklonili, tak jak moc teď styl, kterým teď vede ty zátahy toho úřadu pro imigraci ICE, tak jakým způsobem se od něj případně i odklánějí tito lidé?
10: Samozřejmě nejsou to všichni, ale já jsem žila ve velmi silně republikánské části Floridy, a kolem mě byli zejména Jihoameričané a zejména lidé latinoamerického původu a zejména republikáni. A byl to takový vějíř různě intenzivních republikánů. A to, co si všímám u těch, co se od něj odvrátili, tak bylo vždycky to společné téma těmto lidem, protože oni spadali do té vyšší příjmové kategorie, tak byla imigrace v tomto případě. Nelíbilo se jim, jak zachází s jejich bratranci, kamarády, sousedy. A byť třeba nikdo z nich, co si tak vybavuju, nebyl ochotný ještě přeběhnout na druhou stranu a hned jít volit nějakého demokrata nebo demokratku, tak rozhodně byli už poměrně smíření s tím, že otevřeně formulovali to, že je Donald Trump zklama. Jeden můj takový známý, dobrý, opravdu člověk, který nosil i takovou tu žlutou paruku na hlavě, tak jak má moc rád Donalda Trumpa. Jo.
12: Jsem se neviděl.
10: Já ti to ukážu. On mi ji pak jednou taky na tu hlavu dal, tak máme takovou veselou fotku spolu. Tak to je člověk, který říkal, že jej strašně mrzí to, jak se jeho administrativa chová k migrantům a k imigrantům a k Latinos. Říká, já nemůžu jít ani s kamarádama ven, oni už se bojí jít i do baru, oni se bojí prostě vycházet na ulici, aby někdo nesebral.
12: No ale na druhou stranu spousta i právě Hispánců s Donaldem Trumpem neochvějně zůstává, o tom jsem se teda zase přesvědčil já při nedávné návštěvě Spojených států. Potkal jsem, pamatuju si, u Los Angeles takovou republikánskou komunitu na jedné akci a potkal jsem tam i republikána oddaného Trumpovi, jmenoval se Jesus Henao, byl to původem Kolumbiec, respektive on už se narodil ve Spojených státech, rodiče přišli z Kolumbie.
13: I was born here, my parents migrated from Colombia, they came here legally. My wife, I brought her from Colombia, so...
12: Říkal mi třeba i to, že jeho manželka, která je taky kolumbijského původu, tak se snažil do země dostat svou tchýni.
13: Bring my mother-in-law legally into the United States and about $5,000 and all this time to bring her in legally.
10: Chain migration, řetězová migrace.
12: Naznačoval, že on to má opravdu vydřené, že to udělal legálně a že pokud to takhle bude dělat každý, takže to bude v pořádku i pro Trumpovu administrativu, což víme, že zkrátka tak není, protože jsou případy třeba haitské komunity, která přišla jako uprchlická do země legálně podle nastavených pravidel a teď Trumpova administrativa pro tisíce a desetitisíce těchto lidí najednou ten status zrušila a oni jsou tam najednou nelegálně, byť se všichni snažili to udělat tou legální cestou, ale všímám si, že to je častý argument trumpovských příznivců, že oni i s touhletou tvrdou imigrační, protiimigrační linkou souhlasí, protože když to lidé budou dělat legálně, tak Amerika může zůstat tím domovem imigrantů, což ale se úplně nekryje teď s tou realitou.
10: Tak Donaldu Trumpovi a jeho administrativě se podařilo to, co si vytyčil, to znamená znepřístupnit Spojené státy. Ta migrace prakticky klesla na nějaká mizivá čísla od té doby, co on se vrátil do Bílého domu, ale platí ten argument, že ti lidé, kteří si prošli tím těžkým vstupem do Spojených států a obtížným, tak říkají, proč já jsem to měl mít těžké a vy to máte mít lehké.
12: Můžeme možná udělat jenom takový rychlý průlet, jací lidé ještě jsou v tom tvrdém jádru Trumpových příznivců. Určitě tam bude hodně takových tradičních republikánských voličů, kteří zkrátka stále pokračují, protože demokraty by nikdy nevolili a stále pro ně nebyla překročena nějaká červená linie. Jsou to třeba i takzvaní single issue voliči, že jim jde hodně o jedno téma nebo několik málo témat, jako jsou třeba interrupce a jsou třeba proti přístupu k interrupcím a tohle Donald Trump vědí, že prostě jim zajistí, jsou mu vděční, kolik soudců takto smýšlejících donominoval během prvního období do nejvyššího soudu. Jsou to určitě lidé v tom tvrdém jádru, kteří jsou proti elitám a establishmentu. Donalda Trumpa za jeho součást nepovažují a stále věří, že on je ten, který dokáže ten systém, který začali oni z nějakého důvodu nesnášet, nenávidět, takže on ho zkrátka dokáže naprosto vykolejit a stvoří něco jiného, nového. Možná by nás překvapilo, kolik lidí opravdu chce v Americe vládu tvrdé ruky, opravdu něco jako diktátora. Setkával jsem se s takovými třeba kolem útoku na Kapitol, těch manifestací tam ve Washingtonu bylo více a pamatuju si dodnes na jednoho člověka z Pensylvánie, který tam přijel v takovém kostýmu George Washingtona a opravdu říkal takové věci typu, tak a doufám, že Donald Trump se udrží u té moci a potom to udělá po svém.
14: DHS, FBI, IRS, CIA, all those leaders need to be removed.
12: Vlastně to, co se děje do velké míry teď s odstupem během toho druhého období a vyhází prostě z každého úřadu, z každého ministerstva desítky nejvýše postavených lidí a dosadí si tam své loajální.

0: education. Vlastně se to teď začalo opravdu dít, ale velkou roli budou hrát určitě i dezinformace, se kterými Donald Trump pracuje, ať už se to týká voleb v roce 2020, ať už se to týká covidu i dalších témat. A vzpomínáš si na ten náš společný rozhovor, který jsme vedli ve Filadelfii?
1: Rachel a Bill.
0: Byli to Rachel a Bill a vím, že jsme se jich potom ptali na to, jestli jsou tedy spokojení se situací v zemi, protože mnoho lidí protestuje, jsou ty No Kings protesty proti Donaldu Trumpovi. Oni byli z Ohia.
1: Přijeli do Filadelfie, aby se zúčastnili těch oslav 250. výročí nezávislosti. My jsme se s nimi začali bavit, pokládali jsme jim otázky a dlouho jsme nevěděli, kam se vlastně ideologicky řadí, viď? Protože oni...
0: Bylo to takové nečitelné.
1: Bylo to nečitelné. A vlastně říkali, my jsme tady, my nesouhlasíme s tím, že nám někteří lidé chtějí sebrat tu zemi a věříme to, že ti čtyři zakládající otcové, že to mysleli správně a teď se to někteří lidé nově snaží dezinterpretovat a to pořád vlastně by šlo aplikovat na obě strany, ale poznala jsem, kam ideově patří ve chvíli, kdy se začalo mluvit o covidu. To jsem pochopila, že to je pro ně vlastně takový ten moment, kdy možná mohli být nějaký neutrální nebo tak, ale absolutně se to v nich zlomilo.
2: If you want to look at tyranny, you think about what happened during COVID. That's when the people really lost their freedoms and powers, is when they were told that they couldn't go inside a building unless they injected themselves with some with something we didn't really even know what was in it and actually didn't even work for the purpose that it said it was supposed to.
0: Ta opatření, která vlastně ve Spojených státech nebyla rozhodně tak silná jako třeba tady v Česku, tak
1: pro mě to bylo... A ještě která zaváděl Donald Trump, protože
0: ano,
1: covid vlastně začal...
0: Donald Trump uzavřel zemi vlastně.
1: Uzavřel zemi, i pro mě.
0: Ale pro ně to bylo hodně traumatizující zjevně a pracují do dneška evidentně s mnoha konspiračními teoriemi kolem toho. To tež vlastně platilo, jsme se pak dostali i k těm volbám v roce 2020. Tvrdili, že prostě se najednou objevilo 20 milionů hlasů, aby ukradli vítězství Donaldu Trumpovi a potom v dalších volbách, že se zase těch 20 milionů hlasů vypařilo, přitom nic takového se tam nestalo.
2: There were 20 million less votes in those elections. For some reason,
3: the average throughout the years.
2: Go look it up. And for some reason in 2020, all of a sudden we had 20 million more votes than we've ever had. Guess what happened in 2024? It went back down to normal. So where did those 20 million votes come from?
0: Když jsem se ptal na ty No Kings protesty, jestli třeba ti lidé nemají nějaké validní argumenty, kteří chodí protestovat proti administrativě Donalda Trumpa s tím, že táhne Spojené státy směrem k autoritářství, tak oni hned právě přišli s tím covidem a že prvky tyranie to pro ně mělo za covidu, měli to spojené s Bidenem, ne s tou první fází za Donalda Trumpa a vlastně hned odváděli, vůbec neodpovídali na tu původní otázku, takže vlastně se ukazovalo, že vůbec nemají vůli a ochotu nějak kriticky uvažovat o Donaldu Trumpovi a jeho prezidentství, tak jako jejich spoluobčané, kteří chodí protestovat. A bylo na tom hezky vidět, jak Donald Trump umí s tímhletím smýšlením svých příznivců pracovat, protože pokud mu uvěří jednu takovou věc, už je pro ně pak asi o to složitější tu důvěru vloženou do Donalda Trumpa a tu vášeň vloženou do tého podpory vlastně celou popřít a odklonit se od něj.
1: To mimochodem teda i teď popisuje taková moc zajímavá studie, která byla zveřejněna v Journal of Social and Political Psychology. Ta popisuje, že spousta voličů už do podpory Donalda Trumpa investovala tolik identity, tolik emocí, že teď přiznat si omyl by znamenalo vlastně přiznat si vlastní selhání.
0: Ale ještě na úplně poslední věc se chci zeptat, nebo ji sem vnést. Pokud nepovládne tedy nakonec Donald Trump ve třetím období navzdory ústavě sám a bude někomu předávat tu štafetu v republikánské straně, kterou si naprosto podmanil, tak dokáže tuhle komunitu, to své tvrdé jádro těch příznivců, kteří za ním stále jdou, dokáže tohle někomu předat podle tebe?
1: Já slyším stále dvě jména, spíše severně slyším J.D. Vance a spíše jižní lidé Latino stojí za Markem Rubiem.
0: To je samozřejmě ještě vzdálenější budoucnost, klíčové pro to, jak bude moct Donald Trump vládnout v těch svých zbývajících 2 letech tohoto mandátu, tak to určí do velké míry ty kongresové volby. Volební den se nám už blíží, bude 3. listopadu. A já jsem si tedy všiml, že v rámci kampaně Donald Trump osobně vyráží teď na meeting na místa, jako je třeba Oklahoma, kde má stále drtivou podporu, tak jsem si říkal, co je tohle za taktiku. Vypadá to, že buď chce radši tam, kde ho prostě mají rádi, a nebo že jeho republikánští kandidáti v těch v úzovkách nerozhodných obvodech radši prostě nezvou, vzhledem k tomu, jaká je teď ve Spojených státech atmosféra.
1: No nezvou ho tam, protože on by je stáhl dolů. I nevím, jestli se zaznamenal na jižní Floridě velké pozdvižení z toho, že jeho zavilá podporovatelka Elvira Maria Salazar, republikánka, vystoupila, natočila video a řekla: vaše imigrační tažení jste přehnali, to too much. Naši lidé, kteří tě volili, a naši lidé, díky jejich hlasům, a myslela tím latino hlasům, si byl zvolen prezidentem. To, co teď děláš, považují za zradu. A jestli takovouhle reakci on má od republikánských kandidátů, tak chápu, že jede do bezpečné Oklahomy, kde se mu tohle zatím, aspoň teda mimo velká města, nemůže stát.
0: My to budeme určitě sledovat, celou tu předvolební kampaň, ty mítinky, Jana Cíglerová přímo v terénu, určitě ji sledujte v dennodenním zpravodajství Českého rozhlasu, a za týden se můžete těšit také na náš bonus k tomuto dílu našeho podcastu Přes Atlantik. Řekneme vám některé zajímavé historky z natáčení s Trumpovými příznivci. A za 2 týdny tu bude nová epizoda, kde se dozvíte mimo jiné to, z čeho mají Američané z obou táborů konkrétní obavy během těch letošních voleb.
1: Takže epizoda za 2 týdny, bonus za týden, každý týden, každou středu od nás něco. Těšíme se na příště a sledujte naše sociální sítě. Já i Honza jsme na Instagramu, na Facebooku, na síti X, Jana Cigler anebo Jan Kaliba. Tak zase za týden.
4: Slavné únosy.
5: V roce 1979 zmizel v New Yorku cestou do školy 6-letý Ethan Petz. Případ chlapce, který nikdy nebyl nalezen, se stal mediálně proslulým. Jeho fotka se objevila i v kampani na krabicích mléka, ale marně.
6: Stalo se vlastně jako to, čeho se nejvíc obávají kriminalisté, že vlastně v těch prvních hodinách nebo v tom prvním dni se nenašla žádná stopa, a čím více přibývalo času, tak ta stopa v úzovkách chladla,
5: říká historik Jan Adamec.
4: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Superdávka má od zítřka nová pravidla. Francouzský server Mediapart odsoudil urážlivé výroky Marine Le Penové kvůli kritickému článku. Česká fotbalová 21. porazila Bulharsko a má jistou baráž o postup na mistrovství Evropy. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výše podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
8: Na webu MPSV je již dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
7: Lidem, kteří už podporu pobírají, ji úřady práce přepočítají automaticky. Francouzský investigativní server Mediapart odsoudil výroky nacionalistické političky.

0: popřel. V televizi CNews označil článek za lživý a na novináře podal trestní oznámení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Změna klimatu může zásadně proměnit vztahy mezi rostlinami a opylovači, například hmyzem. Dokládá to dosud nejrozsáhlejší mezinárodní studie, kterou vedli čeští vědci. Dnes ji publikoval časopis Nature Ecology and Evolution. Studie ukázala, že na několika opylovačích jsou rostliny závislé, ovlivňuje hlavně teplota a množství srážek.
2: Orchideje, které lákají jen jednu včelu, nebo juka, kterou opiluje jen jedna můra. Právě taková vysoce specializovaná společenství, kdy rostlina nebo opylovač závisí jen na jednom nebo několika málo partnerech, jsou klimatickou změnou ohrožena nejvíce.
3: Měnící se teplota nebo srážky ovlivňují jednotlivé druhy rostliny opylovačů, ty se snaží těm nevyhovujícím podmínkám nějak vyhnout. A potom ty specializované druhy nemusí najít svého partnera.
2: Vysvětluje entomolog Robert Tropek z Univerzity Karlovy a z Biologického centra. Důsledky se můžou projevit třeba v zemědělství. Na největší studii opylování se podílelo 142 vědců ze 32 zemí. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
4: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy v příštím roce. Tým trenéra Michala Bílka v Hradci Králové porazil Bulharsko 1-0 a před posledním zápasem s Portugalskem má jistou alespoň druhou příčku. Fotbalisté Bohemians Praha vyhráli ve třetím kole českého poháru na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále. Hned 4 góly se na hladkém průběhu zápasu podílel hostující útočník Ladislav Krobot.
5: Sedl mi úplně ideálně, jsem za to hrozně šťastný. Jako celkově si myslím, že mi jako herně to úplně nešlo, ale jsem rád, že jsem nějak odměněn za tu práci, protože se snažím na tréninkách a tak jsem rád, že jsem odměněn aspoň těma gólama.
4: Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Z týmu šance ligy jako jediná neuspěla Olomouc, která vypadla po penaltách s Prostějovem.
6: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na D5 před Berounem. Na D35 vyšetřují nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice. Za odbočkou do náměště na Hané na kilometru 261 havarovalo osobní auto. V odstavném pruhu stojí také kamion s defektem. A projíždějte opatrně, některá vozidla vybočují. Na D5 nové omezení mezi Loděnicí a Berounem. Na kilometru 12,5 jsou uzavřené levé pruhy v obou směrech. Budou tam teď opravovat svodidla. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje v omezení za odbočkou na Pečky. Na 35. kilometru silničáři přestavují dopravní značení a podle řidičů je průjezdný pouze pravý pruh. A u Brna pozor na nehodu na silnici 380 do Telnice. Na rovince před Sokolnicí havarovala dvě osobní auta. Projíždí se teď jedním pruhem k Ivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Život je jako koloběžka, řekl významný prvorepublikový politik v projevu k dětem. Právě ukázky z toho, co rozhlas v meziválečných letech dětem říkal, připomene Pavel Hlavatý v repríze pořadu Archiv Plus. Uslyšíte ho už za chvíli, po něm na vás čeká repríza Historie věčně živé, ve které nám Karolína Koubová a Martin Chadima připomenou historii Konstantinopole.
7: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
9: Scouting, sport, středoškolské hry i nejrůznější rady do života. Tedy mládež v době první republiky. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
7: Archiv Plus.
10: Vítejte. Zahájil jsem 10leté oslavy republiky z legionářů. A teď jste vy děti druzí v řadě oslavovatelů. Promluvme si tedy vážné slovíčko.
9: Posloucháte jeden z mála dochovaných zvukových projevů Tomáše Garrigua Masaryka. Byl určen dětem a pochází z 28. října 1928.
10: Přeju vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví a boží požehnání.

0: abyste byli a zůstali dlouho zdraví, musíte se o to přičinit. A není to nic těžkého. Pečujte o čistotu svého těla, nebojte se vody, mýjte se z chuti, koupejte se a plavte, pohybujte se čile na čerstvém vzduchu a dejte se ohrámat sluníčkem. Větrejte si světnici, aby v jídle buďte střídmé, vystřihejte se všeho mrsání a nepijte žádných nápojů alkoholu. Hrejte si vesele, ale když se učíte, když pracujete, učte se a pracujte vážně. Nevyhýbejte se práci, když jste na školách. Já sám jsem vděčný za to, že jsem byl na řemesle. Jen prací se člověk stává praktický.
1: Dlouholetý československý velvyslanec ve Francii a od roku 1939 doživotní exulant Štefan Osuský pronesl na počátku 30. let dva zvukově archivované projevy k mládeži. Naše ukázka pochází z druhého z nich, z 12. dubna 1933.
2: Život měc nehybná, do zeme zasadená katedrála. Život ve skutečnosti je jako kolobežka, kterou musí člověk ustavičně pohánat, aby s něj nespadol a ruky a nohy si nezlámal. Ano, život je proces hledání rovnováhy. Každé přitlačení nohou na kole je počátkem výkyvu, kterého nebezpečným následkem musí cyklista okamžitě čelit zatlačeným pedálu nohou druhou.
1: Generální sekretář Společnosti národů Josef Avenol pronesl 18. května 1936 ve zvláštním vysílání projev přímo k československé mládeži. Jeho slova byla následně tlumočena do češtiny.
3: Que ce message est adressé parce que c'est à l'avenir, à votre avenir, qu'il est consacré.
4: Jsem si jist, že mládež československá zůstane věrna tradicím svých předků. Po staletí žili cílení souce vírou ve svůj národ. Prezidenti Masaryk a Beneš v ní čerpali odvahu, jež je vedla v hodinách daleko nesnadnější, nežli jsou chvíle, jež prožíváme. Prezident Beneš byl jedním z nejpilnějších dělníků Společnosti národů. Povzbuzení souce tímto velkým odkazem, půjdete ve stopách těchto velkých mužů a budete ve Společnosti národů i nadále s důrazem uplatňovati svoje národní tradice a svoji samostatnost.
1: Poznámka Josefa Laufra, zakladatelské osobnosti naší rozhlasové sportovní žurnalistiky, byla odvysílána 19. září 1936.
5: Mladí a milí moji přátelé, právě jste slyšeli tolik zajímavostí z antické tělovýchovy. Dověděli jste se, jak už je sport star, kdy a jak býval za starých časů propagován a mládeži na celém světě doporučoval. Važte si dnešní doby, která jeví obecné pochopení pro tělesnou výchovu a sport. Uvědomte si, že tomu jsou jen 2-3 desetiletí, co mládež musela pěstovat i sport tajně na zapřenou, poněvadž mu školní úřady nepřáli. Časy se změnily. Chceme-li dnes, abyste byli přáteli tělovýchovy a sportu? Jsou-li dnes vaši učitelé vedoucími při sportu a hrách? Je to znamenitý pokrok. Nezapomínejte však, že pravým sportem není pouhé fanouškování za bariérou hřiště, přihlížení sportovnímu závodění jiných, nýbrž, že sportovcem je teprve ten, kdo sport sám také pěstuje. Nemusí v něm vyniknout i nad průměr. Nemusí vždy vítězit a překonávat i rekordy. postačí, když cvičí a v dobré kondici udržuje své tělo, když radostí ze sportu osvěžuje svého ducha a když všichni jednotlivci z nás přispívají drobnými složkami ke společnému cíli, zdravý duch ve zdravém těle. K tomuto cíli spějmeš všichni sportovci, abychom posílili sebe a tím i celý národ. Sportu zdar!
1: 25. května 1938 proběhl na Pražském hradě hold československé mládeže prezidentu Edvardu Benešovi. Chlapec, který pronáší přání prezidentovi, odkazuje na Masarykův projev, který jsme slyšeli v úvodu našeho pořadu.
6: Pane prezidente, před 10 lety naši starší druzi zde, na hradě Pražském, s prvním prezidentem osvoboditelem, slavnostně slíbili, že všichni budeme vždycky a za všech okolností se řídit odkazem svých předků, jejich třemena vlajce na hradě, pravda vítězí. Dnes, po 10 letech, jsme přišli my, kteří jsme se již ve svobodné Československé republice narodili. Přišli jsme vám, pane prezidente, říci, že plníme a chceme stále plnit, co nám pan prezident Masaryk tehdy přikázal. Přičiníme se, abychom byli zdraví. Pečujeme o čistotu svého těla i svého okolí. Cvičíme, pěstujeme sporty, ale práci se nevyhýbáme. Máme rádi své druhy a dbáme ve školách, aby nikdo z nás nehladověl. Milujeme svoji republiku, svůj národ a jazyk, ale chceme žít i všichni v přátelské shodě. Češi, Slováci, Němci, Rusíni, Poláci, Maďaři i Rumuni, všichni, jak nás zde vidíte. V těchto chvílích stojí nás, pane prezidente, miliony pod vlajkou republiky. Miliony nás k ní vzhlížejí a připomínají si tato slova. Slyšíte, jak je živá, jak se vlní a mluví. Přestejte jí a předejte neposkvrněnou příštím pokolením. Tato slova jsou nám nejdražším odkazem. Vy, pane prezidente republiky, jste za nás za všechny slíbil, když jste se s tatíčkem Masarykem tady na hradě Pražském rozloučil. Prezidente osvoboditeli, odkazů, který jste vložil do našich rukou, věrní zůstaneme. My, žáci a žákyně národních škol v republice Československé, jsme si vědomi toho slibu. Chceme vám, pane prezidente, i my v práci pro republiku oddaně pomáhat. Chceme, abyste z nás měl radost. Přejeme vám, pane prezidente, hodně zdraví. Přejeme své drahé Československé republice, aby zkvétala, aby byla ve svých dětech šťastná a zdatná.
7: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
1: Následující ukázka je skutečně raritní. Hovoří maturant a pozdější excelentní básník a od roku 1948 rovněž doživotní exulant Ivan Blatný. Jeho rozhlasová přednáška byla určena našim krajanům a Československý rozhlas ji odvysílal 9. června 1938.
8: Viděl jsem v Brně maturitní tablo, na němž obklopovali fotografie abiturientů hranice mapy Československa a pod tím nápis Budeme bránit stát. Jsem si jist, že původci této myšlenky si uvědomovali ve shodě s mnoha svými kolegy v celém našem státě, že sevřené šiky mladých Čechoslováků znamenají více než obranu ohroženého národa. Je to součást velké světové fronty, bránící svobodu a spravedlnost. Mluvil jsem o jednotě mládeže v Československu, konstatuji rád, že se často dovídáme, jaký s námi sdílí naši krajané v cizině a zvláště Češi a Slováci v Americe. Mnoho mravní posily, přátelé, znamenají nám záplavy vašich lístků a dopisů, vašich pevných bratrských stisků ruky přes oceán, mnoho zprávy o vaší propagandě pro náš stát, ať už je drobná od člověka k člověku, nebo širší. Jsme rádi, že si uvědomujete, co znamená každý z vás jako součást zdi, kterou budujeme proti lžím propagandy nepřátelské. Těšíme se, že vaše úsilí nabude ještě větší intenzity.
1: Ze stejného dne pochází i rozhlasová promluva slovenské maturantky Eleonory Kašparové.
9: Milujem zvlášť literaturu a žurnalistiku. Už jako dieťa som k nej bola mocne priťahovaná a verím, že vedená svojou láskou k nej vykonám na tomto poli kus práce a to bude moje povolanie. A môj súkromný život? V najbližšom čase bych sa rada vydala. A tým sa moje záujmy spoja so záujmami mojho muža, s ktorým v harmonickom spolužití chcem pôsobiť nielen v svojom úzkom kruhu rodinom, ale teraz, v dobách zvlášť vážnych v Európe, venovať sa, nakoľko mi sily a schopnosti stačia, aj nášmu drahému československému štátu. Je to vznešený úkol a dúfam, že sa mi podarí aspoň z časti byť užitočnou svojmu československému národu a vlasti. Vám, milé priateľky, želám z celej duše a sebe tiež len to žiadam, aby nám osud doprial ísť za týmito našimi túhami a ideálami, ktoré sme si postavili do života a ktoré by sme tak rady videli splnené. Chceli sme zhmotňovať svoje sny a chceme prispieť čo najlepšie k spoločnému blahu ľudskej spoločnosti. Verím v život a chcem pracovať. V tej viere podajme si ruky cez more.
1: A teď úvod reportáže ze slavnostního pochodu účastníků čtvrtých středoškolských her z 11. června 1938. Hovoří legenda rozhlasové žurnalistiky, redaktor Josef Cincibus.
10: První nádvoří Pražského hradu. Československý rozhlas postavil své mikrofony na hradní nádvoří, aby pozdravil průvod účastníků čtvrtých středoškolských her a zachytil pozdravné projevy, které prosloví zástupci profesorstva a studentstva k panu prezidentu republiky. Průvod studentstva vyšel ze Strahovského stadionu 17 hodin a jeho čelo dochází nyní k Pražskému hradu. Na Hradčanském náměstí se studentstvo řadí do pevných útvarů, aby vyslechlo projev prezidenta republiky a aby potom, až projde branami hradu, vzalo hold hlavě státu. Cestožárů, které vroubí Matyášovu bránu, vlají státní vlajky, hradní stráž v historických stejnokrojích stojí ve vyrovnané řadě a nad střechami hradu září prezidentská vlajka. Průvod středoškolského studentstva je mohutný. Na 50 tisíc účastníků, děvčat a chlapců ze všech krajů republiky, ze všech měst a městeček přišlo do hlavního města, aby před národními slavnostmi 10. šestokolského sletu ukázali Praze výsledky své práce a své přípravy. Ulicemi města projdou studenti a studentky v 9 stupech. Cesta vede ze Strahova na hrad Pražský a odtud přes Opiš na Klárov a na Staroměstské náměstí. Účastníci jsou v prostých občanských šatech. Hoši vyšli ve cvičebních bílých tričkách, děvčata v tmavých sukénkách a ve cvičných halenkách. V čele průvodu státní vlajka. Okolo čestná studentská stráž a členové výboru tělovýchovné sekce ústředního spolku československých profesorů, předsedou technické komise doktorem Štercem.
1: K účastníkům tohoto pochodu promluvil prezident Edvard Beneš. Jde o dobu těsně po částečné květnové mobilizaci roku 1938, vyhlášené kvůli reálnému ohrožení naší republiky nacistickým Německem i domácí sudetoněmeckou stranou. Benešův projev je jakýmsi poselstvím mládeži, která, jak dnes víme, měla před sebou mnichovskou kapitulaci, protektorát a desetiletí komunismu. Obnovené svobody se dožil jen někteří, a to až v důchodovém věku.
11: V rámci sokolských sletů zakládáte jakousi tradici, které rok co rok přibývá na síle a také na vnitřní hodnotě. Není to tradice zvyků nebo vnějších projevů, nýbrž tradice, která má svůj program a roste s potřebami státu. Doba sama si vynutila, aby v tomto programu byla postupně zdůrazňována také složka brannosti mládeže. Být silným a otužilým neznamená ještě být způsobilým k obraně, míti obranou odolnost. Může snadno zklamat i ten, kdo má dobré, ale necvičené svaly a nervy. Proto je třeba soustavné výchovy všech sil tělesných i duševních, doplňování vědomostí, stejně jako pěstění charakteru, poznávání vědeckých pravidel, neméně než osvojování si občanských cností. Je třeba také vypětí a utužování všech sil mravních, duševní neohroženost, odhodlanost a schopnost odhadovat i situaci platí často více než silácký výkon nebo bravurní kousek. Zachovat i klid a duševní rovnováhu v nebezpečí, dbát i dochvilnosti a být i vždy na pravém místě bývá mnohdy polovinou úspěchu.
1: S vysvědčením do života, tak se jmenoval projev podnikatele Jana Antonína Bati z 12. června 1938. Naše ukázka se týká osudu Baťových spolužáků, kteří neměli od svého útlého mládí jasnou vizi svého budoucího života.
12: A je zas zajímavé si povšimnout toho, že ti, co nevěděli, čím chtí být, taky ničím nejsou. No, on mnohý z těch, kteří se dnes dodnes špatně učil, učil se špatně i proto, že nemá před sebou životní cíl. On žije tak, jako žije zajíc, který chroustá nějaký ten zelný košťál, když nějaký má. Ale nemyslí kupředu. Nemyslí na svoji budoucnost. Pak je mu to skoro jedno. Tak si bych řekl, že to považuje spíš za záležitost rodičů, než svoji vlastní, čím jej dají učit. A to, mladí přátelé, to je špatné, to je úplně špatné. Od rodičů, zkušených lidí, kteří vás mají rádi, je možno si nechat poradit. Ale víte, oni rodiče žijí svůj život a vy budete žít také ten svůj. Oni ho za vás žít nebudou. A tož ani vám nepomůže, kdybyste si jednou chtěli stěžovat, že vám rodiče špatně vybrali vaše životní povolání.
1: Následující nahrávka pochází ze srpna 1938, a to z dochovaného fragmentu ze série rozhlasových pořadů věnovaných skautskému hnutí u nás.
13: Halo, halo. To se ozvala druhá skupina. Šla zálesácky a slavný stopař se skvělým čichem, panda Šňupálek, dobře došel k pokladu. Bohužel až druhý.
14: Stopaři čisto, že jsou tady, nazdar. Nazdar, kluci.
15: Nazdar. A kloukejte se, geometři, taky. No a jak jste se krásně zavíděli. Kluci, máte něco k jídlu? Já se cestou krmil jenom borůvkama. To totiž tadyhle Šňupálek říká, abych prej si sebou nic nebral. A po táboře se přísně důvěrně šeptalo, že kukuk má sebou u herách. No tak málo, asi půl kila.
14: Ty jsi dobrý, těch nebohých deserika se vykouří, jak mě na ně upřeš tvůj hladový zrád.
16: Koukej, Pepičku, dej mať neloudí.
14: No já jim dám.
15: No já říkám, kojot, to je prýma.
13: No, nepochlebuj. A jak pak se vám mládenci šlapalo?
15: Náhodou, skvěle.
17: Pravý zálesák, to jako já, ten nedělá žádné vopičky s mapama, ten jde klidně podle svýho mnohokrát osvědčenýho stopařskýho čenichu. Ostatně ty vaše vopičky jsou starýho čerta, platný, jakmile jste v lese.
13: Ty to jsi zase vedle, to jsi vedle, i tam nám pomohl. Ovšem, musíme se do nich stále dívat.
17: A brknout do paře, to
13: není pravda. Pane, můžeme se tu řídit potoky, pak hřbetními čarami terénu. Víme, kde náhle terén stoupá a zase v údolích vidíme nízká místa. Ta nízká místa jsou v úvalech označována tenkými čarami, kterým říkáme vlásečníci.
15: Něco tak nevytahují.
14: Kluci nechte. Jako jo, to věřím. Zrovna mi to udělal rozklad, jak profesor z univerzity.
17: Koukni. Já jsem slavný učení velkého náčelníka Vinetua. A mapy? He, ty jsou pro mě ďáblovy vynálezy bledých tváří. Já jdu podle svého osvědčeného stopařského čichu, jak jsem mi řekl. Hau.
13: Domluvil. Ty koukej, nalej si radši do šálku trošku čaje a pověz nám něco o svém osvědčeném stopařském čenichu.
17: Dej sem kousek sladkého prachu, bledá tvář.
14: Ta dvě, rudý bratře.
17: Můj čich a můj pozorovací talent. Ha, mužové, o tom by se dalo dlouho a dlouho mluvit.

0: cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Mládež prvorepubliková aneb Život je jako koloběžka. Naslyšenou si těší jeho autor Pavel Hlavatý.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
2: No a po Archivu Plus na vás čeká repríza Historie věčně živé, ve které nám Karolína Koubová a Martin Chadima připomenou historii Konstantinopole.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, začíná pořad Historie věčně živá. Dnes přinášíme opět další díl seriálu o starověkých městech a zamíříme do města, které odolávalo mnoha útokům a až na dva nebylo nikdy dobyto. Do města, které si udržovalo svou prosperitu i přes těžkosti, které sužovaly zbytek říše. Zamíříme do metropole moderního střihu, která byla centrem Byzance. Dnes se vydáme do Konstantinopole, nebo chcete-li do Cařihradu, dnešního Istanbulu. Příjemný poslech vám přejí Karolina Koubová a spoluautor pořadu historik Martin Chadima. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dnešní Istanbul má kořeny v Konstantinopoli už v 7. století před Kristem. Když jsme v předchozích dílech mluvili o zakládání měst, jako byla Alexandrie nebo Řím, vždy byly jejich počátky spjaty s nějakým mýtem nebo s událostí ze světa nadpřirozena. Jak tomu bylo při zakládání Konstantinopole, což byla původně vlastně dorská osada Byzancio na Bosporu?
1: Tak v této osadě se také vyskytovaly staré báje a pověsti, takže původně Dorové byli přesvědčeni, že to souvisí vlastně s bohyní Jo a s příběhem kolem bohyně Jo. Stará dorská osada Byzantion ale neměla ve své době příliš velký význam, protože to bylo místo takového spíše vesnického typu a byly mnohem významnější mýty o Diovi, o Apolónovi, o Afroditě, které překrývaly ty příběhy kolem toho Byzancionu.
0: My jsme říkali tedy, že Konstantinopole má své kořeny v 7. století, co by tedy ještě vlastně dorská osada Byzancion. A než se z Byzancionu stala Konstantinopole, tak se dá říci, že to byly století, kdy tato osada jenom chátrala a upadala, čili až do 4. století našeho letopočtu, kdy si ji vybral římský císař Konstantin, co by protiváhu město Římu. Konstantinopol se měla stát dominantou východní části říše. Jaké důvody vlastně Konstantina Velikého vedly k tomu, že právě tuto bývalou osadu si vybral?
1: Ty hlavní důvody byly dva. První byl vyloženě strategický, protože Konstantin vládl v době, kdy pomalu, ale jistě upadá vliv římské říše. Jsme někdy kolem roku 330 po Kristu. A Řím byl vystaven příliš často útokům různých národů, zejména Germánů, později Gótů, Ostrogótů, Vizigótů, Langobardů, Franků a tak dále. To bylo v těch pozdějších dobách. A navíc Konstantin sám válčil ještě s Novopersany a s dalšími. Takže z toho strategického hlediska Konstantinopol nebo Byzancion vyhovovala víc. Druhým důvodem byla skutečnost, že Konstantin se cítil v tom městečku velice dobře, on tam měl takovou výletní oblast, čili mu tam asi bylo dobře i jako člověku, ale je tam ještě jeden důvod. On si přece vzal, že vybuduje jakýsi protipol Římu, že se emancipuje od té staré římské tradice a pokusí se vybudovat město, které se stane novou moderní metropolí té jeho říše, protože on předpokládal, že se mu podaří vybudovat velkou říši a zastavit ten pád a úpadek, který zde byl.
0: Co vlastně předcházelo založení Konstantinopole, protože víme, že Konstantinus měl spor s Licíniem?
1: Nejdříve musíme říct si důležitou věc. V roce 293, nebo kolem tohoto roku, římský císař Dioklecián de facto rozdělil římskou říši na několik částí. Je to takzvaná tetrarchie. V podstatě vládli dva Augustové a každý ten Augustus měl svého Cézara. Čili de facto spravovali říši čtyři lidé. Bylo to pro lepší obranu té říše, každý ten Augustus nebo Cézar měl část říšek, za kterou zodpovídal v těch politicko-ekonomicko-kulturních otázkách. Konstantin Veliký, jako syn mimochodem významného vojevůdce Konstantina Chlóra, se stal jedním z těch Augustů a vládl spolu s Licíniem. Oni dokonce porazili toho západního, oni vládli té východní části říše a západního Augusta Maxentia oni porazili v roce 312 v bitvě u Milvejského mostu. K tomu se váže zajímavá legenda, křesťanská legenda. Konstantin si vůbec nebyl jistý svojí vojenskou mocí a nemohl se spolehnout ani na věrnost Licíniovu a tak slíbil křesťanskému bohu, že pokud zvítězí v té bitvě, takže celou říši nechá christianizovat. A skutečně se údajně nad tím Milvejským mostem objevilo světelné znamení kříže, kde bylo latinsky napsáno Hoc signo vinces, to znamená v tomto znamení zvítězíš. Konstantin s Licíniem porazili Maxenty a stali se jedinými vládci říše. Musíme říci, že v roce 324 ale Konstantin vypudil i Licínie a stal se samovládcem.
0: Toto čteme o založení Konstantinopole v knize Manfreda Klause Konstantin Veliký, římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím.
2: I hned po vítězství nad Licíniem započal Konstantin s další přestavbou říše, již symbolizuje jediný akt. Vybudování nového hlavního města na místě staré řecké osady Byzancion. V dobách, kdy vidění byla téměř každodenní součást života, to byla i v tomto případě nadpozemská moc, která mu jeho založení přikázala. Město lze chápat jako památník vítězství, a tedy vlastních Konstantinových skutků, neboť jedním z úspěchů v zápase proti Licíniovi bylo jeho ovládnutí panovníkem západní části říše. Tím Konstantin navázal na tradici zakládat na místě vítězství město vítěze. Dále se Byzancion jako nové hlavní město nabízelo ze zeměpisného a vojenského hlediska. Roku 326 byl položen jeho základní kámen. Roku 330 proběhlo jeho vysvěcení.
0: Tolik citace z knihy Manfreda Klause Konstantin Veliký, římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím. Co faktické ustanovení Konstantinopole, co by druhého hlavního města Římské říše znamenalo pro město i pro jeho obyvatele?
1: Tak v roce 330 Konstantin přenesl všechnu správní, vojenskou a politickou moc do Byzancionu, které bylo tedy přejmenováno na město Konstantinovo, Konstantion Polis. A dá se říci, že od té doby se datuje úpadek Říma, který později teda vyvrcholil jeho několikerým dobytím, včetně toho závěrečného dobytí v roce 476 našeho letopočtu, kdy teda západořímská říše se definitivně rozložila a zůstala tady ta východní část bývalé římské říše. Jejímž hlavním městem byla Konstantinopol. Konstantin samozřejmě povolal nejlepší umělce, malíře, sochaře, mozaikáře, protože v té době bylo velmi populární vytváření mozaik, čili používání střepů k vytváření těch mozaikových figurativních maleb, a nechal vybudovat nové chrámy, nechal vybudovat nové lázně, senát, sloupořadí, prostě tak, jak v té době ta města měla tradiční výzdobu. Nakonec se mu teda podařilo opravdu to správní centrum přenést definitivně i s tou obrovskou byrokracií do Konstantinopole, a ta se stala hlavním městem té říše.

0: Konstantin navíc městu přidělil rozsáhlá privilegia, v podstatě velmi podobná těm, která náležela Římu, což tedy souviselo s tím, že chtěl skutečně z Konstantinopole učinit druhou nohu té východořímské říše. Například Konstantinopole nemusela platit pozemkovou daň, požívala také neobvyklé autonomie, v čele stál prokonzul, kterého roku 359 střídá městský prefekt. To vše dohromady přispělo k tomu, že z původního počtu obyvatel při znovu založení města, tedy z 80 tisíc, jejich počet dosáhl 400 tisíc. Církevní historik Sokrates Scholastikos napsal o městě i o Konstantinovi toto.
1: Město, jemuž dal své jméno a jež se dříve jmenovalo Byzancion, hodně rozšířil, obehnal pevnými hradbami a ozdobil překrásnými budovami. Učinil je rovnocenným nejpřednějšímu městu Římu. Nazval je Konstantinopolí. Zákonem stanovil, aby se nazývalo druhým Římem.
0: Druhý Řím v této rivalitě, tedy Konstantinopolis, obstála více než skvěle.
2: No určitě, protože Konstantin vlastně z tohoto sídla postupně upevnil svoji moc. Podařilo se mu germánské vpády spacifikovat tak, že část těch germánských kmenů vojensky porazil, část těch prostě usídlil na hranicích a udělal z nich v podstatě takové nárazníkové pásmo proti jejich soukmenovcům z těch divokých lesů. Konstantin navíc velmi výrazně z Konstantinopole vytvořil středisko křesťanství. Už jeho manželka byla křesťanka a Konstantin sám v roce 313 vydal velmi důležitý edikt milánský, ještě s Licíniem, v němž zastavil pronásledování křesťanů. Křesťané zhruba 5 let na to, kolem roku 318, už měli dokonce rovnocenné postavení s takzvanými pohany, chcete-li s politeisty, s těmi, kdo uctívali vícero bohů. A během několika desítek let se křesťanství stalo naprosto dominantní náboženstvím, až to došlo k tomu, že císařové Theodosius a Justinianus z něj vytvořili jediné možné a dokonce, kdo by konvertoval k politeismu, tak byl potrestán smrtí. Já to zmiňuji proto, že Konstantinus právě z Konstantinopole řídil také církevní sněmy. V roce 325 proběhl jeho první velký sněm, takzvaný Nikájský. Oni totiž křesťané měli po dlouhých staletích, uvědomme si, že od smrti Ježíše Krista, případně od jeho vzkříšení, uplynulo přes 300 let. Poprvé křesťané svobodně mohli mít koncil, poznávat se ze všech krajů celé Římské říše a říct si, v co vlastně věří. A zjistilo se, že je tam nějakých 30 až 40 různých názorů na Krista. Některé z něj činili pouze člověka, některé z něj dělali absolutního boha. Prostě těch názorů bylo tolik, že na Nikajském koncilu poprvé se výrazně diskutovalo. Je nutno říci, že Konstantin do toho zasahoval, byť byl světským panovníkem, nebyl kněz, nebyl biskup. A zasahoval do toho tak, že nakonec tedy v tom Nikajském koncilu vyhrála ta strana takzvaně katolická a byli poraženi heretici nebo kacíři, kterým se tehdy říkalo ariáni, kteří výrazně konkurovali té katolické církvi nebo chcete-li tomu katolickému křesťanství. Musíme říci, že v těchto koncilech i následných byly definovány i základní křesťanská dogmata, trojiční, christologické a pneumatologické. Já to říkám jenom proto, že právě v Konstantinopoli a díky Konstantinu Velikému dneska existuje něco jako dogmatika. To znamená, církev, zejména katolická, se dnes opírá o věrouku, která pochází ze 4. století.
0: Konstantinopol se zkrátka ve 4. století stala politickým, ekonomickým a kulturním centrem východořímské říše. Stala se dějištěm hned několika koncilů, jak jsme říkali. Co toto všechno znamenalo pro okolní svět?
2: Pro někoho katastrofu, pro stoupence třeba starých pohanských kultů, ale pozor, pohanství neznamená primitivní kult, to znamená třeba novoplatonskou filozofii. Uvědomme si, že v podstatě až na přelomu 4. a 5. století byla zavřena akademie, která trvala od Sokrata, to znamená 1200 let. Poslední filozofka Hypátie byla v podstatě roztrhána křesťanským davem, já to řeknu ošklivě, křesťanskou lůzou. Protože to byla chátra. Musíme si uvědomit, že novoplatonská filozofie byla královnou filozofie a byla zakladatelkou toho, čemu říkáme v podstatě humanismus. A toto vše samozřejmě Konstantin svými rozhodnutími postupně výrazně omezil. Navíc Konstantin zasáhl do křesťanských svátků. Pohané, nebo chcete-li novoplatonici a další ctitelé dalších pohanských bohů, slavili totiž slunovrat, že? V prosinci. A aby Konstantin překryl tento pohanský svátek a oslavy slunovratu, tak na období toho slunovratu byl stanoven svátek narození Ježíše Krista, chcete-li takzvané Vánoce. Takže Konstantin výrazně ovlivnil i budoucí slavení křesťanských svátků. No a samozřejmě do jisté míry tím, že Germány usídlil na okraji své říše, připravil postupný rozklad té římské říše. On samozřejmě nemohl dělat nic jiného, ale uvědomme si, že méně a méně se ve vojsku objevují skuteční Římané, více a více jsou to germánští žoldnéři a nakonec i ta klasická římská kultura byla rozrušena germánskými zvyky, germánskými zákonitostmi a tak dále. Čili dá se říci, že Konstantin nechtěně samozřejmě také přispěl k budoucímu rozkladu říše.
0: K tomu se ještě dostaneme. To, že se z Konstantinopole stala křesťanská metropole, dokumentuje i křesťanský dějepisec Eusebius.
1: Město, které nese jeho jméno, výjimečně vyznamenal tím, že je zkrášlil velice mnoha bohoslužebnými místy, rozměrnými mučednickými svatyněmi a nádhernými domy, z nichž některé stály mimo město a jiné v něm. Jimi zároveň uctil hroby mučedníků a zasvětil město jejich bohu. Naplněn duchem boží moudrosti, již podle jeho uvážení mělo město nesoucí jeho vlastní jméno vyzařovat, pokládal za vhodné očistit je ode všeho modloslužebnictví, aby se v něm nikde neobjevovaly obrazy takzvaných bohů, kteří jsou uctíváni v chrámech, ani oltáře znečištěné krví porážky, ani zápalné oběti, ani svátky démonů, ani žádné další zvyklosti těch, kdo věří pověrám. Ukašen uprostřed náměstí bys uzřel symboly dobrého pastýře a Daniela s jeho lvy vytvořeného z bronzu a třpitícího se lístkovým zlatem. Boží vášeň, která se zmocnila císařovi duše, byla tak veliká, že v samotném královském sídle císařského paláce na nejvýznačnější ze všech budov bylo upevněno spásné pašijové znamení, vytvořené z nejrůznějších drahých kamenů a bohatě zasazené ve zlatě. To miláček boží učinil na ochranu své říše.

0: Konstantinus Veliký tedy učinil z Konstantinopole veliké město. Nicméně umírá při přípravě natažení proti Peršanům v roce 337. Co se tedy s jeho městem děje po jeho smrti?
1: Štěstím bylo, že přišli další velicí císařové, kteří z té římské říše, respektive z té východní části, kterou se podařilo uchovat po pádu západořímské říše, vytvořili takzvanou říši byzantskou. Je to především císař Theodosius, který na konci 4. století proslul, kromě toho, že výborně spravoval svoji říši, třeba tím, že nechal kodifikovat Corpus Juris Civilis, čili opravdu římské právo, čili ta říše dostala výrazný právní podklad. Dále to byl císař Justinian I., který už je vnímán jako první byzantský císař. A následně v 7. století císař Herakleios, který sám sobě dává titul vlastně Basileus ton Romanoi, to znamená císař všech Římanů. Po pádu římské říše a po pádu Říma se totiž z Konstantinopole a potažmo z celé byzantské říše stává de facto nástupnice po římské říši a Římu. Takže byzantská moc se ocitá v 6. v 7. století na jednom z vrcholů své moci. Zajímavostí je třeba, že zcela vymizela latina, nebo latina se stala okrajovým jazykem. V Konstantinopoli, což bylo multikulturní město, zaznívala i aramejština, koptština, ale úředním jazykem byla řečtina. A dá se říci, že se stala i symbolem takové té vojensko-politicko-ekonomické moci.
0: Byzantská říše byla tedy etnicky různorodou velmocí. Jejíž populace se stávala z Řeků, helenizovaných obyvatel Anatolie, Arménů, Ilirů, Slovanů, Aramejců, Koptů, jak jste říkal, a jiných národů. Jak se vlastně toto etnické složení potom odráželo za zdmi hlavního města Konstantinopole? Jak vypadal život tamního obyvatelstva?
1: Já bych řekl, že to byla společnost, od které bychom se mohli učit. Většinu totiž těchto lidí spojovalo křesťanství, čili nějaký základní metafyzický příběh, i když tam samozřejmě byli Židé, i když samozřejmě zejména od 7. století tam docházeli a dojížděli islámští obchodníci. Zajímavé je ale, že také soukmenovci těchto obyvatel často na Konstantin útočili. Takže víme, že v Konstantinopoli se normálně pohybovali slovanští obchodníci, ale Slované se několikrát pokusili Konstantinopol dobít spolu třeba s Avary nebo spolu s Peršany. Víme, že před Konstantinopolí si velmi naběhli Langobardi, dále to byli Maďaři, Srbové, dokonce před Konstantinopolí v 9. století byli velmi tvrdě poraženi Rhosové, které my, takový variažský kmen, dneska známe pod termínem Rusové. Takže ano, v té mírové fázi života Konstantinopole všechny tyto národy se tam vyskytovaly, protože tam prostě obchodovali. Nebo se tam přivdali, přiženili jednotliví členové těchto kmenů a národů, ale v dobách války se naopak tyto kmeny třeba stávaly nepřáteli toho centra.
0: My jsme říkali, že Konstantinopolis tedy ani zdaleka nečekal tak tragický osud jako jejího konkurenta Řím. V roku 476 našeho letopočtu byla západořímská říše vyvrácena a tak i její hlavní město potom ztrácelo na významu. Naopak v tom 5. století je východní část říše upevněna, ubrání se i útokům proslulého Attily. Z vojenského hlediska se Konstantinopole považovala za nedobytnou. Chránili ji teodosiánské hradby, které z ní udělaly nejsilnější pevnost známého světa.
1: Velikou tragédií tohoto města je, že když bylo dobyto skutečně poprvé ve smyslu jako naprostého dobytí a ovládnutí nepřáteli, tak to bylo dobytí definitivní. Bylo to v roce 1453, kdy Konstantinopol ovládli Turci. Ale pozor, musíme říci, že třeba v roce 1204 Konstantinopol ovládli také křižáci. To byla dobová tragédie křesťanstva, které v roce 1054 zažilo obrovské schizma, rozkol mezi východní a západní církví a křesťané se nebyli schopni dohodnout jinak než mečem. Když konstantinopolským patriarchům a zároveň císařům teklo takzvaně do bot, tak se snažili s Římem, s tou západní částí, kde už byla silná franská říše, kde už na postupy byla římská říše národa německého, že jo? Protože po pádu římské říše ten západ tonul 200 let v chaosu, ale pak přišli Frankové a založili novou velikou říši. Tak východní říše v čele s Konstantinopolí se snažila právě proti Turkům a Arabům získat pomoc od západních křesťanů. Jenže západní křesťané neustále chtěli Příklad v roce 1274 v koncilu v Lyonu byla založena taková zajímavá unie, kdy vlastně se jakoby východní církev dostává pod jurisdikci papeže. Ano, to samý těsně před pádem Konstantinopole zoufalý Jan VIII. Palaiologos, poslední nebo předposlední císař konstantinopolský, tak se dokonce Římu podal zcela. To znamená, on řekl, ano, naše řecká ortodoxní byzantská církev bude zcela podléhat papežské kontrole. Jenže v roce 1444 byli křižáci, kteří jeli na pomoc Byzanci, tedy Konstantinopoli, poraženi u Varny Turky a následně brzo na to byla Konstantinopol dobyta. Čili chci říct jednu věc. Ve středověku je Konstantinopol dobyta také křižáky v roce 1204, kteří tam dokonce založí latinské císařství až do roku 1261, kdy se opět ocitá Konstantinopol v rukou takzvaných Řeků, nebo chcete-li Byzantinců.
0: Než se dostaneme k úplnému pádu Konstantinopole, který jí tedy přivodili, jak jsme říkali, Turci v 15. století, tak musíme připomenout, že Konstantinopol, potažmo Byzanc, tedy byla velmi důležitá i pro Slovany. Byly to totiž právě bratři ze Soluně, Cyril a Metoděj, kteří se v 9. století vypravili na Velkou Moravu a do slovanských zemí přinesli Hlaholici.
1: Rastislav, moravský kníže, zažádal o to, aby jeho země Morava byla christianizována, obrátil se na Řím, pravděpodobně se obrátil nejdřív na Řím, kde byl oslyšen, kde zřejmě tedy nenalezl příliš pochopení a nakonec se obrátil do Byzance. V Konstantinopoli tehdy vládl Michal III. A především geniální, velmi vzdělaný patriarcha Fotios. A oni pochopili, že tam mohou ubrat moc té římské církvi a tak trošku hnout žlučí německým kněžím. Takže tam poslali dva vzdělané bratry, Konstantina a Metoděje, kteří stojí vlastně za tím, že Slované se stali vedle dalších národů opravdu civilizovanými. To znamená, měli své písemnictví, měli hlaholici, měli cyrilici. Cyril a Metoděj přeložili základní a nejdůležitější písmo, tedy starozákonní pasáže, novozákonní pasáže, skutky apoštolů a tak dále. A velmi výrazně přispěli k christianizaci Velké Moravy a následně Bulharska, Chorvatska a dalších zemí.
0: Je třeba si dodat, že i díky Konstantinopoli je christianizovaná v 9. století i Kyjevská Rus.
1: Je to pravda, Rhosové v 9. století si několikrát před Konstantinopolí velmi nabili takzvaně, ale díky kontaktům s nimi se podařilo uspět i v Kyjevě, zejména za knížete Olega a posléze tedy za knížete Vladimíra. Vladimír byl na počátku 11. století, kdy umírá, dokonce považován za nového Konstantina Velikého a je zajímavé, že když Konstantinopol padne v polovině 15. století, tak právě Kyjev a následně Moskva se prohlásí za takzvaný Třetí Řím.

0: Říkali jsme, že Konstantinopol byla dobyta dvakrát. Poprvé ve 13. století křižáky a pak ten fatální útok v 15. století, kdy Konstantinopolis dobyli Turkové po dvouměsíčním obléhání mohutnou tureckou armádou sultána Mehmeda II. Se 29. května 1453 vzdala Konstantinopol do jeho rukou. A takto její pád popisuje britský historik Stephen Runciman.
1: Sultán ze svého stanoviště za příkopem paniku postřehl. Vykřikl: město je naše, a poručil janičářům jít znovu do útoku. Dopředu poslal oddíl, který vedl obrovitý Hasan. Šlo s ním asi 30 janičářů, Řekové se na ně vrhli. Hasan byl sražen úderem kamene na kolena a zabit, 17 jeho druhů zahynulo s ním. Ale ostatní udrželi své pozice na palisádě a mnoho janičářů se jim hrnulo na pomoc. Řekové se houževnatě bránili. Početní převaha je však zatlačila k vnitřní bráně. Před ní byly jámy, které tam vyhloubili, když kopali zem na zesílení palisády. Mnozí Řekové byli sraženi do těchto jam a těžko se z nich mohli dostat, protože za nimi ostře vystupovala velká vnitřní hradba. Turci, kteří teď byli na palisádě, stříleli dolů a pobíjeli je. Brzy se mnozí janičáři dostali až k vnitřní hradbě a vyšplhali na ni, aniž se setkali s odporem. Náhle někdo vzhlédl a uviděl turecké prapory vlající na věži Kerkoportou. Ozval se výkřik: město je dobyto.
0: Tento výkřik znamenal i konec byzantské civilizace, definitivní zánik východořímské říše, z Konstantinopole se stává Cařihrad a později Istanbul. Osmanské říši se otevřela cesta k ovládnutí Balkánu a východního Středomoří, stává se z ní evropská velmoc.
2: Musíme říct si jednu zajímavost, že sami turečtí sultánové se považovali za nástupce římských a potažmo byzantských císařů a skutečně se považovali za jakési otce všech Římanů, což je zvláštní, protože samozřejmě Turci byli muslimové. Je třeba také říci, že do rukou muslimů padl jeden z velikých skvostů starověké architektury a to byl chrám Hagia Sophia, neboli svaté moudrosti, který patří dodnes k nejkrásnějším vlastně památkám Istanbulu. A je třeba říci, že v rokem 1453 skutečně si zadělává Evropa na veliký problém, protože Turci expandují dalších zhruba 150 let, zejména třeba sultán Sulejman, který proslul bitvou u Moháče na začátku 16. století, tak tento sultán ohrožoval Vídeň a vůbec ohrožoval celou tehdejší Evropu. Turci nakonec přestali hrát důležitou roli v 18. století, kdy se ukázala velmi jasná technická vojenská převaha Západu a takovým zoufalým pokusem Turků ještě nějakým způsobem uchovat si ty své velmocenské ambice jako reálné byl jejich vstup do Trojspolku na konci 19. století, angažovanost tedy v první světové válce, ale v té době už byly velmi výrazné povstání proti turecké nadvládě v různých okupovaných zemích, včetně Balkánu. Takže dá se říci, že posledním velkým opravdu panovníkem je Sulejmán I. v 16. století, ale pak západní civilizace díky technice nakonec tu tureckou moc přemůže.
0: To znamená, že porážka Trojspolku v první světové válce nakonec učinila konec turecké velmocenské politiky. Turecká velmoc se rozpadla. Jak si tedy Istanbul, takový řekněme pohrobek Konstantinopole, vedl ve 20. století a dají se tu najít stopy byzantské civilizace?
2: Tak samozřejmě vedle toho chrámu Hagia Sophia jsou tam další menší chrámy, baptistéria a tak dále. V rámci toho vnitřního vybavení jsou ikony, ikonografie se tam nachází. Istanbul sám je součástí moderního Turecka. Významnou osobností byl Atatürk, který zdemokratizoval to moderní Turecko, dal mu sekulární tvář, to znamená zbavil moc ty muslimské kněze, respektive ty muslimské duchovní, a nasměroval Turecko mnohem blíže Evropě. Dnes to už by byl asi jiný pořad, ale dnes je, dá se říci, Turecko Evropě je docela blízko, zvláště svojí přítomností v NATO a tak dále.
0: Má ambici vstoupit do Evropské unie.
2: Bezesporu, ano.

0: A to už je z dnešního pořadu vše. Zaznamenali jsme v něm proměny nedobytného centra východořímské říše Konstantinopole. Jejíž hradby nakonec přece jen podlehly útočníkům a tak se spolu s jejich pádem začala psát nová historická kapitola celého regionu. Děkuji spoluautorovi pořadu historikovi Martinu Chadimovi. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Ireně Hýskové do režie a kvalitu zvuku měla na starost Helena Málková. Ukázky četl David Schneider. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Karolina Koubová.
2: Navraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Havel se ptá Peroutky.
3: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
4: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
3: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ministerstvo financí určilo zítřejší maximální ceny paliv. Petrolejáři očekávají ztráty. Za loňský útok na slovenském gymnáziu dostal mladík 25 let vězení. Kluby hokejové extraligy se budou dál zabývat případnou účastí Slovanu Bratislava v nejvyšší české soutěži. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzinu je strop na 46 korunách a 14 haléřích.
6: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
7: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
6: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
8: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupoval, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
6: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky bude od zítřka Martin Leger. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. Leger v rezortu vnitra působil už od roku 2003. Na 25 let poslal slovenský soud do vězení mladíka, který loni v lednu zaútočil nožem na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil tehdy spolužačku a učitelku a další studentku zranil. Rozsudek zatím není pravomocný. Podle soudu začal 18-letý mladík útok připravovat poté, co ho škola přeřadila na individuální.

0: to je úplně crazy. Malej pohyb, asi absolutně jinde.
1: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Letos se o místo v misi hlásí dvojnásobek dětí, co loni, říká za organizátory Jan Spratek.
2: Ze všech možných koutů České republiky, a to i z malých i větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste. Je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
1: Přihlašování do Zero G je otevřené do 5. října. Stav bez tíže pak vybraná posádka zažije na konci dubna příštího roku. Karolína Burdová, Radiožurnál.
3: Čeští fotbalisté do 21 let mají jistou účast v baráži o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazili v Hradci Králové Bulharsko 1-0 a skončí nejhůř druzí. A zástupci klubů hokejové extraligy se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Členové asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která řídí tým sport extraligu, se na tom shodli na valné hromadě.
4: Představitelé 9násobného slovenského mistra Slovanu Bratislava zástupcům asociace představili svou vizi. Funkcionáři českých klubů se shodli na tom, že záměrem má smysl se dál zabývat. Chtějí ale nashromáždit další informace. Jak uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu. Ekonomické náležitosti případné účasti Slovanu v extralize nyní nebudou zveřejňovat. Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: Omezení na D11 za odbočkou na Pečky a nehoda na D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se vytvořila kolona ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem kvůli práci na vozovce. Na chvíli se zastavil ale i pravý pruh a vytvořila se mezi tím kolona. A teď už se podle kamer opět pomalu projíždí i pravým pruhem. Na dálnici D48 pozor na nehodu na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi dvou osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Zatím je to s opatrností průjezdné. Na Domažlicku opatrně na silnici 26 do Plzně. Mezi Staňkovem a Holíčovem jde po vozovce neosvětlený chodec. A v Brně čekejte překážku ve Vídeňské ulici ve směru z centra. U odbočky do Bohunické ulice stojí porouchané auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Když dětem dáme volnost, vhodné materiály a důvěru, dokážou tvořit neuvěřitelné věci. Jsou šťastné a jejich nadšení se přenáší i na dospělé. A to jak při hře v mateřské škole, na hodinách výtvarné výchovy nebo na semináři dějin umění. Kromě praktických zkušeností a práce s nástroji v takových chvílích dostávají bezpečný prostor a čas přemýšlet o sobě nebo o světě, ve kterém žijí. Říká můj dnešní host Karolína Sidon, metodička a lektorka Muzea Říčany, výtvarnice a členka spolku Město přátelské k dětem. V následujících minutách budeme mluvit o tom, jak prospěšné a radostné je tvoření bez předem stanovených šablon a předloh, vypravíme se na dobrodružná hřiště a zaměříme pozornost na to, proč v Česku chybí architektura a prostředí otevřené hravosti a dobrodružství podle dětských představ. Pokud jste při cestách po zemích na západ od nás navštívili Abenteuer Spielplatz, Junkyard nebo Adventure Playground, umíte si představit, jak otevřený veřejný prostor, který počítá s hrou a dětskou kreativitou, prospívá celé komunitě. I v Česku už vznikají dobrodružná hřiště a roste počet lidí, kteří si uvědomují, že je potřeba přehodnotit město i dětskýma očima. Inspirativní poslech vám od mikrofonu Plusu přeje Markéta Vosková.
6: Hovory.
7: Do studia Českého rozhlasu Plus přišla Karolína Sidon, lektorka, výtvarnice a spoluorganizátorka konference Architektura dětem. Vítejte.
8: Dobrý den, děkuju.
7: Když se vás lidé ptají, jaká je vaše práce, jak ji popíšete?
8: No, tak tuhle otázku mám moc ráda, protože

0: moje práce je hodně různorodá a pestrá, takže se těžko vejde do jedné věty. Zkusím to teda. Věnuju se práci s dospělými, ale zároveň mluvíme hodně o dětech, takže se věnuju i dětem. Takže to mám hodně pestrý. Věnuju se jak malým dětem v mateřských školách, tak vlastně i dospívajícím, protože učím i na gymnáziu. A možná, kdybych to měla zhrnout, tak jsem metodička, lektorka. To znamená, hodně se věnuju obecně učení, jak učit, to znamená metodicky, jak učit, a zároveň tomu samotnému učení.
1: Tak já bych se ráda dostala trošku blíž k tomu, jak ta práce vypadá. Vy od roku 2012 působíte v Muzeu v Říčanech. Já jsem si to poznamenala jako metodička pro polytechnickou výchovu. Co se pod tím tady máme představit? Jak vypadá taková práce?
0: Tak polytechnická výchova je, možná bych to řekla lidově, práce rukama, nějaká rukodělná činnost. Někdo by řekl, že do toho může být i nějaký badatelství, experiment a tak dále, ale my si to zužujeme spíš na ty řemesla a snažíme se přemýšlet nad tím, jak dětem jako poskytnout možnosti pracovat rukama, pracovat se dřevem, ale i s dalšími materiály. A to, co u nás v muzeu hodně prosazujeme, čemu se hodně věnujeme, je vlastně to dát nějakou alternativu k těm řízeným činnostem, vlastně takovým těm dílnám, kdy děti mají předem daný, co mají dělat, jo, nějaký výrobek nebo tak. A spíš se snažíme těm dětem umožnit, aby sami mohli si něco vymýšlet a přijít s vlastním nápadem a tvořit jako podle vlastních představ.
1: Že jim nabídnete materiál, ukazujete techniky a oni pak tvoří podle své fantazie?
0: Ano, je to tak. A dokonce se snažíme průkopnicky s touto myšlenkou přicházet do mateřských škol, kde můžeme pozorovat takovou jako silnou tradici toho, že děti tvoří podle nějakým předem stanovených předloh a často ty výrobky pak končí třeba i na nástěnce, na výstavce a tak dále. Tak když to děláme my s naší tvořovou hrou u nás v Muzeu v Říčanech a s kolegyněmi, tak to vlastně vypadá tak, že dětem poskytneme materiály, ukážeme jim, jak pracovat s nástroji a pak to necháme na nich. A vlastně naše práce je v tom, že vytváříme bezpečný prostředí pro to, aby mohli děti sami tvořit podle vlastních nápadů. A jak takový prostředí třeba vypadá, tak samozřejmě to je složitější, ale na to jsme právě vyvinuli potom tu metodiku, kterým říkáme tvořivá hra. Napsali jsme na to i knížku a učíme pak dále učitelky, učitel v mateřských školách, jak to dělat.
1: Jak na tento přístup, který popisujete, a mě zajímá, jaká je zpětná vazba od pedagožek, pedagogů ze školek a od dětí?
0: Mm-hmm. Když jsme s tím začínali, s tvořivou hrou s kolegyněmi, tak jsme měli pocit, že se musíme hodně prolamovat jako do zavřených dveří. Ja? Ale nyní po 10 letech zhruba, co se tomu tak jako věnujeme, tak vidíme, že ta odezva je strašně pozitivní, že jak ty dospělí, tak děti, ale samozřejmě u dětí je obrovský nadšení, protože když dáme dětem volnost a materiály, tak oni jsou šťastní, že si prostě můžou něco tvořit podle sebe a pak si s těmi svými výrobky můžou hrát a opravdu jim jako září oči. A tohle se pak samozřejmě přináší i na ty učitelé a učitelky. A to je hrozně jako prýmá vidět, že ten učitel nemusí vždycky být ten, který má tu největší autoritu a ten, který všechno ví v tom učícím procesu i v tom vztahu mezi dospělým a dítětem, ale že ten vztah může být mnohem víc, bych to řekla, rovný, jo, nebo respektující se navzájem, a že i to dítě může do toho procesu přijít se svým nápadem a s nějakou dovedností, s nějakou zkušeností, a dospělý ten učitel se často i třeba může něco naučit od těch dětí.
1: Vy jste řekla bezpečný prostor, to předpokládám, mají děti třeba i ve školách, i na jiných místech, i na těch zájmových kroužcích. Na jaké překážky naráží lidé v tom terénu, kteří se snaží o tento přístup, který vy jim předáváte? Může být bariérou třeba čas?
0: Čas bývá často nějakou bariérou a třeba i výmluvou. Jo. Já si myslím, že času máte tolik, kolik si uděláte, takže to je jenom o té organizaci. To znamená, my máme takový pravidla v té naší tvořivé hře. Jedno je, že respektujeme, že každý má své tempo a své nápady. To znamená, že ten čas je pro nás hodně důležitý. A záleží na tom, jestli si proto vytvoříte hodinu nebo celý týden na tu tvorbu. Ta tvorba se může přerušit, může se odložit a může se v tom vlastně pokračovat dál. Jo, taková vlastně jakoby jednoduchá věc. A někdo zas potřebuje pracovat rychle, mít to jako rychle hotový. Takže se snažíme jako to prostě udělat tak, aby každý mohl pracovat jakoby podle sebe. Takže určitě ten čas může být velkou bariérou, ale myslím si, že to je něco, s čím se dá jako něco dělat. Je to o tom, jak si to zorganizuju, ten čas. Další bariérou, kterou slýcháváme a na kterou narážíme, můžou být rodičové, kteří se bojí toho, když jejich děti mají pracovat s nástroji, a často ale ten strach vychází spíš z nějaký neznalosti nebo z nějaký toho, že mají nějakou představu, co se těm dětem může stát, a ta představa často nevychází ale z té reality, protože když děti dostanou do rukou nástroje, tak je to ohromně baví, jsou ohromně motivovaní k tomu ty nástroje používat vlastně správně, když jim to ukážeme, a ty úrazy tam prostě nejsou, jsou už krábnutí, třeba říznutí, ale to je vlastně běžný při práci s nástroji. Ale někdy se stává, že ti rodiče mají velké obavy, protože vlastně neví, co to je práce s nástroji v mateřské škole.
1: A když se dostaneme ke starším dětem nebo studujícím, vy jste zmínila, že učíte i na gymnáziu, tak na co narážíte u těch starších dětí? Tam už asi rodiče nemají takové obavy, nebo ano?
0: Tyhle ty studenti, vlastně Septimy a Oktávy, který učím, tak ty nejvíc ocení to, že můžeme třeba jít se učit ven, jo, i vlastně na tom semináři dějin umění, že je nebaví sedět v lavici a potřebují, i oni potřebují ten reálný život, jo, stejně tak jako ta práce s nástroji v mateřské škole je hodně o reálném životě, tak i tyhle ty starší studenti potřebují ten reálný život, takže hodně chodíme do galerií, hodně chodíme ven do veřejného prostoru, vlastně hledat umění i venku, a často se i věnujeme jenom debatám o tom, co to je umění, vycházíme jako z toho, na co oni naráží, co čtou, co vidí ve zprávách, co zažívají, takže to je, myslím, takový to, co je pro ně hodně přínosný, že oni se můžou vyjádřit a vlastně tvořit svůj názor jako na věc.
1: Vy jste absolventka plzeňské Sutnarky, tedy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, a taky pedagogické fakulty. V čem vás nasměřovaly ty školy? I třeba v kontextu toho, o čem teď mluvíte, že se dostáváte do diskuze s mladými lidmi o tom, jak proměnlivý je svět a podobně.
0: No, já jsem studovala vlastně dvě ty školy, jedna byla umělecky zaměřená, druhá byl ten peďák, že jo, tak tam to byla víc taková teorie, takže mě to možná umožnilo jako získat pohled z obou stran jako na umění, jak to jako dělat, jo, a prožívat jako v uvozovkách umělec, a zároveň ten pedagog, který o tom umění potom má mluvit. Takže to je vlastně skvělý, protože kdybych měla být jenom ten pedagog, který jenom mluví o tom umění a neměla i ten pohled z druhé strany, tak by mě to přišlo takový, že mi tam jako něco chybí. Takže myslím si, že tady to propojení pro mě byla jako velká příležitost. Jo. Nehledě na to, že díky té umělecké škole mám nějaký kontakty, takže můžu často třeba se i s kamarády jako doptávat na nějakého umělce, nebo tak jo, jako vlastně povídat si v tom uměleckém světě, je to pak taky trošku jiný, no.
1: A po té profesní zkušenosti, tak co ten kreativní přístup, setkávání se s uměním a nebo uměleckou tvorbou, technikami a podobně, dává dětem a mladým lidem?
0: Dává jim hrozně moc, samozřejmě, protože to umění je legrační, ne, jak se na umění pohlíží obecně na školách. Často to bývá takovej ten předmět, který je odsunutý stranou, který není tak důležitý, výtva na výchva, no tak to, když odpadne, tak to vlastně se nic nestane, že jo. Když tam si jenom malujou, jo, nebo tam jdete jenom do galerie prostě a tak. Ale přitom často ti děti nebo i ty studenti považují tenhle předmět za vlastně pro ně nejdůležitější, protože v tom umění nebo v tom předmětu výtvarné výchovy zažívají prostor sami pro sebe. Protože umění je o tom, nebo může být o tom, že hledám různými výtvarnými formami sám sebe, nebo hledám různý pravdy o světě, nebo zkoumám vůbec svět skrze výtvarný projev a skrze nějaký jako výraz. A myslím si, že tohle je vlastně ohromná příležitost, který děti v podstatě v jiných předmětech vůbec nemají, a jestli to vůbec v životě mají, tuhle tu příležitost hledat sami sebe. Jo.
1: Říká Karolína Sidon, výtvarnice a pedagožka a spoluorganizátorka konference Architektura dětem.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zmínila jsem konferenci Architektura dětem, která se blíží, bude 6. listopadu v Praze na ČVUT. Jak jste se dostala k tématu architektura a děti? Jak to souvisí s tím, co děláte?
0: Jo, ta konference bude na fakultě architektury ČVUT a dostala jsem se tady k tomuhle skvělému spolku Město přátelských dětem, který spoluorganizuje tuhletu konferenci vlastně přes Muzeum Říčany a přes tu tvořivou hru. Seznámila jsem se s Magdou Smetanou, která je krajinářská architektka a navrhuje zahrady a máme jako hodně stejný a podobný pohled vlastně na to, jak má vypadat prostředí, kde si děti můžou tvořivě hrát. Takže jsme se takhle seznámili a skrze vlastně tyhle to podobné naladění, tak jsem se stala součástí spolku.
1: Ale jste také autorka knihy, která se věnuje tomuto tématu a dokonce oceněné knihy, je to tak? Můžete nám říct, o co jde?
0: Jo. Jsou dvě knížky.
1: Architektura dětem?
0: Architektura dětem, což je to Adventure Playground, to je ta metodika, kterou jsme napsali. A druhá knížka je Architektura dobrodružné hry, tak se jmenuje ta druhá knížka. A to je výtvarná knížka, která je takovým vizuálním deníkem a ukazuje fotografie z prvních dvou dobrodružných hřišť, které jsme otevřeli v Praze. A je to takový spíš autorský počin, který jsme vytvořili spolu s kamarádkou grafičkou, s Elinou Evstignenou a s kamarádem Lukášem, který je tiskař a vlastně vytisknul tu knihu rysotiskem a já jsem k tomu ještě udělala si to tiskový přebal, takže takový hodně jako výtvarný počin to je.
1: Můžete nám přiblížit, jak vypadají dobrodružná hřiště?
0: Dobrodružné hřiště, který už můžeme v Praze navštívit, díky tomu, že náš spolek a různé městské části se věnují tomu, že se snaží otvírat tyhle ty hřiště, tak dobrodružné hřiště je koncept, který známe ze zahraničí, jako Adventure Playground, nebo taky Junkyard se to může jmenovat, nebo Abenteuerspielplatz v Němčině, tak to je otevřený veřejný hřiště, který staví sami děti, kdybych to měla hodně zjednodušit. A ta hlavní jako filozofie toho je dětem ve městě poskytnout prostor, který patří jenom jim. To znamená prostor, který je nějakým způsobem autonomní a řízený dětmi, kde děti se můžou cítit sami sebou a můžou si ten prostor vytvářet podle svých představ, můžou se tam hrát a trávit volný čas tak, jak oni si ho sami vymyslí, jak to potřebují. A vlastně není dopředu daný, co tam děti mají dělat, není dopředu daný, že tam je skluzavka, na který se děti mají skluzávat. Prostě skluzavka tam je, když si to děti tam vytvoří a vymyslí si to. A taková úplně jako nejzákladnější myšlenka je vlastně přizvat jako děti do veřejného prostoru, že jsou taky součástí toho veřejného prostoru jako nějaký autonomní lidé, kteří můžou mít taky svůj názor a můžou participovat na tom prostoru ve městě, že ten prostor nepatří jenom dospělým.
1: Pokud by měl někdo zájem, tak kde ta hřiště najdou? Já jsem tady četla, že má být i v Písku a ve Frýdku Místku. A v Praze tedy kde?
0: Jo. No, je ohromný úspěch, že ještě před 3 roky jsme neměli jediný Adventure Playground v celé České republice. Tenkrát to bylo něco nepředstavitelného, něco, co se dělá jenom na západě, jo, jako v západních zemích prostě a tak. A dneska můžeme navštívit 3 stálá hřiště v Praze, to je na Praze 6 na Vypichu, na Praze 7 v Holešovicích a na Praze 3. K tomu vznikají takzvaná pop-up hřiště a to můžeme navštívit například na Praze 10 na Solidaritě, na Elektře, na Praze 9, na Černém mostě. To jsou hřiště, které vždycky se otevřou třeba na měsíc, na 2 měsíce a pak se zase na zimu zavřou. No a náš spolek pomáhal a podporoval i iniciativy Mimopražská, takže minulý rok a předminulý rok otevřeli takovýhle pop-up hřiště v Písku a to byla Galerie Sladovna. Ty si jim povedlo už dvakrát a plánujou právě příští rok taky už udělat stálý hřiště. Pak jsme pomáhali postavit a otevřít hřiště ve Frýdku Místku v areálu Osmička, který teďka jsem zjistila dokonce bylo oceněný v soutěži, získalo první místo jako projekt, úspěšný projekt úpravy veřejného prostředí ve městě. A teďka na podzim jsme ještě pomáhali pop-up projektům ve Valašském Meziříčí a ve Zlíně, teďka taky na měsíc jedno hřiště otevřený, takže je vidět, že se to skutečně, a dokonce ještě zapomínám, toho o těch hřiště už je tolik, že ještě v Jindřichově Hradci teďka je jedno hřiště otevřený.
1: Tak to ráda slyším, že roste zájem a povědomí o tom, jak otevírat ten veřejný prostor dětem, a je to i téma té konference Architektura dětem pod titulem Hravé město pro všechny, tak tam si představuju, že zjednodušeně, že ten veřejný prostor by mohl být prostě inkluzivní. To znamená nejenom pro děti, ale pro všechny různé skupiny. Můžete nám třeba přiblížit, co nabídnete lidem, kteří se vypraví na tu konferenci a co je podle vás důležité v tomhle smyslu zdůraznit?
0: Ta konference s titulem Hravé město pro všechny vlastně chce znovu otevřít tu otázku nebo ten koncept toho, že nemáme vnímat město jenom jako v nějakých izolovaných bodech jedno dětské hřiště nebo tamhle komunitní centrum, ale že by to město mělo být jako celek vlastně propojená síť funkční pro všechny jeho obyvatele. A proto a my vnímáme, že ta hra jako samotná by mohla být právě takovým spojovacím prvkem pro to město. A myslíme si, že ta hra nemá být jenom na hřišti, ale má být právě i na ulici, v parku nebo i třeba na zastávce a můžou to být takový vlastně jakoby drobný detaily a že ta hra může právě propojovat jak malí děti s teenagerama, tak vlastně se staršími lidmi a že když ten prostor bude vytvořený tímhle tím způsobem, tak se v něm budou cítit všichni dobře. To znamená i starší lidé, i mladí lidé, protože takový prostor vlastně je inkluzivní.
1: Já si dovolím takový malý příklad. Můj muž je teď v Kodani a včera jsme mluvili spolu. Říkal mi, že tam viděl budovu spalovny, na které jsou letní sjezdovky, kde jezdí děti na lyžích, vozí se tam výtahem, jsou tam běžecké trasy, je to celé zelené. Přišlo mi úplně neuvěřitelné, že se propojují takováhle místa a vlastně se stávají i herním prostorem. Máte nějaké konkrétní příklady, třeba ze zahraničí nebo i z Česka, aby si posluchačky a posluchači uměli představit, co máte na mysli?
0: No, těch jako příkladů ze zahraničí třeba i v té Kodani, tak tam je třeba ještě takový prostor Superkillen, který se to takhle jmenuje a je to vlastně taková, dalo by se říct, jako herní ulice, je to jako kdyby pěší zóna, obrovský prostor, kde jsou různé buď herní prvky, odpočívadla, místo, kde si můžete pouštět hudbu, kde si udělat třeba táborák, jako jo. Takže vlastně je to takový jakoby otevřený prostor pro různé vyžití, když to tak řeknu. A ty další příklady dost často se právě dělají tyhle ty herní ulice, nebo třeba školní ulice, nebo třeba místa, kde mají třeba cyklisti přednost před automobilisty. Jo, tak takový jsou třeba například jako příklady. No.
1: A co tomu v Česku brání, abychom se takto otvírali? Je to třeba, nebo vidíte teď před komunálními volbami, že je to téma, o kterém se mluví, nebo pořád ještě jsme hodně pozadu?
0: No, těžko říct, jako co konkrétně tomu brání. Je to jako zajímavý, jak opravdu, když se podíváme jako na český města, jak třeba ten, jak nám to tady chybí. A je otázka, jestli je to o tom, že my to nechceme, nebo že to děti nepotřebujou, a nebo to, co třeba budeme teďka otvírat na konferenci, se nám k tomu chybí politická vůle a taky možná nějaký jako strategický dokumenty a strategické plánování. My si myslíme, že tohle může být velká pomoc a proto chceme na té konferenci v panelové diskusi tohleto téma otevřít, že bychom chtěli dospět k tomu, aby česká města měly svoje vlastní strategické dokumenty, které by vlastně stanovovaly a rámovaly to město jako město, které je přátelský k dětem a kde ta hra vlastně prostupuje do veřejného prostoru a není jenom na dětském hřišti, jo, tak aby to vlastně mělo, bylo město pro každého. A tyhle ty strategické dokumenty, child-friendly city, takový města máme v Evropě, takže máme i z čeho čerpat a máme jako mnoho příkladů, který můžeme využít. A myslíme si, že když se podaří implementovat vlastně tady to strategické plánování i do těch jako struktur městských úřadů, na té lokální úrovni, tak to může být něco, co může hodně pomáhat místním akčním skupinám vlastně se k tomu neupínat, ale jako ukotvit se k tomu, jo, mít vlastně takovou v uvozovkách povinnost tohle to dělat.
1: A úplně na závěr, kdybyste mohla dát konkrétní doporučení, nejenom tedy strategické dokumenty, ale nějaké konkrétní kroky, které povedou k tomu, aby se města více otvírala dětem a nebo komunitám.
0: Nečekat na to, až to přijde zhůru, ale začít klidně ze spoda a už mnoho malých skupinek místních komunit tohle to dělá a je to skvělý. Takže myslím si, že když se chce, tak to jde a je to vždycky o nás, no, jako co je v nás, jaký je náš postoj a přístup jako k dětem a přístup k městu a ke světu, jaký ho chceme mít, taky ho budeme mít.
1: To byla Karolína Sidon, výtvarnice a pedagožka, spoluorganizátorka konference Architektura dětem a také metodička z Muzea v Říčanech. Děkuji moc za váš čas.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Markéta Vosková.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
3: Czech police and other authorities are using digital forensic software by Oxygen Forensics, a US-based company being investigated by the US Justice Department over allegations that its software is owned and developed in Russia, Czech Radio reported. Police spokesperson Ondřej Moravčík told Czech Radio that police headquarters had adopted necessary measures in response but declined to provide details. Prime Minister Andrej Babiš has reiterated Czechia's commitment to Article 5, referring to NATO's collective defence. The Prime Minister told Deník N that Czechia would send two mechanised brigades to help defend a Baltic NATO member if Russia attacked it. He said the same applied to Poland in the event of an attack. And the Czech Republic's footballers lost 0-2 at home to England in their second Group A3 Nations League match in Prague on Tuesday evening. The result means that the national team have failed to pick up any points in two games under new manager Santi Deňa. Weather. Thursday should be clear to partly cloudy with daytime highs between 20 and 25 degrees Celsius. One of Egon Schiele's most recognizable drawings is now on display at the National Gallery Prague. Seated woman with bent knees has been reproduced countless times on posters and merchandise, but the fragile original normally remains in storage, as Ruth Frankova reports.
4: Created in 1917, Seated Woman with Bent Knees shows Schiele's wife, Edith Harms, sitting on the floor in a provocative pose. Petra Kolářová, curator of the National Gallery's collection of prints and drawings, explains what makes the work different from Schiele's other depictions of women.
3: He depicts her here in a provocative pose, sitting on the floor with her knees bent and wearing only underwear. At the same time, he gives her face an intimate, portrait-like expression. So unlike his female nudes, this drawing offers an insight into his warm relationship with his wife.
4: The National Gallery is showing the drawing to mark its 230th anniversary. The anniversary is also being commemorated with a limited edition set of stamps featuring works from the gallery's collections, including Seated Woman with Bent Knees. The drawing is on display at the Trade Fair Palace in Prague as part of the permanent exhibition Art of the Long Century. Next week it will make way for another Schiele drawing, Self-Portrait from 1940. Says Kolářová.
5: It is in fact one of Egon Schiele's many self-portraits. He portrayed himself very frequently using self-portraiture to search for his own identity and capture different inner states. His self-portraits and his portraits more generally are characterized by a restless expression, nervous gestures and unstable poses.
4: The National Gallery acquired both drawings in 1930. The Modern Gallery, one of the predecessors of today's National Gallery, bought them from the Viennese art dealer and gallery Wirtel und Sohn. Schiele was not yet widely recognized at the time, and some of his provocative nudes were even considered pornography. Today, his works are worth millions of Czech crowns. The drawings can only go on display for 14 days because prolonged exposure to light can damage the paper, Petra Kolářová explains.
5: Works
6: on paper can only be exposed to light for a limited period of time. That is why we can only display these drawings for 14 days. Prolonged exposure to light causes them to deteriorate. The paper becomes brittle and yellow, and the colors fade.
4: Seated Woman with Bent Knees will remain on display until the 11th of October, when the National Gallery will replace it with Self-Portrait. The second drawing will be on view from the 13th to the 25th of October before returning to storage.
5: That report by Ruth Frankova. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Vláda prosazuje nová pravidla pro práci přes platformy, jako jsou taxislužby nebo dovážení jídel. Spolu s tím chce změnit definici závislé práce neboli zaměstnání. Odůvodňuje to tím, že je potřeba líp vyjasnit, kdo je zaměstnanec a kdo podnikatel. Odbory ale bijí na poplach. Varují, že nová definice povede k uzákonění švarc systému, tedy situace, kdy někdo vykonává práci zaměstnance, aniž by měl pracovní smlouvu. Doopravdy to hrozí? Nebo má vláda svým návrhem za cíl něco jiného?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu Plus jsou viceprezidentka Hospodářské komory Jaroslava Rézlerová. Dobrý den.
0: Dobrý den.
7: A předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
8: Dobrý den vám i posluchačům.
7: Vás oba poprosím na úvod o stručné odpovědi, potom všechno probereme v detailu. Paní Rézlerová, vítáte tu chystanou změnu definice závislé práce?
0: Ano, vítáme, protože upřesňuje tu definici. Ona to není změna, to bych jako velmi chtěla, aby se tady řekl na začátku. Ona je to upřesnění toho, co už v zákoně je. Je to lépe vysvětleno, je to vyjasněno, myslím si, že by to mohlo pomoci tomu, aby se lépe definovalo, co je a co není závislá práce.
7: Pane Středulo, proč jste za odbory proti tomuto upřesnění?
8: My jsme zásadně proti, protože to upřesnění, a to není jen z naší hlavy, ale je to i z vyjádření ministrů, kteří vysloveně říkají, že chtějí legalizovat část švar systému, že ho neumí zkontrolovat. A to považujeme za velmi vážné. Navíc tady se jedná o transpozici směrnice o platformových zaměstnancích a cílem té směrnice není rozvolnit, ale naopak ochránit více ty, kteří pro ty platformy pracují. A to se bohužel díky této redefinici vůbec nebude dařit.
7: Zaměřme se na to, v čem se ta definice závislé práce neboli zaměstnání mění nebo upřesňuje, abych použil váš termín, paní Rézlerová. Má mít víc znaků v zákoně, což znamená, že z hlediska práva se bude jako na zaměstnání pohlížet na míň prací. Neotevře právě to dveře legalizaci švart systému, jak varují odbory?
9: Záleží na tom, jakým způsobem to potom bude vykonáváno a kontrolováno, ale my na to koukáme tak, že se vlastně budou tímhletím novým ustanovením upřesňovat znaky nadřízenosti a podřízenosti, které v tom zákoně už jsou. To znamená, jestli tu práci organizuje ten potenciální zaměstnavatel, jestli má dohled a kontrolu průběžně nad výkonem práce, jestli uděluje zaměstnanci pokyny, jestli určuje pracovní dobu, od kdy do kdy má ten dotyčný člověk pracovat. Takže znovu víme, že ten návrh vychází už z existující judikatury, která byla hodně rozličná, protože vlastně ta definice nebyla úplně přesná pro závislou práci. Ta judikatura je poměrně bohatá, vychází to také ze zaběhané praxe a já se teď dívám na Josefa Středu, že vypadám jako obhajovatel stanoviska MPSV, ale my si fakt myslíme, že chybělo to upřesnění.
7: A to upřesnění, které vláda chce zavést a teď prosazuje, ano, tak podle vás neotevře dveře švart systému?
9: Otevře dveře tomu, aby se vyjasnilo, kdo je zaměstnanec a kdo je samostatně výdělečně činná osoba, protože teď je to v mnoha případech jasné.
7: Pane Středo, nelze skutečně tu změnu, to upřesnění vnímat tak, že ta stávající úprava nebyla dostatečná a že je potřeba vníst víc jasno, víc právní jistoty, jak říká vláda Andreje Babiše, do toho, kdo je skutečně zaměstnanec a kdo už je podnikatel?
8: Tady je zásadní mýlka, že je nějaká právní nejistota. Naopak, ona už je právní jistota. Soudy rozhodují zcela jednoznačně o tom, kdo je a není OSVČ, respektive kdo pracuje švart systému. A to je ten motiv pro tuto změnu. To vůbec není to, že by někdo chtěl zpřesnit něco, co je nedostačující. Tady je problém, že některým subjektům, podle mého soudu, to začalo vadit, protože soudy, včetně ústavního, začaly rozhodovat jednoznačně, že musí toto napravit a tento švart systém není pro ně realistické.
7: Jsou
8: to realistické v rámci platformových subjektů. A těm to začalo vadit enormním způsobem. A toto byl podle našeho soudu a naší domněnky ten startovací důvod. A já vůbec nevidím důvod, proč bychom k tomu měli jakýmkoliv způsobem teď napomáhat, protože vzpomínám si, když současná vláda vstupovala do Strakovy akademie, tak se s jedním z velkých témat bylo právě boje proti švart systému a podobným věcem. Ale popravdě mi vůbec nenapadlo, že způsob boje proti švart systému je legalizovat jej. A tady si pomůžu i informacemi nejenom našimi, ale třeba společnosti Park Research, která na to udělala poměrně rozsáhlou studii, která naprosto jednoznačně dává najevo, že 70 až 90% všech aktuálních příběhů švart systému bude legalizováno. Neboli je to naprosto jednoznačné. Tady vůbec se nejedná o zlepšování podmínek, dokonce ani nepotřebujeme redefinici zákoníku práce.
7: Dobře.
8: Protože ta právě umožňuje tady tyto velmi nebezpečné věci, to znamená přechod zaměstnanců na švart systém.
7: Pani Rézlerová, co na to říkáte, že před tím upřesněním, před tou změnou definice závislé práce neboli zaměstnání nevarují jenom odbory, ale i panem Středulou zmíněná společnost Peck Research, která si zadala průzkum nebo vypracovala si průzkum, ze kterého právě vyplynulo, že naprostá většina lidí pracujících ve švart systému by se po té změně ocitla v situaci, která už by byla legální.
9: Já tady neobhajuji švart systém, to je první věc, kterou je potřeba říct. Hospodářská komora i já osobně se velmi zasazujeme o to, aby se nelegální práce potírala. Je třeba si ale říct, že se to nemůže dělat plošně, takže se budou OSVČ převádět na zaměstnanecké poměry. To by bylo velké zjednodušení. Pak Research uvádí v tom svém modelování i další údaj, a to, že v České republice je 22% podílu OSVČ na pracovní síle v Evropě, což jde přesně v tom duchu, co říká Josef, že skutečně se to zneužívá v některých oblastech, s tím musím souhlasit, to bych...
7: A promiňte, že vám do toho vstupu, ano. Teď tou otázkou je, a to je to, co říká, ano, agentura Peck Research, zda ta změna, kterou prosazuje vláda, nepovede k legalizaci tohoto zneužívání švart systému.
9: Víte, problém je, že my bychom se na to měli podívat jako na celek a podívat se na to, jaké řešení pro třeba platformovou práci nebo jiné typy prací, které budou vznikat v budoucnosti, přijmeme. Protože řešit to OSVČ není šťastné, stejně jako není šťastné řešit to čistým zaměstnaneckým poměrem podle zákoníku práce, vzhledem k tomu, že mohou existovat jiné modely vztahu člověka, který pracuje pro třeba nějakou platformu, dejme tomu, že bychom ho mohli nazývat pracovník, a který by měl, tak jako je to v mnoha jiných zemích Evropy, trochu jiné podmínky.
10: Pane Středulo, není potřeba něco dělat s tím, že tady je rozkvět těch platformových prací, že víc a víc lidí pracuje pro nejrůznější dovážkové nebo taxislužby a není potřeba právě toto v zákoně nějakým uspokojivým způsobem uchopit a nepřináší to ta vládní změna?
8: Ta první věc je, že není důvod se pozastavovat nad tím, že lidé pracují v těchto nových typech zaměstnání, tím mám na mysli třeba jezdí dovážkové, ale my se předtím, než toto se přijímá, tak vůbec se nezjišťuje, jaká je situace těch, kteří tam pracují. Protože z mého pohledu to jsou opravdu zaměstnanci. Dokonce si dovolím říct, že to je skutečně skoro digitální zneužívání těch lidí prostřednictvím těch algoritmů a podobně. My jsme na to měli i ne my, ale některé politické subjekty v Poslanecké sněmovně seminář, kde byli účastní i právě lidé z těchto platform. A myslím si, že by se společnost velmi divila nad tím, jakým způsobem jsou zneužíváni. No, jak ty promiňte, algoritmy promiňte, jim neumožňují.
10: Ale vláda argumentuje, že právě prosazuje tuto změnu, vycházející z evropské směrnice, aby zlepšila situace těchto platformových pracovníků.
8: Takže první. Směrnice vůbec nežádá jakoukoliv změnu redefinice zákoníku práce, respektive vůbec toho, jak to má být pojato. Žádá vyšší ochranu pro tyto zaměstnance, to jednoznačně, a to my neděláme. My naopak chceme rozvolnit natolik, že oni budou v těch stávajících podmínkách, kdy soudy rozhodují, že se jedná o švarc systém, tak my to zlegalizujeme. A tím nepomáháme těm zaměstnancům, tím pomáháme těch majitelům těch platform, kteří skutečně vytvářejí takovou velmi specifickou, takový specifický ekosystém, ve kterém to funguje tak, že oni mají tu značku, pod tím je spoustu různých dalších společností, kterým dodávají služby.
10: Ano.
8: A když vám řeknu třeba případ, když jsem se bavil s jedním z platformních zaměstnanců, ne u žádné malé platformy, u velkého subjektu, říká, no a my každý týden dostáváme peníze. Říká, no a jak dostáváte peníze každý týden, to můžete. Říká, no my se sejdeme na nějaké střeše nějakého obchodního domu a tam to dostáváme cash. Říkám, to si děláte srandu? Říkám, máte nějaký doklad nebo něco? Ne, neboli. My tímto krokem, nebo kroky, které teď vláda koná, tak jde přesně proti svým zájmům a proti zájmům občanů. Protože nedostane do budoucna vůbec žádné daně, žádné odvody.
10: Ještě se k tomu určitě dostaneme.
8: Já teď nechci říkat tu částku, ale to je vážná věc.
10: Paní Rezlerovou, na ty vaše argumenty. Paní Rezlerová, promiňte. Čím se to vysvětlujete, že vláda při transpozici této evropské směrnice do českého práva přidává tu pozměněnou definici závislé práce? To je přece něco, jak řekl pan Středula, co po nás Evropská komise nechce.
11: Nechce a je to klasický případ toho, jak my si vylepšujeme ty transpozice české verze těch zákonů evropských a děláme tam takové naše národní nadstavby. Já souhlasím s tím, že zrovna tady se prostě pravděpodobně využila situace a specifikovala se závislá práce trochu lépe. Nicméně já myslím, že ten problém je jinde. Náš problém v České republice je, že OSVČ jsou v naprosto zvýhodněném postavení vůči zaměstnancům, že odvádějí mnohem nižší daně a že samozřejmě pokud ta nerovnost bude takhle vysoká, tak bude pořád snaha některých podnikatelských subjektů utéct se k tomu využívat lidi spíše na OSVČ.
10: Byla byste pro za hospodářskou komoru, aby se to narovnalo, aby osoby samostatně výdělečně činné platili na daních a na odvodech víc, než platí dnes?
11: Vy mě chcete dotlačit ke kontroverznímu vyjádření a já samozřejmě... Ale samozřejmě musí se s tím něco udělat, jo, protože teď se omlouvám, že to trošku schodím, ale nějakou přesnější definicí závislé práce náš problém nevyřešíme. V České republice máme problém. Jo, v tuhle tu chvíli nejvíc lidí na OSVČ pracuje v administrativních kancelářských profesích. To znamená, že to jsou lidi, kteří třeba dělají jako marketing nebo nějaké další činnosti, kteří by, ano, souhlasím, měli být normálně zaměstnanci v těch firmách, naprosto souhlasím. A když on takový konzultant na OSVČ má vlastně při stejném příjmu pětkrát nižší náklady, že jo, tak je to výhodné i pro něj, i pro toho pseudo zaměstnavatele. Takže tady musím souhlasit, ale znovu pojďme si říct velmi otevřeně, to nebude řešit ani žádná další definice závislé práce, to bude řešit to, pokud se budeme schopni podívat na celý ten
9: systém zaměstnávání a pracovních vztahů v České republice.
10: Ale tady nejste, pane Středlo, úplně v rozporu a možná i za odbory byste připustili, že ten důvod, proč víc a víc lidí začíná pracovat ve firmě na živnost nebo bez pracovní smlouvy, že to souvisí s tím, jaký je rozdíl ve zdanění OSVČ a zaměstnanců.
8: My na to poukazujeme dlouhodobě, tak to skutečně je. Ten rozdíl je úplně dramatický a je v některých oblastech odůvodněný, ale v některých oblastech naprosto neodůvodněný. Otázka zdravotní, odvodu na zdravotní pojištění, každý využíváme stejné, není v tom rozdíl a z tohoto pohledu by měla být přibližně stejná. Samozřejmě v oblasti sociálního pojištění, tam už před 30 lety řekli živnostníci, no budoucí živnostníci, že se nemáme starat o jejich důchody, že oni si to zabezpečí. A mě samozřejmě potom překvapuje, po 30 letech ti stejní, kteří to tehdy vyhlašovali, jak se oni zabezpečí sami. Teď žádají po ostatních, ať jim solidárně přispívají nějakým minimálním důchodem v nemalé výši, na který nikdy nepřispěli. Takže to jsou věci, které jsou velmi, velmi vážné. Prosím, to nikdy nepřispěli, je, že nepřispěli takovou částku, aby vůbec získali takovýto důchod v rámci systému. Jenomže to prohloubení tady toho, co se teď děje, tu situaci násobně zhorší. My jsme si dělali ideální propočet, protože rozdíl při průměrném mzdě zaměstnance a alikvotu u OSVČ, ten je vyšší, ten je přes 60 tisíc korun přibližně, tak je rozdíl ve zdanění za jeden jediný rok 240 tisíc korun v neprospěch zaměstnance. To je takové lákadlo, tak obrovité lákadlo. A pokud vláda, když tu kobru udělala a teď ji vypíchne oči, protože už není potřeba, protože to zlegalizuje, tak v tom případě se můžeme dočkat situace, že každých 10 tisíc zaměstnanců máte plus 2,4 miliardy ztráty na příjmech ve veřejných rozpočtech. A to je drama. To už není žádná legrace.
10: Hned budeme pokračovat, jenom připomenu, že našimi hosty tady ve studiu zůstávají předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a viceprezidentka Hospodářské komory Jaroslava Rézlerová.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Paní Rézlerová, když vy tady uznáváte, že Česká republika může mít do určité míry problém s nadužíváním švarc systému, nemáte stejnou obavu, kterou tady vyjádřil před chviličkou Josef Středula, že ta změna, ta nová definice závislé práce povede k tomu, že se nám v Česku švarc systém ještě rozroste, že ho přibude?
9: Myslím si, že to nenastane, protože si nedokážu představit, že by se teď, tak jak ČMKOS někde publikovalo, že by se teď hromadně další zaměstnanci převáděli na OSVČ. To si myslím, že to je trošku praná hrozba. Ale samozřejmě znovu pojďme si říct, že definice nebo zpřesnění definice závislé práce není to řešení, že to určitě může pomoct vnést nějakou větší právní jistotu, ale že řešení je, že budeme hledat způsob, jakým ty nové formy práce zákonně ošetříme a že, a to se omlouvám Josefe, rigidní zákonník práce s velkou cenou práce, kterou dneska v České republice platíme i za pro nejnižší příjmové skupiny, není to řešení. Jo. Takže vždycky se bude hledat něco, co je levnější. A dokud bude šance, že tady existuje formát, který má levnější řešení, tak švarc systém bude existovat.
10: Pane Středulo, nejste za odbory přece jenom trochu alarmističtí, když varujete teď ve svých prezentacích i na webových stránkách ČMKOS před tím, že zaměstnanci ve velkém budou v důsledku této změny přicházet o svá práva, protože se do té míry rozroste švarc systém v Česku. Máte to něčím podloženo, že skutečně ta změna bude mít tento důsledek?
8: Tento důsledek bych byl nejradši, kdyby vůbec to nemělo. Jenomže já jsem včera byl například na debatě v jedné významné paměťové instituci, kde bylo vedení, kde byli i zaměstnanci a ten příběh jsem jim popsal, jak by to mohlo vypadat. I s tím rozdílem a můžu vám říct, že v této instituci v podstatě lidé řekli, no, kdyby nám to nabídli, my na to asi přistoupíme. To vůbec není o tom, co my si myslíme ve smyslu, kolik těch lidí bude. Problém je, že my tím otevíráme extrémně nebezpečnou bránu pro prohloubení destabilizace veřejných financí, protože pro lidi, kterým někdo nabídne, že bude mít o 250 000 více v jednom jediném roce při průměrném výdělku, tak to prostě, já netvrdím, že to vezme každý, ale že to významná část vezme. A to je to obrovské nebezpečí.
10: Ale nevíte, jak velká část to vezme.
8: Já jsem rád, že to nevím. My jenom děláme teoretický propočet, protože jakmile se toto rozjede, tak se to nedá zastavit. Jedině se to dá zastavit změnou zákona. To znamená návrat do stávajícího stavu. A my nechceme tuto etapu celou prožít. Už jsme si to prožili u zrušení superhrubé mzdy. Nám se tady nabalují další a další výpadky veřejných financí. Proto my předtím tak intenzivně varujeme, protože tento návrh má dopad, kdyby se to tak skutečně stalo a sněmovna to podpoří, tak desetinásobně větší pro veřejné finance, než je zrušení superhrubé mzdy. A to je tak vážné, to není desetina, to je násobek.
10: Můžete říct to číslo, které odhadujete?
8: My v případě, kdyby 500 000 zaměstnanců přešlo do režimu OSVČ, tak je výpadek veřejných financí 120 miliard korun.
10: Paní Rezlerová, nemáte tuto obavu, že tato změna, která vypadá jenom jako upřesnění jedné definice, může vést až k tomu, že stát bude mít takovýto výpadek každoročně?
11: Řekla bych, že 500 000 zaměstnanců je fakt jako hodně přehnané číslo.
8: Moment, já jsem řekl, kdyby přešlo, kdyby, ne že vím. Přejde.
10: Dobře,
8: kdyby přešlo, ale je to teoretický propočet,
10: pane
8: Střílo, ale
10: děkujeme za upřesnění, nechme paní Rezlerovou dokončit.
11: 500 000 je to, s čím operujete ve veřejném prostoru, 120 miliard ročně, že jo? Si myslím, že jako velmi, velmi extrémní odhad, který nedává vůbec žádný smysl.
10: Dobře, navíc, promiňte, a kdyby ten výpadek byl v úvozovkách jenom v řádu nižších desítek miliard korun?
11: Já vůbec se nechci pouštět do žádných odhadů, jak to bude. A řeknu vám proč. Protože my budeme teď tlačit na vládu, aby se sešla pracovní skupina, aby se udělala analýza situace na trhu. Myslím si, že nemáme dostatečná data k tomu, jak to v tuhle chvíli vypadá, ale pravda je, že švart systém je velký problém a že za posledních několik let narostl, zejména v agenturním zaměstnávání. A budeme se snažit donutit vládu k tomu, aby hledala řešení, které bude komplexní a nejenom nějaká jedna vytržená specifikace, definice, která vlastně věc de facto vůbec nevyřeší.
10: A pokud se nepletu, pane Středulo, tak vy už v tomto duchu s některými koaličními představiteli jste začali jednat za odbory?
8: Ano, měl jsem tu příležitost debatovat s předsedou poslaneckého klubu SPD, panem Fialou, a musím říct, že ho to velmi zarazilo, celá ta situace. Já to považuji za dobrý krok v tom slova smyslu, že vládní koalici či její části začíná docházet, jaký problém to být může. A to je, myslím, velmi důležité, pokud to ještě bude doplněno tím, že skutečně se k tomu sejdeme, budeme o tom jednat, což mám příslib. A takže pro mne je to signál, že je možné ještě v tom něco udělat, aby se to nestalo. Protože s těmi čísly si myslím, že čísla už máme. Stačí si prostudovat právě studii PAC Research a myslím si, že nepotřebujeme reálná čísla. Pokud budeme mít reálná čísla, to je problém, protože to znamená, že už se to rozjelo a je to nenávrat.
10: Paní Rezlerová, co k tomu chcete dodat? No, jaké případně za hospodářskou komoru máte signály ze strany vlády vy?
11: My máme příslib, že se z Ministerstva práce a sociálních věcí, že se to otevře. Toto téma, že to je důležité téma. Navíc chci připomenout, že to vláda má ve svém programovém prohlášení, že bude
8: řešit,
11: ale no tak. Vláda má ve svém programovém prohlášení, že bude řešit zaměstnance platforem nebo pracovníky platforem, že možná by tady mohla být nějaká třetí forma. Každý si to v tom prohlášení, byť je to obecné, může přečíst. Takže my věříme, že se k té diskuzi k jednomu stolu dostaneme, že ten návrh nebude vznikat tak jako většina návrhů, že ani nejsou sociální partneři přizváni k tomu, že se jim to jenom oznámí, což myslím v tomhle případě bylo taky trochu ten případ, a že se bude pracovat s reálnými daty, protože na českém trhu práce za poslední 4 roky velmi začal bujet švart systém, je to v oblasti agenturního zaměstnávání, to pan předseda velmi dobře ví.
8: Tak ve stavebnictví v IT.
11: Ve stavebnictví v IT, tam jsme vlastně byli my iniciátoři toho, že vznikla celá Kobra 26.
10: Ano.
11: A samozřejmě teď se musíme dívat na to, jak to udělat, aby nedocházelo ke zneužívání toho, co teď Kobra přináší, protože my třeba odmítáme to, co tam dneska navrhuje vláda automatické při kontrole, kdy ten inspektor shledá, že bylo porušeno a že jde o zaměstnání, tak se bude automaticky bez nějakého správního řízení doměřovat 12 měsíců z 1,5 násobku průměrné měsíční.
10: V tom novém systému.
11: Přesně tak. A tady zase my říkáme pozor, tady může dojít k různým výkladům, k různým postojům různých kontrolních orgánů, může to být velmi nebezpečné. nebezpečné.
10: Pane Středulo, nevítáte toto za odbory, že pokud projde ta vládní změna, tak ten platformový pracovník, který podle vás by měl být zaměstnanec, pokud bude mít za to, že by zaměstnancem měl ve skutečnosti být, že dělá závislou práci, tak se bude moct obrátit na inspekci práce?
8: To je samozřejmě pozitivum. Otázka však zní, co se stane ve chvíli, kdy platformový zaměstnanec udělá, protože už teď je vyřazován ze systému ve chvíli, kdy nepřijme nějakou nevýhodnou zakázku sám pro sebe. A ten systém ho automaticky vyloučí, takže v případě, když někdo objeví, že byl na státní úřadu inspekce práce, myslím si, že jako když to převedu do toho zaměstnaneckého poměru, tak je to v podstatě okamžité zrušení pracovního poměru ve vztahu k té platformě.
10: Jak vlastně víte, že ti platformoví pracovníci ve skutečnosti vykonávají závislou pracovní činnost zaměstnání?
8: Protože ten algoritmus, který řídí ten proces, tak ho nutí k těm aktivitám. On není svobodný. Ta domněnka, že platformový zaměstnanec je nějaký svobodný podnikatel a může si rozhodovat, co kdy bude dělat, to je takový nesmysl, to řekne jenom ten, kdo vůbec neví, jak ty platformy fungují. Takže z tohoto pohledu myslím si, že bude fajn si sednout za jeden stůl, tam si to všechno vyjasnit, říct si pravdu o aktuální praxi a z toho teprve vycházet o jakékoliv zásahu do redefinice závislé práce.
10: Paní Rézlerová, za vás, platformoví pracovníci jsou taky ve skutečnosti spíš zaměstnanci, nebo se to říct nedá?
11: V mnoha platformách skutečně ta jejich práce je řízena algoritmy tak přísně, že ty podmínky jsou velmi, velmi náročné. A proto znovu opakuju, tady se vystřelilo něco, tak jako ad hoc, ale my to potřebujeme celé zanalyzovat a vrátit se ke stolu.
10: Jsou de facto zaměstnanci nebo ne?
11: Já nevím.
10: Nedá se to říct podle vás tak jednoznačně.
11: Nedá se to říct.
10: A u toho skončíme s viceprezidentkou Hospodářské komory Jaroslavou Rézlerovou. Díky, že jste přišla.
11: Děkuji za pozvání.
10: A předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Díky i vám za účast v dnešním Pro a proti.
8: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
10: Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus přeje Lukáš Matoška.
2: Dnešní diskuzi Pro a proti najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Finanční svět jasně a srozumitelně vám vysvětlí ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Peníze a vliv. Nic osobního, prostě biznis. A řečí peněz. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. Slavné únosy.
12: V roce 1979 zmizel v New Yorku cestou do školy 6letý Ethan Petz. Případ chlapce, který nikdy nebyl nalezen, se stal mediálně proslulým. Jeho fotka se objevila i v kampani na krabicích mléka, ale marně.
13: Stalo se vlastně jako to, čeho se nejvíc obávají kriminalisté, že vlastně v těch prvních hodinách nebo v tom prvním dně se nenašla žádná stopa a čím více přibývalo času, tak ta stopa v úzovkách chladla.
12: Říká historik Jan Adamec.
2: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Senát souhlasil se snížením počtu českých vojáků k obraně východního křídla NATO. Ekonomika Spojených států ve druhém čtvrtletí vzrostla víc, než jaký byl odhad. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci o evropský šampionát Bulharsko 1-0. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Na obranu východního křídla NATO bude možné v příštích 2 letech vyslat místo 2000 maximálně 1600 českých vojáků. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. S omezením počítá návrh zahraničních armádních misí na další 2 roky, který dnes projednal a schválil Senát. Před senátory to vysvětloval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
15: Oproti stávajícímu mandátu dojde ke snížení navrhovaného počtu v rámci mandátu o 400 osob, čímž dojde k výraznému snížení finančních kalkulací, přičemž úkoly spojené s posílením obrany východní hranice NATO zůstávají zajištěny.
14: Podle Zuny se navíc původní maximální počet 2000 vyslaných vojáků nedařilo plnit. Armádní mise má schvalovat taky sněmovna. Zatím je podpořil její výbor pro obranu. Americká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí letošního roku rychleji, než se čekalo. Hrubý domácí produkt se podle amerického ministerstva obchodu zvýšil o 2,2%. Podle předchozích odhadů to mělo být o 1,5%. Za zlepšením je podle ministerstva příznivý vývoj investic, spotřebitelských výdajů i výdajů vlády. Podle agentury Reuters americká ekonomika zatím odolává negativním dopadům války USA s Íránem. Růst podporují mimo jiné rozsáhlé investice související s umělou inteligencí. Aktivisté v Markvarticích na Jihlavsku mohli dovnitř chovu prasat zanést nákazu. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Podle ní byla zvířata vystavena vysokému riziku zavlečení například afrického i klasického moru prasat. Dovnitř v neděli pronikly 2 desítky maskovaných aktivistů. Policisté je z místa poté eskortovali. Státní veterinární správa prošetří dopady incidentu na chov. Pokračuje její mluvčí Petr Vorlíček.
16: Další nepříjemnost, která může být způsobena těmi lidmi, pokud se vyskytují v chovu, tak je to, že ve zvířatech to vyvolává nepřiměřený stres, což se může projevovat zvýšenými aborty, respektive potraty, k čemuž v tom konkrétním chovu začalo docházet podle informací, které máme od krajské veterinární správy na Vysočině.
14: Česká fotbalová 21 se zajistila postup do baráže o postup na evropský šampionát. V kvalifikaci Češi porazili Bulharsko díky brance Maška 1-0 v tabulce.

0: Zavřená dálnice u Frýdku Místku a překážka na D6 Ulán. Dálnice D48 je uzavřená u Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru se převrátilo osobní auto, zasahují tam záchranáři. Sjíždějte na 45. kilometru exit Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů zvyšte pozornost za Lány. Na kilometru 26,5 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh, dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla. A projíždí se teď pouze jedním pruhem a je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů při uklidnění větru až na 5. Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne pak od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Debata ve sněmovně při mimořádné schůzi na téma vyslovení nedůvěry vládě. Potvrdí v komunálních volbách hnutí ANO minulý triumf? Co může vytěžit premiér Fico ze slovenské vládní krize? Spojené státy definitivně odcházejí z Iráku a Donald Trump se před kongresovými volbami potýká i s republikánskou kritikou. Nejen o tom bude řeč ve středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet tím ze studia bude Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
3: Premiér Andrej Babiš přijal v úterý v Praze svou italskou kolegyni Giorgiu Meloniovou, která chce mimo jiné spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami, držet společnou pozici při jednání o unijním rozpočtu a také ocenila spolupráci s Českou republikou v oblasti migrace a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Dá se říct, že tohle byly hlavní body těch rozhovorů?
4: V podstatě ano. A je nutno připomenout, jak vlastně důležitá ta návštěva Giorgi Meloniové u nás je, protože Itálie nejen, že je naším šestým největším obchodním partnerem, ale je to třetí nejsilnější ekonomika v Evropské unii po Francii a Německu, či Německu a Francii, a zároveň osmá největší světová ekonomika podle HDP a 12. podle parity kupní síly. Takže Itálie, kterou my známe spíše jako zemi spojenou s těmi příjemnými stránkami života, s kulturou, s dovolenou, s módou, s kuchyní, je opravdu ve světě velice důležitá mocnost. Proto opravdu tato návštěva je jedna z těch velice důležitých. Giorgia Meloniová s Andrejem Babišem ano se bavili především o tom, o čem si mluvil, i o obraně. Přijali akční plán, který Andrej Babiš označil za velice důležitý a určitě v mnoha ohledech důležitý je, určuje, v čem by Česko a Itálie měly spolupracovat a jak to budou koordinovat i prakticky. Je tam poměrně mnoho bodů z různých oblastí. Ten jeden konkrétní vlastně Andrej Babiš vyzdvihl, to je společná výstava o Pompejích a Herkulánu, což samozřejmě není zrovna to, co by bylo úplně nejdůležitější z hlediska ekonomiky či politiky, i když samozřejmě je to skvělá zpráva. Co se týče obchodování s emisními povolenkami, o kterých jsi mluvil, tam Itálie a Česko je na velice podobných pozicích. Obě země nebo obě vlády by chtěly obchodování s emisními povolenkami, zvláště ETS 2, odložit a reformovat ETS 1. Hovoří o tom, že je právě potřeba zachovat především konkurenceschopnost Evropy. Ovšem je tady jedna věc, na kterou je potřeba ještě více upozornit, chtějí spolu koordinovat celkem logicky též přípravu nového 7letého rozpočtu Evropské unie. A to v tom smyslu, že chtějí zachovat výši, či spíše dokonce zvýšit výši fondů na zemědělství a kohezních fondů, to znamená na vyrovnávání rozdílů mezi silnějšími a slabšími regiony. Ovšem, 6 vlastně nejdůležitějších plátců do rozpočtu Evropské unie v čele s Německem naopak žádá, aby Evropská unie na těchto fondech začala výrazně šetřit. Z 2bilionového rozpočtu v eurech chtějí ušetřit stovky miliard. A naopak věnovat více peněz na obranu a inovace. Takže tady bude velký spor a tam jistě bude prostor pro spolupráci Česka a Itálie.
5: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
4: Díky, naslyšenou.
6: Za dveřmi jsou dvojí volby a publicista Petr Holub si klade otázku ohledně těch podstatnějších, čili komunálních, jestli v nich hnutí ANO potvrdí triumf před 4 roky.
7: Komunální volby mají s velkou politikou jen málo společného, zní jeden z rozšířených mýtů. Lidé nevolí strany, ale osobnosti, co byste také čekali jiného, když Česko má přes 6 000 obcí. Jsou to vedlejší volby, kde se řeší vedlejší záležitosti. Tento mýtus neplatí v sousedním Rakousku, kde se místní volby považují za vůbec nejdůležitější ze všech hlasování. Rozhodně si to myslí předáci politických stran. Ti mohou prohrát velké volby nebo volby ve spolkových zemích, a vždy se mohou na něco vymluvit. Pokud ale jejich straníci ztratí svou mocenskou základnu v obcích a tím i dobře placené a bezpečné posty, pak je třeba stranické předsedy vyměnit, protože bez podpory v regionech přestává strana existovat. Podobné to je konec konců i v Česku, nehledě k tomu, že ohlasy velké politiky v komunále jsou dost silné, aby přinejmenším signalizovaly důležité posuny v náladě veřejnosti. Stačí vzpomenout, jak na obcích dopadly minulé volby. Bylo to rok po překvapivém vítězství liberální trojkoalice Spolu a starostů z Piráty v parlamentních volbách nad Andrejem Babišem z hnutí ANO a jeho spojenci. Liberálové obvykle na obcích bodují, tak se čekalo, že svůj úspěch z parlamentu potvrdí. Ovšem energetická krize po vpádu Rusů na Ukrajinu udělala své a na místo Petra Fialy vyhrál komunální volby na celé čáře Babiš. V 50 největších městech dosadilo ANO celkem 27 primátorů či starostů, a to ještě v 7 dalších získala kandidátka ANO nejvíc hlasů. Ovšem na obsazení míst starostů a radních se domluvily strany v dalším pořadí. V nadcházejících volbách tedy lze očekávat odpověď na otázku, jestli Babiš se svými lidmi potvrdí své pozice v metropolích, jestli je dokonce rozšíří i do menších měst, anebo jestli ho potká stejný výpadek jako strany 5koalice před 4 lety. Druhá volební otázka se týká Občanské demokratické strany a v tomto případě ji lze považovat za kruciální. V minulých komunálních volbách získala ze 100 největších měst 22 radnic, což byl sice slabší výsledek, přesto se s tím dalo žít. Tím spíš, když mezi tato města patřily také Praha s Brnem a z krajských měst ještě České Budějovice s Jihlavou. V některých z těchto metropolí musí ODS uspět, jinak půjde pro předsedu Martina Kupku o velmi nepříjemnou prohru. Ovšem pokud bude ztrácet také ve městech s velikostí okolo 20 000 obyvatel, kde byla tradičně silná, půjde o fatální porážku celé partaje. Třetí velkou otázkou je STAN, tedy starostové a nezávislí. Komunální volby mají jednu důležitou vlastnost, že se v nich ohlašují nové strany a hnutí. To se stalo po roce 2006, kdy se objevila celá řada místních iniciativ, které postupně získávaly ve svých obcích pozice, a STAN se svého času přihlásil pro zmíněné iniciativy jako střecha. Čeká se tedy na to, jestli znovu uspějí místní strany typu Za Kostelec krásnější, ale především jestli dají najevo, že chtějí fungovat jako součást velkého republikového hnutí starostové a nezávislí, vítěze příštích voleb do sněmovny. Ovšem nelze vyloučit ani to, že se po 20 letech od velkého přelomu, který vynesl nahoru starosty Piráty a další podobné strany, objeví úplně nové formace typu Naše Česko, které posunou politiku zase úplně jiným směrem. To je vůbec nejdůležitější otázka ze všech. Nastávají demokratické volby, od kterých se očekává, že zazní hlas lidu. A od těch komunálních se to čeká dvojnásob.
6: U mikrofonu byl Petr Holub.
3: úterý začal v poslanecké sněmovně maraton diskuzních příspěvků během mimořádné schůze svolané na podnět opozice, která se snaží vyslovit nedůvěru vládě, které vyčítá především výši schodku v návrhu státního rozpočtu a rezignaci na předvolební sliby. K pádu vlády ale chybí celá řada předpokladů a u mikrofonu je kolega Petr Hartmann.
8: Tohle jsme přece nechtěli. Tahle věta se vyjímala na tričkách, která na sebe navlékli lidovci. Měli je oblečeny v momentu, kdy na tiskové konferenci vysvětlovali, proč by Babišově vládě měla být vyslovena nedůvěra. Výtka se týkala plánovaného schodku státního rozpočtu na příští rok, jehož úroveň by měla být druhá nejvyšší v historii České republiky. Voliči KDU ČSL jim určitě dají za pravdu. Proti nebudou ani příznivci zbývajících opozičních uskupení. U voličů hnutí ANO by se našla část těch, kteří byli rovněž výší plánovaného schodku nepříjemně zaskočeni. Ti podporovatelé motoristů sobě, kteří jim ve volbách dali svůj hlas ne kvůli slibu zachování spalovacích motorů, ale kvůli rozpočtové odpovědnosti, patrně na číslo 386 miliard korun rovněž hledí nechápavě. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že Babišova vláda si zahrává s osudem nebo alespoň s přízní veřejnosti. Přesto není pravděpodobné, že by kvůli rozpočtovému schodku došlo k masivním přesunům voličů od vládní koalice směrem k opozici. Rovněž je vyloučeno, že by podoba rozpočtu položila Babišův kabinet. Byť je složen ze tří koaličních partnerů, kteří zdaleka na všechno nemají stejný názor, nejsme zatím svědky dramatických rozkolů. Právě ty jsou základním předpokladem k tomu, aby byla vládě vyslovena nedůvěra. To by však ti, kteří by vládní většinu opustili, museli mít před sebou vidinu slibné budoucnosti. Buď to směrem k formování nové vládní většiny, nebo posílení pozic v případných předčasných volbách. Motoristé sobě a také SPD potřebují momentálně zůstat součástí Babišova kabinetu. Pohled do průzkumů veřejného mínění potvrzuje, že podpora voličů zůstává téměř stabilní, alespoň z pohledu dělení na vládní a opoziční příznivce. Totéž platí o atmosféře uvnitř poslaneckého klubu hnutí ANO. Nic nenasvědčuje tomu, že by ho část členů chtěla opustit. Takže základní předpoklady pro vyslovení nedůvěry vládě nebyly splněny. Platí to rovněž o rozložení sil ve sněmovně. Vládní tábor se opírá o 108 poslanců, takže přetáhnout na svoji stranu 2 až 3 z nich nedává opozici smysl. Jediným premiérem, kterému byla v historii České republiky vyslovena nedůvěra, tak zůstává Mirek Topolánek. Ten vládní většinu získal tím, že ke 100 koaličních poslanců nabral 2 přeběhlíky z řad opozice. Opíral se tím o velmi křehkou většinu. Přesto jeho kabinet ustál 4 pokusy o vyslovení nedůvěry. Úspěšný byl až ten 5. Opozici k tomu pomohly rozpory uvnitř klubu ODS. 2 občanští demokraté spolu s 2 poslankyněmi za vládní zelené podpořili snahu sociálních demokratů a komunistů a shodili Topolánkovu vládu. To však byl jiný příběh, odehrávající se v jiných kulisách, než současná snaha opozice povalit Babišův kabinet.
3: Hovořil Petr Hartmann. S trochou škodolibosti bychom mohli říci, že dočasný pobyt amerických vojsk v Iráku trval něco přes 20 let. Okolnosti jejich příchodu, ale i odchodu byly ovšem odlišné a v jistém smyslu unikátní, včetně toho, že má teď tolik Iráčanů smíšené pocity. Téma pro analytika Českého rozhlasu a našeho redakčního kolegu Jana Fingerlanda.
9: Bagdád je polepen plakáty, které oslavují obnovu irácké suverenity. Ta byla narušena před více než 23 lety, když americký prezident George Bush rozhodl o invazi do Iráku. Současně osvobodil Iráčany od diktatury, ale také zbavil svrchovanosti. Za tu dobu se toho mnoho stalo. Američané bojovali s iráckou armádou, sunnickými extremisty i šíitskými povstalci. Padly tisíce amerických a spojeneckých vojáků a mnohonásobně víc Iráčanů. Většina tamních mrtvých jsou ovšem oběti vnitroiráckých politických a náboženských konfliktů. Ďáblův advokát by se mohl ptát, do jaké míry by se tyto konflikty odehrávaly bez americké invaze, případně chyb, kterých se Američané při instalaci nového režimu dopustili. Irák také prošel po roce 2003 oktrojovanou demokratizací. Když arabské země v roce 2011 zažívaly arabské jaro, Irák byl už demokracií, jakkoliv nedokonalou. Vyvaroval se tak paradoxně krveprolití, jakým prošla třeba sousední Sýrie. Americké jednotky v té době už byly z Iráku téměř úplně staženy a vrátily se ve větším počtu kvůli bojům s Islámským státem v letech 2014 až 2017. Bez nich by se Irák této organizace jen tak nezbavil, ale opět je možné uvažovat o tom, zda by se fenomén ISIS objevil bez rozvratu, který začal rokem 2003. Teď tedy americká přítomnost skončila. Rozhodl o ní ještě Joe Biden a nyní provedl Donald Trump. Mnozí Iráčané vnímají americký odchod z rozpaky. Vítají konec cizí přítomnosti, ale současně se ptají, zda Irák dokáže bez Američanů udržet rovnováhu. Důvody jsou nejméně dva. První spočívá v obavách z dalšího posílení iránského vlivu v zemi. Už samo svržení Saddáma Husajna a oslabení iráckého vlivu v regionu v podstatě znamenalo posílení jeho hlavního rivala, tedy Iránu. Nastolení demokracie v Iráku také přirozeně posílilo hlas většinových iráckých šítů. V posledních letech byl ale iránský vliv už příliš silný a mnozí iráčtí šíté mají pocit, že Teherán jedná výhradně ve svém zájmu na úkor Iráku. Zesiluje tady fenomén znovu objeveného iráckého patriotismu, namířeného proti Americe stejně jako Iránu. Jenže zatímco Američané zmizeli, Irán zůstává. Z toho důvodu odchodu US Army paradoxně nejvíce žilí sunité, jejich představitele invaze z roku 2003 svrhla. Pozorují mimo jiné to, že se stále nedaří odzbrojit šíitské milice, které jsou převodní pákou iránského vlivu v jejich vlasti. Stejně tak mají smíšené pocity iráčtí Kurdové, pro které svržení Saddáma Husajna a nastolení nového režimu znamenalo historicky bezprecedentní posílení autonomie a bezpečí pro jejich komunitu. A všichni Iráčané se také ptají, zda vakuum po americké armádě nebude znamenat obnovu Islámského státu. V posledních týdnech pozorují jeho zvýšenou aktivitu. Americký odchod byl dlouhodobě plánovaný, ale po letošní válce USA a Iránu, dosud neukončené, působí jako nedomyšlený. Na americké jednotky v oblasti útočily i proíránské šíitské milice z iráckého území. Amerika tímto krokem také riskuje důvěru svých arabských spojenců. Trump vychází z přesvědčení, že přínosy odchodu z Iráku jsou vyšší než rizika a náklady, které by představovalo setrvání. Podobná úvaha stála i za americkým odchodem z Afghánistánu, který také vedl k oslabení americké prestiže a dokonce návratu Talibánů k moci. Dnes je Afghánistán už opět základnou Al-Kaidy, stejně jako před rokem 2001. Odchod z Iráku je samozřejmě součástí širšího Trumpova plánu na přesun odpovědnosti na své spojence na Blízkém východě i v Evropě a zvýšení pozornosti věnované bližšímu okolí. Nedávno Donald Trump rozhodl o přesměrování vojenské pomoci ve výši více než 1 miliardy dolarů z blízkovýchodních evropských států, včetně Slovenska, ve prospěch jihoamerických spojenců, zejména zemí, jejichž vůdcové vykazují sympatie k trumpismu. USA se prý chtějí soustředit na boj s drogami, nelegální migraci, bezpečnost panamského průplavu a také bránění nepřátel USA v tom, aby se uchytili v blízkosti amerického území. Irák a okolní region tedy musí vzít na vědomí, že klesli na žebříčku amerických priorit, i když nikdo neví, jestli je to navždy.
10: Tolik Jan Fingerland.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: 77 hlasů stačilo ve slovenském parlamentu na to, aby byl zbaven funkce dosavadní ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Toho vyslala do vlády Slovenská národní strana, ale její předseda Andrej Danko už
6: Na jaře o Tarabovo odvolání z řady důvodů usiloval a tomu se ovšem bránil premiér Fico s tím, že by mohlo dojít ke ztrátě vládní většiny. Danko však nakonec dosáhl svého, no a u mikrofonu už je Kamila Pešeková.
11: Na pomoc mu podle očekávání přišla opozice, která neměla důvod Tarabu držet v čele ministerstva. A také pochopitelně neměla nic proti tomu ukázat svým hlasováním, co už je delší dobu zjevné. Čtvrtá vládní koalice premiéra Roberta Fica politicky ztrácí půdu pod nohami. O nějaké soudržnosti už dlouho nemůže být řeč. Skutečnost, že odvolání ministra Taraby v parlamentu prošlo, je proto prohrou hlavně pro premiéra Roberta Fica. Zjevně ztratil kontrolu nad situací, ke které se již několik týdnů schylovalo. Celý spor začal už v květnu. Andrej Danko, který je jedním z místopředsedů parlamentu, vytknul ministru Tarabovi nedostatečnou schopnost komunikace. Předseda Národní strany tvrdil, že nemůže nést politickou zodpovědnost za Tarabův rezort, když neví, co se v něm ve skutečnosti děje. Premiér Fito nejdříve chtěl Andreji Dankovi vyhovět a neposlušného ministra odvolat. Věděl totiž, že pokud si šéf nejmenší koaliční strany něco vezme do hlavy, bude na tom trvat tak dlouho, dokud to nedostane. Takto si už Danko dokázal v minulosti vyhádat i celé ministerstvo. Později ale Fico prohlásil, že návrh na odvolání stáhne. Tarabovi s Dankem vzkázal, že pokud svůj spor nevyřeší, koalice skončí a na Slovensku dojde k předčasným volbám. Premiér si totiž uvědomoval, že s Tarabovým odchodem z vlády by kabinet mohl přijít o těsnou parlamentní většinu. Na Slovensku je totiž kvůli takzvaným klouzavým mandátům běžné, že odvolaní ministři, pokud byli předtím poslanci, se vrátí do parlamentu. U ambiciózního Taraby nešlo předpokládat, že by se choval pasivně a spokojil se s pozicí jednoho z řadových poslanců. Naopak hrál by své hry, nechal by si podporu pro zbytkovou koalici zaplatit protislužbami. Nehledě na to hrozilo, že Taraba by časem k sobě přetáhl další poslance, takže situace by byla nakonec ještě nepřehlednější. Fico byl ve svých úvahách o možných předčasných volbách docela konkrétní. Začal totiž hovořit o možnosti, že by se mohly uskutečnit už v lednu příštího roku, čili jen pár měsíců po komunálních a regionálních volbách, které Slovensko čekají za necelý měsíc, a to 24. října. Předcházela by jim krátká kampaň, která by byla zkrácena ještě o vánoční svátky. To by mohlo hrát Ficovi do karet a způsobit například nižší účast voličů. Zároveň je také otázkou, zda by se současné opozici za tak krátkou dobu podařilo sformulovat nějakou věrohodnou alternativu vůči premiérovi. Rychlé volby by tak asi byly z pohledu premiéra i adekvátním trestem pro nepohodlného Danka. Jeho strana má dnes v průzkumech s 3% tak malou podporu, že by se do slovenského parlamentu s velmi vysokou pravděpodobností nedostala. Tentokrát by ji už sotva dokázali pomoct influenceři na sociálních sítích, jako byly Martina Šimkovičová nebo Peter Kotlár. Konec konců i Taraba byl kdysi zdrojem velkého počtu preferenčních hlasů, které pomohly národovcům do parlamentu. Jenže Fico už Národní stranu nepotřebuje. Ve výhledu pro možné vládnutí je potenciální partner, který je daleko radikálnější, a to sice Hnutí Republika. Jeho podpora se pohybuje okolo 13% a je s tím tudíž třeba do budoucna počítat.
6: Tolik Kamila Pešeková. A pohled do Spojených států. Ještě před pár měsíci by se rozhodně nestalo, aby někteří republikánští kandidáti mluvili veřejně o nutnosti ukončit válku s Íránem, byť jich není mnoho. A z republikánských řad zní také kritika Trumpovy deportační politiky. Slovo má Matěj Schneider, redaktor serveru Voxpod.
12: Ve Spojených státech se blíží listopadové volby do kongresu a republikáni tuší průšvih. Není divu, jejich prezident Donald Trump za poslední rok udělal maximum proto, aby jeho obliba u Američanů klesla. Od plácání se v Epstein Files přes rozpoutání nepopulární války až po stále rostoucí životní náklady, k nímž řada jeho kroků přispívá. Vnitrostranickou kritiku Trump a jeho spojenci velmi agresivně potírají. Své by o tom mohl vyprávět Thomas Massie, jehož prezident nechal za kritiku vytrestat v primárkách a který kvůli tomu v kongresu končí. Teď už jsou ale primárky za nimi a někteří další republikánští politici se před nadcházejícími volbami začínají od Trumpa distancovat. O nutnosti ukončit válku s Íránem tak mluví republikánští kandidáti v Michiganu a Ohio, ať už usilují o křeslo ve sněmovně reprezentantů, v senátu nebo o post guvernéra. Není to bůhví jak drtivé množství, ale ještě před pár měsíci by se to rozhodně nestalo. Michigan a Ohio ale nepatří mezi ty nejrepublikánštější státy. Více alarmující je pro Trumpa a republikány ve Washingtonu váhání, které přichází od kandidátů v Iově. To je stát, ve kterém v uplynulé dekádě konzervativní kandidáti mnoho problémů neměli. I někteří zdejší republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů se teď stavějí proti válce s Íránem. Podobně mluví Ashley Hinsonová, která se v Iově uchází o senátní křeslo. Ta se navíc vyhnula společnému vystoupení s viceprezidentem J.D. Vancem, který do státu přiletěl podpořit republikánskou kampaň. Když se senátní kandidátka vyhýbá vlastnímu viceprezidentovi, je jasné, že současná administrativa není v těchto končinách něčím, čím by se chtěla chlubit. Největší předvolební šok ale přinesla členka dolní komory Maria Elvíra Salazarová. Ta se uchází o znovu zvolení v okrsku na Floridě. A to je stát, který byl v posledních letech spíše republikánský, byť zdaleka ne tak jako Iowa. Překvapivá je ale sféra, kterou si vybrala pro kritiku Trumpa. V nedávném televizním spotu se Salazarová distancovala od Trumpova deportačního tažení. Prezidentovi v něm vzkazuje, že zašel příliš daleko a vyčítá mu zadržování lidí bez trestního záznamu. Dokonce naznačuje, že Trumpovi jeho migrační poradci neříkají celou pravdu a že by to republikány mohlo stát hlasy hispánských voličů, kteří mu v roce 2024 pomohli k návratu do Bílého domu. Trump kritiku neunesl. Ještě v září vyjadřoval Salazarové podporu. Teď říká, že on je silný ve věci zabezpečení hranice, zatímco Salazarová není. Bílý dům se přímo nevyjádřil k tomu, zda Trump svou podporu stále drží. Na sociální síti Truth Social však na sklonku září sdílel celou sérii příspěvků, které floridskou političku ostře kritizují. Salazarová se uchází o znovu zvolení v silně hispánském okrsku. Po volbách roku 2024 se republikáni chlubili tím, že přes Trumpovu ostrou migrační rétoriku v mnoha podobných okrscích volebně posílili. Letošní volby ukážou, nakolik šlo o trvalou změnu a zmíněný floridský okrsek bude jedním z klíčových testů. Odpor vůči válce s Íránem na středozápadě bude dalším.
6: Matěj Schneider byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se ze studia Českého rozhlasu Plus loučí Ondřej Konrád.
13: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Skřivánci zamávali křídly a vzlétli. Celé hejno utvořilo kruh nízko nad střechou domu, v němž ležel, a dalo se do zpěvu. Skřivan je pták svítání. Veselí skřivánci milují světlo a z večerní temnoty mají strach. A přece onoho sobotního večera, 3. října 1226, šťastně kroužili po obloze Asízy, ačkoliv už byla téměř hodina než por. Římská církev ovšem i v této věci, podobně jako v mnoha jiných, zůstává věrna svým hebrejským kořenům a od západu slunce počítá již nový den. Večer 3. října byl tedy v liturgii i začátkem dne následujícího, tedy 4. A František zavřel oči v životě pozemském, aby je na úsvitu otevřel do života nebeského. František vždy miloval skřivany a rád je pozoroval. Bratři, kteří mu byli nejbližší, vzpomínali, že často říkával:
1: bratr skřivan má kapuci jako řeholník. Je to pokorný ptáček, chodí sem a tam a vybírá zrnička. A i když najde zrno v hnoji, vytáhne ho a sezobne. A svým letem chválí pána stejně jako dobří řeholníci, kteří majíce v opovržení věci světské, žijí takýž v nebi. Skřivánku všat, jeho peří, je barvy země. Dává tak příklad řeholníkům, aby nevyhledávali elegantní šaty z jemných látek, ale vybledlé, jako je země.
0: Tak se skřivan, častý host v trubadurských písních, které František tak miloval ve svém mládí a které v jistém smyslu nepřestal milovat po celý život, stal příkladem chudoby a pokory. Vzorem, jak je možno zpěvem chválit pána a radostně chodit po žebrotě. V tomto duchu učil František i své následovníky číst ve velké knize přírody a nacházet v ní poučení. Proto také mezi všemi tvory nejvíce miloval ptáky, připomínající mu anděly, které považoval za tvory nejbližší Bohu. Ptáci také pro něho byli vzorem absolutní chudoby a neméně absolutní důvěry v pána.
1: Pohleďte na ptáky v povětří. Nesejí ani nežnou, ani neschromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živý.

Na sklonku onoho říjnového dne tedy František ležel mrtev. Nahý na holé zemi, drobný, vyhublý, připomínal obraz Krista snětého z kříže. Tento den je však zároveň jeho dies natalis, den zrození pro nebe. A i proto je na místě, abychom si připomněli jeho slova, s nimiž se obracel ke svým bratřím a učil je lásce k chudým a soucitu s živočichy, nejchudšími z chudých, ve jménu pána světa, který byl ochoten zemřít nahý, posetý ranami, a stejně tak i narodit se jako chudé, bezbrané dítě v jeslích. V těchto Františkových slovech i v celém jeho učení je určitá strohost, pevnost, dá se říci přímo tvrdost, která je nahony vzdálená nasládlému pobožnůstkářskému portrétu, který je nám všem předkládán, byť z rozdílných a často i protichůdných pozic. Kromě poletujících skřivánků nebylo na onom večeru, který si můžeme představit jasný, jak tomu na počátku podzimu v Asízi obvykle bývá, nic úsměvného ani uklidňujícího. Pokojná důvěra, se kterou František kráčel vstříc smrti, nemohla jistě utišit bolest, sklíčenost a zoufalství těch, kdo ho měli rádi. A ti, kteří na sebe vzali kutnu barvy země a přijali Františkovu životní cestu, přijímali zprávu o jeho úmrtí, jakkoliv předvídanou a očekávanou, s pocitem hlubokého zmatku. Již takřka 6 let byly poměry v řádu značně neuspořádané. V poslední době se František, a to nejen z důvodu nemoci, uchýlil do ústraní a břemeno řízení vnitřních záležitostí přenechal jiným. Dokud byl ale naživu, ať se držel v tichu a ústraní, zůstával stále otcem, příkladem hodným následování, světlem na cestě. Nyní se všechno změnilo. Všichni si kladli otázku, co se stane s Asízi, s řádem, s církví, když budou od nynějška postrádat toho, na kterého si západní církev zvykla pohlížet jako na nového Krista.

František byl pohřben v bazilice svatého Jiří v Asízi, kterou od dětství miloval a která je dnes součástí baziliky svaté Kláry. V následujících dnech rozeslal bratr Eliáš, vikář řádu, všem bratřím provinciálům dopis, koncipovaný v nejvyšším rétorickém stylu té doby a vyšperkovaný úryvky z Bible, ve kterém se zmiňuje o stigmatech a označuje je jako evidentní důkaz Františkova připodobnění se Kristu. Bylo obvyklé, že jakmile někdo zemřel v pověsti svatosti, okamžitě značení lidu propukl jeho kult, který církev více či méně tolerovala a očekávala, kdy jej bude moci podpořit svou autoritou. U Františka se prakticky nedá mluvit o kanonizačním procesu, který v té době trval velice dlouho. V jeho případě se jednalo pouze o 20 měsíců. V březnu 1227 byl zvolen za papeže kardinál Ugolino z Ostie, Františkův přítel a obdivovatel. Ugolino, který se stal papežem Řehořem IX., choval k Františkovi hlubokou úctu a zároveň si uvědomoval, že v zájmu života řádu samotného je brzká kanonizace nezbytná. V květnu 1230 byly Františkovi ostatky slavnostně vyzvednuty z kostela svatého Jiří a pohřbeny v kryptě pod hlavním oltářem nové baziliky vybudované na západním okraji Asízy, poblíž srázu, v místě nazývaném Valis Inferni a proslulém především tím, že se zde odbývaly popravy. Nový pohřeb světce představoval sám o sobě paradox. Na jedné straně plnil Františkovu poslední vůli, podle níž měl být pohřben v nejsmutnějším místě, které mělo zároveň nejhorší pověst v Asízi. Na druhé straně ovšem hrob tak mohutné a okázalé bazilice mohl působit jako výsměch nebo přímo jako zrada odkazu stoupence nejvyšší chudoby.

Vliv Františka a jeho řádu se šířil. Současně ovšem sílila polemika mezi rigoristy, kteří hodlali zůstat věrni řeholi formulované zakladatelem, především pokud se jednalo o chudobu, a umírněnými, kteří se domnívali, že by řehole měla být upravena a zmírněna tam, kde by její doslovné respektování mohlo být na překážku rozvoji řádu. Zatímco polemika o evangelijní chudobě nabývala na intenzitě a začala se z univerzitních poslucháren přenášet na náměstí, objevily se rovněž názory ztotožňující Františka s andělem šesté pečeti a druhým Kristem. Vedlo to k mystickému a eschatologickému chápání postavy Františka a jeho osobnosti jako druhého Krista a v některých případech, které naštěstí zůstaly jen okrajovými, dokonce jako mystického antikrista, který přišel, aby dovršil Ježíšovo učení a takřka ho nahradil. Historie františkánského hnutí od druhé poloviny 13. do začátku 15. století je sledem tragických událostí. Probíhal boj, který často sklouzával do hereze. Proti světskému charakteru církve, proti klerikalizaci řádu a proti opouštění prvotního poselství zakladatele, především chudoby, kvůli církevní disciplíně a papežským plánům. Ale životnost a úspěšnost menších bratří, tedy františkánů, v průběhu 8 století jejich existence, protkaných nejrůznějšími osudy, by nebylo možno plně vysvětlit, pokud bychom na ně nepohlíželi ve světle okouzlení, které po staletí různým způsobem vyvolávalo vzpomínku na mimořádnou osobnost Františkovu. Až do konce 19. století byl předmětem zájmu vědců i ctitelů František viděný v perspektivě řádu, který založil, a jeho vývoje. Dokonce i církevní učení se ve svých význačných dokumentech soustředilo především na objasnění a utřídění aspektů a momentů života františkánů z hlediska upevnění a obnovení tradic, než na to, aby věrně rekonstruovalo život světce. V roce 1894 se ve Francii objevuje první vydání knihy Život svatého Františka z Assisi od Paula Sabatiera. Teprve toto dílo vyvolalo vlnu zájmu o Františka, která trvá dodnes. Sabatierovo dílo bylo přeloženo do neuvěřitelného počtu jazyků a stalo se skutečným bestsellerem. Sabatier vyvolal vášnivé diskuze. Jedni mu vyčítali systematické potlačování nadpřirozeného prvku, druzí mu zase předhazovali protestantskou předpojatost, s níž zdůrazňoval konfliktní aspekty, které podle jeho názoru stavěly Františka proti církvi a vedly církev k tomu, že zkreslovala Františkovo poselství svobody a přimknutí se k evangeliu, aby ho přizpůsobila svým dogmatickým a disciplinárním potřebám. Nechyběli však ani tací, kteří Sabatiera naopak obviňovali z toho, že jeho historiografický pokus je vyloženě katolizující. Není ale pochyb o tom, že k úspěchu Sabatierovy knihy značně přispěl kritický obsah, který mohl být chápán jako protiklerikální, i když šlo o nedorozumění, za které autor nenese odpovědnost. Z knihy ovšem bylo možno vyčíst také nadšení pro laickou kulturu italských městských států, jejichž literaturu František obohatil prvními opravdu lirickými verši v lidové latině, které byly na určité úrovni. A byl zde také rozbor dramatu chudoby a neštěstí 13. století, uváděný takovým způsobem, že musel mnohým připomínat velké téma diskuzí odehrávajících se na počátku 20. století – sociální otázku.

Františka se zmocnili také básníci a o něco později i romanopisci a filmoví režiséři. Šířila se i zcela ahistorická a afilologická soutěž, která trvá dodnes a která spočívá ve snaze přivlastnit si Františkovi duchovní ostatky. Nelíbit se nikomu je vpravdě neštěstí, ale líbit se všem je pro historickou osobnost, zvláště jde-li zároveň o svědce, ještě mnohem horší. A tak nám byli v posledních desetiletích z různých stran a v různých odstínech předkládáni František tradicionalista i progresivista, František hyperkatolík i František předchůdce laicismu, František ponížený i František rebel, František pravičák, levičák, socialista, fašista, František navždy a František nikdy. Kromě toho jsme tu měli střídání Františka s vousy a bez vousů v podání různých historiků umění a ikonologů.

Prostáček z Assisi nepřestává vzbuzovat zájem a vyvolávat příležitosti k oslavám. Patron Itálie, patron ekologů a kdo ví čeho ještě, je bez pochyby nejslavnějším svatým katolického světa a jednou z nejznámějších, nejmilovanějších a nejobdivovanějších osobností dějin lidstva. Díky tomu, že zcela spolehlivých údajů o něm je velmi málo, podařilo se mu unikat ceremoniím, i když jeho hrob se každoročně stává předmětem úcty nejrůznějšího druhu. Vlastníma rukama opravoval chudé, rozpadající se kostely a naléhal na to, aby kostely náležející jeho bratrstvu byly holé a bez ozdob. A přece byly v jeho jménu a ve jménu jeho řádu vybudovány některé z nejkrásnějších chrámů Evropy. Vyhlašoval evangelium za jediné a dostatečné pro cestu svou a svých bratří. A přece mužové v hnědých kutnách zaplavili univerzity a stali se protagonisty obnovy filozofické a dokonce i vědecké kultury středověku. Zdá se tedy, že nikdo nebyl tak uctíván a současně tak zrazován jako on. Tento František, o kterém byly popsány celé knihovny svazků, zatímco spisy, které zanechal on sám a nejautentičtější dokumenty týkající se jeho osoby by dohromady stěží zaplnili jednu útlou knížku, zůstává velkou neznámou. Ovšem boj o přivlastnění si Františkovy osoby a jeho učení začal hned po jeho smrti. Jeho životopisy počínaje tím, jehož autorem je Tomáš z Čelána, ukazují Františka pokaždé jiného. Na otázku, kdo byl František z Assisi, tedy není možné seriózně odpovědět tím, že se přidržíme jedné stezí toho či onoho pramene stojícího v opozici proti ostatním. Zároveň ale není možno spojit rozdílné hlasy a vytvořit tak jakousi intarzí různých svědectví s cílem nepominout žádnou z oněch legendárních epizod, v nichž je světec hlavním hrdinou a které jsou nám už od dětství drahé.

Františkovo dětství je pro nás ztraceno. A na rozdíl od dětství Ježíšova neexistují žádné apokryfy, které by nám je jakkoliv způsobem nejistým a pochybným přiblížily. A přece se všichni Františkovi životopisci s větší či menší pozorností obraceli k onomu tichu a temnotě, které obklopují roky Františkova dětství

a raného mládí, roky, o nichž nemáme spolehlivé zprávy, ale které jsou přitom rozhodující, neboť právě v nich se postupně, krok za krokem, formoval charakter člověka, který měl celému světu ukázat nový způsob, jak naslouchat Kristu a jak podle Krista žít. Naopak v mladíkovi, který se před svým otcem svléká do naha a vrací mu šaty a který předestírá své úmysly s hrdostí v pravdě královskou papeži Inocencovi III., byly často hledány stopy chlapce z Asízy. A v tomto úsilí mělo příliš sporou dokumentaci nahradit odhalování znamení věštících Františku v výjimečný osud. František, syn movitého obchodníka a bankéře Petra Bernardona, musel patřit do vrstvy v Asízi stejně jako ve všech tehdejších městech silné a početné, do nejvyšší vrstvy populares. Ta byla nejbližší aristokracií, s níž byla spojena nejrůznějšími cestami, bratrstvím ve zbrani, vybojovaným v místních válkách, osobním přátelstvím, společnými ekonomickými zájmy, zvyky, jazykem, způsobem života a možná i blízkostí městských i venkovských sídel. Je pravda, že o chlapci z Asízy mnoho nevíme. Že jeho narození je možno situovat někam do období let 1181 až 82, vyvozujeme pouze nepřímo. Ze skutečnosti, že v době jeho smrti v roce 1226 mu bylo odhadováno přibližně 44 let. Zprávy o tom, že Františkovu narození předcházely i provázely je zázraky a proroctví, podobně jako tomu bylo u narození Ježíšova, odpovídají legendám inspirovaným potřebou připodobnit jeho život ve všem životu Spasitelovu. Zajímavější jsou zprávy o Františkově učení u stařičkého kněze z malého kostela svatého Jiří, které sice nepřidává nic, co by nebylo známo o výchově chlapců a dívek z městských států, ale přece jen nám umožňuje předpoklad o určitých znalostech latiny. Zpráva o francouzské matce, případně podobně nejistá, byť ne nepravděpodobná teze, podle níž ho otec vzal sebou na některou z obchodních cest do zaalpských zemí, nebo mu odtamtud přivezli jako dárek nějaké texty Chansons de Geste nebo rytířské romány, by nám pomohly popsat téma jeho četby a jeho fantazií mládí, ale pro tento účel nejsou nezbytné. Údaje potřebné pro jejich rekonstrukci by bylo možno získat i z příběhů zpívaných na náměstích. Abychom si tedy představili umbrijského chlapce z konce 12. století, pocházejícího z poměrně bohaté rodiny, která měla určitou společenskou prestiž, chlapce, který zná trochu latinsky a umí vyslovit pár slov a zarecitovat pár veršů francouzsky nebo okcitánsky, který sní o slávě rytíře, bojí se malomocných a je dojat při pohledu na žebráky, k tomu není nutno opakovat tvrzení životopisců nepotvrzená z hodnověrného pramene ani nepodpořená nějakou pozoruhodnou domněnkou. Zajímavá je spíše otázka jména. I zde je hned po ruce legenda. Dítě se narodilo za nepřítomnosti otce a matka mu dala jméno Jan. Když se pak Petr Bernardone vrátil z jedné ze svých zaalpských cest, dal přednost změně tohoto jména na František. Zvyk pojmenovávat muže nebo ženy dvěma jmény, z nichž jedno bylo možná přezdívkou, byl v italském středověku rozšířený a udržel se i později. Jistě, jméno František je na konci 12. století poměrně neobvyklé a připomíná obchodní názvosloví francouzské látky, které přinesly štěstí a vyhlas Petru Bernardónovi a kterými se Františkův otec tolik chlubil. Možná bylo opravdu v letech 1181 až 82 dáno světu nové slunce, které občas, řečeno s Dantem, vychází z vod Gangy. Kolem 13 let František pravděpodobně asistoval v katedrále svatého Rufína nebo před ní, Petr Bernardone nemohl i se svou rodinou u podobné události chybět, u slavnosti při příležitosti křtu syna římsko-německého císaře a sicilské královny. Ve 14 nebo 15 letech mu otec začal vysvětlovat základy své profese, brávat ho sebou do skladů látek, případně i na cesty. 15letý chlapec byl podle norem i zákonů té doby již na prahu dospělosti. V 17 či 18 přihlížel dobytí městské pevnosti a vyhnání některých obyvatel. Účastnil se také? Měl přátele mezi těmi, kteří se onoho dne rozešli?
případně mezi těmi z rodin, které museli opustit město a které 4 roky přemýšleli v sousední Perugii o odplatě? Možná. Jisté je, že Františkovo mládí, jeho rytířské sny, jeho konverze, to vše se odehrálo během krátkého časového období mezi rokem dobytí císařské pevnosti a rokem asisko-perugijské války v letech 1202 až 1203 a pozdějších. Je třeba pátrat v temnotě oněch let, v níž probleskují jen světélka legend.

0: Tomáš z Čelána, vzdělaný spisovatel vytříbeného vkusu, píšící latinsky, vstoupil do Františkova bratrstva v letech 1214 až 15, když se začalo rozšiřovat. Nebyl tedy svědci nijak zvlášť blízko. Neznal z přímé zkušenosti události z počátků působení Františka a jeho prvních druhů. Byl ale přizpůsobivý a inteligentní, čímž si získal důvěru bratra Eliáše a kardinála Ugolína, pozdějšího papeže Hřehoře IX., a ti mu svěřili tvorbu prvního životopisu zakladatele. Tomáš pak v letech 1228 až 1229 napsal dílo, dnes známé jako Vita Prima. O několik let později se situace značně změnila. Události v řádu vyžadovaly kromě jiného zamyšlení nad Františkovým životopisem. V řádu se rozpoutala diskuze o vztahu k řeholi a k chudobě. Tomáš napsal v roce 1246 a 1247 druhý svědcův životopis, známý pod jménem Vita Secunda. Fakta zůstala víceméně stejná, ale jejich hodnocení a interpretace se značně změnily. Pokud jde o Františkova mladá léta, tedy léta předcházející jeho konverzi, období zhruba před léty 1205 až 6, jsou soudy obsažené v prvním a druhém vydání Tomášova životopisu zcela odlišné. Mladý, čerstvě vystudovaný Tomáš pod pečlivým dohledem bratra Eliáše a papeže interpretuje svědcovo mládí tradičním způsobem, široce využívajícím obecné znaky svatosti. František jde po cestě, kterou mu předurčila světská mentalita jeho rodičů. Je to hříšný mladík, propadlý všem světským žádostem, v nich šmarní nejhezčí léta svého života. A to v souladu se schématy, která Tomáš z Čelána vyvozuje z morálních stránek Senekových a z tvrdých sebeobvinování svatého Augustina. O zhruba 20 let později je už životopisec starší, má více zkušeností, dosáhl určité zralosti a snad i hlouběji pochopil prvotní podstatu Františkova poselství. A tak vzniká jiný obraz, bližší svědectvím, která nám o těch letech zanechali staří Františkovi druhové. Objevuje se před námi František oproštěný od hagiografických schémat, sympatičtější, ličtější a věrohodnější, mladý muž, který náhle přechází z temnoty hříchu do oslňujícího světla dokonalosti, ale radostný a intenzivní život v něm nechává vzklíčit semena dřívějších zkušeností. Z knihy Franka Cardiniho František z Assisi připravila Blanka Kostřicová. Překlad Vítězslav Pavlík. Dramaturgie Alena Blažijovská. V režii Radima Nejedlého četl Michal Bumbálek. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu.
2: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potřebu. potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ve sněmovně bude třetím dnem pokračovat jednání o nedůvěře vládě. Pilot přiletu z Dubaje do Tel Avivu se pokoušel havarovat s letadlem aerolinky Fly Dubai. Izrael to vyšetřuje jako pokus o terorismus. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a zahrají si baráž o evropský šampionát. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty až do 25 stupňů. Je čtvrtek 1. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanci mají před sebou třetí jednací den, ve kterém by mohli hlasovat o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše s ANO. První dva vyplnili projevy převážně koaličních představitelů. Opoziční poslanci se ke slovu dostali až ve středu pozdě odpoledne.
4: Svá vystoupení poslanci pronášeli před téměř prázdným jednacím sálem. Ti z opozičních lavic vládu kritizovali třeba za útoky koalice na různé instituce a hlavně za hospodaření Česka v příštím roce, pokračuje poslanec Pirátů Samuel Volpe.
5: Projde naší budoucnost, vlastně budoucnost mladých lidí a i těch budoucích generací.
4: Nad výsledkem hlasování se během svého vystoupení ve sněmovně odpoledne zamýšlel ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka takto.
6: Jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda padne. To asi víme všichni, jak to dopadne.
4: Schůzi sněmovna přerušila za stavu, kdy se o slovo hlásilo ještě 37 poslanců. O nedůvěře by mohli hlasovat dnes. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Od dneška platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléře. U benzinu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
7: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
8: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
7: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
9: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které jste nakupoval, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
7: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Na bývalé vedení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra míří další trestní oznámení. Podá je ministerstvo zdravotnictví, které zjistilo při kontrole odměňování manažerů vážné prohřešky.
10: Kontrola ukázala, že dostávali manažeři ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra nadstandardní odměny a konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Například bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík, který skončil letos na jaře, měl podle zjištění Radiožurnálu po odchodu nárok na vyplacení celkem 23 milionů korun. Pokračuje mluvčí Naděja Chatová.
11: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
10: Odměny i smlouvy schvaloval do letošního jara generální ředitel David Koska, který skončil po 11 letech. Na dotazy redakce nereagoval. Současné vedení pojišťovny podalo na své předchůdce už dříve také trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
3: Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého a chtěl s Boeingem 737 havarovat. Letoun musel nouzově přistát v Saúdské Arábii.

0: reakce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už v úterý vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec.
1: Ministrovi vyslovil parlament nedůvěru naposledy před 33 lety. Taraba je teprve druhým takovým případem v historii Slovenska, jak připomněl i prezident Peter Pellegrini.
2: Splnil jsem si proto svou ústavní povinnost a odvolal jsem vás z funkce, kterou jste doteraz zastávali.
1: Kdo Tarabu nahradí, zatím není jasné. Premiér Robert Fico prezidentovi žádného nástupce nenavrhl a ministerstvo proto dočasně povede sám. Hlasování v parlamentu zároveň dál vyhrotilo spor uvnitř vládní koalice. Fico už dřív varoval, že pokud se strany nedohodnou, mohly by Slovensko čekat předčasné volby. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Německá automobilka Volkswagen chce srazit náklady. Ke konci roku proto vypoví většinu kolektivních dohod upravujících pracovní podmínky. Největší evropská automobilka o tom dnes informovala po jednání s odbory. Ty se chtějí bránit.
3: Dva roky platné kolektivní podmínky už podle vedení Volkswagenu neodráží složitou situaci na zahraničních trzích. Podle deníku Handelsblatt tak může podnik požadovat po zaměstnancích například delší pracovní dobu, prodloužení 35-hodinového pracovního týdne bez náhrady, jak o tom jedná teď například i Mercedes. Odbory se brání, že i kdyby si zaměstnanci zkrátili mzdy o polovinu, tak auta stejně nezlevní víc než o 5%. Od ledna mohou odbory stávkovat. Pozice firmy Škoda Auto se nemění. Restrukturalizace Volkswagenu s cílem zvýšit marže by se podle mladoboleslavské značky neměla relativně výnosné české automobilky dotknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Stát se dnes po 10. pokusí prodat zámek Štiřínu Prahy. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím, ty oni ale neprojevili zájem. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů, dnes jich v těle se hraje bezmála 100.
4: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
5: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
4: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
5: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu v příštím roce. Druhé místo ve skupině jí patří po výhře 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Rozhodující gól dal svou 5. trefu v kvalifikaci útočník Lukáš Mašek.
6: Myslím si, že nějaká nervozita tam byla, ale Bulharsko jsme vlastně do ničeho nepustili. Ty šance jsme měli my, takže si myslím, že to bylo hlavně o jednom gólu a šli jsme si zatím víc my.
0: Fotbalisté Bohemians s přehledem postoupili do osmifinále domácího poháru. Na hřišti třetiligového Vsetína zvítězili 5-0. Hned 4 branky dala Ladislav Krobot.
7: Zavřená D48 u Frýdku Místku a nehoda na silnici u Františkových Lázní. Dálnice D48 je uzavřená na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru zasahují záchranáři u převráceného osobního auta. Sjíždějte na 45. kilometru, sjezd Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. V pravém pruhu je teď plynulý provoz. A na silnici 64 z Chebu do Aše pozor na nehodu na konci Františkových Lázní. V Horních Lomanech osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Během noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, při uklidnění větru až na 5. Přes den pak čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Až dnes odpoledne zahájila sněmovna běžnou debatu o opozičním pokusu o pád Babišovy vlády. Předtím mluvili pouze politici s přednostním právem, celkem 13,5 hodiny. Co opozice získala svoláním mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Věra Kovářová, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN a místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru. Vítám vás v našem sněmovním studiu. Dobrý den.
10: Hezký den, děkuji za pozvání.
9: Jaký smysl má mimořádná schůze o nedůvěře vládě? Hlasovat se má zítra odpoledne, ale výsledek je přece předvídatelný.
10: Samozřejmě jsme si vědomi toho, že vládní koalice má 108 hlasů, my máme pouze v uvozovkách 92, ale to neznamená, že se s tím smíříme a nebudeme dělat nic a čekat na to, až naši voliči nám dají jasně najevo, že bychom něco dělat měli. To znamená, že ta schůze dává smysl. To není žádná opoziční taškařice, jak se nám snaží kdekdo z koalice namluvit, ale ty důvody jsou opravdu velmi vážné. Mohu jmenovat absolutně rekordní schodek, druhý nejvyšší v historii České republiky. Vláda slibovala, že dodrží deficit pod 3% a je vidět, že máme 3,5%. Bezpečnostní situace ve světě je velmi vážná, vláda mlčí. A třetím hlavním důvodem je to, že vláda se obouvá do justice, do nezávislosti soudů, do Národní rozpočtové rady jako nezávislého orgánu. A to si myslím, že jsou důvody, které nás vedou k tomu, že je třeba na to upozornit.
9: Upozornit ano, ale řeší to mimořádná schůze poslanecké sněmovny?
10: A kdy jindy, v okamžiku, kdy jde do sněmovny takto velikánský rozpočet, kdy není opravdu síly, abychom vysvětlili vládní koalici, že takto zemi zadlužovat nemůže. Budou to platit naše děti a naši vnuci a to nechceme dopustit.
9: Podle zastánců koalice jste jako opozice chtěli takto mobilizovat svoje voliče před blížícími se volbami. Ono vlastně by to z těch vašich předchozích slov se dalo i vyčíst. Připouštíte to tady?
10: Samozřejmě, mimořádná schůze a hlasování o nedůvěře vlády před volbami nám jako opozici dává určité výhody. Samozřejmě, že o tom můžeme strategicky jak si takto přemýšlet, ale ty důvody, proč jsme tu schůzi svolali, jsou opravdu vážné. Je to fiskální politika vlády, opakované útoky na nezávislé instituce a samozřejmě také nenaplněné programové prohlášení vlády a na posledním místě ignorování bezpečnostních hrozeb.
9: Například Martin Zvěřina v Lidových novinách klade řečnickou otázku, jestli po pondělní demonstraci Milionu chvilek není té mobilizace až příliš.
10: Já myslím, že důležité je mobilizovat zde v poslanecké sněmovně na právě půdě sněmovny, protože ta možnost, aby vystoupili nejenom poslanci s přednostním právem, ale také řadoví poslanci a jasně zdůvodnili, proč vláda nemá naši důvěru.
9: Andrej Babiš tvrdí a včera to ve sněmovně zopakoval, že opozice nemá jiný program než antibabiš, ale nemá svým způsobem v tom pravdu?
10: Pan premiér říká ledacos a když mu dojdou argumenty, tak používá tento argument. Jméno Andrej Babiš v souvislosti s vládou zkrátka dobře musíme zmiňovat, protože on je premiérem této země a vyslovit jméno Andrej Babiš, tomu se zkrátka dobře nevyhnete. Ne z důvodu, že je to náš program, ale z důvodu, že on jako premiér je zodpovědný za vládnutí v této zemi.
9: Premiér Babiš před schůzí řekl, že to bude pro všechny strany, cituji jeho slova, obrovský volební meeting na jednom místě. On se vnucuje pocit, že měl pravdu. Mají politické strany agitovat před volbami a navíc tedy komunálními a částečně i senátními právě prostřednictvím poslanecké schůze?
10: Jak jsem již zmínila, ty důvody pro svolání jsou opravdu vážné. Pan premiér, a teď mohu říci Andrej Babiš, a není to anti-Babiš, si říká mnohdy ledacos. A tak to bych mohla oponovat tím, že ten předvolební meeting, to bylo těch 8 posledních měsíců, kdy vláda schvalovala zákony a naslibovala různé předvolební dárečky, které skutečně vedly k tomu, že se zvyšuje deficit, že si na to vláda musí půjčovat. A tak to bychom také mohli označit. Vládnutí této vlády 8 měsíců bylo předvolební a tím to mohu zakončit.
9: Mezi vládou a opozicí byla dohoda o průběhu schůze. Proč padla pod stůl?
10: No, byla to docela pro mě překvapující zjištění, že věc, na které bychom se celkem shodli, bylo to projednávání návrhu zákona o lepším penzijním připojištění a v podstatě všechny kluby opoziční dávaly jasně najevo, že tento zákon nemají problém pustit do druhého čtení. S čím jsme ovšem nesouhlasili, bylo zkrácení lhůt, které nebylo avizováno. Bývá zvykem, že zkrácení lhůt pro projednávání ve výborech se avizuje a domlouvá předem. Zde to bylo načteno zcela bez jakéhokoliv dřívějšího seznámení s tímto návrhem a my jsme jasně dali najevo, že s tímto nesouhlasíme a že bychom byli rádi, kdyby si paní ministrně ještě tento návrh rozmyslela a mohli jsme dojít k nějakému kompromisu. Vládní koalice bohužel zde neměla 67 poslanců, zkrátka dobře nepřišli do práce, aby si tento návrh mohla prohlasovat. Ovšem netušila jsem, že když dojde následně k určitému vyjednávání, protože se čekalo na poslance, aby dorazili, bylo jich jenom 63, tak jsem se domnívala, že pokud paní ministrině chce protlačit tento návrh, že dojde k určitému kompromisu a že se ta lhůta zkrátí ne na 30 dnů, ale na 45. Absolutně dohoda možná nebyla, jenže překvapilo mě, když tedy po půl hodině poslanci do práce dorazili, myslím koaliční, že došlo k takové vypjaté situaci, která měla za následek to, že se ruší všechny dohody, že zkrátka dobře to, že se bude při projednávání o nedůvěře vystupovat zipem, to znamená jeden koaliční, jeden opoziční poslanec, že všechny dohody padají. Já myslím, že tento způsob není dobrý. Zkrátka dobře, poslanecká sněmovna je o kompromisech a to by si měly uvědomit všechny strany. Jak ta koaliční i opoziční. A my jsme si toho vědomi.
9: Letos je to druhý pokus, nebo spíš druhé gesto. Nemělo by se s takovým institutem, jako je pokus o vyslovení nedůvěry vládě, nakládat šetrněji?
10: Samozřejmě, ale jsou-li ty důvody tak závažné, jak jsem je zmiňovala, tak si myslím, že to bylo na místě svolání této schůze.
9: Ruku na srdce, i kdyby se vám to podařilo, co by následovalo i v případě předčasných voleb, by v nich podle aktuálních preferencí opět zvítězilo hnutí ANO?
10: To je možné, ale vzhledem k tomu, že když se podíváte na určité průzkumy, například to, že ten schodek téměř 400 miliard korun, tak vadí 62% občanů, což je velmi překvapivé číslo, které jsem nečekala absolutně, tak je vidět, že ta situace se může změnit, protože vláda, která dělá dojem na občany, že se nechová zodpovědně ke generacím budoucím, tak to je zajímavý signál a může dojít k určitému obratu.
9: Hostem 20 minut radiožurnálu je poslankyně Starostů a nezávislých Věra Kovářová. Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta rozeslala na jednotlivá ministerstva pokyn, aby připravila propuštění 10% zaměstnanců k začátku nového roku. Jak si ten krok vysvětlujete, když návrh vláda po projednání neschválila s tím, že mnozí úředníci jsou vázáni na různé evropské projekty, že to zkrátka nejde?
10: Tak musíme si říci, kdo tedy tam vládne na té vládě. Nicméně samozřejmě snižovat počet úředníků je snem každého premiéra, každé vlády. Na druhou stranu ze dne na den zřejmě nelze takovéto opatření udělat a to, co na ministerstvech zaznívá, je prostě pravda. A pokud toto opatření někdo chce udělat, tak by to měl být krok promyšlený.
9: A má to být plošné a proč právě 10%?
10: To netuším, já se omlouvám, ale já jsem tento záměr jsem nějakým způsobem nezaznamenala plošně. Každý ministr musí říct, jakým způsobem může postrádat své úředníky a tak to by mělo být po dohodě spíše než jakýmsi příkazem.
9: Jak se díváte na zmrazení platů politiků?
10: To je takový evergreen a tady skutečně je to vždycky předvolební evergreen, který někteří poslanci navrhují. Já jsem zažila dohodu o automatu, co se týče zvyšování platu, nebo respektive i nezvyšování, protože ten automat dýchá s tím, jak rostou či klesají platy a mzdy v národním hospodářství, to znamená u všech občanů. A ten automat byl dohodnut mezi Andrejem Babišem, sociální demokracií a Tomiem Okamurou. Takže mě překvapuje, že potom přichází Tomio Okamura s tímto návrhem, když s ním souhlasil. Ten důvod, proč je automat, je ten, aby sněmovna nerozhodovala, aby si poslanci nerozhodovali o svých platech. Nikomu to dobře rozhodně nedělá.
9: Když se vrátíme k návrhu státního rozpočtu, jak se bude podle vás dál vyvíjet jeho podoba?
10: Jeho podoba přišla dnes do poslanecké sněmovny, kdy víme, jaké budou příjmy, jaké budou výdaje a jaký bude schodek. Ten je 386 miliard. Následně dojde, když to zkrátím, vlastně k projednávání v prvním čtení, kdy je možné vrátit vládě návrh k přepracování, což my jako starostové určitě tak učiníme. A v prvním čtení se schvalují příjmy, celkové výdaje a schodek. Pak následuje projednávání ve výborech a ve druhém čtení i v těch výborech se mohou navrhovat pozměňovací návrhy. Nicméně výše příjmu a výdajů už se nemůže měnit.
9: Vy jste řekla, že za STAN budete navrhovat tady vrácení toho rozpočtu, ale to s velkou pravděpodobností neprosadíte.
10: Ale to neznamená, že to nemůžeme navrhnout. Jasně avizujeme, jaký důvod k tomu máme, že chceme, aby ten schodek byl nižší a budeme přinášet argumenty, jak takový schodek snížit.
9: A budete se vy sama třeba snažit prosadit nějaké konkrétní změny?
10: Samozřejmě, jako to dělám od roku 2013. Bývala jsem docela úspěšná, co se týče pozměňovacích návrhů z opozice. V posledních letech se to až tak nedaří. Heslo ministryně financí v těch předchozích letech vždy znělo, neprojdou tedy ty pozměňovací návrhy opozice. Já osobně jsem chtěla podat pozměňovací návrh na peníze na výstavbu velkých svazkových škol v obcích, kde jsou nedostatečné kapacity, ale po několika měsících vyjednávání, které jsme prováděli společně se starosty a řediteli škol z oněch obcí, tak se nám podařilo, že vláda v pondělí na poslední chvíli schválila finanční prostředky na tyto školy, takže to považujeme za veliký úspěch a budeme sledovat, jak se bude vyvíjet dotační titul. Jinak, co se týče nás starostů, tak rozhodně budeme dávat pozměňovací návrhy, které se týkají silnic druhých a třetích tříd. Od roku 2015 bude to poprvé, kdy kraje na tyto silnice nedostanou finanční prostředky. Jsou to silnice v regionech a to vidíme jako velmi špatný signál. Samozřejmě sociální služby, tam je nedostatek peněz a pak budeme připravovat ještě další, především ty, které povedou k hospodářskému růstu, to znamená výdaje na vědu, výzkum a inovace.
9: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s poslankyní STAN Věrou Kovářovou. Na Facebooku jste napsala, chce to odvahu popravdě říct voličům, že stávající příjmy na zachování služeb státu a nezbytné investice do budoucnosti nestačí. Nejim lhát, že všechno vyřeší EET. Mimochodem ale nepřevažují u tohoto opatření spíš klady?
10: Myslíte EET?
9: Ano.
10: Tak to, co jsem tam napsala, pořád zatím si stojím. Je potřeba voličům říct pravdu, že máme nějaké veřejné služby, jejíž rozsah je pro nás důležitý a pro všechny občany, ale jsou to vysoké výdaje. A příjmy na tyto výdaje zkrátka dobře nestačí a proto je potřeba udělat opravdu společně napříč politickým spektrem si říci, jakým směrem se Česká republika vydá ohledně udržitelnosti veřejných financí. My jako starostové připravujeme strukturální změny daňové, které samozřejmě představíme a budeme rádi, když se s tím bude, o nich budeme bavit s ostatními. Co se týče EET, ano, EET je nějaký směr, který přinese odhadem 14 miliard korun. Problém je, že tato vláda si okamžitě tento příjem, mimochodem takový příjem nezachrání veřejné finance, tak si okamžitě odškrtne, když zruší veškeré úpravy z konsolidačních balíčků, které vedly ke konsolidaci veřejných financí a jsou to v podstatě opět takové dárečky.
9: Já jenom jsem chtěl vědět, jak se k tomu opatření stavíte. Byla chyba EET tady v minulosti rušit?
10: Musím říct, že jako starostové jsme byli pro, aby byla zachovaná ta první a druhá vlna a samozřejmě, že tato úprava jde zcela jiným směrem, který je přijatelný i pro, kromě snad ODS, pro všechny strany.
9: Vy jste v tom postu, rozumím, pokračovala větou, my tu odvahu máme, ale nabízí se cynická otázka, co vám je ta odvaha platná, když to významná část voličů nechce slyšet?
10: Nechce to slyšet, je to pravda. A proto si myslím, že pokud chceme udržet skutečně veřejné finance tak, aby to nemuseli platit naše děti a naši vnuci, aby jsme se nedostali do řízení s Evropskou komisí, aby jsme byli schopni ufinancovat to, co je pro nás skutečně jako výjimečné rozsah těch veřejných služeb, tak je třeba to lidem vysvětlit. Pokud samozřejmě to budeme říkat, my tu odvahu máme, my to prostě řekneme a bude na voličích, jak to posoudí. Ovšem nejlépe by bylo, kdybychom si to řekli všichni dohromady, řekli si, že 30% bude ten směr, který zachrání ty veřejné finance a že to bude směr navždycky, který nepovede k tomu, že se bude roztáčet dluhová spirála a těch zbývajících třeba 70% bude něco, co už bude součástí toho politického soupeření.
9: Třeba kandidát na pražského primátora za STAN Petr Hlaváček tvrdí, že zdražení parkování a MHD v hlavním městě je nutnost. A věříte, že s takovou uspěje?
10: No to samozřejmě asi ví, co říká. A pokud se zdraží, na jednu stranu, cena veřejné dopravy v Praze je opravdu velmi jako pozitivní a dobrá. Na druhou stranu, ty peníze, které Praha musí doplácet na veřejnou dopravu, jsou mimořádně vysoké a pak chybí na třeba výstavbu parkovacích plot na okraji Prahy, tak, aby ty středočeši dojeli jenom na kraj Prahy a pak už pokračovali tou veřejnou dopravou.
9: No, jak si starostové věří v senátních volbách? Jaký výsledek byste považovali za úspěch?
10: No my bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo obhájit všech, myslím, že 11 míst v Senátu. Samozřejmě, že jsou volební okrsky, které budou velmi těžké, ale věříme si, naši senátoři jsou známí ve svých regionech, můžu mluvit mluvit o Petrovi Štěpánkovi, mohu mluvit o Ivo Trešlovi, třeba ve středních Čechách, o Martinu Vojpůtovi, jsou to kandidáti, kteří prošli buď komunální politikou, krajskou politikou, nebo zase byli úspěšní, například Ivo Trešl, lékař, ale zároveň i znalec komunální politiky. Jsou to dobří kandidáti, úspěchem samozřejmě počítám, že mezi 7 až 11, tak bychom byli spokojeni.
9: A bylo prozíravé, že jste se lépe nedomluvili například s ODS a nasazujete kandidáty proti sobě? Šéf občanských demokratů Martin Kupka tvrdí, že jste nedodržel dohodu.
10: Já o tom příliš nevím, zda dodrželi nebo nedodrželi. Každopádně ve většině těch regionů jsme se domluvili a myslím, že jsou tak 2-3 regiony, kde se to nepodařilo a prostě dojde k tomu politickému souboji, který někde vidím jako velmi nešťastný.
9: A byla by potom myslitelná případná povolební spolupráce ODS a STAN v Praze?
10: ODS a STAN, no nevidím důvod, proč by nebyla, protože tam ta spolupráce by mohla fungovat, nevidím důvod, proč by neměla.
9: No a potom váš předseda Vít Rakušan výslovně úplně nevyloučil možnou spolupráci s hnutím ANO v Praze. Pro vás by to bylo přijatelné?
10: Já to vidím tak, že v té komunální politice skutečně se rozhoduje v tom místě a leckdy ta spolupráce je možná, protože je to spolupráce opravdu konkrétních lidí a nevidím v tom nějaký problém. Někde to fungovat může.
9: Vaše stranická kolegyně, místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová mluvila o tom, že cestou, jak víc posílit, je přetahovat voliče ANO. Myslíte si to taky?
10: No samozřejmě.
9: A jak to udělat?
10: Myslím, že můžeme konstatovat to, co zaznívá i na této schůzi. Vážení voliči, ANO vám slibovalo modré z nebe a spousta těch slibů není schopno dodržet. A to si myslím, že když voličům vysvětlíme, že bychom mohli mít šanci na úspěch.
9: Ona také řekla, že starostové mají ambici stát se lídrem příští vlády. Není to optimismu příliš?
10: No musíte mít, obecně platí, že musíte mít touhu jako po vítězství a není to nic nelegálního, nic špatného. Každopádně volič rozhodne o tom, kdo se stane lídrem příští vlády.
9: To je jasné, ale ty současné preference naznačují. Já vím, že starostové rostou, ale přesto nevím, jestli takovým tempem, jak byste si přáli, nebo jakou máte představu.
10: Myslím, že úlohou celé opozice je bojovat za voliče tak, aby každá ta strana měla lepší a stoupající výsledky v těch preferencích a zároveň postupovat jednotně a tak, abychom skutečně, než půjdeme do nějakých voleb, tedy do těch poslaneckých, aby bylo zřejmé, že jsme schopni dosáhnout těch 50%, a pak to půjde.
9: No a je ta jednota dostatečná? Třeba právě tím, že STAN soupeří s ODS v různých směrech.
10: To si všichni musí jasně uvědomit. Pokud chceme mít více jak 50%, chceme vládnout, no tak zkrátka a dobře, je to vždycky o lidech, o vyjednávání, o dohodě. Samozřejmě, že nějaký souboj, protože každá ta strana má rozdílné názory, ten souboj tam je přirozený, ale pokud chceme porazit tuto koalici, tak se musíme sjednotit.
9: Poslední otázka. Aktuální senátoři za Starosty připraví návrh ústavního soudu na zrušení celé novely stavebního zákona. Měli by ji předložit v listopadu. Máme poslední půl minutu. Co je k tomu vede?
10: Vede je k tomu to, že ten zákon zkrátka a dobře nepovede ke zrychlení stavebního řízení, povede k rozvratu celého toho systému, který v současné době, jaké já mám informace ze stavebních úřadů, funguje docela dobře.
9: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Věrou Kovářovou, místopředsedkyní poslaneckého klubu STAN a místopředsedkyní sněmovního rozpočtového výboru. Děkuji za rozhovor, naschledanou.
10: Také děkuji a přeji hezký den.
9: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
8: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Benjamin Netanyahu se v neděli setkal s prezidentem Spojených arabských emirátů.
13: Cílem podle Channel 12 bylo prezidenta přesvědčit, aby popřel, že izraelského premiéra varoval před útokem Hamásu 7. října 2023.
14: Magazín The Atlantic napsal, že Jeruzalém se snažila upozornit na možný útok rovněž Káhira. Informaci přebírá ČT24.
15: Úřad premiéra označil zjištění za absolutní lež.
16: Zbývá necelý měsíc do parlamentních voleb.
17: Budou to první volby od začátku války v pásmu Gazy.
11: Netanyahu pod tlakem, před Hamásem ho varovali, píšou média. Tak proč Izrael hrozbu teroristického útoku před 3 lety tak brutálně podcenil? A jak nové informace ovlivní říjnové volby do Knesetu? Ptám se Ireny Kalhousové, ředitelky Herzlova centra izraelských studií při Univerzitě Karlově. Dnes je středa, 30. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Necelé 2 týdny před teroristickými útoky ze 7. října 2023 mělo v Tel Avivu přistát letadlo se šéfem egyptských tajných služeb. On chtěl varovat Izrael před úderem Hamásu, alespoň to teď tvrdí magazín The Atlantic s odvoláním na blízkovýchodní americké i evropské zdroje. Je tam skutečně řada opěrných bodů, tak jak o tom Atlantic píše. Skutečně se tehdy měl sejít i s izraelským premiérem šéf tajných služeb Egypta?
18: Tak samozřejmě podle těch zpráv, které máme právě z Atlantiku, ale i z izraelských médií, tak to není úplně jasné, ale zřejmě ano, zřejmě mělo dojít ke schůzce mezi izraelským premiérem a právě Abbasem Kamelem, šéfem egyptského zpravodajství. A ta schůzka měla být velmi krátká, vlastně to egyptské letadlo přistálo v Tel Avivu jenom na vlastně několik málo minut, dalo by se říct. Ono je strašně zajímavá zpráva už jenom to, že vlastně tam šéf egyptského zpravodajství přistál, protože ono už je skoro jakoby jedno, co přesně řekl, ale ten fakt, že opravdu přijel na takhle velmi krátkou schůzku.
11: 67 minut píše Atlantik.
18: Přesně tak, značí, že měl opravdu velmi důležitou zprávu, kterou chtěl předat osobně.
11: Takže se nemohlo stát, že by přiletěl, 67 minut by byl v Izraeli a nesetkal by se s někým, ať už by to byl nebo nebyl Benjamin Netanyahu, tak s někým jako vysoce politicky postaveným v Izraeli.
18: No, to určitě ne, protože přeci jenom on je tak významná postava, že by se nesetkal s někým, kdo by mu nebyl roven. Samozřejmě tam je otázka, jestli to byl přímo Netanyahu, ale i kdyby to přímo Netanyahu nebyl, tak si myslím, že by se to musel dozvědět, protože ta zpráva musela být velmi naléhavá.
11: Benjamin Netanyahu byl později toho dne v Jeruzalémě na připomínce 50. výročí jomkypurské války. Bavíme se stále o tom období těsně před útoky v roce 2023, těsně před těmi útoky 7. října. A podle Atlantiku se pak Netanyahu účastnil tajné bezpečnostní schůzky, po které měl Hamásu odklepnout jakési ekonomické ústupky. Já vím, že se tehdy řešilo hodně udělování pracovních víz, demonstrovalo se kvůli tomu, byl uzavřen na čas i ten průchod nebo přechod v Eresu. Tak týkaly se ty ústupky právě tohoto tehdy?
18: Tak je potřeba říct, že vlastně už několik let, bavíme se někdy od roku 2023, probíhala jednání mezi Izraelem a Hamásem. A právě cílem mělo být uvolnění té situace, zlepšení té situace v Gaze a součástí toho právě měly být různé ekonomické programy. Dokonce se mluvilo o vytvoření nějakých zón obchodních na hranici mezi Egyptem, Izraelem a Gazou, kde by mohly být právě zaměstnání lidé z Gazy. Samozřejmě se také jednalo o to, kolik Gazanů bude moci pracovat v Izraeli, protože před 7. říjnem vlastně na těch výdělcích bylo závislých několik tisíc lidí z Gazy. Takže tam ta jednání byla a vlastně zdá se podle toho, co víme právě z různých zdrojů, především tedy za Arecu, že vše nějak se spozdilo kvůli tomu, že součástí těch jednání mělo být, že Izrael získá zpátky 4 Izraelce, respektive jejich těla, a výměnou za to bude propuštěno, a teď je otázka, kolik Palestinců zpátky do Gazy, a na tom zřejmě ta jednání ztroskotala, ale každopádně právě z toho, co jsme se dozvěděli, je, že Benjamin Netanyahu velmi otálil s těma jednáníma, že už mnoho věcí bylo dojednáno, zdálo se, že opravdu tentokrát to k něčemu povede, ale Benjamin Netanyahu, protože to je jeho styl, vlastně odkládat rozhodnutí, tak to zřejmě přetáhl natolik, až došlo k němu došlo, jo. A pak už samozřejmě nebylo o čem jednat.
11: No, Kamel, prý Izraelce varoval přímo slovy, pokud něco neuděláte, vymstí se vám to, a mělo se to ten apel týkat nějakých těch ekonomických ústupků, tak mě jenom zajímalo, jestli nakonec teda Netanyahu ale skutečně nekonal, jestli něco neudělal, když teď nejenom teda Árec, ale i třeba Atlantic píše o tom, že prostě nedělal a ignoroval ty hrozby.
18: No, samozřejmě je otázka ta časová schoda, jestli už to přišlo příliš pozdě, ale vlastně co víme z těch různých zpráv právě z Atlantiku, z New Yorkských Timesů nebo za Árecu především, tak Hamas měl Yahya Sinwar konkrétně, ten autor toho 7. října, měl posílat Izraelcům zprávy, že ztrácí trpělivost a že chystá něco velkého. On používal slovo zilzal, což znamená něco jako zemětřesení, a chtěl tím zřejmě donutit Izraelce, aby opravdu už s těmi ekonomickými ústupky neotáleli. Samozřejmě je tam i nějaká další varianta, že to celé byl stejně trik, že možná prostě Sinwar chtěl jako vyzkoušet Izraelce po té, co by k nějakým ústupkům třeba došlo, tak by se vše uklidnilo a stejně tam ten plán na 7. říjen byl, ale to jsou samozřejmě všecko jenom spekulace. Každopádně zajímavá zpráva je, že vlastně Benjamin Netanyahu v těch jednáních s Hamásem postoupil poměrně daleko a můžeme jenom spekulovat, proč je nedotáhl do konce, jestli to byl třeba to byla i obava z jeho vlastních koaličních partnerů, protože samozřejmě to jsou představitelé, kteří si nepřejí příliš nějaké ústupky vůči Palestincům. Mluvíme právě o těch extremistických stranách Ben-Gvira nebo třeba i Tamara Smotriče.
11: Jenom abychom nechodili kolem a řekli to napřímo, tak Hárec psal o tom, že nejenom, že měl tedy, o čem píše Atlantic, přijet ten šéf egyptských tajných služeb do Izraele, ale že si měl Benjamin Netanyahu volat s prezidentem Spojených arabských emirátů Zaidem taky asi 10 nebo 14 dní před těmi útoky ze 7. října. A Zaid měl rovněž apelovat na ekonomické ústupky a sklidnění situace na západním břehu. Izraelská vláda odmítá, že by ta návštěva šéfa egyptských tajných služeb proběhla a že by ten telefonát taky proběhl.
12: Zprávy v médiích jsou nepravdivé. Pan premiér nedostal před 7. říjnem roku 2023 od Spojených arabských emirátů žádné varování. Pokud nějaké relevantní informace existovaly, byly předány prostřednictvím zpravodajských kanálů obou zemí.
11: Dokonce teď podle izraelského kanálu 12 měl Benjamin Netanyahu o víkendu cestovat přímo do Spojených arabských emirátů a jednal se Zaidem osobně a řekl mu, aby popřel ty informace o tom telefonátu jako takové. Jak moc jsou ty informace důvěryhodné, že ta varování měla přicházet a že je měl Benjamin Netanyahu tedy ignorovat, když samotná izraelská vláda říká, to se takhle vůbec nestalo?
18: No to je právě vlastně ta velká debata a zdá se, že ty informace, že ty telefonáty, respektive ta schůzka s egyptským představitelem, že proběhly, tak ty přichází z velmi důvěryhodných zdrojů. Haarec se měl vlastně odkazovat na 3 zahraniční zdroje lidi, kteří měli dokonce být u toho, u té konverzace právě s prezidentem Arabských emirátů Bin Zaidem. Potom to vlastně potvrdili New Yorkské Timesy a potvrdil to i Atlantic, takže těch zdrojů je několik a vlastně všechny přichází od médií, která opravdu jako si myslím neotisknou úplně ledacos.
11: A Hárec taky zároveň cituje vlastně informace z knihy, která teď vychází.
18: Přesně, a vlastně ten článek v Haarecu, který to celé spustil, je výsledkem 2 autorů, ano, a jejich práce, a vlastně to byl ten článek, je pouze zkrácená verze shrnutí té knihy. Takže myslím si, že to mají ozdrojené poměrně dobře a samozřejmě, jak si Benjamin Netanyahu vše popírá, ta jeho cesta na rychlo je poměrně zajímavá. Každopádně od Bin Zaida jsme žádnou reakci neslyšeli ve smyslu, že by něco popřel. On řekl, že prostě všechny kanály s Izraelem jsou otevřené a že spolu budou i nadále sdílet i citlivé informace a myslím, že více už se k tomu nevyjádřil. Ale každopádně samozřejmě je to velké téma. Je potřeba si uvědomit, že Izrael čekají volby 27. října a že se to stává tématem číslo 1 těch voleb, což si myslím, že samozřejmě Benjamin Netanyahu nechce. Možná by bylo dobré říct, že ani jeden z těch zdrojů, alespoň co víme, neřekl Netanyahovi nebo někomu vysokému v rámci izraelské politiky, přijde 7. říjen, bude to takto vypadat. Ano. Ta varování byla více obecná, byla to varování typu, prostě situace v Gaze není dobrá a něco velkého se chystá. Jo, takže aspoň z toho, co my víme. Jo, takže nebyly tam úplně z toho zřejmé detaily, ale pochopitelně, když to ještě spojíme s tím, jaké informace měli Izraelci ze svých vlastních vlastních zdrojů od svých tajných služeb, ať už to byl vlastně ten plán, kterému se říká Zeď Jericha, což byl ten detailní plán vypracovaný Hamásem, který se dostal do rukou izraelského vojenského zpravodajství, anebo ty zprávy o tom, že na hranici s Gazou probíhají různá podivná cvičení a přichází tam lidi, kteří tam normálně nechodí, tak už samozřejmě jsou to indicie, které si měli Izraelci dát dohromady. A to je, myslím, vlastně to největší varování, že tam bylo velké podcenění a otázka je, proč k tomu podcenění došlo. A to si myslím, že bude předmětem těch budoucích vyšetřování.
11: A propos, tajná služba Shin Bet se už obrátila na úřad vojenského cenzora kvůli tomu, co zveřejnil kanál 12, protože ty informace měly být na veřejnosti dřív, než vůbec se vrátilo letadlo s Benjaminem Netanyahuem zpátky do Izraele. To ještě k té víkendové cestě. Vůbec by mě ale zajímalo, jak je možné, když se bavíme teda o těch dvou událostech, jednak ta návštěva z Egypta a jednak ten telefonát ze Spojených arabských emirátů. Jak to, že v Egyptě a v Emirátech o tom měli takhle dopředu vědět? Jak se to k ním dostalo?
18: Tak co se týče Egypta, tam ty informace přesně nemáme, ale můžeme předpokládat, že prostě Egypt opravdu ví velmi dobře o tom, co se děje v Gaze. Egypt byl vždycky tím prostředníkem mezi Hamásem a Izraelem a ty kontakty tam jsou jako velmi, velmi pevné a Egypt ví, komu zavolat, když chce vědět, co se děje v Gaze. Co se týče toho druhého příběhu, to znamená ty Emiráty, tam si myslím, že to je velmi zajímavé, protože vlastně, jak jsem říkala, Izrael byl už od toho roku 2023 v jednání s Hamásem a používal k tomu prostředníky. A jedním z těch prostředníků byl Abu Zaida, což je člověk, který je vysoký představitel Fatahu, nicméně je to člověk, kterého respektují právě i představitelé Hamásu, což jsou jinak dvě organizace, které vlastně jsou spolu ve velkém politickém boji v rámci Palestiny. A tento člověk vlastně byl takovým prostředníkem mezi izraelským Shin Betem a právě Hamásem. A on sám tvrdí, a on to vlastně zveřejnil na Facebooku po té, co celá ta aféra vyšla nebo se stala veřejnou, on tvrdí, že opravdu měl pocit, že ta jednání jdou dobrým směrem a že už je to jenom otázka času, než se Izraelci s Hamásem dohodnou.
19: Byl jsem přesvědčen, že se podaří dohody dosáhnout. Moje role spočívala v tom, aby se Gaza nedostala do situace, v níž se dnes nachází.
18: A najednou, jak Netanyahu nebyl schopen to rozhodnutí udělat, tak na něj začal tlačit Sinwar. A vlastně mu vzkazoval, řekněte Izraelcům, dejte Izraelcům vědět, že pokud se nerozhodnou, pokud něco neudělají, tak já chystám něco velkého. A on se tato palestinská spojka dostal do poměrně velkého tlaku a teď nevěděl, s kým přesně má mluvit. Bál se, že vlastně Shin Bet ho nařkne z toho, že spolupracuje se Sinwarem, takže on se nakonec obrátil na svého přítele, což byl Palestinec, který před mnoha lety emigroval právě do Emirátů, který má dobrý vztahy s vysokými představiteli v Emirátech. Takže přes něj vlastně se ta informace dostala až k samotnému šejchovi, který po nějaké době to vyhodnotil, že to je natolik závažné, že opravdu mu stojí za to vzít telefon a zavolat přímo izraelskému premiérovi. Takže takhle se to vlastně odehrálo a myslím si, že spoustu detailů se teprve ještě dozvíme, protože ta důležitá informace je, kterou si bude muset vyřešit Izrael, kdo věděl co. Do jaké míry Benjamin Netanyahu ty informace sdílel například právě s Shin Betem, do jaké míry Shin Bet sdílel naopak informace s Netanyahuem. Je potřeba připomenout, že jsou to měsíce, kdy je Izrael v obrovské vnitropolitické krizi, kdy v Izraeli probíhají demonstrace proti vládě a její navržené justiční reformě, kdy otevřeně vlastně bezpečnostní složky, jako je Mossad, jako je armáda, částečně zřejmě i Shin Bet se vlastně staví proti té justiční reformě. Benjamin Netanyahu se pravidelně neschází s těmi představiteli, protože prostě je považuje za nedůvěryhodné, za vlastně nějaké představitelé spíše té opoziční strany. To všechno samozřejmě sehrálo roli a je potřeba říct, že Yahya Sinwar, který vlastně byl v Gaze, že velmi dobře znal a četl tu izraelskou politiku, takže to mohlo také sehrát svou roli v tom plánování toho 7. října.
11: Vy jste mi tehdy, když jsme natáčeli o 7. říjnu, krátce poté řekla, že se Benjamin Netanyahu víc zajímal o sebe než o Izrael, tak možná to do celého toho kontextu tak trochu zapadá. Současně se ale musím zeptat, nakolik on měl důvod věřit těm informacím nejenom z Egypta, ale právě třeba ze Spojených arabských emirátů. Zas tak dlouho právě třeba z Emiráty v dobrých diplomatických vztazích nebyl.
18: Tak samozřejmě je otázka, jak si mohl věřit nebo nemusel věřit Emirátěnům. Co se týče Egypťanů, tak s těmi Izrael spolupracuje mnoho let. A jak říkám, velmi často, když bylo potřeba něco dohodnout s Hamásem, tak k tomu byl právě pozván Egypt. Takže tam si myslím, že by ta nějaká důvěra měla být, protože prostě už spolu spolupracují jako desítky let vlastně od mírové dohody v roce 1979. Navíc věřil, nevěřil, to možná není ta otázka. On samozřejmě měl oslovit svoje tajné služby, především tedy Shin Bet a vojenské zpravodajství a říct, podívejte se, toto jsou nějaké informace, které se ke mně dostávají, chci, abyste mi to prostě vyvrátili, potvrdili, řekli, co budeme dělat, jo? Nebo navrhli různé scénáře a říká, musíme si počkat na nějaké vyšetřování, které v Izraeli prostě ještě neproběhlo, ale ukazuje to, že zřejmě Benjamin Netanyahu si byl tak naprosto jistý tím, že Gaza není ten problematický region, že je třeba se soustředit na západní břeh, že je třeba se soustředit na Irán, na Hizbalách, že prostě Gaza je pacifikovaná. A tam se tedy krutě spletl, ale není sám. Jo? Tam je potřeba zmínit, že vlastně ten bezpečnostní aparát ty informace, které měl, také vyhodnotil špatně. Jo? Takže tam se prostě jako jeden podporoval druhého a nakonec se to Izraeli strašně vymstilo a je velmi zajímavé právě vidět a vlastně strašně smutný vidět, že Izrael dostával tolik různých indicií, že se něco chystá. Ne, co se přesně chystá, kdy se to chystá, ale že prostě ta situace jaksi bublá a že vybuchne a že tentokrát to nebude, nevím, několik desítek raket, které poletí z Gazy na Aškelon nebo někam dál, že tentokrát to bude něco většího.
11: To brutální podcenění celé té situace a pak jsme to mohli vidět, jak se to moc vymstilo Izraeli 7. října roku 2023. Připomíná vám to něco z minulosti? Já jsem o tom krátce mluvil s bývalým blízkovýchodním zpravodajem České televize v Izraeli Jakubem Santo, který zmínil a má v tom patrně pravdu, zmínil rok 1973.
18: Tak vlastně před Jomkypurskou válkou právě v roce 1973, která Izrael překvapila, ještě ho překvapila vlastně v ten nejsvětější den, kdy opravdu většina Izraelců je doma, spousta vojáků byla doma, tak vyšetřování ukázalo, že vlastně tam ty zprávy byly, že Izrael se mohl připravit a byla tam určitá jaksi nabubřelost, velmi vysoké sebevědomí po šestidenní válce, kdy vlastně Izrael na základě dobrých zpravodajských informací byl schopen během strašně krátké doby uštědřit těm svým nepřátelům obrovskou porážku a samozřejmě jako na tu psychiku v Izraeli to mělo velký vliv a myslím si, že opravdu to bylo jako mnoho let takového pocitu, že vlastně nám se nemůže nic stát a pak přišel ten Jom Kippur roku 73 a ukázalo se, že ta situace je jiná. A
11: ten možná, vojenský útok Sýrie a Egypta.
18: Tedy. Přesně tak, ten vojenský útok těch dvou velkých nepřátel tehdy Izrael. A možná, že by se to dalo jako připodobnit tomu, že prostě Izrael si připadal vůči Gaze silný, že má všechno pod kontrolou, neuvědomil si, že prostě nemá dostatečně jako dobré zpravodajství z Gazy, že ten pocit, že se nemůže nic stát, převládl nad těmi fakty, která vlastně přicházela do Izraele z různých zdrojů. No a to je samozřejmě něco, z čeho v minulosti by se Izrael poučil. Teď je to mnohem komplikovanější, protože vlastně a to je ten rozdíl mezi tím rokem 73 a tím, co se děje dnes, ta vláda, konkrétně Benjamin Netanyahu, vlastně blokují to vyšetřování. Ono už se vyšetřovalo na úrovni armády, na úrovni tajných služeb, dokonce rodiny těch postižených, jejichž příbuzní zemřeli nebo byli uneseni toho 7. října, tak dali dohromady vyšetřovací komisi z různých vysokých vojenských představitelů a ty přišli s nějakými závěry. Ale samozřejmě nikdo z těch lidí nebo komisí nemá přístup k těm všem tajným informacím.
11: Jak je možné, že tohle Benjaminu Netanyahovi prochází tedy v Izraeli, že stále ještě nevznikla vůbec ta vyšetřovací nezávislá vyšetřovací komise?
18: No, je to vlastně obrovský skandál. Myslím si, že to jasně ukazuje, že Benjamin Netanyahu má obavy, k čemu by ta komise dospěla, protože v minulosti ty komise opravdu ukázaly na ty vysoké představitele, politické vysoké představitele a on se snažil tu komisi poskládat politicky, zatímco v minulosti vždycky předsedal šéf nejvyššího soudu a byla nezávislá, tak on se snaží, aby ta komise byla vládní, tudíž pod kontrolou kontrolou vládních představitelů. Tomu nakonec zatím neprošlo, zastavil to nejvyšší soud a čeká se na výsledky voleb. Jo, ale je to samozřejmě pro Izrael strašně jako špatná zpráva a samozřejmě to přispívá k tomu, že spoustu lidí přestává důvěřovat tomu státu, jo, protože jedna věc je, že se stane chyba a v tomto případě obrovská a druhá věc je, že je prostě jako potom schopnost to vyšetřit a ukázat na ty lidi, kteří za to jsou zodpovědní. A je potřeba ještě taky zmínit, že nejvyšší představitelé armády, tajných služeb, všichni odstoupili. Tam to vedení je kompletně nový, ale v rámci toho politického establishmentu neodstoupil nikdo.
11: A jsou to lidé, kteří mohou prohrát v těch volbách, které se teď připravují a chystají na 27. říjen. Proti Benjaminu Netanyahuovi vznikla i poměrně široká koalice opozičních lídrů.
18: Tak samozřejmě prohrát může, ale ty průzkumy předvolební ukazují, že to bude velmi těsné. A vlastně ten, řekněme, protinetanyahovský tábor a ten netanyahovský tábor, tak mají, mění se to průzkum od průzkumu, třeba 53, 54 křesel vůči 51, nebo je to úplně rovnocené. A vlastně je tam ten šedivý střed, to jsou ty arabské strany, které ten protinetanyahovský tábor nejsou schopny a ochotny otevřeně jako přizvat do té koalice, přitom tam samozřejmě přirozeně patří. Takže k té 61, to znamená k té většině v Knesetu, se zatím vlastně ani jeden z těch táborů neblíží. Takže sice Likudu malinko ta čísla klesají a už není nejsilnější stranou, ale zatím vůbec není jisté, kdo nakonec bude tu koalici dávat dohromady a jestli vůbec bude možné dát dohromady jako většinovou koalici. Myslím si, že můžeme počítat i s nějakým jako scénářem, že to dopadne úplně jinak, že se tam nakonec ty strany přeskládají nějak jinak, protože tak, jak to v tuto chvíli stojí, to znamená anti-netanyahovský tábor a pro-netanyahovský tábor, tak prostě zatím nemají dost hlasů. Ale já za sebe musím říct, že mě vlastně to překvapuje, že toto téma není nějaké pojítko, jo? Že vlastně většina Izraelců by si měla říct, že přeci po té, co se stalo 7. října, že není možné znovu toho samého lídra do té pozice zvolit opětovně, ale mnoho Izraelců si myslí, že bez Netanyahu, aby ta situace byla ještě mnohem horší.
11: Vy už jste mi totiž v říjnu 2023 říkala, že to prostě nemůže politicky ustát Netanyahu, teda, že se to nebude měnit v momentě, kdy trvá konflikt, ale poté, stejně jako to tehdy neustála ani Golda Meirová v roce 74 pár měsíců potom zahájení jomkypurské války.
18: Já si myslím, že i proto Netanyahu vlastně ten konflikt udržuje v chodu. Jo? On už samozřejmě neprobíhá v takové intenzitě v Gaze jako předtím. I ta válka s Íránem samozřejmě už neprobíhá naplno, ale jako myslím si, že pořád tam panuje taková jako atmosféra a Netanyahu se to snaží udržovat, že prostě Izrael jako je ve válce, že je to jenom otázka času, než třeba bude další kolo války s Íránem, že vlastně tam pořád ještě jako nenastal nějaký klid, jo, kdyby se začalo řešit, co se stalo, proč se to stalo, v jaké míře se to stalo, což je něco, co vlastně Netanyahovi vyhovuje. Ale i tak, já samozřejmě jsem si opravdu myslela to 7. října, že někdo, kdo sám sebe prezentuje jako Mr. Security, jako prostě pan bezpečnost, že něco takového nemůže ustát. Ale na druhou stranu vždycky jsem ve druhé větě říkala, že prostě Netanyahu je obrovsky schopný politik. Nemusí se nám líbit, může se nám zajídat, ale on opravdu dokáže přežít věci, které by jinak každého z nás jako porazili a on to prostě nějakým způsobem dá.
11: No pokud zvítězí a bude pokračovat, tak bude sloužit už svůj asi 7.
18: Jo, je to nejdéle vládnoucí mandát. Premiér už nyní.
11: No tak jo, tak moc díky, že jsme mohli o té situaci v Izraeli mluvit.
18: Díky moc a díky za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska po delší době Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Ptal jsem se jí na články, podle kterých dostával před teroristickými útoky ze 7.10.2023 Benjamin Netanyahu opakovaná varování z okolních států. Současně se blíží v Izraeli volby do Knesetu, které chceme taky pokrývat. A investigativy z Hárecu a Atlantiku jsou jedním z hlavních témat těch předvolebních týdnů. Ve Vinohradské 12 ale chystáme i další témata. O tom příštím budeme mluvit už za pár hodin. Naslyšenou zítra.
20: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
21: Tady je Jindra Sobíšková.
22: Tady je Karel Kincl.
21: Písničky s telefonem.
23: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době Pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
24: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
23: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
24: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
23: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
25: Haló, to je Bice druhá Štefka?
26: Ano, Štefek u telefonu.
25: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
26: No tak v podstatě je to
23: písničky
26: pravda,
23: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebemenší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
24: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli, znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
23: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání? A co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
27: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
20: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Rumunský prezident se sešel s Petrem Pavlem, jednali o bezpečnostní spolupráci. V novém složení poprvé zasedala Rada vlády pro lidská práva, kritiku nových členů neprojednala. Česká fotbalová 21 porazila Bulharsko a má jistou baráž o postup na mistrovství Evropy. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
20: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Evropa musí podle českého prezidenta zvýšit akceschopnost při reakcích na incidenty spojené s Ruskem. Petr Pavel to řekl po středečním jednání s rumunským prezidentem Nikušorem Danem na Pražském hradě. Podle Pavla je klíčová bezpečnostní spolupráce obou zemí na bilaterální úrovni i v rámci NATO.
28: V době, kdy jsme vystaveni nejenom dopadům války na Ukrajině, ale i zesílenému hybridnímu působení Ruska, tak všichni nejenom musíme stát verbálně při sobě, ale fakticky sdílet poznatky, zkušenosti.
29: Důsledky války na Ukrajině dopadají právě i na Rumunsko. Útočící Rusko jen letos svými drony v desítkách případů narušilo rumunský vzdušný prostor. Podle prezidenta Dana by Rumunsko a Česko mohli taky víc spolupracovat ve vědě a výzkumu nebo energetice. Prezidenti zmínili taky historické vazby obou zemí. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: Poprvé v novém složení včera zasedala Rada vlády pro lidská práva. Kabinet v létě jmenoval 7 nových členů ze 630. Místa byla volná po několika odbornících, kteří odešli na protest přesunu agendy z úřadu vlády pod 3 různá ministerstva. Výběr nových členů kritizují některé lidskoprávní organizace. Výhrady k něm měla i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z Hnutí ANO.
30: Volalo se po pluralitě názorů, tak je tam teď máme. To, že nejsem zrovna jejich sympatizantem, nicméně neznamená, že nemohou zasednout v té radě vlády.
0: Několik organizací také adresovalo vládě výzvu na odvolání 3 nově jmenovaných členů. Právníka Jakuba Kříže, modelky Taťány Kuchařové a aktivisty Daniela Blacka. Na Ostravské vysoké škole báňské začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížily reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
1: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku a paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4 plus 2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
0: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy v příštím roce. Tým trenéra Michala Bílka v Hradci Králové porazil Bulharsko 1-0 a před posledním zápasem s Portugalskem jistou druhou příčku. A fotbalisté Bohemians Praha vyhráli ve třetím kole českého poháru na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále. Hned 4 góly se na hladkém průběhu zápasu podílel hostující útočník Ladislav Krobot.
2: Sedl mi úplně ideálně, jsem za to hrozně šťastný, jako celkově si myslím, že mi jako herně to úplně nešlo, ale jsem rád, že jsem nějak odměněn za tu práci, protože se snažím na tréninkách a tak, jsem rád, že jsem odměněn aspoň těma gólama.
0: Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Z týmu šance ligy jako jediná neuspěla Olomouc, která vypadla po penaltách s Prostějovem.
3: Zavřená dálnice kolem Frýdku Místku a omezení na D11 za Poděbrady. Dálnice D48 je neprůjezdná na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi dvou osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Sjíždějte na exitu Frýdek Místek Ostrava na 45. kilometru, objíždějte přes město, jede se plynule. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený pruh ve dřený levý.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denisy Jejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ráda vás vidím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pozornost zaměříme zejména na marketing, předvolební kampaně, význam symbolů české státnosti a také televizní kanál Donalda Trumpa. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Jak to vidí?
1: Poslanci budou druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hnutí ANO, SPD a motoristů. Uvidíme, zda dnes dojde na hlasování. Sledujete někdy, paní Hejlová, obecně vystoupení poslanců, třeba i ten včerejší den?
2: Vzhledem k tomu, že jsem také pouze normální občan, tak se snažím tomuto vyhnout, protože si potřebuji zachovat jistou míru optimismu a zdravého rozumu, ale samozřejmě sleduji zejména třeba právě ty projevy nebo nějaká vystoupení, která jsou potřeba. Ale toto konkrétně hlasování o nedůvěře vládě, moje specializace je politická komunikace, nikoli v politologii jako taková, ale přesto si asi každý dovede spočítat, jak to s největší pravděpodobností dopadne. Prostě to je situace, která je taková spíše rituální, než že by měla nějaký reálný dopad.
1: Jak komunikují poslanci v poslanecké sněmovně?
2: Ta komunikace poslanců se v poslední době opravdu hodně proměnila a jedna věc je to, co se odehrává v té sněmovně, tam je to leckdy to divadlo, ze kterých oni očekávají, že zejména televize do těch hlavních zpráv vystřihnou takové ty bonmoty, které si někdy i připravují dopředu. A někdy ty věci bývají i záměrně kontroverzní, protože chtějí získat tu pozornost, chtějí se dostat do těch hlavních zpráv. Z těch několika hodinových projevů se tam skutečně dostane jenom třeba 10 sekund, takže to si někteří velmi pečlivě plánují a promýšlejí dopředu už s tímto cílem zaujmout. Ale co se zvýšilo je komunikace na sociálních sítích, kde každý ten poslanec má už dnes řadu svých kanálů na sociálních sítích a tam říká svoje názory, ukazuje záběry ze zákulisí a říká vlastně to, co chce, nebo jaký prožil den a co jí nebo ho čeká.
1: Aktuální schůze parlamentu se koná dnes, to je 9 dní do komunálních a senátních voleb v České republice. Ulice i okolí třeba hlavních silničních tahů lemují nejrůznější billboardy stran a hnutí. Na co vsadili, paní Hejlová, když se rozhlednete?
2: Já tady řeknu svůj osobní názor a myslím si, že letos ta kampaň do těchto voleb je opravdu velmi obecná. Já jsem v podstatě jenom málo kdy viděla něco konkrétního a když, tak už je to právě spíše v té komunikaci na těch sociálních sítích. Já jsem občanka Prahy, takže přirozeně na mě jsou algoritmy zacílené spíše vlastně jako ta videa nebo obsahy, nebo sledují spíše to, co se děje v Praze. A musím říci, že ta témata, které já jsem viděla, tak buď jsou velmi obecná, typu bezpečnost, což vám vyjde téměř z každého průzkumu veřejného mínění, že bezpečnost je to, co lidi zajímá v jejich okolí, proto je to vhodné téma téměř do každého okresu. A nebo jsou to témata úplně banální, typu otevřeli jsme nový průchod na Malé Straně, kterým ale skoro nikdo nechodí. Nebo tento keříček potřebuje ustřihnout tuto větvičku, zeleň v parcích na Praze 1 je zanedbaná, zlepšíme to. Tak toto opravdu nejsou jako problémy, které by ty občany žijící v těchto lokalitách trápily.
1: Co byste očekávala třeba? Jak by, nebo možná je ta kampaň z vašeho pohledu, paní Hejlová, čitelná? Je jasné takhle na první pohled, že se jedná o tu kterou stranu? Naráží mi na to, trošku napovím. Třeba v Praze Spolu pro Prahu, což je ODS a TOP 09, vsadilo na podobný odstín modré barvy jako hnutí ANO. Nakolik na první dobrou, tak říkajíc, vlastně dokážeme jako volič, občan identifikovat, tak je toto a to hnutí, ta a ta strana, když se podíváme na ty vizuální prvky.
2: Právě že skoro vůbec. A nejenom, když se podíváme na tu barevnost a na to celkové grafické ladění, ale když se podíváme i na ty slogany. To mě právě letos zaujalo, že letos ty slogany jsou extrémní. extrémně obecné, typu náš starosta, máme navíc. A tyto typy sloganů, mně to připadá, jak kdyby to psala umělá inteligence a vůbec si předtím nepřečetla nějaký program nebo alespoň jako nějakou vizi té strany, jako kdyby ti politici na to úplně rezignovali. Jako kdyby jim šlo jenom o to mít skutečně na tom billboardu nebo plakátu svůj obličej a někdy je k tomu ještě obličej někoho známějšího z té dané strany, lídra nebo lídrině. Tak mně to připadá letos opravdu skutečně úplně obecné.
1: A jaký dopad to může mít právě na voliče, že, jak už jste právě řekla, kromě těch lokálních politiků kandidujících, vidíme právě třeba členy vlády nebo poslance, tak jak to může působit? Je to jako pozitivní nebo má to nějaký motivační prvek?
2: Je to spojení s tou značkou, protože v těch volbách do poslanecké sněmovny jednak přijde mnohem více lidí k volbám a jednak spíše se rozhodují podle té strany jako takové. A v těchto, řekněme, menších komunálních a senátních volbách těch lidí obecně přijde méně a zároveň ty lokální politiky neznají, mají prostě mnohem nižší znalost, takže to je, že je vedle nich nějaký významný člověk, kterého už znají, tak je úplně stejný princip jako doporučení nějaké herečky nebo nějakého známého člověka v reklamě. Funguje to úplně na stejném principu.
1: Když se díváme na předvolební kampaň z hlediska PR, marketing, tak byly kandidující subjekty v minulosti vynalézavější?
2: Já si myslím,
1: když říkáte, že letos je to hodně obecné.
2: Že vždycky ti politici se podle mě postupem času naučili neslibovat už tolik, co nemůžou zařídit konkrétně, protože vlastně vědí, že to nedoručí. A tak se snaží dát alespoň nějakou emoci, nějaký slib, nějak navodit nějakou náladu. A to je samozřejmě jako směr k nějakému populismu a líbivosti. A to vidíme ale napříč tím politickým spektrem téměř u všech těch subjektů. Myslím si, že dneska už nejde moc rozdělovat na strany, které jsou populistické a které nejsou, spíše na ty, které jsou populistické méně a které více.
1: Jaké vizuální prvky podle vás mohou obecně motivovat lidi, aby přišli k volbám?
2: Čitelnost, zapamatovatelnost a jasné sdělení. Letos někteří politici využívají i naprosto infantilní prvky, jako třeba koťátka. Opět se objevují takové ty písničky, které zpívají, tak to je taková už tradice. Ale řekla bych, že nejdůležitější v těchto typech voleb je prostě dostat ty voliče vůbec k těm volebním urnám, aby vůbec přišli.
1: Když se podíváme do zahraničí, tak najdeme tam nějaké jiné prvky. Když mluvíme o předvolebních kampaních, s čím pracují třeba v sousedních zemích?
2: V zásadě bych řekla, že ten český politický marketing je na tom velmi podobně jako v sousedních zemích, ale s tím, že my napříč Evropou vidíme jistou formu radikalizace politické komunikace a to jak nalevo, tak napravo. A myslím, že my máme občas jako tendenci vnímat pouze ten pravicový radikalismus a ten levicový tak trochu opomíjíme, možná právě protože jsme s ním 40 let žili, tak nám to vlastně možná připadá trošku jakoby normální. Teď to trošku zlehčuje, ale napříč Evropou my vidíme narůstající tendenci ovlivňovat volby nekalým způsobem. A to různou formou digitálních kampaní a nebo i místních lokálních aktivit, které dají prostě občanům do ruky obálku, někdy i zalepenou a pošlou je k té volební urně. To jsme měli možnost, nyní vlastně máme první zprávy o tomto, že tyto případy se vyskytly třeba ve Švédsku.
1: Mění se, paní Hejlová, ten obsah na sociálních sítích, když mluvíme o politických kampaních?
2: Určitě mění, protože algoritmy sociálních sítí upřednostňují polarizaci. Upřednostňují jasný názor a témata, o kterých se lidé pohádají. Tím pádem napíšou více komentářů, stráví více času na sociálních sítích a to je výhodné pro společnosti, které ta sociální média provozují. Takže proto vlastně i ty algoritmy velmi pravděpodobně upřednostňují obsah, který ty lidi nějakým způsobem trošku vytočí nebo nadzvedne.
1: Pohled Denisy Hejlové, garantky oboru strategická komunikace na Fakultě sociálních věd.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí? názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Sedm klíčníků opět uzamklo dveře korunní místnosti ve svatovítské katedrále, do které se vrátili korunovační klenoty za dva týdny, kdy byly vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Je shlédlo na 36 600 lidí. A naopak sedm symbolů české státnosti nově vystavuje Národní památník na Vítkově. Součástí expozice jsou i první návrhy československé vlajky, včetně praporu, který ještě pro neexistující republiku vytvořil jeden z jejich zakladatelů, Milan Rastislav Štefáník. K vidění jsou i vzácné tisky, včetně prvních oficiálních výtisků ústavy Československé republiky. Paní Hejlová, jakou roli hrají státní symboly v dnešní době?
2: Je to velmi významné a hrají obrovskou roli, a to zejména v té národní identitě, která v případě té české kotliny v zásadě není až tak úplně stará. My na to trošku zapomínáme, protože častokrát ještě dnes, když vyjedete do zahraničí, tak se vás lidé zeptají, odkud jste, a oni pořád znají tu značku Československo. A my jsme mezi tím už prošli několika názvy různými, rozdělili jsme se se Slovenskem, potom jsme přejali ten zkrácený název Čekia, který také existuje už téměř 10 let v té oficiální komunikaci, a pořád se uchytil tak napůl, pořád ještě na tom nepanuje úplně konsenzus nebo příliš jako velké sympatie k tomu zkrácenému názvu, někdy se používá, někdy zase ne, a to i v té oficiální komunikaci. Takže myslím si, že Češi sami by měli ještě více zapracovat na tom, co ta identita České republiky nebo Česka znamená jednak dovnitř a jednak i navenek.
1: A nakolik se do marketingové strategie státu promítají třeba právě ty symboly? Jak se vůbec buduje takzvaně, teď si vypůjčím váš slovník odborníků marketingu, národní brand, prostě značka?
2: Je to strašně moc práce. My na našem oboru strategická komunikace máme předmět, který se jmenuje právě národní značka, nation branding, jak vybudovat značku státu, a tomu se věnujeme jeden semestr a pořád je to málo. Otázka ale je, stejně tak jako u jakékoliv jiné značky, co je vždycky ten obal a co je to vevnitř, jaká je skutečně ta země, co skutečně dokáže nabídnout, jestli má nějaký charakter, nějaké národní povahy, a co je vlastně to, co na tom ty lidi zvenčí může přitahovat. Ta myšlenka zatím je poměrně jednoduchá. Státy se snaží vypadat dobře, působit dobře, být dobrými sousedy, protože tím pádem to je taková jako základní argument pro to, aby s nimi lidé z ostatních zemí chtěli obchodovat, aby tam chtěli investovat, aby k nim měli důvěru a aby tam také chtěli jezdit jako turisté. Takže to je velmi důležité, proto snažit se jako nejenom působit dobře, ale být dobrými partnery.
1: A jak tedy český stát komunikuje navenek?
2: Český stát na to má celou řadu nástrojů v rámci takzvané kulturní diplomacie. Samozřejmě kromě té klasické diplomacie ambasád jsou to například česká centra a je to celá řada dalších institucí, například Czech Tourism, Czech Invest. Řada z těch institucí nyní prochází jistou restrukturalizací nebo proměnou, ale v zásadě toto jsou ty státní instituce, které budují ten dobrý obraz České republiky navenek. Ale to samo o sobě nestačí. My pořádně nemáme žádnou jako strategii nebo vizi, která by určovala ten směr do budoucna. Naše poslední vize, takto napsaná na papíře, byla Czech Republic, the country for the future. Lidé se tomu smáli, protože tomu úplně nerozuměli, a také té zdvojité předponě the, která tam působí poněkud zvláštně, tak si z toho dělali trošičku legraci, ale co je podstatné, tak v češtině to znamená Česká republika, země pro budoucnost. A co to vlastně je? Jaká je ta naše budoucnost? To už jaksi nebylo úplně jasné.
1: Předchozí vláda Petra Fialy před rokem v létě schválila návrh nového jednotného vizuálního stylu státní správy. Cílem bylo sjednotit dosavadní roztříštěnou vizuální komunikaci institucí. Zvýšila se přehlednost pro občany? Funguje to?
2: Toto je spíše záležitost té vizuální, nějaké, řekněme, korporátní identity. Co je ale potřeba, aby stát více ještě podpořil tu komunikaci moderními prostředky, a to směrem k našim zahraničním partnerům. Dneska se ocitáme v době digitální diplomacie. My tomu někdy říkáme twitterová diplomacie, ještě když v době, kdy se Twitter jmenoval Twitter a ne X. A ta je velmi důležitá, protože dnes ta diplomacie se neodehrává pouze na těch uzavřených jednáních, ale odehrává se z velké části i na digitálních médiích a sociálních sítích. A nově se tam vlastně přesouvají i diplomaté, kteří dříve byli pouze uzavřeni v některých takových těch palácích a konferenčních sálech a místnostech, které byly odstíněné tak, aby tam nemohlo to slyšet nikdo jiný, co se tam povídají. To samozřejmě stále existuje, ale vedle toho se ještě vedou různé, řekněme, bitvy, anebo navazují naopak zase přátelství i v té digitální sféře. A tam si myslím, že je potřeba se na to velmi dobře připravit a zapojit se do toho. Protože když to neřeknete vy za ten stát, tak to za vás už dneska řekne někdo jiný. Někdo jiný zaplní to vaše místo nějakým jiným obsahem. Takže diplomaté stejně tak jako další subjekty dneska bojují o pozornost. A tím, jak klesá zájem o politické dění obecně, tak ta aréna je omezená a zároveň je plná.
0: Jak to vidí?
1: Přesuneme se teď do Spojených států. Bílý dům spustil nové médium s názvem Trump TV. Ambice je vysílat 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to zásadní projevy a nejpopulárnější momenty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tento krok přišel poté, co Trumpova administrativa vypověděla 3 média z Bílého domu a ostatní stanice ze Solidarity následovaly vlastně kolegy a začaly bojkotovat tiskové konference amerického prezidenta. Kanál během prvních hodin zaznamenal prudký pokles sledovanosti. Tak i to patří k budování značky Donald Trump, paní Hejlová?
2: Je tam všechno tak, jak jste popsala. Vysoké ambice na začátku, ale tady v tom případě i strmý pád. A to, co se Donaldu Trumpovi podařilo na sociálních médiích, to znamená být tam přítomen a zasahovat do značné míry samozřejmě svoje fanoušky, ale i jiné příznivce. To, co se mu daří i v takové poměrně výbušné politické komunikaci, tak to v tom televizním kanále nezafungovalo. Samozřejmě uvidíme, jak to bude fungovat do budoucna, ale já tomu příliš velké šance na úspěch nedávám.
1: Jinak spuštění tohoto televizního kanálu amerického prezidenta provázalo video, kde byly sestříhané záběry z různých populárních seriálů, kde postavičky nebo postavy teda s očekáváním usedají k televizi, myhly se v těch záběrech Simpsonovi, Přátelé nebo Jesse z Perníkového, táty. Paní Hejlová, jak komunikuje Donald Trump? Mění se nějak během svého druhého mandátu?
2: No, překvapivě my tady to využívání populární kultury vidíme napříč tím politickým spektrem a tady v tom není úplně sám, není ojedinělý, ale on to opět s tím vkusem sobě vlastním trošku více přehání než jiní. Takže to využívání různých maskotů nebo kreslených postaviček a tak dále, tak je dneska v podstatě už jako běžnou součástí určitého typu politické komunikace, která potřebuje udělat nějakou zkratku. A využívají to někdy i evropští diplomaté nebo i evropští politici. Ale Donald Trump to opět pojal ve svém velkolepém stylu.
1: Říká a vysvětluje vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Já vám děkuji za váš pohled i čas a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
2: Hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Slavné únosy.
3: V roce 1979 zmizel v New Yorku cestou do školy 6-letý Ethan Petz. Případ chlapce, který nikdy nebyl nalezen, se stal mediálně proslulým. Jeho fotka se objevila i v kampani na krabicích mléka, ale marně.
4: Stalo se vlastně jako to, čeho se nejvíc obávají kriminalisté, že vlastně v těch prvních hodinách nebo v tom prvním dni se nenašla žádná stopa a čím více přibývalo času, tak ta stopa v úzovkách chladla.
3: Říká historik Jan Adamec.
0: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Neznámí útočníci zabili při střelbě na autobus v syrské provincii Homs 7 lidí, 4 další lidé jsou zranění. Autobus převážel zaměstnance soukromé energetické firmy. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na místní bezpečnostní složky. Státní média chvíli před útokem přinesla informaci o výbuchu a poškození plynovodu poblíž Damašku. Do 3 elektráren přestal v důsledku incidentu proudit plyn. 25 let vězení vyměřil na Slovensku soud prvního stupně mladíkovi, který loni v lednu nožem zaútočil na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil zástupkyni ředitelky a jednu studentku. Několik dalších lidí zranil. V době útoku mu bylo 18 let. Kvůli problémovému chování mu škola určila individuální studijní plán. To podle předsedy soudu mohl být důvod útoku. Žalobce mladíkovi navrhoval doživotí. Obviněný se proti rozsudku může odvolat. Státní podnik Lesy České republiky měl v letošním prvním pololetí hrubý zisk skoro 4 miliardy korun. I přes nižší těžbu dřeva to je meziroční nárůst o 23%. Informovala o tom mluvčí podniku Eva Jouklová. Nárůst zisku podle ní způsobil hlavně příznivý vývoj cen dřeva. Lesy České republiky spravují skoro polovinu lesů v celé zemi. A v Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Stávající sjezdy u Nového Jičína nahradí nové okružní křižovatky s napojením na plánovaný obchvat Kunína. Na dokončení úseku ze zhruba 870 milionů korun podle ŘSD ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády. Hokejisté Vsetína vyhráli v Přerově 5-0 a posunuli se před rezervu Pardubic na první místo tabulky Maxaligy. V dosavadních 8 zápasech zatím neprohráli a navíc mají oproti nejbližším soupeřům utkání k dobru.
6: Chodci na D3 před Ševětínem a neprůjezdná D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora dejte pozor za hlubokou nad Vltavou. Na kilometru 120 se na vozovce pohybují lidé. Dálnice D48 je stále uzavřená na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru zasahovali záchranáři u převráceného osobního auta. Sjíždějte na 45. kilometru sjezd Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru bude až do rána uzavřený levý pruh vedený protisměrem. A v pravém pruhu teď projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Zatímco opozice používá v souvislosti s rozpočtovým schodkem termíny jako ekonomický zločin nebo rozpočtový armagedon, ratingová agentura S&P zlepšila Česku výhled ze stabilního na pozitivní. Je to díky Babišově vládě nebo jí navzdory? Je tu Osobnost Plus a Marie Baslová ze Seznam zpráv. Vítejte, Marie, dobrý den.
8: Dobrý den, Báro, díky za pozvání.
7: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: Osobnost Plus.
7: Tak jak si, Marie, vysvětlujete ten rozpor, že zatímco dluhy státu rostou, tak ratingový výhled se zlepšuje?
8: No, já když jsem si to četla, jak to tak zhruba okolo toho je, a myslím si, že ono to není tak jednoduché. Jednak ta agentura, která vydala tu pozitivní zprávu, tak ona nezlepšila Česku rating, ale řekla, že je pozitivní výhled a pokud všechno půjde dobře, Česku by se rating zlepšit mohl. Což je teda jedna věc. Druhá věc je, že ty ratingové agentury, které vydávají hodnocení ekonomik světa, jsou tři, ty nejuznávanější. A nedávno vyšel další z těch hodnotících zpráv. A ta už tak pozitivní nebyla. Ta byla naopak varovná, říkala, že Česko by se mělo dát pozor na to, kam se vyvíjí veřejné rozpočty, jak vypadá schodková politika vlády a tak dále. Tak jenom chci říci, že ty zprávy jsou různé a rozhodně to není tak jednoznačné, aby to odpovídalo tomu jásání Andreje Babiše v jeho nedělním videu.
7: Tak právě na to jsem chtěla teď narazit, totiž pojďme se vsadit, který z těch ratingů nebo ratingových výhledů bude Andrej Babiš používat v předvolební kampani.
8: No tak to je ale ohromně těžká sázka, Báro.
7: Ale v každém případě, abychom odpověděli na tu zásadní otázku, kterou jsem avizovala, je to díky Babišově vládě speciálně tenhle výhled ratingový S&P, a nebo je to navzdory té vládě, co dělá?
8: Tak nějak paralelně. Ona ta zpráva opravdu hodnotí aktuální věci, ale zároveň pochopitelně vychází z toho, co nastavila ta předchozí vláda, pokud jde o to, jak funguje ekonomika, jak šlape, pokud ona například oceňuje v té zprávě důchodovou reformu a varuje vládu před tím, aby jakkoliv rozvolňovala důchodovou reformu, což logicky jde za tou vládou předchozí. Ale ona ta zpráva má taková zvláštní místa, když jsem si četla třeba analýzu Lenky Zlámalové, ta je taky vaším častým hostem tady, tak mě vlastně zaujalo, že ta analýza hodnotí třeba tu stávající českou vládu jako středopravou, což si úplně mě vlastně docela překvapilo.
7: A jak byste ji hodnotila vy?
8: No určitě ne jako středopravou. Myslím, že jde hodně vstříc zejména jako tradičně levicovým tématům. To rozdávání dokonce populistickou vědlec jakých krocích, které dělá, rozhodně ne jako středopravou. To by nemohla být tak rozpočtově neodpovědná.
7: Přesto se strany, které o sobě tvrdí, že jsou pravicové, do té vlády pohodlně vejdou.
8: Ano, tak to není tak překvapivé.
7: Já neříkám, že je to překvapivé. Jde mi jenom o to, že jestli by nebylo blíž to hodnocení, že ta vláda je neuchopitelná, pokud jde o ideologii a směr té vlády.
8: To určitě, ale ono tyhle agentury si myslím, že ty ratingy nebo ty hodnocení zpracovávají velmi detailně. To oni se ví, s kým se bavit v Česku, takže kdyby chtěli, určitě se dokáží velmi podrobně zorientovat v tom dění. Tohle hodnocení je trochu zvláštní.
7: Ale já si dovedu hravě představit, a ptám se, jestli vy taky, jak Andrej Babiš i všichni ministři se vlastně zakuklí v té vládě a budou říkat, nám zlepšili ratingový výhled, asi to děláme dobře, takže to tak budeme dělat.
8: Jasně, to oni určitě budou dělat, ona by to dělala i jakákoliv jiná vláda mimochodem, určitě, kdyby byla na jejich místě. Ale pak jsou tady věci, které prostě neošálíte a ty jsou mimochodem důležitější než hodnocení podobných agentur, a to je třeba to, za kolik nám půjčují světové trhy, když zvyšujeme neustále ty své dluhy, a tahle zpráva to opravdu nezlepší, tu úrokovou sazbu. Ta úroková sazba se neustále zhoršuje. Jsme tuším v tuhle chvíli čtvrtá nejhorší evropská země, pokud jde o výši úrokových sazeb na financování českých státních potřeb.
7: Mimochodem, takže, jak je vysoká ta úroková sazba dneska zhruba?
8: Pokud se nepletuje přes 5%, zhruba 5,4%.
7: Takže cokoliv se zadlužíme v tuhle chvíli, tak si půjčujeme za 5%
8: za tahle
7: plus
8: procenta, ale ono se to poměrně rychle hýbe a v posledních týdnech se to dost zhoršuje, ta sazba.
7: Když sledujete, vlastně to bude skoro rok, tu Babišovu novou vládu, máte pocit z Andreje Babiše, že je dneska silnější premiér, než byl ve své vládě předchozí?
8: Ano, řekla bych, že je. Jednak je vidět, že už má tu zkušenost, lépe ví, co chce, lépe ví, jak se zatím jít. Má koaliční partnery, kteří pro něj nejsou žádnou velkou výzvou, respektive velmi snadno si prosadí, co chce. V podstatě vládne, jako kdyby koaliční partnery ani neměl, když to zjednoduším. A nebere se tolik servítky s celou řadou různých procedur demokratických v téhle zemi. A retoricky vystupuje a mluví tak, že bychom si to podle mě ani neuměli ještě představit v tom období té jeho předchozí vlády. Je to výrazně, výrazně populističtější a myslím, že by si to jako v tom předchozím volebním období nedovolil, ty věci.
7: Čili jinými slovy, dnes je silnější, než bývá.
8: Je orbánovštější.
7: Čili silnější. Tak a já se jenom ptám, podle vašeho názoru, jak je možné, když ty partaje, se kterými vládne, se dřív profilovaly jako takový rázní hoši a se vším hlasitě nesouhlasili a vypadali, že to budou, jak se hezky česky říká, troublemakeri v té vládě. Jak to, že nejsou?
8: No takhle, o SPD bych si v životě nemyslela, že budou troublemakeri. To je strana, k jejímž cílem bylo doručit pro Tomia Okamuru post předsedy poslanecké sněmovny a limuzínu s řidičem, což se podařilo v rámci tohoto koaličního vyjednávání. Pak rezignovala i na to, aby do vlády poslala své vlastní ministry, takže tam myslím, že jsme nečekali asi nic. Pokud jde o motoristy, tak ta retorická očekávání byla velká, ale zároveň, kdo asi třeba zná Borise Šťastného z politiky a jsou mezi námi novináři lidé, kteří ho znají 20 let i déle, protože on v té politice dlouho působí, tak asi také neočekávali, že by zrovna on byl tím, kdo si usměrní Andreje Babiše. Nedávno za ně chtěl kandidovat do Senátu, chtěl sponzorovat jejich senátní kampaň, takže tam to asi úplně očekávat nešlo. Nicméně takovou míru, jak bych to řekla, rezignace, nebo toho, že si nedokáží prosadit v té vládě nic.
7: Rozhodně rezignace na svůj program, absolutně.
8: To jednoznačně, protože z toho programu vlastně nezůstal kamen na kameni a když jde do tuhého, tak Petr Macinka buď řekne, že jsou hrozní, anebo řekne, že získali ve volbách 6% a nikoli 60, takže co po nich vlastně chceme. Touto optikou si myslím, že by bylo dobré, aby se příště voliči dívali tady na programy menších stran, až jim budou něco podobného slibovat.
7: Myslíte si, a zase je to jen odhad v tuhle chvíli, že ty preference motoristů, které prostě padají pod 5% a tedy nám vyprávějí, že dnes by se motoristé vůbec nedostali do sněmovny, že jsou odrazem toho, že tahle partaj takhle v podstatě jenom je statistou v té vládě?
8: To nevím. Já si myslím, já bych čekala, že možná o trochu více, asi to, co říkáte, Báro, trošku bych taky čekala, že by se tam mohlo odrazit to, jak pubertálně a nedospěle a hulvácky se ta strana chová, jak se chovají její představitelé, jak jsou neurvalí a vysmívají se kde komu a kde čemu v podstatě do očí a do tváře, protože tahle míra chování mě vlastně překvapuje, že vůbec někoho oslovuje, že neodradí úplně všechny, že zůstávají i těch necelých 5% voličů. Ale asi to prostě někomu tohle je sympatické, připadá mu to možná chlapácké, nevím.
7: Ale není jich dost.
8: No zatím, ono to jsou skutečně tyhle ty průzkumy jsou, vždyť to víme, jak je to ošemetné. A to, že se to pohybuje v rozmezí 1-2%, to vlastně znamená velmi málo.
7: Víte, mě by zajímalo, co je vlastně, když takhle popisujeme ty partaje vládní, co je vlastně pojivem téhle koalice, kromě toho, že spolu mají většinu a kromě toho, že...
8: Že vládnou.
7: Ale hledám nějaký jakoby společný bod, rozumíte?
8: No vláda, ta moc přece, vládnete.
7: Dobře, ale když máte tu moc, tak s nějak chcete naložit a vy chcete moc, abyste ji měli. A to je všechno? Mm-hmm. Já se ptám.
8: Já si myslím, že spousta lidí chce moc proto, aby jí měla, ano, protože to je asi hezké a docela opojné. Myslím si, že třeba na motoristech mně přijde osobně, že to na některých z jejich politiků je docela vidět, že si to užívají, to mít moc. A nejde tak ani o to vládnout, ale mít moc, mít tu pozici, mít ten post a být tím, kdo to z té pozice a z toho postu najednou všem nandá.
7: No, vládnout je totiž práce. A mít
8: docela
7: moc
8: těžká,
7: není
8: mimochodem.
7: Práce.
8: Docela těžká, je to docela řemeslo a neumí to vůbec každý.
7: Ne, ale to je přesně ten důvod, proč nejen u této vlády, obecně u vlád různých, které tady byly od listopadu 89, o těch předtím ani nemluvím, se opájeli mocí více, než vládly. A to nějak tak s námi jde, je to tak?
8: No tak vidíme to, jsou tam prostě politici a opravdu, jenom byli vždycky, vy jste to taky říkala, jsou ve všech vládách, ale i teď jsou tam prostě politici, kteří ty věci, některé věci dělají prostě proto, že můžou. Prostě můžeme,
7: příklad.
8: Tak je uděláme.
7: Příklad.
8: Ale tak to je třeba to, když Petr Macenka nepustí nějaké novináře na tiskovou konferenci ministerstva zahraničí. No prostě to udělá, protože může. Protože já jsem ministr zahraničí, tak si budu dělat, co chci. Například spousta dalších kroků na ministerstvu životního prostředí, které motoristé dělají. Udělají je, protože prostě můžou. Protože proč by ne?
7: Jasně, ale tohle třeba, jako z jejich pohledu, bylo víc, než protože můžeme. Prostě nechceme tam novináře, kteří o nás vošklivě píší, vysílají. Tečka.
8: No, on je to takový truc, takový způsob jejich komunikace, ono to tak prostě odráží ten jejich politický naturel, který si oni sami do sebe vtiskli, a tohle všechno je prostě, my si budeme dělat, co chceme, a ukážeme vám, že jak to vypadá. Je to takové to, jak oni mají na těch billboardech proti srsti, nebo co to tam mají češtinářsky špatně napsáno, tak já myslím, že se vlastně sami sebe docela vystihli.
9: Zvenčí to teď vypadá, když jsme nakousli ty motoristy, že Petr Macinka po uzavření toho příměří s prezidentem, ať už je na oko nebo doopravdy, ale rozhodně se mu teď nehodí, že by snad někam tlačil ještě pořád Filipa Turka. Tak se ptám, je ten dojem z toho podle vás správný? Prostě Turek je Turkem a už zůstává někde v pozadí.
8: Ano, já myslím, že ano, já myslím, že už jako opravdu nikdo nečeká, že by se z něj stal ministr, možná už to ani nikdo nechce, aby se z něj stal ministr, nevím, jestli to chce Filip Turek, ale to je úplně, já nemám žádnou informaci o tom, že by to bylo jakkoliv, třeba mikroskopicky ještě ve hře.
9: Totiž ani nepotřebovali ti politici, jako například Petr Macinka, čekat na to, jak dopadne to vyšetřování té nehody, kterou jsme všichni viděli na sociálních sítích, ale vlastně Filip Turek je v pozadí bez ohledu na to, co z toho vyjde pak nakonec.
8: Já si myslím, že ano, že skutečně těch jako drobných a různých typů přešlapů, ale je to vidět i na Andreji Babišovi, jak už je z toho trošku jako otrávený, kdykoliv se ho novináři ptají na něco, co souvisí s Filipem Turkem, tak si opravdu jako nemyslím, že tady by byla jakákoliv šance, že by se dostal do té vlády. A mimochodem ta nehoda, to je taková ta dobrá politická taktika, ono jako se na to tak zapomene vlastně, už je to jako docela dávno, vlastně už je to trochu jedno.
9: Myslíte, že lidem nedochází, že pořád tady nemáme po té době žádné rezime od policie?
8: Já nevím, jestli jim to dochází nebo nedochází. Já myslím, že na to prostě jenom pozapomněli, protože to mezi tím přebylo 150 jiných věcí, které se na té politické scéně dějí, a tohle prostě je dávno.
9: Už není důležité.
8: Je to úplně nekonečně dávno.
9: Jasně. No, vás osobně mimochodem neznepokojuje, že jedete s autem, cokoliv se vám stane, okamžitě je tam policie a na místě rozhodnou, to byl jako vážný přestupek, tady máte pokutu. Možná vám se to v životě nestalo, já se přiznám, že mě občas jo. A teď najednou ta policie si dává týdny a týdny, než se rozhodne, kdo je vlastně vinen.
8: Báro, to já nechci úplně hodnotit, protože prostě jako právnička,
9: ano.
8: Byť jsem to nikdy nedělala, ale vystudovala a mám k tomu velký respekt, tak já bych jako vlastně ani nechtěla, aby, já jsem ráda, že se to prošetří dobře, já jako si myslím, že tyhle ty věci za každou cenu uspěchat a bavit se o týdnech je prostě dobře, když se to prošetří, když ta policie bude mít jasno, když si provede ty znalecké posudky, než aby kohokoliv šmahem obvinila a odsoudila.
9: Ne, to máte určitě pravdu, ale my smrtelníci, co nepracujeme na ministerstvu životního prostředí a nejsme žádnými zmocněnci, tak my to dostaneme hned, ten flaster.
8: No, ale za drobný přestupek, za to, že jedete na červenou, nebo za to, že jedete 70 na 50, za to dostanete ten flaster hned, ale můžete se odvolat. Vy mimochodem nemusíte tu pokutu přijmout a můžete jít do správního řízení.
9: Takže vám tohle přijde v pořádku, dohadovat, že zrovna u politika.
8: No, tak tam se šetří podezření ze spáchání trestného činu, pokud se nepletu.
9: Ano, je to
8: a
9: tak.
8: To je vážnější kategorie. A to je jedno, jestli to působí politik nebo úplně kdokoliv, neznámý anonymní občan, tak prostě to se přece prověřit a prošetřit má.
9: Říká Marie Bastlová ze Seznam zpráv, můj dnešní host osobnosti plus. Souzníte s vaším kolegou Václavem Dolejším, který u nás v osobnosti řekl, že...
8: S Václavem vždycky.
9: Tak já to řeknu, co dobře řekl. Dnešní politika je daleko víc show business než souboj ideí, a že jde hlavně o emoce. Totiž to, že je to show business, čím dál víc, to všichni víme. Ale teď jde o to, jestli to je jenom během kampaní a během mých videí nebo cokoliv, mm-hmm. anebo je to během vládnutí. Tak ještě
8: a nebo během nekonečných kampaní, protože jdeme od voleb k volbám, čímž jsem řekla, že to je kdykoliv a neustále a stal se z toho naprostý standard politické komunikace a vidíme to. Mimochodem, ono je vtipné, oni samozřejmě ty politici paralelně současně komunikují k různým skupinám svých voličů. Někteří jsou přece jenom, řekla bych, náročnější intelektuálně a vyžadují nějakou formu té komunikace. A pak jsou ti úplně druzí, kteří to berou, řekněme, jako zábavu, anebo když už je na politice něco zaujme, tak jsou to nějaké absurdní momenty, rozhovory s kohoutem, vidím, že chcete nějaký příklad. Takže například rozhovory s kohoutem, nebo věštění z křišťálové koule, nebo já nevím, podobné totální absurdity. No a ti politici jim to doručují, těmhle těm a částem svého voličstva.
9: Říkáte si někdy, Marie, kam to půjde?
8: No, bude to jenom horší. Já o tomhle jako vůbec nepřemýšlím, ale je docela vtipné. My jsme byli nedávno s Václavem Dolejším a Lucí Stuchlíkovou na jedné konference ve Švýcarsku, kterou tam pořádal krajanský spolek. A Václav s Lucí tam těm krajanům, když jsme debatovali o české politice, pouštěli to, jak politici komunikují se svými voliči na sociálních sítích. Jak se baví Andrej Babiš, Karel Havlíček a ministr Juchelka o tom, jak jim rozstoupá nebo nestoupá testosteron, když hubnou a jak je to souvisí s jejich sexuální aktivitou a podobné úplné absurdity. A
9: to by uteklo.
8: No, já vám to pak pustím, Báro. A teď jim to tam pouštěli, těm krajenům. A teď Václav s Lucí jsou zvyklí se u těchto videí smát, nebo tak je to prostě absurdní obrázky z české politiky. A teď jste viděla ty zařezané krajany, kteří jako vypadali, že jako jestli jim neukápne slza, protože oni jako je úplně minulá tahle ta část politické komunikace na české politické scéně. A nemohli uvěřit vlastním očím, že vrcholná politická reprezentace takhle sama, aniž by je k tomu kdokoliv nutil, veřejně komunikuje a sami o sobě tohle zveřejňují na sociálních sítích.
9: Víte, já jsem zrovna chtěla jenom připomenout, že mnozí lidé mají pocit, že to ve všech demokratických státech jde podobným směrem.
8: Tak zjemně je možná takové nutnější.
9: Já jsem chtěla říct, zjevně ve Švýcarsku to takhle nejde. Ale neobáváte se toho, že, jak už jsem naznačila, že ti lidé, kromě toho, že si budou dělat svoje PR, což je úplně, jak se hezky česky říká, regelrecht, tak že to přenesou do způsobu vládnutí, nebo už přenesli?
8: Já myslím, že už to přenášejí do způsobu vládnutí, že se to prostě odráží tohle, to marketingové pojetí politiky, tak nějak asi si myslím, že přece jenom tahle vláda je v tom výrazně dál, než byla ta předchozí, ten marketing moc nešel, pokud šlo ať už ten standardní politický, aby prezentovali tu svoji práci, tak i takový ten, aby převálcovali těmi svými mediálními výstupy opozici. Ta současná vládní konstelace se na to velmi soustředí, občas máme pocit, že to je především o tom marketingu a vlastně docela složitě jako novináři se potom dopátráváme toho, co ta vláda dělá za tím marketingem, co se skutečně děje, protože ono někdy je to o tom, že navenek se zveřejňují tyhle marketingové posty, videa a podobné věci a za kulisami se ale dost často dějí poměrně podstatné věci, které tím snadno přebijete a snadno je za to schováte.
9: Tak první, kdo byl podezírán z toho, že tyhle, můžu říct v uvozovkách šaškárny, že s nimi překrývají faktické vážné kroky, byl Donald Trump, že jo. Ten se také objevoval na své síti, pořád dělal humor z něčeho, kde to sice nikdo nevěděl, ale nějak zapomněli ti lidé sledovat, co se doopravdy děje. Něco takového se děje i u nás?
8: No určitě. Je spousta politiků přímo přiznává inspiraci Donaldem Trumpem, líbí se jim to, jdou v těch šlépějích a touží, aby mohli v Česku dělat to, co Donald Trump díky americké ústavě může dělat ve Spojených státech. Ale ten styl komunikace jednoznačně taky. Ale nejsou to jenom vládní politici. Podívejme se na Piráty. Zdeněk Hřib si myslím, že dotáhl tenhle způsob komunikace jako poměrně k dokonalosti například v Praze.
9: Řekněte mi, když ty rozhovory s politiky vedete prakticky denně, za jak dlouho poznáte, jestli k vám přišel politik, který chce odpovídat na vaše dotazy, anebo chce dělat show?
8: Tak vy tu práci taky děláte, Báro, nějaký pátek.
9: Ale ne s politikou už.
8: A dělala jste z politiky velmi dlouho. Nevím, nakolik se to posouvá, ale já si myslím, že o spoustě politiků dopředu i víme, jestli bude chtít odpovídat na otázky nebo nebude, protože prostě, když se na ty rozhovory chystám, vy určitě taky, když jste se na ně chystala, tak si ty politiky naposloucháme, načteme si jejich předchozí rozhovory a víme, jak reagují. A z toho už je prostě poznat, jestli ten politik chce odpovědět na otázku, kterou má položenou, anebo nechce. Tak je z toho poznat, jestli to téma opravdu zná, nebo nezná. Jestli si načetl komunikační karty, anebo jestli to je trochu z jeho hlavy a trošku ví, co k tomu chce doplnit. A to je jednak jako jasné předem a jednak je velmi jednoduché tohle vlastně odhalit v prvních 5 minutách i pro posluchače, si myslím, a diváky.
9: Upřímně, baví vás takový rozhovor, kde
8: Mě baví všechny rozhovory.
9: Říká Marie Bastlová. Tak jinak, prostě vás v žádném případě trošku nenudí, když prostě po páté slyšíte stejnou formulaci z komunikační karty, jak říkáte. To vám nevadí?
8: To mě tolik nevadí, protože v tom rozhovoru se snažíme dojít za to. Já jako vím, že budu slyšet to, co slyším z té komunikační karty, ale snažíme se jako třeba odhalit to, když ti politici už nemají co dál říct, kromě té komunikační karty, nebo se nějakým způsobem snažit dostat do kontextu, že třeba nevědí, o čem ve skutečnosti mluví, nebo že nerozumí tomu tématu úplně do detailu. To je docela výzva, si myslím.
9: Ne, takhle, a když máte 10 politiků po sobě, tak počkejte, nechte mě to doříct. Máte 10 politiků v řadě, tak kolik z nich se vyhýbá odpovědi?
8: 11.
9: To jsem se obávala. A teď mi řekněte, právě v souvislosti s tím, dělá se dnes politický rozhovor pro moderátora, dělá se hůř, je to těžší, než to bylo před 10 lety?
8: Nevím. Myslím si, že velká část toho řemesla je stejná, ale co se hodně změnilo na tom rozhovoru je, že strašně přibylo politiků, kteří chodí do toho rozhovoru, aby si tam udělali materiál na své sociální sítě. To se vlastně pro spoustu z nich stalo jako naprosto klíčovým důvodem toho, proč vůbec přijdou. Takže oni, na některých to vidíte, že oni se soustředí na to, v jakých třeba heslech nebo blocích odpovídají a už jako jim to šrotuje v té hlavě, jestli to půjde dobře stříhnout na těch 30 vteřin, minutu 15.
9: Tak je to dobrý záběr být s Bastlovou, že jo?
8: A určitě, ale nejenom se mnou, to je ze všech rozhovorů, na Českou televizi jít, kamkoliv jít dál, tak prostě oni to samozřejmě dobře umí použít, chtějí jako být vidět a tak dál.
9: Řekněte mi, kdo z dnešní politické špičky, tím myslím z managementu tohoto státu, je nejtěžší respondent pro vás, nebo byl pro vás nejtěžší respondent v průběhu uplynulých let nebo teď?
8: To je jako strašně těžké. Ono to jako někdy souvisí s okolnostmi. Jako v nějaké situaci ten stejný politik může být jako docela fajn respondent, v nějaké jiné situaci to je něco úplně jiného. On samozřejmě je klasicky těžkým respondentem a velmi nepříjemným respondentem uměl být Miroslav Kalousek, když mu dáváte nepříjemné otázky. To on velmi nemá rád například. A takových politiků je samozřejmě spousta. Čím větší matadoři, tím dokáží být jako nepříjemnější a těžší soupeři. Ale obecně jako velmi jako nepříjemným hostem na rozhovorech jsou politici, kteří jako vůbec neodpovídají na ty dotazy, kteří jsou úplně bezobsažní. Takové to, že jede ten rozhovor a vy vytváříte v průběhu rozhovoru ty titulky k tomu rozhovoru a nemáte do nich co napsat, protože v těch odpovědích vůbec nic nezazní.
9: Ale vás to baví.
8: No, jako... Tak ano, tak jsou tyhle ty rozhovory v tom extrému, kde se opravdu vůbec nic nedozvíte. To je trošku zmár.
9: Máte na závěr trochu vážnější politiky.
8: Já myslela, že mluvíme vážně tady. Já jsem mluvila smrtelně.
9: Ne,
8: vážně,
9: to nebyla mám. Politika, to bylo o tom, o práci novináře na Seznam zprávách.
8: Celou dobu ale, jsem ale mluvila.
9: Ne, ale spíš mi řekněte, čekáte o těchto voleb, co přijdou? Jakoukoliv výraznější změnu?
8: Ne.
9: Ne. A čekáte, že vlády Andreje Babiše tady budou i po velkých příštích volbách?
8: To vůbec nevím, to si vůbec nedokážu, netroufnu odhadnout. Já si myslím, že ta vláda to bude mít velmi těžké, protože, a myslím, že to už jako tuší a ví, protože ta ekonomická situace není úplně dobrá v mnoha ohledech. Je spoustu náznaků toho, že se nebude zlevňovat, nebudou klesat sazby hypoték, že ta ekonomická situace bude hodně problematická a pro Andreje Babiše bude náročné doručovat jeho předvolební sliby.
9: Říká Marie Baslová, Seznam zprávy, která byla k mému potěšení mým dnešním hostem. Děkuji moc, Marie.
8: Já moc díky za pozvání.
9: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Senát souhlasil s úmluvou o Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Francouzský server Mediapart odsoudil urážlivé výroky Marine Le Penové kvůli kritickému článku. Čeští fotbalisté do 21 let slaví postup do baráže o evropský šampionát. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.